0: Nehoda na D3 na Táborsku a stále neprůjezdná dálnice D2. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic srazilo auto zvěř. Nehoda je za sjezdem na Chotoviny mezi kilometry 74 až 75. Kamera v místě nehody není, čekejte omezený průjezd. Na D2 z Břeclavy do Brna je za sjezdem na Slavkov. Uzavírka na 8. kilometru uklízí po včerejší nehodě. Havarovaná auta jsou už pryč, odklon neskončil. Stále se sjíždí na exitu 11. Omezení můžete objet třeba přes Židlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. Kilometr 21,5, vozidlo nepřekáží, blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude zataženo s občasným deštěm a teploty až 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Vysoký krvný tlak je diagnóza, ktorú človek dlho nemusí cítiť. Neznamená to však, že sa v tele nič nedeje. Za číslom na tlakomery sa skrýva spôsob života, málo pohybu, priemyselne spracované jedlo, stres, horší spánok a telo, ktoré má menej svalov, než by potrebovalo. Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, primárka 2. internej kliniky Fakultnej nemocnice Plzeň a predsedníčka Českej spoločnosti pre hypertenziu upozorňuje, že vysoký krvný tlak už dávno nie je len chorobou vyššieho veku. V hovoroch sa budem pýtať, prečo pribúdajú mladší pacienti a aké novinky v liečbe vysokého tlaku sa pripravujú. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
1: Hovory.
3: Pani profesorka, vítajte v hovoroch.
4: Dobrý den, moc děkuji za povolání.
3: Paní profesorka, vy jste primárka 2. internej kliniky Fakultnej nemocnice Plzeň a téme vysokého krvného tlaku sa venujete 20 rokov. Dokáže vás táto diagnoza ještě něčím prekvapiť?
4: Zcela určitě, my se pořád setkáváme s novými skupinami pacientů. Pořád se občas setkáváme s pacienty, kteří mají extrémně vzácnou formu arteriální hypertenze. Tady mluvíme, že takové onemocnění speciální může mít třeba 1-2 lidé v České republice, takže když někoho takového nalezneme, tak je to pro nás samozřejmě zajímavé. Ale to, co mě ne možná tolik překvapuje, protože to čekáme a my vidíme ta čísla, je, jak nám narůstá počet mladých, dospělých lidí do 30 let, kteří mají vysoký krevní tlak a tam nejčastější problém je obezita.
3: Pacienti dnes podľa lekárov často prichádzajú poučení, majú načítané rôzne rady z internetu. Ako sa vy pozeráte ako lekárka na takéto vzdelávanie cez internet a dnes už aj cez umelú inteligenciu?
4: Tak já si myslím, že každý člověk, který používá umělou inteligenci, by si měl zkusit položit umělé inteligence nějakou otázku v oboru, kterému opravdu dobře rozumí. Aby věděl, že občas může dostat odpověď, která vůbec není založená na pravdě a je opravdu velmi zavádějící. Takže my máme takové pacienty, ona samozřejmě informovanost je strašně dobrá, ale je třeba si uvědomit, že je celá řada dezinformací, celá řada protikampaní. Pravděpodobně všichni ví, co se děje třeba ze statiny, z léky na vysoký cholesterol. To je tak obrovská antikampaň. Vlastně každý, kdo si najde nebo chce najít odpověď, že ty léky jsou nebezpečné, tak odpověď najde. A přitom to jsou léky, které zcela určitě nám prodloužily průměrnou délku dožití nebo kvalitního života o několik let, což se dlouho žádnému léku nepodařil. Ale ta antikampaň je obrovská.
3: A ta antikampaň vychází teda z čeho? Na základě jakých výsledků alebo jakých skutečností?
4: Je pravda, že jsou to léky, které u části pacientů můžou třeba způsobit svalovou bolest nebo bolesti kloubů a že třeba sportovci někteří potom nemůžou tak hodně sportovat. Na druhou stranu těch preparátů je celá řada, takže se dá vždycky zkusit lék, který nemusí být tak negativní, ale opravdu to není o tom, že všichni pacienti, kteří berou statiny, tak budou mít bolavé klouby a svaly. Vůbec to tak není. 10% může mít potíže, 90% bude zcela bez potíží. A pak je tam spousta antikampaní, za kterými pravděpodobně budou výrobci některých potravinových doplňků, kteří se budou snažit propagovat svoje přípravky oproti léčbě, která je založená na důkazech.
3: Keď sa ešte vrátim k tej umelej inteligencii alebo k tomu informovaniu cez informácie z internetu, vy ste vlastne povedali len akési negatívne vaše skúsenosti. Sú aj pozitívne?
4: Zcela určitě jsou, ale mám takový pocit, nebo moje zkušenost je taková, že pacient, který odmítá léčbu, nechce se léčit, tak se a priori chce najít důkazy o tom, že ta léčba je nějakým způsobem škodlivá nebo nepříjemná, nebo ji by ji neměl užívat. Málo kdo jde do toho, že si vyhledá opravdu vyhledávače, které máme třeba pro lékařství, které jsou takové obrovské knihovny a tam se snaží najít nějakou odpověď. Většina lidí hledá ty odpovědi na laických stránkách a tam ta dezinformovanost může být obrovská.
3: To znamená, že pre vás je vlastně pacient, který si nachádza informace mimo zdravotnictvo, problém?
4: Spíš ano, a je to problém u všech chronických onemocnění, protože ono, bohužel my už máme takovou zkušenost, že i někdy i ten zdravotník může podat informaci, která je zavádějící. Stává se to málo kdy, ale někdy i ten pacient, který opravdu se snaží nalézat ty informace na stránkách, které jsou třeba vytvořené odbornými společnostmi, aby pacienti dostali dostatek informací, tak je to naopak může natolik třeba traumatizovat a vytvářet jim úzkost, že to zase taky úplně není v pořádku. Někdy najít tu rovnováhu mezi tím, jaká informace je ta správná, je strašně těžký.
3: Pani profesorka, my sa tu bavíme o vysokom krvnom tlaku. Čo to znamená? Čo sa nám udeje v tele, že ten tlak takto vystúpa? Čoho je to dôsledok?
4: Ja možná bych začala nejdřív vôbec, co je krevní tlak. A teda krevní tlak je souhra tří faktorů. Jednou z nich je srdce, ktoré pracuje ako pumpa. Takže když nám srdce začne selhávat funkce srdce jako pumpy, tak ten tlak většinou klesá. Ti pacienti už nikdy nebudou mít vysoký krevní tlak, protože ta pumpa už není dostatečně silná. Druhý faktor je náplň cévního řečiště nebo tepeného systému. Takže v okamžiku, kdy já nebo pacient bude dehydratovaný, třeba kvůli tomu, že je takové horké počasí a málo se napije, nebo může mít třeba horečky další dobu, nebo může mít třeba průjmy a zvracení a nemá dostatečný příjem tekutin, tak krevní tlak bude klesat. A třetí faktor velmi významný je napětí stěn toho tepeného systému. Asi si to dovedeme představit třeba, když máme jako je pořekadlo v Čechách, je bledý jako stěna. Je to stav, kdy třeba se tak lekneme, tak se aktivuje sympatický nervový systém, že všechny ty cévy, co jsou v kůži, tak se stáhnou a ta krev se tam nedostane. Tohle to se může odehrávat teda nejenom v kůži, ale v celém těle, třeba když máme chronický stres a výrazně to zvyšuje krevní tlak. A když ten krevní tlak je vyšší než to, co je optimální, a optimální krevní tlak je 120 až 130 na 70 až 80, tak jednak to srdce musí celou dobu pracovat proti většímu odporu, takže ho to víc namáhá, ono se proti tomu brání, takže zesiluje stěnu svojí, ale tím, že zesiluje svoji stěnu, tak potřebuje více energie a ta se mu někdy nemusí dostávat v některých situacích. To, že ty cévy se brání tomu tlaku, který je v těch stěnách, takže taky zesilují svoji stěnu a zesilují je ve všech orgánech, hlavně třeba v ledvinách, kde potom tohleto vede ke ztrátě ledviných glomerulů, takže vysoký krevní tlak je druhá nejčastější příčina toho, že přijdeme o ledviny, které přestanou fungovat a my třeba budeme potřebovat dialýzu. A to samé se děje v mozku, kdy ten krevní tlak na to taky reaguje, nebo ty cévy v mozku na to reagují tím, že se zesilují, část těch cév se ztrácí, vazivovatí, v tom mozku se objevují změny, především v bílé hmotě a vede to významně k vaskulární demenci a to je třeba vaskulární demence, je věc, o které se moc nemluví, ale je to opravdu obrovské riziko, které je spojené s hypertenzí a my vidíme nárůst v posledních letech.
3: Tak už teraz tě má vyděsili.
4: Ale já nechci děsit. Dobré řešení je 80.

0: Zcela určitě, a my bychom byli rádi, kdyby si všichni měřili někdy krevní tlak, protože my víme, že se tady v České republice pohybuje možná 800 tisíc až 1 milion osob, kteří mají vysoký krevní tlak a neví o tom. A může to být taky tím, že víme, že asi 800 tisíc osob vůbec třeba nemá registrovaného praktického lékaře, nemusí chodit na preventivní kontroly. Víme o tom, že jakmile vám je 18, tak 40% lidí nebo těch mladých dospělých přestává chodit na preventivní prohlídky a může se u lékaře objevit třeba po 20-30 letech, kdy už může být zaděláno na velký problém, respektive všechny ty rizikové faktory, které se akumulovaly za ty roky, vedou k takovým změnám, která už, přestože ten člověk bude intenzivně léčen, už se nemusí vyspravit tak, že by to bylo jako, kdyby celou dobu ty faktory byly kontrolované.
1: Čo nám ten vysoký krvný tlak najčastejšie hovorí o spôsobe nášho života? Súvisí to bezprostredne so životným štýlom, alebo nie?
0: Většinou ano. Opravdu jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů je obezita a nadváha. Tam je potřeba si uvědomit, že hlavně ta obezita, která nebo ten tuk, který je umístěn v břiše, takzvaná abdominální obezita, je extrémně hormonálně a humorálně aktivní. Tam se tvoří celá řada různých působků, z nich naprostá většina z nich má prozánětlivý účinek. Třeba ateroskleróza je zánětlivé onemocnění, takže ono to akceleruje aterosklerózu. Stejně tak, když my ten imunitní systém celou dobu stimulujeme nebo overstimulujeme těmi zánětlivými, prozánětlivými působky, tak ten imunitní systém je zaneprázdněn a tam třeba vyšší riziko některých malignit, protože imunitní systém nestačí ty nádorové buňky, kterému každému z nás se za den vytvoří několik stovek až tisíc maligních buněk, ale ten imunitní systém je zničí. Ale pokud on je zaneprázdněný tím, že celou dobu působí třeba těmi faktory, které vznikly v té tukové tkání a vzniknout by nemusely, tak už nemusí být tak pozorný a proto je tam třeba větší výskyt malignit u obezity.
1: Hostkou v hovoroch je lekárka, profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, odborníčka na léčbu vysokého krvného tlaku.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nárast hypertenzie sledujete u dětí a mladých lidí. Co je to důsledkem?
0: Především obezita.
1: Znovu
0: obezita. Znovu to, že ty děti se nám přestaly hýbat. Že? Platí, že děti by mimo školu měly mít jednu hodinu minimálně fyzické aktivity. To spousta z těch dětí nemá. Taky jsme začali, nebo aspoň některé rodiny, začaly mnohem méně vařit z takových těch základních surovin a mnohem více používají takové prefabrikované věci, které samozřejmě obsahují celou řadu různých látek a hlavně teda obsahují nadmíru soli. Děti mají k dispozici slazené nápoje a energetické nápoje, které taky konzumují někdy v obrovských kvantitách a vlastně si neuvědomují, že co sklenka Coca-Coly, tak teďka nevím přesně to množství kostek cukru, ale rozhodně to jsou obrovský čísla, že jo. Nikdo si tohle nenasype do hrnku, ale v tom slazeném nápoji to vypije. Takže zase obezita, zase ten zdravotní styl a je problém, že i už vidíme, že těm dětem chybí svalová hmota nebo těm mladým dospělým, protože se nehýbají, ale abyste třeba dobře metabolizovali cukr, aby se nevznikla cukrovka, tak vy potřebujete mít určité množství svalové tkáně, která vám v tom významně pomáhá. Když tu svalovou tkáň mít nebudete, tak je tam mnohem větší riziko, že se může vyvinout některá z těch poruch metabolismu cukru.
1: Keď máme hypertenziu a jsme pod dohledem lékaře, tak jsme zamedikovaní. Mě ale zaujímá, či jsou ty léky na vysoký krvný tlak na doživotě?
0: Většinou ano. Jsou situace, kdy ta léčba se může vysadit. Je to těch zhruba 10% nemocných, u kterých najdeme nějakou zvláštní příčinu, kterou když odstraníme, tak těm lidem se normalizuje krevní tlak a ta lék se mohou vynechat. Samozřejmě ono se to může stát ve 30 a pak v 50 znovu tak vysokému tlaku dospějí, ale už je to jiný mechanismus. Nebo to může být, když právě má pacient obezitu a podaří se mu zhubnout významně, tak taky redukujeme, u některých pacientů

0: úplně vysazujeme léčbu. No a pak jsou to, a to už je jako jiná kategorie, když jsou vlastně ti pacienti nějakým způsobem extrémně nemocní, natolik, že jako zeslábnou a třeba přijdou o srdce, které přestane fungovat dobře jako pumpa, tak ten tlak už taky nebude veliký. Ale v naprosté většině případů by to ta léčba měla být doživotní. Je důležité ji nepřerušovat. Ona existují taková data, která říkají, že možná špatně nebo intermitentně léčená hypertonik má horší prognózu, než kdyby se neléčil vůbec. Je tam kolísání tlaku, to jsou všechno změny, které jsou pro ty organismus zátěž, protože se musí vyrovnávat s něčím, co by vůbec nemuselo být. Takže za mě, a zase já mám obrovskou výhodu v tom, že mně stačí projít se po naší klinice a já vidím, jak vypadá člověk, který má závažné následky vysokého krevního tlaku. Takže já jsem každý den poučená, motivovaná, že za mě je určitě vhodné léky užívat.
1: Pani profesorka, medicína i farmaceutický výzkum idú dopredu doslova milovými krokmi. Keď sa pozrieme na výskum v tejto oblasti, čo podľa vás najviac zmení liečbu hypertenzie v najbližších rokoch?
0: My máme obrovskou výhodu, že asi po 20 letech najednou máme před sebou dvě nové lékové třídy, které nám zase můžou extrémně pomoct. My už teďka máme obrovské armamentárium léku, které můžeme použít. Vlastně žádné jiné onemocnění není tak bohaté na léčbu, kterou může nabídnout. A my budeme mít další léky, za to jsme strašně rádi. Nově znovu budeme mít, nebo máme k dispozici renální denervaci pro pacienty s těžkou hypertenzí.
1: A tak, co to je? Co to znamená?
0: To je denervace renálního sympatiku je léčebná metoda, kdy se různými metodami snažíme zničit vlákna sympatiku, které obalují ledvinné tepny. A tím jsme schopni snížit krevní tlak. Ono to není o tom, že ten pacient, který by měl užívat 5 různých látek na hypertenzi, že najednou se ta hypertenze vyléčí, on nebude mít žádnou léčbu, ale bude to o tom, že z těch 5 látek budou 3. Což je za mě taky krásný výsledek.
1: A ta druhá možnost, ta druhá cesta?
0: To jsou farmakologické možnosti zase. Dokonce se studují látky, které jsou to injekce, které by se mohly aplikovat jednou za 6 měsíců, což je zase obrovská výhoda. Není to každodenní užívání tabletek, ale jednou za 6 měsíců přijdete ke svému lékaři a on vám aplikuje podkožně léčbu na tlak.
1: A toto bude realita kedy?
0: Tak renální denervace je schválená pojišťovnami od ledna tohoto roku a ty nové léky očekáváme v příštím roce.
1: Ja by som teraz prešla trošku na takú osobnejšiu rovinu. Vy ste lekárka, primárka, vyučujete medikov, ste mama, zároveň ste získali akademický titul profesor. Čo všetko je za tým, čo vlastne my nemáme šancu vidieť? Pretože ja v tom cítim obrovské množstvo energie.
0: No tak občas ty energie už mám hrozně málo, někdy mám takový pocit. Ale ne, je tam, je zatím určitě spousta sebezapření, spousta práce. Já jsem začala třeba s rodinou pozdě a mý kolegové budovali rodiny a stavěli domy a kupovali byty a já jsem byla na studiích na postgraduálu v Belgii. To, všechno to má svoje výhody a nevýhody, takže v tomhle tom já jsem taková opožděná s tím, že jsem třeba tu rodinu vytvářela mnohem později. Na druhou stranu, teď mi to dává obrovskou volnost a takový nadhled a vlastně už nechci říct, že mám splněno, já mám pořád před sebou spoustu věcí, které bych chtěla dotáhnout a které bych chtěla dokázat a ještě udělat, ale už to není takové, že už za mnou nic není. Je to, na jednu stranu je to strašně obrovská satisfakce, že se něco povedlo. A já osobně třeba nelituju ničeho, co jsem v životě udělala, nebo co se mi přihodilo. Samozřejmě každému se v životě stávají dobré a špatné věci. Já si myslím, že všechno mělo nějaký význam a všechno mě někam, i to špatné mě někam dovedlo.
1: Vy ste spomenuli, že doktorát ste robili na univerzite v Leuven v Belgicku. Tam ste žili 4 roky. Mňa vlastne zaujalo to, že lekári dnes migrujú na západ. Slovensko je plné lekárov z Ukrajiny. Česko je plné lekárov zo Slovenska. Českí lekári tiež hľadajú lepšie podmienky na prácu v zahraničí. Mňa prekvapilo, že ste sa po 4 rokoch z toho Belgicka vrátili nazad do Česka.
0: A to je možná o tom, že já jsem fixovaná na tu rodinu. Mě by ty Čechy a ta moje rodina hrozně chyběly. Já jsem původně z Moravy, teď žiju v Plzni. Svoje rodiče a svoje sourozence a svoje neteře a synovce vidím mnohem méně často, než bych si přála. A hrozně mě to mrzí. Hlavně teďka, když už ty moje rodiče jsou třeba starší a já vidím, že mají zdravotní problémy, a že taky si prožili svoje těžké chvíle a myslím si, že teďka je potřeba být s nimi a pro ně. Hrozně bych mi to asi nešlo a mrzelo, kdybych měla být ještě dál, než jenom v té Plzni.
1: Paní profesorka, vy učíte medikou. Medzi medikmi je velmi veľa medičiek. Myslím si, že možno aj viac jako polovina je tam žen, je to tak?
0: 80-90%.
1: Tak.
0: Je to ženský obor. Ta změna je obrovská, zatímco já, když jsem tedy nastupovala, tak my jsme byli v ročníku půl na půl, tak teď se to extrémně posunulo. Je to ženský, medicína je obor pro ženy.
1: No a aj právě v souvislosti s tou vašou zkušeností, jako hovoríte, že jste rodinu zakladali neskoršie jako většina kolegů, protože jste se venovali výzkumu, pracovali jste na svoje kariére, plnili jste si nějaké ambice. Tak nakoľko sa žena môže cítiť v tomto obore vlastne slobodná a spokojná, aby tam naozaj vyvažovala aj tú svoju ženskú časť, ktorá zahrňa rodinu a nejaké zázemie a samozrejme tú prácu?
0: Ja si možná nedovolím hodnotiť to za ženy obecne, ženy lékařky. Ja osobne si myslím, že som tú rovnováhu našla, možná trochu později. Na druhou stranu, to, že jsem se možná z začátku mnohem víc věnovala té kariéře a pak jsem zakládala tu rodinu, tak mě zase umožnilo, že když jsem měla to malinkaté dítě, tak jsem s ním mohla být doma a nemusela jsem řešit to, že se třeba budu učit na atestaci nebo dodělávat doktorát. Jak říkám, všechno má své výhody a nevýhody a každý si musí najít to svoje, to, co je pro něj vhodné a co je pro něj příjemné a co je ochoten akceptovat. Ale kdyby ty holky si nemysleli, že medicína je vhodné pro ně povolání, tak si myslím, že na ně nepůjdu. Já si myslím, že každá z nich musí vědět, že je to práce, která zahrnuje velmi dlouhé vzdělávání. Jednak je to 6letá škola a pak ta atestace, která nějakou dobu trvá. A pak celoživotní vzdělávání, které je povinné. Ono to vyžaduje svoje úsilí, ale já myslím, že jsou to ženy vysokoškolačky. Myslím si, že ví, do čeho jdou.
1: Vy to teraz tak popisujete, že je to vlastne ako jednoduché byť lekárom, ale vy ste si dvakrát prešli vyhorením, takže ja sa to snažím dať do takej ako realistickej roviny.
0: Ano, je to tak, ale ja mám možná asi ako strašne výhodnou vlastnosť tu, že som optimista, ja si proste myslím, že to jsou věci, které, když vás nepoloží, tak vás jenom posunou dál. Mě to třeba naučilo se mnohem víc starat o svoji pracovní hygienu. Mít volno, když mám mít volno, říct si, tohle je můj den, můj volný večer a ten článek nemusí být dopsaný, nebo opravdu si udržovat už nějaké vybudovat si hranice. Já jsem si možná musela projít tím vyhořením, abych si vybudovala hranice.
1: Je to vyhoreně mezi lékařmi běžné?
0: Já myslím, že docela jo. Že je to náročný, hlavně třeba ty začátky nebo služby na těch urgentních příjmech, na tom akutním oddělení, hlavně pro ty lékaře, kteří jsou třeba méně zkušení, tak to může být extrémně, extrémně náročné. To zase jo. Ale zase každá práce může taková být. Já bych třeba nikdy nechtěla být dispečer letového provozu, to si myslím, že je mnohem, mnohem horší.
1: Hovorí hostka v hovoroch profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová. Já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor.
0: Děkuju.
2: Půl třetí. Český rozhlas plus zprávy.
3: Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. V posledních týdnech ji opustili zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Dagmar Havlová je jedinou žijící zakladatelkou knihovny. Náklady stavebních firem vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15% a výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. A podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. A Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují více oxidu uhličitého a škodlivých látek. A topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbu jim ustanovil svatého Prokopa, který podle legendy spoutal pekelný oheň. Požádali o to profesní organizace z Jižní Moravy, které tak chtěli navázat na tradici řemesel a vlastními svědci. Čeští fotbalisté hrají generálku na mistrovství světa. V New Jersey bojují proti Guatemale a podrobnosti teď přidá ze studia reportér Pavel Tilšar.
4: Končí 31. minuta, Češi vedou nad Guatemalou 1-0. V 11. minutě skóroval útočník Patrik Šik. Další šance si Češi zatím nevytvořili. Golman Matěj Kovář má jeden zákrok. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
5: Nehody na D3, na Táborsku a v Praze. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic srazilo auto zvěř. Nehoda je za sjezdem na Chotoviny mezi kilometry 74 až 75. Kolona se v místě netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov stojí kamion. 47. kilometr v pravém pruhu.
6: Ve stoupání na 47. kilometru zůstal stát kamion jenom na blikačkách. To jako nepříjemný, že to vypadá, jak kdyby byl v zálivu, ale on není v zálivu.
5: V Praze na magistrále narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května ve směru z centra poblíž odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. A na D2 z Břeclavy do Brna se od včerejška objíždí úsek za sjezdem na Slavkov na 8. kilometru. Uklízí povrch vozovky po nehodě. Sjíždí se na exitu 11, dá se to objet přes Žirlochovice a Rajhrad. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: EET se vrací. Trump má volební problém. Babiš neví, co si počít s neschopnými ministry. Jak razantní jsou ukrajinské odvetné údery? Jak a kam nás zavede trumpismus v ekonomice a francouzské prázdniny? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
7: EET, neboli elektronická evidence tržeb, je zpátky. Fungovat by měla od příštího roku a do státního rozpočtu by měla přihrát 14 miliard korun. Sněmovna totiž ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovu zavedení. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, EET je tady zpátky, znamená to, že jsme znovu ve stejné řece?
8: Ve stejné řece úplně nebudeme, budeme v řece relativně podobné, alespoň ministryně financí tvrdí, že se poučili z minulosti z různých chyb a že ta současná verze elektronické evidence tržeb bude daleko jednodušší, přívětivější, že ti, kteří budou muset evidovat tržby, tak nebudou k tomu potřebovat nějaké speciální systémy, že jim stačí to, co používají, ať už je to nějaký chytrý mobilní telefon, tablet a podobně. Co se týče toho, koho by se to mělo týkat, tak tam přece jenom ten příměr se stejnou řekou v jednom případě může platit, že vláda opět do toho návrhu dala, že by elektronické evidenci tržeb měly podléhat i platby uskutečněné bezhotovostně, třeba kartou, a v minulosti tomu také bylo, ale právě toto ustanovení se dostalo k ústavnímu soudu a ústavní soud zrušil tu povinnost evidovat tento typ plateb, protože tvrdil, že tyto platby za sebou zanechávají znatelnou digitální stopu a že je možné je bez problémů dohledat. Takže uvidíme, jak tedy k tomu nyní například opozice, která to kritizuje, přistoupí. Zdá opět tato pasáž se dostane k ústavnímu soudu a pokud by se dostala, tak je velmi pravděpodobné, že ústavní soud by rozhodl podobně jako v minulosti. Co se týče zavádění elektronické evidence tržeb, tak je třeba také zmínit, že zaprvé tedy ještě to nebylo definitivně schváleno, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane, že když jsme u toho příměru se stejnou řekou, tak když se elektronická evidence tržeb zaváděla poprvé, tak tehdejší vláda pod vedením Andreje Babiše čelila ve sněmovně masivním obstrukcím, které se táhly měsíce a byly ukončeny až tím, že tehdejší vládní většina porušila jednací řád, stanovila pevný bod hlasování a tím to protlačila. Nyní se zdá, že ty obstrukce nejsou zdaleka takové, nebo spíše téměř žádné, že tedy zkrátka v současné době vláda by nemusela zdolávat takovéto překážky.
7: Vláda si od toho slibuje, že do státního rozpočtu přibude 14, možná 15 miliard korun. Je to realistické?
8: Odborníci se shodují, že to číslo není příliš reálné. V minulosti se tvrdilo, že to přinese zhruba 4 nebo 5 miliard korun do státního rozpočtu. Úplně se tak nestalo, protože jednak kdo umí v úvozovkách optimalizovat své zisky a optimalizovat své daně, tak dokáže obcházet nějakým způsobem i elektronickou evidenci tržeb. Jednak ty odhady jsou velmi nadsazené. A pak je zde ještě jedna další důležitá věc a ta se týká toho, že tedy vláda tvrdí, že to bude mít pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, ale zároveň vláda v souvislosti s tím chce zavést různé daňové výjimky, které naopak příjmy státního rozpočtu mohou o něco snížit. Takže ten efekt může být nulový nebo dokonce záporný, zjednodušeně řečeno, že do státní pokladny nakonec nemusí doputovat nic a naopak z ní bude vydáno více než v současné době.
7: Za odpovědi děkuji Petru Hartmanovi. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: Donald Trump zatím nezískal Grónsko, Kuba se drží a neporazil Irán. Jeho úspěchy jsou ale především na domácím hřišti a protože Spojené státy jsou demokracie, je to pro prezidenta problém. Situaci analyzuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
9: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne. A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nemíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovi politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanche, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2020. A nebo sám Trump. Senát, včetně rebelujících republikánů, požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezi tím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kdy reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problémům se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250-letého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%. Otázkou už není, zda republikáni prohrají volby do kongresu, ale jak moc.
7: Říká Jiří Pehe. Vláda Andreje Babiše se vrátila do Stakovy akademie, aby věci prostě zařídila. Nevždy to tak ale vypadá. Na vině mohou být i jednotliví ministři. Je to tak doopravdy? Zde je názor Kateřiny Perknerové, redaktorky a komentátorky Deníku.
10: 100krát, možná 1000krát česká veřejnost od Andreje Babiše slyšela věty o naprosté neschopnosti členů Fialova kabinetu, včetně expremiéra samého. Nýmandi nuly, katastrofa, hrobaři ekonomiky, eventuálně organizovaný zločin. Po loňských volbách mohl ukázat, že ve spřízněné trojici se dá vládnout efektivně a kompetentně. Po 5 měsících každý vidí, že to tak snadné není. V podstatných záležitostech, jako jsou státní finance nebo evropská politika, Babiš pevně třímá taktovku. Přesto působí roztěkaně, bezplánovitě, neboť řídit stát na základě vypouštění pokusných balónků dost dobře nejde. Navíc musí neustále hasit maléry svých partnerů. Ku příkladu okřikovat šéfa SPD Tomia Okamuru, že není ve vládě a nemůže tudíž za ni vyjednávat v Bruselu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka je natolik arrogantní, suverénní a provokativní, že soupeřům, ale i koaličním politikům někdy docházejí slova. Potíž je v tom, že jde jenom o exhibování u mikrofonu nebo před kamerami. Macinkova ústnatost se nepropisuje do činnosti ministerstev, jež motoristé spravují. Vládní zmocněnec Filip Turek se sněmovní práce prakticky neúčastní a v resortu životního prostředí zatím nic neukázal. Skutečný ministr Igor Červený, jehož existenci asi zaznamenal málo kdo, představil novou zelenou úsporám, která je podle opozice spíš karikaturou tohoto úspěšného programu, neboť pomáhá hlavně bankám, když dotace nahrazuje úvěry. Vládní lahůdkou je ministr kultury Otto Klempíř, který se blízknul návrhem mediálního zákona, k němuž přišlo 400 připomínek, pročež ho Babiš schodil ze stolu. Kdyby podobný paskvil předložil ministr z jeho líhně, do týdne by byl nezaměstnaný. Na Klempíře bez Macinkova souhlasu nedosáhne. Vládní většina nakonec pouze novelizuje stávající normu, v níž nahradí způsob financování. Místo poplatků půjdou peníze na chod České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aby je nehradili lidé a firmy. Místo nich je budou platit lidé a firmy, ovšem nikoli přímo, nýbrž přes daně. A výhradně vláda rozhodne, kolik prostředků jim přidělí. Bude-li měřítkem loajalita nebo hospodárnost, uvidíme záhy. Totéž, co Klempíře, se týká nebohého šéfa obrany Jaromíra Zuny, obecního Otloukánka. Pokud by Babišův ministr hlasoval proti jeho výběru náčelníka generálního štábu, druhý den by si šel požádat o důchod. Zuna ale zůstává a schytává to od Okamury za malou oddanost a od novinářů za bezpáteřnost. Snad jen opozice ho občas pochválí, když se nahlas zasní o 2 a více % na zbrojní výdaje. Petr Macinka a Tomio Okamura nemají v ruce žádné faktické trumfy. Rozpočet má plně pod kontrolou premiér a na předvolební řeči motoristů a SPD o snižování dluhu nijak nedbá. A tak těmto dvěma menším stranám zbývají urážky a gesta, útoky na prezidenta a sudečtí Němci. Jenomže i to stačí k otravě atmosféry ve společnosti. Andrej Babiš má jednoznačnou převahu, avšak umělecký dojem z jeho vládnutí je chmurný.
7: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ukrajina zesiluje svůj tlak na Rusko. Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Zasažen byl zřejmě ropný terminál a základna ruského baltského loďstva v Kronštatu. Ve městě přitom ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém by měl promluvit i Vladimír Putin, jde tedy i úspěšnou symbolickou ránu ruskému sebevědomí. Slovo má Libor Dvořák.
11: V dosavadní dronové válce mezi Ruskem a Ukrajinou zřejmě dochází ke zlomu. Děje se tak poté, co Vladimír Putin před pár dny prohlásil, že tento asi nejpodstatnější způsob boje mezi oběma stranami přechází do nové fáze. Rusko prý začne útočit systematičtěji, což vlastně už předtím doložilo častými masovými útoky, vždy několika stovkami dronů a několika desítkami raket všech typů. V cílech si přitom věru nevybírá, což potvrdilo poslední ostřelování Kyjeva a Dnipra. Bezprostřední záminka je přitom problematická. Ukrajinci prý při nedávném útoku na město Starobylsk v anektované Luhanské oblasti zasáhli školu a internát pedagogické školy a způsobili tak až 20 obětí na životech studentů. Ukrajina je ovšem přesvědčena, že zasáhla výcvikové zařízení školící operátory bojových dronů. Ukrajinské ozbrojené síly jsou až do tohoto okamžiku ve výběru napadaných objektů daleko opatrnější a důslednější. Volí proto objekty ruské dopravní a ještě spíše zpracovatelské infrastruktury, čímž nepříteli působí značné problémy. Zcela jasně o tom svědčí například nedostatek automobilových paliv na mnoha místech Ruska či úplné zrušení vývozu leteckého kerosinu až do konce listopadu. Ruské prudké zesílení bezohledných vzdušných útoků na Ukrajinu z poslední doby má ovšem zcela jasnou příčinu. Hned na počátku roku Rusko halasně inzerovalo jarně-letní ofenzívu přímo na frontě. Ta se ale, jak vidíme, příliš nevede. Jedním z hlavních důvodů ruského nezdaru je podle ukrajinského generála Andrije Bileckého nasazení tentokrát nepříliš často zmiňovaných pozemních dronů. Ty prý stíhají likvidovat tolik ruských vojáků, že je ruská strana nestíhá nahrazovat novými. A jaká je perspektiva případného ukončení této vpravdě šílené války? Volodymyr Zelenský vyslovil názor, že válka by mohla skončit úspěšným diplomatickým jednáním už do konce tohoto roku. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin v posledních dnech dokonce už dvakrát zmínil, že konec války je na dohled. Vše ovšem na zmíněném Petrohradském fóru zrelativizoval bývalý sovětský špion a poradce šéfa Rusněvti Igora Sečina Andrej Bezrukov. Ten prohlásil, že ruští lidé jsou připraveni válčit i několik desetiletí.
7: Konstatuje Libor Dvořák. Český premiér se už před lety přihlásil k trumpismu, což je nejen zahraniční nebo kulturní, ale také ekonomická politika svého druhu. Kam nás v oblasti hospodářské vede? Nad tím uvažuje Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
12: Na rozdíl od právníků v ekonomii neplatí co ekonom to jiný názor. Většina českých ekonomických odborníků se shodne na číslech i na principech hospodářského dění a nakonec dokážou i říct, co může české společnosti pomoct a posunout i dál. Ekonomům, kteří kdysi v Národní ekonomické radě vlády prosazovali reformy školství nebo důchodového systému, je dost. Většina z těchto dodnes využitelných úvah vycházela z věčného napětí mezi vznikem bohatství a jeho redistribucí. Ekonomický růst nepopoženou v Česku spotřebitelé sociálního státu, nýbrž lidé tvořiví a vzdělaní, kteří umí vymyslet nové způsoby výrob a nové služby, které vytvoří potřebný kapitál pro veřejné služby, pro nichž je v Česku tak silná poptávka, že snadno maže rozdíl mezi politickými stranami. Ať proklamativně vpravo nebo vlevo, většina českých politických stran a hnutí podporuje silné veřejné služby, od zdravotnictví přes školství po sociální servis. Česko má možná momentálně vyhraněnou vládu extrému, která se ve velkém hlásí k různým receptům hnutí MAGA. V jednom se ale proklamativně pravicoví motoristé nebo svobodní shodnou se sociálně citlivými politiky ano, ale i s opozičními stranami. Silný sociální stát považují za východisko existence státu, jehož národní charakter má být posilován nakonec i zde. Aby nám naše sociální jistoty nebrali přistěhovalci z ciziny, nárok na silný sociální stát je vedle priority jaderné energetiky druhým skutečným spojujícím prvkem české politiky. Hezky je to vidět dnes, kdy vláda slíbila zvýšit rodičovský příspěvek na narozené dítě na 400 000 korun. Opět se soutěží o to, kdo by dal víc, nejlépe všem. Všichni moc dobře vědí, jak takové peníze rozdělit, méně se už mluví o tom, kde je vydělat. Silný sociální stát je také o ním silným Českem, které slibuje Andrej Babiš, jenž ve Financial Times provedl svůj trumpistický coming out a přihlásil se ke světu podle Donalda Trumpa. Český trumpismus je ale ekonomicky stejně neplodný jako ten americký. Česku totiž chybí peníze na spojující společenské jádro, na silný sociální stát. Mimo jiné proto, že politici nechtějí zvyšovat daně ani je vést směrem k vyšší progresi, která je v České republice jedna z nejnižších ve vyspělé Evropě. Zbývá tedy pevná víra, že jednou se ekonomika zvedne a peníze na sociální stát porostou sami. Nechte daně daněmi. Soustřeďte se na větší výkonnost české ekonomiky. Sociální stát jako pojivo společnosti zachrání jen nový růst, radí ekonomové. Růst, to se snadno řekne, ale jak? České firmy trpí vysokou energetickou náročností výrob. Klíčová je tedy cena energií, to pochopila vláda správně. Jenže věc řeší zase jen dotacemi podniků ze státního, které se jen tak nevrátí. A růst, který dotace má vyvážet, se zatím nedostavuje. Jako obvykle nakonec pomáhají veřejné investice do infrastruktury, do dopravních a jiných staveb. Otázkou je, zda se skrze tyto výdaje automaticky naplní i sociální systémy, budou-li motorem ekonomiky státní investiční peníze, částečně nabuzené o evropské zdroje. Český růst požene jako jinde nenáviděný Brusel, aniž by si toho všiml Tomio Okamura? Chvíli tento automat ještě běžet může. Můžeme dál udržovat při životě zpracovatelský průmysl, který vysokou přidanou hodnotu v budoucnosti nepřinese. I tady se ekonomové vzácně shodnou. Česko potřebuje novou restrukturalizaci, druhou ekonomickou transformaci. Jak problém rámuje stejnojmenná iniciativa českých podnikatelů. Vytvářet ekonomiku budoucnosti, ne minulosti, dalo by se stručně říct. Hospodářská strategie vlády je velmi široký rámec, který však moc neukazuje, jak takovou budoucnost naplnit. Přitom právě to je nejdůležitější priorita, kterou by se měla zaobírat každá vláda. Jinak hrozí, že se obecně přijímaný a žádaný sociální tmel brzy rozdrolí a přestane spojovat. Růst na prvním místě. To je heslo, které si premiér Babiš nemusí nutně dávat na svou červenou trampovku. Stačilo by, kdyby se tímto motem řídil, abychom jednou byli dál, v zemi, kde je skutečně líp.
7: Říká Petr Fischer. A na závěr ještě pohlednice z předprázdninové Francie od naší spolupracovnice Kláry Notaro.
13: Francie je již léta nejoblíbenějším cílem turistů na světě. Za kulturou a přírodními krásami jezdí do Francie nejvíce turisté ze sousedních evropských zemí a Američané. Ti si v Paříži chtějí prohlédnout vítězný oblouk, Louvre, Eiffelovku a spatřit gotický klášter Mont Saint-Michel uprostřed zátoky v Normandii. Ale jak bude letos vypadat dovolená samotných Francouzů? Při plánování dovolené Francouzi musí počítat se zvýšenými cenami pohonných hmot a zvyšováním cen všeobecně. Na letní dovolenou se chystá sotva 60% Francouzů. Ti ostatní na cestování nemají dost peněz, i když stát mírně přispívá na dovolenou mládeži z chudých rodin a starším nebo nemocným osobám. Nicméně výlohy s cestováním jsou vysoké a tak mnoho mladých lidí volí co nejlevnější způsob, jak trávit dovolenou. Stále oblíbenější jsou prázdniny na kole. Francouzi mají pověst zhýčkaných lidí, ale ku podivu je neodradí ani spartánské podmínky spaní v přírodě pod širým nebem nebo v různých boudách pro turisty. Mnoho rodin vyráží na kolech objevovat skryté krásy francouzského venkova. Městští lidé touží zapomenout aspoň počas dovolené na šeť betonových měst. Francie je doslova protkaná sítí cyklostezek. Krásná je cesta podle řeky Loire, dlouhá téměř 900 kilometrů, končící u Atlantického oceánu. Další mytická cyklostezka, nazvaná cyklistická Odysea, vede z bretaňského přístavu Roscoff podél pobřeží oceánu skrz borové lesy a přes písčité pláže až do baskického rybářského přístavu Andaye. Spíše pro elektrokola je vhodná 800 km dlouhá pitoreskní cyklostezka vedoucí z Alp až ke Středozemnímu moři. Pokud si Francouzi chtějí užít farniente, sladké nic nedělání u moře, tak nejraději volí Atlantické pobřeží, Francouzskou riviéru nebo malebnou Korziku. Místa v kempech nedaleko pláží bývala rezervována už dlouho dopředu, ale nyní je kvůli inflaci znát určitý pokles zájmu. Někteří movití francouzští důchodci se rozhodli žít v prázdninovém tempu po zbytek života. Využívají výhodných daňových podmínek a stěhují se do Maroka nebo do Portugalska. Na léčení se však rádi vrací do Francie. Cesty do zahraničí kvůli zdraženým letenkám jsou letos méně žádané. Nicméně Maroko, Tunisko a Španělsko jsou nadále vyhledávaným cílem francouzských turistů. Francouze už nefascinují Spojené státy, tak jak to bylo pravidlem po dlouhá desetiletí. Francouze za to magicky přitahuje přístupná a přívětivá Kanada, její neporušená příroda a historická města. Většina lidí s alžírskými kořeny, a těch je ve Francii víc než 2 miliony, se každé léto vrací do vlasti svých předků. Ale letos kvůli zdražené letecké a námořní dopravě si cestu do Alžírska budou muset mnozí odpustit. Francouzi také projevují nižší zájem o dovolenou na obřích výletních lodích, nechválně známých svou ekologickou stopou. Ti šťastlivci, kteří mají příbuzné na venkově, rádi využijí možnosti ubytování zdarma a mít přírodu na dosah ruky. A užít si pravé francouzské prázdniny, jako kdysi jejich rodiče.
7: Uzavírá Klára Notaro nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Současná podoba knihovny Václava Havla končí, z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Šítské ozbrojené hnutí Hizballáh odmítlo dohodu o příměří mezi libanonskou vládou a Izraelem. Šéf ozbrojenců jednání označil za frašku. Čeští fotbalisté hrají proti Guatemale v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa. A dnes bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Z projektu knihovny Václava Havla odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli jí zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
14: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
3: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazovaly také k dílu dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. A knihovnu oficiálně založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu opustí území od hranice s Izraelem po řeku Litáni.
15: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Čespiva Radiožurnálu řekla, že o tom dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofertu. A Čespiva taky odmítla informace o pozastavení plateb od Evropské komise.
16: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a poškozuje důvěru veřejnosti a zkresluje skutečný stav věci.
3: Akcie koncernu vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Čeští fotbalisté hrají generálku na světový šampionát. V posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa bojují v New Jersey proti Guatemale. Aktuální informace má ve studiu reportér Pavel Tilšar.
4: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním hrají Češi s Guatemalou 1-1. Národní tým vedl od 11. minuty po gólu útočníka Patrika Šika, ale ve 40. minutě po chybě brankáře Matěje Kováře o vedení je přišel. Za chvíli tedy začne druhý poločas, za stavu 1-1. Dál ho budeme sledovat. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejevová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou ve dvou setech. Úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou 7-6 a 6-4. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu.
5: Uzavírka na D2 před Brnem a nehoda v Praze. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená na 8. kilometru. Po včerejší vážné nehodě ještě uklízeli povrch vozovky. Na místě policie sjíždí se z exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova, případně Telnice a Brno. Tužany. V Praze na magistrále ve směru z centra k jižní spojice narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května. Omezuje průjezd u odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. A na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov stojí nákladní auto kilometr 21,5 a bylo na krajnici už je pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Říká se o něm, že byl náčelníkem všech Apačů, ale Apačové nikdy jediného nejvyššího náčelníka neměli. Vypravuje se, že dohodl mír mezi Apači a bílými osadníky, ale spíš než o mír šlo o křehké příměří, které se Indiáni ani nepokoušeli dodržovat. A měl být před obrazem Vinnetua, jak ho vykreslil Karel May, ale literární Vinnetu byl ve skutečnosti propojením hned několika skutečných indiánských náčelníků. Je na čase zjistit, kým opravdu byl legendární Košis. Náčelník kmene Čirikavů, muž jehož podoba nebyla nikdy zachycena na kresbě nebo fotografii. Na hranice Arizony a Mexika, kam si mezi El Paso a Phoenix se ve speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům vydáme s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
18: Dobrý den.
17: A dobrý poslech přeje také David Hertl.
2: Indiánští náčelníci.
17: Honzo, před natáčením jsme se shodli, že čtení Májovek ani pro jednoho z nás nebyla úplně ta věc, kterou bychom trávili dlouhé hodiny. Jak je to s Májovkami v takovém, řekněme, evropském kontextu? Autor je Němec, to víme, u nás jich vyšla spousta, to také víme, ale četlo se to i někde jinde?
18: Májovky patří do uvozovkách Zlatého fondu populární literatury, minimálně v tom středoevropském prostoru, nesmírně populární v tom německy mluvícím prostoru také u nás. Jak je to v jiných zemích, třeba bývalého východního bloku, to si úplně nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že Májovky byly i hodně popularizovány ve filmu, tak předpokládám, že určitý zájem je. Ono to také souvisí s tím, že třeba ve východním bloku v některých zemích, jako bylo třeba NDR, Májovky a v vozovkách to hraní si na Indiány představovalo takovou specifickou únikovou kulturu před tím totalitním režimem a plnilo jiné funkce, než jenom takový, dnes se tomu říká cosplaying, ale v podstatě umožňovalo únik do jiné reality a do toho obrazu Indiánů si lidé projektovali i vlastnosti nebo realitu trošku jinou, v jaké by chtěli možná žít, nebo jaká jim umožňovala odstřihnout se nebo uniknout tomu totalitnímu režimu. U nás s podobnými unikovými kulturami bylo buď zahrádkaření, nebo chalupaření, nebo tramping. Zvlášť v NDR tahle kultura byla mimořádně silná a tomu východoněmeckému režimu třeba trvalo poměrně dlouho, než toho Máje vlastně přijal za svého, než ho učinil součástí té komplexní ideologie a samozřejmě ho vykládal nebo reinterpretoval podle toho ideologického kánonu v kontextu boje Indiánů proti americkému imperialismu a vlastně kapitalismu a frameoval to do takových jako širších rámců, ale právě proto, že dědictví Karla Máje bylo hodně spojeno s tím předválečným Německem a také se Máj těšil poměrně silné oblibě i mezi nacisty, nebo Hitler byl jeho vášnivým čtenářem, tak právě východoněmecký režim se dlouho obával a hleděl na Máje, na Májovky s trošku takovým jako podezřením a teprve v pozdějších 70. 80. letech Máje takzvaně přijal za svého a zařadil ho do toho povoleného, ale musel být správně interpretován a musel být zařazen do toho správného světonázoru.
17: No a co indiáni a vy, historikové, kdy se tahle kultura stala předmětem nějakého seriózního bádání?
18: Tady je potřeba oddělit vlastně dvě témata. Pro americké historiky a vůbec vlastně pro Američany je to součástí jejich živé historie. No, takže tam vlastně ten zájem probíhal vlastně jako paralelně s tím, jak probíhaly třeba ty indiánské války. Nejdřív ten zájem byl o ta očitá svědectví, takže se publikovaly memoáry, paměti, svědectví a pak se o to začala zajímat i seriózní věda, ať už tím, že se snažila nějakým způsobem zmapovat historii těch kmenů, nebo spíš se tam indiáni objevovali, nebo ty Native Americans, by bylo správnější říct, se tam objevovaly spíš jako taková kulisa k tomu americkému mýtu o pronikání na západ a budování a dobudování vlastně amerického národa a vystupovali tam spíš jako takový nepřátelé nebo takový lidé, kteří tady kdysi byli, ale nyní patří do jakéhosi folklóru. Ale pak se to začalo zase přehodnocovat a začalo se vlastně ten přínos k té americké kultuře a vůbec k té historii ze strany těch původních obyvatel přehodnocovat, oceňovat a na tu americkou historii se zase dívalo tím pohledem, že vlastně nějaká většina zlikvidovala v podstatě nějakou jinou cizí kulturu, bojovala s ní, buď ji fyzicky zlikvidovala, anebo ji prostě vyčlenila nějaké teritorium a tam ji držela v jakémsi getu, takže se na to dívalo se z tohohle pohledu. Ve 20. století pak vidíme celou řadu vlastně studií a celou řadu pohledů na tu historii původních obyvatel.
17: A dnešní téma už jsme říkali na začátku, náčelník Košis. My se dostáváme do druhé poloviny 19. století. Ta realita indiánů v téhle době a tedy shodou okolností Apačů či Rikavu, o kterých bude dneska řeč, ta je jaká?
18: Když budeme třeba konkrétně u těch Apačů, tak to je etnikum nebo kmen, který se do toho jihozápadu Spojených států dostal pravděpodobně od někud z Kanady a někdy v letech 1000 až 1500 našeho letopočtu. Byli to kočovníci a pak vlastně se proměnili na lovce a sběrače a jejich první velký kontakt byl se Španěli, to je zajímavé, oni od nich přebrali a adaptovali se třeba na jeden z velkých vozovkách vynálezů a to byly koně. Oni začali používat koně a díky tomu byli mnohem víc mobilní a koně se staly důležitou součástí jejich kultury. No a pak vlastně na přelomu 18. a 19. století po vzniku Spojených států, nejenom Apačové i další, čelí tomu neustálému pronikání bílých osadníků na ta jejich teritoria a používají celou řadu strategií, jak s tím vyjít. Někteří s nimi bojují, někteří se s nimi domlouvají, uzavírají různé dohody, které se různě porušují, neporušují. A zrovna Apačové jsou vlastně mezi takovými dvěma mlýnskými kameny mezi Američany a zároveň Mexičany. A náš hlavní hrdina právě byl znám tím, že jak dokázal s Američany chvíli vyjít a dokázal se s nimi dohodnout, tak vůči Mexičanům neustále ten jeho kmen vedl ty loupeživé nájezdy a vlastně považovali neustále za nepřátele. Takže ono to nebylo úplně tak jednoznačné, že by tam docházelo jenom k válkám. Byla to taková velmi barvitá, ale zároveň krvavá koexistence, v níž ale postupem času ti původní obyvatelé, protože žili jiným způsobem života, vlastně jim byl cizí ten v uvozovkách kapitalistický výrobní systém a velkými zemědělci také úplně nebyli, tak postupně vlastně ztráceli, dostávali se do defenzívy a vždycky to vyvrcholilo prostě nějakým velmi krvavým střetem, který byť se hrdině bránili nebo prostě dokázali mu dlouho vzdorovat, tak nakonec prohráli a buď byli zničeni, anebo uzavřeli nějakou dohodu, po níž byli uzavřeni do nějakési rezervace a tam vlastně se dočkali 20. století.
17: Říká historik Jan Adamec a teď pojďme rozplétat příběh náčelníka Košise. Skočíme do prostřed toho příběhu. V lednu 1861 přepadla skupina indiánů, nešlo o kmen náležející k Čirikavům, farmu amerického osadníka irského původu Johna Warda. Unesli jeho 12-letého adoptivního syna Felixe a odehnali mu několik kusů dobytka. Ward v té době nebyl doma a když začal po nájezdnicích pátrat, zjistil, že ta skupinka indiánů zamířila k horám Čirikava. Vyvodil si tedy z toho, že to byli muži náčelníka Čirikavu Košise, a požádal o zásah vojáky z arizonské pevnosti Buchanan. Velitel tehdy vyslal do oblasti oddíl pod vedením mladého poručíka George Bascoma a 3. února 1861 se Bascom a indiánský náčelník Košis setkali. A Honzo, tady začíná velký příběh, možná i začátek takového období válek. Jak to setkání dopadlo?
18: Tam je potřeba říct, že vlastně Košis do té doby udržoval víceméně korektní nebo vlastně mírové vztahy s Američany a údajně podle těch svědectví jim v téhle té chvíli stále důvěřoval, ale narazil prostě na protivníka nebo důstojníka, který jednak nebyl zvyklý na to vyjednávání. Připomínám, že Košic byl hrdý náčelník, nebyl zvyklý prostě, aby s nimi někdo jednal takhle jako ten Baskom. Navíc tedy Baskom ho bez důkazu obvinil z toho, že tedy unesl toho syna, což nebyla pravda, pak se ten syn objevil, byl to jiný kmen a to je vlastně jakoby zase důležité si uvědomit, že to nebyl jednotný kmen Apačů, ale byly různé kmeny, které navíc mezi sebou soupeřily, měly různý přístup jak k těm Američanům, tak i sami k sobě. Oni taky nebyli jednolitou entitou, nebyli těmi rudými muži versus bílý muž, tak to určitě neplatilo. A Košic byl na chvíli vlastně jakoby, nechci říct úplně zajat, ale byl umístěn do takového stanu, z něhož utekl a tím začala ta dlouhá válka, protože tam se vyeskalovala vzájemná nedorozumění, což pak vyvrcholilo v různých jako velmi násilných aktech, ať už ze strany Košice, tak ze strany těch vojáků a odstartovalo to dlouhou válku, v níž Košic se velmi umně a velmi obratně bránil, aby byl poražen nebo aby byl zajat.
17: K tomu hned první ukázka, je to od historika Edwina Sweeneye, článek z časopisu New Mexico Historical Review.
19: Baskomova aféra znamenala začátek otevřené války mezi Košicem a Američany. Vztahy mezi oběma komunitami byly napjaté více než rok před osudovým incidentem. Přisuzovat Baskomovu incidentu vinu za následující desetiletí

0: starého a nenapravitelného Miguela Narbonu. Caro, další vlivný náčelník, zemřel na podzim roku 1857 jako oběť otrávených přídělů potravin. Koncem roku 1857 byl tedy Košis pravděpodobně dominantním vůdcem.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: A dnes si s Honzou Adamcem povídám o indiánském náčelníku Košisovi. Dobrý poslech portrétu přeje také David Hertl. Honzo, my jsme tady už slyšeli, že začalo takové velké období války mezi Košisem a tou vojenskou jednotkou, která tam byla v té době poslána proti němu. Měli bychom říci, že Indiánům se podařilo shromáždit na tu dobu poměrně velké množství lidí, uvádí se 200, ale možná až 500 bojovníků. A proti nimi mělo stát 2500 mužů. Jenže Amerika v té době měla své vlastní starosti, a to poměrně zásadní. Tam byla občanská válka.
3: Ano, ona vypukla občanská válka. To znamená, velká část těch jednotek pravidelné armády byla odvelena na bojiště a i z toho důvodu vlastně řada těch arizonských pevností byla pak snadným cílem pro ty kmeny, jako Fort Buchanan nebo Fort Breckenridge. A navíc Košis velmi jako dobře využíval terén. Ta taktika vlastně připomínala spíš partizány. To znamená, oni jako provedli nějaký rychlý výpad, napadli nějakou kolonu nebo prostě nějakou jednotku a pak se rychle stáhli do toho Košisova sídla, do toho pohoří, do těch Dračích hor, a tam málo kdo měl šanci ho nějakým způsobem dostat. Respektive Američané by museli shromáždit obrovskou přesilu, aby vůbec byli za normálních okolností schopni tenhle ten způsob války vyhrát. Takže v tomhle se vlastně Košis trošku jako trefil do takové mezery, kdy Američané, ti bílí v úzovkách, Američané byli zaměstnáni něčím jiným a nemohli se plně soustředit na tu válku s Košisem. Na druhou stranu to ale u Košise a těch dalších náčelníků vytvořilo trošku jako falešný dojem, že tedy vlastně Američané už porazili a že tedy zvlášť po určitých úspěšných střetech propadli trošku takovému uspokojení a zřejmě si nedokázali představit, že až ta válka skončí, tak vlastně Američané nepřestanou, shromáždí násobně větší vojsko a budou se snažit Košise dohnat. Ale i přesto se vlastně Američanům nakonec ho nepodařilo porazit v nějaké otevřené válce a oni sice dokázali zajmout v roce 1863 toho jeho hlavního spojence, respektive on to byl takový trošku jeho učitel, že ten Mangas Colorado. Ten...
2: Vlastně i Itchán to byl jeho.
3: Ano, velký náčelník, od něho se Košis hodně naučil, ale i to vlastně jenom zesílilo ten Košisův odpor a posílilo ten důraz na tu jeho taktiku. To znamená stáhnout se do těch hor a podnikat jenom prostě opravdu jako ojedinělé partizánské útoky a tím si zachovávat jakousi takovou naději na ani ne tak vítězství, jako na uzavření nějakého možná spravedlivého příměří nebo míru, nebo k návratu do statu quo před tou Bascomovou aférou.
2: A právě o tom je další ukázka z textu historika Edwina Sweeneye.
0: Košis toužil po míru, i když jen formálně. Mír měl totiž pro Američany a Apache odlišný význam. Apačové byli zvyklí na dohody, jaké tradičně uzavírali, kdy úřady tolerovali a dokonce mlčky podporovali jejich nájezdy do jiných okresů. Košis tedy nepochybně viděl výhody v míru s Američany. Apačové pak mohli pokračovat v nájezdech do Mexika a najít trh se svou kořistí. Americká politika nezasahování byla diktována tím, že nejbližší vojenská základna ležela 100 mil daleko a agent, který na Apache měl dohlížet, byl 200 mil daleko. V důsledku toho měl Košis prakticky volnou ruku a občasný nájezd na dobytek v Arizóně nebo Novém Mexiku mohl zůstat neodhalen.
2: Příběh velkého náčelníka a jeho, řekněme, bílého přítele je dobře znám z těch májovek. A tady se také objevuje vlastně v jednu chvíli takový jeden bílý přítel, Tom Jeffords, zaměstnanec arizonské poštovní služby, který se s jedním z armádních generálů vydává na téměř sebevražednou misi. Oni prý na vlastní pěst šli za Košisem.
3: Ano, Američané vlastně zkusili různou taktiku. První generál George Crook ho neustále pronásledoval Košice, přišel i s některými inovacemi, že abyste dostali Apache, tak k tomu musíte mít jiné Apache. No, takže on začal používat ty stopaře z řad Apačů, které mu výrazně pomohly, začal používat muly. K ničemu to nevedlo. Druhou taktiku zvolil generál Oliver Howard, veterán z americké občanské války, který pak vlastně dostal i takové pověření od prezidenta Granta v roce 1872 s tím, že tedy spíš než válčit s Košicem, měl povolení s ním uzavřít ten mír. A on si získal Košiceho důvěru, mimo jiné i proto, že spolupracoval právě s tím Tomem Jeffordsem, kterého si Košic také velmi oblíbil a vlastně ho považoval takřka za svého pokrevního bratra. Tam to bylo spíš to, že Jeffords se odvážil do toho jeho orlího, v uvozovkách orlího hnízda, neozbrojen, což Košicovi velmi imponovalo a tím ho vlastně jako přijal do toho svého nejbližšího kruhu. A jenom to, že Jeffords právě třeba doprovázel toho generála Howarda, tak tím vlastně se otevřela cesta k tomu přímému jednání, protože Košic by nikdy už po těch zkušenostech to měl, by nikdy nešel jednat někam jinam, než že požadoval, aby oni za ním přišli a oni to vlastně tam mohli dohodnout. A právě díky téhleté vzájemné důvěře nakonec v říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košiceho Apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace, ale prozatím mohli zůstat tam, kde byli a zavázali se, že tedy už nebudou útočit na ty poštovní a jiné služby, že to byla důležitá součást těch bojů. A uzavřeli mír, Košic se zavázal, že jeho bojovníci ukončí veškeré útoky na Američany a majetek na území Spojených států a budou chránit tedy tu bezpečnost těch cest v okolí rezervace. To je zajímavé, že se to nevztahovalo na ty Mexičany, takže Košic dál bojeho muži útočili na majetek mexické vlády a zároveň součástí té dohody také bylo, že třeba americká vláda se zavázala, že bude poskytovat Apačům pravidelné příděly potravin a ošacení, tak aby vlastně nemuseli praktikovat ten svůj tradiční způsob obživy, to znamená to loupení nebo ty nájezdy na farmy a tak dále.
2: Možná teď je ta správná chvíle, abychom se naposledy začetli do článku historika Edwina Sweeneye. On tam právě tu situaci, která nastala po uzavření téhle mírové dohody, popisuje.
0: Jaký byl skutečný vztah mezi Košicem a Američany? Legendy a mýty je třeba analyzovat. Bylo například napsáno, že Košic dovolil poštovní lince provozovat dopravu přes území kmene Chiricahua. Společnost Butterfield Overland Mail Company skutečně zřídila svou trasu bez svolení kmene Chiricahua a Košic mohl kdykoliv zaútočit a možná zničit poštovní stanice. Byl si však nepochybně vědom výhod míru a možná dokonce zvažoval možnost odvetných opatření vojsk proti jakémukoliv pokusu o útok. Často se zdálo, že pohrdá personálem dostavníkové stanice v průsmyku Apache Pass. Někdy proti jejich činnosti bouřlivě protestoval. Více než jednou Apačové nahromadili kameny přes trasu, aby bránili pohybu dostavníků, ačkoliv Košic s takovými činy možná neměl nic společného.
3: Zajímavé také, že tahle smlouva nebyla napsána na papíře, nebyla sepsána, závisela pouze na té ústní dohodě a na té důvěře mezi těmito třemi lidmi, což byl zároveň ale její základní problém po té, co Košic zemřel a to břemeno vlastně přešlo na jeho syna. A vždycky tak, když prostě máte ústní smlouvy, tak oni se vážou na ty osobnosti, které uzavřeli, pak se vlastně otevírá možnost ty smlouvy porušit, znovu vyjednat nebo nějakým způsobem je změnit.
2: Košic se z té smlouvy, ty už to říkal, moc dlouho neradoval. Smlouva byla tedy uzavřena v roce 1872 a v červnu 1874, víme to přesně 8. Košic umírá pravděpodobně na rakovinu žaludku, jak tedy dnes dedukují odborníci z těch příznaků. Protože neznáme přesně datum jeho narození, tak ani není úplně jasné, kolik mu mohlo být, možná 68, možná 69 let. Neví se ani, kde byl přesně pohřben, to bylo jakési tedy indiánské tajemství, kam mělo být jeho tělo uloženo. Víme jenom to, že potomci toho jeho kmene dodnes žijí v té rezervaci Mescalero Apache v Novém Mexiku a že tedy Košic je považován právě proto, co si říkal, že nebyl nikdy poražen za jednoho z nejznámějších apačských náčelníků. Honzo, ono se také hodně mluví o tom, že právě ten jeho příběh trošku změnil pohled Američanů, co by přistěhovalců na tu indiánskou kulturu.
3: Ano, ale spíš postupně. Přece jenom v těch 70. 80. letech to se bavíme spíše o období, kdy Indiáni byli na ústupu, respektive ta jejich kultura

0: odcházela do zapomnění, respektive v tom lepším případě nebo v tom horším byly považováni prostě za nepřítele nebo za prostě někoho, kdo na to území Spojených států už nepatří a Spojené státy už mají nového vlastníka. Ale samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, to dědictví původních obyvatel bylo postupně objevováno, zachováváno těmi přeživšími, postupně se stávalo součástí amerického kulturního dědictví. Američané se k němu dodnes velmi intenzivně hlásí. To jméno Košíc v té oblasti je samozřejmě velmi známé a spousta věcí je po něm pojmenována, od skalního útvaru až nejrůznější názvy těch oblastí Košíc County. Byl o něm natočen i film v roce 1950 s Jamesem Stewartem, jo, Broken Arrow. A pak samozřejmě v té evropské tradici žije, byť v značně zkreslené a ne úplně jako realitě odpovídající podobě toho vztahu Winnetou, Old Shatterhand, Košíc a Tom Jarrod a tak dále, tak dále. Takže ta tradice nějaká jako zachovaná v tomhle tom smyslu je.
1: Říká se, že Karl May se inspiroval tedy skutečnými apačskými náčelníky, ale nejenom Košisem, také Jeronymem a Vitoriem. Z těchto tří tedy vznikl ten nakonec literární proslavený Winnetou. Na téma Winnetou napsal zajímavý článek americký historik Richard Krecroft, jmenuje se Americký západ Karla Maye a vyšel už v roce 1967.
2: Winnetou je zjevně idealizovaným ušlechtilým divochem, ale ušlechtilým díky ochotě přijmout to nejlepší z evropské kultury a spojit to s nejlepším z vlastního národa. Je to Winnetouova schopnost číst, psát a vést diskuze, stejně jako jeho odmítání barbarských divokých zvyků, co ho zušlechťuje a činí ho milým Old Shatterhandovi, jeho ještě ušlechtilejšímu společníkovi. Ačkoliv existují důkazy, že se Karl May pokusil vzorovat Winnetouův život podle některých apačských náčelníků, zejména Košise, Winnetou zůstává v zásadě nedotčen indiánskou kulturou, která ho obklopuje. Zatímco Mayovi ostatní fiktivní apačové používají autentickou apačskou slovní zásobu, Winnetou používá spisovnou němčinu a zatímco ostatní divoši se oddávají skalpování a podobným barbarstvím, Winnetou si osvojuje křesťanské mravy.

0: Možná ještě taková pěkná tečka za celým tím případem. My jsme na začátku hovořili o tom, že všechno začalo únosem 12-letého chlapce a ty už to malinko naznačil, že on se nakonec objevil, je to tak, 10 let po Košisově smrti, tedy v roce 1884, se najednou objevil ten už tedy dospělý Felix, ten chlapec, jehož únos tu válku zahájil, objevil se jako apačsky mluvící průzkumník americké armády. Ty si o tom ostatně mluvil, že armáda je využívala právě tyhle lidi. No a vypověděl popravdě, že tenkrát ho unesla skupinka západních apačů, tedy nikoli ti Košisovi Čirikavové. Takže na začátku to všechno byl jeden velký omyl. Tolik z dnešních portrétů, ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Lenka Čurdová a hostem byl, a já děkuji, že do studia přišel Jan Adamec. Honzo, naslyšenou příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje také David Hertl.
2: Portréty zajímavých osobností najdete také na webu plus.rozhlas.cz anebo si je můžete stáhnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Do černohorského Tivatu dorazili evropští prezidenti a premiéři na summit s 6 zeměmi západního Balkánu. Na každoročním jednání zhodnotí stav přístupových rozhovorů a proberou možnosti spolupráce. Schůzka ale nepřinese konkrétní závěry ani nestanoví horizont pro vstup balkánských uchazečů. Za Česko se summitu zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Vinní je taky s účastí na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli po minulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale taky v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. A Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. A podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménii. Čeští fotbalisté hrají na závěr přípravy před mistrovstvím světa v New Jersey s Guatemalou. Generálku národního týmu na šampionát sleduje reportér Pavel Tilšar.
4: V 71. minutě je to stále 1-1. Oba góly padly v prvním poločase. Za Česko se trefil útočník Šik. Po změně stran trenér Miroslav Kulbek postupně vystřídal všech 10 hráčů v poli. Ze základní jedenáctky tedy už na trávníku v New Jersey pouze brankář Kovář. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
5: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov už průjezdná. Skoro 12-hodinová uzavírka po vážné nehodě na 8. kilometru skončila. Dálnice teď volné na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov. Hlásil náš zpravodaj odstavený kamion. 47. kilometr v pravém jízdním pruhu. Podle policie na místě stále stojí. A v Praze na magistrále z centra k jižní spojce před více než hodinou narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května a omezuje průjezd u odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je teď zatažená v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přehánkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů a přes den bude zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Prezident Petr Pavel řekl, že pokud by koruna bránila rozvoji české ekonomiky, mělo by se přijmout euro. Premiér Andrej Babiš s ním nesouhlasí. Přijetí společné evropské měny by považoval za ztrátu svrchovanosti. Současná vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že nepodnikne žádné kroky směrem k zavedení eura, nebude už ani zpracovávat každoroční zprávu o připravenosti k přijetí společné měny. Je v zájmu Česka, aby si udrželo korunu, nebo by na tom česká ekonomika byla líp, kdyby se platilo eurem?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den do Bruselu.
1: Dobrý den z Bruselu.
6: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
7: Dobrý den z Prahy.
6: A začněme od vás. Proč se současná vláda staví tak odmítavě k přijetí eura?
7: Protože zkušenosti států, které také dříve byly součástí východního bloku, ukazují, že ekonomicky si pohoršili vůči státům eurozóny v čase, kdy do eurozóny vstoupili, že do té doby, než přijali euro, ta konvergence probíhala daleko rychlejším tempem a jakmile přijali tuto měnu, která prostě není adekvátně silná a není v rámci ideální měnové unie, protože Německo, Řecko, státy Pobaltí prostě mají úplně odlišné ekonomické cykly a brzdí je, nepomáhá jim v těch situacích, které třeba jsou náročné, to, že mají takto silnou společnou měnu. Viděli jsme to i třeba právě v případě Řecka. A zároveň druhá důležitá věc, my určitě nechceme CBDC digitální euro a my také nechceme platit dluhy za státy eurozóny. Myslíme si, že těch dluhů, které tady třeba nasekala i ta minulá vláda a které bohužel budou pravděpodobně růst i za této vlády, tak je poměrně dost na to, aby jsme na sebe přijímali ještě závazky nějakých jiných států.
6: Pane Niedermayere, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, pořád máte za to, že přijetí eura by i pro Česko bylo jednoznačně výhodné?
1: Ty argumenty by stálo za to rozebrat jeden po druhém, který pan kolega řekl a dopustil se řady nepřesností. Nicméně ten můj názor je jasný a konzistentní delší dobu. Pro Českou republiku to naše neeuro je čím dál tím dražší. A myslím si, že si ho nemůžeme dovolit. Stojí nás to spoustu peněz, snižuje to náš potenciál pro růst. Mimochodem odhady, které činili centrální banky a ekonomové, kteří se zabývají tím, jaký může mít přínos přijetí eura. V případě Slovenska se mluvilo o odhadu kolem 0,5-0,7% bodu růstu ročně. Jiné odhady fungovaly přes navýšení zahraničního obchodu, který má přímý průsak do růstu, či říká, že dosáhneme tímto vyšším růstem, vyššího růstu, dosáhneme vyšší stability, ale hlavně ani finančně a právě s ohledem na to, že tato vláda bude dále zřejmě velmi razantně navyšovat dluhy, tak to neeuro představuje příliš velké finanční zatížení, na které obrazně řečeno nemáme.
6: Pane Vondráčku, vy nemáte pocit, že to, že Česko patří k menšině unijních zemí, které ještě neplatí s eurem, může brzdit naši ekonomiku?
7: Určitě tomu tak není. Podobně třeba zlotý nebrzdí polskou ekonomiku. To, jakým způsobem funguje ekonomika a to, jakým způsobem prosperují jednotlivé státy, tak má samozřejmě více vlivu. Nicméně pokud se díváme čistě na tu monetární politiku a díváme se třeba na posledních 20 let, tak se ukazuje, že dlouhodobě česká koruna ztrácela hodnotu druhá nejméně ze všech měn na evropském kontinentu. Po švýcarském franku je to nejstabilnější měna a pokud si třeba porovnáme cenu eura vůči zlatu v roce 2000 a dnes a cenu české koruny vůči zlatu v roce 2000 a dnes, tak vidíme, že to euro ztratilo hodnotu o nějakých 15-20% více než česká koruna. Zkrátka euro dlouhodobě prochází větší inflací a byť třeba zrovna v čase, kdy tady byla inflace vysoká a mělo to i důvody právě fiskální politiky, tak se mnozí ekonomové domnívají, že my bychom nepatřili v tu chvíli ani do severního, ani do jižního, ale spíš do pobaltského křídla. Tedy inflace by s eurem byla u nás ještě vyšší než s českou korunou.
6: Pane Niedermayere, tak není ten argument, že koruna v uplynulých desetiletích byla stabilnější nežli euro argumentem pro zachování si vlastní měny?
1: Já nevím, jak pan kolega tu stabilitu měří, ale v jedné věci bych s ním souhlasil. Určitě volba měnového režimu není to, co je nejdůležitější faktor, který rozhoduje o prosperitě. O tom, jestli ekonomika roste, záleží na tom, jaké jsou podmínky pro podnikání, jakým způsobem funguje stát, jakým způsobem hospodaří stát, jakým způsobem je regulován, či spíše méně regulován pracovní trh. A opravdu to euro je jenom jedna část do té mozaiky. Ale bavme se o tom, co jsou ty přímé faktory, které euro nebo respektive české euro ovlivňují. Tak především je to, že máme výrazně vyšší úrokové sazby. A když jsem propočítal, kolik za dnešních podmínek české neeuro stojí každou domácnost, tak každá domácnost na české neeuro doplácí zhruba 10,5 tisíce korun ročně. To je jenom velmi malá část toho nákladu spojeného s neeurem, protože to je to, o kolik více zaplatí náš stát za financování dluhu. K tomu musíme přečíst ty takzvané transakční náklady. V okamžiku, kdy náš občan jede do ciziny, tak velmi pravděpodobně bude čelit nějakým transakčním nákladům, pokud si nezařídí nějaký dobrý bankovní systém, který mu ty náklady sníží. Taková obvyklá platba, kterou při platbě platební kartou spojenou s českým účtem zaplatíte při cestě do eurozóny, činí 4%. Hmm. Samozřejmě v případě, pokud budete měnit koruny na eurové bankovky, bude to ještě vyšší. A to je jenom zlomek těch nákladů, ano, které nesou podniky. Jsou to náklady na transakce a jsou to náklady na zajištění. Čili ten náklad je opravdu příliš velký a můj názor je, že naše země na to dneska prostě nemá.
6: Já bych s dovolením z toho, co teď zaznělo, vypíchnul ty nižší úrokové sazby. Není toto argument pro přijetí eura pro vstup do eurozóny, pane Vondráčku, že bychom ty sazby měli nižší, což by se propsalo i do výhodnějších hypoték?
7: No, já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to je přesně to, co máme sledovat, protože to, že je nízká sazba úroková v Evropské unii nebo v eurozóně, tak je dáno samozřejmě tím, že ty státy jsou tam ještě daleko více předluženější než Česká republika a některé ty státy už by v podstatě neutáhly svůj státní rozpočet, kdyby byla úroková sazba vyšší, která by přirozeně k výši inflace, nějaké průměrné výši inflace v celé eurozóně měla být na vyšší úrovni. To, že tady byly záporné úroky, to, že se v podstatě státy motivovaly na to, aby se zadlužovaly, tak to já nepovažuji za zdravou věc. Když se podíváme na naše sazby, tak naše centrální banka je poměrně konzervativní. Nezpůsobuje to, že by se lidé riskantnějším způsobem zadlužovali tím, že by je lákali příliš výhodné úroky. A podle mě je to správně, protože pak to také může skončit různými hypotečními krizemi, které jsme tady měli okolo roku 2007. A já nechci, aby si stát jednoduše půjčoval, aby tím, že má nízký úrok, tak se ještě více zadlužila, protože tak přesně tohle začaly dělat státy v momentě, kdy přijali euro, kdy třeba měli nízkou úrokovou sazbu, o to více je to lákalo a proto také státy eurozóny jsou v průměru výrazně zadluženější než Česká republika.
6: Neshodujete se tady s premiérem Andrejem Babišem, který si na ty vyšší úrokové sazby, které stanovuje Česká národní banka, stěžuje. Pane Niedermayere, nejsou náhodou ty nižší úrokové sazby v eurozóně způsobené právě tou vyšší zadlužeností řady velkých evropských ekonomik, a tedy tím, aby obsluha dluhu pro ně nebyla tak drahá?
1: Pan kolega ukázal, že vůbec nechápe, co je úkolem centrální banky, co je zákonný mandát centrální banky, nejenom v České republice, ale i v eurozóně. Není to péče o to, aby stát snadno splácel své dluhy, ale je to zajištění cenové stability.
6: A centrální banky si promiňte, že vás přerušu. A nehraje tedy vůbec žádnou roli, jak je zadlužená třeba Francie, jak je zadlužené Řecko a další země?
1: Toto absolutně nesmí hrát žádnou roli a mimochodem v případě, kdyby to hrálo roli, tak by to pouze vedlo k zvětšení těchto problémů, protože o úrokových sazbách, o kterých já mluvím, což zřejmě pan kolega nechápe, mluvím o dlouhodobých sazbách na dlouhodobé státní vypůjčky. Porovnávám desetileté vládní vypůjčky, což je úroková sazba, kterou nestanoví a kterou jenom velmi vzdáleně ovlivňuje centrální banka. Je to úroková sazba, která vzniká na trhu poptávkou a nabídkou hodnocením rizika. A bohužel naše země už poměrně velmi dlouhou dobu má díky tomu, že nepřijala euro, výrazně vyšší rizikovou prémii, což nám zdražuje státní dluh. Pokud pan poslanec umí ušetřit těch 50, 60, 70 miliard, které navíc platíme za správu státního dluhu kvůli tomu, že jsme nepřijali euro, tak já budu hrozně rád, ale zároveň je dobré se podívat do té ekonomiky, kde firmy utíkají z těch vysokých úrokových sazeb tím, že si půjčují v eurech a tím vytváří v ekonomice kurzové riziko a samozřejmě snižují účinnost měnové politiky.
8: Na to se hned chci zaměřit, právě na pohled českého biznisu, na to, jak se na přijetí eura dívají čeští exportéři, ale ještě předtím, pane Vondráčku, máte samozřejmě možnost zareagovat na tu věcnou připomínku pana Niedermayera, jakožto bývalého viceguvernéra České národní banky.
7: No tak kdyby to bylo tak strašně méně rizikové investovat v rámci eurozóny a v rámci těch států, tak by se asi teď nedělo, že rekordních více než 71% zemí eurozóny má horší rating než Česko. Tohle to je, myslím, něco, co tomu odpovídá. A samozřejmě, že i politické vlivy jsou něčím, co tlačí na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu, jak stanovuje ty
8: to docela kategoricky
7: sady.
8: Vyloučil, když jsem se ho doptával, že by to mělo mít vliv na fungování Evropské centrální banky.
7: Vylučovat to může, ale realita to tak je, i když se to může psát někde na papíře, že by tomu tak být nemělo, ale prostě ty státy by to neutáhly, kdyby byly dlouhodobě výrazně vyšší úrokové, základní úrokové sazby.
8: Dobře, posuňme
1: pane
8: se.
1: Pane kolego, vy jste ten, který to ví samozřejmě.
8: Tak posuňme se k těm exportérům, kterých už jsme se dotkli. Je to známá věc, jak moc je česká ekonomika orientována na export. Zrovna tak, jako to, že čeští exportéři často volají po přijetí eura. Co byste jim, pane Vondráčku, vzkázal?
7: Tak já bych jim vzkázal, že samozřejmě od 1.1.2024 je tady možné také fungovat v režimu, kdy firmy platí mzdy a daně a mají účty v eurech, v librách a v dolarech. A my jsme skutečně těmi, kteří by chtěli, řekněme, realizovat liberalizaci trhu, kdy jsme pro svobodnou volbu měny a jako svobodní bychom neměli nic proti tomu, aby se třeba rozšířilo množství těchto měn, ve kterých mohou firmy působící na území České republiky fungovat. Je to jejich věc, jaké podstupují riziko, v jaké měně chtějí fungovat a je to dobrovolná dohoda s jejich zaměstnanci také, jakým způsobem je vyplácí. A evidentně o toto není příliš velký zájem. Stejně tak, když se podíváme na data průzkumu třeba Hospodářské komory, tak není obecně o euro zájem. Není to téma, podnikatelé si to nepřejí, přeje si to hrstka největších exportérů, kteří jsou samozřejmě slyšet, ale obecně vzato data z TEMu dlouhodobě ukazují, že podpora přijetí eura ani ve skupinách podnikatelů a živnostníků, které se měří zvlášť, tak ani v těchto oblastech socioekonomických není podpora přesahující 30%. A to jsou dlouhodobá data,
8: exportéry.
7: To měří dlouhodobě.
8: Ptal jsem se zvlášť na exportéry.
7: Tak pokud je to pro ně tak výhodné a pokud si myslí, že to kurzové riziko, které samozřejmě někdy znamená bonus a někdy mínus, protože oni také můžou mít kurzové zisky, tak jako mohou mít kurzové ztráty a pokud toto nechtějí podstupovat, mají možnost fungovat v tom režimu, o kterém jsem mluvil, není potřeba kvůli tomu likvidovat korunu pro všechny ostatní, kteří si ji chtějí zachovat.
8: Pane Niedermayere, tak opravdu je to pro české firmy, zvlášť pro české exportéry, takový problém, že neplatíme eurem?
1: Je to problém, kterého se někteří zbavují tím, že ten problém přenášejí na své dodavatele. Mimochodem, mě by zajímalo, jestli by pan kolega doporučil milionům českých zaměstnanců, aby měl kontrakt na svoji mzdu třeba v librách, nebo já nevím, možná v rublech by ho to napadlo, nebo v eurech, a to znamená, aby každý měsíc si nosili domů jinou sumu peněz, co by jim určitě výrazně usnadnilo plánování, ale ti největší exportéři prostě ten problém řeší tak, že to kurzové riziko přenášejí na své dodavatele. Tím, že jim chtějí stanovit ceny za dodávky v eurech, to znamená, oni to kurzové riziko si u sebe vyrovnávají, ale to pro ekonomiku znamená nikoliv řešení, ale ještě větší problém, protože to znamená, že to kurzové riziko se koncentruje u těch nejslabších firem na konci toho dodavatelského řetězce, kde obrazně řečeno je firma, která své výrobky prodává za eura a zároveň své náklady platí v korunách, protože většinu těch nákladů budou mzdy a samozřejmě ti zaměstnanci logicky chtějí mít stanovený plat v české koruně. Takže řešení tady není.
8: Ale jak velký problém to pro české exportéry ve skutečnosti je? Není to tak, že s tím zkrátka umějí žít?
1: Jak kteří, ale je to prostě dodatečný náklad. Vytváří to dodatečnou nejistotu. Na tu dodatečnou nejistotu si musí vytvářet rezervy a jednou z reflexí toho je například pomalejší růst mest, protože to kurzové riziko, pokud ho nezajišťujete, a to zajištění je jenom rozkládání toho rizika v čase, tak to kurzové riziko působí samozřejmě velmi, velmi rychle, protože ten směnný kurz se může ze dne na dne měnit o procento klidně. A v okamžiku, kdy vykalkulujete nějakou zakázku na vysoce konkurenčním trhu s velmi nízkými maržemi v některých případech, tak to může opravdu drasticky zasahovat do té ekonomiky. A samozřejmě došlo k určitému pokroku ve finančních inovacích a existují už produkty finanční, které snižují ty náklady na konverze. Ta situace je lepší, než byla před 10 lety, ale to neznamená, že ty náklady neexistují.
8: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a předseda Svobodných, poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane Vondráčku, předpokládám správně, že to tedy vidíte podobně jako premiér Babiš, který říká, že přijetí eura by pro nás znamenalo, on se vyjádřil, ztrátu svrchovanosti?
7: Ano. Protože ta měnová politika je jeden také z transmisních kanálů, kromě inflace, skrz který se mohou vyvažovat v rámci výkyvů ekonomik vůči okolnímu světu, se mohou vyvažovat ty tlaky v čase, kdy máme nějaký problém. Takže je dobré si zachovat oba dva kanály a je dobré si zachovat i suverénní měnovou politiku. Ale s dovolením musím reagovat na ten rubl, tak jak mi to tady bylo předhozeno. Myslím si, že
8: na tu ironii ze strany pana Niedermayera.
7: Dětinské, ta ironie ze strany pana Niedermayera. Já se naštěstí nacházím v českém parlamentu, kde nemáme takovou potřebu lidem něco doporučovat a poučeně jim říkat, jakou mají mít výplatu, v jakých měnách nebo jakým mají třeba jezdit autem, tak jak je to zvykem v Bruselu, těmto lidem vstupovat do života a něco jim kázat. Takže já bych to nechal na lidech, ale upřímně řečeno, rubl je také měna, která už má svůj CBDC projekt. A pokud bych někomu měl něco doporučit, tak nepoužívat fiat měnu, která vedle sebe ještě má CBDC, to je velké riziko a tohleto se chystá mít i euro, takže ani rubl, ani euro, ani čínské peníze bych rozhodně nedoporučoval,
8: nechme
7: ale každý si to rozhodne sám, v čem chce mít výplatu.
8: Pánové, nechme rubl rublem a zaměřme se na euro a na korunu, kterou pořád v Česku platíme a zdá se, že platit budeme i nadále. Nestratili bychom část naší svrchovanosti, pane Niedermayere, kdybychom neměli vlastní centrální banku, která by podle toho, jaká je situace v naší ekonomice, mohla reagovat?
1: Ano, přišli bychom samozřejmě o nástroj, který máme, ale myslím si, že to pan premiér formuluje velmi špatně. On říká, že něco ztratíme, ale místo toho my přejdeme na nějakou sdílenou suverenitu. To není o tom, že nám někdo sebere to právo, ale že to právo budeme vykonávat společně, což je konec konců princip, na kterém stojí Evropská unie. A myslím si, že je dobré se podívat, jaké benefity, o kterých pan kolega mluví, vlastně ta česká koruna nezávislá měnová politika přinesla. Myslím si, že nejvíc ilustrativní je podívat se na vývoj v posledních 5 letech, který měl být z hlediska proponentu nezávislé měnové politiky vlastně takovým hvězdným momentem, kdy jsme měli ukázat, že my tou měnovou politikou zvládneme tu inflační vlnu, která postihla většinu světa. A já když se dívám na data na porovnání těchto 5 let, tak vidím, že je sice pravda, že jsme měli inflaci o trošku nižší, než Polsko, velmi lehce. Měli jsme ji zhruba stejnou jako Slovensko, ale v případě další modelové země z toho ranku těch nově přistoupivších zemí Evropské unie Slovinska, my jsme měli dvounásobnou. Hmm. Já tím vůbec nechci spekulovat o tom, že v případě eurozóny by ten nárůst se nebyl o 50%, ale o 30%. Do této spekulace
8: v žádném
1: případě nechci jít, ale myslím si, že ta evidence jasně ukázala, že ta nezávislá měnová politika selhala v tom, aby ochránila naše občany, naši ekonomiku před velmi vysokou inflací, která byla násobně vyšší než v případě eurozóny.
8: Ale je to jenom jeden příklad, jedna konkrétní situace, která, jak se připustil, mohla být zaviněna i jinými vlivy, než tím, že neplatíme eurem, že nejsme v eurozóně, tak uznal byste obecně, že má svoje výhody, když země má vlastní centrální banku, která reaguje na to, jaká je v té zemi právě inflace?
1: Za jistých okolností ano, kdyby to byla země, která by operovala někde jako uzavřená ekonomika, která by měla velmi vyvážené obchodní vztahy na spoustu zemích s jinovou měnovou politikou, tak samozřejmě ano. Já neříkám, že Zimbabwe nebo Švýcarsko má přijmout euro, ale v případě České republiky ten můj případ je relevantní, protože jsem mluvil o období, kdy se mělo ukázat, že ta centrální měnová politika, ta naše nezávislá měnová politika dobře funguje. A v těch ostatních období, jako je naše, neseme velmi vysoký finanční náklad na to, že jsme euro nepřijali.
8: Pane Vondráčku, tak skutečně je to taková výhoda pro Česko, že má vlastní centrální banku, když vezmete v potaz těch posledních 5 let to období vysoké inflace a to srovnání s okolními zeměmi, které tady uvedl pan Niedermayer?
7: Když si vybereme nějaké účelově období, které vychází pro tu či onu měnu pozitivně či negativně, tak samozřejmě můžeme si to vykládat různými způsoby. Aktuálně třeba inflace u nás je okolo 2,5%, zatímco euro obecně má inflaci přes 3%, ale to jsou krátkodobé jevy. Já jsem tady argumentoval tím, jak dlouhodobě se znehodnocovaly ty měny vůči zlatu, kolik si za nějakou měnovou jednotku můžou koupit lidé dnes zlata, kolik si mohli koupit v roce 2000, proto je potřeba podle mého názoru spíš posuzovat ty měny z dlouhodobého měřítka, protože to rozhodnutí by se týkalo pravděpodobně i budoucích generací, kdybychom, nedej bože, na to přistoupili. A já tady nechci žádnou sdílenou suverenitu. Mně se nelíbí, když třeba v čase, kdy tady byla různá okupační vojska, Brežněv mluvil o doktríně sdílené suverenity. Prostě
8: myslíte si, že se to dá srovnávat? Dá se to srovnávat s eurozónou?
7: Já si s tím
8: období,
7: vůbec nechci, kdy
8: Československo bylo okupováno.
7: No tak tohle to samozřejmě bylo černé období, temné období. Určitě jsem tady ani v rodině neměl nikoho, kdo by tady ta vojska vítal a nemám, nepodporuji nikoho, kdo
8: nechcete
7: ta vojska
8: to srovnávat
7: tady tehdy vítal. Ale chci říct, že ta slova o sdílené suverenitě jsme tehdy slyšeli a já je prostě už slyšet více nechci. Já chci plnou suverenitu a tak jako každé mužské tělo potřebuje jinou velikost košile, tak každá ekonomika, pokud se nejedná o ideální měnovou unii, potřebuje svoji vlastní měnu, pokud chce naplno využívat potenciál své vlastní ekonomiky.
8: Tím se vracíme k tomu argumentu svrchovanosti, který používá premiér Babiš. Vy jste se vůči němu, pane Niedermayere, vymezil, ale skutečností je, že co se týče postoje k euru, tak dlouhodobě podle průzkumu Češi sdílejí názor pana Vondráčka nebo premiéra Babiše euro nepřijímat a ponechat si naši korunu. Prosím, stručná reakce na to, co zaznělo.
1: Myslím, že to tak jednoduché není, protože ty průzkumy v poslední době ukazují, že velmi záleží na tom, jakým způsobem je položená otázka, ale možná je také relevantní se podívat, jak se na přijetí eura dívají země, které euro přijali. Ta podpora eura je rekordní, v případě zemí eurozóny je to přes 80% a já si stále kladu otázku, v čem jsme jiní. A mimochodem kolegovi bych připomněl, že také ženy potřebují různé velikosti košile, nikoliv jenom muži.
8: Což si myslím, že byste se určitě, pánové, shodli. Tolik europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček. Děkuji vám oběma.
1: Naschledanou.
7: Díky, naschledanou.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
10: Lukáč se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
9: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukáč se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
10: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
9: Lukáč zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
11: Radiokniha. Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Guatemalu 3-1. A dnes bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
12: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
13: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
12: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 5 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
14: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
12: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi a vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
16: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. Pražští hasiči a záchranáři ve čtvrtek na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů, jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat, popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
17: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci té události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
16: Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad Kosovem porazila v generálce v New Jersey Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Vyšinský. Češi se dnes v podvečer středoevropského času přesunou k Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden utkáním proti Jižní Koreji. Po vítězství nad Čínou a prohře s Polskem čeká české volejbalistky třetí zápas v Lize národů. V čínském Nangingu se utkají s Belgií. Česká reprezentantka Helena Grozer věří, že Češky utkání zvládnou, přestože soupeř měl den volna.
18: Hrozně bych si přála, aby se nikdo nebál a opravdu hrál odvážně. Doufám, že se nelekneme, dáme do toho všechno stejně tak jako tady ty dva dny. Bude to náš třetí zápas, což samozřejmě nehraje nám do karet. Belgičanky odpočívají, měli jenom jeden zápas, takže určitě na nás budou mega ready.
16: Utkání českých volejbalistek proti Belgii začne ráno v 9 hodin českého času.
5: Nehoda v Ostravě a noční uzavírka v Praze na městském okruhu. Dálnice bez kolon teď nahlášených nehod, hlavně v Čechách, zhoršuje dohlednost déšť. V Ostravě Porubě v Martinovské ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je na křižovatce s Opavskou u obchodu Albert. Blokuje levý pruh směr Třebovice, Martinov kolem, s opatrností projedete. V Praze by měla být stále zavřená část tunelu komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Včera v noci úsek zavřela údržba technologie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Je vůbec možné na světě uskutečnit cosi jako sociální spravedlnost? Lze spravedlivě uspořádat lidskou společnost? Tuto otázku si položil americký politický filozof a profesor Harvardovy univerzity John Rawls a napsal knihu, která jej celosvětově proslavila. Jmenuje se Teorie spravedlnosti. Poprvé vyšla anglicky v roce 1971 a v češtině v roce 1995. Přečetl jí, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentoval novinář a publicista Jan Bednář.
20: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
22: Dnešní vydání pořadu věnovaného politické literatuře bude neobvyklé už výběrem tématu, o němž chceme hovořit. Nebudeme totiž probírat žádné konkrétní politické a historické události zachycené v písemných dokumentech své doby, ale zaměříme se na jednu dosti exkluzivní teorii z oboru současné anglosaské politické filozofie. Od mikrofonu vítá všechny posluchače Jan Bednář.

0: Na úvod mi dovolte několik osobních poznámek. Když jsem přišel jako politický uprchlík z Československa do Oxfordu, kam mě ku podivu přijali na jednu z univerzitních kolejí, otevřel se přede mnou úplně nový svět, který se pochopitelně vůbec nedal srovnat s tím, co moje generace zažívala na vysokých školách u nás. Byl to svět akademické svobody, jakou jsem si do té doby prostě nedovedl ani představit. A pamatuju si dodnes, že jedna z věcí, které mě šokovaly nejvíc, byly ty obrovské oxfordské univerzitní knihovny, ty nekonečné řady spisů ze všech vědeckých oborů, které tam mají studenti k dispozici, jako úplnou samozřejmost. V té době, jak víme, panovala v Praze cenzura, existovaly celé seznamy tajně zakázaných autorů a knih, o nichž se u nás nesmělo mluvit, zvláště ve společenských vědách, a ty nejnovější publikace, které zatím čile vycházely na západě, se k nám prostě nedovážely. A nebyly tudíž ani v univerzitních knihovnách. Studoval jsem v Oxfordu 3 roky, mimo jiné politickou filozofii, to je něco, co se v Praze v té době vůbec nevyučovalo, nepočítám-li více než 100 let starou marxistickou teorii ve velmi zkostnatělém vydání, jejímž pseudovědeckým vývodům nevěřili už ani sami vysokoškolští pedagogové. Jenom se tak navenek tvářili, jakože je to důležité, protože se to muselo. Ale s teorií, která by snesla kritické myšlení, neměl tehdy vyučovaný marxismus u nás zhola nic společného. Úplným opakem bylo pak pro mě studium politické filozofie v Oxfordu. Bylo to nejen zajímavé, i zábavné, neobyčejně objevné a překvapivé, skoro nikdy nudné, protože tamní akademické prostředí ani jiné nemůže být. Už proto, že je tak dokonale svobodné. Můj oxfordský učitel politické filozofie, který měl mimochodem k Československu velmi přátelský vztah a upřímně se zajímal o všechno, co se u nás děje, jmenuje se Stephen Lukes a někteří jeho čeští kolegové ho znají, mi tehdy v seznamu doporučené literatury navrhl, abych si přečetl knihu amerického autora Johna Rawlse A Theory of Justice, tedy Teorie spravedlnosti. A touto knihou se dnes budeme zabývat. Hned na začátku musím podotknout, že je to zcela mimořádné dílo, které ovlivnilo celé generace západních politických myslitelů současné doby, zejména v anglosaském světě. Četli je 10 000 studentů a dostalo se mu i oficiálně velkého uznání. Poprvé vyšlo v Harvardu v roce 1971, kde John Rawls působil po většinu svého života jako profesor politické filozofie a kde také před 2 lety jako emeritus zemřel ve věku 81 let. Jeho teorie spravedlnosti se studuje jako jeden ze základních textů tohoto oboru a patřila v 70. a 80. letech, to je v době, kdy jsem byl v Oxfordu, k těm nejoblíbenějším teoriím, mohli to tak nazvat, tamních politicky uvažujících elit. Jak se uvádí trochu sarkasticky v poznámce k životopisu autora, tu knihu četlo i několik politiků a to už je co říct. Je to nepochybně jeho největší životní dílo, i když vydal ještě několik jiných filozofických publikací, například studii Politický liberalismus anebo cyklus přednášek o dějinách morální filozofie. A stojí za zmínku, že jeho Teorie spravedlnosti, poměrně objemná kniha o 600 stranách, vznikala v 60. letech, které, jak dnes víme, byly neobyčejně plodné v mnoha oborech lidského snažení, snad právě díky té obrovské tvůrčí i politické svobodě, která se tehdy konečně rozmohla a prosadila po strašných útrapách druhé světové války a mizérii poválečných let. Nebývalá prosperita a svoboda přinášela své plody v západním světě, ale do jisté míry i u nás. Teorie spravedlnosti Johna Rawlse je v podstatě velmi důmyslnou obhajobou liberální politické filozofie. Stručně řečeno je to zamyšlení nad tím, jak by měla být uspořádána lidská společnost, aby byla spravedlivá, což je něco, o čem uvažovali filozofové odpradávna. A Rawlsova teorie samozřejmě vychází z učení starých politických myslitelů, které známe z dějin filozofie, jako jsou Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke a Immanuel Kant. Ale přitom, a to je právě to zajímavé, je jeho teorie nesmírně originální. Začíná jakoby úplně od začátku. Dalo by se nejspíš říci, že John Rawls si vymyslel sám svoji zcela osobitou teorii spravedlnosti, která se ovšem opírá o to, co už bylo v té věci napsáno a vymyšleno. A není pochyb o tom, že tím ve své době ohromil západní intelektuální svět. Poslechneme si teď první ukázku z úvodní kapitoly jeho knihy, kde vysvětluje, co je vlastně předmětem jeho zájmu. Jak říká, jde mu o společenskou spravedlnost. To je hlavně o spravedlnost v rozdělování práv, povinností a prospěchu ze společenské kooperace. Nikoli snad o nějakou jinou spravedlnost všeho možného kolem nás, ani o spravedlnost absolutní, která nás přesahuje. John Rawls chce odstranit nespravedlivé nerovnosti mezi lidmi a hledat k tomu odpovídající uspořádání lidské společnosti. Správné politické zřízení.
1: O mnoha různých druzích věcí se říká, že jsou spravedlivé a nespravedlivé. Nejenom zákony, instituce a společenské systémy, ale i jednotlivé činnosti nejrůznějšího druhu, včetně rozhodnutí, soudů a insinuací. Spravedlivými a nespravedlivými nazýváme také postoje a dispozice osob i osoby samotné. Naším tématem je však společenská spravedlnost. Primárním předmětem spravedlnosti je pro nás základní struktura společnosti, nebo přesněji způsob, jakým významnější společenské instituce rozdělují základní práva a povinnosti a určují rozdělení prospěchu plynoucího ze společenské kooperace. Významnějšími institucemi rozumím politické zřízení a hlavní ekonomické a společenské mechanismy. Tak zákonná ochrana svobody myšlení a svobody svědomí, konkurenční trhy, soukromé vlastnictví výrobních prostředků a monogamní rodina jsou příklady významnějších společenských institucí. Vzato dohromady, jako jedno schéma, definují významnější instituce práva a povinnosti lidí a ovlivňují jejich životní vyhlídky, co mohou očekávat, že bude, a jak mohou doufat, že se jim bude dobře dařit. Základní struktura je primárním předmětem spravedlnosti, protože její účinky jsou tak pronikavé a přítomné od počátku. Intuitivním pojmem je, že tato struktura obsahuje různé sociální pozice a že lidé, kteří se narodili do různých pozic, mají různá očekávání v životě. Jsou částečně determinována politickým systémem, právě tak jako ekonomickými a společenskými okolnostmi. Společenské instituce upřednostňují takto některá výchozí místa vůči jiným. Toto jsou zvláště velké nerovnosti. Jsou nejenom pronikavé, ale postihují počáteční životní šance lidí. Není však možné, abychom je ospravedlnili tím, že se odvoláme na zásluhy či zaslouženost. Jsou to právě tyto nerovnosti, jež jsou patrně nevyhnutelné.

0: Ve svém hledání optimálního společenského zřízení vychází dále autor z předpokladů přirozeného práva a ideálů francouzského osvícenství. Má za to, že každý člověk je nositelem určitých nezadatelných práv a svobod, kterých nesmí být svévolně zbaven. Tato přirozená práva jedince nemůže anulovat ani údajný blahobyt společnosti nebo nějaký jiný takzvaně vyšší cíl. Není přípustné, aby někdo ztratil svobodu pro údajně větší dobro jiných osob. Neboť spravedlnost, jak vzletně říká na samém začátku své slavné knihy John Rawls, je první ctností společenských institucí, právě tak jako pravda je první ctností myšlení. Tak jako každá sebelepší teorie musí být odmítnuta, je-li nepravdivá, tak každý zákon by měl být změněn, je-li nespravedlivý. V tom je primát požadavku spravedlnosti před všemi ostatními politickými prioritami. Poslechněme si ukázku této pasáže doslova.
1: Spravedlnost je první cností společenských institucí právě tak, jako pravda je první cností systému myšlenek. Teorie, jakkoliv vytříbená a úsporná, musí být odmítnuta nebo revidována, je-li nepravdivá. Obdobně musí být jakkoliv účinné a dobře zorganizované zákony a ústavy změněny nebo odstraněny, jsou-li nespravedlivé. Každá osoba má nedotknutelná práva, založená na spravedlnosti, která jako celek nemůže anulovat ani blahobyt společnosti. Spravedlnost proto nepřipouští, aby se ztráta svobody pro některé osoby dala napravit větším dobrem pro jiné osoby. Spravedlnost nedovoluje, aby oběti několika málo osob byly vyváženy větším množstvím výhod pro více osob. Ve spravedlivé společnosti jsou proto svobody rovnoprávného občanství chápány jako něco pevně daného. Práva zajištěná spravedlností nejsou předmětem politického handrkování ani kalkulem společenských zájmů. Jediná věc, jež dovoluje, abychom vyslovili souhlas s mylnou teorií, je neexistence nějaké lepší. Nějakou nespravedlnost lze analogicky tolerovat pouze tehdy, je-li nutno se vyvarovat ještě větší nespravedlnosti. Jako první cností lidského chování nestrpí pravda a spravedlnost žádné kompromisy. Tyto výroky vyjadřují, jak se zdá, naše intuitivní přesvědčení o primátu spravedlnosti. Nepochybně jsou vyjádřeny příliš silně. V každém případě chci prozkoumat, zda tato tvrzení či jiná jim podobná jsou správná a je-li tomu tak, jak je lze vysvětlit. Za tímto účelem je nutno vypracovat nějakou teorii spravedlnosti, pod jejímž zorným úhlem lze tato tvrzení interpretovat a hodnotit. Začnu úvahou o roli principů spravedlnosti. Předpokládejme, abychom z něčeho vyšli, že společnost je více či méně soběstačným sdružením osob, které ve svých vzájemných vztazích uznávají jistá pravidla chování jako závazná a které většinou jednají v souladu s nimi. Předpokládejme dále, že tato pravidla specifikují systém kooperace, který je určen k tomu, aby napomáhal dobru jeho účastníků. Třeba že společnost je kooperativním podnikem pro vzájemné výhody, je příznačně poznamenána právě tak konfliktem zájmu jako jejich identitou. Je tu identita zájmů, protože společenská kooperace umožňuje lepší život pro všechny, než by kdokoliv mohl prožívat, kdyby každý žil jen díky svému vlastnímu úsilí. Je tu konflikt zájmu, protože osoby nejsou indiferentní vůči tomu, jak jsou rozděleny statky vyprodukované jejich spoluprací, neboť k dosažení svých cílů dává každý přednost většímu podílu před menším. K výběru mezi různými druhy společenského uspořádání, jež determinuje toto rozdělování statků a uznáním dohody o odpovídajících podílech, je třeba nějakého souboru principů. Těmito principy jsou principy společenské spravedlnosti. Zajišťují způsob, jak přisuzovat práva a povinnosti v základních institucích společnosti a vymezují přiměřené rozdělování plodů a břemen společenské kooperace.

0: Až dosud by se mohlo zdát, že John Rawls vlastně neříká nic nového, že jen opakuje to, co tak nějak intuitivně všichni víme, anebo co si můžeme přečíst i v dílech starých politických myslitelů, o nichž už byla řeč. Jeho teorie spravedlnosti ale začne být opravdu originální v okamžiku, když uvažuje o tom, jak by si lidé, podle jeho názoru, měli tuto kýženou, spravedlivou společnost vybrat. Věří totiž tomu, že si ji sami vyberou, budou-li mít k tomu vhodné předpoklady. A přichází s myšlenkou, že by se tak stalo v jakémsi původním stavu rovnosti všech lidí, kdy jsou účastníci shromáždění, kteří budou vybírat principy spravedlnosti, zahaleni závojem nevědomosti, jak říká, tedy že sami neznají své společenské postavení ani své osobní vlastnosti a schopnosti, takže jejich výběr celého společenského zřízení nemůže být ovlivněn sobeckými osobními zájmy. Za této zcela hypotetické situace si lidé podle Johna Rawlse zvolí spravedlivé společenské zřízení. Je to samozřejmě jen teorie, nikoli praktický návod, co by se mělo dělat, abychom žili ve spravedlivých poměrech. I když to má samozřejmě své politické implikace. A sám John Rawls považuje svoji teorii jen za jednu z možných variant. Proto sám nazývá svoji knihu v anglickém originále A Theory of Justice, tedy nikoli The Theory of Justice, což by znamenalo ta jediná možná teorie spravedlnosti. Neurčitý člen v angličtině vyjadřuje jednu z možností, kterých je vždycky víc. To ale není jediná důležitá niance, která se ztrácí v českém překladu. Skutečným oříškem pro překladatele této nesmírně abstraktní knihy do češtiny je hlavně jiný obrat, který John Rawls navíc používá prakticky pořád, kdykoliv hovoří o své teorii. Jde o výraz justice as fairness, což jsou vlastně v angličtině dvě téměř významově totožná slova. Fairness, stejně jako justice, znamená spravedlnost. I v češtině říkáme, že něco je fair a myslíme tím, že je to správné, spravedlivé, férové. A když je to nefér, tak je to nespravedlivé. Stejný základní význam má toto slovo i v angličtině, ale někdy se dá vyjádřit jinak. Ve slovníku najdeme ekvivalenty slova fairness, též například jako vyrovnanost, vyváženost, poctivost anebo slušnost. To všechno jsou pojmy hodně příbuzné pojmu spravedlnosti, ale jistě ne totožné. A překladatel textu, který si teď poslechneme, zvolil tu poslední zmíněnou variantu a důsledně používá pro slova justice as fairness termín spravedlnost jako slušnost.
1: Je mým záměrem předložit koncepci spravedlnosti, která generalizuje a uvádí na vyšší rovinu abstrakce známé teorie společenské smlouvy, jak je třeba nacházíme u Locke, Rousseaua a Kanta. Abychom to mohli učinit, neměli bychom se domnívat, že se původní smlouva týká nějaké určité společnosti, nebo že zakládá nějakou specifickou formu vlády. Vůči myšlenkou je spíše to, že principy spravedlnosti pro základní strukturu společnosti jsou objektem původní dohody. Jsou to principy, které by svobodní a rozumní lidé, jimž jde o prosazování jejich vlastních zájmů, přijali v nějaké počáteční pozici rovnosti jako definici fundamentálních termínů svého společenství. Tyto principy mají usměrňovat všechny další dohody, specifikují typy společenské kooperace, na nichž se lze podílet a formy vlády, které se mohou ustavit. Tento způsob přístupu k principům spravedlnosti nazvu teorií spravedlnosti jako slušnosti. Měli bychom si to tedy představit, že účastníci společenské kooperace zvolí jedním společným aktem principy, které mají určitá základní práva a povinnosti, a vymezit dělení společenských přínosů. Lidé mají předem rozhodnout, jak mají usměrňovat své vzájemné nároky a co má být základní chartou jejich společnosti. Právě tak, jako každá osoba musí racionální úvahou rozhodnout, co je pro ní dobré, to jest systém cílů, jímž by se měla z racionálních důvodů věnovat, tak se nějaká skupina osob musí jednou provždy rozhodnout, co bude pokládat za spravedlivé a nespravedlivé. Výběr, který by rozumní lidé učinili v této hypotetické situaci stejné svobody, předpokládajíce prozatím, že tento problém výběru má řešení, determinuje principy spravedlnosti. Pojetí spravedlnosti jako slušnosti odpovídá původnímu stavu rovnosti, stavu přírody, v tradiční teorii společenské smlouvy. Tento původní stav si ovšem nesmíme představovat jako nějaký skutečný historický fakt, než kvůli jako nějaké primitivní stádium kultury. Musíme ji chápat jako čistě hypotetickou situaci, charakterizovanou tak, aby to vedlo k určité koncepci spravedlnosti. K podstatným vlastnostem této situace patří, že nikdo nezná své místo ve společnosti, své třídní postavení nebo sociální status, nikdo ani nezná své šance při rozdělování přírodních vloh a schopností, ani svou inteligenci, sílu a podobně. Budou dokonce předpokládat, že smluvní strany neznají své koncepce dobra ani své speciální psychologické sklony. Principy spravedlnosti jsou zvoleny za závojem nevědomosti. To zaručuje, že nikdo není zvýhodněn nebo znevýhodněn při výběru principů v důsledku přírodních náhod nebo nahodilostí společenských okolností. Proto všichni jsou obdobně situováni a nikdo není sto si vymyslet principy, které by upřednostily jeho specifickou situaci, jsou principy spravedlnosti výsledkem slušné dohody nebo jednání. Neboť za daných podmínek původního stavu, totiž symetričností vzájemných vztahů každého jedince, je tato počáteční situace přijatelná pro jedince jako mravní subjekty. Jak budu předpokládat, to jest pro rozumné bytosti, které prosazují své vlastní cíle a mají smysl pro spravedlnost. Mohli bychom říci, že tento původní stav je přiměřeným počátečním status quo a že tudíž základní dohody, k nímž v této situaci dospělo, jsou slušné. To vysvětluje vhodnost označení spravedlnost jako slušnost. Vyjadřuje myšlenku, že principy spravedlnosti byly dohodnuty v nějaké počáteční situaci, která je slušná. Toto označení neznamená, že pojmy spravedlnosti a slušnosti jsou totožné, o nic více, než by obrat poezie jakožto metafora znamenal, že pojmy poezie a metafora jsou totožné. Spravedlnost jako slušnost začíná, jak jsem řekl, jednou vůbec nejobecnější volbou, kterou lidé mohou společně učinit, totiž výběrem prvotních principů pojetí spravedlnosti, jež má usměrňovat všechny budoucí kritiky a reformy institucí. Jestliže si tedy vybrali nějaké pojetí spravedlnosti, lze pak předpokládat, že musí zvolit i nějakou ústavu a legislativu k vydávání zákonů a tak dále. To vše ve shodě s principy spravedlnosti, na nichž se původně dohodli. Naše společenská situace je spravedlivá, je-li taková, že se touto posloupností hypotetických dohod dospělo k obecnému systému pravidel, který ji vymezuje. Předpokládejme navíc, že původní stav determinuje nějakou množinu principů, to jest, že bylo zvoleno konkrétní pojetí spravedlnosti. Pak bude platit, že si lidé angažovaní ve společenských institucích budou moci navzájem říci, kdykoliv tyto instituce budou splňovat tyto principy, že spolupracují za podmínek, na nichž by se dohodli, kdyby byli svobodní a rovnoprávní a jejich vzájemné vztahy by byly slušné. Všichni by mohli o své situaci říci, že splňuje podmínky, které by uznali v nějaké počáteční situaci, která představuje široce přijímaná a rozumná omezení na volbu principů. Všeobecná uznání tohoto faktu by umožnilo veřejné přijetí odpovídajících principů spravedlnosti. Žádná společnost není ovšem systémem spolupráce, na níž by se lidé v doslovném slova smyslu dobrovolně podíleli. Každý člověk se při narození ocne v některé konkrétní pozici nějaké konkrétní společnosti a povaha této pozice materiálně ovlivňuje jeho životní vyhlídky. Společnost, která splňuje principy spravedlnosti jako slušnosti, se však natolik přibližuje společnosti s charakterem dobrovolného systému, pokud je to jenom možné. Uspokuje totiž principy, s nimiž by svobodní a rovnoprávní lidé za slušných podmínek souhlasili. V tomto smyslu jsou její členové autonomní a závazky, které uznávají, přijímají dobrovolně.
0: této oblasti?
2: No, protože to je skutečně fundamentální teorie, ona je to vlastně metateorie, že jo? Tož je trochu obtížné vysvětlovat, to je teorie o tom, jak by měly vypadat základní uspořádání, a ta debata, která se o té knižce vede, je fundamentální debata vlastně o postavení člověka ve světě, čili není divu, a protože na to existují různé názory, tak není příliš divu, že ta debata je trvalá, protože to jsou otázky, na které se od doby vzniku filozofie filozofové liší.
0: Pojďme k některým těm detailnějším pohledům. Jak to je s tou předností, dejme tomu, toho prvního principu, té rovnosti práv a svobod, před tím principem druhým, který pojednává o té nerovnosti v oblasti sociální a ekonomické. Co si o tom myslíte? Je ten princip za všech okolností prioritní, ten první princip?
2: Podle mého názoru se Rawls snaží zajistit, protože předpokládá, že v demokratické společnosti, kde má každý člověk jeden hlas, takže musí existovat takové uspořádání, které bere na zřetel fakt, že z toho společenského uspořádání musí být prospěch každý. A to, kdyby se tohleto pravidlo řeklo tímto způsobem, tak to ale vede jako k naprostému rovnostářství. A to rovnostářství by ale podvázalo motivace ve společnosti a vedlo by ke gleichschaltování, a ta společnost by tudíž nemohla využít produktivně všech svých tvůrčích potenciálů, ona by chudla. Takže proto je to třeba doplnit jaksi jiným principem, který připustí nerovnost. Ale tu nerovnost ten Rawls připouští v takové míře, dokud prospívá i těm nejchudším. Čili on má jakoby dva principy, ten jeden je ten svobodný princip a princip rovnosti, a ten druhý princip je diferenciační princip, který připouští nerovnosti právě proto, aby existovaly motivace ve společnosti. Ale ten princip nerovnosti by neměl tu společnost rozkládat, ale měl by prostě přispívat k tomu, že i ti nejchudší z toho mají prospěch. Jinými slovy, je evidentní, že všechny státy liberální, které chtějí si udržet demokratické zřízení, by podle Rawlsovy teorie měly zachovat určitou míru přerozdělování. To prostě z těch principů vyplývá naprosto jasně. A já si myslím, že to nevyplývá jenom z teorie, ale dokonce i z praxe, protože všude tam, kde se ty nůžky sociální začaly rozevírat, to posléze vedlo k nestabilitám a k revolucím.
0: Jak si vykládáte ten druhý princip? Které jsou ty oprávněné, řekněme, ekonomické a sociální rozdíly mezi lidmi a které ne?
2: To Rawls to vůbec neřeší. Rawls to neřeší, protože to nemůže v té metateorii řešit. Čo? Tam je vždycky třeba udržet tu, rozlišit tu úroveň, o které mluví Rawls. To znamená, společnost se musí dohodnout na tom, že takové rozdíly budou. Kde budou, jaké budou, to bude záležet na konkrétní, řekněme, náladě nebo na přesvědčení té společnosti. Když se ve Spojených státech udělá průzkum o tom, jestli se má přerozdělovat, tak je pro přerozdělování masivní 28% občanů. Když se ten samý průzkum udělá v Itálii, tak je to 82%. Takže je zcela evidentní, že ty dvě země budou mít různé systémy. Ve Spojených státech například existuje lékařská péče jenom pro důchodce a pro postižené, jaksi, jo, ta bezplatná, že jo, ty ostatní lidi si musí přispívat ze soukromých prostředků se starat o své zdraví. Ale v každém případě i v těch Spojených státech, ač v oslabené míře, existují přerozdělovací mechanismy. A to je to, o čem mluví Rawls. Ta společnost si ty instituce nastaví, jak bude sama chtít, ale měla by dbát na tenhle ten obecný princip. Oba dva systémy splňují Rawlsovský požadavek, ale ve velmi různé míře.
0: Je to samozřejmě teorie, kterou napsal Američan, psal ji v té své době a psal ji vlastně s ohledem na tu společnost, v níž nepochybně žil, na tu americkou společnost. Myslíte si, že má nějaký dosah i pro nás, nebo můžeme si něco vzít i my v České republice?
2: Já si myslím, že to je planetární teorie. Tady bych jako nesouhlasil. On to psal jako Američan, ale jako člověk, který uvažuje o každém člověku. To znamená, to byla taky jedna z věcí, která mu byla nejvíc vyčítána, že je vlastně necitlivý vůči kulturnímu kontextu.

0: textu a Rawls se bránil tím, že on nedělá univerzální teorii lidstva, ale politickou teorii lidstva a uvažuje o tom, jak, co má dělat, jak mají vypadat instituce v demokratickém státě, který má demokratické zřízení, a demokratická je demokratické Japonsko, podobně jako Německo. Čili musí to platit v každém kulturním kontextu a hlavně to, o co mu šlo, bylo popření utilitaristické teorie, která říkala, že vlastně správné je to, no mravné je to, co slouží prospěchu většiny. On říká, to je nepřijatelné, protože by menšiny byly tímto principem poškozeny. Nebral by to uspořádání, by na ně nemohlo brát ohledy. Či v tomto smyslu je to, myslím si, planetární teorie a každá demokratická země nebo každá země, která má být spravována a ve který má existovat obecné hlasování, se myslím, musí řídit Rawlsovskými principy v té či oné míře.
1: Co podle vašeho názoru znamená ta Rawlsova teorie politicky? Na čí stranu se kloní?
0: No tak asi nejmenší problémy s její aplikací mají takzvaní sociální liberálové. To znamená lidi, kteří vycházejí z ústavního konceptu rozdělení moci, kontroly moci ve státě, jakoby z těch tradičních liberálních pojetí. A to sociální v tom slově znamená, že berou právě ohled na ty přerozdělovací procesy. Jako či ty s tím mají, to je třeba demokratická strana ve Spojených státech, to je klasicky. Všechny politické strany, které jaksi se opírají o tradiční hodnoty, náboženské hodnoty, kulturní hodnoty, tak mají s Rawlsem problémy, protože on v té teorii vychází z takzvaného konceptu slabého dobra. To znamená, on říká o těch nejpodstatnějších věcech pro člověka, jako co je to silné dobro, tam se nemůže vést diskuze, protože tam nejsou přípustné kompromisy. Ale to už je stará lokovská teorie, to je, tam se Rawls opírá o klasiky. Prostě v otázce víry v Boha já přece nemůžu s nikým vést žádný kompromis, ale tím pádem to nepatří do politiky, protože politika je smlouvání. To je, řekl bych, navázání Rawlse na liberální tradici.
1: Děkuji Václavu Žákovi.

To byl pořad Politická literatura, který jsme tentokrát věnovali knize amerického filozofa Johna Rawlse Teorie spravedlnosti. S posluchači Českého rozhlasu se za všechny spolupracovníky loučí Jan Bednář.

Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: při vyslovení slova Státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice.
1: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
2: Když to podepíšeš, půjdeš zítra domů, když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
3: Tentokrát o spolupracovnících Státní bezpečnosti.
1: Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
6: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten na psaní. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
5: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
6: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
5: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
6: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
7: فاتحني المجرم محمد عايش
8: Zraby a tyrani.
9: Opravdu byl bezpodmínečně zezník.
8: Zabijáci a štváči.
10: Straně mír.
9: Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný. Tomu nejde jako upřít.
8: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
11: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna textilu nebo podezřelý předmět. To všechno mohou být důkazy, které kriminalistům pomohou vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy? O tom je cyklus pořadů Místo činu.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Kateřina Radhouská vám spolu se zkušenými kriminalisty vysvětlí, jak se získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představí také vědce a vědkyně z kriminalistických laboratoří. Příběhy zločinu v cyklu pořadů Místo činu poslouchejte už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Pět hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun na stavbu nových uhelných elektráren. Tenista Jakub Menčík se v semifinále Roland Garros utká s Němcem Zverevem a bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, boji proti drogám nebo ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost ve středu. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
14: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
13: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
10: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
15: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
10: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
16: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
10: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
13: Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují víc oxidu uhličitého a škodlivých látek. Řidiči ode dneška neprojedou po mostě přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na noc 13. na 14. června, vysvětluje Petra Kučerová z Krajské správy a údržby silnic.
17: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena a řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
13: Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
18: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
13: Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji.
19: V Praze a na Českolipsku. Dálnice teď volné, bez kolon, nehody hlášeny nejsou. V Praze pozorně na jižní spojce směr Barandovský most u sjezdu na Průmyslovou ulici je hlášená čerstvá nehoda. Na Českolipsku silnici 268 z Mimoně do Ralska havarovalo osobní auto. Nehoda je na půl cesty a už ji šetří policie. V Ostravě Porubě v Martinovské ulici odklidili ty následky nehody osobního auta. Úseku křižovatky s Opavskou je po uzavírce opět plně průjezdný. A v Praze na městském okruhu už pustili auta do tunelového komplexu Blanka. Noční uzavírka mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Vláda představila reformu penzijního spoření, která výrazně sníží poplatky penzijních společností a má motivovat mladé k investicím. Podaří se to? Našla vláda cestu, jak se skutečně zaopatřit na důchod. Začal kabinet Andreje Babiše myslet i na mladší generace. Na to se budu ptát v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
4: Interview Plus.
20: Tento díl vysíláme ze studia v Poslanecké sněmovně. Naším hostem je v něm poslankyně Pirátské strany Hana Anšincová. Dobrý den.
21: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
20: Pirátská strana sama navrhovala snížení poplatků u penzijního spoření. Teď s tím přišel kabinet Andreje Babiše. Podpoříte tyto změny?
21: Já musím říct, že my ty avizované změny, které včera představilo ministerstvo financí, vítáme. A nejenom z toho důvodu, že my už jsme ty naše změny, které jsme vlastně už i nahráli do systému a představovali i na plénu poslanecké sněmovny, vlastně avizovali už loni na jaře roku 2025. Takže to, co představilo ministerstvo, tak je opravdu velká revoluční změna, protože je to obrovská změna za posledních 30 let a my ji velmi vítáme. Já se nebudu vyjadřovat teďka úplně k těm konkrétním vlastně návrhům, ale určitě tam vidím i nějaké pole působnosti, do kterých my budeme chtít jako zasáhnout. Protože ministerstvo avizovalo zejména, že bude právě cílit na ty mladší po 30 let, což my jako obrovsky vítáme, ale já tam také vidím i nějaké pole působnosti, protože se trošičku podle mě pozapomnělo na takovou tu generaci těch Husákových dětí 50+, kde my jsme právě třeba nahráli konkrétní pozměňovací návrh, který mířil právě třeba na investování do konzervativních fondů a přinesl by jim lepší finanční prostředky.
0: To znamená, že připravíte pozměňovací návrhy.
21: Já musím říct, že v tom základu se s tím návrhem ministerstva financí opravdu shodujeme, protože to, co trápilo penzijní připojištění a trápí, tak jsou obrovské prostě náklady, ty poplatky, které i v nějakém mezinárodním srovnání, co se týče třeba skandinávských zemí nebo těch západních, tak my jsme si stáli velice špatně. Takže my jsme za ten návrh, který řeší vůbec snížení těch poplatků, to znamená, že opravdu bude více peněz pro ty samotné lidi a pro ty střadatele, tak to je super. Jen si myslíme, že je tam opravdu nějaké pole působnosti na to doladění a třeba právě myslet i na ty současné střadatele, který jim třeba více než 50 let.
0: Jak by se na ně mělo tedy myslet?
21: No právě my jsme nahráli konkrétní pozměňovací návrh. Bylo to jak na tom jaře v roce 2025, bylo to i v tom letošním. On bohužel neprošel, ale on právě mířil. My jsme cílili třeba právě na to snižování poplatků a ten druhý pozměňovací návrh řešil vůbec, jak ty penzijní společnosti můžou investovat. A my jsme tam vlastně u těch současných navrhovali, aby ty konzervativní fondy, které se právě týkají těch Husákových dětí, když to takhle zkrátím, mohli investovat až třeba 30% do akcí, což by jim přineslo lepší finanční prostředky. Takže tady už můžu předestřít, že toto budou naše pozměňovací návrhy.
0: V současnosti mají penzijní spoření asi 4 miliony lidí v České republice. Myslíte si, že tyto změny můžou motivovat další?
21: Určitě a budeme za to velmi rádi, protože to, co bylo takovým obrovským nešvarem toho současného systému, že byly strašně málo zapojení mladí lidé a přitom tady ten čas je takový největší násobitel. A právě ono je to úplně o něčem jiném, když ten člověk je zapojený 25, 30, 35 let. Protože opravdu mu to přinese ten finanční polštář na to stáří a umožní mu to prožít ten finančně zajištěný podzim života. Takže
0: myslíte, že to bude ta motivace pro mladé lidi? Přece jenom je logické, že oni myslí třeba na spoření jiného typu, než by hned mysleli na důchod.
21: Oni třeba teďka využívali jiné třeba instituty, využívali třeba dlouhodobé investiční produkty a já si myslím, že je super, že teďka stát zvýší třeba příspěvky na to penzijní připojištění pro ty lidi po 30 let, je to motivačně, je to super, ale tady je nutno podle mě i dodat, že to bude chtít obrovskou osvětovou a nějakou edukační kampaň ze strany ministerstva financí, protože, jak jste sama řekla, je to obrovský časový horizont. My nevíme, co bude za 25, 30, 35 let, ale jak se vůbec vede ta debata o tom důchodovém systému, tak to penzijní připojištění opravdu bude potřeba. A já říkám, tyto opravdu návrhy ze strany ministerstva financí kvituji, jsem za ně rád. A jsem za ně ráda, že opravdu se budou podporovat lidé po 30 let a mladí lidé, protože tady opravdu ten čas je největší násobitel.
0: No, pro malé děti se výrazně snižuje výše minimálního vkladu, tedy dle toho návrhu, který představila ministryně financí. Pro přiznání státního příspěvku by měla třeba u nejmenších, doopravdy u miminek, řekněme, stačit stovka. Bude to motivovat ale jejich rodiče k zakládání penzijního spoření?
21: Já si myslím, že tady je to právě o té edukaci. o tom, protože...
0: Takže i rodiče je potřeba edukovat.
21: Všechny, protože já říkám, tady ruku v ruce musí jít opravdu nějaká osvětová kampaň ministerstva financí a nejenom ministerstva financí. Ono právě, jak jsem zmiňovala, ten nešvar byl, že lidé většinou vstupovali do toho systému, toho penzijního připojištění v pozdějším věku, protože já jsem se dívala na nějaké analýzy, bylo to většinou až po 30, což je škoda. A právě většinou ještě spořili třeba pouze na ten maximální, jak kdyby... státní příspěvek a nespořili podle těch svých potřeb a právě proto, že pro ně to penzijní připojištění díky tomu, že ty poplatky byly opravdu jako neuměrně vysoké, opravdu ve srovnání s Evropou, na to jsou opravdu studie, tak oni neměli ani motivaci vůbec do toho systému vstupovat a proto třeba využívali jiné nástroje, dlouhodobé investiční produkty, stavební spoření a tak dále.
0: A ne, ty změny mají přinést i takzvanou strategii životního cyklu, kdy se zruší ten investiční dotazník, který měl pomoci s typem spoření, ale mnohdy lidi směřoval automaticky tou konzervativnější cestou. A teď by jim měl automaticky bez investičního dotazníku přiřadit tedy dle mladého věku výnosnější a rizikovější investice. Nepřinese to podle vás obavy a snahy dostat se přesto k té konzervativnější cestě?
21: Ono, ty obavy tam samozřejmě můžou být. A já jenom řeknu k té strategii životního cyklu a vůbec, jak fungovaly ty dotazníky, protože já sama, když jsem si penzijní připojištění zakládala, tak ono, pokud vy jste v tom dotazníku projevil samozřejmě nějakou lehkou obavu o ty finanční prostředky, což udělá samozřejmě každý člověk. A tak vás to automaticky hodilo do příliš konzervativního typu toho spoření a připojištění. Ale tady zase je nutno říct, že my se bavíme o produktu, který je na 25, 30, 35 let v tom nejlepším případě. A právě tady, když si to natáhnete na ten delší časový úsek, tak si můžete samozřejmě i dovolit nějaké více rizikovější typy toho vlastně investování, protože tam čas vám může vykrýt právě nějaký případný propad. Takže ono je opravdu lepší pro ty mladší investovat trošičku do toho rizikovějšího a nejít třeba jenom do těch konzervativnějších státních dluhopisů.
0: No a nemyslíte, že nepředvídatelnost současné doby bude mít vliv na to rozhodování? Teď myslím třeba situace jako válka na Ukrajině, blokáda Hormuzského průlivu, že lidé vidí, že skutečně ty rizikové investice můžou jít velmi rapidně začít klesat.
21: Může to být. Já to určitě nepopírám, ale samozřejmě, jak říkám, já bych se znovu vrátila k té osvětě, ale bavíme se tady o produktu, který je opravdu na delší časový úsek a když už je to na 25, 30, 35 let, tak to opravdu ty nějaké menší výkyvy může jako vykrýt.
0: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Ministryně financí slibuje, že si budou moct lidé spořením zajistit, tedy s těmito změnami, do důchodu více než 1,5 milionu korun. Bude to stačit podle vás na pohodlný život v penzi?
21: Je to penzijní připojištění, protože my se tady, když se podíváme na ten důchodový systém, pořád bavíme o tom, že bude ten státní důchod a vzhledem k tomu, jak se o něm povedou diskuze i v tomto volebním období, tak opravdu je nasnadně, aby lidé začali více přemýšlet o tom penzijním připojištění, protože je to běžný prostě finanční nástroj, který lidé využívají i třeba v západních zemích. Je škoda, že on jako není úplně ještě tak vlastně oblíbený u současné jako české populace, byť je to nástroj, který třeba český stát momentálně podporuje ročně zhruba 18 miliardy korun. Ale já si myslím, že to se prostě vyplatí pro ten stát, když bude podporovat právě to penzijní připojištění formou právě těch různých doplatků a příspěvků.
0: Tak a teď ty změny, které mají začít platit od roku 2027, tak by měly stát ještě tedy ze státního rozpočtu 1 miliardu. Tak může si to teď Česko dovolit?
21: Je to vždycky o těch prioritách. A my, když jsme dělali to vyčíslení, protože já jsem bedlivě sledovala tu tiskovou konferenci ministerstva financí, tak oni tam avizovali, že to bude stát zhruba 1,2 miliardy ano. korun. Ale teďka vlastně, my když jsme počítali, že ten náklad na ty současné klienty, který je do 30 let, tak je nějakých 400 tisíc. A celkem se jedná, já nevím, o zhruba 3 miliony lidí, tak kdyby ty fondy naběhly postupně v tom čase, tak to může ten stát stát až třeba 4,8 miliardy korun. Ale to by znamenalo, že se zapojí opravdu všichni. Ale je to prostě o těch prioritách. Za mě si myslím, že ta odpovědná sociální a důchodová politika má být jedním z pilířů státu a myslím si, že toto je právě na co by ten stát měl myslet. A my to velmi rádi i v rozpočtu podpoříme.
0: A pak jsou tady ale ještě ty finanční instituce. Penzijní společnosti tvrdí, že nepokryjí poplatky za správu účtu nutné náklady ani z poloviny. Hrozí tedy, že menší společnosti

0: tady penzijní společnosti přijdou, ano, samozřejmě přijdou o ty zisky, ale ty byly opravdu v tom mezinárodním srovnáním jako větší. To penzijní připojištění opravdu podléhalo obrovským poplatkům, takže pokud my to teďka zatraktivníme a řekneme opravdu chceme více peněz pro lidi a méně na poplacích, já si myslím, že to naláká větší počet lidí, kteří se do toho třetího pilíře zapojí.
1: No, ještě jeden názor ekonoma, ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec řekl serveru i dnes, že penzijní společnosti okamžitě začnou minimalizovat veškeré náklady, včetně benefitů, včetně klientské zprávy a začnou nakupovat nejlevnější možný nástroj na trhu. Lidé si tak podle něj slibované peníze neuspoří. Může mít pravdu?
0: Já si myslím, že čas ukáže, ale já bych to úplně takhle černě neviděla.
1: Když jste, paní poslankyně, několikrát říká, že je potřeba té edukace a té zatraktivnit, tedy to spoření na důchod, tak kdo by měl dělat tu edukaci?
0: Tak určitě nasnadně na první ránu mě napadá hned ministerstvo financí a ministerstvo školství. Ono, já si myslím, že je obrovská škoda, že vůbec finanční gramotnost a tyto záležitosti se úplně nepropisují právě do nějakých vzdělávacích plánů, takže si myslím, že bylo by dobré na tomto třeba zapracovat.
1: No, proč se vám to ale doposud nepodařilo prosadit? Vy se tím tématem zabýváte, už jste to předkládali před rokem, ještě za předešlé vlády, tak jak si vysvětlujete, že jste v tom nebyli úspěšní a teď přichází vláda Andreje Babiše a předkládá to
0: sama? Já musím říct, že mě to velmi mrzí, že to třeba v minulém volebním období neprošlo, byť já jsem nebyla ještě součástí vlastně poslanecké sněmovny. Já jsem tam od října roku 2025, tak se přiznám, že úplně do detailu nevím, co bylo tím, ale jako jsem ráda, že to konečně nazrál čas, protože musím říct, že i ten mediální zájem, který o to penzijní připojištění byl obrovský a vůbec to penzijní připojištění se začalo teďka v médiích objevovat opravdu na týdenní bázi, tak si myslím, že přispělo i k tomu tlaku, že vláda vlastně přistoupila k tomu, že ty poplatky sníží a více ho zatraktivní pro běžné lidi.
1: No, čas sice nazral, ale k vašim návrhům byla vláda neutrální a teď přichází sama. Tak mě zajímá, jestli vás to nemrzí, ty politické body za to bude sklízet hnutí ANO, a ne vy.
0: Tak samozřejmě může mě to lehce mrzet, ale já jsem hlavně ráda, že to pomůže jako běžným lidem. Já zase si nechci tady honit nějak politické triko. Já si myslím, že ty naše návrhy byly kvalitní. Vláda k ním vlastně přijala neutrální stanovisko, což je pro nás i nějaká jako dobrá vizitka. Je škoda, mě spíš mrzí, že už nedošlo k tomu schválení právě v tom roce 2025, protože jsme mohli mít rok navíc ohledně těch poplatků. A mohli jsme mít rok navíc pro ty střadatele. Ale tak jsem ráda, že konečně ten čas nastal a bude to od roku 2027.
1: A myslíte si, že jste schopni nějakého kompromisu s vládní koalicí, aby třeba ty vaše pozměňovací návrhy prošly?
0: Já musím říct, že když minulý týden se právě ty naše pozměňovací návrhy projednávaly na půdě poslanecké sněmovny, tak ta debata byla velmi odborná, byla velmi konstruktivní a já ji obrovsky vítám a myslím si, že jsme tam právě našli nějaké společné průsečíky. Takže my určitě budeme o těch našich pozměňovacích návrzích vyjednávat. Budeme se snažit tam vlastně to, co třeba teďka tam v tom prvním návrhu ministerstva financí třeba za nás chybí prosadit. Ale jak říkám, ta debata byla velice konstruktivní a já si ji moc vážím.
1: No, celá vlastně ta reforma je především zaměřena na mladé lidi, ale co ti starší, kteří už si spoří a pokud tedy chtějí přejít z jiného staršího pilíře penzijního systému, ono je to stále poměrně komplikovaný a dlouhodobý proces. Nemělo by se změnit i toto?
0: Právě to byl ten náš druhý pozměňovací návrh, který my jsme cílili na, to řeknu, právě tu generaci těch Husákových dětí. To jsou lidé 50+, oni taky úplně nejsou edukovaní v tom, jaký vůbec finanční nástroj vlastně investiční využívají. A my tam právě míříme v tom návrhu, že nechceme jenom se zabývat tou generací 30+, což je ale naprosto super, tak míříme i na ně a chceme právě umožnit těm penzijním společnostem více investovat třeba do akcí v konzervativních fondech, aby i ta starší generace si teďka sáhla na lepší finanční prostředky. Takže toto právě avizuju, že bude jeden z našich pozměňovacích návrhů, které my budeme chtít za Českou pirátskou stranu předložit.
1: Ono je to trošičku takový paradox, že Piráti, kteří jsou většinou stranou, teda která se věnuje tématům mladých lidí, tak teďkon tady vlastně říkáte, že je potřeba myslet na tu starší generaci a naopak hnutí ANO, kterému kritici často vyčítají, že nemyslí na mladé lidi, že myslí především na důchodce, kteří tvoří tu silnou voličskou základnu, tak teďkon tady připravila tu reformu především cílenou na mladé děti. Myslíte

0: si, že teď tedy strana Andreje Babiše vyvrací tyto předsudky, že není pouze hnutím, které myslí na své voliče, na tu nejstarší generaci?
1: Já bych se na to takhle nedívala a my samozřejmě taky myslíme na všechny generace, jenom jak říká teďka
0: to ten návrh.
1: Já se tady právě usmívám, bohužel to nejde vidět za tím mikrofonem, tak ono samozřejmě ten návrh teďka jako primárně cílí na tu mladší generaci, protože tam nás jako fakt tlačí pata, protože každý rok, který my tady promeškáme, tak je špatně. A jak říkám, my tam cítíme prostě, že je tam určité pole působnosti na doladění, budeme o tom samozřejmě jednat a já budu moc ráda, pokud na tom s vládou najdeme konsenzus.
0: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Sněmovna také schválila nový zákon o podpoře bydlení. Pomůže vyřešit bytovou nouzi?
1: No, v této podobě, ve které ten zákon o podpoře bydlení se objevil, tak musím říct, že bohužel úplně ne. Protože to je naše dlouhodobé pirátské téma. My jsme vlastně participovali a vůbec předkládali ty původní návrhy a já musím říct, že mě strašně mrzí, že se tady nemyslí na prevenci ztráty bydlení. Že ten náš původní návrh více právě cílil na možnou prevenci ztráty bydlení pro rodiny, samoživitele, seniory a bylo to zejména, že my jsme chtěli vytvářet kontaktní místa pro bydlení, asistenci v podpoře bydlení a právě i vytvořit systém na to, aby se dostali na trh ty prázdné byty. Toto teďka, ten návrh, který vlastně prošel, tak byl jako významně okleštěný. Já chápu, že je to i na základě nějakého jako vládního teďka jako vládního návrhu, který on chce, ale zas musím říct, že pozitivní je, že nám prošly tři pozměňovací návrhy, kde jsme tam určitým způsobem i rozšířili vlastně počet lidí, kterým se dostane pomoc o 400 tisíc lidí a za to jsem ráda, protože musím říct, že v porovnání třeba se stavebním zákonem, který si myslím, že je tlačený hodně hlava nehlava, tak aspoň tady u tohoto zákona o podpoře bydlení s námi vládní koalice jednala, snažila se najít ten konsenzus, aby vlastně jako napomohla tomu systému.
0: Ona prošla také novela, kdy se pomoc bydlení přesouvá z obcí na úřady práce, zvýší to efektivitu.
1: Já to úplně nevidím jako šťastný krok a teďka budu mluvit jako člověk, který pracuje v sociálních službách, ale počkám si na ty konkrétní návrhy, protože já jenom řeknu, že úřady práce jsou v současné době obrovsky přetížené. Řeší superdávku, jednotné měsíční hlášení. Víme, že se superdávkou teďka jsou tam jako obrovské porodní bolesti, to si přiznejme. A většinou právě ta obec bývá takový to první místo, kdy ten člověk přijde v nějaké nepříznivé situaci a ona má většinou pomocí právě těch sociálních pracovníků lepší přehled o tom, co se jí děje v terénu. Já jako chápu nějakou myšlenku Ministerstva práce a sociálních věcí, jak kdyby centralizovat ty věci pod úřad práce.
0: No, ale oni říkají, že se chtějí vyvarovat té duplicitní struktury.
1: No, já si myslím, že spíš bych to opravdu nechala na těch obcích a on právě ten náš původní návrh na to cílil. Jak říkám, on to čas ukáže, ale já teď vzhledem k tomu, jak ten úřad práce vlastně je nastavený, tak úplně jako to nevidím jako šťastné řešení. A ono navíc teďka pan ministr ještě nedávno avizoval, je to asi 14 dní zpátky, že chce vytvářet různé vlastně instituty na vlastně kontroly dávek, to byla ta v úvozovkách, se to nazývalo mediálně sociální kobra. A já bych spíš právě místo vytváření tady míst na kontroly dávek, tak spíš bych posílala třeba právě tu sociální práci. Protože pokud už to tak nastalo, vládní koalice si to prosadila, na úřadech práce budou vznikat právě ta kontaktní místa pro bydlení, tak pojďme radši posílit tu sociální práci, protože ta právě konkrétně pracuje, mapuje toho jednotlivého člověka a my hlavně chceme, aby ten člověk se prostě odrazil od toho dna, aby příště tu pomoc nepotřeboval. A myslím si, že tady je to, kde by ta vládní koalice opravdu měla napnout cíly a podpořit více tu práci s tím samotným člověkem.
0: Jak chcete dál jako Piráti prosazovat své plány na dostupnější bydlení, které jste prosazovali před volbami?
1: No, já si myslím, že není to teďka jenom o zákoně o podpoře bydlení, je to vůbec o nastavení toho komplexu, toho systému, třeba legislativním plánu vlády. Víme, že se budou otevírat různé vlastně zákony, které se třeba týkají sociálních služeb, takže je to i vlastně o této asistenci, je to o této podpoře. A jak říkám, já jsem moc ráda, že prošly ty naše tři pozměňovací návrhy, protože je to taková jako vlaštovička té naděje a my v tom určitě polevovat nebudeme a jako Piráti máme i třeba vypracovaný konkrétní 10krokový plán na podporu bydlení, který vlastně můžou lidé najít na webové stránce bydlení.piráti.cz.
0: No a je to takový... podaří se vám ho prosadit?
1: Já si myslím, že pomocí nějakých dílčích nástrojů určitě, protože jak se skloňuje teďka téma bydlení na příč politickým spektrem, tak já si myslím, že tady bychom opravdu měli nadstranicky hledat konsenzus.
0: A myslíte pomocí dílčích nástrojů, třeba pozměňovacích návrhů určitě?
1: Také, určitě. Tak my v tomto úsilí určitě nepolevíme. Jak říkám, jsem třeba ráda, bavili jsme se tady o penzijních fondech, takže toto budeme to prosazovat stejně jako prostě podporu bydlení.
0: Takže jak jste teďko vlastně sama označila nadstranický konsenzus, je to něco, co funguje teď v poslanecké sněmovně, je tam ten vzájemný respekt, vzájemná spolupráce vládní koalice s opozicí, ono to navenek tak nepůsobí.
1: Jak kde a jak v jakých oblastech? Já třeba musím říct, že já působím v sociálním výboru. A myslím si, že právě jak se projednávaly materiály třeba na sociální oblast, tak tam se snažíme opravdu hledat nadstraničnost a ten konsenzus napříč politickým spektrem. Mrzela mě třeba teďka ta diskuze ohledně rodičovského příspěvku, protože my třeba dlouhodobě prosazujeme valorizaci rodičovského příspěvku. On se vlastně projednával tento týden ve sněmovně. Já jsem moc ráda, že vláda přistoupila k navýšení třeba konkrétně rodičovského příspěvku. Nicméně si myslím, že taky tam je nějaké pole působnosti třeba na tu valorizaci, ale ministr vlastně avizoval, že hodlá se o tom s náma bavit, hodlá vlastně naslouchat těm našim návrhům. Takže já říkám, ono je to většinou prostě o nějaké nadstraničnosti a hledání toho konsenzu. A já se třeba v sociální oblasti o to maximálně snažím.
0: No, vy jako Piráti v podstatě jste jedinou parlamentní stranou, která nemá žádný výbor, protože vládní koalice prostě rozhodla, že Piráti na něj nemají nárok. Takže to, co jste teď popisovala, nemáte pocit z toho, že by vás příslušníci vládní koalice nebo prostě těch vládních stran nerespektovali?
1: Já si myslím, že toto je špatně. Bylo to na základě nějakých asi historických půtek. Já říkám, já jsem v poslanecké sněmovně první volební období a musím říct, že mě velmi negativně překvapila ta atmosféra. Protože já jsem člověk, který je odchovaný komunální a krajskou politikou. A tam nic takového jsme nikdy nezažívali, byť jsme byli opozice, koalice, vždycky jsme se maximálně snažili pracovat na těch konkrétních návrzích, ale já musím říct, že třeba na stole je právě úprava jednacího řádu, která má právě i stanovovat, že právě třeba to obsazování výboru pod výboru pak nebude nějakým politickým bičem na opozici, ale prostě bude tam transparentní obsazování vlastně podle těch jednotlivých mandátů, které ty strany získaly. Já si myslím, že toto je správně. Já si myslím, že i to, co probíhá v rámci volení místopředsedů sněmovny a tak, nemělo by to být.
0: A v čem vás tedy konkrétně překvapila ta atmosféra? Jako myslíte v přístupu k vaší straně nebo obecně?
1: Obecně. Mě musím říct, překvapila ta atmosféra, jak je hrubá a jak je někdy nekonstruktivní a musím říct, že i vlastně ta pomalost vůbec toho celého systému. To musím říct, že mě jako velmi negativně překvapilo.
0: Hostem Interview Plus byla dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová. Děkujeme za to.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: EET se vrací. Trump má volební problém. Babiš neví, co si počít s neschopnými ministry. Jak razantní jsou ukrajinské odvetné údery? Jak a kam nás zavede trumpismus v ekonomice a francouzské prázdniny? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
3: EET, neboli elektronická evidence tržeb, je zpátky. Fungovat by měla od příštího roku a do státního rozpočtu by měla přihrát 14 miliard korun. Sněmovna totiž ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovu zavedení. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Petře, EET je tady zpátky, znamená to, že jsme znovu ve stejné řece?
4: Ve stejné řece úplně nebudeme, budeme v řece relativně podobné, alespoň ministryně financí tvrdí, že se poučili z minulosti z různých chyb a že ta současná verze elektronické evidence tržeb bude daleko jednodušší, přívětivější, že ti, kteří budou muset evidovat tržby, tak nebudou k tomu potřebovat nějaké speciální systémy, že jim stačí to, co používají, ať už je to nějaký chytrý mobilní telefon, tablet a podobně. Co se týče toho, koho by se to mělo týkat, tak tam přece jenom ten příměr se stejnou řekou v jednom případě může platit, že vláda opět do toho návrhu dala, že by elektronické evidenci tržeb měly podléhat i platby uskutečněné bezhotovostně, třeba kartou, a v minulosti tomu také bylo, ale právě toto ustanovení se dostalo k ústavnímu soudu a ústavní soud zrušil tu povinnost evidovat tento typ plateb, protože tvrdil, že tyto platby za sebou zanechávají znatelnou digitální stopu a že je možné je bez problémů dohledat. Takže uvidíme, jak tedy k tomu nyní například opozice, která to kritizuje, přistoupí. Zdá opět tato pasáž se dostane k ústavnímu soudu a pokud by se dostala, tak je velmi pravděpodobné, že ústavní soud by rozhodl podobně jako v minulosti. Co se týče zavádění elektronické evidence tržeb, tak je třeba také zmínit, že zaprvé tedy ještě to nebylo definitivně schváleno, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane, že když jsme u toho příměru se stejnou řekou, tak když se elektronická evidence tržeb zaváděla poprvé, tak tehdejší vláda pod vedením Andreje Babiše čelila ve sněmovně masivním obstrukcím, které se táhly měsíce a byly ukončeny až tím, že tehdejší vládní většina porušila jednací řád, stanovila pevný bod hlasování a tím to protlačila. Nyní se zdá, že ty obstrukce nejsou zdaleka takové, nebo spíše téměř žádné, že tedy zkrátka v současné době vláda by nemusela zdolávat takovéto překážky.
3: Vláda si od toho slibuje, že do státního rozpočtu přibude 14, možná 15 miliard korun. Je to realistické?
4: Odborníci se shodují, že to číslo není příliš reálné. V minulosti se tvrdilo, že to přinese zhruba 4 nebo 5 miliard korun do státního rozpočtu. Úplně se tak nestalo, protože jednak kdo umí v úvozovkách optimalizovat své zisky a optimalizovat své daně, tak dokáže obcházet nějakým způsobem i elektronickou evidenci tržeb. Jednak ty odhady jsou velmi nadsazené. A pak je zde ještě jedna další důležitá věc a ta se týká toho, že tedy vláda tvrdí, že to bude mít pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, ale zároveň vláda v souvislosti s tím chce zavést různé daňové výjimky, které naopak příjmy státního rozpočtu mohou o něco snížit. Takže ten efekt může být nulový nebo dokonce záporný. Zjednodušeně řečeno, že do státní pokladny nakonec nemusí doputovat nic a naopak z ní bude vydáno více než v současné době.
3: Za odpovědi děkuji Petru Hartmannovi. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Donald Trump zatím nezískal Grónsko, Kuba se drží a neporazil Irán. Jeho úspěchy jsou ale především na domácím hřišti a protože Spojené státy jsou demokracie, je to pro prezidenta problém. Situaci analyzuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
5: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne. A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nemíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovi politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanche, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2020. A nebo sám Trump. Senát, včetně rebelujících republikánů, požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezitím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kdy reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problému se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250-letého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%. Otázkou už není, zda republikáni prohrají volby do kongresu, ale jak moc.
3: Říká Jiří Pehe. Vláda Andreje Babiše se vrátila do Stakovy akademie, aby věci prostě zařídila. Nevždy to tak ale vypadá. Na vině mohou být i jednotliví ministři. Je to tak doopravdy? Zde je názor Kateřiny Perknerové, redaktorky a komentátorky Deníku.
6: 100krát, možná 1000krát česká veřejnost od Andreje Babiše slyšela věty o naprosté neschopnosti členů Fialova kabinetu, včetně expremiéra samého. Nýmandi nuly, katastrofa, hrobaři ekonomiky, eventuálně organizovaný zločin. Po loňských volbách mohl ukázat, že ve spřízněné trojici se dá vládnout efektivně a kompetentně. Po 5 měsících každý vidí, že to tak snadné není. V podstatných záležitostech, jako jsou státní finance nebo evropská politika, Babiš pevně třímá taktovku. Přesto působí roztěkaně, bezplánovitě, neboť řídit stát na základě vypouštění pokusných balónků dost dobře nejde. Navíc musí neustále hasit maléry svých partnerů, k Ku příkladu okřikovat šéfa SPD Tomia Okamuru, že není ve vládě a nemůže tudíž za ni vyjednávat v Bruselu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka je natolik arrogantní, suverénní a provokativní, že soupeřům, ale i koaličním politikům někdy docházejí slova. Potíž je v tom, že jde jenom o exhibování u mikrofonu nebo před kamerami. Macinkova ústnatost se nepropisuje do činnosti ministerstev, jež motoristé spravují. Vládní zmocněnec Filip Turek se sněmovní práce prakticky neúčastní a v resortu životního prostředí zatím nic neukázal. Skutečný ministr Igor Červený, jehož existenci asi zaznamenal málo kdo, představil novou zelenou úsporám, která je podle opozice spíš karikaturou tohoto úspěšného programu, neboť pomáhá hlavně bankám, když dotace nahrazuje úvěry. Vládní lahůdkou je ministr kultury Otto Klempíř, který se blízknul návrhem mediálního zákona, k němuž přišlo 400 připomínek, pročež ho Babiš shodil ze stolu. Kdyby podobný paskvil předložil ministr z jeho líhně, do týdne by byl nezaměstnaný. Na Klempíře bez Macinkova souhlasu nedosáhne. Vládní většina nakonec pouze novelizuje stávající normu, v níž nahradí způsob financování. Místo poplatků půjdou peníze na chod České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aby je nehradili lidé a firmy. Místo nich je budou platit lidé a firmy, ovšem nikoli přímo, nýbrž přes daně. A výhradně vláda rozhodne, kolik prostředků jim přidělí. Bude-li měřítkem loajalita nebo hospodárnost, uvidíme záhy. Totéž, co Klempíře, se týká nebohého šéfa obrany Jaromíra Zuny, obecního otloukánka. Pokud by Babišův ministr hlasoval proti jeho výběru náčelníka generálního štábu, druhý den by si šel požádat o důchod. Zuna ale zůstává a schytává to od Okamury za malou oddanost a od novinářů za bezpáteřnost. Snad jen opozice ho občas pochválí, když se nahlas zasní o 2 a více % na zbrojní výdaje. Petr Macinka a Tomio Okamura nemají v ruce žádné faktické trumfy. Rozpočet má plně pod kontrolou premiér a na předvolební řeči motoristů a SPD o snižování dluhu nijak nedbá. A tak těmto dvěma menším stranám zbývají urážky a gesta, útoky na prezidenta a sudečtí Němci. Jenomže i to stačí k otravě atmosféry ve společnosti. Andrej Babiš má jednoznačnou převahu, avšak umělecký dojem z jeho vládnutí je chmurný.
3: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ukrajina zesiluje svůj tlak na Rusko. Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Zasažen byl zřejmě ropný terminál a základna ruského baltského loďstva v Kronštatu. Ve městě přitom ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém by měl promluvit i Vladimír Putin. Jde tedy i o úspěšnou symbolickou ránu ruskému sebevědomí. Slovo má Libor Dvořák.
7: V dosavadní dronové válce mezi Ruskem a Ukrajinou zřejmě dochází ke zlomu. Děje se tak poté, co Vladimír Putin před pár dny prohlásil, že tento asi nejpodstatnější způsob boje mezi oběma stranami přechází do nové fáze. Rusko prý začne útočit systematičtěji, což vlastně už předtím doložilo častými masovými útoky, vždy několika stovkami dronů a několika desítkami raket všech typů. V cílech si přitom věru nevybírá, což potvrdilo poslední ostřelování Kyjeva a Dnipra. Bezprostřední záminka je přitom problematická. Ukrajinci prý při nedávném útoku na město Starobylsk v anektované Luhanské oblasti zasáhli školu a internát pedagogické školy a způsobili tak až 20 obětí na životech studentů. Ukrajina je ovšem přesvědčena, že zasáhla výcvikové zařízení školící operátory bojových dronů. Ukrajinské ozbrojené síly jsou až do tohoto okamžiku ve výběru napadaných objektů daleko opatrnější a důslednější. Volí proto objekty ruské dopravní a ještě spíše zpracovatelské infrastruktury, čímž nepříteli působí značné problémy. Zcela jasně o tom svědčí například nedostatek automobilových paliv na mnoha místech Ruska či úplné zrušení vývozu leteckého kerosinu až do konce listopadu. Ruské prudké zesílení bezohledných vzdušných útoků na Ukrajinu z poslední doby má ovšem zcela jasnou příčinu. Hned na počátku roku Rusko halasně inzerovalo jarně-letní ofenzívu přímo na frontě. Ta se ale, jak vidíme, příliš nevede. Jedním z hlavních důvodů ruského nezdaru je podle ukrajinského generála Andrije Bileckého nasazení tentokrát nepříliš často zmiňovaných pozemních dronů. Ty prý stíhají likvidovat tolik ruských vojáků, že je ruská strana nestíhá nahrazovat novými. A jaká je perspektiva případného ukončení této vpravdě šílené války? Volodymyr Zelenský vyslovil názor, že válka by mohla skončit úspěšným diplomatickým jednáním už do konce tohoto roku. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin v posledních dnech dokonce už dvakrát zmínil, že konec války je na dohled. Vše ovšem na zmíněném Petrohradském fóru zrelativizoval bývalý sovětský špion a poradce šéfa Rusněfti Igora Sečina Andrej Bezrukov. Ten prohlásil, že ruští lidé jsou připraveni válčit i několik desetiletí.
3: Konstatuje Libor Dvořák. Český premiér se už před lety přihlásil k trumpismu, což je nejen zahraniční nebo kulturní, ale také ekonomická politika svého druhu. Kam nás v oblasti hospodářské vede? Nad tím uvažuje Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
8: Na rozdíl od právníků v ekonomii neplatí co ekonom to jiný názor. Většina českých ekonomických odborníků se shodne na číslech i na principech hospodářského dění a nakonec dokážou i říct, co může české společnosti pomoct a posunout i dál. Ekonomům, kteří kdysi v Národní ekonomické radě vlády prosazovali reformy školství nebo důchodového systému, je dost. Většina z těchto dodnes využitelných úvah vycházela z věčného napětí mezi vznikem bohatství a jeho redistribucí. Ekonomický růst nepopoženou v Česku spotřebitelé sociálního státu, nýbrž lidé tvořiví a vzdělaní, kteří umí vymyslet nové způsoby výrob a nové služby, které vytvoří potřebný kapitál pro veřejné služby, pro nichž je v Česku tak silná poptávka, že snadno maže rozdíl mezi politickými stranami. Ať proklamativně vpravo nebo vlevo, většina českých politických stran a hnutí podporuje silné veřejné služby, od zdravotnictví přes školství po sociální servis. Česko má možná momentálně vyhraněnou vládu extrému, která se ve velkém hlásí k různým receptům hnutí MAGA. V jednom se ale proklamativně pravicoví motoristé nebo svobodní shodnou se sociálně citlivými politiky ano, ale i s opozičními stranami. Silný sociální stát považují za východisko existence státu, jehož národní charakter má být posilován nakonec i zde. Aby nám naše sociální jistoty nebrali přistěhovalci z ciziny, nárok na silný sociální stát je vedle priority jaderné energetiky druhým skutečným spojujícím prvkem české politiky. Hezky je to vidět dnes, kdy vláda slíbila zvýšit rodičovský příspěvek na narozené dítě na 400 000 korun. Opět se soutěží o to, kdo by dal víc, nejlépe všem. Všichni moc dobře vědí, jak takové peníze rozdělit, méně se už mluví o tom, kde je vydělat. Silný sociální stát je také o ním silným Českem, které slibuje Andrej Babiš, jenž ve Financial Times provedl svůj trumpistický coming out a přihlásil se ke světu podle Donalda Trumpa. Český trumpismus je ale ekonomicky stejně neplodný jako ten americký. Česku totiž chybí peníze na spojující společenské jádro, na silný sociální stát. Mimo jiné proto, že politici nechtějí zvyšovat daně ani je vést směrem k vyšší progresi, která je v České republice jedna z nejnižších ve vyspělé Evropě. Zbývá tedy pevná víra, že jednou se ekonomika zvedne a peníze na sociální stát porostou sami. Nechte daně daněmi. Soustřeďte se na větší výkonnost české ekonomiky. Sociální stát jako pojivo společnosti zachrání jen nový růst, radí ekonomové. Růst, to se snadno řekne, ale jak? České firmy trpí vysokou energetickou náročností výrob. Klíčová je tedy cena energií, to pochopila vláda správně. Jenže věc řeší zase jen dotacemi podniků ze státního, které se jen tak nevrátí. A růst, který dotace má vyvážet, se zatím nedostavuje. Jako obvykle nakonec pomáhají veřejné investice do infrastruktury, do dopravních a jiných staveb. Otázkou je, zda se skrze tyto výdaje automaticky naplní i sociální systémy. Budou-li motorem ekonomiky státní investiční peníze, částečně nabuzené o evropské zdroje. Český růst požene jako jinde nenáviděný Brusel, aniž by si toho všiml Tomio Okamura? Chvíli tento automat ještě běžet může. Můžeme dál udržovat při životě zpracovatelský průmysl, který vysokou přidanou hodnotu v budoucnosti nepřinese. I tady se ekonomové vzácně shodnou. Česko potřebuje novou restrukturalizaci, druhou ekonomickou transformaci. Jak problém rámuje stejnojmenná iniciativa českých podnikatelů. Vytvářet ekonomiku budoucnosti, ne minulosti, dalo by se stručně říct. Hospodářská strategie vlády je velmi široký rámec, který však moc neukazuje, jak takovou budoucnost naplnit. Přitom právě to je nejdůležitější priorita, kterou by se měla zaobírat každá vláda. Jinak hrozí, že se obecně přijímaný a žádaný sociální tmel brzy rozdrolí a přestane spojovat. Růst na prvním místě. To je heslo, které si premiér Babiš nemusí nutně dávat na svou červenou trampovku. Stačilo by, kdyby se tímto motem řídil, abychom jednou byli dál, v zemi, kde je skutečně líp.
3: Říká Petr Fischer. A na závěr ještě pohlednice z předprázdninové Francie od naší spolupracovnice Kláry Notaro.
9: Francie je již léta nejoblíbenějším cílem turistů na světě. Za kulturou a přírodními krásami jezdí do Francie nejvíce turisté ze sousedních evropských zemí a Američané. Ti si v Paříži chtějí prohlédnout vítězný oblouk, Louvre, Eiffelovku a spatřit gotický klášter Mont Saint-Michel uprostřed zátoky v Normandii. Ale jak bude letos vypadat dovolená samotných Francouzů? Při plánování dovolené Francouzi musí počítat se zvýšenými cenami pohonných hmot a zvyšováním cen všeobecně. Na letní dovolenou se chystá sotva 60% Francouzů. Ti ostatní na cestování nemají dost peněz, i když stát mírně přispívá na dovolenou mládeži z chudých rodin a starším nebo nemocným osobám. Nicméně výlohy s cestováním jsou vysoké a tak mnoho mladých lidí volí co nejlevnější způsob, jak trávit dovolenou. Stále oblíbenější jsou prázdniny na kole. Francouzi mají pověst zhýčkaných lidí, ale ku podivu je neodradí ani spartánské podmínky spaní v přírodě pod širým nebem nebo v různých boudách pro turisty. Mnoho rodin vyráží na kolech objevovat skryté krásy francouzského venkova. Městští lidé touží zapomenout aspoň počas dovolené na šeť betonových měst. Francie je doslova protkaná sítí cyklostezek. Krásná je cesta podle řeky Loire, dlouhá téměř 900 kilometrů, končící u Atlantického oceánu. Další mytická cyklostezka, nazvaná cyklistická Odysea, vede z bretaňského přístavu Roscoff podél pobřeží oceánu skrz borové lesy a přes písčité pláže až do baskického rybářského přístavu Andaye. Spíše pro elektrokola je vhodná 800 km dlouhá pitoreskní cyklostezka vedoucí z Alp až ke Středozemnímu moři. Pokud si Francouzi chtějí užít farniente, sladké nic nedělání u moře, tak nejraději volí Atlantické pobřeží, Francouzskou riviéru nebo malebnou Korziku. Místa v kempech nedaleko pláží bývala rezervována už dlouho dopředu, ale nyní je kvůli inflaci znát určitý pokles zájmu. Někteří movití francouzští důchodci se rozhodli žít v prázdninovém tempu po zbytek života. Využívají výhodných daňových podmínek a stěhují se do Maroka nebo do Portugalska. Na léčení se však rádi vrací do Francie. Cesty do zahraničí kvůli zdraženým letenkám jsou letos méně žádané. Nicméně Maroko, Tunisko a Španělsko jsou nadále vyhledávaným cílem francouzských turistů. Francouze už nefascinují Spojené státy, tak jak to bylo pravidlem po dlouhá desetiletí. Francouze za to magicky přitahuje přístupná a přívětivá Kanada, její neporušená příroda a historická města. Většina lidí s alžírskými kořeny, a těch je ve Francii víc než 2 miliony, se každé léto vrací do vlasti svých předků. Ale letos kvůli zdražené letecké a námořní dopravě si cestu do Alžírska budou muset mnozí odpustit. Francouzi také projevují nižší zájem o dovolenou na obřích výletních lodích, nechválně známých svou ekologickou stopou. Ti šťastlivci, kteří mají příbuzné na venkově, rádi využijí možnosti ubytování zdarma a mít přírodu na dosah ruky. A užít si pravé francouzské prázdniny jako kdysi jejich rodiče.
3: Uzavírá Klára Notaro nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
11: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
10: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
11: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
10: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
11: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně – psychologii umění.
10: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
13: Je 6 hodin, pátek, 5. června, začíná Ranní Plus, kterým vás dnes provedou Lukáš Matoška
14: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
14: Jak bude vypadat příměří mezi Izraelem a Libanonem, když ho odmítá přijmout militantní hnutí Hizballah?
13: Co bude dál s knihovnou Václava Havla poté, co z ní odchází i držitelka práv ke všem Havlovým dílům vdova po prezidentovi Dagmar Havlová?
14: A jak funguje komunitní energetika v dánské Kodani?
13: I na to odpovíme nejdřív ale zprávy, které má Ondřej Látal.
15: Přeju dobré ráno. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballah Najim Qassim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu, a to navzdory dohodě. Libanonský prezident Joseph Aoun smlouvu podpořil. Je to podle něj poslední šance na dosažení komplexního a definitivního příměří s Izraelem. Detaily chystáme v Ranním Plusu. Uslyšíte je po zprávách. Sněmovna by mohla po dnešku být opět kompletní. Poslance totiž čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát přední předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Urbanová ve svém projevu například zdůraznila, že chce řídit schůze konstruktivně a věcně.
16: Nahoře na takzvaném empiru chci být konstruktivní a věcnou političkou, která schůzi řídí, kultivuje a dbá na spravedlivý přístup ke každému z nás. Tady dole u mikrofonu ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová. Jsem přesvědčená, že se tyto dvě role nevylučují, naopak, že poctivý politický souboj může jít ruku v ruce s nestranným a férovým řízením schůze.
15: Odbory ve Strakově akademii dnes budou stávkovat proti přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva z úřadu vlády. To prosazuje jeho ředitel Katinde Bárta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat oddělení týkající se spolupráce s občanskou společností, lidských práv a rovného zacházení a rovnost žen a mužů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je vše připravené na dnešní formální převedení agendy.
17: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády. Tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právami, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
15: S tím ale nesouhlasí kromě odborů ani experti na dané oblasti. Tvrdí, že úřad vlády spravoval agendy, které spadají tematicky pod několik ministerstev a jejich práci v těchto oborech koordinoval.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
15: Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela. Oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu. Vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem. Na sankčním seznamu je taky třeba prezidentova žena, ministerstvo ozbrojených sil anebo syn bývalého kubánského lídra Raula Castra. Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci třeba ve vědeckých programech anebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z ANO.
19: Na rozšiřování Unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
20: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzena jako na vstup do Evropské unie.
19: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednávacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí Unie v roce 2028. Zatím ale nemá uzavřené zásadní kapitoly právní stát a základní svobody. Problémy s korupcí a justičním systémem jsou společné všem západobalkánským zemím. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
15: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré páteční ráno, je 5. června. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy anebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
1: pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten je potom sbírá a může použít dál.
15: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Oslavy 800 let od založení města se ode dneška do neděle konají ve Znojmě. To si připomene svoji historii stvárněním některých slavných okamžiků přímo v centru města. Návštěvníci uvidí, jak král Přemysl Otakar I. povyšuje Znojmo na město i porážku napoleonských vojsk. Akci doprovodí živá hudba, včetně cymbálové muziky, ukázka řemesel a taky středověká hostina. A Věroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síť chodeb, dlouhá více než 40 kilometrů, sloužila jako důmyslná obrana pevnosti. Část labyrintu je stále zpřístupněná veřejnosti. Hlavní program dnešní slavnosti začíná ve 14 hodin, nabízí mimořádné prohlídky, uložení předmětů do časové schránky nebo koncerty. A skoro 8 minut po 6 ráno je připravená taky čerstvá doprava. Na dálnici D1 je teď silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se zpomaluje u sjezdu na Mikulov na kilometru 194. Zdržení 5 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Humpolec. Na 92. kilometru leží pneumatika v jízdním pruhu. Vybočuje se. A v Praze je zatím klidný provoz bez komplikací. Provoz ale může znepříjemňovat deštivé počasí. Tak opatrně a dobře dojeďte. A bude zataženo teď ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty 16 až 21, na východě Slezska až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: 6 hodin a téměř 9 minut s Šárkou Fenikovou a Lukášem Matoškou. Militantní hnutí Hizbalah považuje prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem za kapitulaci. Jednání ve Washingtonu, na kterých libanonští a izraelští zástupci dohodu uzavřeli, byla podle šéfa Hizbalahu absurdní, ponižující a hanebná. Libanonský prezident Joseph Aoun dohodu naopak označil za poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního příměří s Izraelem. Ve studiu je naše zahraniční redaktorka Adéla Bartáková. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
10: Jak to teď v libanonsko-izraelském pohraničí vypadá?
21: Momentálně to vypadá, že se od uzavření dohody nic nezměnilo. Izrael oznámil, že bude na jihu Libanonu prozatím pokračovat ve svých pozemních operacích a stejně tak nepřestává útočit ani Hizbalah na sever Izraele. Krátce potom, co šéf Hizbalahu Naim Kasim oznámil, že jeho hnutí s dohodou nesouhlasí, se v několika izraelských pohraničních obcích rozezněly sirény varující před bezpilotními letouny. Mezi těmi obcemi bylo mimo jiné i městečko Šlomi, kde včera jednal izraelský premiér Benjamin Netanyahu s místními představiteli. Podle izraelských médií předseda vlády z města odjel krátce předtím, než se sirény spustily.
10: Mají ty nejnovější útoky taky oběti?
21: Na straně Izraele nemají, ale Libanon hlásí za včerejšek nejméně 4 mrtvé. Zraněním podlehl taky srbský člen mírové mise OSN v Libanonu. Od začátku nového kola války 2. března zabily izraelské údery podle libanonských úřadů celkově přes 3,5 tisíce lidí. Izrael přišel o 27 vojáků a v zemi zemřeli taky 2 civilisté.
10: Co přesně Hizbalahu na té dohodě vadí?
21: Především to, že dohoda umožňuje izraelským vojákům zůstat na jihu Libanonu. Naim Kasim prohlásil, že dohoda o příměří musí být celková, tedy nerozdělovat Libanon na jeho jižní část a zbytek území. Hizbalah má podle Kasima zájem jen na takovém řešení, které ze země dostane cizí izraelskou armádu. Ta mimochodem před několika dny pronikla nejhlouběji do libanonského vnitrozemí od roku 2000. Do této doby platila za izraelskou demarkační linii řeka Litani. Teď se ale izraelští vojáci dostali ještě přibližně 15 kilometrů severně od ní. Francie kvůli této stále se rozšiřující izraelské okupaci libanonského území požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Šéf Hizbalahu Kasim doplnil, že vzdor jeho hnutí bude pokračovat tak dlouho, jako bude trvat izraelská agrese.
14: Kdo tu dohodu o příměří vyjednal?
21: Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států dohodu oznámili po dvoudenním jednání ve Washingtonu, do kterého Hezbollah nijak nezasahoval. Součástí dohody mají být bezpečnostní zóny na libanonském území, na kterých by se neměl nacházet nikdo ze šíjického hnutí. Zóny by měly být zřízené urychleně a kontrolu nad nimi mají mít výlučně libanonské ozbrojené síly. Zástupci všech tří zemí, tedy Izraele, Libanonu a Spojených států, taky mimo jiné potvrdili, že o budoucnosti vztahů mezi Izraelem a Libanonem musí rozhodnout jejich suverénní vlády. V této souvislosti odmítli jakýkoliv pokus třetí strany o to, aby si budoucnost Libanonu vzala jako rukojmí. To je narážka na Irán, který podporuje hnutí Hezbollah a taky trvá na tom, aby byly izraelské útoky na Libanon zastaveny jako součást předběžné dohody se Spojenými státy o ukončení konfliktu s Iránem.
14: Tolik Adéla Bartáková. Děkujeme za informace.
21: Naslyšenou.
13: A přidáme v 6:12 v Ranním plusu další. Knihovna Václava Havla čelí nejisté budoucnosti. Opustila ji bývalá první dáma, držitelka práv ke všem Havlovým dílům Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli taky její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Bakalovi a Komárkovi i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
0: Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
4: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání své muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
0: Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
22: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu, knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
0: O poskytnutí práv k názvu knihovny a její činnosti chce Dušek s Havlovou jednat. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se zpeněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
23: Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat. A během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
0: Knihovnu finančně podporoval třeba miliardář Zdeněk Bakala se svou nadací. Podle Duška byl jeho příspěvek asi 40% rozpočtu knihovny. Jeho odstoupení označil jako citelnou ztrátu. Pro letošní rok ale zůstalo financování knihovny zajištěné. Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce.
22: Já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
0: Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správní rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil. Už dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. Ředitelem se stalo loni v březnu. Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazují k dílu dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Lucie Machartová, Český rozhlas.
14: Krátce po 6:45 pro vás shrnujeme zprávy těchto hodin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast, vyzval Putina k ukončení války a navrhnul, aby se spolu sešli. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. A prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování Evropské unie.
13: Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak skončil v květnu ve vazbě kvůli obvinění z praní špinavých peněz. Později byl propuštěn na kauci. Takzvaná Mindigate, která odhalila korupci kolem státní firmy Energoatom a podezřelou výstavbu luxusních domů pro lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, je zatím nejvážnější kauzou, která by mohla Zelenského v očích veřejnosti ohrozit. Říkají v novém díle podcastu Na východ Ondřej Soukup a Josef Pazderka, kteří se na možné další dopady na ukrajinskou politiku zeptali amerického novináře Simona Schustra.
5: Logicky se nabízí

0: Takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu. A myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
1: Co mě na tom Šustrovi zaujalo taky je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
2: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmu Ukrajiny.
1: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
0: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonát nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
1: No, takže jsme u nějakého popisu toho, co se stalo. A teď se pojďme dívat dál. Tak ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
3: Já si myslím, že ano. Už proto, že prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
1: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, takže člověk s velkým kreditem. Ano.
3: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
4: Tolik tedy ukázka z nového dílu podcastu Na východ. Už teď si ho můžete poslechnout ale na našich webových stránkách plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, případně na dalších podcastových platformách. A dnes tedy také, nebo zítra po 11. hodině v našem vysílání.
5: V 6 hodin 21 minutu už pro vás máme přichystaný výběr ze zahraničních médií. Podle zpravodajského serveru Politico se očekává, že Pentagon zruší plánovanou dodávku raket Tomahawk do Německa. Jedním z důvodů má být obava americké administrativy, že by to Rusko vnímalo jako eskalaci.
4: Jde o překvapivý obrat v dlouhodobých plánech s jedním z největších amerických spojenců, doplňuje Politico. Washington se ale podle nejmenovaných úředníků bojí, že Moskva podnikne odvetné kroky, pokud Trumpova administrativa dotáhne dokonce rozmístění zmíněných raket uprostřed kontinentu.
5: Rozhodnutí nedodat Tomahawky by ale znamenalo zrušení dohody uzavřené za prezidenta Joea Bidena. Podle Politika by taky ponechalo Berlín bez obrany, kterou němečtí představitelé podle svých slov zoufale potřebují.
4: Úvaha o zrušení dodávky amerických raket do Německa je součástí širšího amerického ústupu od Severoatlantické aliance, hodnotí situaci Politico. Američtí představitelé se ale zřejmě rozhodují i s ohledem na zmenšující se zásoby svých zbraní v souvislosti s konfliktem v Íránu. Ministr obrany Pete Hegseth minulý měsíc řekl kongresu, že nahrazení munice spotřebované v těchto bojích potrvá měsíce a roky.
5: Pojďme k dalšímu tématu. 10 zemí Evropské unie stále provádí kontroly na svých vnitřních hranicích a 7 z nich uvádí jako důvod pro jejich zachování migraci. Všímá si toho zpravodajský server Euronews. Mezi tyto státy patří taky Německo. Tamní ministr vnitra Alexander Dobrindt se však ohradil proti výzvě Bruselu, aby nejen jeho země kontroly zrušila. Prý jsou nadále nezbytné.
4: Evropská komise má za to, že kontroly na vnitřních hranicích už nejsou nutné kvůli zásadním změnám v migrační politice 27. Patří mezi ně například zintenzivnění deportací i kontroverzní dohody o výstavbě detenčních center v zahraničí. Pokračuje Euronews.
5: Kontroly na hranicích některých členských zemí měly být dočasné, ale v mnoha státech trvají už několik let. Díky přísnějším opatřením na celou unijní úrovni je ale čas na jejich zrušení, prohlásil eurokomisař pro vnitřní záležitosti a migraci Magnus Brunner.
4: Počty migrantů podle Brunnera klesají a díky reformám jsou vnější hranice lépe chráněny. Euronews nicméně dodává, že podle oficiálních údajů opouští Evropskou unii a ani ne třetina migrantů, kteří nemají zákonné právo v Evropě zůstat.
5: A ještě jedno téma stihneme v našem přehledu, týká se jednání o přistoupení nebo vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Tam můžou oficiálně začít otevřením prvních 6 kapitol v polovině června. K posunu dochází potom, co nová maďarská vláda, vedená Petrem Maďarem, oznámila dosažení komplexní dohody s Kyjevem o vzdělávání a jazykových a kulturních právech maďarské menšiny na Ukrajině. Píše o tom Balkan Insight.
4: Práva etnické maďarské menšiny byla dlouho předmětem sporu mezi oběma zeměmi. Předchozí maďarská vláda Viktora Orbána to úspěšně využila k zablokování procesu přistoupení Ukrajiny k 27., připomíná Balkan Insight.
5: Kyjev rychle využil změny vlády v Maďarsku, když Maďarova strana TISA vyhrála dubnové volby a pokusil se obrátit list ve vztazích s Budapeští. Začátkem příštího týdne se podle serveru očekává setkání na vysoké úrovni mezi Maďarem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Ukrajina teď bude muset upravit svůj akční plán pro menšiny a přijmout nezbytné legislativní změny k naplnění nové dohody. Podle odborníků ale ústupky Maďarsku nebudou pro Ukrajinu příliš obtížné, protože velikost maďarské menšiny v zemi je od ruské invaze dynamicky se změnila a zmenšila. Někteří analytici tvrdí, že v Maďarsku aktuálně žije více Ukrajinců než etnických Maďarů na Ukrajině. Uzavírá Balkan Insight a s tím také zavíráme zahraniční tisk.
5: A stihneme ještě jedno téma před 6:30. Když se staví nové město, je potřeba postavit se k tomu s ohledem na přírodu i jeho budoucí obyvatele. Tak to aspoň proklamuje firma, která na předměstí Kodaně staví celou novou čtvrť. Budoucí obyvatelé Feledby se koupí bytu, automaticky stanou členy energetické komunity s panely na střeše a bateriovým úložištěm za humny. Na prozatím staveništi se jel podívat i náš reportér Jakub Lucký.
6: Tak nápis Feledby, tak to vypadá, že jsem tady správně snad. Tohle má být největší energetická komunita v Dánsku, tak doufám, že jsem tu správně, zatím to vypadá spíš na nějaké staveniště. Ale tam už něco postaveného, černé střechy, to by mohly být teda solární panely, tak snad to tak je. This area,
7: Feledby je z Brusu nová čtvrť v Kodani. Budou tu byty asi pro 2000 lidí, bude tu škola, supermarket, školky, domovy pro seniory, celkem prostor pro 6000 lidí.
6: Popisuje Feledby Tanja Nissen, šéfka rozvoje čtvrti. Feledby bude stát mezi centrem města a letištěm poblíž metra, které obě místa spojuje. Jednou z věcí, která ale celou čtvrť definuje, je to, že bude doslova obložená solárními panely.
7: Solárních panelů budeme mít asi 30 000 metrů čtverečních. To je docela dost. Budou zabudované do střech, takže moc nejsou vidět. Fungují jako střešní krytina.
6: Jak sama Tanja přiznává, tento typ solárních panelů sice nemá nejlepší výkon, ale splňuje podle územního plánu požadavky na vzhled a z dálky ho poznat od plechové střechy skutečně není snadné. Tak tohle je ten solární panel. Když se na ně dívám zblízka, tak to teda je vidět, ale z dálky to spíš působí jako nějaká plechová Tamhle to vidím dokonce na jednom z těch rozestavěných domů, co tu mají. No a to úplně to nepřipomíná. Solární panely nepůsobí to takovým tím dojmem, jako solární panely běžně teda vypadají. Prostě taková černá plechová střecha. K panelům přibude taky 54 bateriových úložišť, zamaskovaných jako malé venkovní budovy v parcích okolo domu. Noví majitelé budov se pak stanou automaticky členy tzv. Energetické komunity. Ta bude sloužit jako jejich dodavatel energie.
7: Máme nějaké kalkulace a odhadujeme, že v průměru ušetříte asi 1000 dánských korun. Se všemi krizemi ve světě to ale možná bude i víc. Co je pro zákazníka podstatné, je, že ta cena bude stabilní.
6: Tisíc dánských korun, to je v přepočtu asi 3500 českých korun. Projekt to podle Tanie není jednoduchý, v cestě je prý spousta byrokracie. Developer například musí zřídit firmu, která bude fungovat jako formální dodavatel energií jednotlivým bytům a tudíž dělat veškerá vyúčtování. Zatím v plenkách je také plán řídit využívání energie.
7: Spolupracujeme s firmou, která by měla přístup k datům o spotřebě. A když by najednou spotřeba rostla, tak by třeba systém zpomalil nabíjení elektromobilů, nebo by odpojoval podle potřeb baterie. Ale zatím neexistuje společnost, která by tohle uměla plně řídit, a tak se to nejprve musí vyvinout.
6: Jeden z důvodů, proč tohle všechno firma dělá, je zatraktivnění nabídky bytů. A to se jim nejspíš povedlo. V době natáčení už je na prodej jen poslední nadstandardně velký byt. Když jeho cenu přepočteme, vychází to asi na 155 tisíc českých korun na metr čtvereční. Podle dat společnosti Deloitte stojí v Praze průměrná novostavba asi 170 tisíc korun za metr čtvereční. Z Feledby, Jakub Lucký, Český rozhlas.
8: Pro a proti.
9: Umělá inteligence čím dál víc vstupuje do všech oblastí lidské činnosti, literární tvorbu nevyjímajíc. Jsou pro spisovatele velké jazykové modely hrozbou anebo příležitostí? Znamenají konec tradiční literatury? Lze produkty vzniklé s podporou AI ještě považovat za poctivá autorská díla? A jak by měli eventuálně literáti reagovat v rovině profesní etiky a odpovědnosti vůči čtenářům? Debatovat budou spisovatelé Bára Bažantová a Leoš Kiša, alias František Kotleta.
8: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
4: Je 6:30 a zprávy má Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
5: Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO.
10: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimum. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela tisíce Tomahawků a ministr obrany Pete Hegseth řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Dnes stávkují někteří zaměstnanci úřadu vlády, protestují proti přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. Ministři zdravotnictví Evropské unie se při videokonferenci budou bavit o epidemii eboli v Kongu. Konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů nákazy vzrostl na 381. Podle tamních úřadů zůstává epicentrem provincie Ituri, ve které se nachází více než 90% případů. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Hygienici chtějí opatřením předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin.
11: O stavbě dvou větrných elektráren dnes rozhodnou v místním referendu obyvatelé Višňové na Příbramsku. Větrníky chce postavit jihozápadně od obce společnost ČES. Lidé budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí se stavbou za podmínky, že elektrárny vzniknou v minimální vzdálenosti 4,5 kilometru od obecního úřadu a přinesou obci pravidelnou roční platbu za elektřinu. Na plusu máme taky čerstvé dopravní informace. Začínáme na D1. Tam je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se zpomaluje u sjezdu na Mikulov na kilometru 194. Zdržení zatím 5 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Humpolec. Na 92. kilometru leží pneumatika v jízdním pruhu a vybočuje se. V Praze usílí provoz směrem do centra města, pomalej se jede v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček, zdržení teď asi 5 minut. Kolona na 5 minut je i na konci Kbelské ulice před semafory v Hloubětíně. A menší zdržení je teď i v Karlovarské do centra směr Slánská a začíná zpomalovat provoz i na Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí. Dobře dojďte. Čeká nás zatažený den, ráno jen v Čechách, během odpoledne ale i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle se můžou přidat i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty 16 až 21 na východě Slezska naměří až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to 4 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Lukáš Matoška a Šárka Feniková. A je čas se podívat na stránky domácího tisku. Dnes za nás české deníky a zpravodajské servery pročetl šéfredaktor mediální platformy Page Not Found Jakub Zelenka. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
4: Na úvod jste pro nás vybral článek Hospodářských novin s titulkem Ekonomiky dusí nárůst mladých nezaměstnaných. Připravit se musí i Česko. Co se v něm dočteme?
12: Je to trochu alarmující, protože ta skupina obyvatel, což jsou lidé do 30 let, kteří nestudují, nepracují, nejsou na stáži, tak ta roste. Jsou to lidi, kteří často hledají nějaké uplatnění, ale ty firmy je neumí nabídnout. A hodně se to týká ekonomik, který bychom měli velice podrobně sledovat, protože ty trendy často přichází do Česka a to jsou třeba Spojené státy, Velká Británie nebo Německo. V Německu dokonce ta skupina narostla o 1/3. Co je důvodem? Hodně se jakoby skloňuje umělá inteligence, ale podle odborníků to právě není ta příčina. Příčina je často pracování na dálku, kdy zaučovat člověka, který sedí doma přes nějaký Zoom, je daleko složitější, než když sedí třeba v redakci nebo v kanceláři a může někomu koukat pod ruce. Takže takový ten home office, který tady jsme zavedli během pandemie, tak se ukazuje v nějakých věcech jako nevýhoda, hlavně pro ty startovní pozice. A další zajímavostí je, že hodně lidí ve Velké Británii není schopno chodit do toho zaměstnání nebo si najít práci hlavně z nějakých duševních problémů. To znamená, že v tom velkou roli hrajou deprese anebo nějaké úzkosti. A jak se člověk dostane vlastně mimo ten pracovní trh s něčím takovým, tak odborníci říkají, že ten návrat nebo přerušení toho cyklu je daleko složitější.
4: Nicméně v Česku máme zatím nezaměstnanost nejnižší v Evropské unii. Myslíte si, že tahle vlna může postihnout i Česko?
12: K nám hodně tyhle ty trendy chodí se zpožděním a vlastně můžeme pozorovat třeba i v asijských zemích, kde je něco taky podobného. A opět za to můžou právě jakoby ty home office, ale podle třeba dat Ministerstva práce sociálních věcí a interního průzkumu, který nějak jako vyzvihl pan Juchelka, ministr Juchelka za ANO, tak by třeba umělá inteligence neměla ty místa tolik ohrožovat, že by jsme měli přijít o 400 000 pracovních míst v budoucnu kvůli AI, ale dvojnásobek by nám jich to mohlo dát. Ale je to poměrně optimistická varianta.
4: Tak to se tedy dočtete podrobněji v Hospodářských novinách. Další článek, který upoutal vaši pozornost, je z Mladé fronty Dnes o tom, že policisté nonstop střeží vilu předsedy sněmovny Tomia Okamury. Proč?
12: No, stala se z toho taková trochu sousedská válečná zóna, protože Tomio Okamura je člověk, který má velice ostré názory na některé věci, které rozdělují českou společnost. Příkladem je třeba vyvyšování vlajky Ukrajiny. Takže když ji jako předseda sněmovny nechal sundat, tak samozřejmě sousedé vyvěsili stožár, kde byla ukrajinská vlajka a nazvali to Okamurovo svědomí a dějou se tam pravidelně nějaké incidenty. Ten spor ale spočívá hlavně v tom, že reportéři Mladé fronty Dnes si všimli, že ty policisté tam hlídkují neustále. A to i když třeba Okamura a jeho rodina nejsou přítomni, jsou třeba ve sněmovně a v té vile, ta vila je takzvaně jakoby prázdná. A někdo nedokáže odpovědět na to, proč se tam hlídkuje neustále a zdali je to standard nebo je to nadstandardní jednání. Ona se k tomu vyjadřovala bývalá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová za TOP 09 nebo dříve za TOP 09 a ta říkala, že když taky byla pod ochranou policie, protože na ní byly pravidelně různý útoky, tak rozhodně hlídka nehlídková 24 hodin denně. Tomio Okamura říká, že je to na volbě policie, ale podle toho článku vlastně nikdo nedokáže odpovědět na to, proč to tak je.
4: A ještě vás upoutala včerejší debata poslanců o nominantech na státní vyznamenání. Jak o tom kolegové novináři píší?
12: Objevuje se opravdu hodně jmén a v těch jménech je často vidět nějaká třeba i stranická inklinace. To znamená, že třeba motoristé zkoušeli nominovat Daniela Vávru, herního vývojáře, který se zároveň třeba angažuje v tom spolku na ochranu svobody slova. Ale taky tam byl velký boj o odkaz a o ocenění Miloše Zemana. Tam se to opět nějak jako rozdělovalo na tu rozdělenou sněmovnu, to znamená, že opozice to spíše kritizovala, hlavně za jeho postoje k třeba k autoritativním režimům, nebo to, jakým způsobem fungovala ta jeho vláda, protože jsme viděli, že on často ohýbal ústavu až na hranici možného. Ale stejně ty koaliční poslanci to přehlasovali, takže teďka to bude mít na stole prezident Petr Pavel a ten se rozhodne, jak to vlastně využije. To, že poslanci něco nominujou, ještě nebo někoho nominujou, neznamená, že ten člověk projde a dostane skutečně ten metal.
4: A podrobnosti si posluchači mohou najít na stránkách Mladé fronty Dnes. Tolik tedy výběr, který pro nás dnes udělal šéfredaktor mediální platformy Page Not Found, Jakub Zelenka. Děkuji.
12: Moc děkuji za pozvání.
5: A je 6 hodin a 40 minut. Ukrajinské útulky jsou plné domácích zvířat, o která se jejich majitelé kvůli válce nemůžou nebo nechtějí starat. Kapacita útulku ale nestačí a psi nebo kočky se ocitají taky na ulicích. Naštěstí nezůstávají bez základní pomoci a péče při nejmenším Oděse.
13: Dobrý den, jmenuji se Natalia Fedorenková z Oděsy, Ukrajina. Na nábřeží krmím kočky na trase od Lermontovova, kde žije víc než 100 koček, přes pláž Otrada, kolem Žlutého kamene až k delfínu. Sama je sterilizuji, léčím a beru si je domů na doléčení.
14: Každý den ráno a večer paní Natalia Fedorenko jde ze svého bytu. Špatně chodí, má v sebou berle, ale vždycky to dojde a tady krmí ty kočky. Od mysu Langeron, kde ty pláže začínají, až do Arkádie, což je víc než 5 kilometrů, je tady 800 koček a kocourů, kteří potřebují pomoc a péči.
13: Doma máme zachráněné bezsrsté kočky, sfingy, pokousané kočky z nábřeží a nemocné. Celkem mám teď doma 18 pacientů. Trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
14: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například český spolek Psí život, protože psí život mohou mít i kočky.
15: Tani, pojď, dáme jim ještě vaničky.
14: Stáňa a Jarmila přivezli do Oděsy dodávku plnou krmiva a část předali i paní Natálii.
15: Paní Natálie dělá strašně záslužnou práci. Ona se začátkem války začala zachraňovat ty kočky, které lidi odložili na pobřeží. Lidi, kteří opouštěli svoje domovy, utíkali před válkou, tak zvířata tady některý nechali. No a samozřejmě to je věc hrozně nákladná. Ona to táhne sama z invalidního důchodu, takže jí sem posíláme i vozíme krmivo s tím, že jsme udělali společně s kočičím přáním i sbírku na gastrogranule, protože tady je spousta koček, který mají zažívací problémy. Je možný pomoct v naší sbírce ukrajinským zvířatům. Odkaz najdete na našem webu psiživot.com. Tam je odkaz i na tu ukrajinskou sbírku.
16: Každopádně ta situace se určitě jako zhoršila třeba v takových těch jako domácích útulcích, kdy mají vlastně ty lidé zvířata doma, protože chodí do práce, těch zvířat je čím dál tím víc, hlavně těch kočiček. Stává se to pro ty lidi v tom domácím prostředí hlavně jako neúnosné. A čím dál tím hůř se ty zvířata adoptují, a že si je berou jak lidé z Ukrajiny, tak ale třeba i u nás v Evropě. Protože taková ta hlavní vlna solidarity a taková ta emoční vlna toho, kdy ty lidi reagovali na to, že je válka, že trpí zvířata a že jim chtějí pomoct, tak to už prostě je pryč. Teď vlastně ty zvířata jsou tady a dokud ta válka neskončí, tak nemají prostě nějak moc možnost, jak se ta jejich situace jako zlepší.
17: Puskaj, kuršit, dávajte.
14: Když je tak krásné počasí jako zrovna dneska, tak je to příjemná procházka, ale paní Natálie sem chodí v dešti, ve sněhu, v mrazu, ve vedru a každý den ujde pěkných pár kilometrů.
16: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině nemohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
17: A na nábřežné už stalo bolší 10 let.
14: Každý den si paní Natálie nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží.
17: Davaj, kušet, držím živě.
14: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Rozšířenou verzi této reportáže najdete na našem webu irozhlas.cz.
4: A po 6 hodin a téměř 45 minut přidáme další informace, tentokrát z ekonomiky. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát o den méně než loni, celkem 155 dní. Ve srovnání se zeměmi OECD je Česko průměrné, v eurozóně nastává den daňových poplatníků později.
5: Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je Rusko připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím ropovodu Nord Stream. Řekl to na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Plynovody Nord Stream 1 a 2 byly těžce poškozeny v září roku 2022.
4: A Itálie loni poprvé splnila alianční cíl vydávat na obranu 2% HDP. Pomohla jí k tomu mimo jiné nová metodika, která do obranných výdajů započítává i část důchodů vyplacených bývalým vojákům. Ve své analýze na to upozorňuje stanice Sky, tedy Venti Quattro. Ministr obrany, italský ministr, už dříve připustil, že právě úprava metodiky pomohla zemi cíle dosáhnout.
5: Růst reálných mezd v prvním čtvrtletí překonal očekávání, byl nejsilnější za posledních 5 let. Reálná hodnota mezd v Česku se přiblížila své nejvyšší úrovni z roku 2021. Mzdy v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 8,1%, v nominálním vyjádření reálně o 6,4%. Co rychlý růst mezd způsobilo, to vysvětlil ve včerejším večerním vysílání našemu kolegovi Vladimíru Krocovi hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.
18: Je to na prvním místě napětí na trhu práce, které vlastně pozorujeme už delší dobu a v některých sektorech je vidět, že dlouhodobě je nedostatek zaměstnanců, potkává se to s relativně silnou domácí poptávkou a proto právě v segmentech, jako je stavebnictví nebo například vybrané služby, jako je pohostinství, hotelierství nebo segment real estate, vidíme poměrně výrazné narůstání té mzdové dynamiky. Nerostou ty sektory všechny rovnoměrně, ale právě ty sektory, kde vidíme nejvyšší poptávku, jako je stavebnictví nebo segment služeb, tak zaznamenávají i nejvyšší mzdový nárůst.
19: A může se to projevit třeba ve větší loajalitě zaměstnanců?
18: Nevím, jestli úplně ve větší loajalitě. Já si myslím, že to prostředí, kdy zaměstnanci si mohou vybírat a přecházet mezi zaměstnavateli, tak spíše může nahrávat tomu opačnému trendu, ve kterém ty zaměstnanci více zkouší přecházet, experimentovat a třeba i hledat ta pracovní místa tam, kde jim nabídnou větší mzdu. No ale nepřeceňoval bych to, české prostředí je spíše konzervativní a ta mobilita, dobrovolná mobilita mezi profesemi je spíše nízká.
19: A jak se to odrazí v makroekonomice? Zvětší se spotřeba?
18: Ano, tak ona už je nějakou tu dobu tím základním hnacím motorem české ekonomiky a pravděpodobně dál poroste. My jsme to i v detailech za vlastně HDP za první kvartál roku 2026 viděli, že spotřeba domácností je vedle investic tím hlavním tahounem české ekonomiky a asi tomu tak bude i nadále.
19: Je ten současný rychlý růst mest z dlouhodobého hlediska udržitelný?
18: Krátkodobě si myslím, že ano, ale dlouhodobě si myslím, že bude narážet, protože jsou tady sektory v české ekonomice, které si nemohou tak rychlé tempo růstu mezd dovolit, zejména ty sektory, které jsou hodně vystavené globální konkurenci, jedná se o značnou část zpracovatelského průmyslu, pro který si myslím, že není dlouhodobě udržitelné, aby mzdy rostly rychleji než o nějakých 4-4,5% ročně. To nicméně neznamená, že k tomu zpomalení té mzdové dynamiky dojde okamžitě, to vůbec ne. Naopak si myslím, že ty nejbližší kvartály budou ještě ve znamení zrychlení mzdové dynamiky. Jednak do druhého kvartálu nám spadne řada mimořádných bonusů v řadě úspěšných českých podniků. A vedle toho také ještě hodlá přidávat v tomto roce stát, což ještě v těch prvních, vlastně v těch číslech za první kvartál ještě nebylo vidět.
19: A jak podle vás může zareagovat Česká národní banka, jejíž bankovní rada má o nastavení úrokových sazeb rozhodovat za 2 týdny?
18: To je velká otázka. Česká národní banka vlastně na tom posledním zasedání vyslala signál, že nechce moc preventivně zasahovat proti těm rostoucím inflačním rizikům, která přicházejí z Blízkého východu a z energetických trhů. Ale popravdě v tuto chvíli, pokud vidí detaily poslední inflace, to znamená relativně solidní inflaci v segmentu služeb a ruku v ruce s tím jdoucí velmi výraznou mzdovou dynamiku, tak si myslím, že je to napováženou a myslím si, že minimálně část členů bankovní rady bude velmi vážně uvažovat v následujících měsících o růstu úrokových sazeb.
5: Tolik ekonom z ČSOB Jan Bureš.
4: 6 hodin 50 minut posloucháte Hraní plus. Autonomní roboti, vozítka nebo celé automatizované systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit můžou pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty strávené hledáním zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zaostává.
20: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
21: V těch binech se skladují jednotlivé položky. Ty biny můžou být až do 18 vrstev nad sebou a nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
20: Skladovat je možné úplně cokoliv, co se do boxu o velikosti zhruba 60 na 40 cm vejde. Robot dokáže vyzvednout až 30 kg nákladu. Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
21: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál. Zaskladní se do AutoStore technologie a vlastně plynule přijíždí další bin.
20: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
0: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit. To znamená, ten automatizovaný zakladač si dojede pro tu paletu si vezme a zase podle toho algoritmu, s kterým pracuje, ji doveze na nějaký místo.
20: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Automatizované sklady, taky navíc podle výrobců systému, nejsou už jen výsadou nadnárodních korporátů. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
2: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, jednak aby teda nenachodili ty desítky kilometrů, plus člověk je drahý a chybí. Ten režim je good to man, přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot a robot zase ho nějakým způsobem převeze někam jinam na nějakou další operaci.
20: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Umělá inteligence pak může systém ještě zlepšit například tím, že se vozítko dokáže vyhnout neočekávané překážce. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Očková.
22: Téměř 60% skladů stále manuálních, více než 30% skladů je částečně automatizováno a pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
20: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Teď je 6 hodin 54 minut. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu, který má ověřit dosud známé zásoby manganu na přilehlém území, včetně popílkového jezírka u chvaletické elektrárny.
23: Když se rozhlídneme, vidíme jedli podél prvního plotu toho domu rovně přes ty školky, lesoškolky a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Chvaletic k novým Chvaleticům.
24: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce u kostela a díváme se směrem ke chvaletické elektrárně.
23: Záměr je zatím jenom průzkum toho území, který vlastně ložiskem je, ale jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce s tím, aby se něco takového tady vůbec obnovilo.
24: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 km² teď podepsalo asi 250 lidí.
23: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost a že je potřeba jasně stanovit, jaký rizika by to neslo a co se nám tady všechno zhorší, jasně, že se zhorší kvalita života, že klesnou ceny nemovitostí, kdyby něco takového bylo. Zvýší se doprava, to je taky hrozný strašák.
24: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Chvaletice. Její ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
25: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
24: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Vyplývá to z žádosti těžební společnosti o stanovení průzkumného území. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
25: Pokud nebude obec Dechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se tzv. Průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území z Dechovice neuskuteční. Dále již o průzkumné území žádat nebudeme.
1: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec z Dechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: A autorem pravidelného komentáře před 7 hodinou je dnes Ondřej Konrád.
3: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek v podvečer oznámila, že jí nezbývá než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými 90. Dělat za knihovnou ale kříše přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatel Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů, a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
4: Slyšeli jste ranní zamyšlení kolem turbulentního dění ohledně knihovny Václava Havla od našeho komentátora Ondřeje Konráda.
5: Bylo 7 hodin, posloucháte páteční Ranní plus dnes s Šárkou Fenikovou
4: a Lukášem Matoškou.
8: Český rozhlas plus.
4: A čemu se budeme věnovat v našem dalším vysílání? Evropská unie chce stvrdit svůj zájem o začlenění zemí západního Balkánu. Mají o to ale balkánské země ještě zájem?
5: Odboráři na úřadu vlády nesouhlasí s přesunem agent pod konkrétní ministerstva. Jak bude vypadat jejich dnešní stávka?
4: A jak se od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu proměnilo Mezinárodní petrohradské ekonomické fórum?
5: Teď zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
11: A přeju dobré páteční ráno. Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci třeba ve vědeckých programech anebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Na rozšiřování Unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
7: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzená jako na vstup do Evropské unie.
6: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednavacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí unie v roce 2028. Zatím ale nemá uzavřené zásadní kapitoly právní stát a základní svobody. Problémy s korupcí a justičním systémem jsou společné všem západobalkánským zemím. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
11: Víc k tomu v ranním plusu s Pavlem Novákem řekneme živě už za chvíli po zprávách. Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Asi 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci. Doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
11: I o tom řekneme víc v ranním plusu chvíli po zprávách. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 000 na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 000. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument předělá.
10: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
11: Podle tabulky, kterou získal Český rozhlas, má ministerstvo zahraničí letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka asi 1 milion korun. Loni jim předchozí vedení rezortu poslalo přes 10 milionů.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
12: Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy pod takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během dvou dní. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Tady jsou zprávy pátečního plusu, přejeme dobré ráno. Znojmo dnes zahajuje oslavy k 800. výročí povýšení na královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začne odpoledne na Horním náměstí. Program doprovodí výhradně umělci ze Znojma nebo s městem spjatí. Na nádvoří Znojemského hradu do sobotního večera lidé uvidí historické rekonstrukce. Doplňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
13: Na nádvoří hradu bude středověká hostina, středověké stany a inscenace věnovaná založení královského města z Znojma. Pak se přesouváme do období napoleonských válek, ty budou v jižním hradebním příkopu u Prašné a Nové věže.
11: Oslavy ve Znojmě potrvají do nedělního odpoledne. Na řeku Sázavu letos jezdí víc vodáků než minulý rok. Potvrzují to půjčovny lodí. Třeba Bisport v Kácově na Kutnohorsku měla letos v květnu o víkendech od 200 do 400 zákazníků. Oproti loňsku je podle ní zájem zhruba dvojnásobný. A to hlavně díky teplému počasí. Nedostatek vody v řekách lidem podle provozovatelky půjčovny Anny Zímové nevadí.
14: Dalo by se říct, že ty vodáci už si na to trošku zvykli, takže vyhledávají úseky, které jsou ještě sjízdné. Když není sjízdný úsek z Týnce do Pikovic, tak volí jiný úsek z Čerčan do Týnce nebo z Kácova do Českého Štenberka a prostě vyberou si jinou část té řeky.
11: Podobně to vidí také třeba provozovatelé půjčovny Samba. Hladinu vody v řekách podle nich pomohly zvýšit nedávné deště. Čerstvá doprava v ranním plusu. Na D1 vázne provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 rozšiřují dálnici. Projíždí se zúženými pruhy a kolony jsou od sjezdu na výstaviště z kilometru 192. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Humpolec. Na 92. kilometru leží pneumatika v jízdním pruhu a vybočuje se tam. V Praze usílí provoz směrem do centra hlavního města. Velké komplikace jsou teď v ulici Přátelství v Uhříně vsi. Ta je teď neprůjezdná před kruhovým objezdem u Lidlu, je nehoda. Srazila se tam dvě nákladní auta, nedá se projet obou směrně, ale dá se objíždět po Bečovské ulici. Pomalu se jede v Liberecké v Praze od sjezdu na Prosek do Holešoviček, tam se zdržíte asi 10 minut. Kolona 10 minut je taky na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně. Fronta je od Novopatské ulice. A 10 minut teď naberete v koloně i na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové ulici. Dobře, dojeďte. Čeká nás zatažený den, ráno v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění, teploty přes den 16 až 21, na východě Slezska až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 12. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní plus.
4: A posloucháte ho 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Lukáš Matoška a Šárka Feniková. 6 států západního Balkánu se dnes od členských států Evropské unie oficiálně dozví, že je o ně stále zájem. Evropská 27 se s nimi sejde na summitu v černohorském letovisku Tivat. Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Právě Černá Hora má ambice stát se co nejdříve 28. členem nebo členskou zemí Evropské unie. V Tivatu je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Zdravím tě, dobré ráno.
15: Dobré ráno.
4: Kdo se vlastně uchází o členství v Evropském klubu a jaké má naděje na vstup do unie?
15: No je to vlastně v tuto chvíli už 5 kandidátských zemí, a to Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Severní Makedonie. Ta podala přihlášku už v roce 2004 ještě jako Makedonie, když ještě neměla svůj změněný název kvůli sporům s Řeckem. Vlastně bylo to tehdy, když Česká republika a dalších 9 zemí vstupovaly do Evropské unie. A tou 6. zemí je tedy Kosovo, to sice podalo přihlášku, ale ještě nemá oficiálně status kandidátské země. Začalo vyjednávat s Bruselem, protože také ne všechny země Evropské unie, třeba Slovensko a Španělsko, neuznávají tuto zemi. Ne všichni tedy přijali Kosovo jako novou zemi. Nejdál ve vyjednávání jsou Černá Hora a Albánie, stále a ještě nemají uzavřené některé nejtěžší, nejsložitější kapitoly. Černá Hora sice uzavřela 14 ze 33 těch vyjednávacích kapitol, ale ještě není úplně u konce ve vyjednávání v kapitole právní stát a základní práva, a to jsou zásadní kapitoly, takže pokud v těchto kapitolách to vyjednávání neskončí, tak žádnou další ještě nemůže uzavřít. Černá Hora, jak už jsme vlastně řekli, by chtěla být novou členskou zemí v roce 2028, dokonce už i se tady platí eurem, i když není oficiálně členem eurozóny, ale ta země má pouhých 700 tisíc obyvatel, to je méně než hlavní město Praha, takže by asi se dala velice rychle začlenit. Evropská unie by tak malý počet obyvatel dokázala na trhu absorbovat. No a Albánie tam má také dobře nakročeno, ale i tam stále mají problém s právním státem, se základními právy, protože i tam je velice velký problém potírání korupce a také, aby byla zajištěna nezávislost soudů.
4: Pavle, dá se říct, co dnes asi země západního Balkánu od unijních představitelů uslyší?
15: No, bude to další ujištění, že chtějí, aby tyto země se staly součástí Evropské unie, aby se tak zajistila stabilita na západním Balkánu. Není to stejné jako s Tureckem, které se dostávalo jakási ujištění, ale tomu už teď je jasné, že v Evropské unii asi neskončí, tak se příliš nesnaží o to další členství. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz mají představit takový společný návrh, jak ty země více zapojit do třeba vědecké spolupráce, do studentských výměn. Také by možná měli mít možnost se zúčastňovat jakožto pozorovatelé Rad Evropské unie, schůzí Evropského parlamentu bez práva hlasovat. Nepadne tady pravděpodobně žádné datum, ani ten rok 2028 pro Černou Horu. Takové datum nikdo dát předem nechce. Je ovšem jasné, že když vlastně Ukrajina už by měla mít status přidružené země, tak i ty ostatní země, které podali přihlášku třeba daleko dřív, tak chtějí nějaké záruky, že v budoucnu se stanou členy Evropské unie, ale možná tedy tím uspokojením bude to, že dostanou ten status pozorovatelských zemí.
4: Už jsme zmiňovali, že právě toto setkání se koná v Černé Hoře a ty si připomínal, že je to malá země jen asi se 700 tisíci obyvateli. Jak zvládá uspořádat tak velkou schůzku evropských lídrů?
15: Nevím, jak zvládá zbytek Černé Hory, ale Tivat to hodně nezvládá, protože Tivat je přímořské letovisko, které má 11 000 obyvatel. To je přibližně podobně jako Nové Město na Moravě nebo Jeseník nebo Čáslav, ale Nové Město na Moravě má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí, Tivat nikoli. Tady došlo k tomu, že vlastně se předimenzovala ta kapacita turistická. Je tady strašně moc hotelů, hodně se tu staví, nicméně těch pláží tady není tolik a hlavně dopravní infrastruktura je tu velice chabá. Takže dálnice vlastně v Černé Hoře prakticky neexistují. To se nedá postavit, když se podíváte na morfologii Černé Hory, tak to jsou samé hory a potom hned moře. Takže tady docházelo už včera, když byl jenom neoficiální oběd nebo večeře, tak docházelo k velkým dopravním problémům. Ty se opakují podle toho, co sleduji na sociálních sítích i dnes a chybí tady něco, jako my máme zelenou vlnu, tak ty informace tady nejsou a to s tou korupcí souvisí i to, že policie tady vlastně má hlavní slovo, takže pokud policista řekne, někam prostě nepojedete, tak nepojedete. Takže zatím, aniž by ten summit ještě začal, tak to provází velký chaos a velké organizační problémy.
4: Do Tivatu přijel i prezident sousedního Srbska Aleksandr Vučić. Jeho příletu ale předcházel bezpečnostní incident. Co se stalo?
15: Bylo to ještě předtím, než včera přiletěl. Předtím přiletěl takový charter s 87 muži na palubě, které nepustila černošská policie přes hranici tady na letišti v Tivatu, protože představovali bezpečnostní riziko. Oni to byli lidé, kteří vlastně jsou taková samozvaná ochranka prezidenta Vučiće, kteří bivakují v parku u prezidentského sídla v Bělehradu a někteří z nich dokonce mají trestní záznam. Proti třem z nich je stále vedeno trestní řízení. Zkrátka říká se o nich, že to jsou takový ranaři, ale aspoň tak o nich píší nezávislá srbská média, píší tak o nich i včerejší a dnešní vydání zdejších černohorských listů. Takže tyto lidi nepustili do země, vrátili je zpátky do Bělehradu a zkrátka tady Vučić nemá tu svou jakoby příznivců ochranku. Na tady normální státní ochránce a včera jsem viděl velkou tiskovou konferenci na nábřeží, kde bylo hodně srbských televizí, ale vlastně žádní zahraniční novináři.
4: Summit v Černé Hoře sleduje náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Díky za to, naslyšenou.
15: Hezké ráno.
4: A my budeme v tématu pokračovat s balkanologem Filipem Tesařem z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
4: Cílem summitu je přesvědčit balkánské země, alespoň to tedy píší zpravodajské agentury, že Evropská unie s jejich vstupem opravdu počítá, i když o tom mluví přes 20 let. Myslíte, že státy západního Balkánu ztrácejí o členství zájem?
0: Myslím si, že o členství ztrácí zájem jediný stát, a to je Srbsko, ale tam bych ještě řekl, že to není celá země. Myslím si, že na to členství rezignovala vláda, respektive vládnoucí strana nebo vládnoucí koalice v čele s prezidentem Aleksandrem Vučićem. Snaží se spíš udržovat vztahy s Evropskou unií na té úrovni, aby pořád mohla čerpat třeba z fondu rozvoje a tak, ale od roku 2021 vláda neotevřela ani jednu novou kapitolu. Když se to srovná například s Albánií, která vstoupila víc než 10 let později vlastně do toho vyjednávacího procesu, tak tam to úsilí vkládané do snahy vyjednávat co nejrychleji je patrné. A ve srovnání s Černou Horou je ten rozdíl neuvěřitelný.
4: No třeba předsedkyně srbského parlamentu Ana Brnabičová si postěžovala, že Evropská unie má při přístupových rozhovorech dvojí metr a konkrétně Srbsko v nich právě nepostupuje dál kvůli svému vstřícnému postoji k Rusku. Je to něco, nad čím by se měli členové srbského parlamentu podivovat?
0: No, já myslím, že to, že třeba nezavedlo sankce vůči Rusku, Srbsku, ani tak neškodí. To se týká potom jedné kapitoly a je pravda, že už v roce 2022 po zahájení války Ruska proti Ukrajině Evropský parlament přijal rezoluci, podle níž lituje, že se Srbsko nepřipojilo k společné zahraniční politice a k sankcím a tak. Ale v tomhle směru Evropský parlament pořád, byť se mu říká parlament, má spíš takový ten poradní doporučující hlas, řekněme. Co se týče Evropské komise, tak tohle se rozhodně není důvod. Ten důvod je opravdu na straně Srbska. Neochota se pustit do nějakých vážnějších reform, které by mohly ohrozit tu vládnoucí moc. A v prvé řadě se to týká těch kapitol, které se týkají vlády, kapitoly práva,

0: problémem pořád zůstává korupce, systémová korupce.
1: Co by teď Evropská unie mohla udělat, aby skutečně země západního Balkánu přesvědčila o svém úmyslu je do 27 zapojit, pokud oni tedy splní všechny ty požadované přístupové kapitoly a vlastně se přizpůsobí tomu vstoupení do 27? Mohl by to být ten status pozorovatelských zemí, aby měli jistotu země západního Balkánu, že o ně stále zájem?
0: Já si nemyslím, že věci v nějakém takovém červeném proutku a konkrétním jednom rozhodnutí nebo statusu pozorovatelských zemí a tak. Hodně udělal už například před lety usnadněný přístup do šengenského prostoru. Pořád hodně dělá příklad Chorvatska, protože třeba každým rokem se zvyšuje počet hlavně mladých lidí ze Srbska, kteří odcházejí pracovat do Chorvatska, kteří odcházejí studovat do Slovinska. Do Chorvatska už jich dneska chodí ročně pracovat víc než do Německa třeba a do Slovinska jich chodí studovat víc než do Rakouska. Takže tady vidíte, že ty země západního Balkánu jsou rozdělené částečně generačně a to, co myslím si je potřeba dělat, je snažit se vysvětlovat těm, kteří by chtěli naslouchat, a to je hlavně spíš ta mladší generace, že ty věci, o kterých se vyjednává v přístupových rozhovorech, nejsou jenom formalita, ale že to jsou věci, které jsou skutečně potřeba pro zlepšení kvality života v té zemi samotné.
1: Míní balkanolog Filip Tesař z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: 7 hodin a 20 minut přinášíme shrnutí zpráv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a navrhl, aby se spolu sešli. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. A knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezónu, řekl to zbylý člen správní rady David Dušek.
1: Pražské Bubenči se vydražil obraz Elizinor 5 Františka Muziky za téměř 14 milionů korun. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, inspirované světem Shakespeareova Hamleta, se do Česka vrátilo po více než 60 letech. Dražilo se v galerii Arthaus Hejtmánek.
3: Položka číslo 150, František Muzika, Elizinor římská 5, vyvolávací cena 4 miliony 500 tisíc korun.
4: Aukce se koná na zahradě, při příhozech je úplné ticho.
5: Špendlík. A 11 milionů 250 tisíc korun po třetí pro dražitele s číslem 4. Bylo to 4?
6: No.
4: Nový majitel obrazu musí ještě počítat s aukční přirážkou. Celková cena je tedy 13 milionů 950 tisíc korun. Obraz získal dosavadní majitel před 62 lety.
7: Přímo v expozici pavilonu československého na Brnském bienále v roce 64. Ten ho získal přímo od autora, od Františka Muziky.
4: Tomáš Hejtmánek junior, spolumajitel Arthaus Hejtmánek. A celou tu dobu je ten obraz v rukou jedné
7: rodiny. Přesně tak. Je to teda dědeček současné majitelky, která obraz měla v původním stavu.
4: Původní majitel už nežije.
7: Ano, původní majitel, což je i vlastně docela významný nizozemský malíř, Jochems, tak již nežije.
4: Dílo měli majitelé v domě v nizozemském Hágu, dodává Tomáš Hejtmánek junior.
7: Je to ten stejný dům toho dědečka, kde obraz visel od jeho přivezení z Benátek.
4: Dosavadní majitelka obrazu s omluvou neprozradila, kde dílo přesně viselo. Galerista Tomáš Hejtmánek starší popisuje, jak obraz vypadá.
8: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost jakýchsi ruin, podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru na té nožce úzké.
4: Popojdeme do určitého úhlu doleva doprava, tak můžeme vidět něco nového. Je to tak?
8: Tak určitě, vzhledem k tomu, že je malován vlastně plasticky, je malován za pomocí písku, takže se zde velmi uplatňují struktury, které muzika maloval, ale je to obraz, na kterém podle mě velmi dlouho pracoval. Takže víme, že muzika, jak byl pečlivý, tak na ně maloval třeba několik měsíců, možná i půl roku, rok.
6: Jak se maluje pískem?
8: No, musíte najít tu správnou technologii, aby samozřejmě ten písek tam držel, aby vám to nepadalo, musíte ho dobře spojit s tou barvou. A samozřejmě je to technologie, kterou si možná každý malíř tak trošku tají.
4: S celkem 12 muzikových obrazů Elsinoru je dílo z roku 1964 pátým v pořadí, podle historiků umění jedním z nejpozoruhodnějších. Tmavý relief připomíná třeba i kamenný pohár, i torzo dávné civilizace, hlavu s prázdným okem nebo zarůstající tvrz s labyrintem schodišť i zázračný strom. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Jak jsme před pár minutami říkali v krátkých zprávách, zaměstnanci na úřadu vlády dnes stávkují, a to kvůli přesunům agent, které se zabývají například lidskými právy, duševním zdravím nebo národnostními menšinami. Úřad vlády má dnes podepsat s jednotlivými ministerstvy takzvané delimitační protokoly právě o tom zmíněném přesunu. Ve studiu je Veronika Šlajsová z domácí redakce Českého rozhlasu. Dobré ráno.
9: Krásné ráno.
2: Včerejší schůzka vedoucí úřadu paní Tinde Barty se zaměstnanci tedy situaci neuklidnila?
9: Je to tak, hlasitá kritika dál pokračuje. Tinde Barta totiž zopakovala, že rozhodnutí je politické a definitivní. Dále uvedla, že kritika převodu agent je neopodstatněná. Dnes tak zapojení úředníci nebudou pracovat. V pondělí kvůli přesunům agent stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování. Z poradních orgánů lidskoprávních agent už kvůli tomu odešlo přes 50 expertů a další o tom uvažují.
2: Ta jednotlivá ministerstva, pod která by agendy měly přejít, už jsou připravena na podpis a na následný přesun úředníků?
9: Ministři tvrdí, že ano. Například na ministerstvu spravedlnosti už mají podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO určeno, i kde budou jednotliví úředníci sedět a kdo jim bude šéfovat. Právě na spravedlnost a také na rezort zdravotnictví má přejít největší část agendy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že dnes budou podepsané všechny potřebné dokumenty. Zároveň zdůrazňuje, že jde jen o úředníky. Například nového protidrogového koordinátora bude hledat úřad vlády, protože vládní zmocněnec pro duševní zdraví a závislosti zůstane tam. Rezort podle Vojtěcha plánuje zřídit celou novou sekci.
10: Bude mít svého vrchního ředitele a bude vlastně obsahovat dva odbory. Odbor duševního zdraví a odbor protidrogové politiky.
9: Z úředníky přechází na rezorty podle ministra Vojtěcha i část rozpočtu, ze které byly placeni na úřadu vlády. Ještě doplním, že na úřadu vlády vznikne také kancelář zmocněnce pro lidská práva a menšiny.
2: Jedna z největších výtek byla, že nebude zachována ta takzvaná nadrezortní koordinace, protože pokud jde třeba o protidrogovou problematiku, tak to se podle odborníků netýká jenom zdravotnictví. Jak tohle ministerstva chtějí řešit?
9: Vedení úřadu vlády argumentuje tím, že oba vládní zmocněnci budou nadále připomínkovým místem. Odborníci, kteří právě o zachování nadrezortnosti pochybují, ale zase mluví o tom, že doteď byli úředníci jakousi spojkou právě mezi jednotlivými ministerstvy a dalšími organizacemi. A tím, že teď budou sedět přímo na konkrétních rezortech, už to fungovat nebude. Svoje obavy popsal třeba Jan Schulz z Národní rady lidí se zkušeností se závislostí.
11: Jestliže přesuneme tuto mezirezortní agendu na samostatné ministerstvo, tak nemůže ministerstvo zdravotnictví řešit otázky bezpečnosti, řešit otázky sociální a tak dále a tak dále. Pochybuji, že někdo z úředníků může volat z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo vnitra, aby tam někoho úkoloval. To prostě fungovat nemůže.
9: Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, ale jde o zbytečné obavy.
12: Pokud my se třeba například nedomluvíme, a to je ta efektivita i ta odbornost, kterou nabízí ty jednotlivé rezorty na nějakých připomínkách, na nějakých věcech, které třeba nejsou slazeny s těmi předkladateli a třeba s tím rezortem, tak to půjde dál na úřad vlády a potom to vypořádá tak jako u každého rezortního řízení vláda samotná.
9: Úředníci by měli jít do nových kanceláří poprvé 1. července.
2: Tolik Veronika Šlajsová, domácí redaktorka Českého rozhlasu. Děkujeme.
9: Naslyšenou.
1: I dnes se můžete vypravit na největší populárně vědeckou akci v Česku. Akademie věd pořádá na výstavišti v Pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Až do sobotního večera tam je víc než 100 interaktivních expozic, vstup je zdarma a jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
13: Cvakli jsme se, potápí se mi raf, to ne?
14: No tak to musíme upravit tady.
15: Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
13: Tak ještě pokus, tak moment.
16: Zkuste malinko posunout ty překážky.
15: A jak byste radil to přesunout?
6: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý. Aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
15: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
16: Cílem je to udělat co nejtěžší, zkusit, jestli to pak projede tahle 3D vytištěná kánoj.
6: Vám dám jenom malou radu, když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout od dno.
16: Tak zkuste to poslat znova. Počkej chvílo.
15: Jo.
16: Krása.
6: Tak to bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
15: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
6: Každý krok vyvolává nějaké důsledky a pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
15: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
6: Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně.
15: Dodává vědec Milan Zukal. Z veletrhu vědy v pražských Letňanech Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: A já dodám, že na veletrhu vědy byste se mohli potkat i s Českým rozhlasem, konkrétně s Rádiem Junior, který tam bude mít svoji zábavnou show Zvídavec live. Je 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
17: Český rozhlas Plus.
18: Další šance na post místopředsedkyně sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla. Před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil taky předseda hnutí Vít Rakušan. Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci třeba ve vědeckých programech nebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministři spravedlnosti zemí Evropské unie budou dnes řešit mimo jiné právní důsledky ruské invaze na Ukrajinu. Česko zastupuje ministr Jeroným Tejc za ANO. Už včera v Lucemburku většina zemí podpořila Českem prosazovaný návrh o prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky po roce 2027. Třetím dnem pokračuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Dnešní debaty se zúčastní generální tajemník OSN Antonio Guterres. Rusko fórum vnímá jako protiváhu Davosu ve Švýcarsku, kde se konají zásadní zasedání Světového ekonomického fóra. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, třeba falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si mají lidé dávat i na falešné e-shopy, nabízející třeba suvenýry z mistrovství světa, poznají se podle toho, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Čerstvá doprava na plusu, skoro 2 minuty po 7:30. Na D1 teď vázne provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 rozšiřují dálnici, projíždí se tam zúženými pruhy, kolony jsou od sjezdu na výstaviště z kilometru 192. D1 ještě jednou z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 92. kilometru stojí kamion s defektem, je ve stoupacím pruhu a vybočuje se tak opatrně. D1 z Brna do Prahy opatrně v omezení na mostě Šmejkalka. Na začátku zúžení na 25. kilometru narazilo auto do dopravního značení. To značení je rozházené na vozovce, i tam se vybočuje. No a v Praze už je silný provoz směrem do centra. Pomalu se jede v Liberecké z Letňan až do Holešoviček a do Blanky. Zdržení 15 minut. Kolona na 10 minut je na konci Kbelské ulice, konkrétně před semafory v Hloubětíně. Fronta je teď od Novopatské. 10 minut naberete v koloně i na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové ulici ve směru na Lanový most. Vázne provoz i v Dobříšské ve směru na Smíchov před vjezdem do tunelu Mrázovka. Je zdržení asi na 10 minut. Ucpává se ulice Přátelství na průtahu u Hříněvsí ve směru do centra. Kolona na příjezdu z Říčan skoro na 15 minut. A plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy ulice a taky Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Vždy na 10 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás zatažený den, teď ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a místy se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A teploty 16 až 21, na východě Slezska až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 4 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přeji Lukáš Matoška a Šárka Feniková. Rusko může ovládnout Donbas a přitom dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou, řekl na okraji Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě ruský prezident Vladimír Putin. Jeho hlavní projev se na akci, která trvá od středy do soboty a má být obdobou Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, očekává dnes. Setkání, které dříve hostilo finančníky a západní lídry, jako byla německá kancléřka Angela Merkelová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron, vystřídali zástupci zejména afrických a asijských zemí nebo delegace z německé krajně pravicové strany AfD. Do vysílání zvu politologa z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, rusistu Karla Svobodu. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
1: Do Petrohradu zavítala i americká delegace. V jejím čele je šéf americké komise pro výtvarné umění Rodney Mims-Cook, mimo jiné tedy, který Trumpovi schválil výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo Vítězný oblouk ve Washingtonu. Nakolik to nahrává Kremlu a jeho snaze prezentovat se jako velký geopolitický hráč, který se neocitá navzdory sankcím v žádné mezinárodní izolaci?
19: Samozřejmě, že to nahrává. Oni budou tohle to prezentovat tak, že to byla oficiální americká delegace, že vlastně Spojené státy taky se zúčastnily. Na stránkách budou mít určitě to, že se zúčastnilo delegací, 50 delegací z 50 zemí a tak podobně, ale není nic výjimečného, že ty delegace jsou často naplněné takto obskurními osobnostmi, pokud se dá o osobnostech vůbec mluvit, které nemají v té vnitřní politice prakticky žádný význam. Čili je to taková ta klasická hra na to, že oni říkají významný novinář a pak zjistíte, že o tom novináře nikdy nikdo neslyšel, po případě, že je to nějaký prostě zkrachovalý kriminální kdokoliv. Tohle je úplně standardní věc. Nemůže to zakrýt samozřejmě to, že tam těch oficiálních návštěv těch lidí, kteří by opravdu něco ve světovém biznisu znamenali, že tam prostě chybí.
1: Kromě těch návštěvníků, jak dál se fórum za 4 roky od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu proměnilo? Co dnes představuje, nakolik tam jde o ekonomiku a nakolik převažuje třeba politika?
19: Takhle ono to fórum je vždycky zajímavé z toho důvodu, že vlastně pro člověka sledujícího ruskou ekonomiku tam se mluví poměrně otevřeně. Tady z toho ještě se vymyká snídaně sběru, která je pověstná tím, že tam vlastně všichni mluví nebo mohou mluvit otevřeně a nečekají je za to žádné sankce. Čili ono v tomhletom směru to zajímavé je, ono i v ekonomice celkově vlastně v těchto těch otázkách je Rusko výrazně otevřenější než třeba v politice. Čili pro člověka, který sleduje ruskou ekonomiku, tam zajímavé věci jsou, ale samozřejmě není až zas tak zajímavý projev Vladimira Putina, který po 159. zopakuje, jak se Rusko má skvěle a jak jde všechno báječně.
1: Čili myslíte si, že v tom projevu, který se dnes očekává kolem 13. hodiny, nelze čekat nic zásadního?
19: Já nečekám nic zásadního, ono viděli jsme to už třeba na tom setkání se západními novináři, kdy Vladimir Putin zopakoval to, že ruská armáda všude postupuje, že slavně vítězí, že prostě ruské ekonomice se daří dobře, že může jít na až na 6. šesté volební období, ale že o tom ještě brzy on všechno bude prezentovat, takže je to báječné, skvělé a bez větších problémů, ale nečekám jako nic jiného.
1: On to ruský prezident řekl včera v reakci na otevřený dopis Volodymyra Zelenského, který ho vyzval k ukončení války. Jak důležitý je to ze strany ukrajinského prezidenta krok a jak vážně jeho výzvu bere Vladimir Putin?
19: Tak Vladimir Putin ji příliš vážně nebere z toho důvodu, že on si moc nemůže dovolit skončit tu válku, protože všichni nějak tak cítí, ta ruská společnost ještě úplně není připravená, oni připravují už i na to, že ty maximální cíle, které deklarovali, možná se nesplní, protože ruská armáda opravdu v tuhle chvíli nepostupuje, má problémy sama se sebou a Vladimir Putin vlastně, kdyby jako reagoval na to a řekl třeba ano, tak jako pojďme to zastavit, už prostě mrtvých bylo dost, tak by tím přiznal vlastně Zelenskému iniciativu. Proto i Dmitrij Peskov, jeho mluvčí, říkal, no jestli chce Zelenský tedy jednat s Putinem, tak ať přijede do Moskvy, což je naprosto zjevné odmítnutí toho návrhu, jakéhokoliv návrhu na mírová jednání, protože prostě oni velmi dobře vědí, že Zelenský do Moskvy nepřijede, nemá proto důvod a byla by to kapitulace. A Rusko vlastně tohle vnímá, nebo Putin to vnímá tak, že pokud by tedy nedokončil tu takzvanou speciální vojenskou operaci, že by ho to mohlo ohrozit i jako v jeho mocenském postavení. Viděli jsme to už v poslední době na určitém poklesu jeho popularity, čili on to nepřijímá z toho důvodu, že vlastně ví, že jakoby ho to mohlo ohrozit na moci, nějaký mrtvý nebo tak podobně, to tolik netrápí.
1: Říká Karel Svoboda, rusista a politolog z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
19: Děkuji také, naslyšenou.
2: O Rusku bude řeči v následující reportáži, přestože je z Arménie. Tuto kavkazskou zemi čekají v neděli parlamentní volby, které rozhodnou, jestli bude Arménie pokračovat v přibližování k Evropě nebo opět spadne do sféry ruského vlivu. Předvolební kampaň jede na plné obrátky a obyvatelé 4milionové země pod Araratem jsou terčem obřího množství dezinformací a lží.
20: Pokud vyhraje současná proevropská vláda, bude muset Arménie do války s Ruskem. Už je to dohodnuté s francouzským prezidentem. To je jedna z dezinformací, která cílí na arménské voliče.
21: Ruská propagandistická mašinérie je ohromná a je velmi profesionální. Arménská společnost je dezinformacemi doslova zavalená a co si budeme říkat, lidé nejsou schopni odlišit, co je pravda a co je cílená lež.
20: Říká bývalá poslankyně Gayane Abrahamian, která se snaží s dezinformacemi bojovat. Spokojená rodina sedí kolem stolu, když do jejich bytu vtrhnou nebezpečně vyhlížející muži. Hrabou se ve skříních i v zásuvkách a rodina jen útrpně přihlíží jejich řádění. Klip končí záběrem, kdy si jeden z mužů staví na umyvadlo svůj kartáček na zuby. Takto vypadá předvolební kampaň strany Silná Arménie. Za ní stojí ruský oligarcha arménského původu Samvel Karapatyan. Ten tvrdí, že pokud vyhraje dnes vládnoucí strana premiéra Nikoli Pašinjana, přijde do země 300 tisíc lidí ze sousedního Azerbajdžánu, se kterým Arménie roky válčila.
22: Je to směšné. Proč by sem chodili a co by tady dělali? Současná opozice využívá ruskou propagandu a vůbec to nijak neskrývá. Snaží se vystrašit veřejnost a často se snaží odpoutat pozornost od voleb k tématům, která s nimi vlastně vůbec nesouvisí.
20: Říká Abed Papanian, který v arménské pobočce Člověka v tísni vede vzdělávací projekty zaměřené na internetovou gramotnost.
21: Předvolební propaganda je velmi mazaná. Neútočí na evropské hodnoty nebo samotnou Evropskou unii. Mluví ale o tom, že v těchto volbách si lidé musí vybrat, jestli půjdou s Ruskem, které dobře znají, nebo se stanou kolonií Turecka. Všichni jsou si samozřejmě vědomi genocidy a historického traumatu, které naše vztahy zatěžují.
20: Zhrnuje Gajane, nakolik je ruská propaganda úspěšná a nakolik změní náladu v zemi, to se zjistí už tuto neděli v parlamentních volbách. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: 7:43 se společně podíváme do zahraničního tisku. Francouzský stát plánuje vstoupit mezi akcionáře strategického podniku Eurolizin. Jde o posledního evropského výrobce lizinu, tedy aminokyseliny, která je klíčová pro chov zvířat a farmaceutický průmysl. Francouzský podnik čelí agresivní konkurenci ze strany Číny, píše o tom server francouzsko-ekonomického listu La Tribune. Detaily teď probereme právě v přehledu tisku z Francie a dalších médií, tedy s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobré ráno.
0: Taky zdravím, hezké ráno.
1: Martine, kolik chce stát investovat do této strategické společnosti?
0: Celá ta operace se podle francouzského ministerstva financí má pohybovat kolem 50 až 100 milionů eur, informuje právě o tom ten server listu La Tribune. Podle něj by se zhruba z poloviny na této transakci měla podílet i skupina Avril, která vlastní tento strategický podnik Eurolizin. Stát díky této finanční operaci vlastní nebo vstoupí do té vlastnické struktury, stane se taky členem představenstva firmy. Náměstek ministra průmyslu Sebastian Marta má dnes ve městě Amiens, kde je ta továrna společnosti Eurolizin, vlastně mluvit o této státní finanční injekci, měl by taky ohlásit další vlastně akce, píše to tedy server toho týdeníku La Tribune.
1: Zmínili jsme na začátku, že podnik čelí agresivní konkurenci ze strany Číny, jak se to projevuje?
0: Skupina Avril, tedy majitel této strategické společnosti Eurolizin, už delší dobu tlačí na Evropskou komisi, aby zavedla vyšší cla na výrobce klíčových aminokyselin, tedy včetně lizinu v Číně. Server francouzského rozhlasu píše o tom, že si Čína uvědomuje, jak jsou tyto aminokyseliny, včetně tedy lizinu, důležité, že nahrazují soju, kterou Evropa nemá, Čína ji taky nemá, nechce být závislá na dovozu například ze Spojených států, Brazílie, například pro svůj chov. Čína proto tedy masivně investovala do vlastní výroby aminokyselin, no a teď tedy produkuje nad rámec své spotřeby a ten zbytek vyváží do Evropy za velmi nízké ceny, proto tedy Francouzi tlačí na Evropskou komisi, aby zvýšila cla na dovoz z Číny, píše server listu La Tribune.
1: Pojďme k dalšímu tématu a k dalšímu deníku. Maďarský premiér Péter Maďar dal při návštěvě Paříže rozhovor deníku Le Monde. Jak je na tom akční plán reforem, které Budapešť musí zavést, aby od Evropské unie dostala zmrazené fondy ve výši 16 miliard eur.
0: Nová maďarská vláda chce podle Maďara předložit tento plán v následujících 2 týdnech. Maďar zároveň v rozhovoru pro deník Le Monde zopakoval, že se Maďarsko chce připojit k Evropské prokuratuře, že chce zavést protikorupční opatření, protikorupční reformy. Maďar přiznal, že zbývá málo času, ale jeho kabinet je prý odhodlaný udělat všechno proto, všechno to, co je potřeba, aby unijní peníze přišly do Maďarska ještě letos. Pro nový maďarský kabinet skutečně jsou tyto peníze klíčové. Z unijních peněz chce financovat například modernizaci železnic, podporu podniků, škol, ale taky energetický sektor.
1: No a na závěr stihneme ještě jedno sportovní téma. Tenista Jakub Menšík se stal prvním českým semifinalistou na turnaji Roland Garros po 16 letech. Odpoledne si zahraje proti Němci Zverevovi. Koho francouzská média pokládají za favorita utkání?
0: Já jsem tuhletu sportovní událost zařadil do tisku z toho důvodu, že skutečně je neobvyklé, aby francouzský deník Le Figaro informoval o českém tenistovi, věnoval mu takový prostor. Je tam docela velká fotografie Jakuba Menšíka na stránkách Le Figaro. Le Figaro i přesto označuje za favorita Němce Zvereva, Menšíka označuje za flegmatika, který dokáže zachovat klid v těch dlouhých vyčerpávajících utkáních, vlastně srovnává ty počty hodin na kurtu. Menšík odehrál 16 hodin, velmi dlouhé, vyčerpávající zápasy. Zverev 11 hodin. Le Figaro píše o tom, že Menšík patří k nové vlně nadějných českých tenistů, jako jsou Tomáš Macháč, Jiří Lehačka, taky rekapituluje tu Menšíkovou kariéru, která vlastně začala už ve 4 letech, taky říká, poukazuje na jeho silné stránky. Podle ní má Menšík silný první servis, vysoký je 1,93 m, taky říká, že na to, jak je vysoký, tak se velmi rychle pohybuje, a připomíná tedy start toho dnešního semifinále Menšík Zverev, který začíná tedy ve 14 hodin 30 minut.
1: No třeba flegmatik překvapí a pak se o něm bude znovu psát ve francouzském tisku a znovu nám to připomene v jeho přehledu náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Díky, naslyšenou.
0: Velmi rád, naslyšenou, hezký den všem.
2: A docela by mě zajímalo, Šárko, která charakterová výbava je výhodná pro rozhlasovou moderátorku a moderátora, jestliže ta flegmatická je výhodná pro tenistu?
1: Já myslím, že být flegmatikem se hodí v každé situaci, ne?
2: Pojďme k zprávám. Je 7 hodin 48 minut. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému vůdci Vladimíru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a navrhnul, aby se spolu sešli. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. A prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku.
1: Ministerstvo zahraničí letos výrazně omezuje peníze pro české ambasády na propagaci České republiky ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce naší sesterské stanice Radiožurnál. V nich se například píše, že čtvrtina zastupitelských úřadů letos nemá dostat na prezentaci české historie a kultury ve světě ani korunu. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů tvrdí, že jde jen o návrh a po dotazech Českého rozhlasu slíbil, že ho ještě přepracuje. Detaily teď probereme s investigativním reportérem Arturem Janouškem. Vítej, dobré ráno.
3: Hezký den.
1: Řekni nám nejprve, prosím, co všechno jste se dozvěděli z těch dokumentů ministerstva zahraničí.
3: Tak píše se v nich například to, že ambasády letos na ty společenské akce spojené s propagací Česka v zahraničí mají dostat jen, a teď budu citovat, velmi nepatrnou finanční podporu. Konec citace. Z tabulky, kterou jsme získali a kde jsou uvedeny konkrétní částky, pak vyplývá, že nejčastěji mají dostat na prezentaci Česka jen zhruba 10 000 korun, a to na celý rok. A čtvrtina ambasád dokonce nemá dostat vůbec nic, jak už jsme řekli. Přitom žádali o 100 000. Nulovou podporu mají mít třeba velvyslanectví v severských zemích, v Norsku, Švédsku nebo ve Finsku.
1: A jak to vysvětluje ministr Petr Macinka?
3: On nejprve na naše opakované žádosti o rozhovor nereagoval. Promluvil vlastně až, když jsme ho v úterý zastihli v předsálí sněmovny, a tehdy prohlásil, že o žádném takovém dokumentu vůbec nic neví. Když jsme se ho ale ve čtvrtek při jeho ministerské návštěvě v Paříži zeptali znovu, tak už potvrdil, že tedy ten dokument existuje, ale prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho předělá.
5: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
3: Na náš dotaz, jestli ale není pozdě řešit financování na tento rok až teď v červnu, Macinka neodpověděl. Podle té tabulky, o které jsme mluvili, chce ministerstvo rozdělit mezi velvyslanectví v Evropě a přilehlých státech Asie tento rok celkem zhruba 1 milion korun. Přitom třeba loni pod vedením předchozího ministra Jana Lipavského, dříve z Pirátů, dostala všechna velvyslanectví přes 10 milionů. A takhle Lipavský komentuje současné financování veřejné diplomacie.
7: Tohle je úplný rozklad, to je úplný rozklad. A můžeme si klást otázku, jestli záměrný, anebo jestli to je prostě neschopnost zajistit finance.
1: Tak slyšeli jsme, co na to říká bývalý ministr Jan Lipavský a co na to říkají ambasády, které mají přejít o peníze na propagaci Česka.
3: My jsme obeslali všechna velvyslanectví v Evropě a těch přilehlých regionů Asie. Všichni nás ale odkázali na odbor komunikace ministerstva, protože podle dalšího písemného pokynu, který jsme získali, diplomaté nesmí mluvit s novináři. To smí jen ministr a vybraní lidé z vedení ministerstva nebo odboru komunikace. Ostatní musí požádat o svolení. Ten dokument zdůrazňuje, že kdo zneužije informace, může přijít o práci a také, že poskytnutím utajované informace porušuje zákon. Několik diplomatů ale pod podmínkou anonymity nám potvrdilo, že na propagaci Česka na celý letošní rok dostali třeba jen těch zmíněných 10 000 korun, přitom žádali o 200, 300 tisíc, někteří i o 500 000. Popsali, že si proto musí schánět peníze sami a že o ně žádají velké firmy. Podle ministerstva zahraničí je takový postup v pořádku a v tom interním dokumentu, o kterém jsme mluvili, se dokonce píše, že si velvyslanectví mají vzájemně radit, jak a kde si mají sami zajistit peníze.
1: Arture, a co přesně znamená ta veřejná diplomacie? Jak konkrétně ambasády propagují Česko v zahraničí?
3: Tak oni pořádají výstavy českých výtvarníků, propagují českou kulturu, historii, významné osobnosti, různá česká výročí, ale třeba i sportovní úspěchy, i českou hudební, filmovou nebo divadelní tvorbu. Samo ministerstvo zdůrazňuje význam té veřejné diplomacie na svém oficiálním webu, kde píše, jak je důležité šířit dobré jméno Česka ve světě, přesto na to letos ambasádám nedává peníze.
1: S informacemi, které zjistilo investigativní oddělení Českého rozhlasu Radiožurnál, přišel do studia Artur Janoušek. Díky za to.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte nás 7 hodin 53 minuty. Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, v Kanadě a v Mexiku se blíží, to ví každý, s tím ale roste i aktivita podvodníků. Ti se snaží využít zvýšeného zájmu fanoušku a chtějí je připravit o peníze. Už dřív jsme v našem vysílání mluvili například o podvodných sázkových platformách. Kyberbezpečnostní společnosti teď varují před dalšími druhy podvodu. Naším hostem k tomuto tématu je analytik hrozeb ze společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Vy upozorňujete často na falešné vstupenky. Můžete nám dát nějaký jednoduchý návod, jak je rozpoznat?
4: Ano, na to jsme narazili. Většinou problém je v tom, že se někteří přeprodejci snaží prodávat vstupenky a tam vlastně člověk, který si je koupí, tak může přijít o peníze bez toho, aby získal vstupenku. Tady velmi doporučujeme si ověřit, která je to oficiální platforma pro prodej vstupenek a využívat jenom tu.
2: Kromě falešných vstupenek, co ještě hrozí?
4: Narazili jsme na nelegální streamy, kde hrozí a nějaká nákaza prostřednictvím třeba zobrazených reklam a případně falešné nebo pochybné e-shopy.
2: Máte představu, kolik řádově lidí se při takovýchhle příležitostech nechá nachytat nebo nevšimne si toho, že můžou být podvedeni?
4: To bohužel nemám statistiky k dispozici.
2: Ptám se vlastně na to, jak velké to riziko je?
4: Riziko je poměrně velké, protože to téma táhne a je poměrně snadné se na takovou stránku dostat. A vždy je potřeba dobře ověřovat, kde se přihlašujeme, kde nakupujeme, jestli všechno odpovídá.
2: Což znamená konkrétně třeba co v případě ověření e-shopu nebo ověření streamovací platformy?
4: V případě těch e-shopů, pokud je ten e-shop podvodný, tak tam velmi často chybí nějaké kontaktní informace, není uvedený vlastník, často chybí obchodní podmínky, případně podmínky pro vrácení zboží nebo reklamace. A je velmi dobré si zkontrolovat i poskytované platební metody a samozřejmě využít i hodnocení toho obchodu třeba jinými zákazníky, kteří se s ním setkali.
2: O co vlastně těm podvodníkům nejčastěji jde? O to vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje?
4: Oboje. Záleží na druhu podvodu. Některé podvody se snaží získat přímo peníze. Jiné obchody, jak jste řekl, tak se snaží získat citlivé údaje, které potom můžou buď dále využívat, anebo zase prodávat.
2: V souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale se objevily i podvodné kariérní nebo náborové stránky, které se tváří jako oficiální stránky FIFA. Kolik jich je?
4: To přesně nevíme, kolik jich je. Ten problém je v tom, že ty stránky vypadají opravdu, že patří pod FIFA. Ty stránky většinou existují jenom chvilku, než jsou zablokované a útočníci potom přesunou vlastně tu stránku na jinou adresu a pokračují dál.
2: Co má dělat člověk, který má pocit, že právě se nechal nachytat?
4: Tam je důležité, jakým způsobem se nechal nachytat. Samozřejmě v první řadě dobré si to uvědomit. Pokud došlo k přihlášení do nějakého svého účtu na stránce, na jiné stránce, než která by k tomu účtu odpovídala, tak je důležité si co nejdříve změnit přihlašovací údaje a potom sledovat, jestli náhodou se někdo nepokusí ty přihlašovací údaje využít, někdo jiný. Pokud došlo třeba k odeslání peněz, tam bych asi doporučil kontaktovat banku.
2: Poradil nám ve vysílání Ranního plusu analytik hrozeb ze společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš. Děkujeme.
4: A shrnou.
1: Před 8 hodinou máme pro vás ještě jedno téma. Místo obvyklého ticha byl včera okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na mezinárodní cvičení jich přijelo 5 desítek z Česka a dalších evropských zemí.
8: Okay.
10: Tu a ne tam. Tam.
8: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
11: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
8: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
11: Teraz máme možnost pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasí je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
23: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
11: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrůzně schovaných osob. Jak to pejskum jde?
23: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik, pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
11: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
24: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
11: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Chcete-li vědět něco dalšího o našem vysílání, podívejte se na plus.rozhlas.cz. Tam najdete například i různé pořady, které vám nabízíme.
2: Bylo 8 hodin, je pátek 5. června. V tomto čase posloucháte Ranní plus. Dobré ráno vám od mikrofonu přeje Šárka Feniková
1: a Lukáš Matoška.
17: Český rozhlas Plus.
1: Může dnešní stávka zaměstnanců na úřadu vlády ještě docílit toho, že vláda přehodnotí chystaný převod agent pod ministerstva?
2: V jakém stavu je ruská ekonomika a co si Kreml slibuje od ekonomického fóra v Petrohradě?
1: A jak vypadá první důlní ferata v Česku?
25: Je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žilu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
2: A teď zprávy a Ondřej Látal.
18: Přeju dobré ráno a hezký pátek. Odbory ve Strakově akademii dnes budou stávkovat proti přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva z úřadu vlády. To prosazuje jeho ředitelka Tinde Bárta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Třeba ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat oddělení týkající se spolupráce s občanskou společností, lidských práv a rovného zacházení a taky rovnost žen a mužů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z hnutí ANO je vše připravené na dnešní formální převedení agendy.
26: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády, tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právami, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
18: S tím ale nesouhlasí kromě odborů ani experti na dané oblasti. Tvrdí, že úřad vlády spravoval agendy, které spadají tematicky pod několik ministerstev a jejich práci v těchto oborech koordinoval. Nabídneme k tomu v Ranním plusu dva pohledy. Hned po zprávách našimi hosty budou minister zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO a taky bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance totiž čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát před ní předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Urbanová ve svém projevu třeba zdůraznila, že chce řídit schůze konstruktivně a věcně.
6: Nahoře na takzvaném empiru chci být konstruktivní a věcnou političkou, která schůzi řídí, kultivuje a dbá na spravedlivý přístup ke každému z nás. Tady dole u mikrofonu, ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé, Barbora Urbanová. Jsem přesvědčená, že se tyto dvě role nevylučují, naopak, že poctivý politický souboj může jít ruku v ruce s nestranným a férovým řízením schůze.
18: A na programu mají poslanci dnes taky druhé kolo volby nového ombudsmana.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
18: Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela. Oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu. Vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem. Na sankčním seznamu je taky například prezidentova žena, ministerstvo ozbrojených sil anebo syn bývalého kubánského lídra Raula Castra. Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování 2 nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Donald Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean,
12: beautiful coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
18: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Hezký pátek. Žáci 2 základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Hygienici chtějí opatřením předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin. Řidiči ode dneška neprojedou po mostu přes dálnici D4 u jíloviště poblíž Prahy. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na noc ze 13. na 14. června, popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
13: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena a řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
18: A tady jsou další dopravní informace v Ranním plusu. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Brno výstaviště z kilometru 190. Na D1 z Brna do Prahy opatrně v omezení na mostě Šmejkalka. Na začátku zúžení na 25. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta do dopravních kuželů. Tvoří se menší kolona. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech. 15 minut naberete od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Kolona na 20 minut je také na konci Pražského okruhu od Evropské k letišti. V Praze je silný provoz směrem do centra. Lepší situace je na jižní spojce ve směru na Černý most. Na konci Lanového mostu už nehodu přesunuli mimo jízdní pruhy. Kolona od Spořilovské se dává do pohybu. Bouralo se v Kutnohorské směrem do centra, těsně před Průmyslovou ulicí. U benzínky Ono se srazila dvě auta. V levém pruhu kolona je od Měcholup na 10 minut. Pomalu se jede taky po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové, zdržení 15 minut. Zdržení je taky v Liberecké z Letňan do Holešovic. Šoviček asi na čtvrt hodiny a na Pražském okruhu směrem zde jedna na letiště jsou kolony na dvou místech. 15 minut naberete od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona na čtvrt hodiny je i na konci okruhu od Evropské k letišti. Dobře dojeďte. Bude zataženo, ráno jen v Čechách, během odpoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, na večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na východě Slezska až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: Posloucháte Ranní Plus.
2: 8 hodin a 8 minut s Šárkou Fenikovou a taky Lukášem Matoškou. Na úřadu vlády se dnes bude stávkovat. Desítky zaměstnanců protestují proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí pod ministerstva. Změna podle kritiků ohrozí fungování těchto odborů. Premiér Andrej Babiš ani vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta důvody k obavám nevidí. My se teď zaměříme na agendu boje se závislostmi, která má přejít pod rezort zdravotnictví. Naším hostem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Dobré ráno.
14: Dobrý den.
2: Může být dnešní stávka zaměstnanců na úřadu vlády důvodem, aby vláda ten chystaný převod agent pod ministerstva ještě přehodnotila?
14: Já takovou informaci nemám. Já vycházím z rozhodnutí vlády, které proběhlo zhruba před 14 dny, které dalo jednotlivým rezortům za úkol připravit na přesun agent, v našem případě tedy, jak jste správně řekl, otázku závislostí a duševního zdraví, takže my na tom takto pracujeme a dnes předpokládáme, že bychom to měli technicky finalizovat podpisem takzvaného delimitačního protokolu, který vlastně technicky stvrdí přesun těch agent na ministerstvo zdravotnictví.
2: Probíral s vámi, pane ministře, někdo předem tento záměr převést ty zmíněné agendy pod váš rezort?
14: Tak ono, upřímně řečeno, to není úplně nová myšlenka. Ono se to objevovalo v minulosti opakovaně. Vlastně ta myšlenka, že by se agendy z úřadu vlády přesunuly na věcně příslušné rezorty.
2: A promiňte, takže probíral to s vámi pan premiér nebo vedoucí úřadu vlády paní Bárta?
14: My jsme to diskutovali, tu možnost, ano, bez nějakých úplně větších detailů. Jak říkám, není to něco, co by bylo nové, debatovalo to už dříve, takže ta diskuze k tomuto tématu byla a já jsem pak samozřejmě vycházel hlavně z rozhodnutí celé vlády, která vlastně o tom rozhodla na tom jednání před 14 dny.
2: Fungoval podle vás systém boje se závislostmi doposavat dobře?
14: Já si myslím, že ten systém funguje dobře, byť na druhou stranu nemyslím si, že tam není co zlepšovat. Když se podívám na data, tak skutečně v řadě oblastí, bohužel ta situace se nějak zásadně nelepší, pokud jde o počty závislých a dopady vlastně závislostí, tak se třeba v oblasti alkoholu nebo nebo například kratomu v tuto chvíli ta situace spíše zhoršuje, ale já neříkám, že ten systém nefungoval tak dobře, nebo že by ho chtěl za každou cenu hanit. Na druhou stranu si nemyslím, že platí také ty katastrofické scénáře, které teď slyšíme, že jakmile to přejde pod ministerstvo zdravotnictví, tak vlastně celý systém zkolabuje a tak dále. To
2: no a promiňte, pane ministře, že vám do toho vstupu neznervózňuje vás, že tyto katastrofické scénáře neslyšíme jen tak od někoho, ale slyšíme je od končícího i od bývalého protidrogového koordinátora. Oba varují, že ten stávající systém boje proti závislostem může být ochromený.
14: Ale ten systém se nezmění. Já právě nerozumím tomu, z čeho vychází vlastně toto stanovisko bývalého a současného národního protidrogového koordinátora, protože zaprvé nadále zůstává nadrezortnost v podobě Rady vlády proti závislostem nebo v oblasti politiky proti závislostem, kde jsou ministři, kde jsou zástupci neziskových organizací a podobně. Takže ta zůstává. Co se mění je, že ten úřední aparát přechází z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví, řekněme, 1:1, to znamená přesně ten počet lidí, kteří dnes pracují na úřadu vlády, tak budou pracovat na ministerstvu zdravotnictví a stejně tak 1:1 přechází rozpočet na adiktologické služby, takže my nadále budeme a počítáme s tím, že stejně jako úřad vlády doposud, tak ministerstvo zdravotnictví bude podporovat finanční adiktologické služby v terénu, neziskové organizace, které se tomu věnují. Takže z tohoto pohledu skutečně se nic
2: nemění. Nemění podle vás, ale když se zastavíme u té nadrezortnosti, která podle vás, jak jste řekl, zůstává, tak právě končící protidrogový koordinátor pan Bém i jeho předchůdce pan Vobořil říkají, že nadrezortnost bude zásadním způsobem narušena. Tak nám možná na konkrétním příkladu vysvětlete, pane ministře, prosím, jak bude moct ten protidrogový tým, když bude spadat pod vaše ministerstvo, úkolovat třeba někoho z ministerstva vnitra?
14: Skrze radu vlády. Skrze radu vlády proti pro koordinaci boje se závislostmi, nevím, se jak se jmenuje ten název, ale tak...
2: A nebude to složitější?
14: Rada vlády zůstává. Nebude, protože tak to vlastně funguje i dnes. Na té radě vlády sedí premiér, který tu radu vlády řídí a sedí tam ty věcně příslušní ministři, sedí tam i zástupci odborné veřejnosti a tam vlastně ty úkoly se dávají do posud a budou se dávat i dál. To, co se mění, je, že řekněme, ta exekutivní část se přesouvá na ministerstvo, ale to neznamená, že jiné rezorty nemohou dostávat úkoly právě skrze radu vlády, která zůstává na úřadu vlády a která bude dále zasedat a tam se ta agenda bude probírat a tam premiér, který vlastně řídí tu radu, nikoliv minister zdravotnictví, ale premiér, který tu radu řídí, tak zadává úkoly jednotlivým rezortům, jednotlivým ministrům, ministrovi vnitra a podobně.
2: Neděje se celá ta změna hlavně proto, že přesunuté odbory už nebudou moct připomínkovat legislativu přicházející z jednotlivých rezortů tak, jako tomu bylo doposavat?
14: Určitě ne, protože tato vlastně možnost zůstává.
2: Počkejte, promiňte, že vás přerušu, takže vy si myslíte, že ti odborníci, kteří přejdou pod vás, budou vznášet připomínky proti vašim vlastním návrhům?
14: Tak ale tam funguje stále na úřadu vlády sekretariát rady, kde budou vlastně také zůstávat úředníci, byť jich nebude tak velké množství, ale ten sekretariát tam bude a ten bude dostávat vlastně tyto materiály k připomínkám v rámci úřadu vlády, takže v tomto směru ta možnost dát připomínku k nějakému materiálu ze strany úřadu vlády, ze strany toho takzvaného sekretariátu, který zůstává takže v této oblasti, stále existuje.
2: Jestli já vám správně rozumím, pane ministře, tak podle vás se toho moc nezmění, pak si ale laicky pokládám otázku, ano. Proč se celá ta změna děje?
14: Já si myslím, že to je otázka nějaké filozofie, kdy úřad vlády v principu je instituce, která je obslužnou institucí pro chod vlády, pro pana premiéra. A ty věcné agendy, když se podíváme i na kompetenční zákon, tak vlastně ku podivu úřad vlády nemá vůbec kompetenčním zákonu téma návykových látek protidrogové problematiky. Ministerstvo zdravotnictví toto v kompetenčním zákoně má, stejně jako další rezorty mají vlastně ty věcné agendy. Takže je to otázka nějaké filozofické úvahy, kdy skutečně úřad vlády by měl být, řekněme, obslužnou organizací pro chod vlády, pro premiéra a věcně příslušné ministerstva by měly řešit svou agendu.
2: Tolik ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Děkujeme za váš čas, děkujeme za rozhovor, pane ministře.
14: Díky, nashledanou.
2: Poslouchal nás bývalý národní protidrogový koordinátor, dnes předseda správní rady společnosti Podané ruce a taky think tanku racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil. Dobré ráno.
0: Hezké ráno.
2: Po tom, co jste teď slyšel od pana ministra, stále si trváte na slovech, která jste vyslovil před pár dny, že přesun agendy boje se závislostmi z vlády na ministerstvo tu agendu zabije?
0: A škoda, že pan ministr neměl odvahu se mnou diskutovat o těch věcech. On to řekl pan ministr přesně, jo. Je tam jakási rada vlády, nebo jakási, je tam rada vlády, která se schází 3x až 4x do roka. Z podstaty toho slova je to rada. To není ten exekutivní orgán, který někoho může každodenně nejen úkolovat, ale koordinovat a taky spolupracovat.
2: No počkejte, že vás přerušuju. No. Pan ministr právě proti tomuto argumentu namítal, že to úkolování dál bude možné, že protidrogový koordinátor bude moct úkolovat lidi z různých rezortů.
0: Protidrogový koordinátor tam bude mít jednoho úředníka. Každý měsíc je několik zákonů složených.

0: České republice, v těch různých lovy od farmaceutického průmyslu, tabákového průmyslu, hazardního průmyslu, který má různé vlivy na ty resorty, aby ten člověk mohl být nezávislý, tak potřebuje aparát a ta čísla. Tam je národní monitorovací středisko, které sbírá, konečně začalo sbírat ve chvíli, kdy se to vytáhlo už z toho rezortu, protože ono to tam bylo a tam to nefungovalo, tak to středisko sbírá citlivá data, která dává potom vládě k dispozici a na základě toho se mají dělat politiky, ne na základě úvah na rezortu.
1: Prosím, ve stručnosti, nemáme tolik času, pane Vobořile.
0: Ale je důležité říct, že ten koordinátor musí umět nastavovat tu agendu, nejen připomínkovat, znamená akční plán, národní strategie, iniciovat ty věci. Jak to chtít se dělat ve dvou lidech? To nejde přece dělat ve dvou lidech.
1: Nebude ta nadrezortnost, po jejímž zachování vy, pane Vobořile, voláte, zajištěna tím, že radám pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dál předsedat premiér Babiš?
0: Ne, tohle je dobře, samozřejmě, ale to nestačí. Na tom ministerstvu zdravotnictví ta témata už ležela, dokonce my jsme si to s panem ministrem zažili, že už jsem já byl delimitován na to ministerstvo zdravotnictví, tehdy byl on ministrem a pan premiér byl Babiš. A nakonec jsme přišli na to, že to není dobrý nápad a vraceli jsme to na ten úřad vlády. Já jsem dokonce jednou seděl v nějakým sklepení prostě s pastma napotkány na MPSV, taky jsme to vraceli na ten úřad vlády. Vždycky se to zopakovalo, že to není možný. Tak no, to zase zkusme.
1: Jestli jste poslouchal celý ten rozhovor s panem ministrem, tak on vlastně se vyjadřoval v tom smyslu, že se tolik nezmění, že ta protidrogová agenda bude fungovat tak, jako doposavat, a v jiném rozhovoru řekl, že ani se není nepočítá s tím, že by někdo z těch lidí měl skončit. Naopak mluví o posilování toho týmu. Ani to vás neuklidňuje?
0: To nás trošičku uklidňuje, protože na začátku se mluvilo o tom, že ty lidi půjdou. To, co taky říkal pan ministr v jiném rozhovoru, že už nebudou rozpory, že bude jednotná politika ministerstva zdravotnictví. Protože tam vždycky byly rozpory mezi tím úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví, protože ministerstvo zdravotnictví je prostě zaměřený na, jak to říct, lobby jedné části prostě oblasti. Jo? To je prostě zdravotnická lobby, ta má svůj pohled, svý vlivový skupiny. Takhle to je a nijak jinak to není a můžeme si vykládat, jak to všechno bude růžový, ale nebylo to růžový, když to tam bylo. Proto já, když jsem nastoupil v tom roce 2010 a měl jsem pod sebou jenom drogy a rozhlídl jsem se, tak v tom roce 2013 jsem říkal, hele, my musíme integrovat ty politiky tak, jak to udělalo Německo, Francie, jak to udělala Velká Británie, kde ten koordinátor v té Francii je jmenovaný prezidentem, v Německu je jmenovaný parlamentem, protože to musí být nezávislá síla. Ano, když tam bude dobrý osvícený ministr, který tomu bude osobně věnovat každý týden čas, tak to může fungovat, ale ten ministr má na starosti nemocnice, léčiva,
1: rozumím,
0: lékárny, milion jiné primární péči, jo, tak to není možný, to musí být na vysoké úrovni. To nemůže
1: být. A u toho
0: být
1: skončíme,
0: úrovni.
1: Pane Vobořile.
0: Důležitá věc je ta exekutiva, vypršel, ne ta rada vlády.
1: Nemáme neomezený čas na rozhovory. Jasně, tolik chápu, předseda děkuji. Správní rady společnosti Podané ruce a think tanku racionální politiky závislostí, bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Díky i vám za váš čas, díky za rozhovor.
0: Díky za pozvání.
2: A v 8 hodin a 23 minut přidáme další informace, které sledujeme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera v otevřeném dopisu adresovaném Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli. Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila, že kvůli opravám vyjednala dočasné příměří u záporožské jaderné elektrárny okupované Rusy. A prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a Západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. O čem píší česká média, to zjišťoval šéfredaktor mediální platformy Page Not Found Jakub Zelenka. Zaujal ho například článek z Hospodářských novin s titulkem Ekonomiky dusí nárůst mladých nezaměstnaných, připravit se musí i Česko.
3: Je to trochu alarmující, protože ta skupina obyvatel, což jsou lidé do 30 let, kteří nestudují, nepracují, nejsou na stáži, tak ta roste. Jsou to lidi, kteří

0: často hledají nějaké uplatnění, ale ty firmy je neumí nabídnout. A hodně se to týká ekonomik, který bychom měli velice podrobně sledovat, protože ty trendy často přichází do Česka a to jsou třeba Spojené státy, Velká Británie nebo Německo. V Německu dokonce ta skupina narostla o 1/3. Co je důvodem? Hodně se jakoby skloňuje umělá inteligence, ale podle odborníků to právě není ta příčina. Příčina je často pracování na dálku, kdy zaučovat člověka, který sedí doma přes nějaký Zoom, je daleko složitější, než když sedí třeba v redakci nebo v kanceláři a může někomu koukat pod ruce. Takže takový ten home office, který tady jsme zavedli během pandemie, tak se ukazuje v nějakých věcech jako nevýhoda, hlavně pro ty startovní pozice. Další zajímavostí je, že hodně lidí ve Velké Británii není schopno chodit do toho zaměstnání nebo si najít práci hlavně z nějakých duševních problémů. To znamená, že v tom velkou roli hrajou deprese anebo nějaké úzkosti. A jak se člověk dostane vlastně mimo ten pracovní trh s něčím takovým, tak odborníci říkají, že ten návrat nebo přerušení toho cyklu je daleko složitější.
1: Nicméně v Česku máme zatím nezaměstnanost nejnižší v Evropské unii. Myslíte si, že tahle vlna může postihnout i Česko?
0: K nám hodně tyhle ty trendy chodí se zpožděním a vlastně můžeme pozorovat třeba i v asijských zemích, kde je něco taky podobného. A opět za to můžou právě jakoby ty home office, ale podle třeba dat Ministerstva práce sociálních věcí a interního průzkumu, který nějak jako vyzvihl pan Juchelka, ministr Juchelka za ANO, tak by třeba umělá inteligence neměla ty místa tolik ohrožovat, že by jsme měli přijít o 400 000 pracovních míst v budoucnu kvůli AI, ale dvojnásobek by nám jich to mohlo dát. Ale je to poměrně optimistická varianta.
1: Tak to se tedy dočtete podrobněji v Hospodářských novinách. Další článek, který upoutal vaši pozornost, je z Mladé fronty Dnes o tom, že policisté nonstop střeží vilu předsedy sněmovny Tomia Okamury. Proč?
0: No, stala se z toho taková trochu sousedská válečná zóna, protože Tomio Okamura je člověk, který má velice ostré názory na některé věci, které rozdělují českou společnost. Příkladem je třeba vyvyšování vlajky Ukrajiny. Takže když ji jako předseda sněmovny nechal sundat, tak samozřejmě sousedé vyvěsili stožár, kde byla ukrajinská vlajka a nazvali to Okamurovo svědomí a dějou se tam pravidelně nějaké incidenty. Ten spor ale spočívá hlavně v tom, že reportéři Mladé fronty Dnes si všimli, že ty policisté tam hlídkují neustále. A to i když třeba Okamura a jeho rodina nejsou přítomní, jsou třeba ve sněmovně a v té vile, ta vila je takzvaně jakoby prázdná. A někdo nedokáže odpovědět na to, proč se tam hlídkuje neustále a zdali je to standard nebo je to nadstandardní jednání. Ona se k tomu vyjadřovala bývalá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová za TOP 09 nebo dříve za TOP 09 a ta říkala, že když taky byla pod ochranou policie, protože na ní byly pravidelně různý útoky, tak rozhodně hlídka nehlídková 24 hodin denně. Tomio Okamura říká, že je to na volbě policie, ale podle toho článku vlastně nikdo nedokáže odpovědět na to, proč to tak je.
1: A ještě vás upoutala včerejší debata poslanců o nominantech na státní vyznamenání. Jak o tom kolegové novináři píší?
0: Objevuje se opravdu hodně jmén a v těch jménech je často vidět nějaká třeba i stranická inklinace. To znamená, že třeba motoristé zkoušeli nominovat Daniela Vávru, herního vývojáře, který se zároveň třeba angažuje v tom spolku na ochranu svobody slova. Ale taky tam byl velký boj o odkaz a o ocenění Miloše Zemana. Tam se to opět nějak jako rozdělovalo na tu rozdělenou sněmovnu, to znamená, že opozice to spíše kritizovala, hlavně za jeho postoje k třeba k autoritativním režimům, nebo to, jakým způsobem fungovala ta jeho vláda, protože jsme viděli, že on často ohýbal ústavu až na hranici možného. Ale stejně ty koaliční poslanci to přehlasovali, takže teďka to bude mít na stole prezident Petr Pavel a ten se rozhodne, jak to vlastně využije. To, že poslanci někoho nominují, neznamená, že ten člověk projde a dostane skutečně ten metal.
1: Z českých deníků vybíral tentokrát šéfredaktor mediální platformy Page Not Found Jakub Zelenka.
2: Interview Plus. Bez ohledu na protesty úředníků a expertů chce vedoucí úřadu vlády potvrdit přesuny lidskoprávních a protidrogových agend na jednotlivá ministerstva. Jak se to projeví v oblasti boje s návykovými látkami? Petr Vyzina se zeptá adiktologa Viktora Mravčíka.
3: Interview Plus Petra Vyziny dnes po 11:30 na Plusu.
1: Teď se ale blíží teprve 8:30, tak se pojďme podívat, co nás čeká po ní. Třetím dnem pokračuje v Petrohradě Mezinárodní ekonomické fórum. Mluvit budeme o tom, v jaké kondici je ruská ekonomika, nebo třeba jakou roli v jejím chodu hraje zbrojní průmysl. A zaměříme se také například na hmyz roku. Možná to víte, možná vás překvapím, že hmyzem roku 2026 se stala kudlanka nábožná. Tak proč tomu tak je, to se také dozvíte v příští půlhodině.
4: Dobré ráno, bylo 8:30, jsou tady zprávy, má je Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
4: Dnes stávkují někteří zaměstnanci úřadu vlády, protestují proti přesunu agend lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Ta potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. Ministři zdravotnictví Evropské unie se při videokonferenci sejdou a budou debatovat o epidemii eboli v Kongu. Konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů nákazy vzrostl na 381. Podle tamních úřadů zůstává epicentrem provincie Ituri, ve které se nachází více než 90% případů. V posledních dnech ale počet nových případů nákazy neustále roste a pacienti se objevují i v okolních oblastech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Rýgrových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní třeba Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Dopravní servis v pátečním ranním plusu. Na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od sjezdu na Brno výstaviště z kilometru 192 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Celkově se zdržíte asi 10 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech. 15 minut naberete od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona na 20 minut je taky na konci pražského okruhu od Evropské k letišti. V Praze je silný provoz směrem do centra. Lepší situace je teď na jižní spojce ve směru na Černý most. Na konci Lanového mostu už nehodu přesunuli mimo jízdní pruhy a kolona od Spořilovské se dává do pohybu. Bouralo se v Kutnohorské ulici směrem do centra těsně před Průmyslovou. U benzínky Ono se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona je od Měcholub na 10 minut. Pomalu se teď jede po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové ulici. Zdržení 15 minut. Zdržení je taky v Liberecké z Letňan do Holešoviček. I tam je to na 15 minut. A na pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech. 15 minut naberete od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona na 15 minut je taky na konci okruhu od Evropské k letišti. Dobře, dojeďte. Pátek bude zatažený, teď ráno jen v Čechách, během dopoledne pak i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 4:59. Dobré ráno vám přejí Lukáš Matoška a Šárka Feniková. Třetím dnem pokračuje v Petrohradě Mezinárodní ekonomické fórum. Podle ruské strany má na akci zavítat více než 20 tisíc lidí z politiky a biznisu z více než stovky zemí světa. Západní politiky ale kvůli ruské agresi na Ukrajině nahradí spíš delegace z Asie a Afriky. Jakou roli toto fórum, které si klade za cíl být obdobou Světového ekonomického fóra v Davosu v rámci debaty uvnitř ruského režimu hraje, shrnul v našem vysílání rusista Karel Svoboda.
5: Ono to fórum je vždycky zajímavé z toho důvodu, že vlastně pro člověka sledujícího ruskou ekonomiku tam se mluví poměrně otevřeně. Tady z toho ještě se vymyká snídaně sběru, která je pověstná tím, že tam vlastně všichni mluví nebo mohou mluvit otevřeně a nečekají je za to žádné sankce. Čili ono v tomhletom směru to zajímavé je, ono i v ekonomice celkově vlastně v těchto těch otázkách je Rusko výrazně otevřenější než třeba v politice.
1: Tolik tedy Karel Svoboda a do vysílání teď zvu analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka. Dobré ráno.
6: Dobrý den, dobré ráno.
1: Řekl byste, že opravdu je v ruské ekonomice a v debatě kolem ní daleko větší svoboda než v politických otázkách?
6: Já si myslím, že z určitého úhlu pohledu ano, protože pokud se například podíváme na to, jak probíhají pravidelné tiskové konference Ruské centrální banky pod vedením Elvíry Najbulinové, tak to skutečně naznačuje. To, jak se v nedávné době vyslovil například ruský ministr ekonomiky Siluanov, také ukazuje, že prostě ta ekonomika stojí trošku odděleně od těch politických a vojenských otázek a je možnost určitě tam být více kritický. Minimálně ani v tom smyslu vlastně snahy nějakým způsobem zabezpečit vlastně ten chod ruského státu a najít cesty, jak právě mají být ruské státní pokladny naplněny tak, aby mohly být realizovány politické a vojenské cíle.
1: Podle šéfa švédské vojenské jednotky Tomase Nilssona Rusko ale manipuluje se svými ekonomickými statistikami, řekl to už v dubnu v listu Financial Times. Dokonce podle něj možná ani sám Putin neví, jak špatně na tom ruská ekonomika je. Tak je něco takového pravděpodobné?
6: Myslím si, že skoro určitě ruská oficiální místa již nějakou dobu, řekněme, ať už fabulují kolem těchto čísel, anebo stále více jich skutečně skrývají. Je stále obtížnější analyzovat stav ruské ekonomiky dnes právě kvůli těm masovým falsifikacím, manipulacím s těmito čísly, které mají skutečně posloužit primárně politickým účelům. A v tomto smyslu je stále obtížnější vlastně zorientovat se v tom, jak na tom Rusko skutečně je. Je to samozřejmě pod tíhou mezinárodních sankcí a izolace Ruské federace, ale také samozřejmě stále více zaostávajícím ekonomickém zřízení státu. Myslím si, že to je velmi zásadní a je potřeba si to při všech těch analýzách, které se snažíme z tohoto pohledu také vytvářet, vlastně uvědomovat.
1: A je i možné, že by Vladimír Putin opravdu nevěděl, jaký je reálný stav věci?
6: Já si myslím, že tady jsou dva rozměry. Jeden je rozhodně to, že je to takové to pověstné, že nechcete jít k tomu carovi s těmi špatnými informacemi, to znamená, je určitě snaha z těch nižších míst rozhodovacího aparátu nějakým způsobem častokrát tu realitu přikrášlovat. Viděli jsme to jak na tom vojenském poli, tak potom v celé řadě dalších, řekněme, těch veřejných politik a rozhodování na straně Ruské federace. Na té druhé straně samozřejmě je Vladimír Putin v situaci, kdy si může takové informace bez pochyby vyžádat a také je získat. To znamená, jsou tady dva obrázky, které určitě nějakým způsobem musíme poslepovat vždycky dohromady.
1: Jakou roli v chodu ruské ekonomiky hraje zbrojní průmysl?
6: Stále významnější a Rusko se samozřejmě stává stále otevřeněji vlastně válečnou ekonomikou, která skutečně celé sektory své výroby například dává úplně stranou. Častokrát se v tomto smyslu mluvilo třeba o dopravním, automobilovém nebo leteckém průmyslu, které v posledních letech naprosto skolabovaly. Oproti tomu samozřejmě stále více se vlastně v těch veřejných zdrojích koncentruje právě ruský stát na potřeby války a další pokračování. O tom právě mluvil v nedávné době také ministr financí Siluanov, který vlastně zmiňoval, že skutečně masovně se navyšují veřejné výdaje státu a to právě v souvislosti s potřebami války a on upozornil na to, že ruské zdroje nejsou neomezené a bude potřeba v tomto smyslu se zamyslet, jak vlastně dál s tím pracovat. Odkazuje samozřejmě na dlouhodobou neudržitelnost takovýchto výdajů a bez pochyby také vlastně válečného plánování, které je skutečně na tom postaveno. Takže řekl bych, že tohle to je zásadní pro to, abychom nějakým způsobem rozuměli tomu, jak se vlastně vývoj uvnitř ruské ekonomiky také pohybuje.
1: Včera na fóru poprvé oficiálně zaznělo, že Rusko letos od začátku roku snížilo těžbu ropy. Vicepremiér Alexandr Novak to vysvětloval neplánovanými odstávkami refinérií kvůli údržbě. Přestože to nezaznělo, je možné z toho dovodit, že Ukrajině se daří zasahovat ruskou infrastrukturu a dělat tak Moskvě další hmatatelné potíže?
6: Ano, bez pochyby, myslím si, že je to jednoznačný signál, který ukazuje tímto směrem. Zároveň je samozřejmě potřeba vidět také to, že ruský stát dokáže na jedné straně vlastně pokračovat minimálně z části v té těžbě, na té druhé však má obrovské problémy některé ty komodity vyvážet. Ruský stát je přímo závislý na příjmech z vývozu fosilních paliv, zejména tedy ropy a zemního plynu, třeba i ve zkapalněné podobě. A v tomto smyslu samozřejmě ukrajinská strana, ukrajinské ozbrojené síly dělají velmi dobrou práci. Ukrajinská strana otevřeně mluví o tom, že vyřadila až 50% veškerých kapacit ruského státu na vývoz těchto komodit, takže bych řekl, že tohle to je skutečně velmi zásadní vidět v tomto kontextu.
1: Říká Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
6: Moc vám děkuji, přeji hezký, nashledanou.
7: Posloucháte nás právě 10 minut po půl deváté, posloucháte Ranní plus. Francouzský stát plánuje vstoupit mezi akcionáře strategického podniku Eurolizin. Jde o posledního evropského výrobce lizinu, tedy aminokyseliny, která je klíčová pro chov zvířat a farmaceutický průmysl. Francouzský podnik čelí agresivní konkurenci ze strany Číny, píše o tom server francouzského ekonomického listu La Tribune. Detaily v našem vysílání shrnul zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Přiblížil například z toho, jak se v tomto odvětví projevuje vliv čínské konkurence.
8: Skupina Avril, tedy majitel této strategické společnosti Eurolizin, už delší dobu tlačí na Evropskou komisi, aby zavedla vyšší cla na výrobce klíčových aminokyselin, tedy včetně lizinu v Číně. Server francouzského rozhlasu píše o tom, že si Čína uvědomuje, jak jsou tyto aminokyseliny, včetně tedy lizinu, důležité, že nahrazují soju, kterou Evropa nemá, Čína ji taky nemá, nechce být závislá na dovozu například ze Spojených států, Brazílie, například pro svůj chov. Čína proto tedy masivně investovala do vlastní výroby aminokyselin, no a teď tedy produkuje nad rámec své spotřeby a ten zbytek vyváží do Evropy za velmi nízké ceny, proto tedy Francouzi tlačí na Evropskou komisi, aby zvýšila cla na dovoz z Číny, píše server listu La Tribune.
7: Tolik náš zpravodaj z Paříže Martin Balucha.
1: A ještě nahlédneme do amerického deníku New York Times. Libanonské teroristické hnutí Hizballah kategoricky odmítlo dohodu o příměří uzavřenou mezi Izraelem a libanonskou vládou pár hodin po jejím ohlášení. Jak píše tedy tento list, podle lídrů hnutí by dodržování smlouvy znamenalo kapitulaci před Izraelem.
7: New York Times píšou, že dohoda neměla v Libanonu prakticky žádný dopad. Izrael dál bombardoval jižní Libanon a Hizballah pokračoval v ostřelování izraelských jednotek. Libanonská vláda má nad Hizballahem jen malou kontrolu, protože hnutí je významnou politickou silou v libanonské společnosti a z velké části se spoléhá na materiální podporu Íránu.
1: Také Izrael se zdráhal zastavit boje, ale byl k tomu donucen Trumpovou administrativou. Dohoda o příměří oznámená ve středu požadovala jednostranné zastavení útoku ze strany Hizballahu, výslovně však nevyžadovala okamžité ústupky ze strany Tel Avivu. Ukončuje tedy New York Times a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
7: Dočetli jsme v 8 hodin 43 minuty bez pár sekund. Blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli zítra ukončí přes 20 let trvající beatifikační proces. K trestu smrti byli v 50. letech minulého století odsouzeni ve vykonstruovaném procesu takzvaného babického případu. Někteří věřící z Vysočiny na zítřejší slavnost na brněnském výstavišti vyráží už dnes. Například z Moravských Budějovic vyjeli poutníci ráno na kolech. Je s nimi naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Mše svatá v Lukově skončila před 20 minutami. Jsem v předsíní kostela svatého Jana Křtitele a teď zrovna asi před minutou vyjel poslední cyklopoutník znovu na cestu. Stihla jsem jim akorát zamávat. Po mši moc nespěchali, protože podobně jako já se schovávali před deštěm. Mše se účastnilo zhruba 20 věřících a cyklopoutníci šli poznat nejen podle oblečení a bot, které o kamennou podlahu klapaly, ale i tím, že byli promoklí právě od deště. Teď se mu vydali na cestu. Když jsem je doprovázela, tak říkali, že cesta bude náročná, ale morálka jim nějak neupadá. První zastávka byla právě v Lukově, protože je rodným místem Jana Buly. Při k jeho památce sloužil farář a taky cyklopoutník Marek Husák ze Žďáru nad Sázavou. Cyklopoutníci ujeli zatím od Orlovny z Moravských Budějovic 4 kilometry, teď jim zbývá 86 kilometrů.
7: Tak to jsou cyklopoutníci teprve na začátku svojí cesty. Co všechno je ještě čeká?
9: Podle plánu by měli zhruba o 6:30 v podvečer přijet do Rajhradu. Tam by se k ní měla v podobný čas připojit druhá skupina cyklopoutníků, kteří měli startovní čáru ve Velehradě. Nicméně cíl cesty to ještě není, tím je samozřejmě brněnské výstaviště, proto druhý den v 8 hodin ráno nasednou na kola znovu a všichni společně, už obě skupinky, vyjedou směr Brno a o 9:30 by už si mohli užívat kulturně duchovní program na výstavišti. Slavnostní mše svatá tam začíná o 14:30 odpoledne. Připomenu, že blahořečení budou dva kněží, Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli v 50. letech minulého století ve vykonstruovaném procesu takzvaného babického případu zavraždění oběšením v hlavě.
7: Tolik naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme.
9: Naslyšenou.
1: A ve 9:15 přidáme další důležité informace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera v otevřeném dopisu adresovaném Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast, vyzval ho k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli. Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila, že kvůli opravám vyjednala dočasné příměří u záporožské jaderné elektrárny okupované Rusy. A odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce tímto způsobem protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva, což podle nich ohrožuje výkon státní správy týkající se nejzranitelnějších skupin. Letošním hmyzem roku je kudlanka nábožná, rozhodla o tom česká společnost entomologická. Tento hmyzí predátor opředený řadou mýtů se u nás už několik dekád podle vědců hojně šíří. Entomologové zároveň upozorňují, že k našim hranicím pronikají i další druhy kudlanek. S jejich mapováním teď může pomoci také veřejnost. Více si o kudlankách teď povíme s entomologem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Petrem Šípkem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Proč se kudlanka nábožná stala hmyzem roku právě letos?
10: Tak je to souhra náhod. Jedna kudlanka se nám v poslední době opravdu velmi výrazně šíří a druhá je to i trošičku, protože bychom rádi upozornili i na ty dva zmíněné druhy, které se již pomyslně řadí u našich jihovýchodních hranic a brzo je můžeme očekávat i u nás.
1: Kudlanka je, když to řeknu v uvozovkách, trošku proslulá takzvaným sexuálním kanibalismem. Je to pravidlo nebo spíš výjimka? Jak často dochází k tomu, že samička začne požírat už při páření?
10: No, ono je to pravidlo i výjimka, ono je to taková souhra náhod a hra různých pravděpodobností. On ten sameček, stává se to zhruba ve třetině případů a je to proto, že sameček žije poměrně krátkou dobu, když to zkrátím, je za tu dobu je schopen se pářit maximálně tak dvakrát až třikrát a během toho taky ztrácí své životní schopnosti. Je velmi pravděpodobné, že třeba po tom posledním páření ho někdo sežere nebo uhyne, takže vlastně on si vybírá z začátku, když je ještě plný života a síly, když to tak jako zjednodušeně, jak si vybere tu citovou partnerku, kterou pozná podle feromonů, která je výrazně jaksi pro něj atraktivnější a je tam menší riziko, že ho sežere. A potom, když čím je starší a čím už mu dochází síly a čas, tak už je méně vybíravý a tam to teda většinou končí tím, že je sežrán.
1: Vy jste říkal, že kudlanka se začala v Česku docela rozšiřovat. Už není rozhodně vzácností jako před několika desítkami let. Kde je teď možné ji tady pozorovat běžně?
10: Úplně běžně po celé Moravě a vlastně v celém pásu dejme tomu severovýchodních Čech, a to i ve vyšších nadmořských výškách, nejenom v nížinách, od roku 2020 třeba objevila v okolí Prahy. Teprve po roce 2015 třeba se začíná jako masivně šířit. Dneska ale není žádným vzácností je potkat v Jeseníkách, v Krušných horách, v Krkonoších, čili to je opravdu zajímavé šíření. Nicméně v jižní části a jihozápadní části Čech tam ještě kudlanka chybí.
1: A tam, kde už se vyskytuje běžně, to znamená třeba na té jižní Moravě, jak se tam začlenila do našich ekosystémů?
10: Tak ona tam na té jižní Moravě byla vždycky přítomná, třeba ty její areály se stahovaly a snižovaly. Ona vyhledává nějaká místa, která jsou bohatá na potravu, což jsou různé kobylky a sarančata a celá řada dalšího hmyzu, a tam jakoby v tom ekosystému, tady do toho středoevropského ekosystému naše kudlanka nábožná samozřejmě patří, a to, jestli se posune nějakým směrem se na sever nebo na jih, nehraje zas takovou velkou roli pro ten ekosystém.
1: V Česku se ale šíří i další druhy, kde a jaké?
10: Zatím máme pouze náhodné nálezy, ale už víme, že jsou dva druhy kudlanka zakavkazská, taková velká kudlanka, stejně velká jak ta kudlanka nábožná. Tak ta byla loni zaznamenána například v Recu, což je vlastně nedaleko Znojma, a vyskytuje se ve Vídeňské pánvi poměrně běžně už v současné době. Na druhé straně v okolí Bratislavy je menší kudlanka Spallanzaniho, která teda dorůstá necelé třeba 3-4 cm, ale už je taky minimálně 2-3 roky pozorovaná právě na tom Slovensku a opět se šíří i v Maďarsku, je přítomná, čili tady je velký předpoklad, a viděli jsme to i u jiných druhů, že prostě ty druhy, které jsou tam teďka, tak se časem dostanou i, dejme tomu, do té panonské části Moravy, možná potom i dále.
1: A znamenalo by to pro krajinu a zdejší ekosystém nějaké riziko?
10: To my neumíme říct. Co jsme viděli, nebo tyhle ty dva druhy, nebo respektive třeba ta kudlanka zakavkazská, ona původně vlastně se v Evropě v podstatě nevyskytovala, byla na Kavkazu a posouvá se na sever a na západ poměrně už delší dobu. Teprve před, dejme tomu, 10 roky byla zaznamenána poprvé v Řecku. Tam se ty kudlanky vyskytují hlavně v takových jako narušených biotopech docela v blízkosti i člověka. Ale nějaké přesnější údaje jako chybí, jestli třeba bude vytlačovat naši tu kudlanku nábožnou, nebo jestli jsou schopni spolu koexistovat, to my bohužel v tuhle dobu nevíme. Právě proto je dobré získávat ty informace co nejdříve a začít tu situaci monitorovat tak, jak může nastat.
1: No a zapojit se mohou k tomu monitoringu i lidé, jak, kde a jak poznají od sebe ty kudlanky jednotlivé?
10: Tak asi nemáme prostor, aby jsme ty kudlanky odlišili, aby jsme tady vysvětlili, ale ten rozdíl třeba je v informacích, které jsou na stránkách České společnosti entomologické, tam to jde najít.
1: Výborně.
10: Nicméně pro nás existuje krásná aplikace, nebo aplikace, která je teda jakoby mezinárodní, veřejně dostupná, jmenuje se to i Naturalist. Tam stačí tu kudlanku vyfotit, zadat to pozorování, ono se to už automaticky propíše do těch, prostě do toho našeho projektu, který jsme tam nastartovali, a zároveň ta aplikace už umí velice dobře tu kudlanku dneska pomocí umělé inteligence ty tři druhy rozlišit. Čili tam ten, dejme tomu, zvídavý pozorovatel hnedka dostane informaci, jestli je to teda, nebo během krátké doby dostane informaci, jestli s jakou pravděpodobností je to ten invazní nebo ten náš původní druh, a potom to ještě verifikují pozorovatelé další.
1: A my jsme dostali informace od Petra Šípka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky za ně, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, na stranou.
7: Porozuměl jsem tomu správně, Šárko, že tedy samečci kudlanky si vybírají partnerku podle toho, u které je menší příležitost, že je sežere?
1: Já si myslím, že oni si vybírají hlavně ty partnerky, které jim vlastně mohou ten závěr života zpestřit.
7: Tak
1: takhle jsem si to interpretovala já.
7: To je ten druhý způsob, jak by se to dalo popsat. Pojďme dál, pojďme k dalšímu příspěvku. K autonomním robotům, vozítkům nebo celým automatizovaným systémům, které se postupně rozšiřují třeba i do skladu a logistických center, ušetřit můžou pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty strávené hledáním zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zaostává.
11: Jsme v hale velkoskladů a před námi jsou hliníkové konstrukci ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
12: V těch binech se skladují jednotlivé položky. Ty biny můžou být až do 18 vrstev nad sebou a nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
11: Skladovat je možné úplně cokoliv, co se do boxu o velikosti zhruba 60 na 40 cm vejde. Robot dokáže vyzvednout až 30 kg nákladu. Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
12: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál. Zaskladní se do Autostore technologie a vlastně plynule přijíždí další bin.
11: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
13: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit, to znamená ten automatizovaný zakladač si dojede pro tu paletu, tu paletu si vezme a zase podle toho algoritmu, s kterým pracuje, ji doveze na nějaký místo.
11: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Automatizované sklady, taky navíc podle výrobců systému, nejsou už jen výsadou nadnárodních korporátů. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
14: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, jednak aby teda nenachodili ty desítky kilometrů, plus člověk je drahý a chybí. Ten režim je goods to man, přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot a robot zase ho nějakým způsobem převeze někam jinam na nějakou další operaci.
11: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Umělá inteligence pak může systém ještě zlepšit například tím, že se vozítko dokáže vyhnout neočekávané překážce. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
15: Téměř 60% skladů stále manuálních, více než 30% skladů je částečně automatizováno a pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
11: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Bitva u Lipan, bitva na Bílé hoře a bitva u Chlumce. Fiktivní génius Jára Cimrman tyto tragické události českých dějin nazval souhrnným termínem naše slavné prohry. Podobnou klíčovou prohru mají ve své historii taky Angličané. Bitva u Hastingsu v 11. století natrvalo změnila směřování země a i dnes formuje britsko-francouzské vztahy. Bitvu zachycuje ikonická tapisérie z Bayeux, která se teď připravuje na historickou cestu z Francie právě do Británie. Víc o tom zjišťovala Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
16: Hezké ráno.
7: Přesuny historických artefaktů mezi muzeji jsou dnes poměrně běžné. Co je tedy tak speciálního na tom transportu tapisérie z Bayeux do Britského národního muzea v Londýně?
16: Expertům z obou dvou stran Lamaňského průlivu jde hlavně o to, aby měla skoro 70 metrů dlouhá textilie z 11. století co nejhladší cestu. Přípravy tak provází přísná bezpečnostní i technická opatření. Velké riziko pro textilní vlákna představují totiž i pouhé otřesy. Speciální přepravní kontejner proto bude vybavený i tlumiči nárazů. Experti budou taky umět regulovat vlhkost v přepravním boxu a látka tak bude mít přes Lamanš o dost pokojnější cestu než vilem dobyvatel jeho štažení a vítěznou bitvu tapisérie zachycuje.
7: Předcházela převozu tapisérie i nějaká politická jednání?
16: Za celým přesunem opravdu stojí série jednání i politických schůzek s iniciativou na zapůjčení textilie. Přišli už francouzský prezident Emmanuel Macron a někdejší britská premiérka Theresa Mayová, a to v roce 2018. Tehdy to vyvolalo i vlnu kritiky. Přes 60 tisíc lidí podepsalo petici za to, aby se tapisérie nikam nepřesouvala. Její pomyslný domov, muzeum v Bayeux, se ale letos začíná rekonstruovat a látka by tak stejně musela vycestovat. Francie se tapisérie navíc dočasně nevzdává jen tak. Za zapůjčení artefaktů jí Británie propůjčí například vikingské šachové figurky ze skotského ostrova Lewis z 12. století.
7: Takže je to něco za něco. Co takový přesun vůbec znamená pro Británii?
16: Tak například zvláštní britský vyslanec Peter Ricketts v nadsázce předem ujistil francouzské politiky i experty, že Británie tapisérii opravdu vrátí. Bitva u Hastingsu, kterou dílo zachycuje, je podle něj pro Brity dodnes fascinující událostí. A to i přesto, že ozbrojený střet tehdejší obránci Anglie prohráli. S následným nástupem Viléma dobyvatele se začala měnit tamní politika nebo i původní anglosaský jazyk. Britské muzeum, které bude historickou textilii od letošního září vystavovat, ji popisuje jako jeden z nejvýznamnějších a nejunikátnějších kulturních artefaktů na světě. Dílo navíc podle něj symbolizuje tisícileté společné dějiny Británie a Francie.
7: Ještě v půl minutě, kolikrát se tapisérie z Bayeux ze severofrancouzské Normandie vůbec přesouvala?
16: Z těch stěhování zažila jen pár a rozhodně nebyla tak hladká jako to, co se chystá.
7: Tolik Adéla Bartáková ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkujeme.
16: Naslyšenou.
1: No a samozřejmě, pokud byste o nás chtěli vědět víc, podívejte se na plus.rozhlas.cz nebo nás sledujte na sociálních sítích.
7: Dobré ráno, bylo 9 hodin, máte naladěný Ranní plus, a to v pátek 5. června. Společnost vám dělá Šárka Feniková
1: a Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus.
1: Bude po dnešku vedení poslanecké sněmovny konečně kompletní?
7: Proč se agenda boje proti závislostem přesouvá z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví?
17: Úřad vlády nemá vůbec kompetenčním zákonu téma návykových látek proti drogové problematiky. Ministerstvo zdravotnictví toto v kompetenčním zákoně má.
1: A jak chtějí rakouské úřady zvýšit bezpečnost na turistických trasách, které vedou přes horské pastviny se stády krav?
7: Teď jsou tady zprávy, má je Ondřej Látal. A přeju dobré páteční ráno s datem 5. června. Další šanci na post místopředsedkyně sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla. Před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil předseda hnutí Vít Rakušan. Koaliční poslanci ale navzdory povolebním dohodám kandidáty starostů odmítali podpořit. Urbanová je teď jedinou kandidátkou ve druhém kole volby. Zdůraznila, že dokáže horlivě bránit své hnutí jako poslankyně a zároveň být nestranou místopředsedkyní. Do dolní komory parlamentu se živě vypravíme v Ranním plusu hned po zprávách za naší reportérkou. Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví anebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci. Doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
18: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
7: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 tisíce na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentu rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 tisíc. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument předělá.
19: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
7: Podle tabulky, kterou získal Český rozhlas, má ministerstvo zahraničí letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka asi 1 milion korun. Loni jim předchozí vedení rezortu poslalo přes 10 milionů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu tedy přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. It's time for
21: us to do what's right. Support Ukraine. Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy pod takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během 2 dní. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci třeba ve vědeckých programech nebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z ANO.
22: Na rozšiřování Unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
23: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzena jako na vstup do Evropské unie.
22: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednávacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí Unie v roce 2028. Zatím ale nemá uzavřené zásadní kapitoly právní stát a základní svobody. Problémy s korupcí a justičním systémem jsou společné všem západobalkánským zemím. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
7: Ministři spravedlnosti zemí Evropské unie budou dnes řešit mimo jiné právní důsledky ruské invaze na Ukrajinu. Česko zastupuje ministr Jeroným Tejce za hnutí ANO. Už včera v Lucemburku většina zemí podpořila Českem prosazovaný návrh o prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky po roce 2027, ale s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Dočasná ochrana umožňuje Ukrajincům žít a pracovat v zemích Evropské unie bez složité byrokracie. Tady jsou zprávy pátečního plusu. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes druhým dnem pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po 10. pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma, lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit debaty. Cílem akce je blíže představit práci vědců, říká Marek Todorov z Akademie věd.
24: A také to, že veletrh vědy je skvělou příležitostí k tomu, aby si lidé a veřejnost obecně mohla se potkat s tím konkrétním věcem a zeptat se ho v podstatě na cokoliv, co je zajímá.
7: Veletrh v Letňanech potrvá až do zítřka, stejně jako dnes tam lidé můžou přijít od 10 do 18 hodin. Po půl hodině je nachystaná další čerstvá doprava ve zprávách Ranního plusu. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od sjezdu na Brno výstaviště z kilometru 192 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Celkově naberete asi 10 minut navíc. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech. 15 minut naberete od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Kolona na 20 minut je i na konci Pražského okruhu od Evropské k letišti. V Praze je silný provoz. Lepší situace ale v Liberecké ulici, z Letňan do centra, za sjezdem na Prosek už nehodu odklidili. Kolony se přesunuly k Bulovce, jsou asi na 10 minut. Komplikace jsou taky na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. U sjezdu na Štěrboholi stojí nepojízdný kamion, v pravém pruhu kolona od Hradecké D11 je teď asi na 15 minut. Lepší situace je v tunelu Blanka směrem do Troji. Ke konci tunelu už nepojízdné auto nepřekáží, kolony z jižní spojky se dávají do pohybu. Zdržení jsou na příjezdech do centra po magistrále, ve Vilznově od Florence k muzeu a taky od Pankráce do Legerovy na 15 minut. Plná je taky Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Dobře, dojďte. Bude zataženo teď ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a místy se přidají přehánky, ojedinělé to můžou být i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. A teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23, na horách nejčastěji kolem 12. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní plus.
1: A posloucháte ho 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přeji Lukáš Matoška a Šárka Feniková. Poslanci dnes budou opět hlasovat o posledním čtvrtém místopředsedovi sněmovny. Podle interní dohod by mělo křeslo připadnout opozičnímu hnutí STAN. Vládní poslanci jejich kandidáty ale opakovaně nepodpořili. S podrobnostmi už je ve sněmovně reportérka Jana Čermáková. Dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Tak pojďme si udělat takové malé opáčko, koho už hnutí STAN nominovalo.
0: Už po druhé navrhují místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Předtím poslanci opakovaně nezvolili do funkce místopředsedy sněmovny šéfa hnutí STAN Víta Rakušana. Nikdo jiný než Urbanová se dnes o poslední neobsazené místopředsednické křeslo ucházet nebude. Nedávno se byla představit v některých poslaneckých klubech. Minulý týden před svou první kandidaturou na plénu řekla, že chce řídit schůze konstruktivně a věcně.
2: Tam nahoře na takzvaném empiru chci být konstruktivní a věcnou političkou, která schůzi řídí, kultivuje a dbá na spravedlivý přístup ke každému z nás. Tady dole u mikrofonu, ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé, Barbora Urbanová. Jsem přesvědčená, že se tyto dvě role nevylučují, naopak, že poctivý politický souboj může jít ruku v ruce s nestranným a férovým řízením schůze.
0: Urbanovou dnes tedy čeká druhé kolo tajné volby. V tom prvním potřebovala 85 hlasů, dostala jich ale jen 70. Šéf sněmovny a SPD Tomio Okamura nedávno znovu připomněl, že křeslo by podle dohody poslaneckých klubů mělo připadnout hnutí STAN.
4: To místo náleží hnutí STAN a já si myslím, že ta dohoda, že to patří STAN, prostě platí. Ale zároveň vám říkám to B, aby to opravdu nepadalo na koalici. I minulý kandidát v obou kolech, i v prvním, druhém kole, Vít Rakušan, při té minulé volbě nedostal zdaleka všechny hlasy ani opozičních poslanců.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO o víkendu v České televizi řekl, že pro něj by spíš než Barbora Urbanová byla přijatelnější Věra Kovářová z Hnutí STAN, která už jednou místo předsedkyní sněmovny byla. Tu ale zatím Starostové nenominovali. A Juchelka připustil, že by možná už dnes mohla být Urbanová zvolená. Volební body přijdou na pořad za necelou hodinu, v 10 hodin dopoledne.
1: No a jaké jsou ty další, které funkce je třeba ještě obsadit?
0: V tajné volbě budou poslanci mimo jiné rozhodovat o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ve druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou a někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. A oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Doplnit by poslanci taky měli správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny.
1: Jano, a stihne se sněmovna dnes věnovat i nějakým zákonům?
0: Ano, mohla by. Třetí závěrečné čtení čeká novelu zákona o rostlinolékařské péči. Ta počítá mimo jiné s tím, že by pěstitelé nebo botanici museli začít evidovat používání přípravků na ochranu rostlin elektronicky. Novela vychází z unijní úpravy, která ukládá povinnost vést záznamy v elektronické podobě pro všechny profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin.
1: Jak to dnes ve sněmovně dopadne, to bude sledovat naše reportérka Jana Čermáková. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
7: Teď je 9 hodin a 12 minut. Odbory úřadu vlády dnes stávkují, vadí jim přesun agent lidských práv, rovnosti žen a mužů, duševního zdraví a závislosti pod 4 ministerstva. Obávají se oslabení systému i odchodu zkušených pracovníků. Premiér Andrej Babiš ani vedoucí úřadu vlády Tinde Barta důvody k obavám nevidí. Úřad vlády má dnes podepsat s jednotlivými ministerstvy takzvané delimitační protokoly, právě kvůli tomu zmíněnému přesunu agent. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO nám řekl, že se stávající systém boje proti závislostem nezmění. Změna má podle jeho slov spočívat jen v přesunu úřednického aparátu z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Naplnění katastrofických scénářů tak podle něj nehrozí. Ministra Vojtěcha jsem se zeptal na to, zda se celá změna neděje proto, že přesunuté odbory už nebudou moc připomínkovat legislativu přicházející z jednotlivých rezortů tak, jako tomu bylo doposavat.
5: Tak ale tam funguje stále na úřadu vlády sekretariát rady, kde budou vlastně také zůstávat úředníci, byť jich nebude tak velké množství, ale ten sekretariát tam bude a ten bude dostávat vlastně tyto materiály
17: k připomínkám v rámci úřadu vlády. Takže v tomto směru ta možnost dát připomínku k nějakému materiálu ze strany úřadu vlády, ze strany toho takzvaného sekretariátu, který zůstává.
7: V návaznosti na to jsem se pana ministra zeptal, proč tedy k přesunu agent vláda vlastně přistoupil.
17: Já si myslím, že to je otázka nějaké filozofie, kdy úřad vlády principu je instituce, která je obslužnou institucí pro chod vlády, pro pana premiéra. A ty věcné agendy, když se podíváme i na kompetenční zákon, tak vlastně ku podivu úřad vlády nemá vůbec kompetenčním zákonu téma návykových látek protidrogové problematiky. Ministerstvo zdravotnictví toto v kompetenčním zákoně má, stejně jako další rezorty mají vlastně ty věcné agendy. Takže je to otázka nějaké filozofické úvahy, kdy skutečně úřad vlády by měl být, řekněme, obslužnou organizací pro chod vlády, pro premiéra a věcně příslušné ministerstva by měly řešit svou agendu.
7: Bývalý národní protidrogový koordinátor, dnes předseda správní rady společnosti Podané ruce a think tanku racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil, pak v reakci na ministra Vojtěcha, kterého jsme právě slyšeli, o přesunu agendy boje proti závislostem řekl.
6: Protidrogový koordinátor tam bude mít jednoho úředníka. Každý měsíc je několik zákonů složitých, které prochází legislativním procesem. Daně, potraviny, drogy samotné, alkoholové, zákony kolem alkoholu. Každý měsíc to není v síle jednoho úředníka ani náhodou. Druhá věc je, že ten koordinátor, aby byl nadrezortní, to znamená, aby byl nezávislý na různých lobby, a to se tam pořád jako neobjevuje, ta informace, že tady je bilionový rozpočet nebo obrat v České republice v těch různých lobby od farmaceutického průmyslu, tabákového průmyslu, hazardního průmyslu, který má různé vlivy na ty rezorty, aby ten člověk mohl být nezávislý, tak potřebuje aparát.
7: Jindřich Vobořil tak obhajoval dosavadní fungování agent pod úřadem vlády.
6: Koordinátor musí umět nastavovat tu agendu, nejen připomínkovat, znamená akční plán, národní strategie, iniciovat ty věci. Jak to chtějí se dělat ve dvou lidech?
7: Dodal v našem vysílání bývalý národní protidrogový koordinátor, dnes předseda správní rady společnosti Podané ruce a taky think tanku racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil.
1: A my zase dodáme v 9 hodin a 16 minut další informace. Maloobchodní tržby v České republice v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6% z revidovaných 6,2% v březnu. Meziměsíčně klesly o 0,9%, uvedl to Český statistický úřad. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. A Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila, že kvůli nutným opravám vyjednala dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou u Rusy okupované záporské jaderné elektrárny. Podle agentury Reuters jde o 6. dočasný klid zbraní od konce loňského roku.
7: Léto v Alpách si většina lidí spojuje s horskými túrami, krásnými výhledy a pasoucími se kravami. Jenže právě tahle zvířata stojí v Rakousku za sérií vážných nehod, které v posledních letech několikrát skončily i smrtí turistů. Po dalším tragickém případu z Tyrolska v půlce května, kdy stádo krav ušlapalo 67-letou ženu, se v Rakousku znovu řeší bezpečnost na horských pastvinách. Víc nám k tomu řekne naše zpravodajka Bára Vránová. Zdravíme tě.
8: Dobré ráno.
7: Jsou ty problémy s kravami v Alpách opravdu tak velké?
8: Není to tak, že by krávy někoho napadly každý den, ale zároveň rozhodně nejde o ojedinělé případy. Jen za poslední 2 roky evidují rakouské úřady nejméně 6 velmi vážných incidentů, z nichž některé skončily i smrtí. Loni například zahynula 40-letá žena v Salzbursku, před rokem zase zemřel 85-letý turista po útoku stáda na Dachsteinu. Důležité je, že nejde o agresivní zvířata v běžném slova smyslu. Rakouský svaz pro horské pastviny upozorňuje, že krávy reagují reagují instinktivně. Právě teď navíc probíhá takzvaný Al-Man trip, tedy vyhánění stád na horské pastviny, a zvířata si tam zvykají na nové prostředí i na ostatní kusy ve stádě a ty první týdny bývají neklidnější.
7: Rakouská média ale upozorňují na ještě jeden společný jmenovatel těchto tragédií, je to tak?
8: Ano, a je to možná překvapivé, protože ve všech nejvážnějších případech posledních let figuroval pes. Předsedy Svazu pro horské pastviny Johan Fesl pro deník Kurýr řekl, že krávy, hlavně tedy matky stelaty, vnímají psy podobně jako predátory. Nezáleží přitom na tom, jestli jde o německého ovčáka nebo malého ratlíka. U nich se, u těch krav se spouští ochranný instinkt a stádo se může začít bránit. Právě proto rakouští odborníci turistům doporučují, aby psy na některé horské túry raději vůbec nebrali, a pokud už se to stane a to stádo napadne,

0: rozběhne, není jednoduché jí uhnout a často ani sama nedokáže včas zastavit. List Kurýr připomíná, že Rakousko už po sérii podobných incidentů změnilo přístup. Dříve se vedly hlavně soudní spory o odpovědnost farmářů, dnes se mnohem víc sází na prevenci.
1: Jaká jsou tedy základní pravidla?
0: V zásadě je poměrně jednoduchá, držet se od stáda dál, držet si odstup, neprocházet mezi krávou a teletem, zvířata nekrmit, nehladit a ani je nijak nevyrušovat. Pokud jsou neklidná, funí nebo se začnou zhlukovat, je lepší trasu obejít větším obloukem. A podle obyvatel alpských regionů je nejdůležitější změnit taky pohled na horské pastviny. Rakouské úřady proto i letos v létě na řadě míst hodlají spustit kampaň, která má turistům připomenout, že pastviny jsou v Alpách především pro kravská stáda. A rozhodně se nejedná o kontaktní zoo.
1: Tolik Bára Vránová. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Zkrátka mít k přírodě a k tomu prostředí, ve kterém žijeme a kterým procházíme respekt, tak bych to asi nazvala já. 9 hodin 20,5 minuty máme pro vás další téma v Ranním plusu. Potravinové doplňky se těší rostoucí oblibě i v ostatních státech. Češi ale za ně podle Světové zdravotnické organizace utratí až 2x víc než průměrný Evropan. Užívání doplňků stravy ale není bez nástrah, varuje Ministerstvo zemědělství. Tématu se proto bude úřad věnovat na dnešním webináři pořádaném u příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin, který připadá na tuto neděli. Jednou z přednášejících bude i ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Jitka Gecová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: V kampani o bezpečném užívání doplňků stravy upozorňujete mimo jiné i na zavádějící marketing některých produktů. Na co by si lidé měli dávat pozor?
3: My se snažíme především spotřebitele upozornit, aby studovali obaly a před nákupem doplňků stravy si ověřili, jestli ten výrobce je renomovaný a jestli uvádí všechny informace na obalech správně. To znamená, že tam uvádí složení, uvádí dávkování doplňků stravy a například se věnuje i těm povoleným zdravotním tvrzením, aby nesliboval nějaké zázračné účinky, které doplněk stravy mít nemůže.
2: No a ne každý se v tom ale vyzná, tak jak poznat, co do těch doplňků stravy patří a co ne, čím se řídit?
3: Určitě je dobré sledovat ten marketing, protože vždycky, když doplněk stravy nebo ten výrobce nabízí nějaké zázračné účinky, které mají rychle vyléčit třeba nějakou nemoc, tak to jsou přesně takové ty informace, které doplněk stravy mít nemá. Doplněk stravy je doplněk stravy, patří do kategorie potravin, legislativně je také ošetřený jako potravina a nikdy nemůže slibovat žádný léčivý účinek. To znamená, pokud nabízí, že vyléčí nějakou závažnou nemoc, nebo že vyléčí například nějaké kloubní potíže nebo nějaké bolesti, tak vždycky by měli být spotřebitelé opatrní. Jinak výrobce má povinnost uvést složení doplňku stravy, má povinnost uvést dávkování a v případě, že tyto informace nemůžete ověřit například při nějakém nákupu po telefonu, tak doporučujeme výrobek nekupovat.
2: Je zárukou kvality, když doplněk koupíme v lékárně?
3: U doplňků stravy je jedno, jestli ho kupujeme v obchodě, v lékárně nebo na e-shopu, protože doplňky stravy jsou vlastně potraviny, není tam žádná vyšší kontrola, jako například u léčiv, kde ji provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. U doplňků stravy pouze výrobce nebo distributor notifikuje to, že uvádí doplněk stravy na trh a dává tu informaci Ministerstvu zemědělství a Státní zemědělské potravinářské inspekci.
2: Můžeme si být třeba jistí, když si kupujeme doplněk stravy v lékárně, že jde alespoň o ověřeného výrobce, tak jak jste o tom mluvila?
3: Určitě ano a hlavně tam máme možnost se poradit s lékárníkem v případě, že třeba člověk užívá nějaké léky dlouhodobě na nějaké onemocnění, tak je vždycky lepší konzultace, protože i u některých vitaminů nebo případně u některých bylinek může třeba z léky na tlak nebo antidepresivy nebo na cholesterol mohou být nějaké kontraindikace.
2: Trendem je teď užívání kreatinu. Podle vědeckých studií funguje nejen na svaly, ale i podporuje mozkovou činnost a snižuje mentální únavu. Nese sebou jeho užívání nebo nadužívání i nějaké vedlejší účinky?
3: Nemáme takové informace, že by kreatin měl nějaké vedlejší účinky. Máte pravdu, že je to velmi oblíbený doplněk stravy, hlavně u sportovců. A tam pro ně význam má, protože pomáhá udržet vodu ve svalech a samozřejmě přispívá té lepší výkonnosti.
2: A lze kreatin, co by doplněk stravy, nahradit nějakou potravinou?

0: Myslím si, že vyváženou stravou určitě ano, ale samozřejmě i u toho kreatinu musí být všichni opatrní, protože nemůžete si od toho slibovat žádné zázračné účinky, nějakou úplně extrémní vysokou účinnost, je to prostě doplněk stravy.
1: A máme v Česku dostatečnou kontrolu nad tím, jaké formy kreatinu se dostanou k lidem?
0: Státní zemědělská potravinářská inspekce samozřejmě kontroly provádí u všech doplňků stravy, u všech výrobců, distributorů, provádí i kontroly prostřednictvím nákupu na e-shopech, takže pod dozorem samozřejmě tyhle ty výrobky jsou, ale i to neznamená, že dokážeme zabránit všem nabídkám, které nemusí být úplně solidní, takže opravdu je důležité, aby spotřebitel věnoval nákupu doplňků stravy pozornost.
1: Máte vy osobně nějaký nebo ze své kompetence nějaké varování před nějakým doplňkem stravy, který lidé často využívají a měli by mu věnovat velkou pozornost, třeba právě kvůli možným kontraindikacím?
0: Rozhodně je dobré se například v případě, že někdo užívá léky na ředění krve, tak vyhnout se vitamínu K. V případě antidepresiv je tam třeba kontraindikace střezalkou tečkovanou. Z těch úředních kontrol můžu třeba upozornit na kontrolu, která se uskutečnila zhruba před nějakými 6 lety, kdy spotřebitel zakoupil vitamín B17, takzvaný amygdalin, který se, u něj se občas uvádí, že má účinky proti rakovině. A tam je důležité být velmi opatrný, protože amygdalin se při vyšších dávkách metabolizuje na kyanid a může dojít k otravám, takže tady zrovna tenhle ten doplněk stravy je třeba velmi dobře prozkoumat a dodržet opravdu dávkování od výrobce a spíše se poradit v lékárně, jestli ho vůbec užívat.
1: Upozorňuje Jitka Gecová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
2: Je 9 hodin 26 minut. Když dnes vidíme na pódiu tančit rockové nebo popové hvězdy, málo nás to překvapí. Před 70 lety ale stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a byl to skandál. Přesně 5. června roku 56 tehdy zaspíval v jedné populární televizní show Hound Dog a jeho sugestivní pohyby boku pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu začali přezdívat Elvis the Pelvis.
3: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu The Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
4: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
5: Barevní zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
4: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
6: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
4: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlív.
6: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
5: Ne, nedělám nic špatného.
3: Ale i přes veškeré pobouření, zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
7: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
3: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
8: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý krochy. Trochu pomalej, jo?
9: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
3: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Foresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci, krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Je 9:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví anebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Právě dnes mají být k převodu podepsané příslušné protokoly. Poslanci se dnes opět pokusí zvolit posledního chybějícího místopředsedu sněmovny. Podle dohody má připadnout hnutí STAN. Koaliční poslanci ale opakovaně odmítali podpořit předsedu hnutí Víta Rakušana. Minulý týden proto starostové navrhli do funkce místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Ani ta ale napoprvé neuspěla a dnes se bude o post ve vedení sněmovny ucházet znovu.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy vyčlení v přepočtu 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Donald Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean,
11: beautiful coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tibat budou jednat o užší spolupráci, třeba ve vědeckých programech anebo výměnách studentů. Řešit mají i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Třetím dnem pokračuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Dnešní debaty se zúčastní generální tajemník OSN Antonio Guterres. Rusko fórum vnímá jako protiváhu Davosu ve Švýcarsku, kde se konají zasedání Světového ekonomického fóra. Do Petrohradu evropští a američtí obchodní lídři přestali jezdit kvůli válce na Ukrajině. Letos ale do Petrohradu dorazila například delegace z německé AFD, která dostala pozvánku od Kremlu. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si, mají lidé dát i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznat se dají třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100 let. V pražských Riegrových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených ze členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
12: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
2: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Teď dopravní informace v dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Benešov na 21. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je ve stoupacím pruhu, vybočuje se v dešti a je to tam nepřehledné, opatrně. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech, 15 minut naberete od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona na 20 minut je na konci pražského okruhu od Evropské k letišti.
13: V Praze už pozvolna polevuje provoz, lepší situace je na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. U Štěrbohol už nehoda nepřekáží, kolony od Černého mostu se rozjíždí. Zdržení asi 10 minut, ale stále čekejte na Nuselském mostě směrem do centra Prahy, na příjezdu do Legerovy ulice. Kolona asi na 10 minut je taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A plní se taky Letenský tunel směrem do centra Prahy, kolona je teď z Letné až k Vltavě. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony na dvou místech, 15 minut naberete od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech, kolona na čtvrt hodiny je také na konci okruhu od Evropské ulice k letišti. Dobře dojeďte. A bude zataženo v Čechách během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat a má se vyjasnit. Teploty přes den 16 až 21 stupňů, na východě Slezska naměří až 23. V tisíce metrech na horách to bude nejčastěji kolem 12 stupňů. Vát má mírný západní až severozápadní vítr, na východě zpočátku jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. A večer bude podle Českého hydrometeorologického ústavu slábnout. To byly zprávy a začíná páteční Pro a proti. Je tu Lucie Vopálenská.
14: Dobrý den. Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
10: Pro a proti Lucie Vopálenské.
14: Ve studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
16: Dobré poledne, děkuji za pozvání.
14: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kišu.
15: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
14: jak
15: já
14: to víte?
15: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě drtivá většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně 6letých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarczuk, Tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci, která by dávala smysl.
14: Mysli, jenom aby jsme
15: tak
14: si
15: já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako, že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako, že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, když jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
14: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kišu, AI hrozbou nebo příležitostí?
15: Příležitost samozřejmě.
14: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
16: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kiša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají a já ji taky nepoužívám a mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
17: mě... Počkejte, že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
16: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaký úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadů tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
17: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
16: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
17: Leoš Kiša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
16: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže. A vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce. Nevím, mám
17: Rozumím.
16: Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
17: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity... To je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
15: Já se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídbala myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílené nástroje.
17: Znamená, jak velký je to rozdíl?
15: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, vyřešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník.
17: Jako je to rešeršování.
15: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. Já například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jako sumerský slovník, tak jsem se obrátil na inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
17: Problém bude v důvěře. Hodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhá zkrátka, pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
16: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vrátím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek, jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím [S2] Dobře. [S1] Si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
17: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti a teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba, když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
15: Já vychovávám 5 dětí a nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
16: Jestli jako... by to nebylo lepší, ale potom...
15: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě a hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaké informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak může věnovat některému z těch 5 dětí.
17: Říká Leoš Kiša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Bárou Bažantovou.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
16: Jo, tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedívala, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, který dokážou který nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře, anebo vůbec, a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
17: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
16: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha 3 Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou, a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem. Tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuji, tak si myslím, že prostě umělá inteligence napsat nedokáže.
17: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze. Umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
16: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka, a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
17: Rozumím. Já bych se teď, Leoši, vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se Zlatíčkem nebo Miláčkem, nebo jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
15: V tuhle chvíli ten jazykový nástroj to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On neudrží.
17: Na základě promptu na pokračování
15: ale
17: by se to napsat
15: v tu chvíli
17: dalo.
15: To musíte jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by umělá inteligence dokázala napsat Tři mušketýry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružní román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
17: tajemství. Musí dostat zadání.
15: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme 1:1.
17: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
15: ano, ale myslím,
17: mozek,
15: jde o ten výsledek,
17: ruka, tuška,
15: jde o ten výsledek
17: ruka,
15: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým dělám nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program, a těch programů samozřejmě víc.
12: informace jsou veřejně dostupné, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracoval AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
17: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
12: Já si myslím, že
17: na... Není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, je právě ta cenu, víra.
12: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
17: Určitě.
12: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě. A ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako, teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
17: Jasně.
12: firma
17: Dnes
12: a dal tomu nějakou jako
17: duši. Konceptuálních,
12: to znamená, že jako to vlastně podobným
17: tvorby.
12: Způsobem to jako jednou může fungovat.
17: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře, my už máme málo času, tak já chci se ještě...
12: Dvě rychlý věci, jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
17: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
12: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno, my to stejně jedno, to máme dávno.
17: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných, těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
16: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
17: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
16: Já nepoužívám.
17: Ani internet nepoužíváte, jo? Protože...
16: Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
17: Ano, ano.
16: Takže já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z Univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale No.
17: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane? Mě v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
12: Určitě, jenom s tím využijem, tak časopis Atlantik získal zdrojový knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
17: Leoš Kyša, alias František Koteta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to. Naslyšenou.
16: Díky, hezký den.
12: Hezký den.
17: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
13: Dobré dopoledne, 10 hodin.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu agence Strakovy akademie. Poslance čeká volba posledního místo předsedy sněmovny. A ukrajinský prezident Zelenský v otevřeném dopise ruskému prezidentu Putinovi nabídl mírová jednání. Dobré páteční dopoledne u Zpráv Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují tím proti chystanému přesunu agendy závislostí, duševního zdraví a nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agend. Vláda na přesunu od července ale dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát přední předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Urbanová ve svém projevu například zdůraznila, že chce řídit schůze konstruktivně a věcně.
18: Nahoře na takzvaném empiru chci být konstruktivní a věcnou političkou, která schůzi řídí, kultivuje a dbá na spravedlivý přístup ke každému z nás. Tady dole u mikrofonu, ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé, Barbora Urbanová. Jsem přesvědčená, že se tyto dvě role nevylučují, naopak, že poctivý politický souboj může jít ruku v ruce s nestranným a férovým řízením schůze.
13: Na programu mají dnes poslanci také druhé kolo volby nového ombudsmana.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean,
11: beautiful coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
13: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiči ode dneška neprojedou po mostu přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na noc ze 13. na 14. června. Popisuje to mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
20: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena a řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
13: Aktuální dopravní informace na Plusu. Na D7 je teď menší zdržení na příjezdu do Prahy ze Slaného. Před letištěm je menší kolona, asi na 5 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště počítejte s kolonami na dvou místech. Čtvrt hodiny naberete od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Kolona na 20 minut je i na konci Pražského okruhu od Evropské k letišti. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se zpomaluje u sjezdu na Mikulov na kilometru 194. Zdržení 5 minut. Lepší situace je v Praze na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Před omezením u Štěrbohol už nepojízdné auto nepřekáží. Kolona z Černého mostu se rozjíždí. Zdržení asi 10 minut. Stále čekejte na Nuselském mostě směrem do centra Prahy na příjezdu do Legerovy ulice. A kolona na 10 minut je taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Dobře dojďte. A bude zataženo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne čekáme od západu proměnlivou oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Na večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď pro vás na Plusu máme čerstvou Vinohradskou 12.
21: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
22: Nevím.
21: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
22: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
21: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
23: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
24: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
25: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
26: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
27: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy.
26: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
28: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
23: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
29: Dobrý den, děkuji za pozvání.
23: Budeme se bavit o batůškové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůškovou diplomacii.
30: Je to batoh.
23: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
30: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry.
23: Co to je batůšková diplomacie?
29: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování. Mm-hmm. A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhá, je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchajvanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
23: No Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Williamu Lajovi dároval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková více cípá hvězda smráčky.
0: Jak
1: vážené ocenění to je?
29: Je to poměrně vážené ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Tchajvanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchajvanu, za rozvoj česko-tchajvanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchajvan symbolicky oceňuje celou politickou linii českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchajvan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
30: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
1: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
30: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. A právě
1: kde všude na Tchajvanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
29: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomaci nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová pragmatická, čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchajvanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
1: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on za hodnotové a pragmatické.
29: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všemi jednal vždy o tom, co česko-tchajvanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
1: Já vás ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické, nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
2: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
1: Nemohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
2: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
29: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreje nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta nestratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016-2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pád, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy Senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně, z Evropy, vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
1: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa Senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
3: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
1: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
29: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svoji nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
1: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
29: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda Senátu, ať už to byli různí další aktéři.
1: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
29: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to v souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem si vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy, neoficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan. ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
1: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tajvanu mají, tajvanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tajvan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
29: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí. Ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajvanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví,

0: tlak nebo zastřešení.
1: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tajvanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tajvanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
0: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tajvanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchaj-wanu kancelář CzechInvestu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajvanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
1: Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 000 000 korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tajvan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech. Ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
0: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se ne říká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
1: Nynější Vystrčilova cesta už má nějaké biznisové výsledky.
2: Investiční společnost Tajvania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur.
3: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
1: A to je jeden bod, pak jsou tu ta letadla.
3: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha Tchaj-pej.
1: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
0: Myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct, ale neznamená to, že reálně prostě sáhne ke všem těm výhruškám, které třeba může signalizovat. A už jenom proto, že Česká republika je součástí Evropské unie a od té doby, co Čína zkusila něco na Litvu, když litevská strana otevřela tajvanskou reprezentativní kancelář ve Vilniusu, tak od té chvíle má Evropská unie takzvaný anti-coercion instrument. A v okamžiku, kdyby ekonomicky chtěla Čína potrestat v uvozovkách Českou republiku, tak Evropská komise velmi pravděpodobně nebude váhat tento instrument použít.
1: Sáhnutí na cla na investice, na přístup k trhu?
0: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být, tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
1: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tajvan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůžková diplomacie s Tajvanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tajvanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
0: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tajvanu, tak pozval tajvanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické, pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kde by to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdy by k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty. To teda má být tak pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
1: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12, takže jsme o cestě předsedy Senátu na Tajvan mohli společně mluvit.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tajvan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kadáfím. Naslyšenou zítra.
4: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
6: Dobrý den, 10:30.
7: Český rozhlas Plus. zprávy.
6: Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agence Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo asi 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. Asi 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku. Informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popoledni. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu tedy přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. Další čerstvá doprava na plusu. Na D7 je teď menší zdržení na příjezdu do Prahy ze Slaného. Před letištěm je menší kolona asi na 5 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště počítejte s kolonami na 2 místech. 15 minut naberete od Lokovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona na 20 minut je i na konci Pražského okruhu. Od Evropské ulice k letišti ke sjezdu k terminálům. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Před omezením na kilometru 196 se zpomaluje u sjezdu na Mikulov na kilometru 194. Zdržení teď do 5 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je dlouhá kolona před sjezdem na letiště. Ve sjezdu k terminálům přestavují kruhový objezd. Kolona je od karlovarské D6 asi na půl hodiny. Silnější provoz je teď dopoledne na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové ulici. Zdržení asi na 10 minut, stále čekejte na magistrále na Nuselském mostě do centra před Legerovou ulicí. Podobnou dobu strávíte v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A plní se taky Letenský tunel směrem do centra, kolona je z Letné k Vltavě a taky Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Dobře dojďte. Dnes bude zataženo v Čechách i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne čekáme od západu proměnlivou oblačnost, místy přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly zprávy, začíná Osobnost plus.
8: 71% lidí na Ukrajině má někoho mezi veterány nebo na frontě. Válka se propisuje do DNA celé společnosti, píše lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která na Ukrajinu jezdí od začátku války a říká, že každý, kdo nebere vážně, co dělá Rusko na Ukrajině, má na rukou krev nevinných civilistů. Jak se během války změnila ona sama a jak se mění Ukrajinky a Ukrajinci, kteří čelí ruské agresi už 5. rok? Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost plus.
8: Máte spočítáno, kolikrát jste už byla v Ukrajině za posledního 4,5 roku a kolik kilometrů máte za sebou?
9: To je zajímavá otázka. Nedávno jsem to popravdě počítala. Počítala jsem si razítka v pase a nebylo to úplně jednoduché, protože někdy dokonce se stalo, že mi třeba razítko dát zapomněli, což nevím, na kolik by se mělo stávat, ale myslím, že to bude kolem 30 cest.
8: A kilometrů je to kolik?
9: To těžko říct. Já většinou jezdívám úplně z východu republiky a málo kdy, nebo v podstatě jsem ještě nebyla za Kyjevem, takže těch kilometrů bude spoustu, ale kolik, to netuším, ale je to spoustu hodin v autobuse nebo ve vlaku nebo v autě.
8: Jet do země ve válce chce odvahu. Proč se tam vydá mladá lingvistka, která sleduje, jak slova ovlivňují realitu?
9: Já jsem k Ukrajině měla pozitivní vztah už v podstatě od dětství. Protože mě vždycky nějakým způsobem ta země a obecně východní Evropa fascinovala. A potom, když jsem měla nějakou možnost začít trochu cestovat sama, tak jsem nejdříve jezdila s kamarády jako turista do Oděsy na jihozápad, vlastně do jihozápadní části Ukrajiny. A tam se mi moc líbilo, ale narážela jsem na to, že jsem úplně neznala tu kulturu a neznala jsem taky jazyk, což jsem velice brzy zjistila, že s angličtinou úplně mezi místními nepochodím. A potom, když začala plnohodnotná invaze v roce 2022, tak jako velké spousty lidí se mi to strašně dotklo a začala jsem hledat tehdy, jako nevím, kolik mi ani bylo, asi 20letá studentka vysoké školy, jsem začala hledat, jak teda můžu Ukrajincům pomoct, co můžu udělat pro to, aby... Co můžu prostě udělat, protože ta situace nebyla vůbec pro nikoho jako jednoduchá, už vůbec ne pro ně. A tehdy vlastně začali Ukrajinci i skrze naši lokální církev přijíždět, takže nějakým způsobem jsem se s nimi dostala do kontaktu, začala jsem jim pomáhat s ubytováním, s úřady a tak dále.
10: Už umíte ukrajinsky?
9: A právě skrz to jsem se dostala i k ukrajinštině, protože jsem se dostala do kontaktu s takovou rodinkou, která mě tak vzala mezi sebe. A oni právě pochází z Ivano-Frankivské oblasti, která je v kontextu Ukrajiny bezpečnější. A když se vrátili potom v září v roce 2022, tak mi začali pozývat. A já jsem si říkala, když začala plnohodnotná invaze, že určitě do Ukrajiny nepojedu nevím kolik let. A pak se naskytla ta možnost. A i když jsem měla strach, tak jsem teda jela. A postupně to pro mě bylo... ty 3 roky jako taková příprava na to, co dělám teďkom, kdy se postupně vydávám více do hlouby Ukrajiny, protože oni mě vybavili jazykově, když jsem tam s nimi trávila čas, začalo se mi tam líbit, oni ukazovali různé aspekty jejich kultury, kuchyně a všechno, co s tím souvisí a začala jsem postupně reportovat, učit se jazyk a tak vlastně doteď profituju z toho, co mi oni dali za takovou přípravu, protože ten jazyk je pro mě úplně zásadní, když mluvím s lidmi.
10: Jste na Ukrajině byla naposledy v březnu v Kyjevě. S jakými dojmy jste se odtamtud vrátila?
9: Cesty do Kyjeva jsem zatím absolvovala 2, což není moc. A musím říct, že mi to vždycky hodně, hodně vezme. A asi pořád se nedokážu nějak úplně smířit s tím, co se děje celkově. A vždycky, nebo po každé, vlastně každý den, co jsem strávila v Kyjevě, tak ve mně vyvolal silný pocit toho, že je tam neuvěřitelně velký rozpor mezi, nebo takové soužití života a smrti. Strašně, strašně silné a pro mě je to strašně zvláštní, jak tam může na jedné straně tak šíleně bujet život a na druhé straně, když přijde noc a teď už ostatně i přes den, tak se to město proměňuje v peklo, kde umírají civilisté a celé domy, celé čtvrti jsou v troskách. Takže ty dojmy jsou silné a obdivuju strašně moc odvahu tamních obyvatel.
10: Ukrajinci a Ukrajinky vzdorují ruské agresi už 5. rok. Jak se v čase mění atmosféra v zemi a jejich odhodlání dál to vydržet?
9: Já musím říct, že za tu dobu, co jezdím do Ukrajiny, tak jsem se nesetkala s tím, že by někdo pochyboval o ukrajinské peremoze, o ukrajinském vítězství, jak oni říkají. A nesetkala jsem se s tím, že by někdo pochyboval o tom, že by Ukrajina měla být jednotná a že by se to celé mělo dotáhnout do konce. Určitě pozoruji, že ty nálady třeba samozřejmě vůči vládě mohou být trošku napjatější, protože ta situace je trošku toxická. Na druhou stranu ukrajinská společnost si s tím dokáže poradit. Viděli jsme to i teď minulý rok v létě, kdy byly velké protesty proti Zelenskému, proti zákonu, který přijal. Takže vidím, že se nálady trošku mění ve smyslu, že ta únava je určitě patrná, pochopitelně, ale to zásadní se nemění. Oni zůstávají skutečně jako velice motivovaní, protože ví, jak by to dopadlo, kdyby Rusko přišlo nebo kdyby Rusové obsadili případně a okupovali další části. Vidíme to pořád, co se děje na těch okupovaných územích nebo co se dělo.
10: Jak ta válka změnila a mění vás?
9: To je taky dobrá otázka. Myslím si, že možná se na mě podepisuje v tom slova smyslu, že si na některé věci jako ostatní lidé zvykám, což mě děsí, protože si myslím, že bychom si na takové podobné věci nikdy zvykat neměli. A já, když si vzpomenu na to, jak jsem byla malá holka, tak jsem vždycky měla dobrý vztah se svou babičkou. Ona mi vyprávěla hodně věcí z druhé světové války a vždycky jsem si říkala, že to přece není možné, aby na nějaký dům dopadla bomba nebo raketa. A nedokážu stále pochopit, že žijeme v této realitě. A myslím si, že ty 4 roky mě utvrzují v tom, že potřebujeme dělat mnohem víc a že to, co jsme dělali doteď, i já sama, je pořád málo a snažím se hledat cesty, jak můžu ze své pozice v podstatě dostudovaného člověka, začínajícího v nějaké kariéře nebo v pracovním životě, jak můžu Ukrajině a Ukrajincům pomáhat.
10: Vy další cestu plánujete v červenci, kam pojedete tentokrát?
9: Tentokrát bych měla mířit zase do Kyjeva. Dostala jsem pozvánku na jeden summit, popravdě ještě úplně nevím, co to je, ale musím se na to podívat. Ale vypadalo to zajímavě, bude tam spoustu lidí, takže bych to asi spojila s tím. A potřebuju se připravit i znovu si obnovit tu jazykovou vybavenost, protože člověk přece jenom trošku ta slovíčka jako potřebuje pořád procvičovat a zapomíná a potom mě čekají na podzim nějaké ještě další věci právě spojené s Ukrajinou a s nějakou dokumentární sérií, takže potřebuju více se bavit s lidmi a více mluvit obecně. A hraju si s myšlenkou, že bych mohla jet i dál za Kyjev, ale ještě nevím, protože upřímně se přiznám, že mě stačí, mě jako tak strašně děsí drony už jenom v tom Kyjevě, že si nedovedu úplně představit, jako být někde více na východ a připadá mi, že ta zkušenost z Kyjeva je úplně jako dostačující pro to, co dělám.
10: Právě drony podle analytiků i novinářů, kteří do Ukrajiny jezdí, změnili tu válku zásadně od začátku. Jaká bezpečnostní pravidla vy dodržujete a musíte dodržovat, abyste se mohla bezpečně pohybovat?
9: Já jsem se vždycky řídila toho, že vždycky jsem se držela toho pravidla, že když jsem v Ukrajině, tak jsem s místními nějakým způsobem a oni vědí pro mě jakoby nejlépe, co mají dělat. Ať už jsem byla ve Frankivsku, tak jsem vždycky s tou rodinou a oni bezpečně ví, kde je kryt, kdy se do něho odebrat a co dělat v případě útoku a od nich jsem to potom okoukala. A potom, když jsem v Kyjevě, tak tam taky se pohybuju vždycky ve skupině a jsem s lidmi, kteří jezdí až na frontu, na frontovou linii a velice dobře rozumí tomu, co se má dělat a když je útok. Já se teda přiznám, že pro mě je zvláštní to, že byť teda do toho Kyjeva jezdím a ono by to mohlo působit jako nějak hrdinsky, ale když tam jsem, tak bydlím v hotelu Ukrajina, což je vlastně hotel na Majdanu, přímo v samém srdci Kyjeva. A je to jednoduše proto, že mě zkrátka děsí být v nějaké té čtvrti, kde dopadají ty rakety v podstatě na denní bázi nebo na týdenní bázi. A potom, když vlastně jsem v tom centru úplně v srdci Kyjeva, tak tam je taková oáza klidu. Je to hotel, který je na místě, kde nikdy nic nedopadlo, na samotný Majdan. I když jsme tam byli posledně, tak tam dopadly úlomky dronu, což bylo zvláštní, protože ano, zrovna jsme tam byli.
10: No co vám na to říkají vaši blízcí, že takhle se vydáte do Ukrajiny a vyprávíte potom tyhle příběhy?
9: Už si zvykli.
10: Jedna vaše reportáž je z fotbalového zápasu válečných veteránů, kteří přišli o nohu, brankáři zase nemají paže. Jak se takový fotbal hraje?
9: To byla velice zajímavá zkušenost z posledního výjezdu, protože kamarád a kolega Ray Baisley nás vzal na fotbal, jehož cestu dlouhodobě dokumentuje. A je to teda fotbal AMP a jak už jste říkala, tak ano, brankáři nemají paži. Všichni ti další na hřišti útočníci a tak dále nemají část nohy. A je to naprosto neuvěřitelná podívaná. Pro mě to bylo neuvěřitelné, protože když jsem tam byla, tak já takhle na sportovní utkání běžně nechodím. Ale tady tohle, když jsem viděla, v jaké rychlosti se ti lidé jako bez těch končetin pohybují.
10: Oni běhají po hřišti a mají berle.
9: Mají ty berle.
10: A četla jsem, že když berle trefí balón, je to jako ruka.
9: Ano,
10: Takže takováhle pravidla platí.
9: Ano, mám za to, že ano. Nerozumím úplně i normálně takhle fotbalu, ale myslím si, že ano.
10: Jak důležité jsou pro veterány podobné aktivity? Je to nějaká forma péče o duševní zdraví pro ně?
9: Určitě ano. Když jsem potom mluvila s některými hráči, tak oni v podstatě to berou jako svou volnočasovou aktivitu a je to i něco, do čeho se teďkom ukrajinský stát obecně snaží investovat, aby nějakým způsobem veterány integrovali, protože si uvědomují, že ta část společnosti, která je zasažená, ať už tím, že jsou sami veteráni, vy jste na začátku říkala to číslo, ono je to skutečně vysoké. Teďkom myslím, že nějakých 1,2 milionů lidí.
10: 1 300 000 podle těch oficiálních údajů má status veterána v Ukrajině.
9: Takže to je opravdu jako vysoké číslo a vláda je nezisk, která si uvědomují, že musí nějakým způsobem integrovat ty lidi a pracovat s nimi a fotbal víme, že je to mocný nástroj obecně a tím pádem funguje i v této oblasti a dle mého názoru i podle toho, co jsem viděla, s kým jsem mluvila, tak to funguje dobře.
10: 1 300 000 je opravdu vysoké číslo. Má Ukrajina kapacity na to se o všechny tyhle lidi postarat? Jakou mají vůbec vyhlídku do budoucna?
9: Myslím si, že pro Ukrajinu je důležité, aby tam ti lidé zůstávali. Obecně demografická krize teď pro Ukrajinu je velkou výzvou, takže i co se týče veteránů, tak je pro ně důležité, aby tam zůstali, což si myslím, že je důležité zmínit i v tom kontextu, že často panují asi oprávněné obavy, že by se tito lidé mohli začít přesouvat za svými rodinami, které jsou rozeseté různě po Evropské unii, včetně naší země. Myslím si, že na tom ukrajinský stát pracuje. A dochází tam k určitým změnám, vesměs si myslím, že pozitivním, a protože dochází k tomu, že se skutečně koordinuje nezisk a stát a snaží se integrovat ty lidi, kteří zažili velká traumata a potřebují ty péči. Nicméně, jak už to bývá, tak ten nezisk v mnohem supluje stát. A třeba bych mohla zmínit jedno centrum, které se jmenuje Superhumans, je ve Lvově. A tam se přímo starají o to, že každý, kdo má nějakou zkušenost takhle se zraněním nebo má status veterána, tak může přijít a vyhledat nějakou pomoc. Ať už se to týče třeba toho, že potřebují nějaké protézy, anebo že potřebují psychickou pomoc. Takže funguje to, ale není to jednoduché, protože to číslo je obří, takže si dovedeme představit, že je to jako jedna z největších výzev integrace veteránů zpátky do společnosti.
10: Podle odborníků z projektu Mental Health for Ukraine trvá adaptace na mírový život až rok a půl. Jaké nástrahy na navrátilce z války doma čekají?
9: Především to, co si prožijou na frontě, nějakým způsobem silně formuje. A když mají takové silné zážitky, a které je v podstatě i provážou s tou jednotkou, s těmi dalšími vojáky, se kterými slouží na frontě, tak potom vrátit se do toho normálu, dovedeme si asi všichni představit, že není vůbec jednoduché. Já jsem se třeba setkala s případy, kdy když se například někdo dostal na frontu, muž od rodiny, tak potom se vrátil, konkrétně tady toto je případ ze Zakarpatské oblasti, a potom to třeba u toho konkrétního člověka ještě to, co prožil na frontě, to, jaké, co všechno hrozného tam viděl, tak ho formovalo v tom, že třeba předtím měl nějaký problém s alkoholem a potom se to ještě prohloubilo. A ještě to bylo v podstatě pro tu rodinu horší, protože ty děti a ta manželka museli čelit tomu, že v podstatě i sám ten člověk nevěděl, co se sebou, a tak se to promítalo do toho, že ještě se objevily další hlubší problémy s alkoholem a třeba i s domácím násilím. Ta traumata jsou hluboká a proto je to jedna z největších výzev, aby přesně tihle lidi se cítili přijatí, respektovaní a aby se pracovalo s tím, co zažili.
10: Vy už jste to říkala, že i tady v Česku se objevují obavy z toho, že se sem někteří váleční veteráni vrátí, protože tu mají rodiny, mají tu ženy, děti. V Česku žije přes 300 tisíc lidí se statusem válečného uprchlíka. Existuje nějaký plán, nějaký projekt vlády na to, jak se k těmhle lidem postavit, jak se o ně postarat? Existuje něco takového tady?
9: Já jsem potom pátrala nějakou dobu zpátky A pátrala jsem u různých zdrojů. Ptala jsem se přímo zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé za ANO, ptala jsem se přímo ukrajinské ambasády tady u nás, ptala jsem se na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A víceméně ty odpovědi jsou různé, ale jasné v tom, že žádný plán neexistuje, protože to jednoduše není na pořadu dne, podle mě. Připadá mi, že dokud to nezačne nějakým způsobem hořet, že by skutečně nastalo to, že by tady ti veteráni přicházeli, takže se to řešit úplně nebude. Dostala jsem od paní zmocněnkyně nějakou odpověď v podobě toho, že se zřídila nějaká pracovní skupina, která by měla se zaměřovat na integraci lidí, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, která ale vzniká pod úřadem vlády. Myslím si, že se současnými změnami v oblasti lidských práv na úřadě vlády to určitě se naprosto odsouvá na úplně nějakou desátou kolej.
10: Existují nějaké relevantní odhady, kolik válečných veteránů z Ukrajiny by mohlo do Česka přijít?
9: I na to jsem se ptala a ani na to jsem nedostala uspokojující odpověď. Můžeme se jenom domnívat podle počtu lidí, kteří tady přišli, což v současnosti činí nějakých 400 tisíc zhruba lidí s dočasnou ochranou a ještě dalších 200 tisíc lidí, kteří tady byli před válkou. Takže dohromady nějakých 600 až 700 tisíc Ukrajinců, kteří tady žijou, takže to číslo může být vysoké, ale žádná instituce k mému překvapení si zatím nedovolila odhadnout to číslo.
10: Jaký příběh nebo místo vás v Ukrajině zasáhly nejvíce?
9: Určitě Buča, kde v podstatě Rusové vtrhli hned po začátku invaze z důvodu blízkosti letiště Hostomel a v podstatě to místo, to krásné předměstí Kyjeva, předtím podle slov tamního radního Dmitra Habčenka, to byla výkladní skříň a město, předměstí, které by se dalo přirovnat k Říčanům tady u Prahy, a tak vítězilo v různých žebříčcích v tom, že je to nejlepší místo pro život v Ukrajině. A potom, jakmile tam vtrhla ruská armáda, tak v podstatě z toho udělali místo teroru. A jsou tam příběhy, které jsou šílené ve smyslu, že lidé vozili své mrtvé příbuzné v nákupních vozících, protože Rusové tam skutečně postříleli tolik civilistů a udělali tam takovou spoušť, že bylo třeba hromadně pohřbívat. Všichni jsme viděli tehdy v dubnu 2022 ty záběry z toho, jak se odkrývaly ty masové hroby. A když jsem tam byla v podstatě tento rok i minulý rok, tak na mě to místo silně doléhá, protože mi připomíná to, jak normální místo to je, protože si myslím, že když tam člověk úplně není, tak to může působit jako Buča, no to je nějaká jako vesnička někde, jaké tam jsou jako baráčky a tohle, ale to je úplně normální město, které má nákupní centra, McDonald's, budovy, krásné hřiště. A když se člověk uvědomí, že to je ten svět, kde to Rusko hledá ty nacisty, kde denacifikuje podle slov Ruské federace a kde vraždí úplně nevinné lidi, děti, seniory, kde vraždilo, tak jo, tohle je pro mě naprosto šílené a je to dokonalá metafora, mi přijde pro celou tu nesmyslnou agresi.
10: Vy jste sepsala svědectví kněze, který byl nucen pohřbívat mrtvé sousedy do hromadného hrobu a on říká, že si člověk postupně zvykne na všechno. Vy jste to říkala taky, že si člověk postupně zvykne na všechno, ale asi jsou věci, na které se zvyknout nejde. Není to ta Buča, není to to, co i vás zasáhlo tak, že na to si prostě člověk nechce ani zvykat?
9: Na mě se to asi podepisuje v tom slova smyslu, že potom ztrácím mnohem snadněji trpělivost s lidmi, kteří to nějakým způsobem
10: relativizují.
9: Ano, přesně tak. Kteří to zlehčují a kteří případně šíří ruskou propagandu a tak dále. To se na mě potom podepisuje takhle. Ale ano, když jsem mluvila s knězem, s Andrejem Halavinem, tam z církve svatého Ondřeje, za kterou byly vybudovány ty masové hroby, aby ty oběti měly aspoň nějaké důstojné místo, tak ano, to, ten klid, který vyzařuje z tváří lidí, kteří si toto prošli, je šílený, pro mě nepochopitelný. Ale ukazuje to skutečně to, že člověk je schopný si zvyknout, nebo ne zvyknout, možná smířit se, přenést se přes věci, které...
10: Adaptovat se, přizpůsobit se možná.
9: Nepředstavitelné.
10: Říká lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která je hostem Osobnosti Plus.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská.
11: K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Jedním z vašich témat je taky ruská propaganda. Rusko válku označuje za speciální operaci. Jak to formuje vnímání konfliktu u ruského publika?
9: Myslím si, že Rusové obecně takhle už mohou být tak apatičtí a nechci, aby to vyznělo tak, že se Rusů zastávám, protože já skutečně jako tady tohle úplně nerazím takhle ve svých názorech ani ve své práci, protože si myslím, že každý Rus, který se jenom i nezajímá, tak v podstatě je vinen za to, co se děje, protože i byť jako rozumím tomu, že to je těžké, tak si myslím, že moc často soustředíme pozornost na to, že se jedná jenom o Putina, nebo že se jedná jenom o nějaké vysoké představitele. Ono, když se vrátím k té Buči, tak v té Buči to nebyl Putin ani nějaký jiný představitel, byli to řadoví Rusové, kteří dostali vyznamenání za to, co dělali. A proto si myslím, že určitě mohou být také otupení a není to jenom tím, co se děje teďkom. To je nějaká otupilost, která je dlouhodobá, která trvá už od, nevím jak dlouho, nejsem zase takový odborník, ale myslím si, že je důležité označovat to všechno, co se děje, jako chybu celé ruské společnosti a nejenom nějakých šílenců, kteří jsou v čele státu.
10: A má to vliv na to, jakým způsobem Vladimír Putin mluví o válce? Je to válka. On o tom mluví jako o speciální operaci. Má to vliv i na to, jak Rusové vnímají sami sebe i úlohu právě v té agresi, kterou už skoro 4,5 roku předvádějí. Má to vliv na ty ruské pohledy?
9: Myslím si, že tam vévodí takový pohled toho, že se děje dobrá věc, že tady tohle to potřebujeme, protože ostatně to říká i náš vůdce, náš prezident, a že tady tohle to je něco, co když člověk poslouchá například nějaké rozhovory od poslechů z telefonátů, které ruští vojáci třeba, když volali domů, tak je zvláštní slyšet to, jak reagují ti jejich blízcí, jo, na typu, že tam to vlastně ani jako nejsou lidé v té Ukrajině, jo, to je v pohodě, jakoby, a zabili jste dost lidí a tak dále, takže já si myslím, že celkový ten postoj, ono je jako podle mě hodně těžké vůbec něco jako na ruské společnosti zkoumat takhle a něco vyzvědět, jak oni přemýšlí, protože podle mě se jedná o tak jako zdeformovanou společnost, že je těžké vůbec takhle něco poznat do hloubky, ale ano, mám za to, že oni vlastně mají za to, že se děje správná věc a že je to potřeba, protože Ukrajina je nacistický stát.
10: Vy na Instagramu kromě války v Ukrajině a ruské propagandy se věnujete taky současným lžím, které hýbou veřejným prostorem. Jakou lež jste musela naposledy uvádět na pravou míru?
9: Musím si trošku vzpomenout, co jsem teď zpracovávala posledně. Vím, že jsem dost se teď věnovala sudetsko-německému sjezdu. Ty všechny debaty, které se kolem toho zdvíhaly a to pokrytectví, které jsem viděla třeba u SPD a speciálně samozřejmě u Tomia Okamury, tak podle mě to byla škoda neokomentovat. Takže byť už si trošku hraju jako s myšlenkou, že některých vládních představitelů má spíš smysl si nevšímat, tak tady u toho jsem usoudila, že je na to dobré poukázat, takže určitě sudetsko-německý sjezd.
10: Já jsem si všimla, že tam máte třeba i osvobození Československa Rudou armádou.
9: Ano, to bylo teďkom také, ano, v květnu.
10: No a když se vás lidi ptají, protože vy o tom mluvíte na Instagramu, když se vás lidi ptají na to, proč to děláte, tak co jim odpovídáte?
9: Snažím se najít nějaké místo, které bude pro mě a kde budu moct být užitečná. Já vzhledem k tomu, že nemám nějakou hlubokou expertízu v nějaké oblasti a jsem vystudovaná v podstatě novinářka, mám nějaký jazykový background taky, tak mám za to, že umím pracovat s informacemi nějakým způsobem a snažím se ta témata zpracovávat do podoby, kdy si lidé řeknou ano, toto, s tímto se ztotožňují. Toto je něco, co mi dává smysl. Tyto informace mi třeba chyběly pro nějakou debatu s někým blízkým, abych mohl mít nějaké pádné argumenty a třeba to budu sdílet, protože mi to dává smysl.
10: Říká novinářka a lingvistka Julie Kalitová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
9: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
10: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
7: Interview Plus.
12: Bez ohledu na protesty úředníků a expertů chce vedoucí úřadu vlády potvrdit přesuny lidskoprávních a protidrogových agend na jednotlivá ministerstva. Jak se to projeví v oblasti boje s návykovými látkami? Petr Vyzina se zeptá adiktologa Viktora Mravčíka.
13: Interview Plus Petra Vyziny dnes po 11:30 na Plusu.
6: Dobré dopoledne, 11 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. Navrhuje to v interním dokumentu ministerstvo zahraničí. A na frontové linii u záporožské jaderné elektrárny začalo platit dočasné příměří kvůli nutným opravám elektrické sítě. Dobré páteční odpoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokol o předání některých agend. Týká se to problematik lidských práv, národnostních menšin anebo závislostí. O přesunu ze Strakovy akademie vláda rozhodla v květnu. Například právě protidrogová agenda se má od července přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to může boj se závislostmi v Česku posílit.
14: V řadě oblastí bohužel ta situace se nějak zásadně nelepší, pokud jde o počty závislých a dopady vlastně závislostí, tak se třeba v oblasti alkoholu nebo například kratomu v tuto chvíli ta situace spíše zhoršuje.
6: Odboráři z úřadu vlády dnes ale kvůli přesunu stávkují, spolu s experty se totiž obávají možného poškození těchto odborů. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 000 na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 000 korun. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě po dotazech radiožurnálu řekl, že dokument předělá.
15: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
6: Podle tabulky, kterou získal Český rozhlas, má ministerstvo zahraničí letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka asi 1 milion korun. Loni jim předchozí vedení rezortu poslalo přes 10 milionů. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Při ruském útoku na Ukrajinu zemřeli v kyjevské oblasti nejméně 4 lidé. Vedoucí vojenské správy regionu Mikola Kalašnik na svém telegramovém účtu napsal, že úder cílil na potravinářský podnik v okrese Brovary. V oblasti hoří částečně zničená administrativní budova. Podle informací, které Kalašnik uvedl, by v ní mohli být lidé. Šéf vojenské správy kyjevské oblasti útok označil za další ruský úder cílený na civilní objekty. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávek střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO.
16: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimu. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela tisíce Tomahawků a ministr obrany Pete Hexet řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na řeku Sázavu letos jezdí víc vodáků než minulý rok. Potvrzují to půjčovny lodí. Například Bisport v Kácově na Kutnohorsku měla letos v květnu o víkendech od 200 do 400 zákazníků. Oproti loňsku je podle ní zájem zhruba dvojnásobný. A to hlavně díky teplému počasí. Nedostatek vody v řekách lidem podle provozovatelky půjčovny Anny Zímové nevadí.
17: Dalo by se říct, že ty vodáci už si na to trošku zvykli, takže vyhledávají úseky, které jsou ještě sízné. Když není sízný úsek z Týnce do Pikovic, tak volí jiný úsek z Čerčan do Týnce nebo z Kácova do Českého Štenberka a prostě vyberou si jinou část té řeky.
6: Podobně to vidí taky třeba provozovatelé půjčovny Samba. Na hladinu vody v řekách podle nich pomohly zvýšit nedávné deště. Dnes bude zataženo v Čechách i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne pak od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle se můžou přidat i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, a to až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty čekáme mezi 16 a 21 stupni, na východě Slezska až 23, v 1000 metrech na horách kolem 12. To byly zprávy a začíná Online Plus.
18: Umělá inteligence může být dobrý sluha, ale nesmí pracovat bez dohledu. Když neví odpověď na uživatelovu otázku, dokáže si bezostyšně vymýšlet. Jak s takzvanými halucinacemi AI pracují novináři a do jakých pastí umělé inteligence mohou spadnout? Téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
7: Online Plus.
18: Stejně jako před týdnem, vítám také dnes u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
19: Ahoj Davide.
18: A naším hostem je vědecký redaktor serveru Seznam zprávy Pavel Kasík. Ahoj Pavle.
19: Ahoj.
18: My jsme vlastně tohle téma nakousli už minulý týden. Pokud naši posluchači nezachytili v tom živém vysílání, tak určitě mohou na webu Českého rozhlasu si pustit záznam toho vlastně dílu z minulého týdne, aby věděli kontext, do kterého teď právě vplouvají, ale mluvíme právě o vztahu novinařiny a umělé inteligence. Jaká největší rizika, tedy kromě toho, že bychom asi jako novináři neměli věřit tomu, co nám nějaký AI chatbot prostě řekne na naši otázku, jaká rizika tedy největší novináři při práci s umělou inteligencí vlastně by měli zvažovat a jakým čelí? Pavle, ty máš takový moc krásný přístup k tomu, ty jsi vyrobil pojmenoval takové pasti pro novináře, tak se obrátím na tebe hlavně.
19: Jo, já sbírám, mně se líbí dívat se na nové technologie různým rámováním a někdy používám třeba rámování častých omylů, protože to pomůže lidem si jako uvědomit, a jaké omily dělají ostatní a dokážou si představit, jestli by takový omyl třeba udělali oni. A další to rámování jsou pasti, kdy vlastně hledám, jestli se dá kolem nějaké věci, která se děje často, jestli se kolem toho dá udělat nějaký kroužek a dá se to nějak jako vymezit, vykolíkovat a říct, pozor, tady je věc, kam už spadlo hodně lidí, tak možná dává smysl, abychom to pojmenovali a třeba jako vymysleli, jak se tomu vyhnout. A spoustu těchto pastí jsou pasti, do kterých jsem nějakým způsobem spadl, nebo jsem viděl lidi, kteří do toho spadli. A netýká se to zdaleka jen novinařiny. Naopak si myslím, že vlastně v každém povolání teď některé ty pasti budou společné, některé budou unikátní. Jo, třeba když je někdo doktor, tak tam jsou najednou pasti, které se týkají toho, jestli se dá zjednodušit komunikace s pacientem pomocí toho chatbota. Protože vlastně dá a zároveň tam ve chvíli, když by člověk zjistil, když by ten pacient zjistil, že ta komunikace nebyla s tím doktorem, tak ta ztráta té důvěry je tak jako ohromná a vlastně by to byla ještě větší zrada, než co si myslím, že by pocitil jako čtenář, když by zjistil, že novinář používal AI. Takže myslím si, že ta past té přílišného předání, nebo jako přílišné delegace, nebo někdy příliš včasné delegace, tak ta past je jako velká. Já si myslím, že na spoustu lidí, včetně novinářů, čeká past naučené bezmoci. To je jako známý koncept z psychologie, že když člověk se o něco bude jako dlouho pokoušet a pořád to nejde, tak se o to prostě přestane pokoušet. A tady je to lákavá past v tom, že pokud člověk něco si zvykne předat vlastně externímu nástroji, tak pak úplně zapomene, že by to mohl zvládnout taky. Jo? Když by někdo měl vždycky k dispozici překladatele, který je mu prostě jako k ruce, tak se nedivím, že časem on přestane trénovat ty mozkové závity, které by ho nutily to říct. Zatímco, když by byl do té situace hozený, tak za pár měsíců on se ten jazyk naučí. Prostě a myslím si, že je tam past, že člověk, když předá třeba vyhledávání zdrojů, tak vlastně zapomene všechny ty instinkty, které má ohledně posuzování zdrojů, protože najednou zapomene, podle čeho to vlastně posuzoval, a pak se bude na umělou inteligenci obracet s tím, co by měl ve skutečnosti, to by měla být ta jeho přidaná hodnota.
18: A není tohleto ale problém, který se vlastně jako už v historii nám jako řetězil, protože podle toho, co říkáš, když to trošičku dovedu možná až příliš daleko, ale tak to bychom neměli používat pokud možno ani vyhledávače internetové, protože jsme před jejich nástupem také vyhledávali informace jiným způsobem a teď jim taky delegujeme vlastně tuhletu funkci, aniž bychom úplně třeba nějak jako pak uvažovali o tom, odkud ty informace berou a podobně. Nedá se, není tohleto až příliš přísné?
19: Je to taková ta klasická věc, že s každou technologií něco dostaneme a něco ztratíme a my musíme vlastně si ideálně najít nový kompromis, se kterým jsme v pohodě. To znamená, že když dostanu auto a předtím jsem měl kolo, tak něco jsem získal, pravděpodobně rychlost a nějaký pohodlí a schopnost vzít z toho sebou víc, a něco jsem ztratil. To znamená, já nevím, třeba možnost zasportovat si, být na čerstvém vzduchu, a pravděpodobně jsem taky ztratil nějakou třeba orientaci v prostoru, kterou jako cyklista budu muset mít řešit víc nebo jinak než v tom autě. A člověk si to pojmenuje pro sebe a najde si, že jo, pořád máme lidi, kteří preferují auto a kteří preferují kolo a kteří to střídají. A pak jsou technologie. Právě proto si myslím, že ta umělá inteligence je v tomhle trošku jako jiná technologie, protože ona nahrazuje ten další stupeň a ten další stupeň a ten další stupeň. To znamená, ona nám umí nahradit to, že teda ten text napíše a my budeme dělat jenom to jako rozhodování, ale ona taky AI dokáže udělat i to rozhodování a my budeme dělat to rozhodování nad tím. To znamená, už by teoreticky jsme řekli OK, a já to chci směřovat tímhle směrem a AI, no ale pak ona může udělat i to další a my budeme jako šéfovat hromadě agentů, a to je to, co se teď jako třeba děje v oblasti programování.
18: Ano.
19: Že programátoři postupně teda už nepíšu řádky kódu, ale říkám, jaké tam mají být funkce. A pak to je, už neříkám, jaké tam mají být funkce, ale říkám, jak má být navržená architektura. Už neříkám, jaká má být architektura, jenom mě záleží na tom cíli. A další stupeň je, už vlastně nechci řešit ani ty cíle, to si AI jako rozhodne, já chci řešit, že mi ty peníze chodí na účet. A pak už je ale otázka, proč by teda někdo potřeboval toho programátora na to, aby mu chodili ty peníze na účet, a proč by to nemohlo přeskočit. Takže teď budeme řešit, co teda přinášíme my, a na to, abychom pořád jako věděli, co přinášíme, tak si myslím, že musíme občas jít na to kolo. Jo? Musíme občas si sáhnout nebo rozumět těm základům i tam, kde bychom jim jakoby rozumět nemuseli. Protože to je to, co budeme potřebovat na to posouzení těch výsledků.
18: Petře, souhlasíš? Jezdí třeba novináři podle tebe víc teď už autem než na kole? A vidíš tady tohle riziko podobně jako Pavel, tedy že vlastně ztratíme nějaké své kompetence, když budeme se příliš spoléhat třeba ve vyhledávání nebo v nějakých návrzích témat nebo ve zpracování těch témat na umělou inteligenci?
20: Ono je to příliš velké téma, než aby se dalo zjednodušit do několika sloganů a než aby se dalo dobře uhodnout, co se bude dít, když takhle masivní změna, jako je AI, bude několik let působit. Mně, abych pravdu řekl, spíš teď dělá starost úplně opačná věc. Nazval bych to láskou ke zbytečné práci. Až dosud to bylo tak, že texty nemohl psát nikdo jiný než člověk. A tím pádem i ti, kdo to uměli jenom na velmi průměrné úrovni, tak nacházeli uplatnění, protože nikdo jiný to dělat nemohl. Teď tady máme stroj, který to přinejmenším na té průměrné úrovni. A já si myslím, že i dost vysoko nad ní. Ale i kdyby jenom na té průměrné úrovni, prostě dovede dělat. Lidé, kteří nedovedou nic jiného, než psát průměrné texty, jsou vlastně zbyteční, musí si najít něco jiného, protože na tohle je nebude nikdo potřebovat. To je pro mnoho z nás, co ty průměrné texty píšeme, šok, samozřejmě. A člověk se přirozeně brání tomu, aby tímhle způsobem z toho byl vystrčený. A proto pracně zdůvodňujeme, že je potřeba člověk na ty průměrné texty, že to jinak nejde. Kromě toho jde i o to, že v tom skutečně můžeme mít nějakou zálibu. Když jsem byl programátorem, měl jsem kolegu, který pracně naprogramoval celou matematickou knihovnu, všechny funkce, sinus, kosinus a tak dále, přestože to je hotovo uvnitř programovacího jazyka. A on s tím strávil dlouhé týdny, které si ohromně užil, ale ta práce je naprosto zbytečná. A téhle zbytečné práce, kterou může udělat stroj takhle rychle, je všude kolem nás obrovská spousta. A my se psychologicky bráníme tomu, abychom mu ji svěřili. A to si myslím, že je velice hloupé. Navíc v žurnalistice opravdu bychom měli výrazně odlišit to, že my nejsme spisovatelé, nejsme literáti, nejsme umělci. Je to taky text, jsou to taky písmena a věty. Ale smysl, účel a trvanlivost těch textů je úplně jiná. A podle toho by se k ním mělo přistupovat.
2: Tohle je zajímavá, vlastně taky zajímavý pohled vlastně na to, že žurnalistika je hlavně teda to řemeslo a to psaní je jedna z jeho částí. Druhá věc je potom samozřejmě nějaký sběr informací, rozhovory s nějakými respondenty, ověřování těch dat a podobně. Tohle to zatím tedy umělá inteligence nezvládá a zvládat nebude.
19: No tak já, abychom neříkali právě jenom, to je dobrá poznámka s tím, že člověk si pak sám u sebe musí jako odlišit, co je racionální reakce, co je třeba reakce s nějakým jako dlouhodobým horizontem a co je naopak jenom taková jako instinktivní reakce, že se člověk něčemu brání a myslím si, že tyhle věci pak můžou, že se člověk vlastně na jedné barikádě může sejít s někým, kdo má úplně jiné důvody pro něco a jenom vlastně došli k podobnému výsledku z úplně jako jiných příčin a jiných ideových jako důvodů. Já si, abych jako řekl nějaký optimistický nebo užitečný způsoby, jo? Že ta umělá inteligence opravdu může novinářům hodně pomoct při třeba datové analýze, kdy lidi, kteří vlastně neuměli dobře pracovat nebo nikdy nepracovali se statistickými nástroji a neuměli si ty věci jako dát dohromady, tak teď najednou mají možnost ty věci mnohem s nás konzultovat a vytvářet analýzy, které samozřejmě musí si uvědomovat, že oni nejsou statistici, ale mají možnost si udělat hodně rychle ty prototypy, prozkoumat ty věci, jít třeba do otevřených dat, do kterých by jinak nemohli jít, projet ohromné množství smluv, které by jinak projet nedokázali, takže na to se to snažím používat hodně a tam vidím ten přínos ohromný.
2: Dobře, já ti do toho možná jenom skočím, protože já tomuhle rozumím a tohle se velmi často zmiňuje, ale když tedy ten novinář s těmi daty neuměl vlastně pracovat předtím, jak pak může zkontrolovat, že mu ten jazykový model opravdu dal dobré výsledky, že nehalucinoval, že vlastně nepotřebuje přece jenom jako ty znalosti mít, aby vlastně mohl ten jazykový model k těmhle účelům používat a není to takový teda trošku kruh, ve kterém se pohybuje.
19: Myslím si, že to umožňuje prozkoumat v té první fázi, v té explorační fázi a pak by měl najít někoho, s kým to probere, kdo tomu rozumí. Což je v podstatě něco, co novináři museli dělat vždycky a teď akorát na to může přijít třeba lépe vybavený. A další věc je teda to programování. To se snažím teď jako objevovat. Není to programování v tom smyslu, že člověk rozumí tomu kódu, je to mnohem blíž říká se tomu vibe coding a podle mě to není programování, je to zadávání nápadů a dostávání funkčních prototypů velmi rychle. To je asi jako to, jak bych to uměl vymyslet. A to je třeba pro mě jako novináře fantastická věc, že já si můžu vymyslet 5 interaktivních věcí, co by třeba do toho článku šli jít a vyzkouším si všech 5 sám, než vůbec jdu za někým dalším, jestli má cenu to dělat nebo ne. Takže pak ten výsledek můžu jako říkat na poradě, ne, tohle by možná bylo hezké, kdybychom to někomu zadali a pak bychom čekali měsíc na to, až to někdo udělá. A já můžu rovnou 5 těch věcí ukázat a rozmyslíme se, co pro ty čtenáře je zajímavé a co ne.
3: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás

0: nějakým způsobem využít v novinařině. Přiznávám, že já ze své vlastně praxe, nebo jak sleduji i třeba česká média, tak moc takových příkladů nevidím, že by se takhle třeba právě AI používala, ale je možné, že nevidím jenom pod ten povrch, jak ty texty vznikají. Jaké jsou tvoje zkušenosti v téhle oblasti?
1: Ono je to tak, že zatím těch příkladů nebylo moc vidět právě proto, že nebyly ty nástroje a že nebyli lidé, kteří by s nimi uměli zacházet takovým způsobem, jak o tom Pavel mluvil. Ta možnost tady teď ale už je a mění se to. Mění se to v ekonomické žurnalistice, mění se to v investigativní žurnalistice. Velice často se stává, že je k dispozici nějaký obrovský datový objem, ve kterém možná je, možná není schována nějaká zajímavá informace. To bývají třeba záznamy z mailových skránek lidí, kteří byli pod nějakým dohledem a dozorem. Mohu připomenout známé Epstein Files, to je markantní příklad. A teď jde o to, jak z těch nesčetných gigabajtů dat vytáhnout něco, co tam možná ani není. Třeba záznam o nějakých osobách z České republiky, které s ním měli něco společného, což není jednoduché, na to se nedá nastavit jenom prosté textové vyhledávání. Tady ta umělá inteligence může úžasně pomoci. Může úžasně pomoci, když se prohrabávají ekonomičtí novináři balíky smluv zveřejněných a hledají v nich nějaké vztahy mezi subjekty hospodářskými, které nemusí být vůbec patrné, protože je to zašmodrcháno přes několik úrovní vzájemného vlastnictví. A na konci toho hledání může být objev nějakého velkého podvodu nebo manipulace nebo úplatku, anebo tam taky nemusí být vůbec nic. A než se to zjistí, tak v klasickém uspořádání to jsou desítky, možná stovky hodin práce. To novináři podnikat nebudou, protože nemohou. Nemají na to kapacitu, nemají na to čas. AI to může při dobře naformulovaném zadání udělat během několika minut a rázem jsme někde jinde a můžeme se po té stopě vydat. To neznamená, že je to nutně správně, že poskytla odpovědi, ale poskytla vodítko.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. My jsme se už tady bavili o tom, o nějaké té hranici, vlastně, jak tedy mohou novináři AI používat, kdy to ještě vlastně je v pořádku, kdy to třeba není v pořádku v současné době, kdo ví, jak to bude tedy za několik let. Ale když já tedy nechám velký jazykový model zanalyzovat nějaká data, nepředávám vlastně už velkou část té svojí práce, tedy analýzu rozhodování o tom, co je zajímavé, co je důležité v těch datech, nepředávám vám to zase už té umělé inteligenci a jak já pak můžu vědět, proč rozhodla tak, jak rozhodla. Není to zase jedna z trošku pastí, které...
2: Já bych tam oddělil, jedna datová analýza je skutečně jako, že se bavíme o číslech a tam zapojení té umělé inteligence není, že já to dám velkému jazykovému modelu, tady máš ta čísla, ale já použiju jazykový model k tomu, aby mi naprogramoval nástroj, který pak už nepoužívá umělou inteligenci a jenom mi pomáhá analyzovat ta čísla. A to je to, co by vlastně někdo dokázal udělat třeba v Pythonu nebo Rku nebo v Excelu třeba i. Akorát by to bylo těžké a zdlouhavé, ale člověk se může 100% spolehnout na to, že ten výsledek, pokud je správně v těch datech, pokud je správně ta tabulka, a pokud třeba nedojde k špatnému pochopení formátu, jo, si pamatuju, že protože český a americký formát datumu je obráceně měsíc, den, tak samozřejmě to je typ chyby, který může člověk jako snadno odhalit a upravit, tak obecně to jsou jako věci, kterým se dá věřit. A pak je druhý styl zapojení a to je, že používáme teda tu schopnost umělé inteligence porozumět smyslu textu, což je nová věc, ta vlastně před 5 lety neexistovala a to jsou ty jazykové modely a to je možná to, co říkal Petr, že pošleme ten jazykový model, aby ty texty jednotlivě posoudila, vlastně text po textu a hledala nějaké věci, to znamená označila to, co by vlastně nejspíš dělal nějaký lidský brigádník nebo najatý expert třeba ve společenských vědách.

0: se tomu říká trošku neintuitivně kodéři, ale nejsou to lidé, kteří kódují nějaký počítačový kód, ale jsou to lidé, kteří přečtou text a pak řeknou, je pravda, že tento text obsahuje zmínku o českém politikovi, ano, ne. Pokud ano, jaké je jeho jméno? A takhle oni by vlastně udělali tuhletu práci. Taky jsem během studia se občas stal tímhle kodérem a je to strašně, ani nechci říct nevděčná práce, je to prostě, je to
1: mechanická.
0: Piplačka dlouhá a tak dále. A to se ukazuje, že jazykové modely umí tohle dělat velmi dobře na úrovni lidských kodérů. Takže to neznamená, že nemůžou dělat chybu, ale dělají chybu podobně často, jako dělají lidé v téhle analýze. Ale samozřejmě pak je špatný způsob, jak zapojit AI, a to je, že dostane jenom hromadu toho textu a řekne se jí, najdi tam něco zajímavého. A pak najednou může dojít k tomu, že AI tam bude hledat to, co si myslí, že my bychom chtěli číst, a najde to tam. A já třeba mám zajímavou zkušenost s něčím tak jako jednoduchým, co jsem myslel, že skutečně můžu svěřit. Jo, já o sobě mám pocit, že se v tom orientuju, a tak jsem si říkal, tak a tohle to můžu svěřit. Měl jsem 40 fotografií stránek knihy a já jsem si to nechal převést na text. A samozřejmě jsem několik těch stránek kontroloval, bylo to perfektní. Jo, prostě lepší než jakýkoliv algoritmus OCR, co jsem zatím zkoušel. A tak jsem tomu věřil a prostě jsem to bral, že všechny ty věci, co přepsala, tak tam skutečně jsou. Našel jsem v tom citát, ten citát se mi líbil, já jsem si ho potrhl, já jsem ho dal do článku a říkal jsem si, tak a teď bych ještě tam možná dal fotku té knihy. Vlastně abych se pochlubil, že jsem opravdu jako tuhletu zašloutlou knihu četl. Na žádné fotce tenhle citát nebyl. Umělá inteligence v jednu chvíli odbočila od těch původních fotek, které měla, a rozhodla se, že mě potěší textem, který by mi skutečně jako udělal radost vzhledem k tomu, o čem já jsem ten článek psal. Takže mi vymyslela perfektní citát o použití alkoholu v medicíně v 19. století, který přesně odpovídal tomu, o čem já jsem měl ten článek, ale v té knížce nebyl. A v podstatě jenom tím, že jsem tam chtěl dát tu fotku, tak jsem na to přišel, protože tohle si myslím, že by jinak nikdo nemohl odhalit, jako než by ten článek vyšel, tak prostě nemůže editor jít do knihovny a hledat ve zažloutých knihách. Takže tohle je pro mě připomínka toho, že ty halucinace jsou ještě zajímavější a ještě jako nepředvídatelnější, než si myslíme.
1: Pasti, ale i pozitiva, která přináší umělá inteligence do médií a do práce novinářů. Tak to bylo naše téma. Pánové, dalo by se povídat ještě samozřejmě další asi hodiny a hodiny. Doufám, že se někdy zase potkáme a probereme další nějaké vývoje v oblasti umělé inteligence a médiích, ale pro dnešek už opravdu náš čas vypršel. Děkuji našim hostům, Pavlu Kasíkovi, vědeckému redaktorovi Seznam zpráv. Jeho články jsou výborné a doporučuji. Samozřejmě Pavel píše hodně o AI, tak se určitě z jeho článků dozvíte spoustu zajímavých nových věcí. Pavle, děkuju a naslyšenou.
0: Děkuju.
1: A samozřejmě děkuju také Petrovi Koupskému, redaktorovi deníku N, který je spoluautorem tohoto pořadu a naším pravidelným komentátorem. A byť tady mluvil o novinářích, kteří píší průměrné texty, tak o jeho textech za sebe musím říct, že to rozhodně neplatí. Petře, děkuju a zase za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
4: Dobrý den, 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Právě.
4: Poslance dnes čeká řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat taky o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová z hnutí STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Ministři zdravotnictví Evropské unie se při videokonferenci budou bavit o epidemii eboli v Kongu. Konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů nákazy vzrostl na 381. Podle tamních úřadů zůstává epicentrem provincie Ituri, ve které se nachází více než 90% případů. V posledních dnech ale počet nových případů nákazy neustále roste a pacienti se objevují i v okolních oblastech. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo svým zaměstnancům, aby ze všech materiálů i z fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. To vedení kulturní instituce podle květnového rozhodnutí amerického federálního soudu do svého názvu přidalo nezákonně. Podle rozsudku může o změně jména centra rozhodnout jen kongres, který ho původně po bývalém prezidentovi Spojených států JF Kennedym pojmenoval. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Královské město Znojmo si připomíná 800 let od svého založení. Třídenní oslavy zvané Znojemská nakládačka potrvají ode dneška až do neděle. Centrum města se promění v kulisy, ve kterých se postupně odehrají různé historické scénky, jako povýšení Znojma na město králem Přemyslem Otakarem I. anebo porážku napoleonských vojsk. Kromě velkých výpravných scén jsou připraveny také ukázky řemesel, hudební produkce a hostina. Pátek je a taky bude zatažený v Čechách i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne čekáme od západu proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Ojediněle se můžou objevit taky bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, a to až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu 16 až 21 stupňů. Na východě Slezska naměří až 23. V 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, na východě zpočátku jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout. To byly zprávy a začíná páteční Interview Plus.
2: Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už je nelze změnit. Vyplynulo ze setkání zaměstnanců Strakovy akademie s vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Jaké změny to bude znamenat v protidrogové politice státu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je vědecký poradce národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Existuje podle vás někdo, komu přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví prospěje?
5: To je dobrá otázka. Když se podíváme na ty argumenty, tak ty říkají prostě bude to efektivnější, i když o tom se dá úspěšně pochybovat, protože prostě ta efektivita, jak z hlediska té práce jako takové, tak ekonomická efektivita toho současného systému je vysoká. Jo? Říká se, nebo říkáme, za málo peněz hodně muziky. Jo? Takže prostě i tady to se dá jako velmi lehce zpochybnit pochopit. Ano?
2: Že vám do toho vstupím. Může jít o jiné druhy efektivity, nejen o ekonomickou, ale třeba o organizační, protože takhle
6: se tomu také dá rozumět.
5: Asi ne, to opravdu jako možná, že kdybychom se na to podívali z toho hlediska, tedy rozparcelujeme si hřiště na kousky, za které jsme zodpovědní, a na těch kouscích prostě pojedeme jako tu část protidrogové politiky podle kompetenčního zákona, tak jak to jako jednotlivým rezortům přísluší, tak možná z tohoto hlediska by se dalo na to dívat, ale o tom protidrogová politika není. Jo, protidrogová politika, a tak, aby prostě byla účinná a jako komplexní, tak je potřeba ty jednotlivé složky sladit, postarat se o to, ať opatření v oblasti prevence, harm reduction, léčby, v oblasti prosazování práva, ať legislativní rámec, který jako nastavuje dostupnost látek, ať legislativní rámec, který se týká různých ekonomických nástrojů, tak ať prostě fungují spolu v jako jednotném, soustředěném a tak dále, prostě jak proudu vlastně. Jo? A tohle to ten úřad vlády vlastně zabezpečuje. Respektive ten odbor a ty struktury v rámci té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti.
6: Jenom abych tomu dobře rozuměl, vy jste 20 let vedl Národní monitorovací středisko při úřadu vlády, jste docentem v oboru, publikujete knihy a publikace. Konzultoval s vámi někdo ten přesun, to, v čem by to mělo být efektivnější, ať už organizačně nebo finančně?
5: Ten přesun byl naprosto náhlý, překvapivý, překvapil úplně všechny, překvapil i ty aktéry vlastně, kterých se to týká, a vlastně na obou stranách toho přesunu není jaksi tajnou informací, že ten materiál byl přinesen na vládu těsně před jednáním. Nevěděli o tom ani jako minister zdravotnictví pořádně, ani další jako ti aktéři, kteří mají převzít ty agendy, a vlastně k interpretaci toho přesunu došlo a dochází vlastně až ex post. Jo? Takže překvapilo to úplně všechny. Odborná veřejnost z různých částí toho oboru byla velmi překvapená, a vlastně byli překvapeni i ti samotní kolegové na tom odboru protidrogové politiky. A důkazem toho je vlastně ta protestní akce Stávka a další prostě projevit nesouhlasu s tím krokem.
6: No a vy sám, jako člověk, který je špičkou v oboru, vy jste se ptal, proč se to děje? Ptal jste se někoho z těch, kdo by o tom mohli mít větší představu?
5: No, oficiální interpretace ze strany vedení úřadu vlády si můžete přečíst na stránkách. Mají tam vyvěšeny otázky a odpovědi k tomu přesunu, takže prostě když se zeptáte iniciátorů toho přesunu, tak tam najdete odpovědi. A teď jako dobrá otázka je, proč vlastně k tomu dochází, tak to jednou jsme řekli. Jako možná legitimní a do značné míry pochopitelný je ten pokus odbřemenění vlastně úřadu vlády od těch odborných agent, které jsou do značné míry jako komplexní, obtížné, můžou obtěžovat prostě tu hlavní činnost úřadu vlády, což je obsluha vlády a předsedy vlády a tak dál. Ale jako vedle jako tady tohoto možná jako pozitiva je na té druhé straně jsou obrovská rizika spojená s tím přesunem a vlastně očekávané škody, které nastanou. Jo? A teď samozřejmě, že za tím přesunem jsou velmi pravděpodobně i další tlaky a síly, a v této souvislosti je dobré se podívat na to, v jakém kontextu vlastně k tomu přesunu dochází, a teď mám na mysli prostě ty diskuze o regulaci psychoaktivních látek a regulaci kratomu, jo? Což je vlastně jeden z takových posledních projevů té moderní české drogové politiky, takže můžeme se ptát, a je to velmi legitimní otázka, zda náhodou za tím přesunem nestojí i tady ty tlaky o vlastně změny směru, směřování dosavadní české drogové politiky.
6: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: My už jsme to naznačili. Současná vláda se začíná profilovat jako ostře protidrogová, například v premiérových vyjádřeních na adresu Kratomu. Jak tomu rozumíte?
5: Myslím, že už to řekl i Pavel Bém, že premiér je pod vlivem zejména lidí z Národní protidrogové centrály a ředitele Jakuba Fridricha, pokud jde o nastavení těch nových pravidel pro regulaci psychoaktivních látek. Nás jako odbornou veřejnost vlastně urazilo to označení za prodrogové, jo, prostě formulace typu k těmto změnám v oblasti dostupnosti kratomů dochází za přihlížení adiktologických elit a podobně. Jo, to je takový jako narrativ z dob normalizace nebo možná ještě dřívějších dob. Jo, takže to ostře jako odmítáme tady toto označení za prodrogové. Pokud jde o ten kratom jako takový, zase jako otázky typu pro kratom či proti kratomu jsou takové naivní. Prostě od začátku tohoto roku platí nová moderní regulace, která reguluje dostupnost takzvaných psychomodulačních látek, mezi které byl zařazen kratom, a tato regulace může být příkladem a je příkladem pro regulaci i ostatních psychoaktivních látek nebo psychoaktivních látek obecně a je vlastně inspirací pro zahraniční kolegy, kteří prostě se v regulaci pohybují.
6: Pane Mravčíku, vy už jste naznačil, že ta otázka buď pro kratom nebo proti kratomu není ta, kterou podle vás má smysl klást. Jak zní ta otázka správně spojená s kratomem?
5: No, je lepší kratom zakázat nebo kratom přísně regulovat jeho dostupnost?
6: Co myslíte vy? Jak zní vaše argumenty?
5: No samozřejmě přísně regulovat. Jo, ten zákaz, ten absolutní zákaz, čili to, čemu říkáme prohibice, je režim, který byl zakotven mezinárodně a pak jako na národních úrovních i v České republice někdy před 70 lety a jeho zárodky se tvořily ještě dřív. Jo, to bylo období po druhé světové válce s tím viděním světa té doby, černobílým, s tím s tou úrovní znalostí, kterou jsme měli. Připomeňme, že v té době prostě jezdili parní lokomotivy. Představte si, že bychom naši zdravotní politiku, sociální politiku chtěli postavit na tezích z té doby, jo, z doby prostě jako parních strojů. Jo, takže od té doby se naše znalosti, poznatky, to, jak psychoaktivní látky fungují, jak je případně regulovat, jako posunuli. Jo, a ukazuje se, že ten zákaz, ta prohibice je nefunkční a vlastně přináší víc škod než užitku.
6: Jak si to vysvětlujete? Vy jste to připomněl. Premiér Bémovi vyčetl, že není protidrogový, ale prodrogový. Dá se z tohohle detailu usoudit, že současná vláda chce změnu přístupu k drogám od té, řekněme, liberálnější přejít k restriktivnější politice?
5: Tak není tajemstvím, že Národní protidrogová centrála je takovým jako takovou jako ideologickou hlásnou troubou toho současného prohibičního režimu v České republice a vlastně historicky v těch posledních několika letech nebo desetiletích ten systém toho přísného zákazu, ten současný systém poměrně intenzivně brání. Jo? A i v tom období posledních 3-4 let, kdy jsme prosazovali ty různé změny uvolňující ten režim. A tady připomenu, kromě psychomodulačních látek a kratomu, se to týká konopí a vlastně legalizace nakládání s konopím pro osobní potřebu. Je možno od začátku roku pěstovat do určitého počtu rostlin a držet konopí doma. Týká se to mimochodem také legalizace psychedelik ve standardním léčebném režimu. Jo? Takže to jsou takové tři hlavní první a další věci, které se jako prosazovaly a vlastně neprošly z důvodu toho restriktivnějšího vidění prostě regulace těch návykových látek.
6: A takže proč to podle vás vláda takhle napřímo neohlásí, že chce postupovat restriktivněji, že to je politické rozhodnutí? To je moje jedna otázka a druhá na vás jako na odborníka. Je pochopitelné, že část policie by byla pro tu restriktivnější politiku, ale jak je to s vaší odbornou komunitou? Existují odborníci, kteří by pro tu restriktivnější politiku byli a spolupracovali by s vládou?
5: No, pokud je třeba o Společnost pro návykové nemoci, já jsem místopředsedou výboru Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti, tak my jsme vydali několik stanovisek v průběhu i přípravy té nové regulace, které podporují ten přísný regulační režim. Jo? A když říkám přísný, tak opravdu jako regulovanou dostupnost za podmínek, která povede ke snížení zdravotní a společenských rizik a nikoliv naopak. Jo, a ta regulace, jak je nastavená, je velmi přísná. Specializované prodejny, licencované prodejny, zákaz vstupu dokonce nezletilých do těch provozoven, přísná regulace toho produktu a tak dál. Takže značná část, nebo převážná část té adiktologické veřejnosti odborné tu regulaci v té současné přísné podobě podporuje. Samozřejmě, že se najdou odborníci třeba z jiných oborů, nebo zejména z jiných oborů, které souvisí s tou adiktologickou péčí, kteří by byli přísnější a třeba i souzní s Národní protidrogovou centrálou, pokud je o to prosazování toho zákazu.
6: Pokud vám ale rozumím správně, když se třeba bavíme o kratomu, tak vy říkáte, že ta restriktivní politika prohibiční, ta by nepřinesla takové snížení toho společenského rizika, jako je ta nynější, jako přináší ta nynější politika, kterou jste navrhovali vy, je to tak?
5: No, je to přesně tak. Ta prohibice prostě selhala ve svých cílech v těch posledních několika desetiletích. A vlastně selhává i v těch svých cílech v té poslední době, jo, kdy čelíme vlastně přísunu nových psychoaktivních látek na trh. Ty látky jsou různého, řekněme, složení s různými účinky. Mají různá rizika, některé jsou velmi, velmi škodlivé a velmi toxické. Těch látek je čím dál tím víc. V současné době se to manifestuje v České republice například nabídkou těch nových syntetických kanabinoidů. A je jasné, že poptávka po psychoaktivním efektu různého druhu, třeba i po tom psychoaktivním efektu, který přináší konopí nebo jako jiných psychoaktivních efektů, které jako přináší jiné látky, nezmizí. Jo, tím zákazem. A je pak uspokojována z nelegálního trhu, který stát nemá vůbec pod kontrolou, je pod kontrolou, pokud teda na tu prohibici tlačíme, čím dál tím víc, ten profit se zvyšuje, takže je pod kontrolou organizovaných skupin, profit z toho plyne případně do jako režimů různých a struktur, které jsou nepřátelské vlastně našim západním demokraciím a my pak ztrácíme jako ještě víc, že jo, dalším tlakem prostě na náš právní stát, takže ta prohibice jako taková vlastně nefunguje z mnoha různých pohledů, ať už je to ten zdravotní, lidskoprávní, ekonomický, bezpečnostní, no a proto je lepší prostě, když má stát pod kontrolou nabídku látek s přiměřenými riziky a známými riziky, které může kontrolovat, jako je například ten kratom pod kontrolou. A samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby v tom regulovaném, přísně regulovaném režimu s kontrolou všech těch parametrů, včetně dostupnosti nezletilým, byly i jiné látky, například nějaké kanabinoidy, které by uspokojili tu poptávku lidí bezpečnějším způsobem, než se děje teďka prostřednictvím těch nových syntetických, velmi nebezpečných látek.
6: No a když vás tak poslouchám, je tedy souvislost mezi tím přesunem z úřadu vlády na ministerstva, té vaší agendy, a tou chystanou prohibiční politikou, jak byste to nazval, je mezi tím nějaká souvislost?
5: Takhle, ještě bych chtěl říct, že zatím se zdá z těch vyjádření, že vláda nechce úplně zrušit tu regulovanou dostupnost psychomodulačních látek, že se uvažuje o jaksi úpravě některých parametrů, což je samozřejmě velmi dobře. A ta souvislost, na kterou se ptáte, tak ta tam je, podívejme se, teda podle mého názoru, já ji tam vidím, jo? Podívejme se na ta fakta. Od 1. ledna vlastně ten zákonný rámec s tím zahrnutím kratomu do té nové regulace začal platit. Do té doby to byla šedá zóna. A teď najednou se objevila kampaň, která upozorňovala na ta rizika kratomu, zdůrazňovala ta úmrtí. A tady poznámka, každé úmrtí, zejména mladého člověka, je samozřejmě špatně. Jo, ale ta kampaň byla přesně namířená proti vlastně kratomu v době, kdy začala platit ta nová regulace. Kdyby ta kampaň upozorňující na rizika se rozjela, řekněme, dřív, jo, anebo po zvážení vlastně toho nového stavu té regulace, jo, tak to pochopím. Ale prostě spustit to takhle, upozornit na ta rizika, vytvořit vlastně morální paniku. A vlastně to vedlo k tomu, že už v březnu vláda měla na pořadu jednání zpřísnění té dostupnosti kratomu. Jo, bylo to někdy v březnu. A tam Pavel Bém, jako národní protidrogový koordinátor, vysvětlil všechny ty souvislosti a vysvětlil přínosy té nové regulace a k zákazu nedošlo. Jo, také s ohledem na to, že je přece nesmysl rušit nějaký jako nový komplexní systém. Navíc, když se ukazuje, že funguje, že začíná dobře fungovat po 2 měsících, kdy byl vlastně zaveden. No takže to bylo v březnu, kdy se to podařilo odvrátit, no a pak následovaly ty události velmi, velmi aktuální s odvoláním Pavla Béma, s přesunem. No, takže určitě těch vlivů, které jaksi vedly k tomu rozhodnutí přesunout tu agendu jinam z úřadu vlády a odvolat Pavla Béma, bylo více, ale tady tyto jako rozdílné pohledy na to, jak regulovat psychoaktivní látky a jak by měla být sformována protidrogová politika, tak ty tam určitě hrály podstatnou roli.
6: Hostem Interview Plus je vědecký poradce národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Jak rozumíte dění kolem národního protidrogového koordinátora? Částečně už jste o tom mluvil. Pavel Bém je od ledna národním protidrogovým koordinátorem, ale teď má na konci června skončit. Nahradit ho měla Dita Protopopová, ale ta to nebude. Bude funkce koordinátora zrušená, nahradí ho třeba vrchní ředitel z ministerstva zdravotnictví?
5: Těžko říct, jo, to souvisí s tou překotností těch změn a s tím, že vlastně všechny indicie naznačují, že až vlastně ex post se ty změny zdůvodňují a vlastně dochází i k úpravě těch původních rozhodnutí. Má zůstat nějaká kancelář těch zmocněnců na úřadu vlády a ty odbory věcně příslušné se mají přesunout jinam a tak dále a tak dále. Takže vlastně těžko říct, jak to uspořádání bude vypadat. My jako odborná veřejnost upozorňujeme na to, že vlastně protestujeme velmi silně, včetně protestní demonstrační stávky, kterou adiktologických služeb, kterou vlastně jsme zahájili v pondělí a pořád trvá, tak upozorňujeme na to, že tak závažná rozhodnutí není možné prostě činit bez odborné diskuze. Premiér sice svolal, respektive avizoval svolání té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti. Jejímž členy je několik odborných a střešních organizací a také zástupci lidí se zkušeností se závislostí, no, tak ta rada bude svolána, ale zase prostě je nepochopitelné, že je svolána až po tom, co to rozhodnutí bylo učiněno a co ten přesun vlastně má nastat, čo? K tomu přesunu má dojít dnes. Takže my vlastně čekáme na to, jak dopadnou události dneška. V pondělí nám začíná výroční adiktologická konference, což je taková koincidence, takže budeme mít možnost na té konferenci vlastně tu aktuální situaci prodiskutovat a uvidíme, jak se k tomu jako odborná veřejnost dále postavíme.
6: No jak si vysvětlujete to, že současná vláda a premiér osobně vám jako odborníkům nevěří, že vlastně vy říkáte, že se dějí změny, které jsou nekonzultované, změny, které ohrožují samotný obor, ohrožují samotnou politiku, která, jak říkáte, přinesla prokazatelně ovoce. Jak si to vysvětlujete, že jedná takhle?
5: Já nevím, jestli premiér opravdu nenaslouchá odborníkům. Z dosavadního angažma Andreje Babiše v protidrogové politice, ať už v tomto nebo v minulém jako jeho období jako premiéra, se zdálo, že je ochoten naslouchat těm odborným argumentům. Chodil opravdu jako předseda té rady na jednání a vlastně ta jednotlivá opatření, ať už jde o financování drogové politiky, ať už jde nastavení prostě nějakého systému podpory kvality adiktologických služeb, ať už jde o strategie, akční plány a jejich směřování, tak vlastně byl u toho a aktivně ty některé změny k lepšímu, například navýšení finančních prostředků, podporoval. Jo, takže vlastně v obecné rovině nevěřím tomu, že není ochoten naslouchat odborným argumentům, ale myslím, že v této situaci byl postaven před hotovou věc, nad kterou jako neměl úplnou kontrolu, pokud jde o ten přesun, a teď vlastně pokračuje v tom rozhodnutí a vlastně hledá argumenty a také vlastně spojence, kteří ten přesun zlegitimizují z toho, řekněme, odborného hlediska, z toho hlediska jako správné vlády nebo správného vládnutí, jo, tak, aby vlastně k tomu přesunu došlo a aby ti hlavní aktéři nestratili tvář. Jo. Takže je to taková zvláštní situace. Myslím, že ti, kteří stojí za tím přesunem, vlastně využili toho momentu překvapení, toho rychlého rozhodnutí, a teď je velmi těžké toto rozhodnutí zvrátit vlastně jakýmikoliv věcnými argumenty.
6: Pavel Bém aktuálně neúspěšně prosazuje vznik Národní protidrogové agentury, která by stála samostatně asi jako už fungující Národní sportovní agentura. To by podle vás byl dobrý model?
5: No, my tady tento model prosazujeme vlastně dlouhodobě, vlastně v posledních 10 letech připravujeme i legislativní řešení tady vzniku nějaké nové struktury, řekněme, která by koordinovala, vykonávala ty hlavní funkce v protidrogové politice. Souvisí to taky s nastavením finančních mechanismů toho systému, takže hovoří se, nebo máme připraven návrh toho fondu protidrogové politiky a vlastně jde o to v tom nově nastaveném systému také posílit funkce v oblasti prevence, nastavit prostě některé struktury, které by podpořily realizaci preventivních programů a také vlastně, které by podpořily kvalitu a dostupnost adiktologických služeb a sítě adiktologických služeb. Jo? Takže vlastně je to komplexní návrh, který je připraven a je možno i začít projednávat.
6: Čili z vaší strany je tady naděje, že se ještě věci pohnou tak, jak vy byste si přál?
5: Doufáme, že to dosavadní směřování protidrogové politiky v České republice nebude příliš ohnuto jiným směrem. Jako doufáme, že ty základní principy budou platit a doufáme, že vlastně i tato velmi nepříjemná situace se obrátí k lepšímu v tom, že vlastně dojde možná i ke vzniku té specializované agentury a vlastně k posílení toho systému prevence, harm reduction, léčby a tak dále. Takže možná se nakonec ukáže, že všechno špatné je k něčemu dobré a že budeme schopni ten náš systém, který prokázal svou účinnost, i z mezinárodního hlediska vlastně historicky v těch posledních 30 letech zachovat.
6: Hostem Interview Plus byl vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík. Mnohokrát děkuji.
5: Také děkuji, nashledanou.
6: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce. Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení. Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty. Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej. Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Odbory úřadu vlády stávkují, vadí jim přemístění společných agent na ministerstva bez odborné diskuse.
8: I bez jakéhokoliv projednání s odborovou organizací. A to představuje porušení zákonných povinností úřadu vlády.
7: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. Ministr to chce ještě upravit.
9: Musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne.
7: Tenistu Menšíka čeká na Roland Garros boj o finále mužské dvouhry. V Praze brzdí provoz nehoda na výjezdu po Brněnské ulici směrem na dálnici D1. A počasí čekáme zataženo déšť nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Od západu postupně proměnlivá oblačnost a večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů. Je pátek, 5. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády stávkuje. Nesouhlasí s tím, že by se měli experti na závislosti, lidská práva nebo národnostní menšiny přesunout pod několik ministerstev. Dopoledne vládu znovu vyzvali k přehodnocení záměru. A podrobnosti má reportér Josef Čiš.
10: Zaměstnanci úřadu vlády přišli na tiskovou konferenci všichni v černém. Chtějí tím dát najevo, že s přesuny agent nesouhlasí a upozorňují na to, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Stávka je zatím jednodenní, jak nám potvrdila za odboráře Pavla Chominová ze sekce protidrogové politiky.
11: Naše požadavky aktuálně byly zastavit ten proces přesunu a také zastavit tu systemizaci plánovanou od 1.7.
10: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch dnes zopakoval, že vláda s přesuny agent dál počítá.
12: Dnes předpokládáme, že bychom to měli technicky finalizovat podpisem takzvaného delimitačního protokolu.
10: Pod ministerstva by měli úředníci podle protokolu přejít od 1. července. Josef Číš, Radiožurnál.
7: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
13: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
9: Ten návrh se mi nelíbil, takže musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme a ty ostatní se budou muset počkat třeba na příští rok.
13: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
7: Hasiči odstraňují následky železniční nehody na trati u Smržic na Prostějovsku. Osobní vlak se na přejezdu bez závor srazil s nákladním autem. 8 lidí je lehce zraněných. Na místě je reportérka Sabina Millerová.
14: Já stojím jen kousek od místa, kde se nehoda stala. Jsou tady dva hasičské vozy a desítka policejních. Jeden z vozů vlakové soupravy vykolejil a stále na přejezdu stojí také kamion. Ten zřejmě převážel palety s papírovými archy, které jsou teď rozházané po okolí. Ve vlaku podle hasičů cestovalo 26 lidí. Kvůli lehkým zraněním museli záchranáři k ošetření do nemocnic převést 8 z nich. Záchranáři už z místa odjeli. Aktuální hasiči a policie na místě řeší příčinu nehody. Zvažují, zda budou muset přivést k jejímu odstranění jeřáb. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Se Smržic, Sabina Millerová, Radiožurnál.
7: Kriminalisti se chystají obvinit člověka zadrženého včera na Sokolovsku. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy případ souvisí s nálezem části lidského těla v Kinčperku. O vyšetřovací vazbě rozhodne pravděpodobně plzeňský krajský soud.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání. Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, kompromis ale podle ní musí udělat taky Kyjev. V rumunském černomořském přístavu Konstanca vybuchl námořní dron. Podle tamního ministerstva obrany jde o typ zbraně, která se používá ve válce na Ukrajině a rumunská armáda je ve vybavení nemá. Podrobnosti přidá redaktorka Adéla Bartáková.
15: Námořní dron samovolně vybuchl asi 4,5 hodiny poté, co ho rumunské úřady zaregistrovaly. V okolí největšího přístavu v zemi proto krátce na to vyhlásili evakuaci. A to kvůli možnosti, že by se v oblasti našly další stroje. Po nich teď pátrají helikoptéry. Exploze podle dosavadních informací nikoho nezabila ani nezranila. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
7: V černohorském letovisku Tivat se schází summit Evropské 27 s šesticí balkánských zemí, které chtějí vstoupit do Unie. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měly v dohledné době Evropskou unii rozšířit minimálně dvě balkánské země.
16: Největší z kandidátů, tedy Srbsko, zatím připravené není. Jeho vláda čelí statisícovým protestům proti rozbujelé korupci a podle demonstrantů mafiánskému řízení státu. Nejdál v přibližování se Unii jsou menší země.
17: Samozřejmě Srbsko dneska není na stole. Je potřeba, aby Černá Hora a Albánie už konečně vstoupily.
16: Uvedl premiér Andrej Babiš. Ani tyto dvě země ale zatím neuslyší datum, kdyby měly do Evropské unie vstoupit. Černá Hora doufá, že to bude za 2 roky. Ještě ale neuzavřela jednání s Bruselem v klíčových kapitolách právní stát a základní svobody. Snížit korupci a zajistit fungování nezávislých soudů je jednou ze základních podmínek členství v Unii. Z Tivatu Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Dobrovolníci chystají brněnské výstaviště na zítřejší blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze popravili v 50. letech komunisti ve vykonstruovaném procesu. Přípravy jejich blahořečení sleduje reportér Šimon Franc.
18: Asi 160 dobrovolníků tady od rána chystá tisíce židlí, většinu už rozestavili do řad a teď rozdělují do jednotlivých sektorů. Technici mezi tím nasvětlují velké pódium, na kterém budou blahořečení sledovat tisíce lidí. Ti se míří z celé republiky, některé farnosti vypravují autobusy, další lidé se připojí k cyklopouti z Velehradu. Proces blahořečení zakončí zítřejší slavnostní mše, kterou vede kardinál Michael Černý. Ten tady dnes na výstavišti uvedl, že je rád, že si lidé připomenou osudy dvou mučedníků a cítí silný mandát od papeže 14., který ho na blahořečení vyslal. Z Brna Šimon Franc, Radiožurnál.
19: Tenistu Jakuba Minčíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Minčíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
20: Alex, že jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takový v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
19: Zápas se startem po 14:30 odpoledne odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. České fotbalisty čeká po výhře v generálce na mistrovství světa 3-1 nad Guatemalou let z New Jersey do Dallasu, kde budou mít základnu během šampionátu. Do mistrovství světa Češi vstoupí za týden v noci ze čtvrtka na pátek utkáním s Jižní Koreou. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a Chrudim nezískali licenci pro profesionální soutěže a v příští sezóně tak druhou ligu hrát nebudou. Tu si naopak hrají Kladno a Česká Lípa a také Jihlava. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. České volejbalistky vyhrály v Lize národů v Nankingu nad Belgií 3-0 na sety a mají druhé vítězství ze 3 zápasů.
0: Nehoda na Brněnské v Praze, taky na silnici 7 na obchvatu Slaného. V Praze je ucpaný výjezd po Brněnské směrem na D1 na Brno. U nákupního centra na Chodově narazilo auto do svodidel a vytekla nafta do jízdních pruhů. Aktuálně průjezdný pouze levý ze 3 pruhů. Kolona se táhne už z jižní spojky a je to na 15 až 20 minut. V Praze komplikace teď ve Strahovském tunelu směrem z Barandovského mostu na Troju. Asi v půlce tunelu stojí nepojízdné auto a budou regulovat jezdy. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je ucpaná u Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov nehoda. Zřejmě vážnější na místě zasahují hasiči a kolony se nehýbou ani v jednom směru. Vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Čekáme zataženo déšť nejdřív v Čechách a později taky na Moravě a ve Slezsku. Od západu ale čekáme proměnlivou oblačnost. Večer pak začnou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
21: Nakolik obstojí argumenty, kterými vládní koalice obhajuje změny v systému vládních odborných rad? Do jaké míry je naopak podložené varování expertních kruhů i sněmovní opozice před zásahem do těchto struktur? A jak číst vzkazy, které si aktuálně vyměňují Moskva a Kyjev ohledně dalších mírových rozhovorů a možných kompromisů, které by je měly provázet? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ruského protějška Vladimíra Putina, aby se sešli k mírovým rozhovorům a aby nečekali, až se na ně znovu zaměří administrativa Donalda Trumpa, kterou v současné době zaměstnává válečný střet s Iránem. Volodymyr Zelenský mimo jiné napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu a dodal, pokud osobně nedospějete k závěru, že je na čase ukončit válku, bude Ukrajina dál bojovat za svoji existenci. Podle Zelenského je Ukrajina připravena během jednání dodržovat příměří. To už ale Vladimír Putin ve čtvrtek odmítl. O krátký komentář požádám Michala Smetanu, bezpečnostního experta Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitele Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
22: Hezký den, děkuji za pozvání.
21: Například podle britské BBC se Zelenského dopis nese v odbojném duchu, poukazuje na aktuální ukrajinské nálety na ruské území, ale jakoby si i Putina dobíral, když píše, že po 26 letech u moci si věk začíná brát svou daň. Není to poprvé, kdy Zelenský zve šéfa Kremlu k osobní schůzce. Jak si vysvětlujete, nebo jak si vysvětlit načasování toho aktuálního vzkazu?
22: Máte pravdu, není to poprvé a hlavně to asi musíme číst z kontextu toho, že obě dvě strany se samozřejmě kromě bojiště snaží ovládat i nějaký jako širší mezinárodní narrativ, který samozřejmě směřuje jak pro vlastní obyvatelstvo a vlastní elity, ale také do zahraničí, to znamená na spojence, případně další kompetitory. V tomto ohledu jsme zde viděli vyjádření Vladimíra Putina právě na tom Petrohradském fóru, které nějakým způsobem opět signalizovali nějakou dlouhodobější ruskou pozici. A v tomto kontextu samozřejmě Ukrajina potřebuje rovněž být ten aktér, který signalizuje vůli jednat, ale zároveň také vůli se nepodlomit vlastně těm maximalistickým požadavkům, které zaznívají ze strany Kremlu.
21: Vladimír Putin včera prohlásil, že Moskva je připravena na jistý kompromis v mírových rozhovorech, k němuž ji vyzval Donald Trump, ale podle šéfa Kremlu k ústupkům není připravena Ukrajina a Ukrajince by měl ke kompromisům přimět americký prezident, právě to řekl tedy Vladimír Putin. Ten včera uvedl, že v takový posun věří, respektive teď americký prezident včera uvedl, že v takový posun věří a že by bylo skvělé, kdyby se Putin a Zelenský opravdu sešli. Dá se odhadovat, jaká odpověď nejspíš přijde z Kremlu na ten dopis z Kyjeva?
22: Takhle je potřeba říci, že pokud Vladimír Putin mluví o kompromisech, které Rusko ochotné udělat, tak je to opět především signalizace směrem k americkému prezidentovi. Vlastně je to něco, co Donald Trump chce slyšet ze strany jak Ruska, tak Ukrajiny. A Vladimír Putin vlastně toto dělá jako relativně levný krok, protože samozřejmě k žádným konkrétním ústupkům se v tomto ohledu nezavazuje. Určitě se nedá stát vaši otázku, určitě se nedá očekávat, že by prezident Zelensky dostal na ten svůj dopis nějakou vyloženě pozitivní odpověď, že by v důsledku této iniciativy Vladimír Putin se s ním chtěl sejít. To určitě neočekává ani ukrajinský prezident. A jakkoliv samozřejmě Rusko se bude snažit nadále signalizovat dál nějakou širší vůli jednat, ale opět bude mluvit o tom, že je potřeba nejprve postihnout právě kořeny celého toho konfliktu, mluvit o tom, jak je potřeba vyřešit nejdříve ten dlouhodobější problém, než se přistoupí k příměří. Je to v zásadě ten konzistentní ruský narrativ, co víme z těch posledních let.
21: Vladimír Putin se ve čtvrtek na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra sešel se šéfredaktory předních světových médií a například podle zpravodaje agentury Reuters drží dál tvrdou linii, když uvedl, že ruská vojska každým dnem postupují na bojištích, že lidská síla i průmyslové zdroje a odhodlání jsou na straně Ruska a tak dále. Jakou váhu tedy přikládat tomu ujištění o vůli Moskvy ke kompromisům a vedle toho slovům Vladimíra Putina, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dospět k mírové dohodě s Ukrajinou?
22: V tuto chvíli relativně malou váhu, respektive Rusko nadále tvrdí, že vlastně chce dosáhnout těch svých maximalistických cílů, o kterých mluvilo už předtím. Mimo jiné k tomu patří právě ovládnutí celého Donbasu, ale potřeba to opět korigovat směrem k realitě na bojišti, kde Rusku se v těch posledních měsících výrazně nedaří. Ten postup ruský se významným způsobem zpomalil a je velmi zásadním způsobem také vidět, že ruské ztráty jsou aktuálně vyšší než vlastně ruská schopnost doplňovat svoje stavy. Je to vlastně nějaká určitá změna dynamiky té války. Nechtěl bych to přeceňovat v tom smyslu, že to kompletně teďka vede k nějakému konkrétnímu výsledku, nebo že uvidíme, dejme tomu, nějaký konkrétní důsledek tohoto třeba během letošního roku, ale znamená to, že na ruský postup se zpomaluje a skutečně ta varianta, že by Rusko dobilo celý Donbas, tak jak to Vladimír Putin přeje, a kde je vlastně ten deklarovaný plán, tak skutečně tento plán se s velkou pravděpodobností nemusí vůbec podařit.
21: Zaznamenal jste v těch včerejších výrocích šéfa Kremlu nějaké nové momenty, ať už třeba ve směru, když mluvil o stavu ruské ekonomiky, nebo když po sérii ukrajinských dronových úderů v hloubi Ruska přiznal, že Rusko musí posílit svou protivzdušnou obranu?
22: Myslím, že to druhé přiznání je samozřejmě nějaké méně významné. V tuto chvíli je pro Vladimíra Putina samozřejmě velmi těžké nějak zpochybňovat tu realitu, která je prostě viditelná, kdy Ukrajina byla schopna výrazně navýšit své kapacity vlastně dronových úderů do hloubky ruského území a provádí tyto údery vlastně velmi efektivně a velmi často. V tomto ohledu prostě ta ruská protivzdušná obrana není schopna zabránit velmi destruktivním dopadům těchto útoků a je to dejme tomu nějaké přiznání tohoto problému, které samozřejmě do nějaké míry koresponduje s tou realitou, kterou vidíme.
21: Říká Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
22: Díky za pozvání, hezký den.
21: Stávkujeme, protože chceme pokračovat v práci. Tak dnes dopoledne odůvodnili svůj protest odboráři z úřadu vlády. Ti vyhlásili jednodenní stávku a to kvůli přesunu útvarů zodpovědných za agendy závislosti, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na některá ministerstva. Protokoly o přesunu úředníků mají do dneška podepsat ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví. Stávkující tvrdí, že změna povede k rozpadu technického zázemí a oslabení agend. Upozorňují také na to, že vedoucí úřadu vlády změnu neprojednala dopředu, tím podle odborářů porušila zákonné požadavky. Do našeho sněmovního studia už zdravím poslankyni hnutí ANO, mimo jiné bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva a také bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Dobré odpoledne.
21: A také poslankyni Pirátů, členku sněmovního podvýboru pro ochranu lidských práv a národnostní menšiny Vendulu Svobodovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
21: Paní Válková, pokud proti rozhodnutí vlády poprvé v novodobé historii stávkují přímo zaměstnanci úřadu vlády, měl by to být důvod k zamyšlení a třeba k přehodnocení toho přesunu, jak o to žádají stávkující?
1: K té vaší první půlce otázky říkám určitě ano. K zamyšlení určitě ano. K přehodnocení myslím si, že nastane čas a ten určitě nastane. Myslím na podzim, kdy se bude vyhodnocovat, jak jsem byla informovaná, zda to, co se předpokládá, to znamená redukce některých agent a odbyrokratizování toho úřadování, které bylo na právě kritizováno a které úřad vlády vedlo k tomuhle rozhodnutí, konkrétně paní Tinde Bárta, tak jestli se opravdu osvědčilo nebo ne. Já sama budu s napětím očekávat, jestli ta bilance, která počítám tak v září, v říjnu, už bude vidět, jestli to funguje, nebo jestli to naopak nefunguje, tak jestli dopadne tak či onak. Tak.
21: Vy jste říkala, že tedy to má být důvod k zamyšlení, ale ne tedy k přehodnocení toho kroku. Tak co by mělo být výsledkem toho zamyšlení, nebo nad čím by to zamyšlení mělo být?
1: No, já jsem řekla, možná, že jsem to neřekla úplně jasně, to zamyšlení určitě stojí za tou procesní stránkou nebo nad tou procesní stránkou, protože určitě se to podle mého názoru mělo předem projednat. Takže to zamyšlení je do budoucna projednávat s odborníky za mě. A to přehodnocení, to právě nemůžu teď
21: rozumím, tam byste, tam byste počkala to, na to
1: tam bych počkala skutečně, protože ty agendy si zasluhují, aby dál fungovaly a aby teď tedy pokud možno co bylo co nejméně problémů, včetně těch stávek. Já to nespochybnuju to právo, ale na druhé straně ta agenda a její fungování musí být prioritou.
21: Paní poslankyně Svobodová, myslíte si, že ten dnešní protest zaměstnanců úřadu vlády může k něčemu vést?
2: Já se bojím, že ne, protože ten signál, který vyšel z úřadu vlády, že se s nikým teda paní ředitelka bavit nebude a že odborníci vlastně nejsou hodnota, tak ten je natolik silný, že předpokládám, že už to nic nezvrátí. Ale to nedá se říct, že by to teda byl signál dobrý. A já se bojím, že tyhle ty kroky, které budou teďka následovat, což bude právě přesun těch agent na ministerstva, takže některé ty kroky budou nevratné, protože řada těch odborníků třeba na ty ministerstvo už přecházet nebude chtít, takže to hrozí tam nějaké odchody a s těmito odchody dlouholetých pracovníků odchází i ta jejich expertíza. Tam já se opravdu obávám, že i s tím trendem, jaký třeba pozorujeme na ministerstvu životního prostředí, kam teďka přichází nějací nekompetentní motorističtí lidé, tak se bojím, že ta expertíza z té státní správy se nám vytrácí a doplatí na to opět ta lidská práva. A když říkám lidská práva, tak zejména ta práva těch nejzranitelnějších, na které se mnohdy v těch zákonech opomene a ten úřad vlády, jakož to připomínkové místo, byla taková protiváha a to poslední místo, které se těchto lidí mohlo zastat.
21: Tím už částečně odpovídáte na to, na co se samozřejmě chci zeptat, co očekáváte, respektive když vy protestujete.

0: schválen zákon o státní službě, tak tyto lidé budou s nás propustitelní. Takže já se bojím, že je to vlastně cílený útok na tuto lidskoprávní agendu se snahou vlastně tyhle lidi dostat pryč.
1: Těch argumentů v posledních dvou týdnech jsme i v našem vysílání slyšeli hodně. Helena Válková má s lidskoprávní agendou zkušenosti z pozice ministryně i z pozice zmocněnkyně pro lidská práva. Před chvílí jste říkala, že budete s napětím očekávat, jaké budou výsledky té změny. Znamená to, že nejste tak jednoznačně přesvědčena o tom, že to bude krok k lepšímu, tak jak opakuje vedoucí úřadu vlády Tinde Barta?
2: No tak ještě jednu poznámku k mé předřečnici, paní poslankyni Svobodové. Já si myslím, to je taková typická pirátská retorika, že všechno dopadne špatně a že chceme ty agendy utlumit tím svým z jejího pohledu určitě nešťastným krokem, tak takhle to rozhodně nevidím, protože jsem právě tou zmocněnkyní vlády pro lidská práva byla a vím, že ty rady a výbory budou fungovat, že většina těch odborníků zůstává zatím. Ale jsem opatrná, a to máte, pane redaktore, pravdu, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní Tinde Barta, slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad na fungování lidskoprávní agendy. Mně tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně. A s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě, ono to není zrovna populární funkce. Vy jste immer wäre, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A ta zmocněnkyně vlády pro lidská práva musí být dost odvážná, nesmí se bát a samozřejmě musí mít podporu premiéra nebo přinejmenším jí musí nechat volné pole působnosti. To jsem tenkrát dostala. Takže myslím si, že to je věčný boj. Není to úplně jednoduchá funkce a teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstev, jak jim bude dávat ta zmocněnkyně teda ty pokyny, které musí naplnit exekutivně potom ty úkoly, které se jí podaří prosadit ta vládě. Je to taková spletitá, bych řekla, přidivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přeci jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník. Takže to jednoznačně, jakýkoliv i na úřadu vlády. Takže v tomto ohledu jsem taková, jako bych řekla, opatrná v tom hodnocení a do budoucna určitě na podzim by to chtělo nějaké vyhodnocení.
1: My se k tomu určitě budeme vracet a uvidíme, no, jestli na místě tedy bude optimismus nebo spíš pesimismus. Tady už zaznělo, že v reakci na to opatření odcházejí někteří odborníci. Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková včera řekla, že z těch poradních orgánů úřadu vlády odešlo už přes 50 odborníků. Paní Svobodová, je to od nich rozumné, když vy jste mluvila o tom, že hrozí oslabení té agendy, nepřispívají vlastně ty odchody tomu oslabení?
0: Mohou. Tam ty rezignace, velká řada z nich je podmíněná. To znamená, že je to nějaký, řekněme, tlak vyvinutý právě směrem k úřadu vlády, aby k těm změnám nedocházelo. Já předpokládám, že právě ti odborníci si moc dobře uvědomují ten svůj přínos a určitě i tohle pro ně nebyla jako snadná volba. Co já mám informace, tak v pondělí by se ten počet měl nějakým způsobem ještě zaktualizovat. My bychom měli vědět, kolik teda těch lidí skutečně odchází, kolik jich odchází, pokud se teda ty přesuny stanou a kolik to je

0: zvažuje, protože věřím, že i nad tímto přemýšlejí a berou to odpovědně.
1: Pardon, když
0: a
1: říkáte, zároveň... že se zaktualizuje, budou ta čísla tedy vyšší?
0: To nevíme. Nevíme, kdo třeba ten odchod nestáhne. Skutečně ta diskuze tam probíhá čilá a právě proto, že si ti lidé, ti odborníci jsou velmi zavázáni té své agendě a chtějí, aby případné ty jejich odchody neohrozily právě tu agendu a ty nejzranitelnější skupiny. Takže ta diskuze tam probíhá čilá. Já jsem zvědavá právě na ta čísla a mě na to mrzí nejvíc to, že právě tady ta odborná hodnota těch lidí, kteří opravdu zadarmo pracují pro stát, takže ani tohle pro úřad vlády, pro pana Babiše, pro paní Tindebárta, není ta hodnota, o kterou by se opřeli a která by jim rozsvítila varovná světla a řekla, tady se děje něco opravdu nepěkného, pokud se tolik odborníků tady postaví za nebo proti tomuto přesunu, protože ono se nedá říct, že nějaké zefektivnění, ať už to znamená pro kohokoliv, cokoliv, znamená zkvalitnění. A ještě jsem si chtěla trošku vyjádřit k té pozici právě zmocněnkyně pro lidská práva. My vlastně teďka vůbec nevíme, co si paní Táňa Malá myslí. Ta pozice se nám tímto přesunem dost vyprázdňuje. Vyprázdňuje se na nějaké stříhání pásek, vyjádření do médií nebo na sociálních sítích. A já bych teďka očekávala, že tím, že se oslabuje ta její pozice jako zmocněnkyně, že ona nějakým způsobem bude vystupovat, nebo třeba i tu situaci uklidní. Já jsem od ní zaznamenala jedno vyjádření a od té doby vlastně jsem už nezaznamenala nic. Paní Malá mlčí a já nevím, jestli je to ze strachu nebo z nějaké loyalty, nebo třeba ví, co se bude dít, já nevím, ale od ní bych očekávala mnohem více reakcí, aby i případně mohla nějakým způsobem uklidnit tu odbornou veřejnost.
1: Dokáže Helena Válková odpovědět, co si myslí a jestli k tomu přistupuje správně Taťána Malá?
2: Já za nikoho mluvit nebudu. Já jsem zaznamenala teď v poslední době několik jejich vystoupení. Ona je velmi zdrženlivá. Víte, já jsem dokonce tohle diskutovala i se bývalými zmocněnkyněmi vlády pro lidská práva, s Klárou Šimáčkou, Lauričníkovou, s Monikou Žimunkovou a všichni jsme se shodli na tom, že jsme pro tu agendu žili. Dělali jsme chyby, dělali jsme věci, které se nám povedly. Byl to prostě pro nás ta doba těch, každá z nás to dělala několik let.
1: A máte pocit, že teď to tak nefunguje?
2: A teď to chci říct, a ona má tu smůlu, Táňa Malá, že ještě neměla možnost ani pořádně tu agendu uchopit, protože ona je na samém začátku. Takže teď má možnost ukázat, a já předpokládám, že to teda ukáže do podzimu, do jaké míry agenda lidských práv přirostla k srdci a jak se za ní bude, nevím, jestli mám použít dramaticky být, ale rozhodně jak se zasadí o to, aby i přes to, co se teď stalo, fungovala dobře. A to bude také bilance, která nás všechny čeká.
1: A která nás
2: přijde,
1: všechny bude zajímat i ve vysílání Českého rozhlasu. Omlouvám
2: se,
1: že vám do toho skáču. Blíží se další zprávy. Našimi hosty byly poslankyně Hnutí ANO Helena Válková, poslankyně Pirátů Vendula Svobodová. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschle.
1: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Dobré odpoledne, je 12:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Rumunské úřady vydaly po výbuchu námořního dronu v černomořském přístavu Konstanca příkaz k evakuaci. V největším přístavu v zemi explodoval typ stroje, který se podle rumunského ministerstva obrany používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Výbuch nikoho nezabil. Helikoptéry v oblasti pátrají po dalších případných námořních letounech. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. U záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou začalo platit dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na síti X napsala, že opravy, které mají zabránit hrozbě jaderné havárie, se budou týkat elektrického vedení. 8 lehce zraněných si vyžádala nehoda vlaku s nákladním autem na přejezdu bez závor u Smržic na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Okolnosti nehody policie šetří. České dráhy zavedly mezi Prostějovem a Kostelcem nad Hané náhradní autobusovou dopravu. Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od českých radiokomunikací. Součástí je taky unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Od sjezdu na výstaviště popojíždí kolona z kilometru 190. Provoz brzdí omezení za sjezdem na Mikulov, zpoždění 20 minut. A silnice 7 z Prahy do Chomutova je neprůjezdná na obchvatu Slaného. Po nehodách několika vozidel dá se to objet přes Knovíz a Slaný z konce dálnice D7. Stejně tak opačně. Přejeme šťastnou cestu. Během odpoledne se od západu čeká postupně proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty mezi 16 a 21 stupni. A po zprávách už názory a argumenty.
4: Stávka na úřadu vlády. Co přivezl předseda Senátu Vystrčil z Tchaj-wanu? Či jak Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
4: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Vyzývají k přehodnocení převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí. Podle šéfky úřadu vlády Tinde Barta je ale většina kritiky neopodstatněná. Není důvod k obavám, přesun je politické rozhodnutí a nelze ho už změnit. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
4: Slyšeli jsme, že podle Tinde Barta už nelze nic měnit, ale může přece jenom ta stávka změnit aspoň něco?
6: Podle mého názoru nic zásadního změnit nemůže, a to z toho důvodu, že už přesuny těch jednotlivých pracovníků z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva probíhají, jsou podepsány různé protokoly, které to mají umožňovat a tak dále. Takže ta stávka má význam pouze v tom slova smyslu, že opět může upozornit veřejnost na problematiku toho, zda agendy týkající se například rovnoprávnosti mužů a žen, národnostních menšin, lidských práv, protidrogové politiky, zda může fungovat na jednotlivých ministerstvech, nebo zda bylo lepší, aby zůstala tato agenda v rámci úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že tedy probíhá ta stávka, tak je třeba dodat, že je to krok velmi neobvyklý, protože si nepamatuji, nevybavuji, že by na úřadu vlády někdy v minulosti stávkovali zaměstnanci tohoto úřadu. Zároveň je třeba dodat, že skutečně jde o rozhodnutí, které je politické, za kterým tedy stojí vláda, za kterým stojí šéfka úřadu vlády, a ta tvrdila, že si jednak nechala zpracovat určitou analýzu, a když do té analýzy nahlédneme, tak jsou tam některé pasáže, které hovoří o tom, že skutečně některé věci se dublovaly, to znamená, že je řešil ten příslušný útvar na úřadu vlády, ale také na jednotlivých ministerstvech, ale zároveň ta analýza dospívala k tomu, že ty překryvy nebyly tak rozsáhlé a že spíše někdy se dalo mluvit o tom, že se to doplňovalo, než aby se to nějak zdvojovalo. Takže je zřejmé, že šéfka úřadu vlády vycházela z jiných pohnutek a jedna z těch pohnutek, o které ona otevřeně mluví, bylo také to, že podle kompetenčního zákona jsou vymezeny určité funkce, které má úřad vlády zastávat, co vlastně má dělat, a podle jejího přesvědčení tam tyto agendy nepatří, a proto se tedy rozhodla to prosadit přes vládu takovým způsobem, aby byly přemístěny na jednotlivá ministerstva. Existuje i jiný úhel pohledu, a to od lidí, kteří se těmito věcmi dlouhodobě zabývali nebo zabývají. Jsou to lidé z praxe, odborníci, kteří třeba i působili ve vysokých pozicích v rámci těchto agent, a ti tvrdí, že to není dobrý nápad, že přece jenom ta koordinace v některých oblastech je nutná, že ty problémy se netýkají jednoho rezortu, ale že je to napříč rezorty, a proto by ta koordinace měla být zachována. Zároveň někteří pracovníci, kteří tedy přecházejí, se obávají toho, že pokud budou třeba kritičtí vůči některému ministerstvu, takže to může poznamenat tu jejich pracovní kariéru, že zkrátka za to mohou být nějakým způsobem sankcionováni, kdežto když působili v rámci úřadu vlády, tak byli v tomto směru přece jenom svobodnější. Takže uvidíme v následujících týdnech, možná i letech, jak tedy tento krok poznamená pozitivně nebo negativně ty agendy, které byly dosud pod úřadem vlády, a pak za to samozřejmě, když je to politické rozhodnutí, by měli nést politickou odpovědnost ti, kteří o tom rozhodli, ale pokud se to projeví v řádu let, kdy už bude jiná vláda, tak ta bude řešit ty problémy, které sama nezpůsobila.
7: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
6: Naslyšenou.
7: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se vrátil ze své cesty na Tchaj-wan. V jejím závěru mezi jiným tchajwanská vláda slíbila vytvořit nový fond ve výši v přepočtu 1,25 miliardy korun pro podporu tchajwanských investic v Česku a naopak. Nad okolnostmi, výsledky i důsledky Vystrčilovy cesty se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: S batohem na zádech vystoupil český předseda Senátu na Tchaj-wanu z dopravního letadla. A s batohem na zádech ho přivítal i tchajwanský prezident, když mu uděloval jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání. Větší symbolickou facku předseda vlády Babiš, který odmítl dát předsedovi Senátu Vystrčilovi na služební cestu na Tchaj-wan k dispozici vládní letoun, dostat nemohl. Otázku, zda mu to vůbec došlo, teď ale nechme stranou. Podstatné je, že tím Andrej Babiš, jak to Miloš Vystrčil formuloval, především vrazil nůž do zad českému biznisu. Vládní letadlo totiž předseda Senátu nepotřeboval kvůli sobě, ale proto, že s ním měli na Tchaj-wan letět na už domluvená setkání s tchajwanskými protějšky zástupci českých firem ze strojírenství, IT, kyberbezpečnosti, energetiky a dalších high-tech oborů, ale také delegáti českých univerzit a institucí spolupracujících s Tchaj-wanem v oblastech výzkumu a vzdělávání. Ti všichni profitují nejpozději od předloňska, kdy Česko podepsalo s Tchaj-wanem memorandum o partnerství ve vyspělých technologiích, především z časového okna v polovodičovém sektoru, které skýtá českým firmám reálnou šanci zařadit se do tchajwanského dodavatelského řetězce. TSMC, tchajwanský světový gigant v produkci moderních polovodičů a vysoce výkonných čipů, dal sice při výstavbě své nové továrny v Evropě logicky přednost Německu, kterému poskytlo nejlepší podmínky, ale svou megafab staví v Drážďanech, odkud je to k nám ani ne 50 kilometrů. S investicemi do České republiky má Tchaj-wan kromě toho i zkušenosti. Díky němu tady vzniklo už na 30 tisíc pracovních míst, což je 5x víc, než u nás doposud vytvořila Čína. Jejímž jménem tady svého času nasliboval tehdejší prezident Zeman hory doly. Přesto dnes Andrej Babiš tvrdí, že oficiální politické návštěvy na Tchaj-wanu českému biznisu nic reálného nepřinesly. Poškozují vztahy s Pekingem a ničí biznis českých firem v Číně. On sám chce prý dělat pragmatickou politiku pro exportéry. Že to říká právě on, je dost pikantní. Jeho Agrofert se v roce 2006 stal v Číně obětí masivního podvodu a tunelování, při kterém Andrej Babiš přišel v přepočtu o stovky milionů korun. Takže moc dobře ví, jak to v Číně chodí. Zvláštní v každém případě je, že čínské velvyslanectví v Praze tentokrát neodsoudilo oficiální cestu na Tchaj-wan jako takovou, ale vztáhlo ji vysloveně na předsedu Senátu, který údajně nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a na Tchaj-wan jel čistě z důvodů osobních zájmů. Dodat je třeba, že ve skutečnosti se Čína neřídí podle toho, jak se který stát chová k Tchaj-wanu. Svou investiční strategii zredukovala v posledních letech v celé Evropě. Důvod je prostý. Evropské státy zavedly přísné kontroly a pravidla. Jednoduše proto, že dbají na svou bezpečnost.
4: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Po odchodu většiny členů dozorčí a správní rady klíčových sponzorů a prakticky všech zaměstnanců opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. O osudu knihovny uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek podvečer oznámila, že jí nezbývá než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými devadesátinami. Dělat za knihovnou ale kříž je přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatel Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů, a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
4: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ve Velké Británii se dlouho řešila otázka, zda policie a justice nejsou nespravedlivé k příslušníkům etnických a náboženských menšin. Teď se debata překlopila na opačnou otázku, zda jim naopak nenadržuje. Podnětem byl případ vraždy v jihoanglickém Southamptonu. Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem, říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Mnozí britští publicisté se ptají, jestli jejich země zažívá okamžik George Floyda, tedy amerického černocha, který zemřel poté, co mu policista dlouho klečel na krku, přestože muž si stěžoval, že nemůže dýchat. Tentokrát jde o smrt Henry Novaka, bílého Brita, který v Southamptonu už koncem loňského roku zemřel poté, co ho pětkrát nožem bodnul britský Sikh Vikram Digva. Případy se neliší jen místem činu a barvou pleti oběti a pachatele, ale také reakcí společnosti a úřadů. V Americe se po Floydově smrti zrodilo hnutí Black Lives Matter, které upozorňovalo na policejní násilí vůči Afroameričanům. Ale také velmi podrážděná atmosféra, během které bylo obtížné upozorňovat na niance. Politici i policisté, a to nejen američtí, ale dokonce i britští, rituálně poklekávali na znamení přijetí jakési hlubší zodpovědnosti a recidivista George Floyd byl vydáván za něžného obra. Rozdíl i v tom, že Novakovu smrt nezpůsobil policista, ale útočník. Ten policii nahlásil, že ho Novak rasisticky urážel. A policisté pak po příjezdu automaticky věřili nezraněnému snědému Digvovi a bez přemýšlení spoutali na zemi ležícího zraněného bílého Novaka. Na jeho stížnost, že nemůže dýchat, vlastně stejnou jako v případě Floyda, reagovali zlehčujícím komentářem a Novak pak na následky zranění zemřel. Digva ovšem stíhání neunikl, právě před pár dny dostal vysoký trest odnětí svobody a britská policie také vyšetřuje případ selhání vlastních lidí, kteří byli vybaveni kamerami. Ale mnozí si všimli, že na podporu zavražděného Novaka se žádné velké pochody nekonaly, o povinně dobrovolném poklekávání politiků nebo policistů nemluvě. Společenská reakce se ale samozřejmě dostavila, protože část britské veřejnosti věc chápe jako součást širšího problému. Tvrdí, že v jejich zemi existuje dvojí spravedlnost, jiná pro menšiny, které jsou zvýhodněné, a jiná pro bílou většinu. Kontextem je i dlouhodobě vysoká imigrace, včetně té nelegální, a nevždy úspěšná integrace příchozích. A také pocit občanů, že imigranti si dobře žijí na útraty rodilých daňových poplatníků. Atmosféru se snaží využít jak předseda strany Reform UK Nigel Farage, tak osobnosti napravo od něj jako Tommy Robinson. Problém má i užší rovinu, a to je špatně zvládnutý boj s rasismem v samotných institucích spravedlnosti, často pod vlivem různých módních teorií o identitě, rase a statusu oběti. K současnému stavu kritičtí britští publicisté proto tvrdí, že od institucionálního rasismu minulosti se Británie přesunula k dnešnímu institucionálnímu antirasismu, ten je ale prý také v jádru stejně rasistický, jen změnil objekt, proti kterému se zaměřil. Jen v hrabství Hampshire, kde se vražda odehrála, utratila policie asi 1 000 000 liber za speciální školení, v nichž se policisté měli naučit vnímat příslušníky menšin ne neutrálně, ale jako ty, které mají především chránit, a na bělochy naopak hledět s podezřením. To možná vysvětluje, proč policisté v Southamptonu automaticky považovali za problém Novaka, i když vše, co měli před očima, svědčilo ve prospěch opačného závěru. V debatě se připomínají i jiné případy, třeba ten v Southportu, kde pachatel zavraždil 3 děti. Učitelka budoucího vraha s předstihem upozorňovala na jeho problematické chování, ale byla odbita s tím, že má rasistické předsudky. Ideálním stavem by měla být společnost a instituce, v nichž barva pleti a rasa vlastně vůbec nehrají roli. Nezdá se, že by Británie byla k tomuto bodu blízko a možná, že se k němu momentálně ani neblíží.
7: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jakou má ruský exil naději, že se jednou bude moci vrátit do lepšího Ruska, než je to současné Putinovo? I o tom je dnešní okénko do Ruska komentátora novinek Alexandra Mitrofanova.
11: Kdo se zabývá ruským exilem, ví, že drtivá většina občanů Ruské federace, kteří prchli ze země před Putinovým režimem, žije v naději, že dříve nebo později, nejspíše po diktátorově pádu, se poměry zlepší, oni se vrátí a bude líp. V minulých dnech však zveřejnil web ruské redakce Rádia Svoboda text, který poprvé nastínil zcela jinou perspektivu pro svobodomyslné Rusy v exilu. Autorkou je 46-letá Světlana Prokopilová, která byla v Rusku známou novinářkou, nositelkou několika domácích cen a mezinárodní ceny za svobodu médií. Odjela poté, co jí režim vyhrožoval uvězněním. Stručně shrnu hlavní myšlenky jejího textu. K nepříjemné, ale již známé myšlence, že v postputinovském Rusku nás nikdo nebude potřebovat, se nedávno přidala nová, ještě nepříjemnější. Toto nové Rusko se nám samotným s největší pravděpodobností nebude líbit, napsala, s tím, že mluví o všech protiválečných Rusech, které nové Rusko chtít nebude. Věděli jsme, teď odjedeme. Uchováme v sobě překrásné Rusko budoucnosti. Počkáme na konec. Režim přece není věčný, ale hodnoty jsou věčné. Vrátíme se, říkali jsme si navzájem. A teď se mi zdá, ne. Nejsme zapotřebí. A co hůř, nebudou potřeba ani ti z nás, kteří zůstali v Rusku a uchovávají tyto věčné hodnoty v sobě, protože věří, že je tak zachraňují před erozí války přímo v jejím doupěti. Protože nové Rusko, pokud se objeví, nevyroste z nás. Vylíhne se tam, uvnitř toho špatného Ruska, před kterým jsme utíkali. Prokopilová napsala, že v případném novém Rusku nebude poptávka po demokratech ani liberálech. Noví protestující nepožadují svobodu pro politické vězně a ukončení mučicích praktik ve vězeňském systému. Požadují, aby se na smrt na ukrajinské frontě neposílali nedoléčení ruští vojáci. Aby se poskytovaly výhody rodinám účastníků SVO. Aby se státní rozpočet utrácel na drony a ne na opulentní večírky. A aby se neblokoval internet, jinak se Ukrajince nepodaří rychle porazit, napsala. Podle autorky nepřekrásné Rusko budoucnosti může být vybudováno na souhlasu s válkou proti Ukrajině a budovat ho budou lidé, kteří přijali válku jako danost. Pro něž se jí stala součástí života jako nová norma. Rusko budoucnosti se s největší pravděpodobností zrodí nikoli z toho Ruska, které jsme v sobě zachraňovali, ale z toho, před kterým jsme utíkali. Bude se nám takové Rusko líbit? Ne, nebude. Protože většina, v níž dnes zraje nespokojenost se stavem věcí, nepotřebuje pokání, obnovení spravedlnosti, ideály a hodnoty, ale banální normalizaci. Aby ceny přestaly růst, internet fungoval jako dřív a ideálně, aby se ještě dalo odletět na dovolenou do zahraničí, uzavřela ruská exilová novinářka. V tomto nejhorším scénáři se podle ně Rusko po Putinovi nezbaví zla, ale nadbytečné hniloby, která brání zlu v účinném působení. V tomto Rusku rozhodně nebudeme doma, vynesla svůj rozsudek.
7: U mikrofonu byl Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Občanská válka v sarkastické vizi hudebnice a básnířky Evy Turnové.
12: Často přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby zmizely všechny společenské brzdy mezi pocitem křivdy a odplatou. Možná i proto se mi zdál sen, že v Praze vypukla válka mezi jednotlivými obyvateli. Každý dostal lehkou pušku a právo vyřídit si s kýmkoliv své účty. Výrobce garantoval mimořádnou přesnost. Chtěla jsem zrovna vyrazit s dcerou do centra. No tam nemůžem, řekla Johanka. Tam se střílí úplně nejvíc. A proč? Někdo tam zrovna přebírá cenu za mír. A tak jsme zůstali doma. První týden se vzájemně zastřelilo několik lidí kvůli parkovacím místům, rekonstrukci společných prostor a kvůli tomu, kdo komu snědl jogurt v lednici kanceláře. Policie zaznamenala nečekaný nárůst útoků na bývalé třídní učitelky. Mnoho občanů se teprve nyní vyrovnávalo s trojkou schování. Všechny mezinárodní války byly pozastaveny. Jakmile se střílení stalo běžnou občanskou činností, armády o něj ztratily zájem. Nejvíce incidentů se odehrávalo mezi členy rodin. Ukázalo se totiž, že člověk odpouští prezidentovi, sousedovi i šéfovi, ale nikdy úplně nezapomene, kdo mu v roce 2017 vyhodil sbírku céček. Pak si všichni uvědomili, že sami mají na svědomí minimálně 10 podobných přečinů a nikdo raději nevycházel z domu. Jenomže lidem začala po chvíli chybět společnost a tak odvážní jedinci zase opatrně vyrazili do ulic. A od té chvíle začala nejzdvořilejší éra českých dějin. Úřednice se pro jistotu začaly usmívat, řidiči pouštět chodce, sousedé přestali vrtat v neděli, Filip Turek dokonce začal zdravit cyklisty jako první. Na schůzi SVJ se poprvé v historii podařilo schválit rozúčtování vody bez jediné vraždy. Lidé začali vracet nákupní vozíky až ke stojanu. Na internetu se objevila věta "možná se mýlím". Prezident Pavel se ráno probudil a zjistil, že pod oknem stojí Macinka s brokovnicí. Ježiš, co jsem zas udělal? Zavolal prezident. Nic, odpověděl Macinka. Jen jsem si přišel popovídat, v nové době je důležité udržovat dobré vztahy. Prezident ho pozval dál na kávu, ale pro jistotu odjistil.
7: Ironickou glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
13: Ondřej Soukup,
14: Josef Pazderka, míříme na východ.
13: Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Zelenský nebude vůdce.
14: Co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel?
13: On samozřejmě může zkusit kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat.
14: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
3: Hezké odpoledne, je 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summit jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Při výbuchu v terminálu pošty v ukrajinském Kyjevě zemřel 59letý muž, další dva lidi exploze zranila. Podle policie výbuch nastal při kontrole jedné ze zásilek. Prokuratura případ vyšetřuje jako teroristický čin. Poslanci zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Senát Spojených států schválil návrh zákona, který by poskytl ministerstvu vnitřní bezpečnosti dalších 70 miliard dolarů, tedy skoro 1,5 bilionu korun. Finance mají být určené na prosazování imigrační politiky. Návrh teď musí odhlasovat i sněmovna reprezentantů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: O stavbě dvou větrných elektráren dnes v místním referendu rozhodují obyvatelé Višňové na Příbramsku. Větrníky chce postavit jihozápadně od obce společnost ČES. Lidé odpovídají na otázku, jestli souhlasí se stavbou za podmínky, že elektrárny vzniknou v minimální vzdálenosti 4,5 kilometru od obecního úřadu a přinesou obci pravidelnou roční platbu za elektřinu. V Tvrdonicích na Břeclavsku dnes začínají slavnosti podluží v písni a tanci. Je to 71. ročník jedné z nejstarších folklorních akcí svého druhu v Česku. Do obce přijedou folklorní soubory z celého podluží předvést různé druhy lidových tanců a zpěvů. Podle organizátorky Zdeny Šlichtové na slavnosti nemíří pouze soubory z tuzemska.
16: Mezi těmi účinkujícími každoročně míváme i zahraniční účastníky, soubory dechovky ze Slovenska, ještě máme letos hosta z Rumunska, z města Arad a ještě k našim hostům mimo region bude patřit z jižních Čech folklorní soubor Javor.
3: Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude od půl třetí nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa, se kterým má negativní vzájemnou bilanci 0-1. Na plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Koberovice. Na 81. kilometru je kvůli opravě mostu uzavřený pravý pruh, je tam krátká kolona. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je neprůjezdná na obchvatu Slaného po hromadné nehodě. Z obou směrů stojí dlouhé kolony, stojí se za odbočkou do Třebíze směrem z Prahy z konce dálnice D7. Dá se to objet přes Knovíz a Slaný z konce dálnice D7 a stejně tak opačně. V Praze v Brněnské na výjezdu po D1 na prvním kilometru se po nehodě osobního auta jede pouze levým pruhem, je potřeba uklidit vozovku. Kolona popojíždí od jižní spojky, zpoždění čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. Odpoledne se čekají místy přehánky a výjimečně i bouřky, k večeru budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Zítra tak bude slunečno, ale odpoledne postupně oblačno s možností přehánek a oteplí se na 21 až 26 stupňů. Dnes se teploty pohybují od 16 do 21. A teď už pořád, jak to vidí.
17: Díky čemu roste nad očekávání reálná mzda a může tento trend pokračovat? Proč v průměrné hodinové mzdě silně zaostáváme za většinou zemí 27? Dočkáme se někdy eura? V čem má spočívat reforma penzijního připojištění, co přinese snížení poplatků penzijním společnostem? Tak to jsou naše dnešní témata. Hostem pořadu, jak to vidí, je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
15: Jak to vidí?
17: Reálných mest v prvním čtvrtletí překonal očekávání a byl nejsilnější za posledních 5 let. Díky čemu?
18: No, tak já myslím, že se to dá přičíst třem věcem, protože nikdy to není tak jednoduché. A ta první, úplně jednoduše řečeno, nejsou lidi. To znamená, že poptávka po pracovní síle pořád převažuje nad nabídkou. Je do Česka prostě zaměstnanců, obzvláště pro některé obory, kde je potřeba třeba kvalifikovaná, ale manuální pracovní síla, tak je opravdu stále méně. Je i administrativně náročné do Česka přivést cizince, na rozdíl třeba od jiných zemí, kde nemají ten systém tak rigidní jako u nás. A to znamená, že prostě roste tlak na růst mest od těch zaměstnanců, kteří jsou tady, zaměstnavatelé se je snaží udržet, protože sehnat jinou pracovní sílu je pro ně těžké. Samozřejmě s tím souvisí i poměrně přísný zákoník práce a tak dále. A doložit se to dá vlastně i tím, že Česko, ten nedostatek lidí, my máme pořád jednu z nejmenších nezaměstnaností v Evropské unii, byť v posledním roce rostla, přesáhla 3%, jinak jsme dlouhodobě byli pod 3% ještě, ale pořád je to na poměry EU málo. No a co se dá říct určitě, proč je to rekordní, ta reálná mzda taky, myslím si, že tam hraje velkou roli to, že jsme měli za poslední roky v prvním kvartálu rekordně nízkou inflaci, protože reálná mzda je očištěná právě o růst cen, tedy o inflaci, ta byla pouze 1,6%, čili ten relativně velký nárůst těch hrubých mest, asi o 8%, tak vlastně díky té nízké inflaci znamenal opravdu velký nárůst té reálné mzdy a mzdy prostě také dohání to, co ztratili, protože Česká republika prožila v letech krize 22-23 po covidu, pak známá energetická krize a obrovská inflace, tak prožila jeden z největších propadů reálných mest vůbec v Evropě a z toho se vyhrabáváme vlastně doteď.
17: No a může to vydržet, pokračovat?
18: Tak nějaký růst určitě pokračovat bude, ale určitě ne takovým tempem, protože jako jednak třeba přece jenom začínají různé inflační tlaky. Inflace mírně roste, už teď byla přes 2%, čili takto nízká nebude. A také se očekává kvůli krizi na Blízkém východě samozřejmě trošku ochlazování ekonomiky, ona s tím souvisí ta inflace. A pro zajímavost bych to doložila tím, že Česká národní banka očekává růst reálné mzdy pro za celý letošní rok 4%, čili žádné 6-7%, jako vidíme teď, a příští rok jenom necelá 3%.
17: Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozorňuje, že tempo růstu reálných mest předbíhá produktivitu práce. Co z toho plyne?
18: Tak plyne z toho prostě to, že prostor zaměstnavatelů výrazně navyšovat hrubé mzdy lidem se prostě vyčerpá, protože práce lidí zdražuje tím, že rostou mzdy, ale ta hodnota, za kterou oni vytvoří tou svojí prací, a zaměstnavatelé podniky potom ve formě těch produktů, ať už jsou to služby nebo výrobky, prodají, tak oni narážejí na limity, že nejsou schopni ty svoje produkty nebo služby prodat prostě dráž, takže ta produktivita té práce potom vlastně klesá. A ten důvod, proč to tak je, že my jsme ekonomika, která má pořád velkou část průmyslu, ten je hodně postavený prostě na takové té levné práci, levné výrobě, bez velké přidané hodnoty, kde uprostřed nějakého dodavatelského řetězce se zahraničním vlastníkem, čili když už tam nějaká přidaná hodnota je, tak často končí mimo Českou republiku a to prostě brzdí rozvoj.
17: Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš si myslí, že by pro včasné tlumení inflačních očekávání české ekonomice slušel preventivní růst úrokových sazeb. Myslíte, že by k tomu kroku mohla centrální banka přistoupit?
18: Tak Česká národní banka doposud tvrdila, že zatím není potřeba, aby rostly sazby, že je v komfortní situaci, protože ty úrokové sazby u nás jsou stále relativně vysoké. Oni klesaly z té doby inflační krize relativně pomalu, jsou pořád vyšší než třeba v eurozóně, v zemích Evropské unie, které tady mají euro, na což upozorně poslední dobou možná i posluchači zaznamenali, premiér Andrej Babiš neustále vybízí Českou národní banku, aby snížila dokonce úrokovou sazbu. A teď tento týden znova vlastně vystartoval po ČNB, že zaslechl právě, že by jako mohlo dojít k nějakému růstu sazeb naopak a že to považuje za úplně hrozné. A tak faktem je, že prostě samozřejmě to je politika centrální banky, její politika je udržovat inflaci nízkou v cíli, které je 2% ročně zhruba a právě úrokové sazby jsou jeden z klíčových nástrojů, ze dvou klíčových nástrojů, jak toho může dosáhnout. Čili pokud má centrální banka pocit, že jsou tady inflační tlaky, že některá čísla ukazují velkou úvěrovou aktivitu firm na trhu, tak jako ekonomové nevylučují, že by vlastně naopak, tedy místo původního i očekávaného poklesu sazeb mohlo dojít nějakým třeba i symbolickému malému růstu.
17: Uvidíme za 14 dní. Na druhou stranu hodinová mzda v Česku byla loni na úrovni 57% průměru v Evropské unii a byla tak sedmá nejnižší mezi 27 členskými státy. Včera tohle zveřejnil Český statistický úřad. Proč zůstáváme na chvostu?
18: Já si myslím, že to souvisí hodně s tím, o čem už jsem mluvila, tedy o té struktuře ekonomiky levné pracovní síle, což prostě spousta nebo velká část průmyslu nebo nějaká část průmyslu a služeb je na tom pořád závislá. Určitě je tam ale těch faktorů více. Třeba my máme, nevím, tedy ona se zvedala v poslední době, ale my jsme měli dlouhou dobu extrémně nízkou minimální mzdu, která samozřejmě potom určuje cenovou hladinu ve velké části nebo mzdovou hladinu ve velké části ekonomiky. Chybí nám tady obecně v české ekonomice taková ta špičková produkce vlastních značek s vysokou přidanou hodnotou, kde jsou také ty vysoké platy. A ten průměr potom dělá to, co vidíme. Hmm.
17: Zajímavé je, že šance na větší plat se zaměstnancům zvyšuje, pokud o něm nevyjednávají sami, ale na základě kolektivní smlouvy, přičemž ale nadpoloviční většina v České republice není pokryta takovou smlouvou, i když směrnice Evropské unie doporučuje, aby kolektivní vyjednávání pokrývalo až 80% zaměstnanců.
18: No, já si myslím, že to je vizitka relativně slabé pozice odborů v České republice. Oni mají také poměrně dost málo členů ve srovnání třeba i s jinými zeměmi a ty důvody asi budou dva, možná tři, nevím, jeden je nepochybně to, že v 90. letech prostě odbory měly punc něčeho spojeného s komunismem prostě a tak dále, takže spousta lidí vlastně opustila a asi se to velmi těžko samozřejmě v průběhu let potom dohání. Další věc je, že tady došlo k obrovskému majetkovému přesunu v 90. letech v ekonomice. Přišlo spousta zahraničních firm, které neměly jako zájem prostě tady v montovnách s levnou prací třeba, když to jako budu hodně říkat tvrdě, zakládat nebo podporovat velké odborové organizace, které by na ně tlačily sem zdami. A tak nevím, to asi budou ty hlavní důvody.
17: A kdo si loni, co se platu týče, polepšil nejvíc a kdo naopak nejméně?
18: Já jsem se dívala na tu analýzu statistického úřadu, který vydával, tak tam oni říkají, že nejvíc 22% byl růst hrubých mest, když to tak řeknu, tak byl v oblasti nemovitostí, ale do toho spadají tedy i různé služby obslužné, jako to, co znamená nízkoplacené práce. A to dává logiku, protože oni jdou z velmi nízkého základu, proto je ten růst tak obrovský, ale neznamená to, že by se v tom tam nějak utrhly platy někam do nějakých nebeských výšin. Potom následuje po té oblasti nemovitosti o 18% administrativní činnosti a různé agentury, včetně pracovních, což opět souvisí s tím, že jsou tam velmi nízké mzdy a také stavebnictví. A tam samozřejmě také nízké mzdy, ale může to souviset i s tím krutým nedostatkem pracovníků. Myslím, že svaz stavebnictví mluví o 300 tisících nedostatku lidí, obrovská čísla prostě. Takže tam je tlak samozřejmě na ty výdělky. A nejméně, když se ptáš, tak pracovníci v energetice, tam se nezvedla prakticky mzda, ve zdravotnictví, sociální péči, veřejná správa, obrana nebo v bankách do 5%. Ale zase neznamená to, že tam by byly nějaké, tím, že se nezvedaly, že jsou tam nějaké nízké mzdy. Naopak, trojice, IT, 100 tisíc průměrná mzda dlouhodobě, čili tam samozřejmě ty růsty nemůžou být o desítky procent. Na druhém místě banky, pojišťovnictví 90% průměrná mzda a třetí příčka právě energetika také 90%, čili tam ty růsty logicky jsou menší.
17: Hostem pořadu Jak to vidí je Jana Klímová.
15: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Ministryně financí Alena Schillerová chce do 10 let zrušit takzvané transformované penzijní fondy. Proč?
18: Protože jsou už 14 let uzavřené, vlastně nikdo nový už do nich nemůže vstoupit a je v nich uzamčeno, nebo není uzamčeno, ale prostě v nich leží, lidé to neřeší, 340 miliard korun, které nemají téměř žádný výnos, protože ty transformované fondy jsou svázané velmi přísnými pravidly, že oni povinně musí každý rok vyrobit alespoň minimální zisk. Čili oni, aby toho dostali, tak investují super konzervativně, prostě pouze do dluhopisů úplně těch nejistějších, čili třeba i s nižším výnosem, ale s větší jistotou, různé pokladniční poukázky a tak dále. Nic nenesou, ještě jsou tam relativně velké poplatky a lidé v tom ale zůstávají, protože prostě to mají, protože jim tam přispívá zaměstnavatel prostě na pojištění nebo něco takové, nebo z toho odepisují zdaní a vůbec nevědí ani, kolik to vlastně nese. Prostě to tam zůstalo, takže ministerstvo vlastně chce donutit lidi, když to tak řeknu, aby z těch transformovaných fondů museli ty peníze převést na prostřednictvím penzijních společností na produkty prostě nebo do fondů, které budou vydělávat víc a také se vlastně otevře těch 340 miliard, které tam leží na investice v ekonomice, což pomůže jak větším výnosům, tak i ekonomice třeba.
17: Některé penzijní společnosti tvrdí, že návrhy ministerstva financí na úpravu penzijního připojištění omezí rozsah poskytovaných služeb a negativně ovlivní kvalitu péče o klienty. Je tohle oprávněná obava? Co myslíte?
18: Nelze určitě vyloučit, že třeba některé menší penzijní společnosti, které vstoupily v poslední době na trh nebo tady nejsou dlouho a nemají za zády nějaké velké bankovní nebo pojišťovací domy. Takže samozřejmě ten pokles nebo ta změna pravidel, s kterými přišlo ministerstvo financí, což je především velký pokles poplatků, což je jejich hlavní příjem těchto společností, takže se samozřejmě promítne prostě, že budou muset snižovat náklady, což může znamenat třeba omezení některých služeb. Na druhou stranu já to vnímám hlavně jako takovou přípravu na boj ve sněmovně, protože ten návrh z dílny ministerstva financí půjde samozřejmě do legislativního procesu v parlamentu a teprve tam se rozhodne, jak to opravdu bude vypadat.
17: No co by tady mohlo přinést to diskutované snížení poplatků penzijních společností? Zvýší se o to výnosy?
18: Samozřejmě, protože ty poplatky, jak spočítali ekonomové z institutu IDEA při CERG, při Akademii věd, tak jsou tak, jak jsou teď nastaveny, relativně vysoko, tak jsou schopny za dobu spoření lidí, to znamená prostě desítky let, tak jsou schopny požrat, lidově řečeno, až polovinu prostě té sumy, kterou si i s těmi výnosy naspoříte, protože tam platí i poplatky z toho samotného výnosu, nejenom z toho objemu, jako za tu správu, ale prostě i z toho výnosu, které dosáhnou ty peníze, s kterými pracují ty penzijní společnosti, takže je to opravdu významné.
17: A zvýší tedy úprava nebo úpravy zákona o penzijním připojištění zájem lidí?
18: Ekonomové a ministerstvo financí, které připravovali tu reformu, tak došli k závěru, že by ta nová pravidla pro ten třetí pilíř, takzvaný toho penzijního spoření, mohla znamenat příliv až 500 000 nových klientů do toho systému a myslím, že to nerozporovali nijak ani sami penzijní společnosti.
17: Jak tedy efektivně zapojit do toho dlouhodobého spoření co nejvíc lidí, zejména tedy mladých, a motivovat je k vytváření finanční rezervy na stáří?
18: tak právě na ty mladé lidi ta reforma asi cílí nejvíc, i když ona cílí na všechny, protože opravdu razantně snižuje tu výši poplatků z toho spoření, takže to se dotkne všech, pokud to projde ve sněmovně. A pro ty mladé lidi je to důležité z důvodu, že čím déle spoříte, tím samozřejmě toho více naspoříte, protože se vám to zúročuje právě těmi výnosy, takže je tam opravdu potom každý rok vlastně dělá víc. A v současné době je v Česku praxe taková, že lidé začínají spořit až kolem 40, kdy najednou na ně dolehne, že se blíží důchod. A že by vlastně si jejich životní úroveň, když se podívají, kolik jsou důchody a kolik vydělávají, tak výrazně klesne.
17: Přičemž oni si říkají, že by vstoupit do toho systému mělo se před 30. rokem věku.
18: Přesně tak, takže ministerstvo vám dokonce zvýhodňuje to, aby třeba spořili rodiče a prarodiče i dětem, takže jsou tam velké pobídky už od nuly v podstatě věku.
17: A co je takzvaná strategie životního cyklu?
18: To je právě ta změna, že teď je to tak, že když si budete chtít založit penzijní spoření, tak budete do nějaké penzijní společnosti a ona vám povinně musí nechat vyplnit investiční dotazník, kde se vás

0: přínos taky, ale může tam být ztráta, ale kapitálové trhy dlouhodobě ukazují růst, čili tam může dojít třeba v některých letech propadu, ale v tom 40-letém horizontu se vám to prostě vyrovná. Takže ta strategie je taková, že prostě do 50 let budete spořit ve výnosnějších dynamických fondech, automaticky, pokud tedy neřeknete ne, já chci být konzervativní od začátku, ale když to neřeknete aktivně, tak budete prostě v těch dynamických a teprve po 50 se vám to začne překlápět do těch konzervativních, abyste o tu částku, co jste za celý život naspořil, nepřišel.
1: Navíc postupně, ne naraz.
0: Ano, přesně tak.
1: Průměrný starobní důchod dosáhl na konci března 21 793 koruny. Bude v budoucnu nutná důchodová reforma, o ní se po léta jenom mluví?
0: Tak zase jenom se nemluví. Za minulé vlády k určitým úpravám došlo, které měly do budoucna, mají významný dopad, ale současná vláda chce tedy zrušit tyhle parametry, především tam jde o zastropování věku a tak dále, takže k některým úpravám jako došlo, ale vždycky, bohužel se vždycky zruší, taky si pamatujeme, že byl zavedený druhý pilíř, tedy takové to povinné soukromé spoření a pak ho vláda ČSSD a ANO, že před 10 lety asi zrušila, nebo ještě dříve. Takže některé kroky se dělají, ale určitě v průběhu let prostě se bude muset ten systém toho prvního pilíře, čili toho státního důchodu, průběžně financovaného ze státního rozpočtu, prostě upravovat, protože čísla ukazují naprosto jednoznačné stárnutí české populace, čili na staré lidi bude vydělávat, nebo na lidi v důchodu bude vydělávat čím dál méně lidí v pracovním procesu, takže to prostě přestane po určité době vycházet.
1: U mikrofonu je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Jak to vidí?
1: Prezident Petr Pavel se v pondělí opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj Česko bylo blíže rozhodování v Evropské unii. Souhlasíte?
0: V podstatě to tak je. Tady ta poslední věta, že bychom byli blíže k rozhodování, protože takhle, my sice, i když nemáme euro, tak Česká národní banka a Evropská centrální banka stejně v řadě oblastí spolupracují, ať už je to bankovní dohled nebo třeba v postupech pro případné řešení bankovních krizí. Když se mluvá o tom bankovním dohledu, Česká národní banka sice je samostatná, jako jak říká také premiér rád, máme tu suverenitu. Na druhou stranu, drtivá většina českých bank je vlastněna zahraničními bankami z eurozóny, čili oni stejně dodržují pravidla, která jsou daná prostě orgány Evropské centrální banky, nebo prostě, která platí v eurozóně. Ale takže my vlastně máme podobná, skoro stejná pravidla, ale zároveň tím, že nemáme euro, tak třeba náš ministr financí není součástí euroskupiny, tedy ministrů financí eurozóny, kteří jednají o dění kolem společné měny a také měny a hlavně koordinují hospodářskou politiku a u toho my třeba nesedíme. Jo? Stejně tak nemáme prostě guvernéři centrálních bank zemí eurozóny, jsou součástí rady guvernérů Evropské centrální banky, kde se prostě rozhoduje. Takže a euro má většina zemí Evropské unie, drtivá většina zemí, takže samozřejmě nějaký vliv to má.
1: Premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny. Co to znamená?
0: V podstatě nic. Je to gesto, je to jakýsi symbol, vzkaz asi českým voličům a možná i navenek, že platí programové prohlášení této vlády, že euro v Česku rozhodně nechceme.
1: Jak se k neochotě české vlády přijmout euro staví eurokomisař pro hospodářství a produktivitu Valdis Dombrovskis?
0: No, dost smířlivě. Kolega z Českého rozhlasu Jakub Lucký právě s ním měl možnost tento týden mluvit a ptal se ho, co si právě o tom gestu, že nebudeme zpracovávat ani tu zprávu o sladěnosti koruny a eura nebo ekonomik a co si o tom myslí a jeho reakce byla překvapivě taková, že je to prostě věc jednotlivých členských států, jakou cestu k euru si vyberou, že podotýkám tedy, že jsme se zavázali k přijetí eura v vstupní smlouvě do Evropské unie v roce 2004, takže klidně můžeme jít i pomalu a my teda o tom diskutujeme 22 let, takže opravdu si dáváme na čas a Dombrovskis také řekl, že

0: že je potřeba vidět, že prostě Česko není jediný stát, které se nepřipravuje na vstup do eurozóny v tuto chvíli, ale zároveň si trošinku rýpnul, že jinak připomíná, že z těch 13 zemí, které vstupovaly s námi do EU v tom roce 2004, takže nemají euro už jenom 4. A jenom ještě připomenu, že celý rozhovor s panem Dombrovskisem, eurokomisařem, budeme vysílat v úterý.
1: Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer tvrdí, že do Česka někteří zahraniční investoři nepřicházejí právě proto, že země nemá euro. Může to být jeden z hlavních důvodů?
0: U některých investorů velkých, kteří mají vyloženě navázanou třeba obchod prostě se zeměmi eurozóny a tak dále, to nepochybně nějakou roli hraje. Nicméně myslím si, že ty hlavní důvody toho rozhodování spíš než euro budou stále spíš jinde. Je to geografická poloha uprostřed Evropy, Česká, levnější pracovní síla, o které jsme tady mluvili, celkem stabilní podnikatelské prostředí. Často při těch umisťování investic hrajou roli i investiční pobídky místních vlád.
1: Bývalý viceguvernér České národní banky zmíněný Luděk Niedermayer také tvrdí, že při dluhu 4 bilionů korun, kterého má Česko dosáhnout v roce 2027, znamená rozdíl v úrokových sazbách náklady asi 50 miliard korun ročně. No a jenom pro představu, pokud by se ta částka rozdělila mezi české domácnosti, připadlo by na každou z nich víc než 10 tisíc korun ročně. Není tohle pádný argument?
0: Je, určitě, ale rozhodování politiků se bohužel takovými argumenty nebo matematickými propočty, když to tak řeknu, a tady bych asi škrtla u tohoto, bohužel prostě neřídí. Politika není takhle exaktně založená a myslím si, že tady prostě hraje velkou roli pořád to, že česká koruna je poměrně oblíbená mezi lidmi, je stabilní relativně, což se nedá říct třeba o měnách právě některých zemí, jako nevím, Bulharsko třeba nebo tak dále, které vstupovaly do eurozóny v posledních letech. Nebo třeba Chorvatsko, založené na turistickém ruchu, kde vlastně fungovala duální ekonomika, vlastně, kde se platilo eurem jako skoro všude. Čili ten sentiment je tady v určité koruně mnohem silnější a to je bohužel pro politiky v tomto, když to teda srovnám na tu výši toho, té obsluhy dluhu, tak prostě ten argument nemá takovou sílu.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byla dnes hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuji.
0: Naschledanou. Děkuji také. Naschledanou.
1: Za pozornost děkuji Vladimír Kroc.
2: Pěkné odpoledne, je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus.
2: Schvalovací proces převodu některých agent ze Strakovy akademie na ministerstva bude dokončený ještě dnes, informovala o tom vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. O odboráři a zaměstnanci úřadu kvůli tomu stávkují a vyzvali vedení úřadu, aby převod přehodnotilo. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že ho stávka mrzí. Podle něj například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví podpora služeb zesílí. Při ruském útoku na Ukrajinu zemřeli v Kyjevské oblasti nejméně 4 lidé. Vedoucí vojenské zprávy regionu Mikola Kalašnik na svém telegramovém účtu napsal, že úder cílil na potravinářský podnik v okrese Brovary. V oblasti hoří částečně zničená administrativní budova. Podle Kalašnika by v ní mohli být lidé. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží. Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zranil zemřel 91letý Čech. Podle agentury APA se zřítil ze strmé stráně nad horskou chatou na území východotyrolské obce Kals. Podle policie spadl z výšky kolem 25 metrů. Muže s podezřením na těžké poranění hlavy transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Hygienici chtějí předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin. Na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku budou dnes promítat snímek Ententíky. Krátký animovaný film o odlišnosti a sebepřijetí vznikl v československé koprodukci. Autorkou je absolventka pražské FAMU Andrea Selešová. Na programu prestižní přehlídky je tvorba z naší země vůbec poprvé. Teď informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna. Od sjezdu na výstaviště popojíždí kolona z kilometru 190, provoz brzdí omezení na kilometru 196, zpoždění 20 minut. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy stojí od odbočky na Třebíz dlouhá kolona, pokračuje až na obchvat Slaného, tam byl zastavený provoz pro hromadné nehodě. Už se projíždí, ovšem stále pomalu a fronta je stále na zhruba hodinu. Ve směru z Prahy je to na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno až polojasno, kránu místy s mlhami, od jihozápadu má přibývat oblačnosti a hlavně v Čechách se odpoledne místy přidají přeháníky. Noční teploty 10 až 6 stupňů, přes den 21 až 26. Tolik zprávy a teď už Renata Kropáčková, je tu Věda Plus.
4: Je pátek 5. června, vítejte u našeho pravidelného magazínu Věda Plus, co vám dnes nabídneme. Dokázali byste postavit vodáckou slalomovou trať tak, aby na ní olympijský vítěz projel bez jediné chyby? Na veletrhu vědy v pražských Letňanech si to návštěvníci můžou sami vyzkoušet na unikátním hydraulickém modelu. Jak mladí vědci a vědkyně mění svět, to mapuje už rok pořad Žárovky. Od této neděle ho bude vysílat také Český rozhlas Plus a my vás pozveme k jeho poslechu s autorkou Žárovek. A šakal dobývá Evropu. Jak se z této šelmy stal jeden z nejrychleji se šířících savců Evropy? I to bude náš dotaz. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: I dnes se můžete vypravit na největší populárně vědeckou akci v Česku. Akademie věd pořádá na výstavišti v pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Až do sobotního večera tam je víc než stovka interaktivních expozic. Vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
5: Svakli jsme se, otápí se mi raf, to ne.
6: Tak to musíme upravit tady.
7: No. Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
5: Tak ještě pokus, tak moment.
8: Zkuste malinko posunout ty překážky.
7: A jak byste radil to přesunout?
8: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý.
5: Tady.
8: Aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
7: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
9: Cílem je to udělat co nejtěžší, zkusit, jestli to pak projede tahle 3D vytištěná kánoj.
8: Tady vám dám jenom malou radu, když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno.
9: Tak zkuste to poslat znova.
10: Počkej chvíli.
9: Jo.
5: Krása.
8: Tak to bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
5: Děkujeme.
9: Děkujem.
7: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
8: Každý krok vyvolává nějaké důsledky a pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
7: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
8: Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně.
7: Dodává vědec Milan Zukal. Z veletrhu vědy v pražských Letňanech Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Jak jste se v reportáži mohli sami přesvědčit, tak na 10. ročníku veletrh vědy čeká na návštěvníky víc než 100 interaktivních expozic. Doplněné jsou spoustou přednášek a diskuzí. Vstup je na výstavišti v pražských Letňanech zdarma. Více už si řekneme s Markem Todorovem z organizačního týmu Akademie věd, který je na trhu v našem mobilním studiu. Zdravím, dobré odpoledne.
10: Dobrý den a zdravím posluchače z veletrhu vědy.
4: Veletrh vědy je ve své polovině. Jak to zatím na výstavišti vypadá? Je všechno podle plánu?
10: Musím říct, že zatím jsme podle plánu, všechno se daří a my moc děkujeme všem našim vystavovatelům, že jsou tady s takovým zápalem na svých expozicích. A děkujeme taky návštěvníkům, které neodradil ani ten dnešní trošičku nepříznivé počasí a to deštivo a přišli opět v hojném počtu.
4: Co je letos tím největším lákadlem?
10: Tím největším lákadlem zůstává už tradičně ty interaktivní expozice, které jste již zmiňovala, i letos je jich více než 100. Pokud bych měl být třeba konkrétnější a vybrat něco, co je skutečně vizuálně atraktivní, co je vážně zajímavé, tak je to například stanoviště Ústavu fyziky plazmatu, které vlastně svým návštěvníkům přiblíží to čtvrté skupenství hmoty a to je takové to tajemné plazma.
4: A tam si to mohou i návštěvníci sami vyzkoušet? Tím se ptám, jaké interaktivní ukázky nebo experimenty, na které byste pozval, co může návštěvník nejvíce zaujmout?
10: Určitě. Víceméně dá se říci, že všichni ti naši vystavovatelé se snaží své expozice, své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější. Nejinak je tomu také na tom stanovišti Ústavu fyziky plazmatu, které jsem jí zmiňoval. A ať už jsou to vystavovatelé z řad Akademie věd České republiky, tak také z těch spřátelených institucí, z univerzit, inovačních firem, tak i ti mají ty exponáty velmi interaktivní, například velmi zajímavé, interaktivní je také stanoviště Psychologického ústavu Akademie věd, kde si můžou zájemci vyzkoušet různé psychologické experimenty, psychologické hry, ale velmi interaktivní expozici, zajímavou plnou her má i České ČVUT nebo Univerzita Karlova.
4: Součástí programu jsou ale také přednášky a debaty, na jaká témata se můžou lidé ještě těšit.
10: Těch témat je tam ještě v rámci dnešního odpoledne i zítřejšího dne celá řada. Například za necelou půl hodinku bude začínat přednáška, která se bude dotýkat Pána prstenů. Takže pokud nás poslouchají třeba někteří posluchači, kteří jsou někde v okolí veletrhu, tak určitě je ještě volno a můžou se přijít podívat na to, jak Tolkien využíval znalostí z reálné astronomie nebo nebeských těles o tom, které mu vlastně pomáhali vytvořit ten úžasný svět Pána prstenů, který do dneška fascinuje, myslím si, že miliony různých fanoušků po celém světě. Zítra je tam potom například panelová diskuze v sobotní poledne, která se bude dotýkat otázky, kam zmizela noc a bude řešit vliv světelného smogu na společnost a na člověka obecně. Takže ten program je tam pestrý a zase každý si vybere to své.
4: Tak není divu, že každoročně na veletrh vědy zavítají 10 000 lidí, pořádáte tehle ten ročník už po 10. Co vlastně je cílem téhle akce?
10: Cílem veletrhu vědy a cílem popularizace vědy obecně pro Akademii věd a věřím i pro ty zapojené instituce je to přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji v podstatě ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a přinést ji sem na veletrh vědy a také vyslat sem své vědce, aby se mohli s lidmi potkat, aby mohli pokládat dotazy, jakékoliv v podstatě, které je zajímají. A to je, myslím, největším přínosem veletrhu vědy.
4: Na závěr je taková organizační otázka, pokud by se někdo rozhodl vyrazit ještě dnes nebo zítra, tak od kdy do kdy je výstaviště v pražských Letňanech otevřené a říkáme, že je zdarma vstup, ale je potřeba třeba nějaká rezervace?
10: Dnes bude veletrh vědy otevřené. ještě do 18 hodin, zítra potom od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma, může přijít skutečně každý a rezervace je nutná jenom na ten doprovodný program, ale jednoduše veškeré informace získají z webu veletrhvědy.cz v sekci doprovodný program.
4: Dodává Marek Todorov z organizačního týmu Akademie věd, tak hodně spokojených návštěvníků vám přejeme z Vědy Plus. Naslyšenou.
10: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Od této neděle se na Plusu rozsvítí žárovky. Přesněji malé vědkyně a mladí vědci, kteří mění svět. Moderátoři Pavla Hubálková a Jan Lukačevič s nimi mluví o výzkumech, o tom, proč si vybrali vědu jako životní vášeň. Mladí vědci jim naopak prozradí to, co nikdo jiný neví. Třeba co by dělali, kdyby nedělali vědu, nebo co na ně kolegové neví.
11: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy.
4: Prozradila materiálová chemička Markéta Ilčíková, kterou uslyšíte v neděli po 10:30 v prvním pořadu Žárovky na Plusu. Mluvila s ní Pavla Hubálková, kterou teď vítám ve vysílání Vědecké půlhodinky Plusu. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne, moc vás zdravím.
4: Jak hosty do svého pořadu vybíráte? Je nějaké kritérium, co má mít vědec nebo vědkyně, co má splňovat, aby se dostali do žárovek?
12: Tak určitě ten základ je kvalitní projekt, kvalitní věda, ale my s Honzou máme velkou výhodu, že jsme oba z vědeckého prostředí, takže ho velmi dobře známe a víme, kde hledat. Ale ta kvalitní věda nestačí, my hledáme i zajímavé osobnosti. Právě jak zaznělo to, jak se k té vědě dostali, nebo že mají třeba zajímavé koníčky, že různě dobrovolníčí. Zkrátka, aby jsme ukázali, že vědci a vědkyně mají nejrůznější zájmy a že to jsou úplně normální lidé.
4: Chemička Pavla Ilčíková vám prozradila a posluchači naší stanice to uslyší v neděli i třeba to, co ráda vaří nebo co, jaký tanec nerada tančí. Zjevně jí to bavilo. Odpovídají mladí vědci na tyhle otázky rádi nebo se jim spíš vyhýbají?
12: Já si velmi často vybírám hosty a hostky, pro které je to úplně první mediální vystoupení, takže vlastně i mluvit o vědě je pro ně náročné. A někdy mají trochu pocit, že právě tady ty koníčky nebo to, jak se k vědě dostali nebo co dělají ve volném čase, že to vlastně jako není zajímavé, protože v tom vědeckém světě se na to nikdo nikdy neptá. Tam se všichni do detailů baví jenom o těch vědeckých projektech. Ale my jim právě vysvětlujeme, že to je nesmírně zajímavé a pak o tom mluví velmi rádi.
4: Byl nějaký rozhovor, který vás opravdu překvapil?
12: No tohle je neuvěřitelně těžká otázka, ale mě vlastně překvapí každý rozhovor. Já si dělám docela jako komplexní přípravy, ale vždycky se o těch věcích a vědkyních dozvím něco nového. Třeba právě v neděli uslyšíte Markétu Ulčíkovou, jak se do té vědy dostala, co byl její první vědecký projekt a to jsem nikde nenašla.
4: Vy sama jste vystudovala klinickou biochemii a máte doktorát v neurovědách, ale teď se věnujete především popularizaci vědy, jestli se to tak dá říct. Komunikujete o ní prostě. Je těžké srozumitelně vědu veřejnosti sdělit nebo popularizovat, mluvit o ní?
12: No, v dnešní době je výzvou ta zahlcenost informacemi, protože těch témat, o kterých bychom měli vědět, je příliš, je jich prostě moc. Takže je těžké se dostat i s tou vědou a s tím velkým množstvím informací k lidem. To je to těžké, ale zaujmout vědou to není tak těžké, protože věda je fascinující, plná nejrůznějších zajímavostí a vlastně je všude kolem nás, takže má spoustu praktických výsledků a výstupů, které my třeba každodenně používáme a právě o tom dost často hovoříme i v pořadu Žárovky.
4: Plus Žárovky přebírá od naší sestrské stanice Český rozhlas Dvojka. Vznikají ve spolupráci se stejnojmenným nadačním fondem Žárovky, který podporuje mladé vědce. Jak vlastně tahle spolupráce vypadá v praxi?
12: Tak je to vzájemná podpora a právě nadační fond Žárovky tvoří komunitu mladých vědců a vědkyň, která se pravidelně potkává a sdílí zkušenosti, vzájemně se inspirují a řada právě vědců a vědkyň z komunity Žárovek se pak objevuje i v našem pořadu, a nebo naopak, my občas objevíme vědce a vědkyně, kterého pak přivedeme do komunity Žárovek. Mm-hmm.
4: To byla Pavla Hubálková, která je autorkou pořadu Žárovky, pořadu o mladých vědcích, který si na Plusu budete moci poslechnout poprvé už tuto neděli po 10:30 dopoledne a pak v repríze po 9:30 večer. Moc krát děkuju, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
4: Pokračujeme v páteční Vědě plus. Teď tady máme jedno téma, které se zdá na první pohled trochu ožehavé, ale vlastně stále více se o něm mluví. Menopauza totiž už dávno není jenom téma gynekologů. Přibývá odborných studií, dokumentů i veřejných debat o tom, jak výrazně hormonální změny kolem 50. roku života ovlivňují zdraví žen. Lékaři upozorňují, že řada začíná už v období takzvané perimenopauzy, tedy několik let před ní. Právě tehdy se mohou objevovat poruchy spánku, výkyvy nálad, únava, změny hmotnosti nebo zhoršení koncentrace. Odborníci také upozorňují, že ženy kolem 50 patří k mnohdy přehlížené skupině pacientek, které pečují o své blízké, ale vlastní zdraví odkládají až na druhou kolej. Pomoci mohou praktičtí lékaři. Klíčové je ale začít včas. My tohle téma probereme s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou ze Společnosti všeobecného lékařství. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
13: Dobrý den.
4: O menopauze se dnes už mluví opravdu mnohem více než dřív. Posunulo se v posledních letech i medicínské poznání toho, co se vlastně v těle ženy během takzvaného přechodu děje?
13: Určitě i ta medicína vlastně nám už v dnešní době poskytuje spoustu dat a dříve byly vědecké výzkumy prováděny spíše na mužské populaci, ale už se dostáváme i do té ženské. Tím pádem můžeme mít více informací o tom, co se přesně děje v tomto období, které jste popsala. U žen samozřejmě, že dochází ke změnám už té premenopauze, což může být kolikrát okolo 45. roku věku. A my jako praktičtí lékaři jsme na tento věk a vlastně i obtíže zdravotní spojené s tímto věkem zareagovali jinou změnou v preventivním přístupu. To znamená, že ženy mají u nás častěji nebo mají jednak preventivní prohlídky a možnost vyšetření v rámci screeningových programů, protože samozřejmě to zdraví je celkové a nádorová onemocnění nám stoupají v populaci plošně, takže i na ty ženy my se v tomto zaměřujeme.
4: Tak právě na co by se měl soustředit praktický lékař, když mu do ordinace vstoupí zdravá žena kolem 45 nebo 50 let?
13: Tak určitě by praktický lékař se měl zeptat ženy, jak vypadá její pravidelný den, jak se stravuje, zda má dostatečnou pohybovou aktivitu, jestli kouří, popřípadě jestli má nějaké jiné neřesti. No a samozřejmě součástí té celkové prohlídky je i vyšetření tlaku, hmotnosti, třeba i body mass screeningu, anebo obvodu pasu. No a podle toho potom vlastně jednak i podle věku a podle toho celkového stavu můžeme případně zareagovat nějakými doplňkovými vyšetřeními, zejména nejčastěji to bývá laboratorní vyšetření krve.
4: Vy upozorňujete, že ženy právě kolem 50 patří mezi poddiagnostikovanou skupinu. Proč? Oni sami něco přehlížejí nebo podceňují, nechodí k lékaři. Čím to je?
13: No, oni většinou se snaží nejdřív ty své zdravotní potíže řešit sami, popřípadě mají tendenci je bagatelizovat. Není to vždycky, samozřejmě existují i jedinci, kteří chodí k praktickým lékařům v podstatě neustále, ale většinou to bývá tak, že přehlížejí ty své potíže, protože se většinou starají buď o své děti, anebo mnohdy to bývají i jejich rodiče, kteří stárnou. Takže jsou takzvané sendvičové generace žen, které zkrátka nemají moc času a prostoru na to se starat o své vlastní zdraví.
4: Když jsme začali mluvit o menopauze, tak asi tu si nejčastěji spojíme s takovým typickým příznakem návaly horka. Ale jaké méně známé změny podle vás mohou být vlastně z hlediska zdravotního důležitější?
13: A vůbec nemusí jenom jít o ty projevy kardiovaskulárního systému, ale samozřejmě spíš, co ty ženy nejvíce trápí, jsou ty změny metabolismu. Většinou bez nějakého důvodu přibývají na váze a to je často přivádí vlastně do ordinací praktických lékařů, protože vyzkoušejí různé diety s tím, že efekt na tu hmotnost vlastně ty diety moc nemají. Takže to bývá nejčastěji pak samozřejmě výskyt cukrovky a poruchy metabolismu tuků, který se pak může projevit i ucpáváním cév a pak i nějakým tím kardiovaskulárním případně projevem.
4: Hodně se dnes mluví o hormonální léčbě. Pro koho může být vhodná, jaké předsudky kolem ní, dejme tomu, panují?
13: Předsudky panují takové, že vlastně ta hormonální léčba může ženu poškodit nebo že může vést třeba k výskytu nádorových onemocnění. Nicméně máme už právě data z těch studií, že nízké dávky individuálně podávané, ať už teda celkové nebo lokální té hormonální terapie, jsou v podstatě pro ty ženy samozřejmě pozitivním přístupem a že to riziko je minimální na tyto vedlejší projevy.
4: Zase na druhou stranu, kde je hranice mezi běžnými výkyvy nálad, únavou nebo horším spánkem a situací, kdyby žena už měla vyhledat odbornou pomoc, aby se to pořád stále nesvádělo právě na ty projevy menopauzy, ale vlastně neskrývalo se zatím něco vážnějšího?
13: No přesně tak. No když už dochází vlastně k takovému stavu, kdy už nemůže běžně fungovat a nějakými běžnými dostupnými postupy si v podstatě tu úlevu nebo nějaký ten odpočinek, když se není schopná zařídit. Takže určitě jsou to takové stavy, kdy už ta žena zkusí lecos a vlastně už si opravdu neví rady, tak pořád praktičtí lékaři jsou lékaři první linie, takže by měla mít přístup k péči a ten její zdravotní stav by právě díky praktickému lékaři měl být posuzovaný komplexně a mělo by být doporučeno právě individuální řešení.
4: Tolik praktická lékařka, členka výboru Společnosti všeobecného lékařství Kateřina Javorská, která byla hostem Vědy Plus. Já vám děkuji za vaše doporučení a doufám, že se dostane ke správným uším a budeme se jim řídit. Díky moc, naslyšenou.
13: Naslyšenou, děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i všem posluchačům.
4: No a na závěr se vydáme do přírody. Šakal obecný patří podle vědců k nejrychleji se šířícím savcům v Evropě a proniká i do oblastí, kde dříve nežil. Nová mezinárodní studie, na které se podíleli také vědci z Akademie věd, ukazuje, že za jeho expanzí stojí klimatické změny, proměny krajiny i úbytek vlků. Roli v tom hraje také člověk. Jeho sídla mu totiž poskytují bezpečnější prostor pro život. Více si řekneme s bioložkou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd Alenou Fornuskovou. Dobrý den.
14: Dobrý den, zdravím posluchače.
4: Proč je vlastně šíření šakala obecného důležité a co nám to říká o proměnách evropské přírody?
14: Jak jste říkala na začátku, tak šakal obecný opravdu patří k nejrychleji se šířícím savcům v Evropě. Jeho expanze je zajímavá tím, že odráží nejen jako změnu klimatu nebo krajiny, ale taky vlastně změny ve vztazích mezi jednotlivými druhy predátorů. A ta nová studie ukazuje, že člověk dnes ovlivňuje evropskou přírodu i nepřímo, třeba tím právě, jak mění ty vztahy mezi vlky a šakaly. A šakal je tak vlastně ukázkovým příkladem toho, jak se ten evropský ekosystém v současnosti proměňuje.
4: Co šakalům v současné evropské krajině nejvíc vyhovuje? Co se jim líbí?
14: Z analýzy asi 9000 zvukových nahrávek ve 13 evropských zemích vyplynulo, že šakalům prospívají krátké zimy, tedy oblasti s menší sněhovou pokrývkou, mozaikovitá krajina, což je kombinace nějakých otevřených a zalesněných ploch, ale také právě blízkost vodních ploch. A zároveň jde o mimořádně přizpůsobivý druh, který dokáže využít i zemědělskou krajinu, okraje měst a právě člověkem nějaká pozměněná stanoviště.
4: Kde všude už dnes na šakala narazíme a i tady v Česku, jak se vede u nás?
14: No, tak původním centrem vlastně výskytu je Balkán na oblasti kolem Černého moře. Netka, ale šakala můžeme vidět vlastně po celé Evropě, v Německu, Rakousku, Polsku, Pobaltí, Skandinávii nebo Francii. A ta studie dokazuje, že vlastně ty vhodné podmínky by mohly mít až na 75% evropského kontinentu v budoucnosti. No a v České republice jsme ho poprvé zaznamenali v roce 1998 na Jižní Moravě, pak první prokázané rozmnožování bylo v roce 2017 a dneska se s ním potkáme na mnoha místech v Evropě i v Čechách, na Moravě i v Čechách.
15: Já jsem zmiňovala, vy jste to taky říkala, že jedním z důležitých faktorů je podle té studie úbytek vlků. Proč spolu právě tihle dva predátoři tak úzce souvisejí?
14: Vlci jsou podle této studie nejdůležitějším faktorem, který omezuje výskyt šakalů. A vědci zjistili, že šakalů je výrazně víc tam, kde vlci chybí, a naopak méně tam, kde mají vlci stabilní populace. A podporuje to takzvanou hypotézu uvolnění mezopredátorů, jinými slovy tedy to, že historický úbytek vlků v Evropě vytvořil prostor pro rychlé šíření středně velkých predátorů, mezi které právě šakal patří. A zajímavé je, že současný návrat vlků, což můžeme pozorovat i u nás, může další expanzi šakalů naopak částečně zpomalovat.
15: Takže dneska už by červená karkulka spíš potkala šakala než vlka.
14: Je to možné.
15: Výzkum ukazuje, že šakalům právě prospívá i blízkost člověka. Jakou roli v jejich šíření hrají lidská sídla?
14: To je asi nejzajímavější zjištění celé studie. Ukázalo se, že lidská sídla opravdu fungují pro šakaly jako určitý ochranný štít. A vlci se totiž do okolí lidských sídel, hlavně kolem velkých měst, vlastně nedostávají, nevyskytují se tam. Zatímco šakal je dokáže dobře využít. A v oblastech s výskytem vlků se proto šakaly častěji drží blízko člověka, kde mají menší riziko střetu s tímto vrcholovým predátorem. Člověk tak nevědomky vytváří šakalům bezpečnější prostředí.
15: No a šakal pro člověka je taky bezpečný, nebo jak se chovat vlastně, když tedy na něj narazíme, jestli vůbec k tomu může dojít?
14: Je to vlastně zvíře, které je podobně velké jak liška, ono se z člověka obává, takže to není úplně tak, že by šakal byl pro člověka nějaký problém.
15: Co může další expanze šakala znamenat pro evropskou přírodu a zdejší ekosystémy?
14: No, dopady můžou být různé, můžou být jak pozitivní, tak negativní. A šakaly například pomáhají odstraňovat kadávry, tedy nějaké uhyny, loví drobné hlodavce, takže tohle může přispívat k regulaci některých škůdců. Na druhou stranu samozřejmě můžou ovlivňovat i ty původní společenstva živočichů prostřednictvím nějaké predace, konkurence. A samozřejmě v různých oblastech, třeba na Pyrenejském poloostrově, tak můžou ohrožovat třeba nějaké vzácné stepní druhy ptáků.
15: O šíření šakala evropskou krajinou jsme mluvili s Alenou Fornuskovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Moc krát děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
14: Rovněž děkuji. Naschledanou.
15: A tím jsme uzavřeli dnešní Vědu plus s datem 5. června. Pokud vám něco uniklo nebo byste se k rozhovoru chtěli vrátit, tak můžete v našich aplikacích nebo na stránce plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
16: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
17: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
15: Bylo 14 hodin, začíná páteční odpolední Plus s datem 5. června. Dobrý den.
3: Český rozhlas Plus.
15: Odboráři úřadu vlády opět vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Zhruba 60 zaměstnanců úřadu dnes kvůli tomu stávkuje, nesouhlasí s přesuny sekcí lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti. Podle nich se tak oslabí služby pro nejzranitelnější. My se tomu budeme věnovat v úvodu dnešní půlhodinky. Kubánský prezident skritizoval nově uvalené americké sankce, které se týkají i jeho samotného, s tím, že jen zesílí blokádu Kuby a ještě více vyostří vzájemné vztahy, které významné firmy ostrov už opouštějí. A vstupenky na fotbalové mistrovství světa jsou i týden před začátkem turnaje k mání a jejich ceny výrazně padají, což budí podezření. Proč? Teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré odpoledne. Odboráři úřadu vlády znovu vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Právě na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odboru závislostí lidských práv nebo národnostních menšin, které od července mají nově spadat pod jednotlivá ministerstva. Obávají se totiž možného poškození agent. Jejich protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
18: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární a vzkaz všem ostatním je konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta uvedla, že formální proces převodu agent bude dokončený ještě dnes. Podrobně se tomu budeme věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. Země západního Balkánu dnes dostanou další ujištění, že s nimi Evropská unie počítá jako s budoucími členy. Na summitu v černohorském letovisku Tivat se schází summit Evropské 27 s šesticí balkánských zemí, které chtějí vstoupit do unie. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měli v dohledné době Unii rozšířit alespoň dvě balkánské země.
19: Největší z kandidátů, tedy Srbsko, zatím připravené není. Jeho vláda čelí statisícovým protestům proti rozbujelé korupci a podle demonstrantů mafiánskému řízení státu. Nejdál v přibližování se Unii jsou menší země.
20: Samozřejmě Srbsko dneska není na stole. Je potřeba, aby Černá Hora a Albánie už konečně vstoupily, protože pro ty lídři, kteří se snaží, tak je to potom velké zklamání.
19: Uvedl premiér Andrej Babiš. Ani tyto dvě země ale zatím neuslyší datum, kdyby měly do Evropské unie vstoupit. Černá Hora doufá, že to bude za dva roky. Ještě ale neuzavřela jednání s Bruselem v klíčových kapitolách právní stát a základní svobody. Snížit korupci a zajistit fungování nezávislých soudů je jednou ze základních podmínek členství v Unii. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z ANO. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona o další finanční podpoře Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Kyjevu by měl zajistit víc než miliardu dolarů, tedy skoro 21 miliard korun na obranu a rekonstrukci země. Dalších 8 miliard dolarů pak v půjčkách pro vojenské účely. Podporu ještě musí schválit Senát, v něm ale mají většinu republikáni. Agentura AP proto nepředpokládá, že by návrh předložený demokraty Senátem prošel. Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné. Pokračuje předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU ČSL.
21: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
2: Rada České televize má 18 členů. Mezi její pravomoci patří například jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaz-Canela. Oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu. Vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a za snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem. Téma pro další vysílání odpoledního plusu. Program knihovny Václava Havla pokračuje podle plánu do konce měsíce. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Českému rozhlasu to řekl člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a také zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má podle svých slov zhruba 2 měsíce, kdy bývá instituce tradičně uzavřená.
0: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
2: Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještět. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještět kraj zaplatil 184 miliony korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
1: Tu úvodní studie, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
2: Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Koberovice na 81. kilometru je kvůli opravě mostu uzavřený pravý pruh. Čekejte kolonu ze 83. kilometru na 10 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí dlouhé kolony u Cerekvice nad Lučnou. Srazil se tam autobus a osobní auto. Fronty jsou na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomaleji od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržíte se 10 minut. Dobře, dojeďte. 1. červnová sobota bude zpočátku slunečná, i když nad ránem ojediněle i mlhavá. Od jihozápadu má pak přibývat mraků. Později odpoledne a večer se hlavně v Čechách místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky a teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
15: 8 minut po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Zhruba 60 zaměstnanců úřady vlády dnes stávkuje. Nesouhlasí s tím, že by experti, kteří se zabývají závislostmi, lidskými právy, duševním zdravím nebo národnostními menšinami, nově měli přejít pod jednotlivá ministerstva. Vládu proto dopoledne znovu stávkový výbor vyzval k přehodnocení tohoto kroku. Sledoval to Josef Čiš z domácí redakce, kterého teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
22: Dobré odpoledne.
15: Podařilo se ti zjistit, jak dlouho bude stávka odboru úřadu vlády trvat?
22: Zatím by mělo jít skutečně o jednodenní stávku, jak mi potvrdila zástupkyně odboru Pavla Chominová. Doplním, že zaměstnanci úřadu na tiskovou konferenci přišli všichni v černém. Podle Chominové tím dávají najevo, že s přesuny agent nesouhlasí a upozorňují, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy podle nich kompletní a může omezit služby pro nejzranitelnější.
23: Aktuálně jde o jednodenní stávku. Další kroky se budou plánovat až podle toho, jak dopadnou dnešní jednání vedoucí úřadu vlády a zástupců těch ministerstev, na které se máme v podstatě stěhovat.
22: Odboráři taky zmiňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní a nikdo je dopředu nekonzultoval. Stávky se účastní třeba Ondřej Medal, mluvčí stávky a zaměstnanec na odboru rovnosti žen a mužů. Ten se má přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Podle Medala nemají zaměstnanci žádnou záruku, že jejich agenda bude pod ministerstvem kompletní.
24: Řešíme pestrou škálu témat, kdežto ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončují tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která prostě se z ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
22: Z Stejně tak třeba Chominová upozorňuje, že přesunem problematiky závislostí pod ministerstvo zdravotnictví můžou zaniknout některé statistiky. Připomenu, že Chominová je vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které závislosti v Česku mapuje. Podle ní se třeba už ministerstvo zdravotnictví nemusí zajímat třeba o hazard nebo o digitální závislosti u dětí.
15: Stávku podpořila také Českomoravská konfederace odborových svazů.
22: Přesně tak, její předseda Josef Středlo na konferenci řekl, že podle ní ostuda, že musí zaměstnanci úřadu vlády stávkovat.
18: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární, a vzkaz všem ostatním je, konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má.
22: Podle Středu jde o první stávku ve Strakově akademii v novodobé historii.
15: A co na dnešní stávku odborů úřadu vlády říkají zástupci koalice?
22: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta řekla, že úřad formálně schválí převody na ministerstva ještě dnes. Během dneška totiž ministerstva podepisují protokoly o přesunech, jak řekl i v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.
5: My na tom takto pracujeme a dnes předpokládáme, že bychom to měli technicky finalizovat podpisem takzvaného delimitačního protokolu, který vlastně technicky stvrdí přesun těch agent na ministerstvo zdravotnictví.
22: Doplním, že ministerstvo spravedlnosti už protokol podepsalo, no a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí a zopakoval, že ve středu 17. června bude jednání vlády pro koordinaci politiky závislostí a dorazí tam 13 ministrů. Úředníci by podle protokolu měli jít do nových kanceláří poprvé 1. července.
15: Dodává Josef Čiš z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
15: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO v rozhovoru s Lukášem Matoškou v ranním Plusu také řekl, že se stávající systém boje proti závislostem nezmění. Změna má podle jeho slov spočívat jen v tom přesunu úřednického aparátu z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Naplnění katastrofických scénářů tak podle něj nehrozí. Ministra Vojtěcha se Lukáš Matoška zeptal na to, jestli se celá změna neděje proto, že přesunuté odbory už nebudou moci připomínkovat legislativu přicházející z jednotlivých rezortů, tak jako tomu bylo doposud.
5: Tak ale tam funguje stále na úřadu vlády sekretariát rady, kde budou vlastně také zůstávat úředníci, byť jich nebude tak velké množství, ale ten sekretariát tam bude. A ten bude dostávat vlastně tyto materiály k připomínkám v rámci úřadu vlády. Takže v tomto směru ta možnost dát připomínku k nějakému materiálu ze strany úřadu vlády, ze strany toho takzvaného sekretariátu, který zůstává.
15: Na další otázku, proč tedy k přesunu agent vláda vlastně přistoupila, ministr Vojtěch odpověděl.
5: Já si myslím, že to je otázka nějaké filozofie, kdy úřad vlády v principu je instituce, která je obslužnou institucí pro chod vlády, pro pana premiéra. A ty věcné agendy, když se podíváme i na kompetenční zákon, tak vlastně ku podivu úřad vlády nemá vůbec kompetenčním zákonu téma návykových látek protidrogové problematiky. Ministerstvo zdravotnictví toto v kompetenčním zákoně má, stejně jako další rezorty mají vlastně ty věcné agendy. Takže je to otázka nějaké filozofické úvahy, kdy skutečně úřad vlády by měl být, řekněme, obslužnou organizací pro chod vlády, pro premiéra, a věcně příslušné ministerstva by měly řešit svou agendu.
15: Bývalý národní protidrogový koordinátor, dnes předseda správní rady společnosti Podané ruce a think tanku racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil pak v reakci na ministra Vojtěcha o přesunu agendy boje proti závislostem řekl.
6: Protidrogový koordinátor tam bude mít jednoho úředníka. Každý měsíc je několik zákonů složitých, které prochází legislativním procesem. Daně, potraviny, drogy samotné, alkoholové, zákony kolem alkoholu. Každý měsíc to není v síle jednoho úředníka ani náhodou. Druhá věc je, že ten koordinátor, aby byl nadrezortní, to znamená, aby byl nezávislý na různých lobby, a to se tam pořád jako neobjevuje, ta informace, že tady je bilionový rozpočet nebo obrat v České republice v těch různých lovy od farmaceutického průmyslu, tabákového průmyslu, hazardního průmyslu, který má různé vlivy na ty rezorty, aby ten člověk mohl být nezávislý, tak potřebuje aparát.
15: Proti drogové agendě podle bývalého koordinátora končí 30% pracovníků, se kterými úřad dál nepočítá, a v našem ranním vysílání Vobořil obhajoval dosavadní fungování agend pod úřadem vlády.
6: Koordinátor musí umět nastavovat tu agendu, nejen připomínkovat, znamená akční plán, národní strategie, iniciovat ty věci. Jak to chtějí se dělat ve dvou lidech?
15: Tolik tedy předseda správní rady společnosti Podané ruce a think tanku racionální politiky závislostí, někdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Teď je ve 14 hodin 16 minut se podíváme do Spojených států, které dál stupňují ekonomický tlak na Kubu. Washington nově uvalil sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze, jeho příbuzné a na další členy rodiny Castro. V době prohlubující se hospodářské krize na Karibském ostrově navíc zemi opouští významné firmy, které tam investovaly peníze. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
15: Kdo všechno je tedy přesně cílem těch nových amerických sankcí?
7: Ty sankce dnes oznámilo americké ministerstvo financí. Kromě současného kubánského prezidenta míří konkrétně taky ještě na jeho manželku a pak ještě na syna a vnuka jeho předchůdce Raula Castra a taky na ministerstvo revolučních ozbrojených revolučních sil, včetně ještě dalších čtyř tamních organizací. Krátce to dnes v oválné pracovně Bílého domu okomentoval taky americký prezident Donald Trump.
8: We just want them to be a nicely run country that can feed its people.
7: On na otázku, jestli je cílem sankcí urychlit kolaps země, řekl, že Kuba už teď je stát v úpadku, že Spojené státy usilují o to, aby to byl dobře řízený stát, který se postará o své obyvatele. Ona další část těchto sankcí přichází právě po tom, co Trump už v květnu podepsal dekret, kde se zavazuje k přísnění ekonomickému tlaku vůči Kubě.
15: Jak ten dosavadní tlak Spojených států vypadal?
7: Ta situace mezi oběma zeměmi se vyostřuje dlouhodobě, obzvlášť ale od února, tedy po americké vojenské intervenci ve Venezuele. Washington potom uvalil na Kubu blokádu dodávek ropy, kterou přijímala právě hlavně z Venezuely. A od té doby se na ostrově výrazně zhoršila každodenní situace lidí. Doprovází to časté výpadky proudu, taky nedostatek potravin. Později pak Washington ještě obvinil ex-prezidenta Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. To kvůli tomu, že v roce 1996 nařídil sestřelit dvě letadla, která pomáhala Kubáncům uprchnout. A americký ministr zahraničí, mimochodem Marco Rubio, taky mimochodem potomek imigrantů z Kuby, ještě dnes napsal, že sankce jsou namířené hlavně na potlačení šíření komunistické a marxistické ideologie za hranicemi Kuby. Hlavně taky uvedl, že každý, kdo bude s těmi sankcionovanými osobami nebo organizacemi spolupracovat, riskuje další postihy, a vyzval zahraniční banky a firmy, aby pozastavili všechny služby na Kubě spojené s tou vládou.
15: Jaký mají vůbec ty nejnovější americké kroky dopad na hospodářství na Kubě?
7: Nejvíc se tenhle tlak v poslední době dotýká firem, které působí na Kubě. Americká administrativa jim dala na základě právě už těch zmíněných Rubiových slov ultimátum, že do dneška musí společnosti přestat obchodovat s organizacemi, které jsou spojené s tím kubánským vojenským konglomerátem GAESA, jinak budou údajně čelit americkým sankcím. Z ostrova po těch výhruškách už odchází třeba španělský hotelový řetězec Melia, dřív to oznámila síť Iberostar, nebo taky kanadská společnost Blue Diamond. To se týká desítek hotelů, takže jejich konec ještě zřejmě víc zvedne nezaměstnanost. Jenom dodám, že právě těmhle hotelům nebo firmám se otevřela Kuba v 90. letech, kdy ten turistický sektor otevřela cizincům po rozpadu Sovětského svazu. A na Kubě taky končí banka, která poskytovala transakce přes karty Visa a Mastercard. To hlavně řeší třeba Světový potravinový fond, kterému se kvůli tomu dost zásadně zkomplikuje způsob dodávek nebo hlavně platby za humanitární pomoc.
15: Jak na takovýhle americký tlak reaguje kubánská vláda?
7: Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel, který teď čelí tomu nejnovějšímu balíku sankcí, jak už jsme říkali, tak postihy označil za protiprávní. Taky se vyjádřilo kubánské ministerstvo zahraničí, to uvedlo, že to představuje poslední příklad amerického intervencionismu. Zároveň taky vláda tvrdí, že ty další sankce jsou jenom nátlakovou akcí, že to vytváří konflikt s cílem poškodit běžné Kubánce. Na tu současnou situaci ale překvapivě reagoval taky ruský prezident Vladimír Putin. On vzkázal, že Kubu považuje za přátelskou zemi, připomněl, že jim tam pomohli dodat jednu loď s ropou a že taky je ohledně situace na Karibském ostrově Rusko teď v přímém kontaktu se Spojenými státy.
15: Zmapoval situaci i Jiří Kordík ze zahraniční redakce pro posluchače Odpoledního plusu. Děkujeme. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
15: 14 hodin 20,5 minuty. Teď se podíváme na ekonomické informace. Maďarsko na jednáních v Bruselu naznačilo, že už nebude blokovat poskytnutí 6,6 miliard eur z Evropského mírového nástroje na podporu Ukrajiny. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Analytici očekávali vyšší růst. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident. Úřady práce budou vyřizovat a vyplácet sociální příspěvky ještě 2 roky. Na sociální správu agenda přejde až od června 2028. Podepsal to opět prezident Petr Pavel. Stejně tak připojil svůj podpis pod zákon, podle kterého si výši předporodního rodičovského příspěvku nastávající matka nebude moci zvolit. Stát ji bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. A Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem. Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se blíží. S tím ale roste i aktivita podvodníků. Ti můžou fanoušky připravit o peníze kvůli falešným vstupenkám nebo podvodným sázkovým platformám. Objevují se ale i nové typy podvodů.

0: Jedná o stránku, která by přímo souvisela v tomto případě s FIFOU, ale pouze parazituje na té značce. Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
1: Podvodníci navíc po lidech vyžadují, aby zadali svůj pracovní e-mail místo osobního, což podle odborníků naznačuje, že se tím snaží získat přístup do firemního prostředí. Tam pak můžou získat pro ně cenná interní data a problém a škody tím můžou být ještě o to horší.
2: Jak vlastně takovéhle podvody technicky fungují?
1: Na obrazovce je vlastně oběť vidí okno, kam se má přihlásit. Jenže to okno je vlastně jenom obrázek na stránce, člověk se nikam nepřihlásí. Tam je důležité, co se děje na pozadí toho všeho. Když oběť odešle svá data, tak ta skončí na serverech, které ovládá útočník. Tato metoda se jmenuje Adversary in the Middle a útočník se při ní tajně vloží vlastně mezi uživatele a tu skutečnou webovou službu a zachytává veškerou komunikaci. Díky tomu může obejít i dvoufázové ověření, vysvětluje dál Ondřej Mokoš.
0: Tam zadá ty údaje, co získal, a pravděpodobně dostane výzvu, aby zadal druhý faktor. To on potom vrátí tomu uživateli, vyzve ho, aby zadal ten druhý faktor a ten uživatel tímhle způsobem to přihlášení potvrdí, ale na úplně jiném zařízení, než si myslí.
1: No a ten výsledek je potom takový, že ten útočník už je tedy někde přihlášený a může převzít kontrolu nad tím účtem.
2: To jsou kouzla. Kromě tohoto velmi sofistikovaného podvodu se objevují i falešné vstupenky a e-shopy se suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Jak tady lidé poznají, že jde o podvod?
1: Tak tady je hlavně důležitá prevence. Tedy pokud třeba vidím vysoké slevy, měla bych zpozornět, pokračuje Miloslav Lujka ze společnosti Checkpoint Software Technologies.
3: První varovný signál, extrémní slevy, 80% na dresy, suvenýry, doprava zdarma a podobně. To je prostě nesmysl, nevěřte tomu, nefunguje to tak. Jo. Buď se jedná o padělek, nebo o podvod. Druhý je nějaký nátlak, snaží se vás dostat do časového presu, to znamená, vy třeba si vyberete dres a ono vám tam běží odpočet 60 vteřin, že druhý budete mít za půlku a třetí zdarma. Jo. Oni se vás snaží k tomuhle donutit.
1: Důležité je proto vždy pečlivě kontrolovat webové adresy a nakupovat jenom u oficiálních prodejců.
2: Doporučuje Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Já děkuji také, hezký den.
2: No a my v tomhle tématu budeme pokračovat právě o vstupenkách na fotbalové mistrovství světa, včetně českých zápasů. Je stále zájem, nebo o vstupenky, respektive můžete si je stále koupit. Některé však hodně podcenou, což budí vášně mezi těmi, kdo si je pořídili za plné ceny. Mezinárodní fotbalová federace FIFA také oznámila, že si diváci nakonec nebudou smět nosit na stadiony své vlastní láhve s pitím, aby si mohli v horkém počasí doplňovat vodu. Hlavní sportovní akce roku začne v Severní Americe za necelý týden. Ve Spojených státech už je náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba, který to všechno sleduje. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
2: FIFA na jednu stranu čelí kritice za astronomické ceny vstupenek na letošní šampionát. A teď se ale objevují zprávy o přebývajících lístcích, které se začaly prodávat dokonce pod cenou. Jak tomu tedy rozumět?
4: No, není to snadné, děje se kolem těch vstupenek hodně těžkočitelných věcí a FIFA mimo jiné, připomeňme, čelí vyšetřování prokuraturou amerických států New York a New Jersey kvůli možnému umělému nafukování cen a klamání fanoušků. 10 000 lístků jsou stále k mání a cena některých z nich najednou prudce poklesla, a to jak na stránkách FIFA, tak v nabídce třetích stran. FIFA to nekomentuje, ale může to být signál, že původní ceny byly pro mnoho lidí příliš vysoké a FIFA se teď snaží různými cestami předejít blamáž s nezaplněnými tribunami. Přitom už v únoru její šéf Gianni Infantino prohlašoval, že šampionát je vyprodaný, ale jak jsem zjistil, někteří fanoušci na tohle zlevnění zjevně čekají. I basically boycott.
5: Ceny tak vysoké, jak je původně FIFA nastavila, ty bojkotuju, ale sleduju, jak se teď skokově snížily, a to už jsem ochotný zaplatit a jít se podívat. Problém je ale v tom, že fotbal by měl být sportem pro každého, pro nižší i pro střední třídu. Za ty původní ceny si to mohli dovolit leda oligarchové.
4: Řekl mi až fanoušek z Washingtonu, který rozhodně nemá hluboko do kapsy, ale i tak pro něj byly ty vstupenky původně hodně drahé. Samozřejmě ti, kdo nakoupili za původní ceny, mohou být teď při jejich poklesu naštvaní.
2: Tak není divu, že na ty vstupenky jsou ještě stále k dispozici, aspoň tedy na některé zápasy. Patří mezi ně i ty, ve kterých se představí česká reprezentace?
4: Ano, na různých platformách se dají sehnat ještě na všechny tři české zápasy, ale v malém množství třeba i na zápasy domácích týmů nebo na finále. Já se teď dívám na americký web Ticket Data, který to monitoruje v reálném čase a celkově přes 20 000 vstupenek je stále k dispozici i přímo na platformě FIFA. Nejvíc přes 2 000 vstupenek přímo od FIFA na zápasy skupinové fáze je k dispozici právě na zápas Čechů v Atlantě 18. června proti Jihoafrické republice. Cenově od 4000 korun. Pro představu, na finále 19. července u New Yorku jsou ještě k mání nejlevnější vstupenky za 180 000 korun v přepočtu.
2: Proč se FIFA rozhodla, že i přes očekávané extrémní podmínky nepustí fanoušky na stadion s vlastními lahvemi, aby si mohli doplňovat vodu, i když původně avizovala, že se to bude smět?
4: Ano, původně bylo v plánu, že fanoušci budou moci vstupovat na stadion s plastovými lahvemi do objemu 1 litru. Ostatně bylo to tak tady ve Spojených státech loni při mistrovství světa klubů, organizovaném také Mezinárodní fotbalovou federací. Také tady panovala obrovská horka na řadě zápasů a na amerických stadionech to bývá docela běžné, že si lidé mohou donést svoji nádobu a doplňovat si vodu. Ostatně i ve veřejných prostorách takové ty fontánky tady jsou docela běžné. Teď ale tedy FIFA změnila ten plán a vyhlásila, že to nakonec pravidla pro vstup na stadiony nedovolí. Zdůvodňuje to tím, že je to z bezpečnostních důvodů, aby třeba nedošlo ke zranění těmi předměty. Ale při extrémně horkém počasí, které se očekává, může být ten bezplatný přístup k vodě klíčový pro zdraví diváků, takže to rozhodnutí jako bezohledné kritizují odborníci na tepelný stres, ale třeba i newyorský starosta Zoran Mamdani, lékař rolínské Imperial College Chris Mullington, ten přidává tipy, jak fanoušky ochránit.
6: Nejen při samotném zápase by měli mít přístup k vodě, do stínu a do zón s chlazením. Měli by dostávat veřejně dostupné instrukce a lékaři by měli být na dosah. Přímo na stadionech by to chtělo i vodu zdarma, protože ne každý si tam drahou vodu koupí, ale kdyby dostali láhev zdarma, rádi si ji vezmou.
4: Očekává se opravdu extrémní podmínky při řadě zápasů, horké počasí a i sama FIFA zavedla pro tento turnaj pro hráče plošně 3-minutové občerstvovací přestávky během poločasu.
2: Tolik náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba o nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Bylo 14 hodin 30 minut, zprávy přináší Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Hezké páteční odpoledne. Místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamury z SPD 4 místo předsedy. Už dřív poslanci zvolili Patrika Nachera z ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopečka z ODS. Rusko a Ukrajina se vyměnili další válečné zajatce. Podle agentury RIA Novosti to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se do vlasti vrátilo 185 vojáků. Podle něj jsou mezi nimi i Ukrajinci, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022. Naposledy si Moskva s Kyjevem vyměnili zajatce v polovině minulého měsíce. Tehdy jich bylo z každé země 205. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2020. A pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Ministerstvo zahraničí podle premiéra Andreje Babiše z ANO nemůže legálně zrušit česká centra a bude muset najít prostředky na jejich provoz. Reagoval tak na šéfa rezortu Petra Macinku z motoristů sobě. Ten uvedl, že centra skončí v mínusu a ministerstvo je bude možná muset všechna zrušit. Podle něj je to důsledek prodražení stavby českého pavilonu na Expo 2025 v Japonsku za minulé vlády. Ministerstvo kvůli tomu podalo 2 trestní oznámení na neznámého pachatele. Zakázku teď šetří 2 audity. Minulou vládu za to kritizoval i Babiš.
9: Jako skutečně to je neuvěřitelné, co vlastně aspoň podle toho, jak to pan Macinka prezentoval i na vládě, tu nehospodárnost a samozřejmě je to i ostuda, že ani se neví pořádně co s tím pavilonem, řeší se to, ale on musí jasně říct, jakým způsobem ty centra zachrání.
8: Někdejší ministr Jan Lipavský za ODS obvinění odmítá. Norská korunní princezna Mette Marit se zapsala do registru čekatelů na transplantaci plic, oznámil to norský královský palác. V reakci na zhoršení jejího zdravotního stavu nemocnice v Oslu uvedla, že transplantace je nutná co nejdříve. Mette Marit trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou. Chronické onemocnění způsobuje jizvy v plicích, které tak přijímají méně kyslíku. Její manžel princ Hakon kvůli situaci zkrátil svou diplomatickou návštěvu Japonska a vrátil se do Osla. V dolu Pepř u Jílového u Prahy vytvořili lesci první důlní feratu v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu do dalšího patra dolu. K vidění tam jsou fosforeskující krápníky a unikátní prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku. Praha a japonské Kyoto si letos připomínají 30 let partnerské spolupráce. Součástí oslav bude večer v pražském divadle ABC společné česko-japonské představení tradiční komedie Kyogen. Na jevišti se představí hvězda kyotské divadelní scény Motohiko Shigeyama spolu s českým souborem divadlo Kyogen. Diváci uvidí tři klasické hry, z nich jedna zazní v česko-japonském provedení. Kyogen je komická forma tradičního japonského divadla, která baví publikum už více než 600 let. Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru stojí v levém pruhu auto po požáru. Kolona začíná na 8. kilometru, je na necelých 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna pak za sjezdem na Popůvky z kilometru 188 pojedete v koloně do omezení na kilometr 196, zdržení přes půl hodiny. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Jeneč se na 9. kilometru srazila 3 auta, brzdí se na 8. kilometru, zdržíte se kolem 5 minut a na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí dlouhé kolony u Cerekvice nad Loučnou. Srazil se tam autobus a osobní auto. Fronty jsou na půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Zítra bude jasno až polojasno, postupně od jihozápadu až oblačno, odpoledne a večer hlavně v Čechách, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami a s teplotami mezi 21 a 26 stupni. Tolik zprávy a teď už repríza pro a proti.
10: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
7: Pro a proti Lucie Vopálenské.
10: Ve Studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kyšu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
12: Dobrý dopoledne, děkuji za pozvání.
10: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kyšu.
11: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
10: jak
11: já
10: to
11: jsem
10: víte?
11: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě drtivá většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně 6letých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarčuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci,
13: která by dávala smysl. Co máte konkrétně na mysli, jenom aby jsme se to ujasnili.
11: Tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako, že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako, že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, že jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
13: K tomuto ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kyšu, AI hrozbou nebo příležitostí?
11: Příležitost samozřejmě.
13: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
12: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kyša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají a já ji taky nepoužívám a mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
13: Počkejte,
12: mě...
13: že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
12: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaký úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
13: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
12: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
13: Leoš Kyša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
12: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže. A vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce. Nevím, mám Rozumím. Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
13: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kyša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity To je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
11: Já

0: se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídila myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílné nástroje.
1: Jak velký je to rozdíl?
0: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, vyřešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník. Jako
1: je to rešeršování.
0: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. A například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jakoby sumerský slovník, jak jsem se obrátil na inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako k tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
1: Problém bude v důvěryhodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší, anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
2: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
1: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti a teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba a když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
0: Já vychovávám 5 dětí a nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
2: Myslím, jako... to nebylo lepší, ale potom...
0: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě. a hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaký informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak může věnovat některému z těch 5 dětí.
1: Říká Leoš Kyša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Barou Bažantovou.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
2: Jo, tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedívala, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, který dokážou který nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře a nebo vůbec a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
1: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
2: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha 3 Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem, tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuju, tak si myslím, že prostě umělá inteligence jasně napsat nedokáže.
1: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kyša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
2: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
1: Rozumím. Já bych se teď Leoši vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci, nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se Zlatíčkem nebo Miláčkem, nebo jak toho asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
0: v tuhle chvíli ty jazykový nástroje to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On
1: na základě promptu na pokračování
0: ale
1: by se to napsat
0: dalo. V tu chvíli to musíte jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by uměla inteligence dokázala napsat tři mušketíry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružní román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
1: tak. No musí dostat zadání, musí dostat
0: ano, ale
1: zadání.
0: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme 1:1.
1: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
0: ano, ale myslím,
1: mozek,
0: jde o ten výsledek,
1: ruka, tuška, jakoby,
0: jde o ten výsledek
1: ruka,
0: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým děláme nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc, jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracoval AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
1: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
0: Já si myslím, že na
1: není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, ano, je právě ta
0: cenu,
1: víra.
0: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli to tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
1: Určitě.
0: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě a ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako, teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
1: jasně,
0: firma a dal tomu nějakou jako duši.
1: Konceptuálních,
0: to znamená, že jako to vlastně podobným
1: tvorby.
0: Způsobem to jako jednou může fungovat.
1: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře. My už máme málo času, tak já chci se ještě...
0: Rychlý věci, no. Jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
1: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
0: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno. My stejně jedno, to máme dávno.
1: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
2: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak se tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pokud tam prostě pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
1: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
2: Já nepoužívám.
1: Ani internet nepoužíváte, jo?
2: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
1: Ano, ano.
2: Já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
1: Rozumím.
2: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů doposud existujících. Ale...
1: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane. Mně v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
0: Určitě, jenom s tím využijem AI, tak časopis Atlantik získal zdrojový knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
1: Leoš Kyša, alias František Kotleta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Hezký den.
1: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
3: Radiokniha.
4: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Hodin, pátek 5. června, pokračuje Odpolední Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kopáčková.
3: Český rozhlas Plus.
5: Jak hodnotí novelu stavebního zákona náměstek pražského primátora z opoziční strany a jak ji vidí sdružení místních samospráv, skutečně vyhovuje spíše velkým developerům, jakou roli ukládá menším městům a obcím. Policie stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi, kteří zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek a zlákali je k vytváření erotického obsahu. Jak rozpoznat takzvané digitální kuplířství? Jak se mu bránit? A Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. O čem to svědčí? Teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Přeji pěkné odpoledne. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé Hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerství kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
7: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
6: České úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Předseda české vlády loni vložil své akcie holdingu RSVP Trust, považuje tak střet zájmů za vyřešený. Unijní exekutiva teď zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady. Chce získat informace o opatřeních, která by měla možnému střetu zájmů zabránit. V souvislosti s tím zaslala v květnu do Prahy dopis.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Uvedl to dnes premiér Andrej Babiš z ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
8: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
6: Premiér Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují více oxidu uhličitého a škodlivých látek. Podrobněji to rozebereme s naší zpravodajkou ve Spojených státech v následujícím vysílání odpoledního plusu. Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům pro úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna neuspěli u městského soudu v Praze se správní žalobou proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které v jejich lokalitě průzkumné vrty povolilo, a to přes odpor všech dotčených obcí, říká starosta Horažďovic Michal Forman ze sdružení Občané HD.
9: Nesouhlasíme vůbec s postupem státu v této věci, takže obce teda z Březového potoka využijí veškerých možných legálních prostředků, aby státu řekli, že takhle se chovat nemá, protože direktivní nařízení bez komunikace s obcema, to není v naší demokratické společnosti správný, no, že by se mělo postupovat jinak.
6: Kasační stížnost nemá odkladný účinek. Správa úložiště radioaktivního odpadu tak může v lokalitě Březový potok začít s hloubkovými geologickými vrty. Podle jejího ředitele Lukáše Vondrovice teď vybírá dodavatele prací. O finální lokalitě pro úložiště jaderného odpadu má rozhodnout vláda do roku 2030. Vytipované jsou 4 lokality v Česku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Pardubicích je zastavený provoz na železničním koridoru ve směru na Prahu. Vlak v městské části Svítkov srazil člověka, který nehodu nepřežil. Mezi Pardubicemi a Přeloučí kvůli nehodě jezdí náhradní autobusy, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
10: Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému a ta mimořádná událost zatím tedy brzdí koridor v obou směrech.
6: Železniční provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Některé vlaky jedou odklonem. Provoz na trati by měl být podle Kavky obnovený zhruba před 16. hodinou. V japonské Fukušimě se lovci a policie už několik dní snaží odchytit medvěda. Zvíře zaútočilo na 4 obyvatele města. Místní představitelé ho označili za mimořádně inteligentní. Podle agentury AFP si totiž medvěd sám otevřel okno, aby se dostal z budovy, ve které se ukrýval před lovci. Ti se ho pokoušeli chytit za pomoci pastí i uspávacích střel. Teď je šelma podle místních úřadů stále na útěku. Výskyt medvědů v blízkosti lidských sídel v Japonsku v posledních letech výrazně vzrostl. Odborníci to přičítají změnám klimatu, kvůli kterým zvířata nemají dostatek běžné potravy v přírodě. Za minulý rok medvědi v Japonsku zabili 13 lidí. Dělníci dokončují ražbu metra D v úseku od stanice Olbrachtova na Pankrác. V budoucí přestupní stanici Pankrác budou práce pokračovat ještě asi měsíc. Následovat bude například budování hydroizolací a výstavba nástupišť, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
11: Je to důležitý milník na tomto úseku. Je to nejsložitější úsek v rámci metra D. Jehož výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině.
6: Linka metra D propojí Písnici s náměstím Míru, bude mít 10 stanic a celá v provozu má být od roku 2032. Na plusu se teď přesuneme na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru čekejte silný provoz. Různě pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to celé na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Koberovice na 81. kilometru je kvůli opravě mostu uzavřený pravý pruh. Čekejte kolonu z 83. kilometru na 10 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí za Litomyšlí dlouhá kolona, za Cerekvicí vyšetřují srážku autobusu s osobním autem, je to na 40 minut, směrem do Hradce na půl hodiny od odbočky na Tržek. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude ráno ojediněle mlhavo, jinak slunečno, ale postupně oblačno s možností přeháňky, hlavně v Čechách, a oteplí se na 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední plus.
5: 8 minut po 15. hodině vás zdraví a dobré odpoledne přeje Renata Kropáčková. Premiér Andrej Babiš není spokojen s informováním veřejnosti o změnách, které zavádí projednávaná novela stavebního zákona. Očekává proto, že výhody změny stavební legislativy vysvětlí vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček, který je gestor stavebního zákona. Koaliční novela, která má urychlit stavební řízení, čelí kritice odborných svazů i opozice, přičemž poslanci nedokončili druhé čtení ani na třetí pokus. Jejím cílem je vznik centrální státní stavební správy. Sporných bodů je v novele podle kritiků několik, například část zvaná jako Lex Developer. Ustanovení, které by umožnilo zrychlené povolování velkých bytových projektů. Nejen o tom budeme mluvit s náměstkem pražského primátora pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem z Hnutí STAN. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
12: Dobrý den.
5: Zaznamenal jste vy nějakou nepravdu o zákonu, která by se šířila ve veřejném prostoru, jak tvrdí vicepremiér Havlíček?
12: No takhle, já dlouhodobě vlastně sleduju už od paní ministryně Dostálové přes pana ministra Bartoše až po pana ministra Kulhánka vlastně ty snahy ten stavební zákon nějak sestavit. Myslím si, že my se k tomu vždycky díváme jako město tak, že je důležitý, aby ta dohoda v území, to územní plánování bylo v rukou samospráv, což se nějakým způsobem tenhle zákon jako je jako na dobrý cestě, ale zároveň jsme jako nervózní z toho principu, že ten vyhrazený model je pro bytový záměry nad 10 000 metrů čtverečních. Jo? A jenom vysvětlím proč. Protože smyslem vlastně té práce je, aby vznikalo dostupné bydlení uvnitř komplexní čtvrtí. Jo. A tenhle ta věc vlastně tohle neřeší. No, takže na jedné straně pochvala za to, že se víc myslí na samosprávy. Dlouhodobě říkáme, má se udělat dohoda v území, to má dělat samospráva, obec. A potom se má rychle povolovat třeba na poště. Jo? Ale to, kde je ulice, kde je škola, kde je park, kolik je tam procento dostupného bydlení, to se musí udělat v té první fázi. A i v těch vyspělých společnostech, kde se povoluje poměrně rychle, tato fáze trvá nějakou dobu.
5: Kritici říkají, že vlastně jde ta novela na ruku velkým developerům, že vlastně to zrychlení bytové výstavby se týkalo vlastně pouze jich, asi zhruba 4, kteří operují v Praze nebo staví byty v Praze, protože má zařadit velké bytové projekty nad 10 000 metrů čtverečních právě mezi ty vyhrazené stavby. Tak vy za Prahu to vidíte tak, že vlastně by měl tehle ten zákon, ta novela urychlit právě výstavbu a potvrzujete, že vlastně velcí developeři to budou mít snazší?
12: No tak je to asi jako koncipovaný, myslím si, že v této části je to chyba. My jsme navrhovali, aby vlastně bylo v to bydlení, vlastně včetně vlastně těch komplexních čtvrtí, buď teda vyhrazenou stavbou i pro menší stavby, které jsou třeba stavěné státem nebo městem, protože město chystá jako spoustu jako projektů dostupného bydlení a městské části, které jsou menší. A nebo prostě zdůraznit ten komplexní přístup, jo, takhle je poměrně velký, mě ani tolik nevadí, že někdo, jako kdo je velký, tak staví, jo, to je docela přirozený, ale že dojde k tomu, že se nebude vnímat ta potřeba jako celek a nebude se myslet na to, co my děláme jako denně, od rána do večera, že se snažíme dohodnout vlastně ty celkový čtvrti tak, aby skutečně všude bylo dostatek vybavenosti parků, škol. Jo, to je prostě poměrně jako složitá práce. A když se ta věc bude povolovat jenom jako vyhrazená stavba bez tohohle toho kontextu, tak si myslím, že to vzbudí nelibost.
5: Jaká část novely stavebního zákona je pro vás důležitá v tom smyslu, že nedávno Praha schválila metropolitní územní plán, který by měl platit vlastně co nejdříve, tak aby vlastně měl tu svou účinnost a ten smysl, jak ho má podpořit, no, co potřebujete od toho stavebního zákona?
12: My potřebujeme, aby ten stavební zákon dále jako respektoval ten princip plánovacích smluv, což je nástroj vlastně dohody. Myslím, že i veřejnost to jako tu naši práci vnímá velmi pozitivně, protože my vždycky řekneme, tady v téhle čtvrti budou tady ulice, tady park, tady škola. Jo. Představíme to veřejnosti a ten investor je vlastně v situaci, kde nemá jako jenom svůj zapouzdřený projekt, ale lidi vidějí, co to přináší tomu území. Jo. Takže my nutně potřebujeme, aby vlastně ten parametr těch plánovacích smluv měl jako dostatečnou důstojnost a aby jsme s ním mohli nadále pracovat. Protože my zhruba jako polovičku těch velkých rozvojových území máme podmíněných právě tou plánovací smlouvou. Na druhou stranu tam máme v těch územích větší kapacity než ten stávající plán, protože tím chceme podpořit to stavění, aby bylo ekonomický a efektivní.
5: Ten zákon, jak jste sám říkal, má podpořit roli samospráv, ale Sdružení místních samospráv upozorňuje, že územní plán se bude moci změnit bez souhlasu zastupitelstva, což zase dopadne hlavně na velká města. V praxi tak může u městských částí dojít k situaci podle sdružení, kdy se výjimky dojednají s developerem přímo na radě hlavního města Prahy a ta dotčená radnice vlastně ani o nich nemusí mít tušení. Vidíte to stejně? Je to riziko?
12: Takhle, já si myslím, že v této věci, že to je poměrně velký detail a že tam chybí opravdu slovo jako drobné, jo? Protože v tom územním plánování vy nejste v takovém detailu jako v tom vlastním projektu. Jo? A já jsem to vždycky vnímal tak, že jde o to, že prostě je něco posunutý o půl metru nebo jako menší část a je možný jako to dohodnout vlastně jako politicky. Jo? Kdyby mělo jít o nějaké jako zásadnější změny, tak je to úplně jako radikální chyba a je to jako rozvrat toho územního plánování. Jo. Tak já věřím, že tam prostě v nějaké konečné fázi bude skutečně vyjasněno, že jde prostě o drobné jako úpravy. Byť samozřejmě v českém prostředí je taková věc jako potom otázkou jako té praxe, jestli ty všichni aktéři udržejí prostě nějakou vzájemnou slušnost.
5: Tolik náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
12: Jsem moc hezky, naschle.
5: Sdružení místních samospráv, která už jsem zmínila, vnímá novelu stavebního zákona jako zásadní ohrožení práva na samosprávu. Stavby bude podle něj schvalovat expozitura Státního úřadu rozvoje území přímo řízená z pražské centrály a obce tak ztratí možnost ovlivňovat to, co se staví na jejich území. Naším hostem je Jan Birgus, starosta Lutovic ze Sdružení místních samospráv. Vítejte, dobrý den.
13: Dobrý den.
5: Sdružení na svých stránkách uvádí, že tato reforma může vrátit poměry v rozhodování o území o desítky let zpět. Kam směřují vaše výhrady především?
13: No, naše výhrady hlavně směřují k tomu, že vlastně vůbec není
14: dojasněné třeba taková věc, jako kde se budou archivovat archivy, které jsou na těch stavebních úřadech v území. To, že každá ta reforma, která doteďka proběhla, tak vždycky vyvolá takový předkolapsový stav. A tady z našeho průzkumu třeba to vypadá, že vysoké procento těch úředníků vůbec nechce přejít do té nové soustavy. Takže můžeme mít nakrásně stavební zákon, ale když ho nebude mít kdo vykonávat, tak to zřejmě povede na nějakou dobu skutečně zase k zastavení ve skutečnosti toho stavebního řízení, které z našeho pohledu, pokud máme nějaké procesní nedostatky, tak se dali řešit evoluční cestou a ne prostě radikální přestavou, na které ani si nejsme jistí, že má stát dostatek finančních prostředků.
5: Ano, takže pro vás je třeba nejdůležitější nebo největší hrozbou ten personální problém, že nebude dostatek lidí kvalifikovaných, nebudou ochotni přejít tedy do toho centrálního úřadu a vlastně se to všechno zpomalí místo, aby se tedy to stavební řízení zrychlovalo.
14: Má dojít k nějaké, pro mě my ani dneska nevíme, z nějakých 600 těch nejnižších stavebních úřadů na 205+. Protože jistotu je, že zůstane stavební úřad na to detašované pracoviště na ORP a možná někde i na nějakých jiných, ale to prostě nikdo dneska neví. A není vlastně vůbec vyřešené jakoby ten přechod, ta transformace toho procesu.
5: Je problém, že jde o poslanecký návrh, tudíž, že ten zákon neprošel klasickým připomínkovým řízením a z pohledu ministerstva zase pro místní rozvoj se jeví, ale že všechno bude fungovat bez problému. Tak máte vůbec o novole dost informací, když je to tímhletím stylem?
14: No, já jsem přesvědčený, že tu vlastně dvojitou novelu, protože byl nejdřív poslanecký návrh, pak byl ještě komplexní pozměňovací, v podstatě nejsem si jistý, kolik poslanců vlastně to celé se tím dokázali prokousat, plus x pozměňovacích návrhů ještě v rámci druhého čtení. Tak fundamentální záležitost by se právě měla projednávat řádným prostě řízením, tak aby mohly v tom procesu být odstraněny právě ty nedostatky, tak jak třeba už můj předřečník řekl, u toho rozhodování územního plánování, kdy tam, jestli tam budou ty drobné změny územního plánu, které může schválit rada bez vědomí zastupitelstva, nebo to budou všeobecně jakékoliv, jo, protože u toho stavebního práva se potom jedná často v nějakých slovních niancích a při tak rozsáhlé novele nevěřím tomu při takovém procesu, že se skutečně podaří ty chyby najít.
5: Vy jste právě za sdružení tam psali o těch vágních termínech, který zákon zmiňuje, zavádí třeba ekonomickou přiměřenost, což by vedlo k legalizaci černých staveb, nebo co by to znamenalo třeba pro takovou menší obec, jakou zastáváte vy?
14: No, ekonomická přiměřenost je, že vlastně čím větší černou stavbu postavíte, tím bude ekonomicky nepřiměřenější pro toho stavitele ji odstranit. Jo? Takže vlastně čím hůř porušíte zákon, při téhleté formulaci, možná, že to někdo umí formulovat jinak, ale to vyloženě nabádá k tomu, čím víc porušíte ten zákon, kozí chlívek vám prostě nařídíme strhnout. Když to, pokud vy budete celý rodinný dům, tak už to bude ekonomicky nepřiměřené ho odstranit.
5: Rozumím. Tak aspoň jedno nebo některé aspekty novely stavebního zákona z pohledu Sdružení místních samospráv jsme probrali s Janem Birgusem, starostou Litultovic. Děkuju moc krát, že jste věnoval čas Odpolednímu plusu. Naslyšenou.
14: Nasledanou.
5: 15:20. Policie stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace desítek mladých dívek, které zlákali k vytvoření erotických fotografií a videí a s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Obvinění lidé postupovali podle vyšetřovatelů jako organizovaná skupina. Na případ už před rokem upozornila šéfredaktorka Page Not Found Apolena Rychlíková. Mezi stíhanými má být vlivný influencer Adam Kajumi, který skončil ve vazbě. Kde je hranice mezi dobrovolnou tvorbou erotického obsahu a obchodováním s lidmi? O tom budeme ve vysílání mluvit s Markétou Hronkovou, ředitelkou neziskové organizace La Strada, který se dlouhodobě zaměřuje na boj proti obchodu s lidmi. Dobrý den.
15: Dobrý den.
5: Vyšetřování celého případu je zatím na začátku, ale jak ojedinělé je v českém prostředí, nebo tento případ, jak je ojedinělý, jak je to třeba v porovnání se zahraničím?
15: Já si nemyslím, že bude úplně ojedinělý. Tak jak už jste sama zmínila, je tam velmi tenká hranice mezi tím dobrovolným vytvářením a poskytováním toho obsahu a pak nějakým zneužíváním až vykořisťováním, případně obchodem s lidmi. A myslím si, že vzhledem k tomu, že se většina věcí přesouvá do online prostředí, tak se dalo očekávat a myslím si, že jak orgány činné v trestním řízení, tak my jsme očekávali, že se objeví takovéto kauzy, které budou online a nemusí se jednat jenom o poskytování erotického obsahu, může se jednat i o jiné online platformy.
5: Jaké jsou dnes nejčastější formy online obchodování s lidmi nebo online vykořisťování? Na čem je to primárně založeno?
15: Tak když se budeme bavit o tom, co se řeší teď v té kauze OnlyFans, tak tam se jedná tedy o poskytování sexuálního obsahu nebo explicitního erotického obsahu. Může se jednat o sdílení tohoto obsahu, ale zároveň ty online platformy a online formy jsou využívané třeba k náužívané.

0: když čteme inzeráty na nějakou práci a to, co jsme řešili před 20 lety, že jsme říkali, když bude inzerát znít příliš dobře, nejezděte dělat barmanku prostě do zahraničí, tak podobné věci musíme řešit teď při těch online náborech. To znamená, v momentě, kdy agentura mi nabízí nějaké možnosti, je zapotřebí si tu smlouvu zkontrolovat, je zapotřebí třeba kontaktovat právníka, nestačí zadat prostě do AI a zeptat se, jestli je v pořádku. Podle mě varovné signály jsou vždycky příliš vysoký výdělek, který je slibovaný za vyšší než obvykle za určitý content. Myslím si, že problematické a je to velmi často forma vlastně toho získávání je takové to, tohle je čistě formalita, to nemusíš řešit, to vždyť se vždycky dohodneme. Jedná se o prostředí, ve kterém k tomu zneužívání a vykořisťování může dojít velmi snadno. Ty smlouvy jsou psané velmi často tak, aby právě na člověka nic nevyskočilo jako varovný signál. Zároveň ti pachatelé vždycky cílí na lidi, kteří jsou blízky věku mladistvím, to znamená lidi, kteří mají menší zkušenost, jak pracovní, tak vlastně životní, kteří nevidí ta rizika okamžitě. Myslím si, že vždycky stojí za to se s někým poradit, přečíst pořádně smlouvu, zjistit, jaké jsou tam pokuty, zjistit, jaké jsou přístupy k tomu účtu, zjistit, kdo bude disponovat třeba tím obsahem, jak můžu zastavit tu dispozici a podívat se, jak je třeba možné měnit smlouvu. Mnoho lidí vstupuje do situace, ve které se stane obchodovací, ať už fyzicky nebo online, dobrovolně, ano. Ale pak se změní ty podmínky a to je to, co je také obchodem s lidmi.
1: Právě, jak se dá vlastně prokázat ta dobrovolnost, nebo možná na to spousta pak těch agentur poukazuje, že to udělali bez nějakého nátlaku nebo do toho šli dobrovolně. Jak náročné třeba pak pro policii je s tím operovat?
0: Je to velmi, velmi náročné, ten trestný čin sám o sobě je velmi komplikovaný jako skutková podstata, takže a na to zase obchodníci poměrně dost spoléhají. Nicméně raketýrský jednání, vybírání nebo odebírání velké části výdělku, podmínky, které nejsou jasné nebo které jsou přímo jako nevýhodné, to všechno může být něco, s čím policie bude pracovat a plus bude pracovat samozřejmě s výpověďmi těch poškozených a bude se snažit jim poskytnout veškerou asistenci a pomoc, aby prostě bylo možné prokázat pak ten skutek. Ono je první věc je, že se zahájí vyšetřování, ale na ty poškozené osoby čeká poměrně dlouhá doba výpovědi, výslechu. Nebude to dnes nebo zítra, kdy se to rozhodne a potřebují veškerou pomoc třeba advokátů, zmocněnců. To je důležité.
1: Na dlouhou trať.
0: Je to na dlouhou trať.
1: Markéta Hronková, ředitelka neziskové organizace La Strada, která se dlouhodobě zaměřuje na boji proti obchodu s lidmi, byla hostem Odpoledního plusu. Děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Děkuji.
1: 15 hodin 26,5 minuty se podíváme za moře. Washingtonské Kennedyho centrum, jedna z nejslavnějších kulturních institucí na světě, dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa ze zdi i z názvu. Podle soudu jej tam americký prezident umístil nezákonně. Pryč musí také ze všech propagačních materiálů. Více probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíklerovou, která v Kennedyho centru byla. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na úvod, jak se stalo, že na Kennedyho centru, pojmenovaném po zavražděném prezidentu Johnu Kennedym, se zjevilo jméno Donalda Trumpa?
2: To se stalo v loni v prosinci. Donald Trump tuhle renomovanou kulturní instituci, která funguje velmi prestižně 55 let, tak on se jí zmocnil po návratu do Bílého domu a rozhodl se, že ji přejmenuje po sobě. Vyhodil stávající radu, učinil se předsedou. Ta rada potom odhlasovala, že to Kennedyho centrum se nově bude jmenovat Trumpovo a Kennedyho centrum. A v loni v prosinci tam skutečně přes noc ten nápis se nově objevil a také na všech ostatních předmětech. Tam jezdí takový autobus, tak i včetně toho. A Donald Trump, umělci na to reagovali velmi zhrozeně a přestali tam vystupovat a Donald Trump se poté rozhodl, že teda to centrum nechá na 2 roky zavřít od července.
1: Proč soud nařídil prezidentovo jméno ze zdi odstranit a kdy to má stihnout?
2: Má to stihnout do 12. června a ten důvod je ten, že jméno tomu Kennedyho centrum dal kongres a tím pádem kongres ho podle tohoto rozhodnutí soudce může také přejmenovat, ne žádná správní rada. A ten soud rozhodl tímto způsobem a také zároveň zablokoval ten Trumpův plán zavřít to centrum na ty 2 roky.
1: To se asi Donaldu Trumpovi nelíbilo, tohleto soudní rozhodnutí, nebo jak reagoval?
2: Je vidět, že ho znáte už velmi dobře, reagoval velmi emotivně, zaútočil na soudce, pohrozil, že se Kennedyho centrum vzdá úplně a zároveň tedy ale řekl, že zvažuje odvolání. Takže navenek vzdor, ale uvnitř určitá poslušnost, bych řekla.
1: A co Kennedyho rodina?
2: Nadšení, bez ironie. Tento rozhodnutí padlo v den Kennedyho narozenin, 109. Jeho neteř, ta už říkala, že tam půjde ten nápis odstranit krumpáčem, tak teď už nebude muset. A ta dcera Roberta Kennedyho, také vlastně další neteř, tak ta říkala, že je to prostě krásný narozeninový dárek pro jejího strýce.
1: To můžeme uzavřít, tedy příspěvek od naší zpravodajky ve Spojených státech Jany Cíglerové, která byla v Kennedyho centru. Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Pěkný den.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Paderka, míříme na východ.
3: Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Zelenský nebude vůdce.
4: Co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel?
3: On samozřejmě může zkusit kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
1: V 15:30 přináší zprávy Monika Vrchotová.
5: Český rozhlas Plus.
6: Hezké odpoledne. Námořní dron, který dopoledne explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Potvrdilo to ukrajinské námořnictvo s tím, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Dnes jsou kvůli tomu v jednodenní stávce. Maximální cena litru benzinu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýše za 41 korun a 64 haléře. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů na 40 korun a 4 haléře za litr, informovalo o tom ministerstvo financí. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo svým zaměstnancům, aby ze všech materiálů i z fasád odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. To vedení kulturní instituce podle květnového rozhodnutí amerického federálního soudu do svého názvu přidalo nezákonně. Podle rozsudku může o změně jména centra rozhodnout jen kongres, který ho původně po bývalém prezidentovi Spojených států J.F. Kennedy pojmenoval. Hasiči zasahují v bytě ve Vysoké Mýtě na Orlicko-Ústecku kvůli výbuchu tlakové lahve. Exploze vážně zranila jednoho člověka, je popálený a ve vážném stavu. Vrtulník ho převezl do popáleninového centra v Brně. Co přesně se na místě výbuchu stalo, policie zjišťuje. A symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorní souborů složených z členů orchestru. V 8 večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní třeba Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Teď čerstvé informace z dopravy na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru čekejte silný provoz. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to celé na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Koberovice na 81. kilometru je uzavřený pravý pruh ve 2-kilometrové koloně. Pojedete 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce za uzavřeným sjezdem na Úvoli na 10. kilometru je nehoda, blokuje levý pruh a začíná se tvořit kolona. Dobře, dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, kránu místy s mlhami, od jihozápadu ale bude přibývat oblačnosti a hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza dnešního Interview Plus.
7: Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už je nelze změnit. Vyplynulo ze setkání zaměstnanců Strakovy akademie s vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Jaké změny to bude znamenat v protidrogové politice státu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
5: Interview Plus.
7: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Existuje podle vás někdo, komu přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví prospěje?
8: To je dobrá otázka. Když se podíváme na ty argumenty, tak ty říkají prostě, bude to efektivnější, i když o tom se dá úspěšně pochybovat, protože prostě ta efektivita, jak z hlediska té práce jako takové, tak ekonomická efektivita toho současného systému je vysoká. Jo? Říká se, nebo říkáme, za málo peněz hodně muziky. Jo? Takže prostě i tady to se dá jako velmi lehce zpochybnit nebo těžko pochopit. Ano?
7: Že vám do toho vstoupím. Může jít o jiné druhy efektivity, nejen o ekonomickou, ale třeba o organizační, protože takhle se tomu také dá rozumět.
8: Asi ne. To opravdu jako možná, že kdybychom se na to podívali z toho hlediska, tedy rozparcelujeme si hřiště na kousky, za které jsme zodpovědní a na těch kouscích prostě pojedeme jako tu část protidrogové politiky podle kompetenčního zákona, tak jak to jako jednotlivým rezortům přísluší, tak možná z tohoto hlediska aby se dalo na to dívat, ale o tom protidrogová politika není. Jo, protidrogová politika a tak, aby prostě byla účinná a jako komplexní, tak je potřeba ty jednotlivé složky sladit, postarat se o to, ať opatření v oblasti prevence, harm reduction, léčby, v oblasti prosazování práva, ať legislativní rámec, který jako nastavuje dostupnost látek, ať legislativní rámec, který se týká různých ekonomických nástrojů, tak ať prostě fungují spolu v jako jednotném, soustředěném a tak dále, prostě jak proudu vlastně. Jo? A tohle to ten úřad vlády vlastně zabezpečuje. Respektive ten odbor a ty struktury v rámci té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti.
7: Jenom abych tomu dobře rozuměl, vy jste 20 let vedl Národní monitorovací středisko při úřadu vlády, jste docentem v oboru, publikujete knihy a publikace. Konzultoval s vámi někdo ten přesun, to, v čem by to mělo být efektivnější, ať už organizačně nebo finančně?
8: Ten přesun byl naprosto náhlý, překvapivý, překvapil úplně všechny, překvapil i ty aktéry vlastně, kterých se to týká a vlastně na obou stranách toho přesunu není jaksi tajnou informací, že ten materiál byl přinesen na vládu těsně před jednáním. Nevěděli o tom ani jako minister zdravotnictví pořádně, ani další jako ti aktéři, kteří mají převzít ty agendy a vlastně k interpretaci toho přesunu dochází, došlo a dochází vlastně až ex post. Jo? Takže překvapilo to úplně všechny. Odborná veřejnost z různých částí toho oboru byla velmi překvapená a vlastně byli překvapeni i ti samotní kolegové na tom odboru protidrogové politiky. A důkazem toho je vlastně ta protestní akce Stávka a další prostě projevit nesouhlasu s tím krokem.
9: No a vy sám, jako člověk, který je špičkou v oboru, vy jste se ptal, proč se to děje? Ptal jste se někoho z těch, kdo by o tom mohli mít větší představu?
8: No, oficiální interpretace ze strany vedení úřadu vlády si můžete přečíst na stránkách. Mají tam vyvěšeny otázky a odpovědi k tomu přesunu, takže prostě když se zeptáte iniciátorů toho přesunu, tak tam najdete odpovědi. A teď jako dobrá otázka je, proč vlastně k tomu dochází, tak to jednou jsme řekli. Jako možná legitimní a do značné míry pochopitelný je ten pokus odbřemenění vlastně úřadu vlády od těch odborných agent, které jsou do značné míry jako komplexní, obtížné, můžou obtěžovat prostě tu hlavní činnost úřadu vlády, což je obsluha vlády a předsedy vlády a tak dál a tak dál. Ale jako vedle jako tady tohoto možná jako pozitiva je na té druhé straně jsou obrovská rizika spojená s tím přesunem a vlastně očekávané škody, které nastanou. Jo? A teď samozřejmě, že za tím přesunem jsou velmi pravděpodobně i další tlaky a síly a v této souvislosti je dobré se podívat na to, v jakém kontextu vlastně k tomu přesunu dochází a teď mám na mysli prostě ty diskuze o regulaci psychoaktivních látek a regulaci kratomu, jo? Což je vlastně jeden z takových posledních projevů té moderní české drogové politiky, takže můžeme se ptát, a je to velmi legitimní otázka, zda náhodou za tím přesunem nestojí i tady ty tlaky o vlastně změny směru, směřování dosavadní české drogové politiky.
9: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
5: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
9: My už jsme to naznačili. Současná vláda se začíná profilovat jako ostře protidrogová, například v premiérových vyjádřeních na adresu kratomu. Jak tomu rozumíte?
8: Myslím, že už to řekl i Pavel Bém, že premiér je pod vlivem zejména lidí z Národní protidrogové centrály a ředitele Jakuba Friedricha, pokud jde o nastavení těch nových pravidel pro regulaci psychoaktivních látek. Nás jako odbornou veřejnost vlastně urazilo to označení za prodrogové, jo, prostě formulace typu k těmto změnám v oblasti dostupnosti kratomů dochází za přihlížení adiktologických elit a podobně, jo, to je takový jako narrativ z dob normalizace nebo možná ještě dřívějších dob, jo, takže to ostře jako odmítáme tady toto označení za prodrogové, pokud jde o ten kratom jako takový, zase jako otázky typu pro kratom či proti kratomu jsou takové naivní. Prostě od začátku tohoto roku platí nová moderní regulace, která reguluje dostupnost takzvaných psychomodulačních látek, mezi které byl zařazen kratom, a tato regulace může být příkladem a je příkladem pro regulaci i ostatních psychoaktivních látek nebo psychoaktivních látek obecně a je vlastně inspirací pro zahraniční kolegy, kteří prostě se v regulaci pohybují.
9: Pane Mravčíku, vy už jste naznačil, že ta otázka buď pro kratom nebo proti kratomu není ta, kterou podle vás má smysl klást. Jak zní ta otázka správně spojená s kratomem?
8: No, je lepší kratom zakázat nebo kratom přísně regulovat jeho dostupnost?
9: Co myslíte vy? Jak zní vaše argumenty?
8: No samozřejmě přísně regulovat. Jo, ten zákaz, ten absolutní zákaz, čili to, čemu říkáme prohibice, je režim, který byl zakotven mezinárodně a pak jako na národních úrovních i v České republice někdy před 70 lety a jeho zárodky se tvořily ještě dřív. Jo, to bylo období po druhé světové válce s tím viděním světa té doby, černobílým, s tím s tou úrovní znalostí, kterou jsme měli. Připomeňme, že v té době prostě jezdili parní lokomotivy. Představte si, že bychom naši zdravotní politiku, sociální politiku chtěli postavit na tezích z té doby, jo, z doby prostě jako parních strojů. Jo, takže od té doby se naše znalosti, poznatky, to, jak psychoaktivní látky fungují, jak je případně regulovat, jako posunuli. Jo, a ukazuje se, že ten zákaz, ta prohibice je nefunkční a vlastně to přináší víc škod než užitku.
9: Jak si to vysvětlujete? Vy jste to připomněl. Premiér Bémovi vyčetl, že není protidrogový, ale prodrogový. Dá se z tohohle detailu usoudit, že současná vláda chce změnu přístupu k drogám od té, řekněme, liberálnější přejít k restriktivnější politice?
8: Tak není tajemstvím, že Národní protidrogová centrála je takovým jako takovou jako ideologickou hlásnou troubou toho současného prohibičního režimu v České republice a vlastně historicky v těch posledních několika letech nebo desetiletích ten systém toho přísného zákazu, ten současný systém poměrně intenzivně brání. Jo? A i v tom období posledních 3-4 let, kdy jsme prosazovali ty různé změny uvolňující ten režim. A tady připomenu, kromě psychomodulačních látek a kratomu, se to týká konopí a vlastně legalizace nakládání s konopím pro osobní potřebu. Je možno od začátku roku pěstovat do určitého počtu rostlin a držet konopí doma. Týká se to mimochodem také legalizace psychedelik ve standardním léčebném režimu. Jo? Takže to jsou takové tři hlavní a další věci, které se jako prosazovaly a vlastně neprošly z důvodu toho restriktivnějšího vidění prostě regulace těch návykových látek.
9: A takže proč to podle vás vláda takhle napřímo neohlásí, že chce postupovat restriktivněji, že to je politické rozhodnutí? To je moje jedna otázka a druhá na vás jako na odborníka. Je pochopitelné, že část policie by byla pro tu restriktivnější politiku, ale jak je to s vaší odbornou komunitou? Existují odborníci, kteří by pro tu restriktivnější politiku byli a spolupracovali by s vládou?
8: No, pokud je třeba o Společnost pro návykové nemoci, já jsem místopředsedou výboru Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti, tak my jsme vydali několik stanovisek v průběhu i přípravy té nové regulace, které podporují ten přísný regulační režim. Jo? A když říkám přísný, tak opravdu jako regulovanou dostupnost za podmínek, která povede ke snížení zdravotní a společenských rizik a nikoliv naopak. Jo, a ta regulace, jak je nastavená, je velmi přísná. Specializované prodejny, licencované prodejny, zákaz vstupu dokonce nezletilých do těch provozoven, přísná regulace toho produktu a tak dál. Takže značná část, nebo převážná část té adiktologické veřejnosti odborné tu regulaci v té současné přísné podobě podporuje. Samozřejmě, že se najdou odborníci třeba z jiných oborů, nebo zejména z jiných oborů, které souvisí s tou adiktologickou péčí, kteří by byli přísnější a třeba i souzní s Národní protidrogovou centrálou, pokud je o to prosazování toho zákazu.
9: Pokud vám ale rozumím správně, když se třeba bavíme o kratomu, tak vy říkáte, že ta restriktivní politika prohibiční, ta by nepřinesla takové snížení toho společenského rizika, jako je ta nynější, jako přináší ta nynější politika, kterou jste navrhovali vy, je to tak?
8: No, je to přesně tak. Ta prohibice prostě selhala ve svých cílech v těch posledních několika desetiletích. A vlastně selhává i v těch svých cílech v té poslední době, jo, kdy čelíme vlastně přísunu nových psychoaktivních látek na trh. Ty látky jsou různého, řekněme, složení s různými účinky. Mají různá rizika, některé jsou velmi, velmi škodlivé a velmi toxické. Těch látek je čím dál tím víc. V současné době se to manifestuje v České republice například nabídkou těch nových syntetických kanabinoidů. A je jasné, že poptávka po psychoaktivním efektu různého druhu, třeba i po tom psychoaktivním efektu, který přináší konopí nebo jako jiných psychoaktivních efektů, které jako přináší jiné látky, nezmizí. Jo, tím zákazem. A je pak uspokojována z nelegálního trhu, který stát nemá vůbec pod kontrolou, je pod kontrolou, pokud teda na tu prohibici tlačíme, čím dál tím víc, ten profit se zvyšuje, takže je pod kontrolou organizovaných skupin, profit z toho plyne případně do jako režimů různých a struktur, které jsou nepřátelské vlastně našim západním demokraciím a my pak ztrácíme jako ještě víc, jo, dalším tlakem prostě na náš právní stát. Takže ta prohibice jako taková vlastně nefunguje z mnoha různých pohledů, ať už je to ten zdravotní, lidskoprávní, ekonomický, bezpečnostní. No a proto je lepší prostě, když má stát pod kontrolou nabídku látek s přiměřenými riziky a známými riziky, které může kontrolovat, jako je například ten kratom pod kontrolou. A samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby v tom regulovaném, přísně regulovaném režimu s kontrolou všech těch parametrů, včetně dostupnosti nezletilým, byly i jiné látky, například nějaké kanabinoidy, které by uspokojili tu poptávku lidí bezpečnějším způsobem, než se děje teďka prostřednictvím těch nových syntetických, velmi nebezpečných látek.
9: No a když vás tak poslouchám, je tedy souvislost mezi tím přesunem z úřadu vlády na ministerstva, té vaší agendy, a tou chystanou prohibiční politikou, jak vy jste to nazval, je mezi tím nějaká souvislost?
8: Takhle, ještě bych chtěl říct, že zatím se zdá z těch vyjádření, že vláda nechce úplně zrušit tu regulovanou dostupnost psychomodulačních látek, že se uvažuje o jaksi úpravě některých parametrů, což je samozřejmě velmi dobře. A ta souvislost, na kterou se ptáte, tak ta tam je, podívejme se, teda podle mého názoru, já ji tam vidím, jo? Podívejme se na ta fakta. Od 1. ledna vlastně ten zákonný rámec s tím zahrnutím kratomu do té nové regulace začal platit. Do té doby to byla šedá zóna. A teď najednou se objevila kampaň, která upozorňovala na ta rizika kratomu, zdůrazňovala ta úmrtí. A tady poznámka, každé úmrtí, zejména mladého člověka, je samozřejmě špatně. Jo, ale ta kampaň byla přesně namířená proti vlastně kratomu v době, kdy začala platit ta nová regulace. Kdyby ta kampaň upozorňující na rizika se rozjela, řekněme, dřív, jo, a nebo po zvážení vlastně toho nového stavu té regulace, jo, tak to pochopím. Ale prostě spustit to takhle, upozornit na ta rizika, vytvořit vlastně morální paniku a vlastně to vedlo k tomu, že už v březnu vláda měla na pořadu jednání zpřísnění té dostupnosti kratomu. Jo? Bylo to někdy v březnu. A tam Pavel Bém, jako národní protidrogový koordinátor, vysvětlil všechny ty souvislosti a vysvětlil přínosy té nové regulace a k zákazu nedošlo. Jo? Také s ohledem na to, že je přece nesmysl rušit nějaký jako nový komplexní systém. Navíc, když se ukazuje, že funguje, že začíná dobře fungovat po 2 měsících, kdy byl vlastně zaveden. No takže to bylo v březnu, kdy se to podařilo odvrátit, no a pak následovaly ty události velmi, velmi aktuální s odvoláním Pavla Béma, s přesunem. No, takže určitě těch vlivů, které jaksi vedly k tomu rozhodnutí přesunout tu agendu jinam z úřadu vlády a odvolat Pavla Béma, bylo více, ale tady tyto jako rozdílné pohledy na to, jak regulovat psychoaktivní látky a jak by měla být sformována protidrogová politika, tak ty tam určitě hrály podstatnou roli.
9: Hostem Interview Plus je vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík.
5: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Jak rozumíte dění kolem Národního protidrogového koordinátora? Částečně už jste o tom mluvil. Pavel Ben je od ledna Národním protidrogovým koordinátorem, ale teď má na konci června skončit. Nahradit ho měla Dita Protopopová, ale ta to nebude. Bude funkce koordinátora zrušená, nahradí ho třeba vrchní ředitel z ministerstva zdravotnictví?
8: Těžko říct, jo, to souvisí s tou překotností těch změn a s tím, že vlastně všechny indicie naznačují, že až vlastně ex post se ty změny zdůvodňují a vlastně dochází i k úpravě těch původních rozhodnutí. Má zůstat nějaká kancelář těch zmocněnců na úřadu vlády a ty odbory věcně příslušné se mají přesunout jinam a tak dále a tak dále. Takže vlastně těžko říct, jak to uspořádání bude vypadat. My jako odborná veřejnost upozorňujeme na to, že vlastně protestujeme velmi silně, včetně protestní demonstrační stávky, kterou adiktologických služeb, kterou vlastně jsme zahájili v pondělí a pořád trvá, tak upozorňujeme na to, že tak závažná rozhodnutí není možné prostě činit bez odborné diskuze. Premiér sice svolal, respektive avizoval svolání té rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti. Jejímž členy je několik odborných a střešních organizací a také zástupci lidí se zkušeností se závislostí, tak ta rada bude svolána, ale zase prostě je nepochopitelné, že je svolána až potom, co to rozhodnutí bylo učiněno a co ten přesun vlastně má nastat. Čo? K tomu přesunu má dojít dnes. Takže my vlastně čekáme na to, jak dopadnou události dneška. V pondělí nám začíná výroční adiktologická konference, což je taková koincidence, takže budeme mít možnost na té konferenci vlastně tu aktuální situaci prodiskutovat a uvidíme, jak se k tomu jako odborná veřejnost dále postavíme.
9: No, jak si vysvětlujete to, že současná vláda a premiér osobně vám jako odborníkům nevěří, že vlastně vy říkáte, že se dějí změny, které jsou nekonzultované, změny, které ohrožují samotný obor, ohrožují samotnou politiku, která, jak říkáte, přinesla prokazatelně ovoce. Jak si to vysvětlujete, že jedná takhle?
8: Já nevím, jestli premiér opravdu nenaslouchá odborníkům. Z dosavadního angažma Andreje Babiše v protidrogové politice, ať už v tomto nebo v minulém jako jeho období jako premiéra, se zdálo, že je ochoten naslouchat těm odborným argumentům. Chodil opravdu jako předseda té rady na jednání a vlastně jednotlivá opatření, ať už jde o financování drogové politiky, ať už jde nastavení prostě nějakého systému podpory kvality adiktologických služeb, ať už jde o strategie, akční plány a jejich směřování, tak vlastně byl u toho a aktivně ty některé změny k lepšímu, například navýšení finančních prostředků, podporoval. Jo, takže vlastně v obecné rovině nevěřím tomu, že není ochoten naslouchat odborným argumentům, ale myslím, že v této situaci byl postaven před hotovou věc, nad kterou jako neměl úplnou kontrolu, pokud jde o ten přesun, a teď vlastně pokračuje v tom rozhodnutí a vlastně hledá argumenty a také vlastně spojence, kteří ten přesun zlegitimizují z toho, řekněme, odborného hlediska, z toho hlediska jako správné vlády nebo správného vládnutí, jo, tak, aby vlastně k tomu přesunu došlo a aby ti hlavní aktéři nestratili tvář. Jo. Takže je to taková zvláštní situace. Myslím, že ti, kteří stojí stojí za tím přesunem, vlastně využili toho momentu překvapení, toho rychlého rozhodnutí. A teď je velmi těžké toto rozhodnutí zvrátit vlastně jakýmikoliv věcnými argumenty.
9: Pavel Bém aktuálně neúspěšně prosazuje vznik Národní protidrogové agentury, která by stála samostatně asi jako už fungující Národní sportovní agentura. To by podle vás byl dobrý model?
8: No, my tady tento model prosazujeme vlastně dlouhodobě v posledních 10 letech. Připravujeme i legislativní řešení tady vzniku nějaké nové struktury, řekněme, která by koordinovala, vykonávala ty hlavní funkce v protidrogové politice. Souvisí to taky s nastavením finančních mechanismů toho systému, takže hovoří se, nebo máme připraven návrh toho fondu protidrogové politiky a vlastně jde o to v tom nově nastaveném systému také posílit funkce v oblasti prevence, nastavit prostě některé struktury, které by podpořily realizaci preventivních programů a také vlastně, které by podpořily kvalitu a dostupnost adiktologických služeb a sítě adiktologických služeb. Jo? Takže vlastně je to komplexní návrh, který je připraven a je možno i začít projednávat.
9: Čili z vaší strany je tady naděje, že se ještě věci pohnou tak, jak vy byste si přál?
8: Doufáme, že to dosavadní směřování protidrogové politiky v České republice nebude příliš ohnuto jiným směrem. Jako doufáme, že ty základní principy budou platit a doufáme, že vlastně i tato velmi nepříjemná situace se obrátí k lepšímu v tom, že vlastně dojde možná i ke vzniku té specializované agentury a vlastně k posílení toho systému prevence, harm reduction, léčby a tak dále. Takže možná se nakonec ukáže, že všechno špatné je k něčemu dobré a že budeme schopni ten náš systém, který prokázal svou účinnost i z mezinárodního hlediska vlastně historicky v těch posledních 30 letech zachovat.
9: Hostem Interview Plus byl vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce a odborník na závislosti Viktor Mravčík. Mnohokrát děkuji.
8: Také děkuji. Naschledanou.
9: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
10: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin, pokračuje páteční odpolední plus. K poslechu vás zve Renata Kropáčková.
10: Český rozhlas Plus.
1: O čem budeme mluvit? Jaký dopad na Česko z pohledu technologického rozvoje a inovací můžou mít výsledky cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání. Jak na to zareaguje? Vedení sněmovny je kompletní. Po téměř 3/4 roce od voleb je obsazený i poslední post místopředsedy. Na podruhé poslanci zvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN. A v černohorském Tivatu jednají představitelé zemí Evropské unie se zástupci států takzvaného západního Balkánu. Předmětem jednání je rozšiřování 27 o další členy. To všechno nás bude zajímat v následující hodině. Teď jsou to zprávy s Mojkou Vrchotovou.
6: Pěkné odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání na úrovni lídrů. Detaily přidá v odpoledním plusu náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Mezitím začalo platit dočasné příměří u záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na sociální síti X napsala, že opravy, které mají zabránit hrozbě jaderné havárie, se budou týkat elektrického vedení. Síť poškozená boji běžně dodávala elektrickou energii k chlazení reaktorů elektrárny. Od konce března je odstavená a nahradilo ji méně výkonné vedení. V následujících dnech začnou odstavenou síť opravovat ruští i ukrajinští technici. Poslední, čtvrtou místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z Hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejméně 87, dostala 126. Jako nová místopředsedkyně dolní komory parlamentu poděkovala Urbanová za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
11: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou shodu. A to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
6: Pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou z SPD je tak po dnešku kompletní. I tomu se budeme věnovat v odpoledním plusu.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Česko podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Na dotaz novinářů to řekl v černohorském Tivatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Azerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už při květnovém jednání. Zelenský mu řekl, že je možné, že by Kyjev přepravu povolil. Babiš připomněl, že Azerbajdžán je v současné době jedním z největších dodavatelů ropy do České republiky. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO.
12: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimu. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela tisíce Tomahawků a ministr obrany Pete Hegseth řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Se Spojených států je Naciklerová, Český rozhlas.
6: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží. Italské základní a střední školy budou nově potřebovat souhlas rodičů pro kurzy a vzdělávací projekty týkající se sexuální výchovy. Ukládá to vládní zákon, který schválil italský senát. Už předtím ho podpořila většina poslanců. Podle ministra školství Giuseppeho Valditari je norma v souladu s ústavou a vrací rodičům právo vzdělávat své děti. Zákon ale kritizuje italská opozice s tím, že může omezit přístup teenagerů k důležitým informacím. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Správa Národního parku České Švýcarsko nepochybila, když před požárem v roce 2022 ponechala v lesích suché dřevo. Stížnost zamítlo státní zastupitelství v Děčíně. Poškození občané z Mezné u Hřenska, obec Jetřichovice a Staré Křečany měli za to, že správa parku měla odtěžit z lesa suché kůrovcové dřevo. Státní zástupce souhlasil se závěry policie a jeho rozhodnutí je pravomocné. Poškození se chtějí bránit. Odvolat už se ale nemůžou, říká jeden z nich, Pavel Kozdera z Mezné.
13: Budeme chtít, aby to dozoroval nejvyšší státní zástupce. Chceme teda, aby si našli instituci, která potvrdí nebo případě vyvrátí, že to dřevo, které tam zůstalo, nespůsobilo zvýšení intenzity toho požáru.
6: V Mezné při požáru Národního parku schořily dva rodinné domy a oheň tam napáchal i další škody. V Brně zítra zástupci katolické církve dokončí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze a mučedníky odsoudili a zavraždili komunisté ve vykonstruovaných procesech v polovině minulého století. Řízení a shromažďování důkazů k blahořečení trvalo přes 20 let. Zítřejší mši povede papežský delegát kardinál Michael Černý.
14: The message is that we cannot just complain.
15: Poselství je, že si nemůžeme prostě jen stěžovat nebo být ticho. Musíme být pravdiví, odvážní a vytrvalí ve způsobu, jakým čelíme výzvám naší doby.
14: In facing the challenges of our own time.
6: Areál brněnského výstaviště se zítra otevře už okolo 8 ráno. Mše začíná v 14:30 odpoledne. Při ní se přečte česky a latinsky papežský list Leva 14., ve kterém blahořečení schvaluje. Pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru čekejte silný provoz, pomalu se jede až do omezení na Šmejkalce na 24. kilometr, je to celé na 25 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky z kilometru 187 pojedete v koloně až na 196. zdržení 35 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za Prahou ze 3. kilometru je silný provoz, na 10. kilometru po nehodě už nic nepřekáží, rozjezd ještě potrvá, je silný páteční provoz. A silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je za Oldřichovcem u Miličína neprůjezdná, srazila se nákladní a osobní auto. Stojí tam dlouhá kolona, z Prahy na jih se vyplatí jet po dálnici D4. Dobře, dojeďte. Zítra bude slunečno, postupně až oblačno, hlavně v Čechách, místy s přeháňkami a s teplotami od 21 do 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 16. Navýšení fondu pro investice českých a tajvanských firem, zvýšení počtu letů mezi Prahou a Taipei nebo podpis 5 memorand o spolupráci mezi podnikateli, Univerzitou Karlovou a tajvanskými univerzitami. Tyto věci řadí předsedu Senátu Miloš Vystrčil mezi hlavní přínosy své pětidenní cesty na Tajvan. O technologickém významu těchto kroků teď budeme mluvit s Vladimírem Janíčkem z katedry mikroelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dobrý den.
16: Dobrý den.
1: Na Tajvanu dnes končí veletrh Computex, jeden z nejvýznamnějších technologických veletrhů světa. Jaká témata a technologie letos veletrhu dominovala?
16: Tak posledních letech tam dominuje v podstatě AI a všechno, co se toho týká, čili dochází vlastně k přenosu z takového cloudového řešení na lokální zařízení. Nvidia představila třeba Spark RTX, kde je 20-jádrový procesor a k tomu výkonné grafické jádro, všechno určené do přenosných počítačů s výkonem, který doteďka nebyl v podstatě ani myslitelný. Impact tady má trošinku možná i trošku paměťová krize v současné době, kdy ceny se vyšouvaly právě díky AI do závratných výšin, tak AMD prohlásil, že bude stále podporovat své staré procesory ještě nějakých 5 let. Máme tady fokus třeba na křemíkovou fotoniku, která nám pomáhá zvyšovat komunikaci pomocí optického vlastně světla fotonů, což samozřejmě radikálně snižuje kompletně jak energetickou náročnost, tak samozřejmě zvyšuje podstatně rychlost přenosu. Jsou tady pokusy o to, jak ještě více zmenšit samotné transistory, což je takový ty základní kámen vlastně všech integrovaných obvodů, kdy se vlastně čipy v takzvaných chipletech, se tomu říká, vlastně integrují na sebe v určitých takových sandwichových vrstvách, nebude se vědět do detailu.
1: Určitě, protože je toho hodně a je vidět prostě, že pokrok nezastavíme. Ale když se řekne Tajvan, tak většině lidí u nás se asi vybaví čipy. V čem spočívá výjimečné postavení ostrova, že je světovou jedničkou právě tady v téhle oblasti?
16: Tajvan udělal v 80. letech výborné rozhodnutí. Poslal pár svých inženýrů na zkušenou do Ameriky. Ti se vrátili zpátky a vlastně založili tajvanskou polovodičovou TSMC, jak všichni známe, čili firmu na výrobu čipů. Ale oni to vzali trošinku jinak. Oni nechtěli ty čipy navrhovat a vyrábět, ale pouze vyrábět. To znamená, že vlastně nejsou konkurencí pro všechny takové ty hlavní hráče na světě, ale nabízejí jim vlastně své technologie, které permanentně vylepšují a v dnešní době pokrývají nějakých 60% výroby všech světových čipů a takové ty nejpokročilejší, které vidíme v těch nejvýkonnějších zařízeních, jedná se nějaké nanometry, pod 7 nanometrů, 5 nanometrů výrobní technologie, tak dokonce tady jsme na 90%, takže oni jsou vlastně servisní organizací, která to chytla opravdu velmi dobře za pačesy a jejich výrobní kapacity jsou vlastně na roky dopředu zabukovány těmi největšími hráči na světě.
1: Jaké ty výsledky cesty teď nedávno absolvované předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na Tchaj-wan s početnou obchodní delegací mohou mít z pohledu technologického rozvoje a inovací nějaký konkrétní dopad na Česko?
16: Tak my už v podstatě s Tchaj-wanem velmi úspěšně spolupracujeme. A to v několika rovinách. Je tady podpora výuky, podpora studentů a je tady podpora vědy, výzkumu. A když se podíváme na ty studenty, tak ti jsou většinou podporováni ve formě stipendií, mohou vyjíždět na tajvanské univerzity, prestižní tajvanské univerzity, kde si mohou v rámci takzvaných double degree programů dostudovat vlastně jejich inženýra, potom u nás našeho inženýra. Potom tam jezdí studenti na takzvané letní školy, to znamená na celý měsíc přes prázdniny vlastně sedí v učebnách, učí se o návrhu integrovaných obvodů a pak v různých výzkumných institutech nebo případně přímo v těch firmách se, nebo výrobních firmách se potom zkouší nějaký takový čip vyrobit nebo navrhnout. Co se týká toho výzkumu, tak tam už máme taky nakročeno několik let. Je tady třeba ACDRC, Advanced Chip Design Research Center, což je taková dohoda mezi tajvanskou stranou a českou, kdy v Brně a v Praze vznikla návrhářská centra, ale v podstatě takový je to balíček vlastně projektů, které na jedné straně řeší věci, které se týkají návrhu čipů, využití AI v návrhu čipů a všeho možného. Pak jsou tady dílčí malé projekty, které jsou vlastně bilaterálně zaměřené mezi českým profesorem, tajvanským profesorem a týmem, který je okolo nich. Tyto týmy se navštěvují navzájem a v podstatě budují případnou další spolupráci.
1: Kde konkrétně vidíte pro Česko největší příležitosti, v jakém segmentu toho polovodičového průmyslu, kde je ten potenciál? Protože takhle, jak o tom mluvíte, tak vlastně se zdá, že ty vztahy jsou velmi čilé mezi Českem a Tchaj-wanem. Možná spíše na té vědecké úrovni nebo akademické, v té praxi, jak to je?
16: Tak my tady máme díky Evropské unii a v podstatě financování tzv. České polovodičové centrum, které se snaží zmapovat a nabízet všechno, co se vlastně týká polovodičových technologií. Čili je to té výuky, jak jste říkala, až potom po uspokojení v podstatě klientů, kteří by rádi si třeba nějaký čip vytvořili. Do tohohle řetězce vlastně může vstupovat libovolná česká firma, která samozřejmě má nějaké zkušenosti, co bych tady jmenoval, mikroskopie Brno, Thermo Fisher. Jo, to znamená někdo, kdo je schopen postavit takové přístroje na takové světové úrovni, bez kterých by se v podstatě globální vývoj čipů, jak to říká, neobešel, ale třeba zpomalil. Máme tady Onsemi, která je taky součástí Českého polovodičového centra, kdy velké investice ze strany jejich majitele v podstatě nám tady ukazuje možnosti ve výkonové elektronice. Takže je to o tom, že máme velké firmy, které už fungují, máme tady startupy, které samozřejmě centrum také podporuje a které by se měly vlastně spolupodílet na takovém tom polovodičovém dodavatelském řetězci, kdy víme, že v Drážďanech vzniká velká fabrika, která vlastně bude takový malý model TSMC a tady se určitě plno českých firm taky najde nějaký způsob participace na tom.
1: Často se mluví o tom, že Evropa chce být v oblasti polovodičů soběstačnější. Jakou roli by v tomhle úsilí mohlo sehrát právě Česko?
16: Já už jsem zmínil, že z Evropské unie vlastně přišla ta idea o vzniku polovodičového centra. Máme tady takzvaný EU Chips Act, který ve všech vlastně zemích Evropské unie se snaží nějakým způsobem povzbudit nejenom samotnou výrobu, návrh samozřejmě, ale cokoliv, co se týká polovodičových technologií, tak aby Evropa se opět stala, nechci říkat lídrem, samozřejmě to se asi bohužel už nestane, ale minimálně být trošinku soběstačnější. Takový, myslím, cíle tam nějak zdvojnásobit svůj podíl na globální trhu asi na 20%. No, Česká republika samozřejmě v tomhle může hrát důležitou roli v tom, že se stane právě součástí tohoto buď dodavatelského řetězce, případně tady máme návrhářská centra Fabless, to znamená, nemají tu výrobní kapacitu, ale mohou si poptat třeba na Tajvanu u těch firm, které už jsem zmiňoval.
1: Tolik Vladimír Janíček z katedry mikroelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
16: Děkuji, naslyšenou.
1: 16 hodin, 16 a půl minuty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený list ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Vybízí ho v něm k zastavení války proti Ukrajině a mírovým jednáním na úrovni lídrů. Oficiální odpověď z Moskvy zatím nepřišla, ale my už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem, se kterým si řekneme víc. Dobrý den.
17: Dobrý den.
1: Prosím, nejprve uveďme hlavní body dopisu Zelenského Putinovi.
17: Byla to taková otevřená výzva Vladimíru Putinovi, aby přestal s tou válkou a začal konečně jednat. Důležité je, z jakých pozic by k těm jednáním případným přistoupila Ukrajina. Zelenský řekl, že diplomatická snaha by měla nastoupit na základě těch současných linií, to znamená té současné válečné linie, a ne, jinými slovy, ne na základě těch ruských požadavků, že nejprve musí Ukrajina ještě předat Rusku další a další území a potom možná se bude Moskva ochotná o něčem s Ukrajinou bavit. Zelenský také odmítl ty ruské návrhy, aby přijel do Moskvy a dojednal tam mír. On řekl, že nabízí tedy jinou možnost setkání na neutrální půdě, kterou by mohlo být Švýcarsko, Turecko nebo některá z arabských zemí. No a také vyzval Putina, aby určil přesné datum, kdy se oba lídři mohou nebo mají, musí dokonce setkat. To znamená, Zelenský vidí řešení v setkání prezidentů za účasti mezinárodních zprostředkovatelů, kterými jsou podle Zelenského Spojené státy a evropské země. Ale jak víme, tak Putin nesouhlasí s tím, aby prostředníkem byla některá z evropských zemí, protože je považuje za vlastně stejné nepřátele, jako je Ukrajina, jak už mnohokrát z Ruska zaznělo. No a zároveň by mělo nastat úplné příměří. Zelenský napsal, že Ukrajina, jakmile začnou rozhovory, zastaví veškeré vojenské akce. To příměří samozřejmě musí být oboustranné a mělo by být monitorováno Spojenými státy.
1: Jaké ohlasy tehle dopis vyvolal na Ukrajině?
17: Hodně se o tom mluví, má to spousty komentářů na sociálních sítích pod články v ukrajinských médiích. Celkově se dá říci, že to Ukrajina jako celek přivítala jako takové výrazné gesto určené, jak řekl jeden z poradců Zelenského, nejenom tedy přímo Putinovi, ale také Spojeným státům, západním partnerům, proto ta forma otevřeného dopisu, aby Zelenský ukázal tedy, že je vstřícný a že chce s Ruskem jednat na té úplně nejvyšší úrovni, protože podle něj je to osobní Putinova válka proti Ukrajině a jedině Putin ji může svým osobním rozhodnutím okamžitě zastavit.
1: Rusko ale zatím nepřestalo na Ukrajinu útočit a i dnes jsou hlášeni mrtví a zranění, kde Rusko udeřilo nejsilněji.
17: Kyjevská oblast u města Brovary, tam ruské drony zasáhly jeden z potravinářských podniků, zahynuli 4 lidé, 7 bylo zraněno. A velmi neklidno bylo dnes také v Oděské oblasti, kde dopadly 2 balistické rakety. Proti těm Ukrajina se neumí moc bránit, většinou tedy někam přiletí a způsobí tam velkou paseku, což se stalo právě dnes. Já jsem slyšel oba ty vzdálené výbuchy, nebylo to přímo v Oděse, bylo to v oblasti, kde zasáhli nějaký podnik, nějaké sklady, kde pracovali dělníci, 8 jich bylo zraněno, z toho 2 jsou v těžkém stavu. Rusko míří velice často na ty oděské přístavy, takže to bylo pravděpodobně někde tady, ale když je řeč o přístavech, pak dnes se hodně mluví také ještě o přístavu v Konstanci v Rumunsku, kde explodoval ukrajinský dron, který zbloudil. Ukrajina říká, že to bylo na základě rušení ze strany Ruska a že tedy včas informovala Bukurešť o tom, co se může stát, a obě země v těsné koordinaci zabránili civilním obětem a ten mořský dron tedy, nebo mořský člun, jak se oficiálně nazývá, tak explodoval samovolně a nikoho nezranil.
1: Tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 8 měsíců po ustavení nové sněmovny je vedení dolní komory kompletní. Místopředsedkyní se dnes stala Barbora Urbanová z hnutí STAN. Poslanci ji zvolili na druhý pokus. Podrobnosti přímo z dolní komory přidá kolegyně Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
18: Krásné odpoledne. Barbora Urbanová získala v tajné volbě tentokrát 126 hlasů. Starostové ji navrhli poté, co v minulosti 4x neuspěl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je to výsledek dohod v tomto týdnu.
19: Pakliže budou všichni, ať už koalice nebo opozice, dodržovat dohody, tak jsme schopni nějakým způsobem konstruktivně v poslanecké sněmovně fungovat a to si myslím, že by mělo být naším cílem, abychom pracovali intenzivně pro občany České republiky.
18: Urbanová po svém zvolení řekla, že ji překvapila tak silná podpora. Poprvé by mohla schůze řídit už příští týden ve čtvrtek, na který jsou svolaná dvě mimořádná jednání.
20: Mého pohledu je i docela zajímavá zpráva, že vlastně ve vedení poslanecké sněmovny poprvé usedne člověk, který je narozen až po sametové revoluci, což mi říkal až Vít Rakušan, a já si myslím, že může být i hlasem své generace.
18: Urbanová doplnila trojici místopředsedu sněmovny Patrika Nachera z hnutí ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopečka z ODS.
1: Dnes ale měli poslanci na programu i další volební body, tak známe už výsledky.
18: Poslanci také zvolili nového ombudsmana, respektive ombudsmanku. Stala se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Na programu dnes byla také volba radních České televize. Ta se uskutečnila netradičně veřejně. U volebních bodů je totiž standardně tajné hlasování, jak upřesňuje předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z hnutí ANO.
21: V tom to bylo velmi nezvyklé i pro ty, kteří sčítají, kontrolují tu volbu, velmi náročné, aby nedošlo k nějaké chybě, že opravdu se to opakuje v uvozovkách jednou za volební období a opravdu bylo to pouze v minulém volebním období jednou.

0: Nosník sborů povede Jiří Havránek z ODS a komisi pro hybridní hrozby Vojtěch Krňanský z Motoristů. Předsedy tak má poprvé od voleb všech 14 stálých sněmovních komisí.
1: Tak aspoň, že dnes se něco podařilo dojednat ve sněmovně a prohlasovat, o tom nás informovala naše reportérka Daniela Brichtová. Díky moc, naslyšenou.
0: Hezké odpoledne.
1: 6 minut před 16:30 se podíváme na knížku. Houkající sirény a záchranáři v ulicích jsou pro nás symbolem okamžité pomoci. Jak se ale taková služba vyvíjela od svého zestátnění až do novodobé podoby, kterou vlastně považujeme dnes už za samozřejmost? Právě tuto fascinující proměnu detailně mapuje nová kolektivní monografie Minuty mezi životem a smrtí. Proměny záchranné služby 1952 až 2003. Víc už nám o ní řekne její spoluautor a editor, historik Jiří Hlaváček, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Vy se zabýváte tím obdobím, tedy jak jsem zmínila, 1952 až 2003. Proč jste si pro vytyčení hranic publikace vybral právě tyhle dva milníky?
2: Tak pro nás to jsou takové dva mezníky v těch soudobých dějinách, a to je tedy, jak už jste zmínila, rok 1952, kdy přebírá záchranku od Československého červeného kříže a Samaritánů, kteří do té doby zajišťovali dopravu raněných, stát, tudíž zdravotnictví, a vzniká takzvaná dopravní zdravotnická služba. Takže tam jsme u té první představy záchranky, velmi zjednodušeně naložíme, odvezeme do nejbližšího zařízení. A potom rok 2003, což je ten druhý mezník, a to je zatím poslední změna, ke které došlo v organizaci záchranné služby, a to je vznik 14 samostatných krajských záchranných služeb, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, tudíž už de facto se zdravotnictvím jako takovým nemají mnoho společného.
1: Právě říkal jste zdravotnictví, záchranná služba je asi tak především vnímaná. Jak ji vnímá historik, její vývoj?
2: Pro nás bylo právě velmi zajímavé to, že ta záchranka se, řekněme, už od konce 18. století nějak neustále pohybuje až do současnosti v takovém vzduchoprázdnu, to znamená neustále mění ty své zřizovatele. Už jsem tady naznačil, že to zajišťovaly na začátku dobrovolné spolky, potom nějaké větší organizace typu Červený kříž, potom to přebírá stát, a dnes vlastně jsme nacházíme v takové situaci, že od 90. let za to zodpovídá nějakým způsobem samospráva, to znamená okresy, dnes kraje. A pro nás jako pro historiky je fascinující sledovat, jak se neustále v dějinách vrací ty samé otázky. Je to taková jako nedokončená institucionalizace stále, protože i dnes narážíme na to, že třeba záchranná služba je jedinou ze složek integrovaného záchranného systému, která třeba není pod ministerstvem vnitra. Mluví se o tom, že by se možná zase třeba někdy mohla zestátnit ve smyslu toho, že by na ní dohlížel nějaký rezort. Dneska má vlastně jenom metodický dohled. Takže tomto pro nás bylo zajímavé, ta neustálá změna toho zřizovatele.
1: Je to výhodné nebo dobré tyhle ty změny stále, nebo vidíte prostě, že je nějaký ideální model, optimální, který lze nastavit na stálo?
2: Tak my jsme právě na tom sledovali to, že ten vývoj je poměrně přirozený a vždycky vedl k nějakému jako zlepšení té organizace. Zároveň ale dnes to od toho roku 2003 uvízlo na takovém mrtvém bodě, kdy, když jsme mluvili s těmi pamětníky, tak řada aktérů se domnívá, že vlastně současný stav je naprosto ideální. Na druhé straně je nějaká skupina, která si myslí, že podřízení se tomu nebo zařazení pod nějaký ten rezort typu třeba vnitra by dávalo větší smysl s ohledem na to, ale určitě je to neustálý jako progres, který směřuje z mého pohledu jako k lepší situaci v záchranné službě.
1: No, práce záchranáře byla asi vždycky extrémně psychicky i fyzicky náročná. Mnohdy, jak se v průběhu těch sledovaných 50 let vlastně měnilo vnímání téhle profese ze strany veřejnosti?
2: Tak ten progres, taky dochází tam určitě k zásadním změnám. Když jsme mluvili s tou starší generací, tak určitě hovořil o nějakém přirozeném respektu k tomu bílému plášti, k tomu, že záchranka se, řekněme, do roku 2000 volala k situacím, kdy šlo skutečně o nějaké ohrožení života. Dnes naopak vidíme velmi často, že ty pamětníci nebo lidé, kteří stále pracují v záchranky, hovoří někdy až o nějakém zneužívání. To znamená, je tam enormní nárůst počtu těch výjezdů, současně se jezdí prakticky ke všemu a reaguje to taky na nějaké změny, ke kterým došlo ve zdravotnictví jako takovém, to znamená rušení pohotovostí, zkracování ordinační doby praktických lékařů a tak dále.
1: S jakými prameny jste pracovali při sestavování nebo když jste psali knihu? Protože mluvíte hodně o pamětnících, takže byli vaším hlavním zdrojem.

0: Určitě. My jsme vlastně pořídili 84 rozhovorů s pamětníky, s pamětnicemi napříč všemi bývalými kraji. Jsou tam zástupci prakticky z 50 okresů, kteří pokrývají díky těm vzpomínkám to období od těch 60. let, řekněme, až do současnosti. A ty vzpomínky pro nás byly asi nejdůležitější, protože pokud jsem zmínil, že se často měnil ten zřizovatel, tak také neexistuje moc dochovaných archivních pramenů, o které bychom se mohli jako klasičtí historici opřít.
1: Co vás vlastně přivedlo k tomuhle tématu? Už jenom stačí ve stručnosti.
0: Asi seriál Sanitka, můžeme to tak říct.
1: Já jsem si to myslela.
0: Který nám taky často vstupuje do těch vyprávění pamětníků.
1: Tak děkuju moc krát za ten příběh, který jste i na závěr zmínil. Monografie Minuty mezi životem a smrtí, proměny záchranné služby, to je kolektivní dílo, které nám přišel představit do Odpoledního plusu jeho spoluautor a editor, historik Jiří Hlaváček. Děkuju moc krát a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Teď už se blíží další časové znamení. Po zprávách se podíváme do černohorského Tivatu, kde se sešli představitelé Evropské unie. 16 hodin 30 minut, zprávy má Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Uvedl to premiér Andrej Babiš z ANO. Už příští pondělí, podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel, který na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn, aby se ukryli ve vesmírné lodi a připravili se na možnou evakuaci. Mají si taky obléct skafandry pro případ nouzového vyklizení stanice. Nařízení vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se v ruské části stanice objevil únik vzduchu. Podle NASA posádka pracuje na jeho nápravě. Únik se nicméně stále zhoršuje. Na stanici jsou aktuálně 4 astronauti, 2 Američané, 1 Francouz a 1 Rus. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Na železniční trati mezi Českem a německými Drážďany nejezdí vlaky. Důvodem je nehoda mezi českou hranicí a saským městem Pirna. Regionální list Zech Sichetzeitung s odvoláním na policii píše, že vlak srazil a zabil osobu. Záchranáři cestující ze zasaženého vlaku evakuují. Dopravce Deutsche Bahn pro ně chystá evakuační vlak. Dokdy omezení na trati potrvá, zatím není jasné. Slavnosti podluží v písni a tanci dnes začínají v Tvrdonicích na Břeclavsku. Jde o jednu z nejstarších folklorních akcí svého druhu v Česku. Letos je její 71. ročník. Do obce zamíří regionální soubory, ale taky účinkující z jižních Čech, Slovenska a Rumunska. Tenista Jakub Menčík bojuje o finále Roland Garros. V semifinále hraje 20-letý rodák z Prostějova proti Němci Alexandru Zverevovi a prohrává 0-2 na sety. Teď následují informace pro řidiče na D10 z Prahy do Turnova. Za sjezdem na Bezděčí na 40,5. kilometru se srazilo 5 aut. Je tam kolona ze 39. kilometru na téměř půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru čekejte silný provoz. Do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr je to na 25 minut. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru popojíždí kolona. Na 26. kilometru je omezení, jede se jedním pruhem, zpoždění přes 10 minut. A ještě Pražský okruh ve směru na D1, zpomalíte za sjezdem na D6 na 25. kilometru, za Ořech je to na 35 minut. Přejeme klidnou jízdu. Zítra bude jasno až polojasno, postupně od jihozápadu až oblačno, odpoledne a večer. Hlavně v Čechách místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami a s teplotami mezi 21 až 26 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 3,5 minuty po půl páté. Místo zemí západního Balkánu je v Evropské unii. Tento signál vyslali lídři Evropské

0: 22 šestici balkánských zemí, především nástupců bývalé Jugoslávie, na summitu v černohorském přístavu Tivat. Za Česko tam ochotu přijmout aspoň některé západobalkánské země na summitu prezentoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. V Tivatu je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne z Tivatu.
0: Co se dnes země západního Balkánu od unijních států dozvěděli? Dostali nějakou jasnější perspektivu vstupu do EU?
1: Tak hlavně tu nezaznělo žádné datum příštího rozšíření Evropské unie. Hostitelská země Černá Hora by ráda, aby se stala tou 28. zemí v roce 2028, ale to zatím není vůbec jisté, jestli náhodou nepředběhne Island také. Ovšem premiér Andrej Babiš tady řekl, že Albánie a Černá Hora měly být těmi členy Evropské unie už dávno, protože tady vlastně dochází k přetahování s Ruskem o to, kdo bude mít vliv na západní Balkán. Černá Hora a Albánie jsou ale nejdál v tom vyjednávání. Postupně uzavírají vyjednavací kapitoly při dohadování podmínek členství s bruselskou administrativou, ale stojí před nimi takové docela těžké kapitoly, jako je vláda práva, právní stát, také základní svobody, protože tady musí bojovat s dost rozbujelou korupcí, s nefungujícími soudy, protože se dost často nestíhají oligarchové nebo prominenti. Jak při příchodu na summit řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, tak země západního Balkánu mají ale dostat možnost zapojit se do unijních struktur postupně v těch oblastech, kde už budou plnit unijní pravidla, to znamená acquis communautaire.
2: Nous avons proposé avec l'Allemagne et on va en discuter.
1: Francie spolu s Německem navrhla proces postupné posílené integrace. Když země splní podmínky v té dané oblasti, tak přijme tedy zákony odpovídající evropským standardům. Potom se může účastnit unijních programů, například ve vědecké spolupráci nebo ve výměně studentů nebo při ochraně bezpečnosti potravin.
0: Jak na tom tedy, Pavle, jsou další kandidátské země, když Černá Hora a Albánie mají zatím nejlepší postavení?
1: Tak dá se říct, že třetí v pořadí je mezi těmi kandidátskými zeměmi, které vyjednávají s Bruselem, Severní Makedonie. Ta podala vlastně přihlášku vůbec nejdřív, a to v roce 2004, ještě jako bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Bylo to v době, kdy jsme my vlastně vstupovali spolu s dalšími 9 zeměmi do Evropské unie. Ale ona si musela změnit název kvůli vstupu do NATO, které blokovalo Řecko. Potom další z těch kandidátských zemí je Bosna a Hercegovina. Ta je hodně vzdálená tomu vstupu, protože je to stále etnicky rozdělená země a hlavně Republika Srbská, ta je, dá se říct, dost proruská. A pak je tu Srbsko, největší z těch kandidátských zemí, to stále lavíruje mezi Evropskou unií a Ruskem. Byl tady přímo přítomen osobně srbský prezident Aleksandar Vučić, což může být jakýmsi důkazem toho, že má zájem se více angažovat ve vazbách s Evropskou unií. Ale Srbsko trpí sankcemi, které jsou uvalené na Rusko, například když tam chce člověk zaplatit na benzinové pumpě Gazpromu, tak to nelze provést platební kartou, protože na to je uvalené embargo. A potom je tu ta šestá země, to je Kosovo. Ovšem to není kandidátská země, nemá status kandidáta, sice požádalo o členství, ale protože některé země Evropské unie neuznaly nezávislost Kosova, a jsou mezi nimi třeba i Slovensko nebo Španělsko, tak zatím není na té, řekněme, přibližovat se do členství v Evropské unii.
0: Teď se na to podívejme z českého pohledu. Co by pro nás rozšíření unie o dva nejschopnější západobalkánské země, tedy o dvě Černou Horu a Albánii, znamenalo?
1: Tak bylo by to pro nás rozšíření trhu, protože byla by to další, dá se říct, jednoduchá snadná orbitiště pro naše výrobky. Premiér Andrej Babiš z ANO, ten podporuje vstup těchto zemí už právě od roku 28, řekl, že by to přineslo perspektivu pro české firmy. Třeba Černá Hora má být pro něj hodně atraktivní kvůli tomu, že tu má aktivní vládu v čele s 38-letým premiérem Milojko Spajíčem.
3: Černá Hora má skvělého mladého premiéra a my tady máme velkou šanci udělat velký biznis pro naše zbrojovky, a taky jsem pozval pana premiéra k nám a je to i další potenciál na biznis.
1: Tady ten biznis, který by se měl odehrát, to jsou například dávky českých zbrojovek, o které by tady mohl být zájem. Černá Hora je malý stát, má asi tak 700 tisíc obyvatel a tu Černohoru by tady Evropská unie snadno absorbovala. Viděl jsem, že tu jezdí škodovky, policie nakoupila hromadně tato auta. V Albánii, která má skoro 3 miliony obyvatel, tam by byly ještě větší možnosti. České firmy tam dodávají strojírenské výrobky, elektrická zařízení, také tam jsou oblíbená česká auta a viděl jsem třeba pivovaru Korča, což je na jihu Albánie. Tam se uplatnila česká technologie ZVU z Hradce Králové a také z Vysočiny přímo jako při výrobě toho piva, které vlastně protéká českými trubkami.
0: Tak Černá Hora i Albánie už jsou taky centrem pozornosti českých turistů. V létě se tam hodně jezdí, tak uvidíme, jak to s nimi dopadne. Z Tivatu náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 39,5 minuty. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta dnes uzavřela formální převod expertů a agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Odboráři úřadu vlády jsou kvůli nesouhlasu s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovností žen a mužů v jednodenní stávce a dopoledne vyzvali k přehodnocení tohoto kroku. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí. Zdůraznil ale, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby, přesun agent na ministerstva, tuto podporu podle něj ještě posílí. Argumentuje také efektivitou státní správy a také odkazy na doporučení OECD. Jak podobné poradní a koordinační mechanismy fungují například v zahraničí, o tom si povíme s Arnoštem Veselým z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Premiér Babiš říká, že OECD doporučila zvážit právě přesunutí rad, které neřeší prioritní vládní agendy do gesce ministerstev, aby se úřad vlády mohl soustředit na menší počet priorit. Prostě OECD byla kritická k tomu, že tomu fungování rad, co podle vás OECD českému státu skutečně vytýkala?
4: Tak celá ta zpráva je trošku něčím jiném. Celé to poselství té zprávy je především o tom, že potřebujeme lepší koordinaci mezi ministerstvy a kvalitnější strategické řízení. Je pravdou, že některé ty vládní rady byly kritizovány za to, že mají slabé kapacity a někdy omezený reálný vliv. A je také pravdou, že v té zprávě najdeme nějakou krátkou zmínku o tom, že lze zvážit přesunutí těch rad, které nejsou průřezované nebo prioritní. Ale určitě ta zpráva neříká, že máme přesunout všechny rady na ministerstva. A určitě ne ty rady, které mají nějaká klíčová nebo průřezová témata, kterými například lidská práva, rovnost žena mužů nebo závislosti či postavení menšin jsou.
0: No o té průřezovosti právě tedy odpůrci toho přesunu pod ministerstva hovoří, jak důležitá je, proč, co o tom říkají data, zkušenosti, průzkumy?
4: Určitě, ta průřezovost těch témat je určitě evidentní. A ono je to vlastně ten takový problém, který se někdy tak úplně nevyjadřuje, a není tak otevřený. A ta témata jako lidská práva, rovnost žena mužů, závislosti, duševní zdraví jsou typicky průřezové politiky. Já jsem slyšel třeba pan ministr Juchelka v České televizi říkal, že nadrezortnost je samozřejmost, ale současně vlastně v tom samém rozhovoru říkal, že adiktologie je z definice zdravotní služba. A právě to podle mě vlastně docela dobře ilustruje určité riziko, že se z průřezového problému stane problém jednoho ministerstva, takže určitě bylo neštěstím, kdyby třeba takové duševní zdraví se nahlíželo pouze optikou zdravotnictví. To by mohlo být velmi kontraproduktivní.
0: No a ještě když se vrátíme k tomu výkladu Andreje Babiše, té zprávy OECD, když podle něj mluví o tom, aby se úřad vlády soustředil na menší počet priorit, tak to znamená posílení té role úřadu vlády nebo právě ten přesun jednotlivých agent na resorty, aby vlastně z úřadu se vlády stala jenom nějaká obslužná organizace, tedy vlády.
4: Tak je pravda, že on tam ta zpráva říká, ale jenom v jedné krátké větě, že je to o tom, aby se tedy mohli ten přesun určitých nějakých rad by mohl být zvážen právě kvůli tomu, aby se úřad vlády mohl soustředit na menší počet priorit, to tam je takhle, ale ta zpráva je trošku o něčem jiném a určitě to nelze říct obecně a určitě neříká ta zpráva OECD, která agenda má být na úřadu vlády nebo na ministerstvu a určitě zajímavé je, že ta sama zpráva vlastně uvádí příklad Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která byla v minulosti přesunuta z úřadu vlády na ministerstvo životního prostředí a OECD vlastně sama konstatuje, že ten její vliv a ta schopnost koordinovat se po tomto přesunu vlastně snížila. A ten důvod je poměrně jednoduchý a samozřejmě. ministerstvo nemá takovou autoritu svolávat a koordinovat ostatní ministerstva, jako má třeba úřad vlády.
0: Takže na tom přesunu agent na ministerstva se nedají najít žádné výhody?
4: Tak určitě. Myslím si, že u těch agent, které by jsou jako sektorové, by to mohlo dávat smysl, ale u těch, které byly vlastně vybrány u těch rad, takový smysl nedává. Ale u těch, které by byly více sektorové, tak tam možná to využívání kapacit ministerstva nebo nějaká jasnější odpovědnost, případně nějaká přímá vlastně linka k ministrovi by mohla být užitečná. Ale myslím si, že to není příklad těch agent, které byly vybrány.
0: Ano.

0: Jaká je vlastně role těch vládních rad v ostatních demokratických zemích? Jsou běžnou součástí vládnutí nebo tehle ten systém, co tady máme, je specifický?
1: Určitě není specifický, ale na druhou stranu ty systémy jsou opravdu velmi odlišné, velmi různorodé, ale různé poradní, koordinační nebo konzultační orgány na úrovni úřadu vlády jsou zcela běžné, takže tenhle ten český systém v tom určitě není výjimečný. Určitě se na té úrovni centrální vlády nebo úřadu vlády řeší právě ta hlavně ta průřizová témata, kde je potřeba spolupráce více rezortů. Jaká to jsou, to se v jednotlivých zemí velmi liší. Je to opravdu ten model, jsou různé, závisí na tom, jaká je tam tradice veřejné nebo státní správy, ale určitě nejsme tady v tom výjimeční.
0: Jaká rizika v tom přesunu agent, který, což už je hotová věc, vidíte? Hrozí, že některá průřezová témata ztratí tu politickou váhu, že prostě není možnost z toho jednoho ministerstva zasahovat do dalšího, že tady chybí ta koordinace mezi nimi?
1: Tak já už jsem to zmínil, já si myslím, že to nemusí platit úplně absolutně. Ono opravdu záleží, jak to bude konkrétně vypadat. Takže tady určitě jsou různé modely a určitě jsou modely, kde to může fungovat na tom ministerstvu, ale to riziko té ztráty koordinace a vlivu je určitě jako značné. Já už jsem zmínil právě tu radu pro udržitelný rozvoj a zmínil jsem ten rezortismus, a s kterým máme opravdu jako velmi špatné zkušenosti. A víme, že vlastně i z našich výzkumů se ukazuje, že ty ministerstva velmi špatně vlastně spolupracují mezi sebou, že spíš ten tendence se zjít něco do kompetence a pak podle toho jednat a vidět to vlastně svojí optikou. Nejsme úplně dobří v tom, že bychom byli schopni koordinovat ty politiky, které jsou průřezové. Takže tahle obava je podle mě velmi reálná.
0: Co obava o oslabování participace občanské společnosti, o které mluví pro změnu odbory a neziskové organizace?
1: Já si myslím, že to riziko tady určitě je, ale zase bych určitě viděl, že bude velmi důležité, jaké bude to konkrétní provedení, zda budou zachovány veřejné zápisy, veřejné jednání, jasné kompetence, zde budou mít ty nevládní aktéři vlastně možnost připomínkovat materiály a tak dále. Takže si myslím, že to není automaticky jako nemožné, ale určitě ten nový systém je jistým způsobem, je určitým rizikem.
0: Tolik Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc děkuji za váš čas. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Místo činu, to je termín, který každý zná z detektivek a kriminálních seriálů. A nyní vás mezi kriminalisty, vyšetřovatele, operativce a forenzní vědce zavede i Český rozhlas Plus. Už zítra po 5. hodině odpolední odvysílá sérii Kateřiny Rathouské Místo činu. Oslovila v ní lidi, kteří o vyšetřování zločinu lecos ví, jako třeba kriminalistickou legendu Josefa Lotese.
3: Pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá. Protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napovídá vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
0: Série Místo činu vznikla pro platformu Můj rozhlas a ve vysílání Odpoledního plusu už teď vítám její autorku, kreativní producentku Kateřinu Rathouskou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Katko, takže po té sérii už víš, co bys dělala, kdyby si se ocitla na místě činu? Nebo nedělala?
4: Vím to já a bude to vědět každý, kdo si poslechne tuto sérii, protože to říkáme hned v prvním dílu. Tak teď nevím, jestli to mám říct, anebo jestli mám odkázat na
0: poslech. Asi k poslechu můžeme i odkázat.
4: Tak odkážeme k poslechu. Takhle, on se ten první díl jmenuje Nejíst, nepít, nekouřit a ruce do kapes, tak tím je, myslím, řečeno vše.
0: V sérii vystupují kriminalistické legendy Josef Lotes a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galáš. Co všechno posluchačům sérii prozradí?
4: Ta série má podtitul Zločin, operativa, věda a tím hodně říká, o čem to je, protože právě Josef Lotes, bývalý šéf pražské Mordparty, je opravdu jedním z nejvýznamnějších operativců. Takže mimo jiné se dozvíte, jaký je rozdíl třeba mezi operativcem a vyšetřovatelem. To se často řeší v detektivkách nebo v true crime podcastech. A potom Radek Galaš, ředitel Muzea policie České republiky, také tedy bývalý policista. Tak oba tam vlastně sdělují nějaké své zkušenosti. Začínáme teda tím místem činu, co tam dělat, kdo tam třeba první přijíždí, co se tam prostě děje, co pak následuje, když tam přijede výjezd a podobně. A potom vlastně víc mapujeme tu práci policie, to znamená nějaké metody, postupy, úkony a podobně.
0: Ono asi to vyšetřování zločinů v současné době se čím dál tím více vlastně neobejde bez nějakých vědeckých poznatků, což je to propojení velmi atraktivní. Koho z forenzních vědců si oslovila a jaké obory zastupují?
4: Jsou tam dva díly, které jsou opravdu vyloženě věnovány vědě. V prvním z nich je forenzní entomoložka Hana Šuláková, která pracuje v kriminalistickém ústavu a je to opravdu česká ikona forenzní entomologie. A druhý je forenzní genetik Daniel Vaněk. Genetika DNA, to je opravdu jako velice důležitá věc v boji se zločinem.
0: Ty už si použila i to spojení true crime, což je v současné době hodně populární. Jak místo činu, ta série, kterou představujeme, se od standardních krimi podcastů liší?
4: Já myslím, že hodně těch podcastů, které třeba poslouchám i já, nebo které i vysílá Český rozhlas, tak se věnují konkrétním případům. To znamená, každý díl je jeden případ. A tady to tak vlastně není, i když máme tam jeden díl o vraždě Otýlie Vranské, ale na tom si ukazujeme, jak nakládat s odloženými případy nebo těmi takzvanými pomníky, když je otevíráme po mnoha letech. A v tomto případě to bylo opravdu po desítkách let. Ale já jsem se snažila spíš opravdu mapovat práci té policie a právě víc třeba ukázat to propojení s vědou. A také jeden díl je věnován návštěvě Muzea policie České republiky, které je teda tady nedaleko Českého rozhlasu, je u Nuselského mostu. A pokud vás tohle téma zajímá, tak opravdu jejich kriminalistickou expozici doporučuji.
0: Bylo něco, co tě při natáčení zaskočilo, respektive na co se mají posluchači připravit, jestli je to i, dejme tomu, pro slabší povahy, nebo jak bych to měla říct?
4: Rozumím. No tak není to samozřejmě pro každého, protože pořád je to násilná trestná činnost, takže asi nemůžu třeba nějakým citlivějším osobám doporučit poslech. Určitě hodně zajímavé byly ty informace o Otýlii Vranské a nebo třeba právě o té forenzní entomologii. No, tak tam jsou ty larvy a tak to není asi úplně třeba k obědu.
0: Ty už jsi natáčela seriál Forenzní psychologie s policejní psycholožkou Ludmilou Čirtkovou. Ten je taky k poslechu v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Co byste natočili dál v tvém týmu, kdybyste mohli, kdyby byla možnost?
4: No, já mám několik témat v hlavě a asi bych je nechtěla úplně prozrazovat, protože já se tady tomu věnuju ve svém volném čase, mimo teda svůj hlavní pracovní úvazek tady v Českém rozhlase. Ale určitě třeba ty vědecké disciplíny jsou hodně inspirativní.
0: Tak teď takovou libůstku, osmidílnou sérii Místo činu si můžete poslechnout na Plusu v sobotu po 5. hodině večer a v neděli hodinu popolední z dílny Kateřiny Radhouské, která nám ji byla představit v odpoledním Plusu, autorka, kreativní producentka. Děkuju moc, že jsi přišla, naslyšenou.
4: Děkuju ti, pěkné odpoledne.
0: 16 hodin, 53 minut. Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak můžou, dejme tomu, pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu či cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování stále zaostává.
5: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
6: V těch binech se skladují jednotlivé položky. Ty biny můžou být až do 18 vrstev nad sebou a nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
5: Skladovat je možné úplně cokoliv, co se do boxů o velikosti zhruba 60 na 40 cm vejde. Robot dokáže vyzvednout až 30 kg nákladu. Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
6: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál. Zaskladní se do AutoStore technologie a vlastně plynule přijíždí další bin.
5: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozváží europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mecalux.
7: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit. To znamená, ten automatizovaný zakladač si dojede pro tu paletu si vezme a zase podle toho algoritmu, s kterým pracuje, ji doveze na nějaký místo.
5: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Automatizované sklady, taky navíc podle výrobců systému, nejsou už jen výsadou nadnárodních korporátů. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
8: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, jednak aby teda nenachodili ty desítky kilometrů, plus člověk je drahý a chybí. Ten režim je good to man, přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot a robot zase ho nějakým způsobem převeze někam jinam na nějakou další operaci.
5: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Umělá inteligence pak může systém ještě zlepšit například tím, že se vozítko dokáže vyhnout neočekávané překážce. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
9: Téměř 60% skladů stále manuálních, více než 30% skladů je částečně automatizováno a pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
5: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: A na závěr vás vezmem do divadla. Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na tom nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace Pražského divadla Rokoko s názvem Můj malý vůdce, která bude mít premiéru zítra večer.
10: Dneska nám ve škole zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
11: Co se teď budete učit?
10: Čistou pravdu.
12: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry.
0: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rališ. S příběhem mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
12: To mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacisty. Ideologii.
0: Do hlavní role Tomáš Rališ obsadil 25-letého Tomáše Krutinu.
13: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes, je mu 13 let. Začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná sílit jistá ideologie a jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
14: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
13: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler. Jako.
15: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
12: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reálích, a druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Vidíme chlapce, který byl v něčem vychován, a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
15: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Myšičková nebo Evelyn Pacoláková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Socher slaví 100 let.
16: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Hodin. 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kdo pojede na summit NATO, rozhodne vláda 22. června. V pondělí dorazí na jednání kabinetu i prezident. NASA vydala pokyn svým astronautům na mezinárodní vesmírné stanici, aby se ukryli ve vesmírné lodi a připravili se na možnou evakuaci. Tenista Jakub Menšík bojuje na Roland Garros o postup do finále. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova popojíždí kolona před nehodou u Mladé Boleslavy. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. To řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Už pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
17: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
0: Premiér Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne. Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
18: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje, jinými slovy rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi 3 ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Novou ombudsmankou bude právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Rozhodli o tom poslanci v tajné volbě. Dali jí přednost před bývalou zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurinčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. V další tajné volbě zvolili poslanci poslední, 4. místopředsedkyni sněmovny Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Sněmovna taky doplnila správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokračuje předseda sněmovní volební komise Martin Kolovrat. Z hnutí ANO.
19: Sněmovna byla téměř ze 100% úspěšná. Sám za sebe jsem za to rád, protože některé z těch volebních bodů, například volba místopředsedy sněmovny, probíhala už po čtvrté, a to dvoukolově. Byl to opravdu velmi dlouhý čas. To samé VZP, která má být ze zákona zvolena do krátké doby po volbách a byla vlastně dokončena až dnes.
20: Tenista Jakub Menšík hraje v semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Víc řekne z Paříže David Prouza.
21: Jakub Menšík vyhrál třetí set, snížil na 1-2 na sety z pohledu svého, teď ztrácí 0-1 ve čtvrtém a čelí breakballu při vlastním podání. Poslouchejte dál přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
20: Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová jsou na Roland Garros ve finále deblu. Kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefániová porazili 6-0 a 6-1. A kajakářka Amálie Hilgertová skončila na světovém poháru vodních slalomářek v Troji 10. Vyhrála Australanka Foxová. Finále mužů sleduje Jan Suchan.
22: Když dojel prskavec do cíle, vedl, ale pak mu rozhodčí našli špatný průjezd brankou a dotek další. Přiskočilo 52 trestných sekund a momentálně 6. ze 7. Ještě pojede vítěz kvalifikace Jakub Krejčí z Pražské Troje, Jan Suchan, Radiožurnál.
23: Zdržení na D1 od okruhu kolony na Trojce před Oldřichovcem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna přetrvává silnější provoz. Aktuálně od okruhu z 10. kilometru k omezení na most Šmejkalka se jede přibližně půl hodiny. Jedete-li z exitu 21 trojkou na Tábor a Budějovice, připravte se na dlouhé zdržení před omezením u Oldřichovce. V koloně od Votic ztratíte přes půl hodiny, z druhé strany od Milíčí na něco okolo 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova narůstá kolona. Teď se zpomalu je za sjezdem na Brodce na úrovni Molky na 35. kilometru a k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Nymburk na 40.5. kilometr se jede krokem přes půl hodiny. D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru se sune nesouvislá kolona až k Nové Vsi na 18. Tam je hodně ucpané okolí dálnice, jak souběžná 608, tak i silnice 16, jak ve směru od Mělníka, tak od Slaného. A ještě silnice 35 z Liberce do Turnova a trvající zdržení před omezením v Hodkovicích. Od sjezdu na Jablonec ztratíte 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jeho západu přebývání oblačnosti, v Čechách pak večeru místy přehánky, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc, začíná 20 minut Radiožurnálu.
25: Co by měla přinést novela stavebního zákona projednávaná ve sněmovně? K čemu může být dobrý centrální stavební úřad? Proč tak zásadní změnu vláda prosazuje poslaneckým návrhem bez řádného připomínkového řízení? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dobrý den.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Poslanecká sněmovna ve středu ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Zneklidňuje vás, jak komplikovaně se novela prosazuje?
26: Pro mě to je celkem očekávaný vývoj, protože samozřejmě není to jednoduchá materie a v tuhle chvíli hledání i politického kompromisu, který by vedl k tomu, že skutečně přijmeme takový zákon, který bude schopen stavební řízení v České republice urychlit, prostě není jednoduché. A takže není to pro mě překvapení, splňuje to moje očekávání v tuhle chvíli, včetně diskuzí, které se k tomu vedou.
25: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků už v březnu žádala, aby návrh byl stažen, protože je, cituji, neproveditelný a neakceptovatelný. Podobné výhrady má Česká komora architektů. Jak ho hodnotíte vy za Hospodářskou komoru?
26: My se k tomu stavíme tak, že podporujeme změny, které se chystají, které by měly vést k tomu, aby skutečně došlo ke zjednodušení povolovacích procesů v České republice. Nakonec můžeme se podívat na to, jak dlouho trvá příprava staveb, povolení staveb v České republice a třeba u těch velkých dopravních staveb nebo velkých administrativních objektů, bytových objektů, není žádnou výjimkou, že takové povolování, včetně související změny územního plánu trvá 10 a více let. A jenom za ty poslední roky, kdy nám ceny stavebních prací vyrostly mnohonásobně po covidu, tak se ukazuje, že odkládání výstavby, kterou potřebujeme, nutně potřebujeme, vede k jedné jediné věci. Celé to prodražíme a na to v mnohých případech nebudeme mít ani ty privátní zdroje, například na naši třeba podnikatelskou výstavbu, a nebo to nebude mít ani stát na výstavbu třeba dopravní infrastruktury, nebo také ale škol, školek a dalších zařízení, které stát potřebuje.
25: Jenomže zmínění odborníci si stěžují, že s nimi novela zákona projednávána nebyla a jejich připomínky většinou nebyly nějak přijaty. Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová, mimochodem vaše dlouholetá kolegyně, řekla v rozhovoru pro server iDnes.cz, že se řada připomínek od Svazu měst a obcí nebo od vaší komory brala v potaz. Jste tedy jako hospodářská komora spokojeni s komunikací kolem novely zákona?
26: V čase, který máme teď k dispozici a také v klimatu, které teď momentálně je, musím říct, že jsme rádi, že připomínky, které jsme uplatnili za hospodářskou komoru, tak byly brány v potaz. Mimo jiné byli jsme účastni i dalších diskuzí, které se vedou na půdě parlamentu, případně na jiných pracovních forech. A mnoho z těch věcí, které padaly i od ostatních stran, tak vím a prokazatelně vím, protože třeba jsme stáli na stejné straně při uplatnění připomínek, tak byly zohledněny, byly doplněny potom do toho komplexního pozměňovacího návrhu, který teď bude ve druhém čtení projednáván. A myslím si, že to pomohlo. V mnohých případech to pomohlo.
25: Měli jste původně předložené podstatné připomínky, kterou jste vznesli?
26: No, podstatné připomínky se týkaly především třeba právě vyvažování těch zájmů, které se dneska v tom stavebním řízení musí vyvažovat. Jsem velmi rád, že třeba byla akceptována ta naše připomínka, že budou vyvažovány právě v tom vlastním stavebním řízení zájmy, chráněné zájmy, které vyplývají z různých zákonů. Bude to podpořeno samozřejmě třeba i tou integrací těch orgánů a těch pracovníků, kteří hájí ty veřejné zájmy právě do toho stavebního úřadu. Ale třeba důraz na to, že je potřeba při vyvažování těch zájmů klást důraz na zaměstnanost v regionu, na sociální smír v regionu, ale také na podmínky pro podnikání. To jsou věci, které jsme uplatňovali společně s dalšími a jsem rád, že třeba taková připomínka byla do toho návrhu zohledněna a že se tam objevuje.
25: Opozice předloze vytýká především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadit jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Proč ten spěch, co myslíte?
26: Víte, já jsem byl u mnoha legislativních návrhů, které v posledních možná 20 letech procházely poslaneckou sněmovnou. Některé procházely jako vládní návrhy a některé změny procházely jako poslanecké návrhy. Nakonec u digitalizačních zákonů, u kterých jsem stál, ať už když jsem pracoval pro stát, tedy na ministerstvu, nebo jsem nakonec mnohé z nich prosazoval z toho privátního sektoru a šli poslaneckou iniciativou, tak se podařilo přijmout normy, které byly kvalitní. Tohle je rozsáhlá norma, to v každém případě nespochybňuji, že to je velmi rozsáhlé. Mimo jiné je to rozsáhlé i proto, protože s tím souvisí změna dalších zákonů. Není to samotný stavební zákon, ale jsou to právě i ty doprovodné zákony, které se při té příležitosti musí změnit, aby ty změny opravdu měly efekt. A to vyvolává samozřejmě neklid, to vyvolává možná pochybnosti u mnohých těch stran a upozorňují na to, že kdyby měli více času a mohli se na to více soustředit nebo měli možnost o tom diskutovat, že by třeba přišli ještě s dalším návrhem. Popravdě řečeno, ale o novele stavebního zákona se tady, razantní novele stavebního zákona se tady mluví posledních 10 let a když už potom není síla na to, řekněme tím standardním legislativním procesem, tu změnu prosadit a zrealizovat, tak pak možná přichází tahle cesta přes poslaneckou iniciativu, která je naprosto legitimní a v některých případech krizových okamžicích může být z našeho pohledu cestou, která vede k cíli.
25: Vedoucí odboru územního plánování Jihomoravského kraje Jana Janíková varuje, že přípravu novely stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj neprojednalo s těmi, kdo s ním každodenně pracují. A je v ní tak řada nesmyslů prý. Jak se to vysvětlujete? Tu nekomunikaci s lidmi z praxe?
26: Já bych popravdě řečeno to neviděl tak, že to není s lidmi z praxe projednáváno. Mnoho není žádným tajemstvím, že Hospodářská komora byla partnerem Ministerstva pro místní rozvoj před více jak 5-6 lety, kdy se zpracovávala první verze, řekněme, komplexní novely stavebního zákona a to byla široce diskutovaná novela. Nakonec po volbách potom tedy k té novele, která prošla na sklonku volebního období, tak byly uplatněny další připomínky, úpravy, změny, které se promítly. A teď se ty návrhy zase vrací do toho původního návrhu. Takže není to tak, že by ty věci dlouhodobě nebyly diskutovány. Chápu a vnímám jednu důležitou věc a nechci to v žádném případě podceňovat, je, že se zasahuje do té přenesené působnosti a v tuhle tu chvíli mnohé z těch stavebních úřadů, které dneska působí v rámci obcí s rozšířenou působností, tak prožívají velkou míru nejistoty, jak to s nimi bude, jak bude fungovat ten centrální stavební úřad v rámci tedy poboček, které budou po celé republice, jestli všichni zaměstnanci budou moci přejít, za jakých podmínek budou přecházet. Ano, to jsou věci, které jsou legitimní a to jsou mimo jiné i věci, na které my ministerstvo upozorňujeme, že jestli existuje nějaké riziko samozřejmě s implementací stavebního zákona, tak v okamžiku, kdyby právě kvalifikovaní zaměstnanci z těch stavebních úřadů nepřešli na nový centrálně stavební úřad a jejich dekoncentráty v území.
25: No, třeba podle předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického si zaměstnanci zpravidla po přesunu od obce pod stát pohorší. Obce zaměstnancům mohou nabízet třeba řadu benefitů, které by pro stát byly nepřijatelné. Tohoto se neobáváte?
26: My to vnímáme jako riziko a určitě mimo jiné s panem kolegou Holickým jsme dlouhodobě ve spojení a díky tomu, že já jsem působil v oblasti veřejné správy na ministerstvu vnitra, měl jsem celou koordinaci veřejné správy na starosti, tak si moc dobře uvědomuju, jak je důležité právě komunikovat s územní samosprávou. Mimo jiné byl jsem to i já, kdo třeba přebíral od policie v roce 2000, přebíral na magistrát hlavního města Prahy agendy od policie, z kterých se stávaly civilní agendy právě v přenesené působnosti a byly to stovky lidí, které přecházely v té době ze státu na obec, v tomto případě na hlavní město Prahu. A teď padá rozhodnutí, že zase v některých agendách zase tito lidé budou přecházet pod státní správu. Prostě je to rozhodnutí o tom, kde bude ta státní správa vykonávána a kteří lidé to budou dělat. A samozřejmě si myslím, že stát v takovém okamžiku, v tomto případě má udělat všechno pro to, aby ty kvalifikovaní lidé, kteří stavební řízení umí, znají, mají respekt a požívají nějaké autority, tak aby v maximální možné míře měli možnost přejít za stejných, ne-li lepších podmínek pod křídla státu.
25: Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč nevíme, kdo návrh zákona psal? Spekuluje se o velkých developerských skupinách, pro které jsou v zákoně nepochopitelné úlevy.
26: Já vůbec v tuhletu chvíli nevím, kde se bere tenhle ten názor nebo tohleto stanovisko. Opakovaně se s tím setkávám, ať už na jednání v parlamentu nebo na jiných fórem. Víte, co je nejzajímavější, že největším developerem v České republice je stát a územní samosprávy. A mimo jiné právě i pro ně, pro jejich výstavbu, třeba bytovou výstavbu, kterou chtějí zrealizovat třeba obce právě z hlediska dostupného bydlení, tak to bude svědčit úplně stejně jim, jako i soukromým investorům, kteří budou podobné objekty nebo podobné stavby realizovat. To znamená, je to pro všechny developery a je to i pro developera, který se jmenuje stát, třeba v dopravních stavbách, nebo i pro obce nebo kraje, které budou budovat seniorské domy nebo školy nebo další veřejnou vybavenost.
25: Novela zavádí velké projekty s podlahovou plochou nad 10 000 metrů jako stavby ve veřejném zájmu, které se budou schvalovat jednodušeji, podobně některé dopravní stavby. To ale nepřipadá jako jasná úleva pro developery.
26: Já bych byl nejradši, kdyby ta úleva byla pro všechny. popravdě řečeno. A já bych byl rád, a mimo jiné, ale ten stavební zákon s tím počítá, že ty jednodušší stavby, chcete-li rodinné domky a jiné stavby, opravdu i pro ně bude obrovské zjednodušení. A když se bavíme o té hranici, dokážu si představit, že nakonec kompromisem může být 8 tisíc metrů nebo 12 tisíc metrů. Je to nějaká hodnota, která si myslím, že může být jinak stanovená. Ale to, že existují bytové komplexy, které, jak říkám, může chtít stavět a chce stavět třeba i hlavní město Praha nebo další obce, které chtějí třeba na uvolněných teritoriích, brownfieldech postavit a že to je potřeba budovat jako komplex, že je potřeba to budovat včetně veřejné infrastruktury, ať už se jedná o komunikace nebo veřejnou vybavenost, je prostě pravda. A jestli chceme to docílit, že chceme, aby právě třeba bytový fond byl doplněn co nejrychleji a schází nám statisíce bytů v České republice, které bychom potřebovali rychle dobudovat, no tak musíme tomu dát nějakou preferenci. Takže je to nějaká hranice, může být stejně tak o něco menší, stejně tak o něco větší, ale v každém případě si myslíme, že právě u těchto velkých bytových komplexů a mimo jiné ty plochy v území mnoha měst jsou, které byly dříve třeba průmyslová teritoria a která by dneska mohla sloužit právě bydlení, tak tam si myslím, že stojí za to tomu preferenci a zjednodušení dát.
25: Chystaná novela stavebního zákona může podle ekologického hnutí Arnika způsobit kolaps povolování staveb. Podle hnutí budou v Česku zhruba 2 roky fungovat 3 různé režimy povolování, což bude znamenat právní nejistotu. To je vážná výhrada, ne?
26: To je vždycky. Když dochází k nějakým změnám, tak vždycky dobíhají stará řízení podle starých právních předpisů ve staré struktuře a potom jsou nové povolovací procesy podle nových právních předpisů a to je úplně běžné, to se děje u každé agendy, která prostě najednou se organizuje a zabezpečuje jinak, ať už institucionálně, to znamená na jiném úřadě, anebo to platí pro řízení, které má jiné procesní podmínky. Takže úplně běžná záležitost, která se děje. Ano, jak říkám, i pro nás, a my na to upozorňujeme, říkáme největší riziko, které vnímáme, že by nepřišla dostatečně velká kvalifikovaná většina lidí, kteří dneska na stavebních úřadech působí a tak říkajíc neměl by kdo rozhodovat podle nových principů a nových pravidel.
25: Novela znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu s tím, že by ji měli zamítnout. Jak to vidíte vy?
26: Víte, já myslím, že právě v tom si myslím, že novela stavebního zákona přináší nový pohled a já jsem za něho vděčný. Těch veřejných zájmů, které potřebujeme při výstavbě zohlednit, je prostě víc. A mimo jiné, není to jenom ochrana izolovaného zájmu jedné skupiny a teď vůbec nespochybnuju kvalifikaci ani univerzit, ani expertů, odborníků, ale já jsem tady mimo jiné proto, abych říkal, že my potřebujeme v České republice stavět a mimo jiné potřebujeme umožnit výstavbu třeba i průmyslových objektů anebo podnikatelských objektů, které v České republice máme, protože podnikat se musí, protože vznikání aktivit firem a zaměstnávání lidí jsou potom odvody do toho veřejného rozpočtu a z těchto odvodů mimo jiné můžeme chránit památky, opravovat Národní muzeum nebo cokoliv jiného dělat. To znamená, musí se vyvažovat ty zájmy a nemůžeme v tuhle chvíli říct, že jenom jeden z těch zájmů je ten nejdůležitější a všechny ostatní potlačit. To se bohužel občas stává a potom se divíme, že třeba některé věci se nerealizují a potom za ně dáváme obrovské peníze anebo velmi rychle, možná překotně některé věci potom stavíme a má to zase jiné důsledky, které jsou zase neblahé pro cokoliv jiného. Takže vyvážené poměřování zájmu je to správné, k čemu směřuje mimo jiné i tento návrh stavebního zákona.
25: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Novinky, které se zaváděly v minulosti, se pilotně zkoušely. Byl by na to v tomto případě čas?
26: Já myslím, že ta diskuze probíhá dlouhodobě a všichni ti, kteří se v oblasti stavebního řízení, povolování, územního plánování pohybují, tak moc dobře vědí, kde jsou ty největší boláky, které české stavební povolovací řízení má. Pro nikoho přece nemůže být překvapením, že teď se ta diskuze otevřela. O těch věcech se mluví dlouhodobě. Takže já opravdu si nemyslím, že máme další čas na nějaké další diskuze. A jsem si vědom toho, že v některých případech budeme třeba následně budeme tu diskuzi vést a že parametricky třeba některé ty věci se budou ještě upravovat. Ano, to se stává a nejenom v oblasti stavebního řízení, ale myslím si, že v tuhletu chvíli v některých ohledech jsme, jak se často říká, byli papežštější než papež a v některých oblastech jsme třeba šli nad rámec evropské legislativy, která třeba není uplatňována v okolních státech kolem nás a to mimo jiné třeba vede k tomu, že se v Polsku staví některé objekty třeba pro podnikání nebo dopravní infrastruktury rychleji, než se staví v České republice. A pokud chceme udržet krok a být konkurenceschopní s těmi ostatními, no tak bychom měli se podívat teda, co platí kolem nás a zvolit stejné podmínky. A v některých případech tedy skutečně srovnat krok s těmi ostatními.
25: Podle premiéra Andreje Babiše není informování veřejnosti o změnách, které zavádí ta projednávaná novela stavebního zákona, ideální. Myslíte, že je to hlavní problém té novely?
26: Já, a protože s tím mám osobně zkušenosti, myslím si, že stojí za to a vím, že ministerstvo se o to snaží a je otázka a nevidím do toho, protože u těch jednání nejsem.

0: veřejnosti jsou víc slyšet, řekněme, ty negativní názory a méně jsou slyšet třeba ty pozitivní věci a efekty, které by ten nový stavební zákon měl přinést, tak to je pravda a myslím si, že v tomhle tom je jistá míra dluhu i na straně těch předkladatelů a ministerstva samotného.
1: Možná nejenom v tom, protože úředníci na krajských a obecních úřadech se už prý více než 5 měsíců marně dožadují odpovědí ministerstva na jejich dotazy a připomínky. To nesvědčí o dobré komunikaci ministerstva pro místní rozvoj.
0: Já opravdu v tuhle chvíli můžu vycházet jenom ze své vlastní zkušenosti a z implementace taky složitých věcí a změn, které se v téhle republice odehrály v oblasti digitalizace. A jestli jsem na něco dbal, tak to byla právě komunikace právě s územím, s odpovědnými zaměstnanci jednotlivých úřadů. Věnoval jsem tomu 3 roky života a proto říkám, je to takhle dlouhá doba a musí si každý, kdo se do toho pustí, uvědomit, že tomu bude muset obětovat 3 roky svého života a pracovní náplně od rána do večera.
1: Podle šéfky rezortu Zuzany Mrázové za ANO, ministerstvo pro místní rozvoj spustilo webové stránky s ucelenými informacemi k novele stavebního zákona. Může to stačit?
0: Samou sobě to nestačí. Ne. Samou sobě to nestačí. Byť si myslím, že pro základní orientaci toho, co se navrhuje, kam to směřuje, otázky, odpovědi, řekněme, na které si lidé kladou, tak určitě tohle je cesta, která může mnoho nejasností odstranit. Ale jak já říkám, já jsem vždycky za sebe osobně sázel na tu osobní komunikaci s těmi, kteří nesou ten největší díl odpovědnosti nebo kteří ponesou největší díl odpovědnosti a v tomhle případě jsou to ať už existující nebo budoucí zaměstnanci právě stavebních úřadů a také profesních organizací, kteří samozřejmě do té výstavby mluví a budou vstupovat.
1: Ministerstvo vysílá do krajů takzvané koordinátory, kteří mají změny vysvětlovat. Háček je v tom, že podle odborníků dostatečně problematice nerozumějí.
0: Ano, já neznám podmínky, za kterých se odborníci vybírali, anebo jestli se podařilo vybrat lidi, kteří měli tu správnou kvalifikaci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, aby ti lidé požívali autority. A samozřejmě ty diskuze jdou do velkých detailů, na který by měl takový koordinátor umět odpovědět, a nebo by měl umět zajistit tu odpověď v nějakém reálném čase a nemusí každý znát všechno, ani já neznám všechno a neznal jsem ani předtím, když jsem třeba takové věci zaváděl, takže musíte mít bohatou infrastrukturu, která je schopna operativně reagovat a odpovídat na otázky, někdy i velmi nepříjemné, na které musíte odpovídat.
1: Předseda vlády očekává, že výhody změny stavební legislativy vysvětlí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jak tomu rozumíte? To je přece prvotně tady povinnost ministryně Mrázové, ne?
0: Ano, myslím si, že primárně to samozřejmě musí odpovídat a je to v gesci podle kompetenčního zákona, to spadá na ministerstvo pro místní rozvoj a je to odpovědností v prvé řadě paní ministryně, která gesčně za to odpovídá. Ale myslím si, že pokud asi pan premiér zmiňoval pana místopředsedu vlády Havlíčka, tak zejména z toho, že výstavba jako taková v České republice je potřeba, aby se nastartovala. A to je hospodářská disciplína. A podmínky pro to, aby se stavělo, tak těch podmínek je potřeba splnit hodně. Jedna z těch věcí, které je potřeba splnit, například to, jestli máme dostatek finančních zdrojů na to, aby se stavělo třeba dopravní stavby, nebo aby se dostavěla jaderná elektrárna, nebo aby se dobudovaly sítě. Za druhé je to oblast personální. To znamená, jestli v tuhletu chvíli máme lidi v oblasti výstavby, kteří jsou schopni ty stavby realizovat, to je jako absolventech našich škol, anebo případně pracovníků na ty stavby. No a třetí jsou ty procesy povolovací. Všechny tyhle ty 3 oblasti, ono jich je víc, ale ty 3 klíčové oblasti jsem zmínil, ty vstupují do toho, jestli se stavět v České republice bude a jestli výstavba v České republice se nastartuje tak, aby přinášela další růst, hospodářský růst. Mimo jiné, ty státy kolem nás v mnohém případě právě opírají o svůj hospodářský růst právě o výstavbu a realizaci výstavby. A proto si myslím, že asi pan premiér zmínil pana místopředsedu vlády Havlíčka, protože za hospodářskou politiku, nastartování hospodářského růstu právě odpovídá místopředseda vlády.
1: Jak odhadujete další vývoj? Prosadí vládní koalice za každou cenu svou?
0: Vnímám, že vládní koalice je rozhodnutá pro to, aby prosadila ten nový stavební zákon, byť je to bolestný proces a nepochybně ještě mnoho věcí se v následujících měsících a letech bude doplňovat, napravovat, protože není to jenom o zákoně, je to o prováděcích právních předpisech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách, které se budou muset upravit a změnit. Takže jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale byl bych rád, kdyby to podpořila i opozice, protože to nejhorší, co by se podnikatelům mohlo stát, jsou následné revize.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, byl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuji a nashledanou.
2: Přeji klidný pátek, je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Dnes jsou kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Naopak podle premiéra Andreje Babiše z ANO přesun podporu agent posílí. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Potvrdilo to ukrajinské námořnictvo s tím, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných. Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS nad Chajvan má podle premiéra Andreje Babiše z ANO pro Česko negativní důsledky. Podle něj by měl Vystrčil respektovat politiku českých spojenců. Vystrčil naopak tvrdí, že jeho cesta nad Chajvan byla pro Česko přínosná. Podle něj se třeba podařilo navýšit fondy pro investice českých a chajvanských firem. České úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Potvrdila to Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše, který loni vložil akcie holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust. Poslanci zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Ve veřejné volbě naopak neuspěli stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvaly řeky. Kánoje můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je teď málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. Teď pohled na silnice na D10 z Prahy do Turnova se za sjezdem na Bezděčín na 40,5 kilometru vyšetřuje hromadná nehoda. Kolona stojí ze 33. kilometru a je zhruba na hodinu. Možná je trasa po souběžné silnici z exitu 33. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz za sjezdem na Pražský okruh. Pomaleji se jede ze 13. kilometru až do omezení na 23. Je to skoro na půl hodiny. Na Pražském okruhu je obousměrný silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D5 ze 23. kilometru, zdržení čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude jasno až polojasno, k ránu místy s mlhami. Od jeho západu má přibývat oblačnosti a hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Noční teploty 10 až 6, v údolích až 4 stupně. Zítra přes den naměříme 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to vše a teď už je připravena repríza dnešní Osobnosti Plus.
4: 71% lidí na Ukrajině má někoho mezi veterány nebo na frontě. Válka se propisuje do DNA celé společnosti, píše lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která na Ukrajinu jezdí od začátku války a říká, že každý, kdo nebere vážně, co dělá Rusko na Ukrajině, má na rukou krev nevinných civilistů. Jak se během války změnila ona sama a jak se mění Ukrajinky a Ukrajinci, kteří čelí ruské agresi už pátý rok? Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
4: Máte spočítáno, kolikrát jste už byla v Ukrajině za posledního 4,5 roku a kolik kilometrů máte za sebou?
5: To je zajímavá otázka. Nedávno jsem to popravdě počítala. Počítala jsem si razítka v pase a nebylo to úplně jednoduché, protože někdy dokonce se stalo, že mi třeba razítko dát zapomněli, což nevím, na kolik by se mělo stávat, ale myslím, že to bude kolem 30 cest.
4: A kilometrů je to kolik?
5: To těžko říct. Já většinou jezdívám úplně z východu republiky a málo kdy, nebo v podstatě jsem ještě nebyla za Kyjevem, takže těch kilometrů bude spoustu, ale kolik, to netuším, ale je to spoustu hodin v autobuse nebo ve vlaku, nebo v autě.
4: Jet do země ve válce chce odvahu. Proč se tam vydá mladá lingvistka, která sleduje, jak slova ovlivňují realitu?
5: Já jsem k Ukrajině měla pozitivní vztah už v podstatě od dětství, protože mě vždycky nějakým způsobem ta země a obecně východní Evropa fascinovala. A potom, když jsem měla nějakou možnost začít trochu cestovat sama, tak jsem nejdříve jezdila s kamarády jako turista do Oděsy na jihozápad, vlastně do jihozápadní části Ukrajiny. A tam se mi moc líbilo, ale narážela jsem na to, že jsem úplně neznala tu kulturu a neznala jsem taky jazyk, což jsem velice brzy zjistila, že s angličtinou úplně mezi místními nepochodím. A potom, když začala plnohodnotná invaze v roce 2022, tak jako velké spousty lidí se mi to strašně dotklo a začala jsem hledat tehdy, jako nevím, kolik mi ani bylo, asi 20letá studentka vysoké školy, jsem začala hledat, jak teda můžu Ukrajincům pomoct, co můžu udělat pro to, aby... Co můžu prostě udělat, protože ta situace nebyla vůbec pro nikoho jako jednoduchá, už vůbec ne pro ně. A tehdy vlastně začali Ukrajinci i skrze naši lokální církev přijíždět, takže nějakým způsobem jsem se s nimi dostala do kontaktu, začala jsem jim pomáhat s ubytováním, s úřady a tak dále.
4: Už umíte ukrajinsky?
5: A právě skrz to jsem se dostala i k ukrajinštině, protože jsem se dostala do kontaktu s takovou rodinkou, která mě tak vzala mezi sebe. A oni právě pochází z Ivano-Frankivské oblasti, která je v kontextu Ukrajiny bezpečnější. A když se vrátili potom v září v roce 2022, tak mi začali pozývat. A já jsem si říkala, když začala plnohodnotná invaze, že určitě do Ukrajiny nepojedu, nevím kolik let. A pak se naskytla ta možnost a i když jsem měla strach, tak jsem teda jela a postupně to pro mě bylo ty 3 roky jako taková příprava na to, co dělám teďkom, kdy se postupně vydávám více do hlouby Ukrajiny, protože oni mě vybavili jazykově, když jsem tam s nimi trávila čas, začalo se mi tam líbit, oni ukazovali různé aspekty jejich kultury, kuchyně a všechno, co s tím souvisí a začala jsem postupně reportovat, učit se jazyk a tak vlastně doteď profituju z toho, co mi oni dali za takovou přípravu, protože ten jazyk je pro mě úplně zásadní, když mluvím s lidmi.
4: Jste na Ukrajině byla naposledy v březnu v Kyjevě. S jakými dojmy jste se odtamtud vrátila?
5: Cesty do Kyjeva jsem zatím absolvovala 2, což není moc. A musím říct, že mě to vždycky hodně, hodně vezme. A asi pořád se nedokážu nějak úplně smířit s tím, co se děje celkově. A vždycky, nebo po každé, vlastně každý den, co jsem strávila v Kyjevě, tak ve mně vyvolal silný pocit toho, že je tam neuvěřitelně velký rozpor mezi, nebo takové soužití života a smrti. Strašně, strašně silné a pro mě je to strašně zvláštní, jak tam může na jedné straně tak šíleně bujet život a na druhé straně, když přijde noc a teď už ostatně i přes den, tak se to město proměňuje v peklo, kde umírají civilisté a celé domy, celé čtvrti jsou v troskách. Takže ty dojmy jsou silné a obdivuju strašně moc odvahu tamních obyvatel.
4: Ukrajinci a Ukrajinky vzdorují ruské agresi už pátý rok. Jak se v čase mění atmosféra v zemi a jejich odhodlání dál to vydržet?
5: Já musím říct, že za tu dobu, co jezdím do Ukrajiny, tak jsem se nesetkala s tím, že by někdo pochyboval o ukrajinské permoze, ukrajinském vítězství, jak oni říkají. A nesetkala jsem se s tím, že by někdo pochyboval o tom, že by Ukrajina měla být jednotná a že by se to celé mělo dotáhnout do konce. Určitě pozoruji, že ty nálady třeba samozřejmě vůči vládě mohou být trošku napjatější, protože ta situace je trošku toxická. Na druhou stranu ukrajinská společnost si s tím dokáže poradit. Viděli jsme to i teď minulý rok v létě, kdy byly velké protesty proti Zelenskému, proti zákonu, který přijal. Takže vidím, že se nálady trošku mění ve smyslu, že ta únava je určitě patrná, pochopitelně, ale to zásadní se nemění. Oni zůstávají skutečně jako velice motivovaní, protože ví, jak by to dopadlo, kdyby Rusko přišlo, nebo kdyby Rusové obsadili případně a okupovali další části. Vidíme to pořád, co se děje na těch okupovaných územích, nebo co se dělo.
4: Jak ta válka změnila a mění vás?
5: To je taky dobrá otázka. Myslím si, že možná se na mě podepisuje v tom slova smyslu, že si na některé věci jako ostatní lidé zvykám, což mě děsí, protože si myslím, že bychom si na takové podobné věci nikdy zvykat neměli. A já, když si vzpomenu na to, jak jsem byla malá holka, tak jsem vždycky měla dobrý vztah se svou babičkou. Ona mi vyprávěla hodně věcí z druhé světové války a vždycky jsem si říkala, že to přece není možné, aby na nějaký dům dopadla bomba nebo raketa. A nedokážu stále pochopit, že žijeme v této realitě. A myslím si, že ty 4 roky mě utvrzují v tom, že potřebujeme dělat mnohem víc a že to, co jsme dělali doteď, i já sama, je pořád málo a snažím se hledat cesty, jak můžu ze své pozice v podstatě dostudovaného člověka, začínajícího v nějaké kariéře nebo v pracovním životě, jak můžu Ukrajině a Ukrajincům pomáhat.
4: Vy další cestu plánujete v červenci, kam pojedete tentokrát?
5: Tentokrát bych měla mířit zase do Kyjeva. Dostala jsem pozvánku na jeden summit, popravdě ještě úplně nevím, co to je, ale musím se na to podívat. Ale vypadalo to zajímavě, bude tam spoustu lidí, takže bych to asi spojila s tím. A potřebuju se připravit i znovu si obnovit tu jazykovou vybavenost, protože člověk přece jenom trošku ta slovíčka jako potřebuje pořád procvičovat a zapomíná a potom mě čekají na podzim nějaké ještě další věci právě spojené s Ukrajinou a s nějakou dokumentární sérií, takže potřebuju více se bavit s lidmi a více mluvit obecně. A hraju si s myšlenkou, že bych mohla jet i dál za Kyjev, ale ještě nevím, protože upřímně se přiznám, že mě jako tak strašně děsí drony už jenom v tom Kyjevě, že si nedovedu úplně představit, jako být někde více na východ a připadá mi, že ta zkušenost z Kyjeva je úplně jako dostačující pro to, co dělám.
4: Právě drony podle analytiků i novinářů, kteří do Ukrajiny jezdí, změnili tu válku zásadně od začátku. Jaká bezpečnostní pravidla vy dodržujete a musíte dodržovat, abyste se mohla bezpečně pohybovat?
5: Já jsem se vždycky řídila toho, že vždycky jsem se držela toho pravidla, že když jsem v Ukrajině, tak jsem s místními nějakým způsobem a oni vědí pro mě jakoby nejlépe, co mají dělat. Ať už jsem byla ve Frankivsku, tak jsem vždycky s tou rodinou a oni bezpečně ví, kde je kryt, kdy se do něho odebrat a co dělat v případě útoku a od nich jsem to potom okoukala. A potom, když jsem v Kyjevě, tak tam taky se pohybuju vždycky ve skupině a jsem s lidmi, kteří jezdí až na frontu, na frontovou linii a velice dobře rozumí tomu, co se má dělat, a když je útok. Já se teda přiznám, že pro mě je zvláštní to, že byť teda do toho Kyjeva jezdím a ono by to mohlo působit jako nějak hrdinsky, ale když tam jsem, tak bydlím v hotelu Ukrajina, což je vlastně hotel na Majdanu, přímo v samém srdci Kyjeva. A je to jednoduše proto, že mě zkrátka děsí být v nějaké té čtvrti, kde dopadají ty rakety v podstatě na denní bázi nebo na týdenní bázi. A potom, když vlastně jsem v tom centru úplně v srdci Kyjeva, tak tam je taková oáza klidu. Je to hotel, který je na místě, kde nikdy nic nedopadlo, na samotný Majdan, i když jsme tam byli zatím posledně, tak tam dopadly úlomky dronu, což bylo zvláštní, protože ano, zrovna jsme tam byli.
6: A co vám na to říkají vaši blízcí, že takhle se vydáte do Ukrajiny a vyprávíte potom tyhle příběhy?
5: Už si zvykli.
6: Zvykli
5: si.
6: Jedna vaše reportáž je z fotbalového zápasu válečných veteránů, kteří přišli o nohu, brankáři zase nemají paže. Jak se takový fotbal hraje?
5: To byla velice zajímavá zkušenost z posledního výjezdu, protože kamarád a kolega Ray Baisley nás vzal na fotbal, jehož cestu dlouhodobě dokumentuje. Je to teda fotbal AMP a jak už jste říkala, tak ano, brankáři nemají paži. Všichni ti další na hřišti útočníci a tak dále nemají část nohy. A je to naprosto neuvěřitelná podívaná. Pro mě to bylo neuvěřitelné, protože když jsem tam byla, tak já takhle na sportovní utkání běžně nechodím, ale tady tohle, když jsem viděla, v jaké rychlosti se ti lidé jako bez těch končetin pohybují.
6: A oni běhají po hřišti a mají berle.
5: Mají ty berle.
6: A četla jsem, že když berle trefí balón, je to jako ruka.
5: Ano.
6: Takže takováhle pravidla platí.
5: Ano, mám za to, že ano. Nerozumím úplně i normálně takhle fotbalu, ale myslím si, že ano.
6: Jak důležité jsou pro veterány podobné aktivity? Je to nějaká forma péče o duševní zdraví pro ně?
5: Určitě ano. Když jsem potom mluvila s některými hráči, tak oni v podstatě to berou jako svou volnočasovou aktivitu a je to i něco, do čeho se teďkom ukrajinský stát obecně snaží investovat, aby nějakým způsobem veterány integrovali, protože si uvědomují, že ta část společnosti, která je zasažená, ať už tím, že jsou sami veteráni, vy jste na začátku říkala to číslo, ono je to skutečně vysoké. Teďkom myslím, že nějakých 1,2 milionů lidí.
6: 1 300 000 podle těch oficiálních údajů má status veterána v Ukrajině.
5: Takže to je opravdu jako vysoké číslo a vláda i nezisk, která si uvědomují, že musí nějakým způsobem integrovat ty lidi a pracovat s nimi a fotbal víme, že je to mocný nástroj obecně a tím pádem funguje i v této oblasti a dle mého názoru i podle toho, co jsem viděla, s kým jsem mluvila, tak to funguje dobře.
6: 1 300 000 je opravdu vysoké číslo. Má Ukrajina kapacity na to se o všechny tyhle lidi postarat? Jakou mají vůbec vyhlídku do budoucna?
5: Myslím si, že pro Ukrajinu je důležité, aby tam ti lidé zůstávali. Obecně demografická krize teď pro Ukrajinu je velkou výzvou, takže i co se týče veteránů, tak je pro ně důležité, aby tam zůstali, což si myslím, že je důležité zmínit i v tom kontextu, že často panují asi oprávněné obavy, že by se tito lidé mohli začít přesouvat za svými rodinami, které jsou rozeseté různě po Evropské unii, včetně naší země. Myslím si, že na tom ukrajinský stát pracuje. A dochází tam k určitým změnám, vesměs si myslím, že pozitivním, a protože dochází k tomu, že se skutečně koordinuje nezisk a stát a snaží se integrovat ty lidi, kteří zažili velká traumata a potřebují ty péči. Nicméně, jak už to bývá, tak ten nezisk v mnohem supluje stát. A třeba bych mohla zmínit jedno centrum, které se jmenuje Superhumans, je ve Lvově. A tam se přímo starají o to, že každý, kdo má nějakou zkušenost takhle se zraněním nebo má status veterána, tak může přijít a vyhledat nějakou pomoc. Ať už se to týče třeba toho, že potřebují nějaké protézy, anebo že potřebují psychickou pomoc. Takže funguje to, ale není to jednoduché, protože to číslo je obří, takže si dovedeme představit, že je to jako jedna z největších výzev integrace veteránů zpátky do společnosti.
6: Podle odborníků z projektu Mental Health for Ukraine trvá adaptace na mírový život až rok a půl. Jaké nástrahy na navrátilce z války doma čekají?
5: Především to, co si prožijou na frontě, nějakým způsobem silně formuje. A když mají takové silné zážitky, a které je v podstatě i provážou s tou jednotkou, s těmi dalšími vojáky, se kterými slouží na frontě, tak potom vrátit se do toho normálu, dovedeme si asi všichni představit, že není vůbec jednoduché. Já jsem se třeba setkala s případy, když se například někdo dostal na frontu, muž od rodiny, tak potom se vrátil, konkrétně tady toto je případ ze Zakarpatské oblasti, A potom to třeba u toho konkrétního člověka ještě to, co prožil na frontě, to, jaké, co všechno hrozného tam viděl, tak ho formovalo v tom, že třeba předtím měl nějaký problém s alkoholem a potom se to ještě prohloubilo. A ještě to bylo v podstatě pro tu rodinu horší, protože ty děti a ta manželka museli čelit tomu, že v podstatě i sám ten člověk nevěděl, co se sebou, a tak se to promítalo do toho, že ještě se objevily další hlubší problémy s alkoholem a třeba i s domácím násilím. Ta traumata jsou hluboká a proto je to jedna z největších výzev, aby přesně tihle lidi se cítili přijatí, respektovaní a aby se pracovalo s tím, co zažili.
6: Vy už jste to říkala, že i tady v Česku se objevují obavy z toho, že se sem někteří váleční veteráni vrátí, protože tu mají rodiny, mají tu ženy, děti. V Česku žije přes 300 tisíc lidí se statusem válečného uprchlíka. Existuje nějaký plán, nějaký projekt vlády na to, jak se k těmhle lidem postavit, jak se o ně postarat? Existuje něco takového tady?
5: Já jsem potom pátrala nějakou dobu zpátky a pátrala jsem u různých zdrojů. Ptala jsem se přímo zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé za ANO, ptala jsem se přímo ukrajinské ambasády tady u nás, ptala jsem se na Ministerstvu práce a sociálních věcí a víceméně ty odpovědi jsou různé, ale jasné v tom, že žádný plán neexistuje, protože to jednoduše není na pořadu dne, podle mě. Připadá mi, že dokud to nezačne nějakým způsobem hořet, že by skutečně nastalo to, že by tady ti veteráni přicházeli, takže se to řešit úplně nebude. Dostala jsem od paní zmocněnkyně nějakou odpověď v podobě toho, že se zřídila nějaká pracovní skupina, která by měla se zaměřovat na integraci lidí, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, která ale vzniká pod úřadem vlády. Myslím si, že se současnými změnami v oblasti lidských práv na úřadě vlády to určitě se naprosto odsouvá na úplně nějakou desátou kolej.
6: Existují nějaké relevantní odhady, kolik válečných veteránů z Ukrajiny by mohlo do Česka přijít?
5: I na to jsem se ptala a ani na to jsem nedostala uspokojující odpověď. Můžeme se jenom domnívat podle počtu lidí, kteří tady přišli, což v současnosti činí nějakých 400 tisíc zhruba lidí s dočasnou ochranou a ještě dalších 200 tisíc lidí, kteří tady byli před válkou. Takže dohromady nějakých 600 až 700 tisíc Ukrajinců, kteří tady žijou, takže to číslo může být vysoké, ale žádná instituce k mému překvapení si zatím nedovolila odhadnout to číslo.
6: Jaký příběh nebo místo vás v Ukrajině zasáhly nejvíce?
5: Určitě Buča, kde v podstatě Rusové vtrhli hned po začátku invaze z důvodu blízkosti letiště Hostomel a v podstatě to místo, to krásné předměstí Kyjeva, předtím podle slov tamního radního Dmitra Habčenka, to byla výkladní skříň a město, předměstí, které by se dalo přirovnat k Říčanům tady u Prahy, a tak vítězilo v různých žebříčcích v tom, že je to nejlepší místo pro život v Ukrajině. A potom, jakmile tam vtrhla ruská armáda, tak v podstatě z toho udělali místo teroru. A jsou tam příběhy, které jsou šílené ve smyslu, že lidé vozili své mrtvé příbuzné v nákupních vozících, protože Rusové tam skutečně postříleli tolik civilistů a udělali tam takovou spoušť, že bylo třeba hromadně pohřbívat. Všichni jsme viděli tehdy v dubnu 2022 ty záběry z toho, jak se odkrývaly ty masové hroby. A když jsem tam byla v podstatě tento rok i minulý rok, tak na mě to místo silně doléhá, protože mi připomíná to, jak normální místo to je, protože si myslím, že když tam člověk úplně není, tak to může působit jako Buča, no to je nějaká jako vesnička někde, jaké tam jsou jako baráčky a tohle, ale to je úplně normální město, které má nákupní centra, McDonald's, budovy, krásné hřiště. A když se člověk uvědomí, že to je ten svět, kde to Rusko hledá ty nacisty, kde denacifikuje podle slov Ruské federace a kde vraždí úplně nevinné lidi, děti, seniory, kde vraždilo, tak jo, tohle je pro mě naprosto šílené a je to dokonalá metafora, mi přijde pro celou tu nesmyslnou agresi.
6: Vy jste sepsala svědectví kněze, který byl nucen pohřbívat mrtvé sousedy do hromadného hrobu, a on říká, že si člověk postupně zvykne na všechno. Vy jste to říkala taky, že si člověk postupně zvykne na všechno, ale asi jsou věci, na které se zvyknout nejde. Není to ta Buča, není to to, co i vás zasáhlo tak, že na to si prostě člověk nechce ani zvykat?
5: Na mě se to asi podepisuje v tom slova smyslu, že potom ztrácím mnohem snadněji trpělivost s lidmi, kteří to nějakým způsobem...
6: relativizují.
5: Ano, přesně tak. Kteří to zlehčují a kteří případně šíří ruskou propagandu a tak dále. To se na mě potom podepisuje takhle. Ale ano, když jsem mluvila s knězem, s Andrejem Halavinem, tam z církve svatého Ondřeje, za kterou byly vybudovány ty masové hroby, aby ty oběti měly aspoň nějaké důstojné místo, tak ano, ten klid, který vyzařuje z tváří lidí, kteří si toto prošli, je šílený, pro mě nepochopitelný. Ale ukazuje to skutečně to, že člověk je schopný si zvyknout, nebo ne zvyknout, možná smířit se, přenést se přes věci, které...
6: Adaptovat se, které přizpůsobit jsou se možná.
5: Nepředstavitelné.
6: Říká lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jedním z vašich témat je taky ruská propaganda. Rusko válku označuje za speciální operaci. Jak to formuje vnímání konfliktu u ruského publika?
5: Myslím si, že Rusové obecně takhle už mohou být tak apatičtí a nechci, aby to vyznělo tak, že se Rusů zastávám, protože já skutečně jako tady tohle to úplně nerazím takhle ve svých názorech ani ve své práci, protože si myslím, že každý Rus, který se jenom i nezajímá, tak v podstatě je vinen za to, co se děje, protože i byť jako rozumím tomu, že to je těžké, tak si myslím, že moc často soustředíme pozornost na to, že se jedná jenom o Putina, nebo že se jedná jenom o nějaké vysoké představitele. Ono, když se vrátím k té Buči, tak v té Buči to nebyl Putin ani nějaký jiný představitel, byli to řadoví Rusové, kteří dostali vyznamenání za to, co dělali. A proto si myslím, že byť určitě mohou být také otupení a není to jenom tím, co se děje teďkom. To je nějaká otupilost, která je dlouhodobá, která trvá už od nevím jak dlouho, nejsem zase takový odborník, ale myslím si, že je důležité označovat to všechno, co se děje, jako chybu celé ruské společnosti a nejenom nějakých šílenců, kteří jsou v čele státu.
6: A má to vliv na to, jakým způsobem Vladimír Putin mluví o válce? Je to válka. On o tom mluví jako o speciální operaci. Má to vliv i na to, jak Rusové vnímají sami sebe i úlohu právě v té agresi, kterou už skoro 4,5 roku předvádějí. Má to vliv na ty ruské pohledy?
5: Myslím si, že tam vévodí takový pohled toho, že se děje dobrá věc, že tady tohle to potřebujeme, protože ostatně to říká i náš vůdce, náš prezident, a že tady tohle to je něco, co když člověk poslouchá například nějaké rozhovory od poslechů z telefonátů, které ruští vojáci třeba, když volali domů, tak je zvláštní slyšet to, jak reagují ti jejich blízcí, jo, na typu, že tam to vlastně ani jako nejsou lidé v té Ukrajině, jo, to je v pohodě, jakoby, a zabili jste dost lidí a tak dále, takže já si myslím, že celkový ten postoj, ono je jako podle mě hodně těžké vůbec něco jako na ruské společnosti zkoumat takhle a něco vyzvědět, jak oni přemýšlí, protože podle mě se jedná o tak jako zdeformovanou společnost, že je těžké vůbec takhle něco poznat do hloubky, ale ano, mám za to, že oni vlastně mají za to, že se děje správná věc a že je to potřeba, protože Ukrajina je nacistický stát.
6: Vy na Instagramu kromě války v Ukrajině a ruské propagandy se věnujete taky současným lžím, které hýbou veřejným prostorem. Jakou lež jste musela naposledy uvádět na pravou míru?
5: Musím si trošku vzpomenout, co jsem teď zpracovávala posledně. Vím, že jsem dost se teď věnovala sudetsko-německému sjezdu. Ty všechny debaty, které se kolem toho zdvíhaly a to pokrytectví, které jsem viděla třeba u SPD a speciálně samozřejmě u Tomia Okamury, tak podle mě to byla škoda neokomentovat, takže byť už si trošku hraju jako s myšlenkou, že některých vládních představitelů má spíš smysl si nevšímat, tak tady u toho jsem usoudila, že je na to dobré poukázat, takže určitě sudecko-německý sjezd.
6: Já jsem si všimla, že tam máte třeba i osvobození Československa Rudou armádou.
5: Ano, to bylo teďkom také, ano, v květnu.
6: No a když se vás lidi ptají, protože vy o tom mluvíte na Instagramu, když se vás lidi ptají na to, proč to děláte, tak co jim odpovídáte?
5: Snažím se najít nějaké místo, které bude pro mě a kde budu moc být užitečná. Já vzhledem k tomu, že nemám nějakou hlubokou expertízu v nějaké oblasti a jsem vystudovaná v podstatě novinářka, mám nějaký jazykový background taky, tak mám za to, že umím pracovat s informacemi nějakým způsobem a snažím se ta témata zpracovávat do podoby, kdy si lidé řeknou ano, toto, s tímto se ztotožňují, toto je něco, co mi dává smysl. Tyto informace mi třeba chyběly pro nějakou debatu s někým blízkým, abych mohl mít nějaké pádné argumenty a třeba to budu sdílet, protože mi to dává smysl.
6: Říká novinářka a lingvistka Julie Kalitová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
5: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Poplach na mezinárodní vesmírné stanici je odvolaný. Posádce už nebezpečí údajně nehrozí. Tenista Jakub Menšík prohrál semifinále Roland Garros s Němcem Zverevem 1-3 na sety. Na silnici 3 z Benešova do Tábora popojíždí dlouhá kolona před omezením u Oldřichovce. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů. Dobrý podvečer, je pátek 5. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorská.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert nebude proplácet.
8: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Úřad NASA povolil astronautům na mezinárodní vesmírné stanici návrat s úkrytu. Tým předtím dostal pokyn, aby se připravil na evakuaci. Stalo se to kvůli zhoršení technických problémů v ruské části stanice. Situaci sleduje Matěj Kolář ze zahraniční redakce.
9: Podle NASA se problémy objevily v přechodovém tunelu ruského modulu Zvezda. Oblast se v posledních měsících potýkala s únikem vzduchu. Situace se ale ještě výrazně zhoršuje od začátku tohoto týdne, kdy se objevily další úniky. Ruská kosmická agentura Roskosmos dnešní práce už ale pozastavila s tím, že posádce nehrozí žádné nebezpečí. Na ruském modulu, kde se únik vzduchu objevil, jsou obytné buňky, životně důležité přístroje nebo systém pro komunikaci a řízení ze strany pozemních letových dispečerů. Na stanici je aktuálně 7 lidí ze Spojených států, Ruska a Francie. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl 4x zvolen.
10: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
11: Mám zkušenost z vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
10: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
12: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
10: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
13: Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, z kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
14: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
15: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
14: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
16: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
14: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
13: Plánované programy knihovny Václava Havla budou pokračovat do konce června. O dalším fungování se má rozhodnout během letních prázdnin. Podle jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška z hnutí STAN bude čas jednat s Dagmar Havlovou o právech k názvu i činnosti.
17: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
18: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
19: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen jak mediálně, tak i zevnitř knihovny.
18: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z hnutí STAN. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a toto podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího první českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
19: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
18: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
13: Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
20: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci. Den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
13: Poutníci se chystají do Brna na zítřejší blahořečení komunisty popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jede tam i skupina cyklistů z Moravských Budějovic. V rodné vsi Jana Buly v Lukově se dnes účastnili mše svaté.
21: Putujte ve jménu páně.
22: Pohodí.
21: Šťastnou cestu.
23: Mě to trochu šokovalo, protože jsem si uvědomil, že zde jsem na novém poutním místě.
24: Sdílí své dojmy po mši jeden z 12 cyklopoutníků Jan Pečiva. Farář Lukovského kostela svatého Jana Křtitele Miloš Mičánek je provedl i po samotné farnosti.
25: To, co tady prožíval prostě Jan Bula, vidí ten kostel, zažijí atmosféru tohohle místa a hlavně se mohou seznámit s jeho životem a vlastně poselstvím jeho života.
24: Do Brna chtějí cyklopoutníci dojet zítra. Po cestě se navíc spojí s druhou skupinou, která vyjíždí z Velehradu. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. 20-letý český reprezentant prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová naopak postoupili v Paříži do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Stefániová porazili 6-0 a 6-1. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová. A české fotbalistky hrají předposlední zápas kvalifikace mistrovství světa proti Albánii. V Praze na Žižkově to sleduje Tomáš Petr.
1: Ve 38. minutě je stále skóre nerozhodné 0-0, i protože Kýrovou a Kotrčovou vychytala albánská golmanka Spahivová a naopak Pochmanová a Bartoňová pálili mimo. Takže v závěru první půle ve 38. minutě Česko-Albánie 0-0. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Na D1 kolona od Popovic na D5 od Rudné. Na D1 z Prahy do Brna tradiční fronta před Šmejkalkou. Zpomaluje se u sjezdu na Popovice na 14. kilometru a do zúžení se jede půl hodiny. Trojka z Prahy do Tábora a fronta od Votice na 20 minut. Trasu z jihu projel náš zpravodaj.
4: Od Miličína na Oldřichové, tak v zatáčkách stojí nabouraný auto od rohlíku. Jsou tady policajti a řídí to tady kivadlo. My jsme stáli od Miličína, než nás pustili 7-8 minut.
2: Plzeňská D5 před Prahou zůstává plná od Rudné, na 4. kilometru se brzdí v obou pruzích a popojíždí se až na okruh k Ořechu na 19. A jižní spojka z Barandovského na Lanový most a kolona kamionu od Spořilova osobní auta brzdí až před Lanovým. Další zelená vlna za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte podvečerní publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
26: S jakými prioritami nastoupí do čela úřadu veřejného ochránce práv nově zvolená ombudsmanka a jak hodnotí změny v systému vládních poradních orgánů? Do jaké míry by se mohla na působení Rady České televize odrazit dnes schválená obměna její sestavy? A jak vážně mohla být ohrožena posádka Mezinárodní vesmírné stanice kvůli zvýšenému úniku vzduchu z ruského modulu Zvezda? Novou ombudsmankou bude dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčková-Laurenčíkovou. Evu Kostolanskou zvolilo 93 poslanců, potřeba bylo minimálně 87 hlasů. Evu Kostolanskou na ombudsmanku nominoval Senát a také Česká konference rektorů. Funkce se ujme složením slibu, to by mělo být 18. června. V tu chvíli nahradí dosavadního ombudsmana Stanislava Křečka. A nově zvolená veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská je teď naším hostem. Dobrý den.
27: Dobrý den.
26: Samozřejmě vám gratuluji ke zvolení. Vy jste právnička, před listopadem 89 jste vystudovala brněnskou právnickou fakultu, pracovala jste na brněnském národním výboru, potom jste dlouho působila ve finanční správě, tam jste se vypracovala až na post ředitelky právní sekce na generálním finančním ředitelství a v kanceláři veřejného ochránce práv působíte od roku 2020, tedy posledních 6 let. Znamená to, že když tam jste těch posledních 6 let, že budete chtít hlavně navázat na dosavadní fungování, nebo v něčem chcete k té funkci přistupovat jinak než Stanislav Křeček?
27: Já bych chtěla, děkuji moc za pozvání do vašeho pořadu, já bych chtěla v podstatě navázat na vlastně činnost a dobré výsledky všech předchozích ombudsmanů a pokud se týká vlastně i dnešního, vlastně pana doktora Křečka, dnešního ombudsmana, tak bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji v podstatě větší otevřenost vůči veřejnosti ve vztahu vlastně a seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv. Takže v tom vidím další postup.
26: Rozumím. Jak jste spokojená s tím, jak jiné úřady respektují stanovisko ombudsmana? Má veřejný ochránce práv tak silný vliv, jaký by podle vás mít měl?
27: Veřejný ochránce práv v podstatě tak, jak byl koncipován, dnes už to bude 26 roků, vlastně za prvního ombudsmana, pana doktora Motejla, v podstatě vycházel z toho, že veřejný ochránce práv nemůže úřadům nařídit, jak má jednat, nemůže rušit jejich rozhodnutí, nicméně tam byla otázka komunikace a vlastně i neformálního jednání s orgány veřejné správy. A myslím si, že na tuto dobrou činnost, která byla zahájena už vlastně v počátcích zřízení veřejné ochránce práv, je třeba navázat a je třeba vlastně vést tu komunikaci na základě vlastně partnerského vztahu, ale zároveň s obrovskými základy odbornými, které vlastně to kancelář a vůbec veřejný ochránce práv nabízí. Tam si myslím, že je možno prosazovat jak individuální změny, tak i vlastně systémová řešení.
26: A k té mé otázce, cítíte dostatečný respekt ke kanceláři ombudsmana?
27: Já si myslím, a co vidím z činnosti za těch 5,5 roku, ten respekt tady je. Respekt při jednání, vyjednávání, například jak to byla superdávka, otázka, dejme tomu, i úpravy daňového řádu, které byly, otázka podpory, zákon o podpoře bydlení, myslím si, a hlavně obrovské množství podnětů občanů na vlastní činnost veřejné správy, která v loňském roce byla přes 9000 podnětů, vypovídá o tom, že ta kancelář má své pevné místo v rámci vlastně toho právního systému v České republice.
26: V dubnovém rozhovoru pro Biletin Centra pro lidská práva a demokracii jste mezi prioritami uvedla ochranu osob před nezákonným jednáním nebo nečinností úřadů. Které úřady se toho podle vaší zkušenosti dopouštějí nejčastěji?
27: Řekla bych, že v podstatě veřejný ochránce práv má své agendy v rámci veřejnoprávních agend, kde je to jednak oblast cizinců, oblast finanční správy nebo financí, otázka de facto stavebního řízení. Myslím si, že v podstatě průřezově vlastně ty veřejnoprávní instituce nebo orgány s těmi vlastně on spolupracuje a řeší ty podněty. Dnes to máme stavební řízení, úřady práce,
26: Já tomu rozumím a to byste mohla vyjmenovávat dlouho, ale já jsem mířil k tomu, kde vidíte největší problémy, jestli jsou nějaké rozdíly mezi úřady, které jsou případně, když to tak řeknu, největší hříšníci.
27: Největší hříšníci. Já si myslím, že to záleží na tom, jak dochází nebo kde dochází nejvíce podnětů a nejvíce podnětů, pokud bych brala jak od individuální osob, tak jsou v podstatě na sociální zabezpečení, na jednotlivé dávky. A samozřejmě sami víme, je to i otázka stavebního řízení, které dneska v podstatě je v řízení, je to vlastně ta státní správa stavební. Takže tam bych viděla dneska ty největší problémy, kde nejvíce dochází těch podnětů.
26: Vy jste jako o prioritě mluvila také o tom, že se chcete věnovat digitálnímu vyloučení, tedy tomu, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni v možnosti participace ve společnosti. To jsou přímo vaše slova. Co v tomhle prakticky chcete dělat? Jak si to představujete?
27: V podstatě vznikla v loňském roce Národní lidskoprávní instituce, která v podstatě je vlastně završila ten soubor, je to vlastně nejvyšší úroveň ochrany lidských práv vlastně v České republice, která nám tady dlouho chyběla s tím, že se vlastně v rámci strategického plánování vybírají ty nejdůležitější témata a mezi ta nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších, která byla vybírána v souvislosti s laickou odbornou veřejností, byla právě i toto vyloučení, dejme tomu seniorů nebo osob, které nejsou schopny, zranitelných, tedy příjmově, nízkopříjmových osob, které v podstatě nemohou si dovolit třeba software nebo nejsou dostatečně obeznámeny s činností vlastně internetu a vlastně sítí, takže digitálně nejsou tedy zběhlí, takže tam bychom chtěli se soustředit i v rámci té Národní lidskoprávní instituce a spolupracovat i s odbornými organizacemi, institucemi neziskovými.
26: Jako prioritu jste uvedla také oblast duševního zdraví. Právě agenda duševního zdraví je mezi těmi, jejichž přesun z úřadu vlády na ministerstva budí v posledních týdnech velké emoce. Přijde vám ten přesun jako dobrý nápad?
27: Osobně, pokud vnímám, vlastně dnes dál to gradovalo, že celý tento proces byl nešťastný, ta změna i její vlastně potom komunikace, což vlastně způsobil i to velkou nejistotu v rámci odborné veřejnosti. Mohlo by to vést, že budou i odborníci odcházet, nicméně jsem připravená po složení slibu, který, jak se uvedla, by měl být 18. června letošního roku, jsem připravena požádat o schůzku jednak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská lidská práva paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, které mají být tedy převedeny z úřadu vlády tak, aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost a v podstatě ochrana těch základních práv. Takže v tom bych to viděla.
26: Rozumím tomu. Když se ještě vrátíme k té volbě. Letos poprvé kandidáty na ombudsmana posuzovala expertní komise. Ta vás zařadila na poslední místo, přesto jste nakonec vyhrála. Čím si to vysvětlujete? Co si myslíte, že rozhodlo ve váš prospěch?
27: V podstatě nemohu ovlivnit tak, jak tedy budou hlasovat poslanci. Myslím si, že v rámci tedy i té hodnotící komise nás všech pět, kteří jsme byli v podstatě v tom veřejném slyšení v poslanecké sněmovně odborně, jsme byli asi na stejné úrovni. Já jsem byla vlastně hodnocena na stejném místě, jak pan doktor Jirsa, který na čtvrtém až pátém místě. A myslím si, že v podstatě de facto nevím, jak by hlasovali poslanci, ale mému zvolení určitě asi napomohla nominace těmi dvěma místy, jednak teda Českou konferenci rektorů, která mě nominovala, a potom samozřejmě i Senátem České republice, kde předtím bylo i slyšení ve výboru školském a pro lidská práva, s tím, že asi poslanci ocenili i moji expertizu a odbornost v oblasti toho správního práva, vyřizování těch agent a dospěli k závěru, že by velmi doplňovala současný tým, kdy dětský ombudsman je velmi dobrý odborník a v podstatě zástupce dnešní ještě ve funkci pan doktor Šorm je zase vynikající lidskoprávní odborník na tuto oblast, takže já bych vlastně doplňovala ty původní agendy při vzniku vlastně veřejného ochránce práv v tom roce 20, to znamená tu oblast těch práv, správních činností, těch vlastně ochrany osob před tím nezákonným jednáním veřejné správy.
26: Nově zvolená ombudsmanka Eva Kostlanská byla naším hostem. Díky, naslyšenou.
27: Taky, děkuji moc. Naschledanou.
26: Poslanci dnes zvolili také 6 členů Rady České televize. Posty obhájili 2 dosavadní členové, moderátor Luboš Ksaver Veselý a bývalý hokejista Jiří Šlégr. Nově poslanci zvolili bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce, bývalého moderátora České televize Martina Chalupského, učitelku a bývalou redaktorku ČT Lucii Plíškovou a také třineckého podnikatele Petra Brozdu. Ve volbě naopak neuspěli dosavadní radní Pavel Matocha a Roman Bradáč. Právě jejich kandidatura budila emoce, a to v souvislosti s nahrávkou, kterou zveřejnil bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky České televize Marek Wollner. Na té nahrávce hlasy, které připomínají právě tyto dva radní, naznačovali korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě. A víc teď dodáme s Janem Potůčkem, zástupcem šéfredaktora zpravodajského webu Médiář. Dobrý den.
6: Dobrý podvečer.
26: Zatímco obvykle volí poslanci členy mediálních rad tajně, tentokrát byla ta volba veřejná. Ovlivnilo to výsledek? Myslíte si, že by to dopadlo jinak, kdyby se volilo tajně?
6: Myslím si, že teoretická, no, protože tam byly nějaké dohody v rámci vládní koalice, která se rozhodla tyto dva radní, které jste zmínil, nakonec nevolit, ale protože mají velice dobré kontakty ve vládních stranách, tak hrozilo, že někteří poslanci nebudou respektovat tuto koaliční dohodu a nakonec je zvolí, takže proto tato veřejná volba.
26: Je možné, že se to ujme a byl by to dobrý nápad? Není to vlastně transparentnější, když každý ví, které politické subjekty koho podpořili?
6: Těžko říct. Já si myslím, že ta tradice té tajné volby je celkem silná a že asi není důvod ji rušit až na tyto výjimky, kdy prostě si chce být většina, která si něco odhlasovala domluvila před tou volbou, chce být jistá, že skutečně k tomu dojde. Ale jinak si myslím, že tajná volba není špatná věc.
26: Promění se fungování Rady České televize, co se vlastně dá od nových, respektive v případě pánů Veselého a Šlégra, staronových radních čekat?
6: Tak pan Veselý a pan Šlégr byli v radě několik let, víme, jak se tam chovali, víme, že jsou jedni z těch 10, kteří v minulosti nezákonně odvolali dozorčí komisi Rady České televize, takže na nich lpí vlastně škoda způsobená České televizi. Přesto byly vládní koalicí zvoleni do té funkce, takže od těch radních bych se asi nesliboval skoro nic. Od těch nových tam uvidíme, jak se budou chovat, ale je to v podstatě stejné jako za poslední léta všechny volby radních, i když je deklarováno, že ti to radní jsou nominováni nezávislými organizacemi, tak stejně v podstatě se volí podle politického klíče a když se podíváte na jakoukoliv mediální radu, tak je tam poměr sil stejně jako v poslanecké sněmovně, takže nejsou to skutečně úplně nezávislí kandidáti, dopředu mají vyjednanou politickou podporu a kopíruje to vlastně sněmovnu.
26: Možná připomeňme, jaké jsou vlastně pravomoci Rady České televize, jak výrazně může ovlivňovat fungování ČT?
6: Rada České televize je kontrolní orgán, volí, odvolává generálního ředitele, kontroluje hospodaření České televize, nemá vlastně pravomoci ale zasahovat do obsahu, což poslední rada nebo rada ve složení do této volby dost často porušovala, především to porušovali ti radní, kteří teď neobnovili nebo nebyli znovu zvoleni. Vzpomínám si třeba na Pavla Matochu, který požadoval, aby ve zpravodajském vysílání České televize ve chvíli bude diskuze o očkování, tak aby tam seděli zástupci, kteří odmítají očkování, aniž by to byly nějaké...
26: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale jestli si dobře pamatuju, tak Pavel Matocha chtěl seznam respondentů, nezazněl od něj požadavek, aby tam
6: tak,
26: někdo
6: ano,
26: byl.
6: Chtěl seznam respondentů, ale samozřejmě ten seznam chtěl proto, aby doložil, že Česká televize není v tomto vyvážená. Já si myslím, že v takovýchto věcech, kde se jedná o odborné vědecké záležitosti, se nemůže vyvažovat. Na jedné straně dáme odborníka, na druhé dáme lajka, který je prostě z nějaké facebookové bubliny.

0: Ne, protože vládní koalice slíbila svým voličům, že zruší koncesionářské poplatky a na tom slibu vlastně to všechno stojí a toho slibu se nechtějí zdát, takže uvidíme, co vyplyne z úterní schůzky generálních ředitelů České televize, Českého rozhlasu na úřadu vlády, kde teda budou čelit trojnásobné převaze, protože proti ním budou stát zástupci všech vládních stran po dvou z každé strany. A nebudou to mít vůbec jednoduché. Ve chvíli, kdy vlastně spadl pod stůl původní návrh zákona o médiích veřejné služby, který měl řešit komplexně celou problematiku veřejnoprávních médií, tak teď si to smrsklo opravdu jenom na peníze a bude to o licitování, kolik peněz vlastně má Česká televize a Český rozhlas dostat. Protože budou zrušeny koncesionářské poplatky, tak to bude vláda, která bude rozhodovat, jakou část peněz dá vlastně do kapitoly Ministerstva kultury, kde by měly být peníze pro tato média.
1: Tak uvidíme.
0: Já myslím, že to je naprosto špatně.
1: Samozřejmě to úterní jednání budeme sledovat, budeme o něm informovat. Zástupce šéfredaktora zpravodajského webu Médiář Jan Potůček byl naším hostem. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Americký úřad NASA dal před necelými 2 hodinami pokyn své 4členné posádce, aby se z lodi Crew Dragon, která kotví u Mezinárodní vesmírné stanice, vrátila k plánovaným operacím na její palubě. A to poté, co ji opustili na pokyn řídícího centra, když byl v ruské části komplexu v přechodovém tunelu ruského modulu Zvezda zjištěn zvýšený únik vzduchu. Kosmonautům se už podle ruské agentury Roskosmos podařilo utěsnit jedno z míst, kudy vzduch unikal. Další opravy zatím odložili. Víc teď dodáme s odborníkem na oblast kosmonautiky Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Dá se na základě dostupných informací posoudit, co mohlo způsobit ten nadstandardní únik vzduchu z orbitálního komplexu?
2: Tak je třeba říct na úvod, že ten únik atmosféry ze stanice není čím neobvyklým. K tomu dochází v poslední dekádě několikrát do roka a je to v podstatě známý problém této části ruského segmentu stanice ISS. Takže není to ničím, řekněme, neočekávaným. Ta situace, která nastala dneska, byla způsobena tím, že ruští astronauti v podstatě otevřeli to místo, kde k tomu úniku dochází a měli provést, nebo částečně provedli vlastně kontrolu a opravu těch poškozených míst. Americká NASA, ku podivu teda, zvolila cestu toho, že posádku, tu západní posádku, informovala o tom, že tato oprava bude probíhat a nařídila jí ne evakuaci, ale přípravu kosmické lodi Crew Dragon k potenciální evakuaci kosmické stanice. Čili nešlo o nic nebezpečného, ta situace nebyla nikterak nebezpečná, život ohrožující, ale spíše řekněme, pro formu a pro jakési naplnění bezpečnostních předpisů bylo tomuto přistoupeno. Nešlo, zopakuji znovu, o nic nebezpečného pro posádku stanice i pro samotnou stanici.
1: Pokud by ta situace byla vážnější, opravdu došlo k té evakuaci, co víme o téhle proceduře, jak rychle by posádka mohla opustit vesmírnou stanici a jak dlouho by ta vesmírná stanice mohla bez posádky, bez problémů vydržet?
2: Tak na tu první otázku je odpověď snadná. Kosmická stanice ISS je koncipovaná tak, že je schopna svými systémy doplňovat atmosféru na stanici, to znamená kyslík a dusík a také zajišťovat potřebný tlak po dobu několika hodin. Ty úniky, které jsou na tom modulu ruském, jsou velice malinké, to jsou zanedbatelné z toho globálního pohledu. Takže v podstatě posádka by se mohla velice elegantně z té stanice dostat, všechno vypnout, odejít, ty kosmické lodi oživit a opustit stanici. Co je horší, je automatický provoz stanice ISS. Ona sice umí papírově letět bez posádky, ale už dlouho takhle neletěla. V podstatě více než čtvrt století je na palubě vždycky minimálně dvoučlenná posádka. Takže je otázkou, jestli by ta stanice byla schopna v tom bezpilotním režimu fungovat správně. To je vlastně nebezpečnější než to, co se vlastně stalo dneska, nebo co nastalo na situaci dneska. Takže lepší je na tu posádku tam mít, a došlo by byli opravdu k velkému problému, tak samozřejmě tu stanici opustí, ale ta situace dneska nenastala.
1: O situaci na Mezinárodní vesmírné stanici, odkud unikal vzduch a kvůli tomu, tak strávili část dnešního dne astronauti ve vesmírných plavidlech a byla ve hře možná evakuace, ale nedošlo k ní, tak o tom jsme mluvili s Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, na shledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: 18.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera vyzval k setkání a dohodě na ukončení války. Ukrajina se už více než 4 roky brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst, a to na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků klesly na 0,9%. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Lékař z USA je stále bez příznaků eboli. Izolace v pražské fakultní nemocnici Bulovka mu skončí příští týden. Uvedla to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař byl v kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu. Nemoc má inkubační dobu maximálně 21 dní. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji. A dělníci dokončují ražbu metra D v úseku od stanice Olbrachtova na Pankrác. V budoucí přestupní stanici Pankrác budou práce pokračovat ještě asi měsíc. Následovat bude například budování hydroizolací a výstavba nástupišť. Linka metra D z Pankráce přes Nové Dvory do Písnice má cestujícím sloužit od roku 2032. Tenista Jakub Menšík prohrál v semifinále Roland Garros s Němcem Alexandrem Zverevem, a to 1-3 na sety. Kajakář Jakub Krejčí pak vyhrál závod světového poháru vodních slalomářů v pražské Troji. A české fotbalistky hrají v kvalifikaci na mistrovství světa proti Albánii. Podrobnosti má z pražského Žižkova Tomáš Petr.
3: Po prvním poločase hraje Česko s Albánií nerozhodně 0-0, za pár okamžiků začne druhá půle. Z Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Kolona na D1 od Popovic, také na D8 za Roudnicí. A opět začínáme pohledem na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna. Kolona před Šmejkalkou stále popojíždí od Popovic ze 14. kilometru. Do zúžení je to zhruba na půl hodiny. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru čekejte už jen kratší zdržení kvůli omezení. Mezi kilometry 26 a 17,5 pracují až do neděle silničáři a projíždí se pouze jedním pruhem. Na D35 směrem z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Litovel. Na 250. kilometru hlásíte překážku.
5: Kamion z autama stojí pod stavnem, ale tak, že kamiony musí vypočovat do druhého pruhu a osoba ti je nechcou pouštět.
4: Na Šumpersku uzavřeli silnici 43, a to v obou směrech mezi Štíty a odbočkou na 11. Vyprošťují tam havarovaný kamion. A ještě Praha na hlavní části okruhu z letiště, kde jedničce se sune fronta od sjezdu z plzeňské dálnice D5 až za Ořech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu pak místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Stávka na úřadu vlády. Co přivezl předseda Senátu Vystrčil z Tchajvanu? Či jak Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
6: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Vyzývají k přehodnocení převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí. Podle šéfky úřadu vlády Tinde Barta je ale většina kritiky neopodstatněná. Není důvod k obavám, přesun je politické rozhodnutí a nelze ho už změnit. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Slyšeli jsme, že podle Tinde Barta už nelze nic měnit, ale Může přece jenom ta stávka změnit aspoň něco?
0: Podle mého názoru nic zásadního změnit nemůže, a to z toho důvodu, že už přesuny těch jednotlivých pracovníků z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva probíhají, jsou podepsány různé protokoly, které to mají umožňovat a tak dále. Takže ta stávka má význam pouze v tom slova smyslu, že opět může upozornit veřejnost na problematiku toho, zda agendy týkající se například rovnoprávnosti mužů a žen, národnostních menšin, lidských práv, protidrogové politiky, zda může fungovat na jednotlivých ministerstvech, nebo zda bylo lepší, aby zůstala tato agenda v rámci úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že tedy probíhá ta stávka, tak je třeba dodat, že je to krok velmi neobvyklý, protože si nepamatuji, nevybavuji, že by na úřadu vlády někdy v minulosti stávkovali zaměstnanci tohoto úřadu. Zároveň je třeba dodat, že skutečně jde o rozhodnutí, které je politické, za kterým tedy stojí vláda, za kterým stojí šéfka úřadu vlády, a ta tvrdila, že si jednak nechala zpracovat určitou analýzu, a když do té analýzy nahlédneme, tak jsou tam některé pasáže, které hovoří o tom, že skutečně některé věci se dublovaly, to znamená, že je řešil ten příslušný útvar na úřadu vlády, ale také na jednotlivých ministerstvech, ale zároveň ta analýza dospívala k tomu, že ty překryvy nebyly tak rozsáhlé a že spíše někdy se dalo mluvit o tom, že se to doplňovalo, než aby se to nějak zdvojovalo. Takže je zřejmé, že šéfka úřadu vlády vycházela z jiných pohnutek a jedna z těch pohnutek, o které ona otevřeně mluví, bylo také to, že podle kompetenčního zákona jsou vymezeny určité funkce, které má úřad vlády zastávat, co vlastně má dělat, a podle jejího přesvědčení tam tyto agendy nepatří, a proto se tedy rozhodla to prosadit přes vládu takovým způsobem, aby byly přemístěny na jednotlivá ministerstva. Existuje i jiný úhel pohledu, a to od lidí, kteří se těmito věcmi dlouhodobě zabývali nebo zabývají. Jsou to lidé z praxe, odborníci, kteří třeba i působili ve vysokých pozicích v rámci těchto agent, a ti tvrdí, že to není dobrý nápad, že přece jenom ta koordinace v některých oblastech je nutná, že ty problémy se netýkají jednoho rezortu, ale že je to napříč rezorty, a proto by ta koordinace měla být zachována. Zároveň někteří pracovníci, kteří tedy přecházejí, se obávají toho, že pokud budou třeba kritičtí vůči některému ministerstvu, takže to může poznamenat tu jejich pracovní kariéru, že zkrátka za to mohou být nějakým způsobem sankcionováni, kdežto když působili v rámci úřadu vlády, tak byli v tomto směru přece jenom svobodnější. Takže uvidíme v následujících týdnech, možná i letech, jak tedy tento krok poznamená pozitivně nebo negativně ty agendy, které byly dosud pod úřadem vlády, a pak za to samozřejmě, když je to politické rozhodnutí, by měli nést politickou odpovědnost ti, kteří o tom rozhodli, ale pokud se to projeví v řádu let, kdy už bude jiná vláda, tak ta bude řešit ty problémy, které sama nezpůsobila.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se vrátil ze své cesty na Tchaj-wan. V jejím závěru mezi jiným tchajwanská vláda slíbila vytvořit nový fond ve výši v přepočtu 1,25 miliardy korun pro podporu tchajwanských investic v Česku a naopak. Nad okolnostmi, výsledky i důsledky Vystrčilovy cesty se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
7: S batohem na zádech vystoupil český předseda Senátu na Tchaj-wanu z dopravního letadla. A s batohem na zádech ho přivítal i tchajwanský prezident, když mu uděloval jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání. Větší symbolickou facku předseda vlády Babiš, který odmítl dát předsedovi Senátu Vystrčilovi na služební cestu na Tchaj-wan k dispozici vládní letoun, dostat nemohl. Otázku, zda mu to vůbec došlo, teď ale nechme stranou. Podstatné je, že tím Andrej Babiš, jak to Miloš Vystrčil formuloval, především vrazil nůž do zad českému biznisu. Vládní letadlo totiž předseda Senátu nepotřeboval kvůli sobě, ale proto, že s ním měli na Tajvan letět na už domluvená setkání s tajvanskými protějšky zástupci českých firem ze strojírenství, IT, kyberbezpečnosti, energetiky a dalších high-tech oborů, ale také delegáti českých univerzit a institucí spolupracujících s Tajvanem v oblastech výzkumu a vzdělávání. Ti všichni profitují nejpozději od předloňska, kdy Česko podepsalo s Tajvanem memorandum o partnerství ve vyspělých technologiích, především z časového okna v polovodičovém sektoru, které skýtá českým firmám reálnou šanci zařadit se do tajvanského dodavatelského řetězce. TSMC, tajvanský světový gigant v produkci moderních polovodičů a vysoce výkonných čipů, dal sice při výstavbě své nové továrny v Evropě logicky přednost Německu, kterému poskytlo nejlepší podmínky, ale svou megafab staví v Drážďanech, odkud je to k nám ani ne 50 kilometrů. S investicemi do České republiky má Tajvan kromě toho i zkušenosti. Díky němu tady vzniklo už na 30 tisíc pracovních míst, což je pětkrát víc, než u nás doposud vytvořila Čína. Jejímž jménem tady svého času nasliboval tehdejší prezident Zeman hory doly. Přesto dnes Andrej Babiš tvrdí, že oficiální politické návštěvy na Tajvanu českému biznisu nic reálného nepřinesly. Poškozují vztahy s Pekingem a ničí biznis českých firem v Číně. On sám chce prý dělat pragmatickou politiku pro exportéry. Že to říká právě on, je dost pikantní. Jeho Agrofert se v roce 2006 stal v Číně obětí masivního podvodu a tunelování, při kterém Andrej Babiš přišel v přepočtu o stovky milionů korun. Takže moc dobře ví, jak to v Číně chodí. Zvláštní v každém případě je, že čínské velvyslanectví v Praze tentokrát neodsoudilo oficiální cestu na Tajvan jako takovou, ale vztáhlo ji vysloveně na předsedu Senátu, který údajně nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a na Tajvan jel čistě z důvodů osobních zájmů. Dodat je třeba, že ve skutečnosti se Čína neřídí podle toho, jak se který stát chová k Tajvanu. Svou investiční strategii zredukovala v posledních letech v celé Evropě. Důvod je prostý. Evropské státy zavedly přísné kontroly a pravidla. Jednoduše proto, že dbají na svou bezpečnost.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Po odchodu většiny členů dozorčí a správní rady klíčových sponzorů a prakticky všech zaměstnanců opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. O osudu knihovny uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek podvečer oznámila, že jí nezbývá

0: než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými devadesátinami. Dělat za knihovnou ale kříž je přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatel Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů, a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
1: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ve Velké Británii se dlouho řešila otázka, zda policie a justice nejsou nespravedlivé k příslušníkům etnických a náboženských menšin. Teď se debata překlopila na opačnou otázku, zda jim naopak nenadržuje. Podnětem byl případ vraždy v jihoanglickém Southamptonu. Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem, říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Mnozí britští publicisté se ptají, jestli jejich země zažívá okamžik George Floyda, tedy amerického černocha, který zemřel poté, co mu policista dlouho klečel na krku, přestože muž si stěžoval, že nemůže dýchat. Tentokrát jde o smrt Henry Novaka, bílého Brita, který v Southamptonu už koncem loňského roku zemřel poté, co ho pětkrát nožem bodnul britský Sikh Vikram Digva. Případy se neliší jen místem činu a barvou pleti oběti a pachatele, ale také reakcí společnosti a úřadů. V Americe se po Floydově smrti zrodilo hnutí Black Lives Matter, které upozorňovalo na policejní násilí vůči Afroameričanům. Ale také velmi podrážděná atmosféra, během které bylo obtížné upozorňovat na niance. Politici i policisté, a to nejen američtí, ale dokonce i britští, rituálně poklekávali na znamení přijetí jakési hlubší zodpovědnosti a recidivista George Floyd byl vydáván za něžného obra. Rozdíl i v tom, že Novakovu smrt nezpůsobil policista, ale útočník. Ten policii nahlásil, že ho Novak rasisticky urážel. A policisté pak po příjezdu automaticky věřili nezraněnému snědému Digvovi a bez přemýšlení spoutali na zemi ležícího zraněného bílého Novaka. Na jeho stížnost, že nemůže dýchat, vlastně stejnou jako v případě Floyda, reagovali zlehčujícím komentářem a Novak pak na následky zranění zemřel. Digva ovšem stíhání neunikl, právě před pár dny dostal vysoký trest odnětí svobody a britská policie také vyšetřuje případ selhání vlastních lidí, kteří byli vybaveni kamerami. Ale mnozí si všimli, že na podporu zavražděného Novaka se žádné velké pochody nekonaly, o povinně dobrovolném poklekávání politiků nebo policistů nemluvě. Společenská reakce se ale samozřejmě dostavila, protože část britské veřejnosti věc chápe jako součást širšího problému. Tvrdí, že v jejich zemi existuje dvojí spravedlnost, jiná pro menšiny, které jsou zvýhodněné, a jiná pro bílou většinu. Kontextem je i dlouhodobě vysoká imigrace, včetně té nelegální, a nevždy úspěšná integrace příchozích. A také pocit občanů, že imigranti si dobře žijí na útraty rodilých daňových poplatníků. Atmosféru se snaží využít jak předseda strany Reform UK Nigel Farage, tak osobnosti napravo od něj jako Tommy Robinson. Problém má i užší rovinu, a to je špatně zvládnutý boj s rasismem v samotných institucích spravedlnosti, často pod vlivem různých módních teorií o identitě, rase a statusu oběti. K současnému stavu kritičtí britští publicisté proto tvrdí, že od institucionálního rasismu minulosti se Británie přesunula k dnešnímu institucionálnímu antirasismu, ten je ale prý také v jádru stejně rasistický, jen změnil objekt, proti kterému se zaměřil. Jen v hrabství Hampshire, kde se vražda odehrála, utratila policie asi 1 000 000 liber za speciální školení, v nichž se policisté měli naučit vnímat příslušníky menšin ne neutrálně, ale jako ty, které mají především chránit, a na bělochy naopak hledět s podezřením. To možná vysvětluje, proč policisté v Southamptonu automaticky považovali za problém Novaka, i když vše, co měli před očima, svědčilo ve prospěch opačného závěru. V debatě se připomínají i jiné případy, třeba ten v Southportu, kde pachatel zavraždil 3 děti. Učitelka budoucího vraha s předstihem upozorňovala na jeho problematické chování, ale byla odbita s tím, že má rasistické předsudky. Ideálním stavem by měla být společnost a instituce, v nichž barva pleti a rasa vlastně vůbec nehrají roli. Nezdá se, že by Británie byla k tomuto bodu blízko a možná, že se k němu momentálně ani neblíží.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jakou má ruský exil naději, že se jednou bude moci vrátit do lepšího Ruska, než je to současné Putinovo? I o tom je dnešní okénko do Ruska komentátora Novinek Alexandra Mitrofanova.
4: Kdo se zabývá ruským exilem, ví, že drtivá většina občanů Ruské federace, kteří prchli ze země před Putinovým režimem, žije v naději, že dříve nebo později, nejspíše po diktátorově pádu, se poměry zlepší, oni se vrátí a bude líp. V minulých dnech však zveřejnil web ruské redakce Rádia Svoboda text, který poprvé nastínil zcela jinou perspektivu pro svobodomyslné Rusy v exilu. Autorkou je 46-letá Světlana Prokopilová, která byla v Rusku známou novinářkou, nositelkou několika domácích cen a mezinárodní ceny za svobodu médií. Odjela poté, co jí režim vyhrožoval uvězněním. Stručně shrnu hlavní myšlenky jejího textu. K nepříjemné, ale již známé myšlence, že v postputinovském Rusku nás nikdo nebude potřebovat, se nedávno přidala nová, ještě nepříjemnější. Toto nové Rusko se nám samotným s největší pravděpodobností nebude líbit, napsala, s tím, že mluví o všech protiválečných Rusech, které nové Rusko chtít nebude. Věděli jsme, teď odjedeme. Uchováme v sobě překrásné Rusko budoucnosti. Počkáme na konec. Režim přece není věčný, ale hodnoty jsou věčné. Vrátíme se, říkali jsme si navzájem. A teď se mi zdá, ne. Nejsme zapotřebí. A co hůř, nebudou potřeba ani ti z nás, kteří zůstali v Rusku a uchovávají tyto věčné hodnoty v sobě, protože věří, že je tak zachraňují před erozí války přímo v jejím doupěti. Protože nové Rusko, pokud se objeví, nevyroste z nás. Vylíhne se tam, uvnitř toho špatného Ruska, před kterým jsme utíkali. Prokopilová napsala, že v případném novém Rusku nebude poptávka po demokratech ani liberálech. Noví protestující nepožadují svobodu pro politické vězně a ukončení mučicích praktik ve vězeňském systému. Požadují, aby se na smrt na ukrajinské frontě neposílali nedoléčení ruští vojáci. Aby se poskytovaly výhody rodinám účastníků SVO. Aby se státní rozpočet utrácel na drony a ne na opulentní večírky. a aby se neblokoval internet, jinak se Ukrajince nepodaří rychle porazit, napsala. Podle autorky nepřekrásné Rusko budoucnosti může být vybudováno na souhlasu s válkou proti Ukrajině a budovat ho budou lidé, kteří přijali válku jako danost, pro něž se jí stala součástí života jako nová norma. Rusko budoucnosti se s největší pravděpodobností zrodí nikoli z toho Ruska, které jsme v sobě zachraňovali, ale z toho, před kterým jsme utíkali. Bude se nám takové Rusko líbit? Ne, nebude. Protože většina, v níž dnes zraje nespokojenost se stavem věcí, nepotřebuje pokání, obnovení spravedlnosti, ideály a hodnoty, ale banální normalizaci. Aby ceny přestaly růst, internet fungoval jako dřív a ideálně, aby se ještě dalo odletět na dovolenou do zahraničí, uzavřela ruská exilová novinářka. V tomto nejhorším scénáři se podle ní Rusko po Putinovi nezbaví zla, ale nadbytečné hniloby, která brání zlu v účinném působení. V tomto Rusku rozhodně nebudeme doma, vynesla svůj rozsudek.
3: U mikrofonu byl Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Občanská válka v sarkastické vizi hudebnice a básnířky Evy Turnové.
5: Často přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby zmizely všechny společenské brzdy mezi pocitem křivdy a odplatou. Možná i proto se mi zdál sen, že v Praze vypukla válka mezi jednotlivými obyvateli. Každý dostal lehkou pušku a právo vyřídit si s kýmkoliv své účty. Výrobce garantoval mimořádnou přesnost. Chtěla jsem zrovna vyrazit s dcerou do centra. No tam nemůžem, řekla Johanka. Tam se střílí úplně nejvíc. A proč? Někdo tam zrovna přebírá cenu za mír. A tak jsme zůstali doma. První týden se vzájemně zastřelilo několik lidí kvůli parkovacím místům, rekonstrukci společných prostor a kvůli tomu, kdo komu snědl jogurt v lednici kanceláře. Policie zaznamenala nečekaný nárůst útoků na bývalé třídní učitelky. Mnoho občanů se teprve nyní vyrovnávalo s trojkou schování. Všechny mezinárodní války byly pozastaveny. Jakmile se střílení stalo běžnou občanskou činností, armády o něj ztratily zájem. Nejvíce incidentů se odehrávalo mezi členy rodin. Ukázalo se totiž, že člověk odpouští prezidentovi, sousedovi i šéfovi, ale nikdy úplně nezapomene, kdo mu v roce 2017 vyhodil sbírku céček. Pak si všichni uvědomili, že sami mají na svědomí minimálně 10 podobných přečinů a nikdo raději nevycházel z domu. Jenomže lidem začala po chvíli chybět společnost a tak odvážní jedinci zase opatrně vyrazili do ulic. A od té chvíle začala nejzdvořilejší éra českých dějin. Úřednice se pro jistotu začaly usmívat, řidiči pouštět chodce, sousedé přestali vrtat v neděli, Filip Turek dokonce začal zdravit cyklisty jako první. Na schůzi SVJ se poprvé v historii podařilo schválit rozúčtování vody bez jediné vraždy. Lidé začali vracet nákupní vozíky až ke stojanu. Na internetu se objevila věta "možná se mýlím". Prezident Pavel se ráno probudil a zjistil, že pod oknem stojí Macinka s brokovnicí. Ježiš, co jsem zas udělal? Zavolal prezident. Nic, odpověděl Macinka. Jen jsem si přišel popovídat, v nové době je důležité udržovat dobré vztahy. Prezident ho pozval dál na kávu, ale pro jistotu odjistil.
3: Ironickou glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Lidé z úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Převod agent byl ale dokončen. Irsko zakázalo vstup dvěma izraelským ministrům. Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení od Popovic z 15. kilometru. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po dnešní stávce ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřady vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale dnes formální převod agenta expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje ediktologické služby. Přesun agent tuto podporu podle něj ještě posílí. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií. Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
7: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
6: Irsko zakázalo vstup do země dvěma izraelským ministrům, národní bezpečnosti Ben Gvirovi a financí Smotričovi. Informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy, pokračuje mluvčí Jakub Kopřiva.
8: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
6: Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale trval několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 miliony korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
9: Na tu úvodní studii, která je zveřejněná, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
10: Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. 20-letý Čech podlehl Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Flaviem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Koboliho soupeř Krajan Mateo Arnaldi totiž onemocnil. A do finále deblu postoupili v Paříži tenistky Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. Kanadsko-brazilské duo Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová porazili suverénně 6-0 a 6-1. A české fotbalistky mají první místo ve skupině kvalifikace mistrovství světa. V předposledním duelu hostí v Praze na Žižkově Albánii. Na místě je reportér Tomáš Petr.
11: Polovina 77. minuty Česko-Albánie nerozhodně 1-1. V 47. minutě poslala domácí výběr do vedení a Cahinová, ale v 70. minutě srovnala Levendiová. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
12: Situace na D1 za Prahou a zdržení na silnici 35 před Hodkovicemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá hustý provoz před omezením na Šmejkalce. Pomaleji se jede od Popovic z 15. kilometru a na trase strávíte okolo 20 minut. D1 v Brně už naopak projíždíte bez sebekratšího zdržení, jak na Ostravu, tak Prahu. Na silnici 16 na trase z Mladé Boleslavy do Jičína mezi odbočkami na Dolní Bouzov pracují na opravách mostu a provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforů. Od Jičína se jede v celku plynule, od Boleslavy se zdržíte okolo 10 minut. A na silnici 35 směrem z Turnova do Liberce ještě chvílemi popojíždí fronta před omezením v Hodkovicích, i tam je zdržení maximálně 10-minutové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
14: Nevím.
13: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
14: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
13: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
16: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
17: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
18: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy.
17: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
19: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
13: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Budeme se bavit o batůškové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůškovou diplomaci.
21: Je to batoh.
13: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
21: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry. Mladými.
13: Co to je batůšková diplomacie?
20: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takovým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování. Mm-hmm. A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhá, je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchajvanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
13: Hmm. No Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Liamu Lajovi dároval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková více cípá hvězda smráčky. Jak vážné ocenění to je?
20: Je to poměrně vážné ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Tchajvanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchajvanu, za rozvoj česko-tchajvanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchajvan symbolicky oceňuje celou politickou linii českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchajvan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
0: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
1: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
0: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. A právě
1: kde všude na Tchajvanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
20: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomacii nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová pragmatická, čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Hmm. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchajvanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
1: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on za hodnotové a pragmatické.
20: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všemi jednal vždy o tom, co česko-tchajvanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
1: Já vás ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické, nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
22: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
1: Nemohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
22: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
20: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreje nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta neztratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016 a 2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pát, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy Senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně z Evropy vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
1: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa Senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
3: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
1: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
20: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svoji nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
1: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
20: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda Senátu, ať už to byli různí další aktéři.
1: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
20: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to v souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem se vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy na oficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan, ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni, trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
1: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tchaj-wanu mají, tchajwanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tchaj-wan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
20: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu. pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí. Ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajvanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví nebo u firm, které potřebují nějaké regulatorní a institucionální kontakty. Takže ano, nezachrání to nějaký vztah, že Miloš Vystrčil by tam otevřel nějaké úžasné vztahy prostě pro ty firmy a udělal ten biznis za ně. Takže když ta firma už tam dlouhodobě působí, má stabilní obchodní vztahy, nejde třeba o strategický sektor, tak to zase tak podstatné není. Ale on, myslím si, že říká tím, co signalizuje, že jemu právě jde o ty strategická odvětví a tím se přizpůsobuje tomu tchajvanskému vnímání. Prostě Tchajvanci by nepochopili, proč má takhle strategické odvětví být necháno pouze na firmách. Tam je opravdu potřeba nějaký politický tlak nebo zastřešení.
1: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tchajvanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tchajvanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
20: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tchajvanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchajpejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchajvanu kancelář CzechInvestu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajvanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
1: Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 000 000 korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tchajvan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech, ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
20: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se ne říká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl z biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
1: Nynější Vystrčilová cesta už má nějaké biznisové výsledky.
4: Investiční společnost Tchajvan a Capital navyšuje podporu pro české a tchajvanské firmy o 50 milionů eur.
5: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
1: A to je jeden bod, pak jsou tu letadla.
5: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha Tchajpej.
1: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
20: si myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct.

0: na přístup k trhu.
1: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být, tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
0: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tajvan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůžková diplomacie s Tajvanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tajvanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
1: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tajvanu, tak pozval tajvanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické, pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl, zapomněla jsem, v kterém pořadu, ale řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kde by to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdyby k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty, co teda má být ta pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
0: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12 a že jsme o cestě předsedy Senátu na Tajvan mohli společně mluvit.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tajvan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kaddáfím. Naslyšenou zítra.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda rozhodne o složení české delegace pro červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil na své účasti v Turecku, trvá. Babiš ale

0: dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korun a 64 haléře. Informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti dnešku o 7 haléřů. A to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský. Potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Exploze otřásla přístavem Konstanca dopoledne. Tamní úřady bezpilotní stroj zaregistrovali už ráno. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných. A symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros skončil v semifinále. A české fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češkám patří před posledním zápasem druhé místo ve skupině. Postup do baráže mají jistý.
1: Zdržení na D1 od Popovic, nehoda na D11 za Chlumcem. Na D1 z Prahy do Brna kolona začíná za sjezdem na Popovice okolo 16. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce je to stále zhruba na půl hodiny. Na D11 z Hradce do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Chlumec na 53. kilometru blokuje levý pruh a havarovaná dodávka. Překáží v levotočivé zatáčce. Na místo před chvílí dorazila i policie. V odstavném pruhu o kousek dál pak stojí další vozidla spolu s hasiči a na kamerách vidíme, že se vybočuje doleva. Na D3 směrem z Budějovic do Prahy zbystřete za sjezdem na Soběslav. Na 91. kilometru hlásíte potíže.
2: Je tam nehoda, auto je tam převrácené přes vodidla, stojí tam u toho další dvě auta, volají pomoc. Není to nějak označené, nezasahuje to do silnice, akorát věřím tomu, že budou lidi chtít zpomalovat a koukat, co se tam děje.
1: Na dvojce z Prahy do Kutné Hory obezřetně při průjezdu Suchdolem. U kolize dvou osobních aut zasahují záchranáři, projedete bez výraznějšího zdržení. A ještě silnice 125 na výjezdu z Kolína směrem na Uhlířské Janovice bourala dvě osobní auta, i tam jsou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekejte jasno až polojasno. Během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty přes den 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pátek 5. června, vítejte u našeho pravidelného magazínu Věda Plus, co vám dnes nabídneme. Dokázali byste postavit vodáckou slalomovou trať tak, aby na ní olympijský vítěz projel bez jediné chyby? Na veletrhu vědy v pražských Letňanech si to návštěvníci můžou sami vyzkoušet na unikátním hydraulickém modelu. Jak mladí vědci a vědkyně mění svět, to mapuje už rok pořad Žárovky. Od této neděle ho bude vysílat také Český rozhlas Plus a my vás pozveme k jeho poslechu s autorkou Žárovek. A šakal dobývá Evropu. Jak se z této šelmy stal jeden z nejrychleji se šířících savců Evropy? To bude náš dotaz. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: I dnes se můžete vypravit na největší populárně vědeckou akci v Česku. Akademie věd pořádá na výstavišti v pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Až do sobotního večera tam je víc než stovka interaktivních expozic. Vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
5: Cvakli jsme se, otápí se mi raft, to ne?
6: No tak to musí
5: musíme upravit tady.
4: Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
5: Tak ještě pokus, tak moment.
6: Zkuste malinko posunout ty překážky.
4: A jak byste radil to přesunout?
6: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý.
5: Tady.
6: Aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
4: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
7: Cílem je to udělat co nejtěžší, zkusit, jestli to pak projede tahle 3D vytištěná kánoj.
6: Tady vám dám jenom malou radu, když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno.
7: Tak zkuste to poslat znova.
8: Počkej, sílo.
7: Jo, jo.
5: Krása.
6: Tak to bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
4: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
6: Každý krok vyvolává nějaké důsledky a pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
4: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
6: Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně.
4: Dodává vědec Milan Zukal. Z veletrhu vědy v pražských Letňanech Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Jak jste se v reportáži mohli sami přesvědčit, tak na 10. ročníku veletrh vědy čeká na návštěvníky víc než 100 interaktivních expozic. Doplněné jsou spoustou přednášek a diskuzí. Vstup je na výstaviště v pražských Letňanech zdarma. Více už si řekneme s Markem Todorovem z organizačního týmu Akademie věd, který je na veletrhu v našem mobilním studiu. Zdravím, dobré odpoledne.
9: Dobrý den a zdravím posluchače z veletrhu vědy.
0: Veletrh vědy je ve své polovině. Jak to zatím na výstavišti vypadá? Je všechno podle plánu?
9: Musím říct, že zatím jsme podle plánu, všechno se daří a my moc děkujeme všem našim vystavovatelům, že jsou tady s takovým zápalem na svých expozicích a děkujeme taky návštěvníkům, které neodradil ani ten dnešní trošičku nepříznivé počasí a to deštivo a přišli opět v hojném počtu.
0: Co je letos tím největším lákadlem?
9: Tím největším lákadlem zůstává už tradičně ty interaktivní expozice, které jste již zmiňovala, i letos je jich více než 100. Pokud bych měl být třeba konkrétnější a vybrat něco, co je skutečně vizuálně atraktivní, co je vážně zajímavé, tak je to například stanoviště Ústavu fyziky plazmatu, které vlastně svým návštěvníkům přiblíží to 4. skupenství hmoty a to je takové to tajemné plazma.
0: A tam si to mohou i návštěvníci sami vyzkoušet? Tím se ptám, jaké interaktivní ukázky nebo experimenty, na které byste pozval, co může návštěvníky nejvíce zaujmout?
9: Určitě. Víceméně dá se říci, že všichni ti naši vystavovatelé se snaží své expozice, své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější. Nejinak je tomu také na tom stanovišti Ústavu fyziky plazmatu, které jsem jí zmiňoval. A ať už jsou to vystavovatelé z řad Akademie věd České republiky, tak také z těch spřátelených institucí, z univerzit, inovačních firm, tak i ti mají ty exponáty velmi interaktivní, například velmi zajímavé, interaktivní je také stanoviště Psychologického ústavu Akademie věd, kde si můžou zájemci vyzkoušet různé psychologické experimenty, psychologické hry, ale velmi interaktivní expozici, zajímavou plnou her má i České ČVUT nebo Univerzita Karlova.
0: Součástí programu jsou ale také přednášky a debaty, na jaká témata se můžou lidé ještě těšit.
9: Těch témat je tam ještě v rámci dnešního odpoledne i zítřejšího dne celá řada. Například za necelou půl hodinku bude začínat přednáška, která se bude dotýkat Pána prstenů. Takže pokud nás poslouchají třeba někteří posluchači, kteří jsou někde v okolí veletrhu, tak určitě je ještě volno a můžou se přijít podívat na to, jak Tolkien využíval znalostí z reálné astronomie nebo nebeských těles o tom, kterému vlastně pomáhali vytvořit ten úžasný svět Pána prstenů, který dodneška fascinuje, myslím si, že miliony různých fanoušků po celém světě. Zítra je tam potom například panelová diskuze v sobotní poledne, která se bude dotýkat otázky, kam zmizela noc a bude řešit vliv světelného smogu na společnost a na člověka obecně. Takže ten program je tam pestrý a zase každý si vybere to své.
4: Tak není divu, že každoročně na veletrh vědy zavítají 10 000 lidí, pořádáte tehle ten ročník už po 10. Co vlastně je cílem téhle akce?
9: Cílem veletrhu vědy a cílem popularizace vědy obecně pro Akademii věd a věřím i pro ty zapojené instituce je to přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji v podstatě ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a přinést ji sem na veletrh vědy a také vyslat sem své vědce, aby se mohli s lidmi potkat, aby mohli pokládat dotazy, jakékoliv v podstatě, které je zajímají. A to je, myslím, největším přínosem veletrhu vědy.
4: Na závěr taková organizační otázka, pokud by se někdo rozhodl vyrazit ještě dnes nebo zítra, tak od kdy do kdy je výstaviště v Pražských Letňanech otevřené a říkáme, že je zdarma vstup, ale je potřeba třeba nějaká rezervace?
9: Dnes bude veletrh vědy otevřené ještě do 18 hodin, zítra potom od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma, může přijít skutečně každý a rezervace je nutná jenom na ten doprovodný program, ale jednoduše veškeré informace získají z webu veletrhvědy.cz v sekci doprovodný program.
4: Dodává Marek Todorov z organizačního týmu Akademie věd, tak hodně spokojených návštěvníků vám přejeme z Vědy Plus. Naslyšenou.
9: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Od této neděle se na Plusu rozsvítí žárovky. Přesněji malé vědkyně a mladí vědci, kteří mění svět. Moderátoři Pavla Hubálková a Jan Lukačevič s nimi mluví o výzkumech, o tom, proč si vybrali vědu jako životní vášeň. Mladí vědci jim naopak prozradí to, co nikdo jiný neví. Třeba co by dělali, kdyby nedělali vědu, nebo co na ně kolegové neví.
10: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy.
4: Prozradila materiálová chemička Markéta Ilčíková, kterou uslyšíte v neděli po 10:30 v prvním pořadu Žárovky na Plusu. Mluvila s ní Pavla Hubálková, kterou teď vítám ve vysílání Vědecké půlhodinky Plusu. Dobrý den.
11: Dobré odpoledne, moc vás zdravím.
4: Jak hosty do svého pořadu vybíráte? Je nějaké kritérium, co má mít vědec nebo vědkyně, co má splňovat, aby se dostali do žárovek?
11: Tak určitě ten základ je kvalitní projekt, kvalitní věda, ale my s Honzou máme velkou výhodu, že jsme oba z vědeckého prostředí, takže ho velmi dobře známe a víme, kde hledat. Ale ta kvalitní věda nestačí, my hledáme i zajímavé osobnosti. Právě jak zaznělo to, jak se k té vědě dostali, nebo že mají třeba zajímavé koníčky, že různě dobrovolníčí. Zkrátka, aby jsme ukázali, že vědci a vědkyně mají nejrůznější zájmy a že to jsou úplně normální lidé.
4: Chemička Pavla Ilčíková vám prozradila a posluchači naší stanice to uslyší v neděli i třeba to, co ráda vaří nebo co, jaký tanec nerada tančí. Zjevně jí to bavilo. Odpovídají mladí vědci na tyhle otázky rádi nebo se jim spíš vyhýbají?
11: Já si velmi často vybírám hosty a hostky, pro které je to úplně první mediální vystoupení, takže vlastně i mluvit o vědě je pro ně náročné. A někdy mají trochu pocit, že právě tady ty koníčky nebo to, jak se k vědě dostali nebo co dělají ve volném čase, že to vlastně jako není zajímavé, protože v tom vědeckém světě se na to nikdo nikdy neptá. Tam se všichni do detailů baví jenom o těch vědeckých projektech. Ale my jim právě vysvětlujeme, že to je nesmírně zajímavé a pak o tom mluví velmi rádi.
4: Byl nějaký rozhovor, který vás opravdu překvapil?
11: No tohle je neuvěřitelně těžká otázka, ale mě vlastně překvapí každý rozhovor. Já si dělám docela jako komplexní přípravy, ale vždycky se o těch věcích a vědkyních dozvím něco nového. Třeba právě v neděli uslyšíte Markétu Ulčíkovou, jak se do té vědy dostala, co byl její první vědecký projekt, a to jsem nikde nenašla.
4: Vy sama jste vystudovala klinickou biochemii a máte doktorát v neurovědách, ale teď se věnujete především popularizaci vědy, jestli se to tak dá říct. komunikujete o ní prostě. Je těžké srozumitelně vědu veřejnosti sdělit nebo popularizovat, mluvit o ní?
11: No, v dnešní době je výzvou ta zahlcenost informacemi, protože těch témat, o kterých bychom měli vědět, je příliš, je jich prostě moc. Takže je těžké se dostat i s tou vědou a s tím velkým množstvím informací k lidem. To je to těžké, ale zaujmout vědou to není tak těžké, protože věda je fascinující, plná nejrůznějších zajímavostí a vlastně je všude kolem nás, takže má spoustu praktických výsledků a výstupů, které my třeba každodenně používáme a právě o tom dost často hovoříme i v pořadu Žárovky.
4: Plus Žárovky přebírá od naší sestrské stanice Český rozhlas Dvojka. Vznikají ve spolupráci se stejnojmenným nadačním fondem Žárovky, který podporuje mladé vědce. Jak vlastně tahle spolupráce vypadá v praxi?
11: Tak je to vzájemná podpora a právě nadační fond Žárovky tvoří komunitu mladých vědců a vědkyň, která se pravidelně potkává a sdílí zkušenosti, vzájemně se inspirují a řada právě vědců a vědkyň z komunity Žárovek se pak objevuje i v našem pořadu, a nebo naopak, my občas objevíme vědce a vědkyně, kterého pak přivedeme do komunity Žárovek. Mm-hmm.
4: To byla Pavla Hubálková, která je autorkou pořadu Žárovky, pořadu o mladých vědcích, který si na Plusu budete moci poslechnout poprvé už tuto neděli po 10:30 dopoledne a pak v repríze po 9:30 večer. Moc krát děkuju, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
4: Pokračujeme v páteční Vědě Plus. Teď tady máme jedno téma, které se zdá na první pohled trochu ožehavé, ale vlastně stále více se o něm mluví. Menopauza totiž už dávno není jenom téma gynekologů. Přibývá odborných studií, dokumentů i veřejných debat o tom, jak výrazně hormonální změny kolem 50. roku života ovlivňují zdraví žen. Lékaři upozorňují, že řada začíná už v období takzvané perimenopauzy, tedy několik let před ní. Právě tehdy se mohou objevovat poruchy spánku, výkyvy nálad, únava, změny hmotnosti nebo zhoršení koncentrace. Odborníci také upozorňují, že ženy kolem 50 patří k mnohdy přehlížené skupině pacientek, které pečují o své blízké, ale vlastní zdraví odkládají až na druhou kolej. Pomoci mohou praktičtí lékaři. Klíčové je ale začít včas. My tohle téma probereme s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou ze Společnosti všeobecného lékařství. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
12: Dobrý den.
4: O menopauze se dnes už mluví opravdu mnohem více než dřív. Posunulo se v posledních letech i medicínské poznání toho, co se vlastně v těle ženy během takzvaného přechodu děje?
12: Určitě i ta medicína vlastně nám už v dnešní době poskytuje spoustu dat a dříve byly vědecké výzkumy prováděny spíše na mužské populaci, ale už se dostáváme i do té ženské. Tím pádem můžeme mít více informací o tom, co se přesně děje v tomto období, které jste popsala. U žen samozřejmě, že dochází ke změnám už té premenopauze, což může být kolikrát okolo 45. roku věku. A my jako praktičtí lékaři jsme na tento věk a vlastně i obtíže zdravotní spojené s tímto věkem zareagovali jinou změnou v preventivním přístupu. To znamená, že ženy mají u nás častější nebo mají jednak preventivní prohlídky a možnost vyšetření v rámci screeningových programů, protože samozřejmě to zdraví je celkové a nádorová onemocnění nám stoupají v populaci plošně, takže i na ty ženy my se v tomto zaměřujeme.
4: Tak právě na co by se měl soustředit praktický lékař, když mu do ordinace vstoupí zdravá žena kolem 45 nebo 50 let?
12: Tak určitě by praktický lékař se měl zeptat ženy, jak vypadá její pravidelný den, jak se stravuje, zda má dostatečnou pohybovou aktivitu, jestli kouří, popřípadě jestli má nějaké jiné neřesti. No a samozřejmě součástí té celkové prohlídky je i vyšetření tlaku, hmotnosti, třeba i body mass screeningu, anebo obvodu pasu. No a podle toho potom vlastně jednak i podle věku a podle toho celkového stavu můžeme případně zareagovat nějakými doplňkovými vyšetřeními, zejména nejčastěji to bývá laboratorní vyšetření krve.
4: Vy upozorňujete, že ženy právě kolem 50 patří mezi poddiagnostikovanou skupinu. Proč? Oni sami něco přehlížejí nebo podceňují, nechodí k lékaři? Čím to je?
12: No, oni většinou se snaží nejdřív ty své zdravotní potíže řešit sami, popřípadě mají tendenci je bagatelizovat. Není to vždycky, samozřejmě existují jedinci, kteří chodí k praktickým lékařům v podstatě neustále, ale většinou to bývá tak, že přehlížejí ty své potíže, protože se většinou starají buď o své děti, anebo mnohdy to bývají i jejich rodiče, kteří stárnou. Takže jsou takzvané sendvičové generace žen, které zkrátka nemají moc času a prostoru na to se starat o své vlastní zdraví.
4: Když jsme začali mluvit o menopauze, tak asi tu si nejčastěji spojíme s takovým typickým příznakem návaly horka. Ale jaké méně známé změny podle vás mohou být vlastně z hlediska zdravotního důležitější?
12: A vůbec nemusí jenom jít o ty projevy kardiovaskulárního systému, ale samozřejmě spíš, co ty ženy nejvíce trápí, jsou ty změny metabolismu. Většinou bez nějakého důvodu přibývají na váze a to je často přivádí vlastně do ordinací praktických lékařů, protože vyzkoušejí různé diety s tím, že efekt na tu hmotnost vlastně ty diety moc nemají. Takže to bývá nejčastěji pak samozřejmě výskyt cukrovky a poruchy metabolismu tuků, který se pak může projevit i spáváním cév a pak i nějakým tím kardiovaskulárním případně projevem.
4: Hodně se dnes mluví o hormonální léčbě. Pro koho může být vhodná, jaké předsudky kolem ní, dejme tomu, panují?
12: Předsudky panují takové, že vlastně ta hormonální léčba může ženu poškodit nebo že může vést třeba k výskytu nádorových onemocnění. Nicméně máme už právě data z těch studií, že nízké dávky individuálně podávané, ať už teda celkové nebo lokální té hormonální terapie, jsou v podstatě pro ty ženy samozřejmě pozitivním přístupem a že to riziko je minimální na tyto vedlejší projevy.
4: Zase na druhou stranu, kde je hranice mezi běžnými výkyvy nálad, únavou nebo horším spánkem a situací, kdyby žena už měla vyhledat odbornou pomoc, aby se to pořád stále nesvádělo právě na ty projevy menopauzy, ale vlastně neskrývalo se zatím něco vážnějšího?
12: No, přesně tak. No, když už dochází vlastně k takovému stavu, kdy už nemůže běžně fungovat a nějakými běžnými dostupnými postupy si v podstatě tu úlevu nebo nějaký ten odpočinek, když se není schopná zařídit. Takže určitě jsou to takové stavy, kdy už ta žena zkusí lecos a vlastně už si opravdu neví rady, tak pořád praktičtí lékaři jsou lékaři první linie, takže by měla mít přístup k péči a ten její zdravotní stav by právě díky praktickému lékaři měl být posuzovaný komplexně a mělo by být doporučeno právě individuální řešení.
4: Tolik praktická lékařka, členka výboru Společnosti všeobecného lékařství Kateřina Javorská, která byla hostem Vědy Plus. Já vám děkuji za vaše doporučení a doufám, že se dostane ke správným uším a budeme se jim řídit. Díky moc, naslyšenou.
12: Naslyšenou, děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i všem posluchačům.
4: No a na závěr se vydáme do přírody. Šakal obecný patří podle vědců k nejrychleji se šířícím savcům v Evropě a proniká i do oblastí, kde dříve nežil. Nová mezinárodní studie, na které se podíleli také vědci z Akademie věd, ukazuje, že za jeho expanzí stojí klimatické změny, proměny krajiny i úbytek vlků. Roli v tom hraje také člověk. Jeho sídla mu totiž poskytují bezpečnější prostor pro život. Více si řekneme s bioložkou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd Alenou Fornuskovou. Dobrý den.
13: Dobrý den, zdravím posluchače.
4: Proč je vlastně šíření šakala obecného důležité a co nám to říká o proměnách evropské přírody?
13: Jak jste říkala na začátku, tak šakal obecný opravdu patří k nejrychleji se šířícím savcům v Evropě. Jeho expanze je zajímavá tím, že odráží nejen jako změnu klimatu nebo krajiny, ale taky vlastně změny ve vztazích mezi jednotlivými druhy predátorů. A ta nová studie ukazuje, že člověk dnes ovlivňuje evropskou přírodu i nepřímo, třeba tím právě, jak mění ty vztahy mezi vlky a šakaly. A šakaly tak vlastně ukázkovým příkladem toho, jak se ten evropský ekosystém v současnosti proměňuje.
4: Co šakalům v současné evropské krajině nejvíc vyhovuje? Co se jim líbí?
13: Z analýzy asi 9000 zvukových nahrávek ve 13 evropských zemích vyplynulo, že šakalům prospívají krátké zimy, tedy oblasti s menší sněhovou pokrývkou, mozaikovitá krajina, což je kombinace nějakých otevřených a zalesněných ploch, ale také právě blízkost vodních ploch. A zároveň jde o mimořádně přizpůsobivý druh, který dokáže využít i zemědělskou krajinu, okraje měst a právě člověkem nějaká podmíněná stanoviště.
4: Kde všude už dnes na šakala narazíme a i tady v Česku, jak se vede u nás?
13: No, tak původním centrem vlastně výskytu je Balkán na oblasti kolem Černého moře. A dneska ale šakala můžeme vidět vlastně po celé Evropě, v Německu, Rakousku, Polsku, Pobaltí, Skandinávii nebo Francii. A ta studie dokazuje, že vlastně ty vhodné podmínky by mohlo mít až na 75% evropského kontinentu v budoucnosti. No a v České republice jsme ho poprvé zaznamenali v roce 1998 na Jižní Moravě, tak první prokázané rozmnožování bylo v roce 2017 a dneska se s ním potkáme na mnoha místech v Evropě i v Čechách, na Moravě i v Čechách.
4: Já jsem zmiňovala, vy jste to taky říkala, že jedním z důležitých faktorů je podle té studie úbytek vlků. Proč spolu právě tihle dva predátoři tak úzce souvisejí?
13: Vlci jsou podle této studie nejdůležitějším faktorem, který omezuje výskyt čakalů a vědci zjistili, že šakalů je výrazně víc tam, kde vlci chybí a naopak méně tam, kde mají vlci stabilní populace. A podporuje to takzvanou hypotézu uvolnění mezopredátorů, jinými slovy tedy to, že historický úbytek vlků v Evropě vytvořil prostor pro rychlé šíření středně velkých predátorů, mezi které právě šakal patří. A zajímavé je, že současný návrat vlků, což můžeme pozorovat i u nás, může další expanzi šakalů naopak částečně zpomalovat.
4: Takže dneska už by červená karkulka spíš potkala šakala než vlka.
13: Je to možné.
4: Výzkum ukazuje, že šakalům právě prospívá i blízkost člověka. Jakou roli v jejich šíření hrají lidská sídla?
13: To je asi nejzajímavější zjištění celé studie. Ukázalo se, že lidská sídla opravdu fungují pro šakaly jako určitý ochranný štít. A vlci se totiž do okolí lidských sídel, hlavně kolem velkých měst, vlastně nedostávají, nevyskytují se tam. Zatímco šakal je dokáže dobře využít. A v oblasti s výskytem vlků se proto šakaly častěji drží blízko člověka, kde mají menší riziko střetu s tímto vrcholovým predátorem. Člověk tak nevědomky vytváří šakalům bezpečnější prostředí.
4: No a šakal pro člověka je taky bezpečný, nebo jak se chovat vlastně, když tedy na něj narazíme, jestli vůbec k tomu může dojít?
13: Je to vlastně zvíře, které je podobně velké jak liška, ono se člověka obává, takže to není úplně tak, že by šakal byl pro člověka nějaký problém.
4: Co může další expanze šakala znamenat pro evropskou přírodu a zdejší ekosystémy?
13: No, dopady můžou být různé, můžou být jak pozitivní, tak negativní. Šakaly například pomáhají odstraňovat kadávry, tedy nějaké uhyny, loví drobné hlodavce, takže tohle může přispívat k regulaci některých škůdců. Na druhou stranu samozřejmě můžou ovlivňovat i ty původní společenstva živočichů prostřednictvím nějaké predace, konkurence. A samozřejmě v různých oblastech, třeba na Pyrenejském poloostrově, tak můžou ohrožovat třeba nějaké vzácné stepní druhy ptáků.
4: O šíření šakala evropskou krajinou jsme mluvili s Alenou Fornuskovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Moc krát děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
13: Rovněž děkuji. Nashledanou.
4: A tím jsme uzavřeli dnešní Vědu plus s datem 5. června. Pokud vám něco uniklo nebo byste se k rozhovoru chtěli vrátit, tak můžete v našich aplikacích nebo na stránce plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
3: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Novou veřejnou ochránkyní práv bude Eva Kostolanská, ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se Zelenským. Ekář Jakub Krejčí vyhrál v Troji závod světového poháru ve vodním slalomu. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ve vysílání Radiožurnálu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
14: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
0: V další tajné volbě pak zvolili poslanci poslední čtvrtou místopředsedkyni sněmovny Barborou Urbanovou z Hnutí STAN. Sněmovna taky doplnila správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet, dokud potenciální střet zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO neprověří. Český premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera vyzval k setkání a dohodě na ukončení války. Ukrajina se už více než 4 roky brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Ve Štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla jedinečná důlní ferata, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa návštěvníky ode dneška provede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku, říká spoluautor feraty a geolog Pavel Škácha.
15: Jednak je tam dobývka z doby Karla IV., to znamená vydobytá prostora na zlato, a potom tam jsou vůbec největší vydobyté prostory na zlato z 20. století, které tady v tomhle tom dole máme. Takže jsme si říkali, že jednak by bylo krásné, kdyby to lidi viděli, a za druhé přiblížení tou Via Ferratou je samozřejmě velmi atraktivní.
16: Tenista Jakub Menčík skončil na Roland Garros v semifinále. V Paříži prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Do finále naopak postoupili Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová v deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Stefániová přehráli 6-0 a 6-1. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
17: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře, a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy, a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
16: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová.
18: Zavřená D3 za sobě slaví a nebezpečí na D5 u Stříbra. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je uzavřená za sobě slaví po nehodě osobního auta. Na 92. kilometru zasahují záchranáři. Poslední exit před nehodou je sjezd na Soběslav na 95. kilometru. Objíždíte po silnici 3, zpátky na dálnici najedete u Plané nad Lužnicí. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova buďte velmi opatrní před sjezdem na Stříbro. Na 106. kilometru se u vozovky pohybuje zvěř.
19: Mezi 106. a 107. kilometrem se pohybuje prase s mladým u silnice. Je skoro úplně na vozovce.
18: Na D11 z Hradce Králové do Prahy se za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý pruh v zatáčce. Projíždějte opatrně, kolona se tam netvoří. A na D1 z Prahy do Brna začíná kolona před sjezdem na Benešov. Od 19. kilometru se pak popojíždí až za omezení na Šmejkalce. Zdržíte se do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, kránu místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Přestože civilní letectví má u nás tak dlouhou tradici a ruzeňské letiště, dnes tedy letiště Václava Havla, bylo otevřeno už v roce 1937, zvukových nahrávek k tomuto letišti v rozhlasovém archivu mnoho není. Tak doufám, že se vám výběr i z toho dochovaného mála bude líbit. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
3: Archiv Plus.

0: Nyní nás volá Douglas Československé letecké společnosti, volací znamení OKAIE. Žádá novou zprávu o počasí v Praze, oznamuje, že letí z Vídně do Prahy a že se nalézá mezi dvěma vrstvami mraku ve výši 1200 metrů.
1: Úplně nejstarší nahrávka, která se váže k ruzyňskému letišti, je z roku 1939. Je na ní zachycen provoz na letovém dispečinku. Jeden z pracovníků vysvětluje, co všechno se tu děje.
0: Tuto meteorologickou zprávu si musíme vyžádat i od předpovědního ústřední povětrnostní služby, s ním jsme spojeni telefonem a kde koná službu zvláštní pozorovatel umístěný ve věži. Ten zjišťuje neustále stav počasí a zprávu, kterou nám oznámí, letadlu i hned vyšleme.
2: Haló, meteorologický ústav, prosím jednu českou Prahu pro letadlo OKAIE letící z Vídně do Prahy. Ano. Hůlavovité počasí, vidět 30 km, výška mraku 400 metrů, z jedesetiny čárů ve 100 metrech, šíření vítr west-northwest 45 km nárazy, tlak 716 mm, 954 milibáry. Děkuji.
1: Jak jste asi podle pípání v pozadí pochopili, před 80 lety komunikovala řídící věž z letadly ještě pomocí radiotelegrafu. V roce 1939, kdy byl tento záznam pořízen, existovalo ruzyňské letiště teprve 2 roky. Před ním jako pražské dopravní letiště sloužilo letiště ve Kbelích, zřízené hned po vzniku Československa. Stručný přehled dalších událostí si vypůjčíme z pořadu z roku 1987, věnovaného 50-letí ruzyňské letiště. Slovo má redaktor Milan Jelínek.
3: Československo patří mezi země, které neotálely se zahájením civilní letecké dopravy. Sotva letecká technika dosáhla potřebné úrovně. Už 7. října 1920 otevřelo hlavní město dveře mezinárodní letecké lince z Paříže a 3 roky na to vznikly československé státní aerolinie s linkou Praha-Bratislava. V roce 1926 byla založena Československá letecká společnost vyhrazená vzdušné dopravě cestujících a zboží především do zahraničí. Letiště tady na Ruzyni však tehdy ještě nebylo. Civilní dopravě sloužila část letiště Praha Kbely.
1: Ovšem Kbely přestaly zanedlouho stačit. Bylo tady potřeba vybudovat nové civilní letiště s větší kapacitou. Syn jednoho z prvních zaměstnanců letiště Kbely a pozdější zaměstnanec ruzyňského letiště Václav Vlasák zavzpomínal v roce 1987 v pořadu A léta běží, že nové místo se našlo právě v Ruzyni.
4: O toto letiště, vyhledání té plochy, se zasloužil ředitel Trnka a inženýr Věk, jeden z prvních pracovníků ředitelství letiště Praha. A v 29. a ve 30. roce nastal výkup pozemku a planírování. No a pak ta výstavba další pokračovala velmi rychle. No a bylo to velmi pěkně řešené letiště, které bylo dohotoveno v tom 37. roce a byl slavnostně oficiálně zahájen letecký provoz 5. dubna. To byla Sabena, která zahájila tehdy provoz na trati Praha-Brusel 3-motorovým letadlem typu Savoia Markety pro 17 cestujících.
1: Tady se pan Vlasák trochu mýlí. Ve skutečnosti byl prvním letadlem, které oficiálně na Ruzyni přistálo, Douglas DC-2, soukromé československé letecké společnosti. Panem Vlasákem zmíněná Savoia Markety přistála až o hodinu později, ovšem vystoupil z ní belgický ministr dopravy. A možná proto zůstala panu Vlasákovi více v paměti.

0: V Ruzyni vzniklo podle návrhu architekta Adolfa Benše na svou dobu velmi moderní letiště s krásnou funkcionalistickou odbavovací halou. Získalo dokonce hlavní cenu na mezinárodní soutěži. Po válce a nástupu komunistické totality zanikly soukromé československé letecké společnosti. Mnohá letadla proto musela být rozebrána nebo prodána. Soukromé cestování, především na západ, bylo velice omezené. Ovšem, jak připomněl zmíněný pořad A léta běží, členství v táboře míru přece jen něco dobrého našemu letectví přineslo.
1: Na přelomu 40. a 50. let narušila provoz i na tomto letišti takzvaná studená válka. Znesnadnila činnost ve všech provozech vybavených technikou z kapitalistických zemí. Chyběly náhradní díly i odborníci. Ale po roce 1953 začal nový vzestup československé letecké dopravy, která začala využívat sovětskou techniku. V roce 1957 na Ruzyni už pravidelně přistávaly populární tůčka, tryskové Tupolevy 104. Na ty vzrušující chvíle si pojďme zaspomínat s inženýrem Václavem Vlasákem.
2: Bylo to tenkrát odvážné, poněvadž s tím velké zkušenosti nebyly. Znamenalo to, že aerolinky se dostaly z takové té normální průměrné letecké společnosti na světovou špičku. Poněvadž v té době víte, že třeba Angličané museli se svými proudovými letadly Komet přestat po třech nehodách a teprve asi po 4, po 5 letech obnovili ten provoz. Takže my jsme byli s Aeroflotem jediní, který provozovali dopravu proudovými letadly. A kromě toho jsme se stali světovými tím, že prostě už jsme se neomezili jenom na Evropu, ale letalo se do Afriky, na Kubu, prostě po celém světě.
1: A jak tenkrát přivítal personál letiště existenci nebo přítomnost těchto strojů?
2: No to víte, všichni byli nadšení, to znamená, přestalo se pracovat a bez ohledu na nějakou morálku, tak se, když přistálo poprvé v 56. roce první proudové letadlo, tak ho obklopili, poněvadž to bylo něco úžasného, něco nového.
0: S ohledem na naši uzavřenost vůči světu nebyl v dobách socialismu letecký provoz na Ruzyni nijak zvlášť silný. Přece jen ale začal na stávající podobu letiště klást určité nároky a tak se mezi lety 1961 a 68 vybudovalo severně od původního letiště nové.
3: Moderní letadla potřebují moderní letiště. Pražské letiště leží ve středu Evropy. Provoz na něm se stále zvyšuje. Roste počet domácích i zahraničních spojů naší společnosti a přibývá linek zahraničních společností, jejichž letouny přistávají v Praze. V současné době se stavějí nové letištní budovy a nové startovací a přistávací dráhy. V provozu je už nová 3115 metrů dlouhá a 65 metrů široká dráha a rekonstruovaná dráha 3250 metrů dlouhá.
4: Na novém letišti bude možno odbavit za 1 hodinu až 2260 cestujících. Za rok kolem 3 milionů. Letiště je přestavováno tak, aby na ně mohla přistávat nejen nejmodernější letadla dneška, ale i nadzvukové dopravní letouny, na jejichž vývoji se teprve pracuje.
0: V našem archivu jsme bohužel žádnou reportáž z otevření nového letiště nenašli. Jako náplast mohu nabídnout kousek písničky o letadlech a kapitánech z pořadu Pionýrská Jitřenka z roku 1972.

0: taky, na druhou a na zpátky.
1: Pěkná, vidíte. Ručím vám za to, že tu už dneska z hlavy nevyženete. Je z pořadu, ve kterém pražské školáky provází ruzyňským letištěm pilot ČSA kapitán Jaroslav Kristek. Vezme je do kokpitu letadla na řídící věž, povídá jim o různých exotických místech, která jako pilot navštívil a o kterých si běžný československý občan mohl nechat jenom zdát. A na závěr děti utěšuje, tak jak to ostatně tehdy bylo zvykem, že doma je stejně nejlépe.
2: Mnozí lidé nám závidí, že se podíváme poměrně dost do ciziny, ale zapomínají na to, že pokud se létá tady na těch kratších tratích po Evropě, tak za hodinu se vracíme zpátky.
3: Který země se vám nejvíc líbil?
2: Tak budete se divit, ale mně se nejvíc líbí u nás doma. Každá země má svoje, ale myslím, že nikde bych nechtěl žít. Tak překrásná země je Kuba, krásná země je i Čína, zajímavá tedy, a moc se mi líbí taky třeba na Kypru, to jen tak namátkou. Všude je něco hezkého, všude se dá něco vidět, něco poznat, něco zažít a podle toho si utvořit úsudek, jak lidé žijí. A řeknu vám, že čím víc člověk poznává jiné země, tak tím víc se stává patriotem a tím víc se mu líbí doma.
1: O pilotech mohli posluchači slyšet také o Vánocích nebo na Silvestra, kdy se rozhlas pravidelně věnoval lidem, kteří pracují i ve svátek. V roce 1979 si takto redaktoři Petr Lukeš a Luboš Lidický povídali s pilotem ČSA kapitánem Petránkem.
4: Z místa, kde sedíme společně s Karlem Petránkem z Československých aerolinií, vidíme teď, jak vzlétá letadlo. Tady v letištní hale čekají další cestující na odbavení a čekají, až bude jejich letadlo přistaveno. Například čteme na tabuli města Frankfurt, Vídeň, Curych, Moskva, Kopenhagen, Varšava. Suru Petránku, je to jistě takový zvláštní pocit být na palubě letadla právě ve štědrý večer, že?
5: No to jistě. U nás u ČSA je mnoho zaměstnanců, kteří musí trávit Vánoce na letišti, ve službě, a ať už to jsou pracovníci celní, pasové služby, naši piloti a stevardky.
6: Kolik v tento štědrý večer máme na linkách letounů?
5: Dálkové linky, ty jsou v normálním rozsahu. Tím mám na mysli linku na Dálný východ, až do Jakarty, do Spojených států a do Havany. Ale je skutečně hodně letadel ve vzduchu a hodně našich zaměstnanců v práci.
6: A připomíná něco vánoční atmosféru na palubách našich letadel?
5: Samozřejmě všichni jsou tak trošiček na měko, poněvadž být bez rodiny, to není tak jednoduché.
1: V pořadu věnovaném 50. ruzyňského letiště se mohli posluchači zase dovědět, jak vypadá příprava před letem.
7: Začaly přípravy k letu. Technici, drakoví odborníci, radiotechnici, mechanici důkladně prohlédli letadlo, naplnili nádrže, zkontrolovali činnost přístrojů, stav radiových stanic i palubního radiolokátoru. Rovněž posádka letadla byla už 2 hodiny před startem na letišti. Setkali jsme se s ní v místnosti meteorologické služby.
8: Dobrý den, hoši. Tak jak vypadá, prosím vás, to Kairo?
9: Tak mezi Prahou a Kairem očekáváme, že počasí bude celkem příznivé. Zvlášť v letové hladině 9000 metrů očekáváme, že poletíte v cirovité oblačnosti nebo i jasno.
8: Jaká bude ta horní základna?
9: No tak horní hranice cirovité oblačnosti očekávám tak 8 až 9 tisíc metrů.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Za tu dlouhou dobu, co letiště v Ruzyni existuje, na něj pochopitelně přiletěla spousta slavných, zajímavých nebo významných osobností. Mnohdy šlo o osobnosti přímo neblahé. Tak tomu bylo například 7. srpna 1945.
11: Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě... Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů. Letadlo již stojí zde před námi. Otevírají se dveře. A z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Doktor Echer, který Karla Hermana Franka vyslýchal spolu s ostatními původci této války, mu dělá průvodce i na této cestě, sem k nám na letiště, kam se nyní Karl Hermann Frank vrací, na to letiště, kde dával popravit naše studenty. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzínského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác.
1: Jen na vysvětlenou, Karl Hermann Frank přiletěl do Prahy z americké válečné zóny. Tam byl na konci války zadržen americkou armádou, která ho předala československým soudům. O 6 dní po Frankovi přistálo na ruzínském letišti hned několik letadel a vezli docela jiné posádky.
12: Návrat československých letců ze západu.
13: Ve dnech, kdy svět oslavil kapitulaci Japonska, přivítala Praha československé letce, vracející se po 6 letech války do vlasti. Dne 13. srpna zakroužili Spitfirey stíhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Na prostranství před hlavní budovou se tísnili zástupy obyvatelstva, které přicházelo již celý týden a trpělivě čekalo, kdy se objeví na obzoru první letouny. Nebyli to zvědavci, kteří vážili dalekou cestu pěšky. V tom pestrém, napjatém a nedočkavém zástupu byly matky, stařenky v šátku a s upracovanýma rukama, které si nalezly cestu až sem ze vzdálené české nebo moravské výsky a nyní, ztraceny mezi tolika cizími lidmi, čekali, zapomínajíce na hlad a únavu svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před 6 roky rozloučily se svými chlapci, pro které se mnohá z nich později ocitla ve vězení. Byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce, bratři, sestry, celé rodiny se všemi příbuznými.
1: Nebude to trvat dlouho a z oslavovaných hrdinů se stanou nepřátelé lidu. Z 12. dubna roku 1976 se v rozhlasovém archivu dochovala půvabná série reportáží o příletu zahraničních delegací na 15. sjezd Komunistické strany Československa.
14: Už od rána přibývají do našeho hlavního města další zahraniční delegace na 15. sjezd Komunistické strany Československa. Sem na slavnostně vyzdobené ruzyňské letiště, kde na stožárech vlají československé a rudé vlajky, před malou chvílí přiletěla delegace Jednotné socialistické strany Německa v čele s prvním tajemníkem jejího ústředního výboru, soudruhem Erichem Honeckerem. Členy delegace jsou dále soudruzi Werner Grolikovský, Gerhard Weiss a Gerd Koenig. Hned u schůdku letadla došlo k srdečnému objetí mezi generálním tajemníkem našeho ústředního výboru naší komunistické strany, soudruhem Gustávem Husákem a soudruhem Erichem Honeckerem.
1: Není pochyb, že ono srdečné přivítání doprovázel neméně srdečný soudružský polibek. A pro soudruha Husáka a jeho doprovod to tehdy 12. dubna nebyl polibek zdaleka poslední.
15: Ano, vážení posluchači, tu je ruzyňské letisko v Prahe. Před malou chvílou přistálo osobitné letadlo typu TU-134 na palubě s delegáciou Polské zjednotěné robotnické strany. Delegácia se zúčastní na rokovaní 15. zjazdu komunistické strany Československa. Vedie ju prvý tajomník ústredného výboru Polskej zjednotenej robotníckej strany Edvard Bierek a jej členmi sú ďalej Jan Šidlak a Vít Drabich. Srdečné stretnutie, tak možno charakterizovať privítanie. Súdruha Gierka privítal generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Gustav Husák, ďalej členovia a kandidáti predsedníctva ústredného výboru strany, tajomníci a členovia sekretariátu ústredného výboru a ďalší predstavitelia.
1: Ale teď trochu vážněji. V 70. letech došlo v Československu k 8 únosům letadel a několika pokusům o ně. Únosci se tímto způsobem pokoušeli dostat na západ, a to přesto, že drtivé většině z nich to vyneslo věznění buď u nás, nebo v zemi, ve které s uneseným letadlem přistáli. Asi nejznámější je únos letadla z Mariánských lázní v roce 1973.

0: statečnosti. A přece. Ten mladý muž s trochu nejistýma očima na něj zřejmě moc dobrý dojem neudělal. Signalizující letištní detektor však není věc nějak příliš neobvyklá. Vždyť kolik z nás nosí po kapsách směsici nejrostodivnějšího haraburdí, s níž detektor často špatně vychází. Pracovníci letištní kontroly proto vyzývají 24-letého Petra Havelku, aby předložil všechny kovové předměty, které má u sebe. Po klíčích a pouzdru se šroubováky přichází na řadu nabitá pistole z náprsní kapsy. Tu druhou, za pasem, se Havelka dokonce pokusí použít, je však v okamžiku strážmistrem Šrédlem odzbrojen. Příslušníci letištní kontroly ihned zahájili vyšetřování, během něhož vyšlo najevo, že na palubě letadla, které mezitím přistálo v Karlových Varech, byli další tři zaměstnanci podniku, ve kterém pracoval Havelka. 21-letý Alan Velek, 19-letý Ladislav Řeřicha a 28-letý Václav Dražný jsou druhý den zadrženi. Sen o pohodlném životě na západě se rozplynul celému čtyřlístku.
1: Ještě doplním, že hlavní pachatel byl odsouzen na 9 let, ostatní dostali tresty od 18 měsíců do 7,5 roku. Jeden z posledních únosů se odehrál v roce 1989. Tehdy dva mládenci unesli letadlo maďarské společnosti Malév na lince Budapešť-Praha-Amsterdam. Posádku i s 10 rukojmími donutili k odletu do Frankfurtu nad Mohanem.
2: S bližšími informacemi se přihlásil náš západoněmecký zpravodaj Petr Němec.
3: Tady tlumočené informace zdůrazňují výslovně, že únos letadla skončil na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem bez krveprolití. Průběh té části únosu, která se odehrála nad územím Německé spolkové republiky, je popisována takto. Ve 12 hodin 13 minut přijala dispečerská věž na letišti ve Frankfurtu nouzové volání maďarského letadla, únosci na palubě. Ve 12 hodin 38 minut letadlo přistálo. Jak konstatoval mluvčí letiště ve Frankfurtu, musela být přijata mimořádná opatření. Letoun typu Tupolev 154 letecké společnosti Malév dostal přednost před mnoha čekajícím letadly, což samozřejmě vedlo k narušení bez tak přetíženého provozu. Bezprostředně po přistání žádali únosci radiotelefonem, aby bylo letadlo odvlečeno z civilní části letiště na americkou leteckou základnu, která je vlastně na protilehlé straně. Americké vojenské úřady údajně odmítly s teroristy vést jakékoliv jednání a odmítly i možnost přetažení letadla do oblasti jejich správy. Krátce před 13. hodinou se únosci vzdali. Policie teprve pak s překvapením zjistila, že jde o dva nezletilé Čechoslováky ve věku 15 a 16 let, kteří byli vyzbrojeni kulovnicí, karabinou a jedním ručním granátem. Jména obou teroristů nebyla zatím oznámena. Policie prý teprve před několika minutami zahájila výslech, poněvadž, jak bylo řečeno, nebyl k dispozici tlumočník a oba únosci z Československa nemluví německy. Z toho důvodu nebylo zatím řečeno nic ani o motivech obou mladistvých teroristů.
1: V Německu pak byli oba mládenci odsouzeni ke 2 letům za mřížemi. A to je z dnešního vydání Archivu Plus věnovaného letišti Václava Havla všechno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
4: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji na post nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl 4x zvolen. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice dnes kvůli úniku vzduchu z ruského modulu dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci. Americký národní úřad pro letectví a vesmír později poplach ukončil a povolil astronautům návrat do orbitálního komplexu. Ruští kosmonauté se únik vzduchu pokusili opravit. Ruská kosmická agentura snahy ale následně pozastavila. Roskosmos uvedl, že neexistuje žádné ohrožení bezpečnosti. A Znojmo slaví 800 let od povýšení na královské město. Třídenní akce s názvem Znojmská nakládačka začala odpoledne na Horním náměstí. Program je ale rozprostřený do různých částí historického centra. Nabízí středověkou slavnost, vystoupení umělců spojených s městem nebo řemeslný jarmark. Tenista Jakub Menšík se s Roland Garros loučí v semifinále s Němcem Alexandrem Zverevem, prohrál v Paříži 1-3 na sety. A čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech.
6: Uzavřená D3 za sobě slabí a nehoda na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy zasahují záchranáři u nehody za sobě slaví. Na 92. kilometru vyprošťují převrácené auto, dálnice je uzavřená. Sjíždějte na 95. kilometru, objíždějte přes Soběslav po silnici 3 a zpátky se vrátíte přes Planou nad Lužnicí. Před odklonem se kolona netvoří. Na D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za Chlumcem nad Cidlinou. Na 53. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý pruh, kolona se netvoří, ale zpomaluje se v zatáčce. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Kroměříž a Koryčany. Mezi zatáčkami leží předmět, podle policie zřejmě nějaký kus železa. A v Praze vás zpomalí nehoda v ulici k Barandovu směrem od Barandovského mostu k Pražskému okruhu. U sjezdu na Hlubočepy havarovala dvě osobní auta v levém pruhu. Místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc bude jasná až polojasná, k ránu čekejte místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Umělá inteligence může být dobrý sluha, ale nesmí pracovat bez dohledu. Když neví odpověď na uživatelovu otázku, dokáže si bezostyšně vymýšlet. Jak s takzvanými halucinacemi AI pracují novináři a do jakých pastí umělé inteligence mohou spadnout? Téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
4: Online Plus.
7: Stejně jako před týdnem, vítám také dnes u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
7: A naším hostem je vědecký redaktor serveru Seznam zprávy Pavel Kasík. Ahoj Pavle.
8: Ahoj.
7: My jsme vlastně tohle téma nakousli už minulý týden, pokud naši posluchači nezachytili v tom živém vysílání, tak určitě mohou na webu Českého rozhlasu si pustit záznam toho vlastně dílu z minulého týdne, aby věděli kontext, do kterého teď právě vplouvají, ale mluvíme právě o vztahu novinařiny a umělé inteligence. Jaká největší rizika, tedy kromě toho, že bychom asi jako novináři neměli věřit tomu, co nám nějaký AI chatbot prostě řekne na naši otázku, jaká rizika tedy největší novináři při práci s umělou inteligencí vlastně by měli zvažovat a jakým čelí? Pavle, ty máš takový moc krásný přístup k tomu, ty jsi vyrobil takové, nebo pojmenoval takové pasti pro novináře, tak se obrátím na tebe hlavně.
8: Jo, já sbírám, mi se líbí dívat se na nové technologie různým rámováním a někdy používám třeba rámování častých omylů, protože to pomůže lidem si jako uvědomit, a jaké omily dělají ostatní a dokážou si představit, jestli by takový omyl třeba udělali oni. A další to rámování jsou pasti, kdy vlastně hledám, jestli se dá kolem nějaké věci, která se děje často, jestli se kolem toho dá udělat nějaký kroužek a dá se to nějak jako vymezit, vykolíkovat a říct, pozor, tady je věc, kam už spadlo hodně lidí, tak možná dává smysl, abychom to pojmenovali a třeba jako vymysleli, jak se tomu vyhnout. A spoustu těchto pastí jsou pasti, do kterých jsem nějakým způsobem spadl, nebo jsem viděl lidi, kteří do toho spadli. A netýká se to zdaleka jen novinařiny. Naopak si myslím, že vlastně v každém povolání teď některé ty pasti budou společné, některé budou unikátní. Jo, třeba když je někdo doktor, tak tam jsou najednou pasti, které se týkají toho, jestli se dá zjednodušit komunikace s pacientem pomocí toho chatbota. Protože vlastně dá, a zároveň tam ve chvíli, když by člověk zjistil, když by ten pacient zjistil, že ta komunikace nebyla s tím doktorem, tak ta ztráta té důvěry je tak jako ohromná. A vlastně by to byla ještě větší zrada, než co si myslím, že by pocitil jako čtenář, když by zjistil, že novinář používal AI. Takže myslím si, že ta past té přílišného předání, nebo jako přílišné delegace, nebo někdy příliš včasné delegace, tak ta past je jako velká. Já si myslím, že na spoustu lidí, včetně novinářů, čeká past naučené bezmoci. To je jako známý koncept z psychologie, že když člověk se o něco bude jako dlouho pokoušet a pořád to nejde, tak se o to prostě přestane pokoušet. A tady je to lákavá past v tom, že pokud člověk něco si zvykne předat vlastně externímu nástroji, tak pak úplně zapomene, že by to mohl zvládnout taky. Jo? Když by někdo měl vždycky k dispozici překladatele, který je mu prostě jako k ruce, tak se nedivím, že časem on přestane trénovat ty mozkové závity, které by ho nutily to říct. Zatímco, když by byl do té situace hozený, tak za pár měsíců on se ten jazyk naučí. Prostě, a myslím si, že je tam past, že člověk, když předá třeba vyhledávání zdrojů, tak vlastně zapomene všechny ty instinkty, které má ohledně posuzování zdrojů, protože najednou zapomene, podle čeho to vlastně posuzoval, a pak se bude na umělou inteligenci obracet s tím, co by měl ve skutečnosti, to by měla být ta jeho přidaná hodnota.
7: A není tohle to ale problém, který se vlastně jako už v historii nám jako řetězil, protože podle toho, co říkáš, když to trošičku dovedu možná až příliš daleko, ale tak to bychom neměli používat pokud možno ani vyhledávače internetové, protože jsme před jejich nástupem také vyhledávali informace jiným způsobem a teď jim taky delegujeme vlastně tuhle tu funkci, aniž bychom úplně třeba nějak jako pak uvažovali o tom, odkud ty informace berou a podobně. Není tohle to až příliš přísné?
8: Je to taková ta klasická věc, že s každou technologií něco dostaneme a něco ztratíme a my musíme vlastně si ideálně najít nový kompromis, se kterým jsme v pohodě. To znamená, že když dostanu auto a předtím jsem měl kolo, tak něco jsem získal, pravděpodobně rychlost a nějaký pohodlí a schopnost vzít z toho sebou víc, a něco jsem ztratil. To znamená, já nevím, třeba možnost zasportovat si, být na čerstvém vzduchu, a pravděpodobně jsem taky ztratil nějakou třeba orientaci v prostoru, kterou jako cyklista budu muset mít řešit víc nebo jinak než v tom autě. A člověk si to pojmenuje pro sebe a najde si, že jo, pořád máme lidi, kteří preferují auto a kteří preferují kolo a kteří to střídají. A pak jsou technologie. Právě proto si myslím, že ta umělá inteligence je v tomhle trošku jako jiná technologie, protože ona nahrazuje ten další stupeň a ten další stupeň a ten další stupeň. To znamená, ona nám umí nahradit to, že teda ten text napíše a my budeme dělat jenom to jako rozhodování, ale ona taky AI dokáže udělat i to rozhodování a my budeme dělat to rozhodování nad tím. To znamená, už by teoreticky jsme řekli OK, a já to chci směřovat tímhle směrem a AI, no ale pak ona může udělat i to další a my budeme jako šéfovat hromadě agentů a to je to, co se teď jako třeba děje v oblasti programování.
7: Ano.
8: Že programátoři postupně teda už nepíšu řádky kódu, ale říkám, jaké tam mají být funkce. A pak to je, už neříkám, jaké tam mají být funkce, ale říkám, jak má být navržená architektura. Už neříkám, jaká má být architektura, jenom mě záleží na tom cíli. A další stupeň je, už vlastně nechci řešit ani ty cíle, to si AI jako rozhodne, já chci řešit, že mi ty peníze chodí na účet. A pak už je ale otázka, proč by teda někdo potřeboval toho programátora, na to, aby mu chodily ty peníze na účet a proč by to nemohlo přeskočit. Takže teď budeme řešit, co teda přinášíme my a na to, abychom pořád jako věděli, co přinášíme, tak si myslím, že musíme občas jít na to kolo. Jo? Musíme občas si sáhnout nebo rozumět těm základům i tam, kde bychom jim jakoby rozumět nemuseli. Protože to je to, co budeme potřebovat na to posouzení těch výsledků.
7: Petře, souhlasíš? Jezdí třeba novináři podle tebe víc teď už autem než na kole a vidíš tady tohle riziko podobně jako Pavel, tedy že vlastně ztratíme nějaké své kompetence, když budeme se příliš spoléhat třeba ve vyhledávání nebo v nějakých návrzích témat nebo ve zpracování těch témat na umělou inteligenci?
9: Ono je to příliš velké téma, než aby se dalo zjednodušit do několika sloganů a než aby se dalo dobře uhodnout, co se bude dít, když takhle masivní změna, jako je AI, bude několik let působit. Mně, abych pravdu řekl, spíš teď dělá starost úplně opačná věc. Nazval bych to láskou ke zbytečné práci. Až dosud to bylo tak, že texty nemohl psát nikdo jiný než člověk. A tím pádem i ti, kdo to uměli jenom na velmi průměrné úrovni, tak nacházeli uplatnění, protože nikdo jiný to dělat nemohl. Teď tady máme stroj, který to přinejmenším na té průměrné úrovni. A já si myslím, že i dost vysoko nad ní. Ale i kdyby jenom na té průměrné úrovni, prostě dovede dělat. Lidé, kteří nedovedou nic jiného, než psát průměrné texty, jsou vlastně zbyteční, musí si najít něco jiného, protože na tohle je nebude nikdo potřebovat. To je pro mnoho z nás, co ty průměrné texty píšeme, šok, samozřejmě. A člověk se přirozeně brání tomu, aby tímhle způsobem z toho byl vystrčený. A proto pracně zdůvodňujeme, že je potřeba člověk na ty průměrné texty, že to jinak nejde. Kromě toho jde i o to, že v tom skutečně můžeme mít nějakou zálibu. Když jsem byl programátorem, měl jsem kolegu, který pracně naprogramoval celou matematickou knihovnu, všechny funkce, sinus, kosinus a tak dále. Přestože to je hotovo uvnitř programovacího jazyka. A on s tím strávil dlouhé týdny, které si ohromně užil, ale ta práce je naprosto zbytečná. A téhle zbytečné práce, kterou může udělat stroj takhle rychle, je všude kolem nás obrovská spousta. A my se psychologicky bráníme tomu, abychom mu ji svěřili. A to si myslím, že je velice hloupé. Navíc v žurnalistice opravdu bychom měli výrazně odlišit to, že my nejsme spisovatelé, nejsme literáti, nejsme umělci. Je to taky text, jsou to taky písmena a věty. Ale smysl, účel a trvanlivost těch textů je úplně jiná. A podle toho se k ním mělo přistupovat.
7: Tohle je zajímavá, vlastně taky zajímavý pohled vlastně na to, že žurnalistika je hlavně teda to řemeslo a to psaní je jedna z jeho částí. Druhá věc je potom samozřejmě nějaký sběr informací, rozhovory s nějakými respondenty, ověřování těch a podobně. Tohle to zatím tedy umělá inteligence nezvládá a zvládat nebude.
8: No tak já, abychom neříkali právě jenom, to je dobrá poznámka s tím, že člověk si pak sám u sebe musí jako odlišit, co je racionální reakce, co je třeba reakce s nějakým jako dlouhodobým horizontem a co je naopak jenom taková jako instinktivní reakce, že se člověk něčemu brání a myslím si, že tyhle věci pak můžou, že se člověk vlastně na jedné barikádě může sejít s někým, kdo má úplně jiné důvody pro něco a jenom vlastně došli k podobnému výsledku z úplně jako jiných příčin a jiných ideových jako důvodů. Já si, abych jako řekl nějaký optimistický nebo užitečný způsoby, jo, že ta umělá inteligence opravdu může novinářům hodně pomoct při třeba datové analýze, kdy lidi, kteří vlastně neuměli dobře pracovat nebo nikdy nepracovali se statistickými nástroji a neuměli si ty věci jako dát dohromady, tak teď najednou mají možnost ty věci mnohem snáz konzultovat a vytvářet analýzy, které samozřejmě musí si uvědomovat, že oni nejsou statistici, ale mají možnost si udělat hodně rychle ty prototypy, prozkoumat ty věci, jít třeba do otevřených dat, do kterých by jinak nemohli jít, projet ohromné množství smluv, které by jinak projet nedokázali, takže na to se to snažím používat hodně a tam vidím ten přínos ohromný.
7: Dobře, já ti do toho možná jenom skočím, protože já tomuhle rozumím a tohle se velmi často zmiňuje, ale když tedy ten novinář s těmi daty neuměl vlastně pracovat předtím, jak pak může zkontrolovat, že mu ten jazykový model opravdu dal dobré výsledky, že nehalucinoval, že vlastně nepotřebuje přece jenom jako ty znalosti mít, aby vlastně mohl ten jazykový model k těmhle účelům používat a není to takový teda trošku kruh, ve kterém se pohybuje?
8: Myslím si, že to umožňuje prozkoumat v té první fázi, v té explorační fázi a pak by měl najít někoho, s kým to probere, kdo tomu rozumí. Což je v podstatě něco, co novináři museli dělat vždycky a teď akorát na to může přijít třeba lépe vybavený. A další věc je teda to programování. To se snažím teď jako objevovat. Není to programování v tom smyslu, že člověk rozumí tomu kódu, je to mnohem blíž, říká se tomu vibe coding a podle mě to není programování, je to zadávání nápadů a dostávání funkčních prototypů velmi rychle. To je asi jako to, jak bych to uměl vymyslet. A to je třeba pro mě jako novináře fantastická věc, že já si můžu vymyslet 5 interaktivních věcí, co by třeba do toho článku šli jít a vyzkouším si všech 5 sám, než vůbec jdu za někým dalším, jestli má cenu to dělat nebo ne. Takže pak ten výsledek můžu jako říkat na poradě, ne, tohle by možná bylo hezké, kdybychom to někomu zadali a pak bychom čekali měsíc na to, až to někdo udělá. A já můžu rovnou 5 těch věcí ukázat a rozmyslíme se, co pro ty čtenáře je zajímavé a co ne.
10: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V dnešním vydání našeho pořadu mluvíme o vztahu AI a novinařiny, o tom, jak mohou novináři tedy a média AI využívat a jaké pasti například na ně tedy AI v téhle oblasti chystá. Petře, Pavel tady mluvil právě o té datové analýze, o možnosti zpracovat prostřednictvím velkých jazykových modelů velké množství data, pak je nějakým způsobem využít v novinařině. Přiznávám, že já ze své vlastně praxe, nebo jak sleduji i třeba česká média, tak moc takových příkladů nevidím, že by se takhle třeba právě AI používala, ale je možné, že nevidím jenom pod ten povrch, jak ty texty vznikají. Jaké jsou tvoje zkušenosti v téhle oblasti?
9: Ono je to tak, že zatím těch příkladů nebylo moc vidět právě proto, že nebyly ty nástroje a že nebyli lidé, kteří by s nimi uměli zacházet takovým způsobem, jak o tom Pavel mluvil. Ta možnost tady teď ale už je a mění se to. Mění se to v ekonomické žurnalistice, mění se to v investigativní žurnalistice. Velice často se stává, že je k dispozici nějaký obrovský datový objem, ve kterém možná je, možná není schována nějaká zajímavá informace. To bývají třeba záznamy z mailových takových skránek lidí, kteří byli pod nějakým dohledem a dozorem. Mohu připomenout známé Epstein Files, to je markantní příklad. A teď jde o to, jak z těch nesčetných gigabajtů dat vytáhnout něco, co tam možná ani není. Třeba záznam o nějakých osobách z České republiky, které ním měli něco společného, což není jednoduché, na to se nedá nastavit jenom prosté textové vyhledávání. Tady ta umělá inteligence může úžasně pomoci. Může úžasně pomoci, když se prohrabávají ekonomičtí novináři balíky smluv zveřejněných a hledají v nich nějaké vztahy mezi subjekty hospodářskými, které nemusí být vůbec patrné, protože je to zašmodrcháno přes několik úrovní vzájemného vlastnictví. A na konci toho hledání může být objev nějakého velkého podvodu nebo manipulace nebo úplatku, anebo tam taky nemusí být vůbec nic. A než se to zjistí, tak v klasickém uspořádání, to jsou desítky, možná stovky hodin práce, to novináři podnikat nebudou, protože nemohou. Nemají na to kapacitu, nemají na to čas. AI to může při dobře naformulovaném zadání udělat během několika minut a rázem jsme někde jinde a můžeme se po té stopě vydat. To neznamená, že je to nutně správně, že poskytla odpovědi, ale poskytla vodítko.
7: Na to jsem se právě chtěl zeptat. My jsme se už tady bavili o tom, o nějaké té hranici, vlastně, jak tedy mohou novináři AI používat, kdy to ještě vlastně je v pořádku, kdy to třeba není v pořádku v současné době. Kdo ví, jak to bude tedy za několik let. Ale když já tedy nechám velký jazykový model zanalyzovat nějaká data, nepředávám vlastně už velkou část té svojí práce, tedy analýzu, rozhodování o tom, co je zajímavé, co je důležité v těch datech. Nepředávám to zase už té umělé inteligenci a jak já pak můžu vědět, proč rozhodla tak, jak rozhodla. Není to zase jedna z trošku pastí, které...
8: Já bych tam oddělil, jedna datová analýza je skutečně jako, že se bavíme o číslech a tam zapojení té umělé inteligence není, že já to dám velkému jazykovému modelu, tady máš ta čísla, ale já použiju jazykový model k tomu, aby mi naprogramoval nástroj, který pak už nepoužívá umělou inteligenci a jenom mi pomáhá analyzovat ta čísla. A to je to, co by vlastně někdo dokázal udělat třeba v Pythonu nebo Rku nebo v Excelu třeba i. Akorát by to bylo těžké a zdlouhavé, ale člověk se může 100% spolehnout na to, že ten výsledek, pokud je správně v těch datech, pokud je správně ta tabulka, a pokud třeba nedojde k špatnému pochopení formátu, jo, si pamatuju, že protože český a americký formát datumu je obráceně měsíc, den, tak samozřejmě to je typ chyby, který může člověk jako snadno odhalit a upravit, tak obecně to jsou jako věci, kterým se dá věřit. A pak je druhý styl zapojení a to je, že používáme teda tu schopnost umělé inteligence porozumět smyslu textu, což je nová věc, ta vlastně před 5 lety neexistovala a to jsou ty jazykové modely a to je možná to, co říkal Petr, že pošleme ten jazykový model, aby ty texty jednotlivě posoudila, vlastně text po textu a hledala nějaké věci, to znamená označila to, co by vlastně nejspíš dělal nějaký lidský brigádník nebo najatý expert třeba ve společenských vědách, se tomu říká trošku neintuitivně kodéři, ale nejsou to lidé, kteří kódují nějaký počítačový kód, ale jsou to lidé, kteří přečtou text a pak řeknou, je pravda, že tento text obsahuje zmínku o českém politikovi, ano, ne. Pokud ano, jaké je jeho jméno? A takhle oni by vlastně udělali tuhle tu práci. Taky jsem během studia se občas stal tímhle kodérem a je to strašně ani nechci říct nevděčná práce, je to prostě je to
7: mechanická
8: piplačka dlouhá a tak dále. A to se ukazuje, že jazykové modely umí tohle dělat velmi dobře na úrovni lidských kodérů. Takže to neznamená, že nemůžou dělat chybu, ale dělají chybu podobně často, jako dělají lidé v téhle analýze. Ale samozřejmě pak je špatný způsob, jak zapojit AI, a to je, že dostane jenom hromadu toho textu a řekne se jí, najdi tam něco zajímavého. A pak najednou může dojít k tomu, že AI tam bude hledat to, co si myslí, že my bychom chtěli číst, a najde to tam. A já třeba mám zajímavou zkušenost s něčím tak jako jednoduchým, co jsem myslel, že skutečně můžu svěřit. Jo, já o sobě mám pocit, že se v tom orientuju, a tak jsem si říkal, tak a tohle to můžu svěřit. Měl jsem 40 fotografií stránek knihy a já jsem si to nechal převést na text. A samozřejmě jsem několik těch stránek kontroloval, bylo to perfektní. Jo, prostě lepší než jakýkoliv algoritmus OCR, co jsem zatím zkoušel. A tak jsem tomu věřil a prostě jsem to bral, že všechny ty věci, co přepsala, tak tam skutečně jsou. Našel jsem v tom citát, ten citát se mi líbil, já jsem si ho potrhl, já jsem ho dal do článku a říkal jsem si, tak a teď bych ještě tam možná dal fotku té knihy. Vlastně abych se pochlubil, že jsem opravdu jako tuhletu zašloutlou knihu četl. Na žádné fotce tenhle citát nebyl. Umělá inteligence v jednu chvíli odbočila od těch původních fotek, které měla, a rozhodla se, že mě potěší textem, který by mi skutečně jako udělal radost vzhledem k tomu, o čem já jsem ten článek psal. Takže mi vymyslela perfektní citát o použití alkoholu v medicíně v 19. století, který přesně odpovídal tomu, o čem já jsem měl ten článek, ale v té knížce nebyl. A v podstatě jenom tím, že jsem tam chtěl dát tu fotku, tak jsem na to přišel, protože tohle si myslím, že by jinak nikdo nemohl odhalit, jako než by ten článek vyšel, tak prostě nemůže editor jít do knihovny a hledat ve zažloutých knihách. Takže tohle je pro mě připomínka toho, že ty halucinace jsou ještě zajímavější a ještě jako nepředvídatelnější, než si myslíme.
7: Pasti, ale i pozitiva, která přináší umělá inteligence do médií a do práce novinářů, tak to bylo naše téma. Pánové, dalo by se povídat ještě samozřejmě další asi hodiny a hodiny. Doufám, že se někde zase potkáme a probereme další nějaké vývoje v oblasti umělé inteligence a médiích, ale pro dnešek už opravdu náš čas vypršel. Děkuju našim hostům, Pavlu Kasíkovi, vědeckému redaktorovi Seznam zpráv. Jeho články jsou výborné a doporučuji. Samozřejmě Pavel píše hodně o AI, tak se určitě z jeho článků dozvíte spoustu zajímavých nových věcí. Pavle, děkuju a naslyšenou.
8: Děkuju.
7: A samozřejmě děkuju také Petrovi Koupskému, redaktorovi Deníku N, který je spoluautorem tohoto pořadu a naším pravidelným komentátorem. A byť tady mluvil o novinářích, kteří píší průměrné texty, tak o jeho textech za sebe musím říct, že to rozhodně neplatí. Petře, děkuju a zase za týden naslyšenou.
9: Naschledanou.
7: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
10: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
11: Nic nemáme, lidi, dějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
12: Ježišmarja.
11: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
13: Nevěřte mu, chce všechno začakrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
14: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
15: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
16: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
14: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
17: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
15: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
17: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
18: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
19: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, Samozřejmě inkognito.
16: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
15: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
14: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, zjistil to Radiožurnál. Ukrajinský dron omylem explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády přitom žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
12: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
20: Ten návrh se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme a ty ostatní se budou muset počkat třeba na příští rok.
12: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
5: Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev oznámil, že o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
21: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tchý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje, jinými slovy rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi třech ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Lékař z USA je stále bez příznaků eboli. Izolace v pražské fakultní nemocnici Bulovka mu skončí příští týden. Uvedla to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař byl v kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu. Nemoc má inkubační dobu maximálně 21 dní. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji. Ochránci přírody vyzývají vodáky k ohleduplnosti. Když je v řekách málo vody, raději by neměli splouvat. Lodě totiž můžou v některých místech rozrývat dno, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí loděnic, kudy denně proplují stovky lodí, říká Václav Lukas z Agentury ochrany přírody a krajiny.
22: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých útocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
5: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky.
23: Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhl. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale vybojoval nejlepší výsledek v kariéře. Řada tenisových expertů mluvila o překvapení, že na takový úspěch dosáhl na pomalejší antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
24: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži, je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
23: Kateřina Siňaková postoupila v Paříži do finále deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová 6-0 a 6-1. Siňaková zabojuje v neděli o svůj čtvrtý titul na Roland Garros a celkově o 11. grandslamovou trofej.
0: Uzavírky v tunelech na Pražském okruhu a D3 za sobě slaví už průjezdná. Na Pražském okruhu čekáme krátkou uzavírku tunelů, silničáři tam přestavují dopravní značení a policisté nejdříve zpomalí a potom zcela zastaví provoz. A teď stojí směr na letiště, počítejte s kratším zdržením. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je po nehodě za sobě slaví průjezdná. Na 92. kilometru se kolem havarovaného osobního auta jezdí jedním pruhem, objíždět už ale není potřeba. Podobná situace i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru se po střetu osobního auta s dodávkou projíždí pouze pravým pruhem. V Mostě čekejte komplikace na silnici 13. Na příjezdu od Teplic havarovala dvě osobní auta. Následky blokují sjezd ze silnice do centra Mostu a na Braňany. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova vyšetřují nehodu před Bánovem. Osobní auto tam srazilo srnu. A na nehodu pozor v Praze v ulici k Barandovu směrem z centra k Pražskému okruhu. U sjezdu na Hlubočepy havarovala dvě osobní auta, blokují tam levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Významný český básník, prozaik a nakladatel Vladislav Zadrobílek byl také jednou z nejvýraznějších postav moderního českého hermetismu. V roce 2002, jen pár týdnů po ničivých povodních, ho do pořadu Pamětníci pozval publicista Milan Hanuš.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

poprvé nás sebrali z kavárny Arko a my jsme tam dělali zrovna redakci sami z datového kalendáře. Když nás potom přivezli na Barťák, tak řekli, protože mě neznali, já tím povím curriculum vitae, ale kde to vyhrabali, ale řekli to takhle správně. Já je varoval, že s časem neumím zacházet, nikdy jsem neuměl, že to bude strašně nepřesný, ale mě řekli, že jim to nevadí, ať začnu. No a tak se stalo, že asi po 3/4 hodině, protože o mě nic nevěděli, ten jeden na mě začal křičet, ať už nic nevyprávím, že si to počítá, tam jste byl 3 měsíce, tam 6, a že mě je právě 91. Jsem říkal, no, já jsem vás varoval, že s časem neumím zacházet a že to nebude přesný. No, tak strašně se na mě tehdy zlobili a popravdě řečeno, mám to do dneška.

0: Nakladatel, typograf, sbíratel, významná postava českého samizdatu, velký znalec alchymie. A to je jenom zlomek profesí a zájmů Vladislava Zadrobílka. Poprvé jsem se s tímto mužem jupiterského zevnějšku setkal někdy na začátku 90. let. Krátce po objevení jedné bibliofilie, která mě učarovala. Obrazový atlas hermetismu. Vzpomínám, jak jsem listoval o ním svazkem plným vzácných kreseb, rytin a obrazů. Kniha vydaná s velkou péčí a vkusem. Na poslední stránce stálo malou kurzivou, grafická úprava a obálka Vladislav Zadrobílek. Od té doby k panu Zadrobílkovi občas zajdu na čaj nebo na kávu. Mezi moderními obrazy, stylovým nábytkem a starými tisky se dobře vypráví. A ještě lépe poslouchá.
1: Já jsem ze Stodůlek, to byla obec. Ovšem poté jsme bydleli, byla krize, takže jsme se odstěhovali k rodičům mýho otce a bydleli jsme v Hradci Králové.
2: A do jaké rodiny jste se narodil?
1: No, do chudý, dělnický. Otec byl modelář, jestli víte, co to je. To jsou lidi lepší truhlář.
2: On z vás chtěl mít modeláře?
1: No, pak on chtěl mít ze mě zahradníka a jeho to modelářství stejně nebavilo.
2: No a co vy?
1: Jo, byl jsem zahradník 2,5 roku a pak jsem z toho samozřejmě odešel. A tady jsem chodil do gymnázia, že jo.
2: Po válce tedy.
1: Po válce, no. Pro naprostou nechuť něco se učit, otec prohlásil, tak půjdeš do internátu bez tebe zahradníka, je to. A mě to tenkrát bylo jedno, protože já jsem byl v zásadě vždycky pozorovatel, i když to není přesný, protože někdy jsem byl dokonce iniciativní, ale většinou ne, většinou jsem jako pozoroval, lidi jsem seznamoval, čekal jsem, co se z toho vyvine a vždycky mi to zajímalo jako se dívat. No, zůstalo mi to do dneška.
2: Čili vy jste k té maturitě nedospěl?
1: Ne, ne.
2: No jo, ale doba byla velmi spolitizovaná.
1: Ale víte co, já jsem se nikam nikdy netlačil. Já jsem chtěl o těch lidech co nejvíc vědět a tak jsem byl jeden z nich a žil jsem na venkově třeba na státním statku. Tam jsem dělal kulturu s těmi lidmi, kteří tam byli, tak jak jsem to uměl. A prošel jsem tolika zaměstnáními, že na to občanský průkaz nestačil a měl razítka o změnách zaměstnání i na těch vyznamenáních. Tam byla jako kolona vyznamenání řády, tak to bylo celý potištěný. Když mě potkal nějaký SMBák, no tak to bylo vždycky na pokutu, takže byl problém mě někde zastihnout. Stejně mě nakonec chytili, to mě chytili v Ostravě. Tam jsem pracoval na vysokých pecích jako synek, to je takový ten, co dělá ryny, co tam vozí písek.
2: A do té Ostravy to vás zavál?
1: Já jsem pořád utíkal. Já jsem strašně nechtěl na vojnu. Takže asi 3,5 roku jsem prchal, než mě jednou jsem se zdržel na jednom místě, víc jak 5,5 roku a ono to tam došlo. To.
2: No a nakonec teda přece jenom ten Damoklův meč.
1: Damoklův meč dopadl. Měl jsem dlouhou vojnu, 2 roky a 6 měsíců. No, takže, ale to není zas tak podstatný, protože potom z té Ostravy jsem přijel do Prahy. No v Praze jsem opět migroval z těch důvodů, že za mnou poslali tak hrozný posudek, že vždycky mě řekli, že bohužel to místo před 14 dny už obsadili, anebo že mám přijít ještě jednou a už bylo zase obsazený jinde. To bylo až do Chruščova takzvaného, kdy jednou mě zavolal ředitel podniku a byl tam s kádrovákem a dali mi přečíst ten posudek z Ostravy, co za mnou přišel a jako, že jsem nespolehlivý element. No dali mi to přečíst, protože tenkrát se to smělo dávat číst po nástupu Chruščova. A řekli, že kdyby jim došel býval včas, tak mě nevzali, do toho to veřejně přiznali. No ale on se ten posudek nějak zdržel a ta doba, jako oni spěchali na pracovníka, protože potřebovali někoho, kdo by jim tam posluhoval v podstatě, protože já jsem byl za metraž dvůr, bylo všecko. No tak mě vzali a pak už to jako mohli odvolat, ale zase nebyl důvod z politických důvodů to odvolávat, protože ten Chruščov tenkrát byl v tu chvíli velmi progresivní. Že? Takhle jsem to prožil až do určitě určitý době a mě nikdy práce jako rukama nevadila. A když došlo potom k tomu, že mě začala zajímat víc literatura, víc kultura, no tak už jsem zase těma rukama nechtěl tolik pracovat, no a tak jsem se vlastně díky tomu uvolnění celému taky dostal jako reklamní pracovník pro auta Škoda. Takže pak jsem se dokonce na čas dostal do ciziny služebně. Zase jsem viděl nádherné věci. No bylo to fajn, v Belgii jsem se seznámil se serialisty, jo, měl jsem adresy na ně, bylo výborný.

Jednotlivcům, kteří jednají po svém, odlišně než skupina nebo většina společnosti, se říká solitéři. Vladislav Zadrobílek, jehož příběh právě posloucháme, zřejmě patří mezi ně.

0: Kdy jste začal tušit něco o té skryté, takové skryté tváři české kultury, o české hermetické společnosti? Kdy se tenhle ten zájem začal probouzet?
1: A víte, že dost pozdě. Já jsem pracoval manuálně daleko od Prahy, kde je centrum. Takže v té Ostravě bylo dost problematicky se k těm informacím dostat. Kdybych nepotkal takového guru, který se jmenoval Zdeněk Přibyl a byl to malíř, nosil takzvanou botu španělskou, ne, tak jako do které se ty nohy šroubují, ale botu na pití a tam měl vždycky víno červený.
0: Čili to sklenice, jako
1: no, jako to je tvaru. Španělská nádoba, kterou se pije, takže se nepolíká, jenom nechá se to týct do krku.
0: Aha.
1: Taky jsem se polil, když jsem to zkoušel poprvé. A to byl člověk socialista, nikoliv komunista. To byl člověk s obrovským sociálním cítěním, chudej, nic neměl. Dokonce on pracoval na Nové huti Klementa Gottwalda, jako já. Ten měl ovšem zase svérázný výběr autorů. Takže mě vždycky vyprávěl Dali, Salvátor, surrealisté, že francouzští, anebo i čeští. No a když jsem se konečně dostal do Prahy, on, to nebylo jednoduché totiž změnit zaměstnání tenkrát. Teda hlavně ne tam, jako Železné srdce republiky, jo? Tak tam nepouštěli. Na to byly komise takzvané bulačské a člověk musel tam třeba půl roku chodit, než se jim uráčilo, že řekli, dobře, jak si jděte.
0: Čili nevolnický systém.
1: Naprosto nevolnický systém, ale toho Zdenka tenkrát pustili. Takže ten mě potom v Praze vodil právě za panem doktorem Pečerkou, s historikem, že jo, a za některými malíři. A vlastně se tady tvořila jakási fronta už dávno před tím kritickým rokem 68, do který jsem se já opožděně vlastně dostával. Přes ty výtvarníky hodně jsem se dostával i k těm jiným jako odvětvím, jako je třeba literatura a tak dále a tak dále. No a přes tu hermetiku znělo taky dotaz, no jo, to jsem ještě jako študák, jsem chodil za školu číst si na Mariánský náměstí do knihovny Flammariona, Wellse a takový knihy příbuzného obsahu. A byl jsem tam víc než ve škole, popravdě řečeno, což tedy pak prasklo a proto jsem byl odejít rodinou, že když nechci studovat. Ale pak to nadlouho vymizelo, tento zájem, nebo zůstal tak jako latentní jenom.
0: A kdo ho vyvolal? Nebo co ho vyvolal?
1: No, to byla taková zvláštní situace, to by bylo na dlouhé povídání, ale setkal jsem se s jistou ženou. Její maminka byla žačkou Lasenika Pěra. Nádherný oči, já jsem zatížený na oči, zářivý. Tak mě půjčovala knížky. A já jsem najednou pochopil, že co jsem pořád hledal, že je v těch knížkách a ne třeba v básních, tam to je, ale není tam to, co bych chtěl. Není tam ta klíčová instrukce. No a takže přes tuto osobu jsem se dostal...
0: To znamená matku té vaší přítelkyně?
1: A i přes tu přítelkyni, protože ta byla zase žačkou své matky. Já jsem se dostal i k textům tehdy psaných na stroji, rozmnožovaných z kopíráky. A to mě vlastně řeklo, tady se zdržuji. To je oblast, která tě přijímá, budeš tam nějak doma ze všeho nejvíc.
0: A vy jste také vstoupil na tu cestu, která se říká... Víte, velké dílo?
1: Víte, to bylo ještě jinak. Já jsem měl přítele Jindřicha Marko, ten měl takový zájmy velice zvláštní, taky mě přivedl ke starožitnostem, jako abych jim rozuměl, abych je chápal, což bylo velmi pro mě i podstatný, protože dřív já jsem byl pro všechno co je moderní, takže jsem se dostal ke starému umění taky trošičku a já jsem k tomu hermetismu došel úplně odinuť. Jednou mě napadlo, že by bylo docela zajímavé napsat životopis Rudolfa II. No on říkal, no to je skvělý nápad a tam by měl být spousta obrázků, fotografií, už to pojal jako knihu a že by to vyšlo v Arti a především německy, jo, a už začal plánovat. No, tak jsem začal chodit po knihovnách, studovat ty věci. A už předtím se chodil do Národního muzea číst rukopisy Bavora Rodovského a tak dále, abych o této oblasti něco taky napsal v rámci toho životopisu. No nakonec mě napadlo, že blbost psal životopis Rudolfa II. Už mě nezajímá, jenom okrajově. a že budu dělat alchymii, protože když jsem konečně začal číst ty texty, tak se mi otevřelo něco. Tam jsem zjistil, že tohle je pro solitéra, kde člověk má být sám. To mě vyhovovalo ze všeho vlastně nejvíc.
0: Začal jste tu alchymii uplatňovat i ve svém životě? Alchymisté tomu říkají velké dílo. To znamená tu vnitřní cestu.
1: Ale proč myslíte, že je jenom vnitřní?
0: No, ona není jenom vnitřní, ale bez té vnitřní zkušenosti se, myslím, daleko nedojde.
1: To máte pravdu, ale je to vždycky tak, aspoň mistři to tak říkají, že člověk potřebuje určitá znamení, která získává, když to praktikuje i jaksi fyzicky. Takže alchymie mystická, dejme tomu, abych to řekl jiným termínem, nebo duchovní, jak se říká spíš, je něco, co s alchymií jako takovou, tak jak já ji znám, má málo co společného, protože je to třeba dobrá cesta pro někoho, ale ta podstata práce rukama tam chybí. Já jsem zvyklý od toho svého mládí pracovat rukama, mě zajímalo pracovat i rukama, což ovšem na to potřebujete několik let nemít povinnosti.

0: V lidových představách je alchymie spojena s legračním šarlatánstvím ve stylu filmu Císařův pekař a pekařův císař. I moderní přírodověda, která věru nemá příliš smyslu pro humor, ohrnula nad alchymií nos. V očích odborné veřejnosti ji rehabilitovala teprve hlubinná psychologie a také někteří osamělí běžci, jako například Vladislav Zadrobílek, který vydává spisy významných alchymistů a sám je také komentuje. S oblibou říká, že alchymisté, staří i ti dnešní, jsou nositeli velikého tajemství, ale zároveň ctí a uctívají tajemství nejvyšší. Jejich cílem není hromadění majetku ani vlastnictví vědění, ale ochota a schopnost pomoci druhým. Ale vraťme se k našemu příběhu.
1: A když potom přišel ten rok pravdy, jak se říká, no tak jsem mluvil pravdu, tedy na veřejné schůzi. Tak mě řekli, že mě nevemou ani k popelářům, ať si zkusím někde žádat o místo.
0: Rok pravdy 69. Po srpnu teda.
1: No, po srpnu. A mám být upřímný, že jo? No tak budu. Já říkám, že to byla nejlepší léta mého života.
0: To, co následovalo.
1: To, co následovalo, jo. Ano. Protože najednou já jsem nemusel chodit do práce, protože jsem žádnou nedostal. Zůstal jsem doma. První dva roky jsem se hrozně bál, protože jsem byl člověk na zavření tím pádem.
0: Byl jste sledován?
1: V té době ani nevím. V těch prvních dvou letech. Myslím, že nebylo tolik důvodu, ale když bych ukázal občanku, jenomže já jsem v té době dělal přes fond výtvarných umělců, jsem dělal grafiku, kalendáře a prospekty a takové věci. A to mi dohazovali přátelé, abych užil rodinu, jsem v té době byl taky už otec dvou dětí, paní zůstala doma, tak jsem musel nějak ty peníze vydělat. Jenomže potom se rozpustili svaz výtvarných umělců, do nového už jsem se nedostal, to už se to prolátlo, tak jsem ještě nosil legitimní propagační tvorby, přes kterou jsem taky pracoval. A tu jsem vždycky tam jako měl ležerně zastrčenou. Oni se podívali, měl jsem na svobodné povolání, viděli legitimaci. Mě už dávno potom teď stejně vyhodili taky. A legitimaci jsem měl, takže to nějak procházelo. No a pak už jsem se přestal bát a vydržel jsem to 20 let a 20 let jsem nebyl zaměstnaný. Jsem říkal, že jsem vlastně vděčný za to, že jsem nedostal místo, protože jsem se seznámil se strašnou spoustou lidí, který bych jinak minul.
0: To znamená těch odejitých? Tak,
1: no, tak
0: prostě
1: že dělali nejde, jsme no, tak třeba... Okrán. Kalendář. Jsem se seznámil s Karolem Sidonem a řekli jsme si, že budeme dělat hebrejštinu, že jsem měl kamarádku, která to vyučovala, on to tenkrát neznal ještě. Jsme se scházeli, Nikolaj Stankovič, Jirka Daníček, prostě taková skupinka a scházeli jsme se napřed v Dejvicích, pak jsme se setkali všichni naproti botanické zahradě na půdě, tam bylo zima, takže jsme chodili, dokud to šlo vydržet, tam nebylo topení, u Aleny Krekulový, kterou mám moc rád a taky jsem tam potkal plastiky Čestý Janoško kamaráda.
0: Spojovalo vás přátelství?
1: Ale děti, člověk pojivo. Člověk by se to až bál pojmenovat, protože by nakonec, kdyby to vzal až do důsledku, zjistil, že pojivo bylo to, že jsme byli všichni eintopf strčený do papiňáku a dušenej. Každý, kdo tam byl takhle dušený, tak samozřejmě nechtěl to, co bylo. A nechtěl to tak moc, že prostě se to o něm vědělo. Protože všechny revoluce takhle končí. Ono je to tak, že všechno to míří do jednoho bodu a tam se udá ta revoluce.
0: Exploze.
1: A všichni pokračují svým směrem z toho centra, každý kam původně směřoval. To znamená, že my se potkáváme, ale jsme každý jinde. Naprosto. A každý navíc ještě spěchá, takže je maximálně jinde, protože má těch, já nevím, 25 let pauzu, kdy nemohl to, co chtěl, naplno dělat a teď to chce dohonit. Takže vlastně není už to takové, jak to bylo. Tenkrát ta těsnost byla obrovská. To byla taková černá díra, jo? Kam to všechno bylo cucané a tam byla obrovská energie. No a teď to bouchlo je z toho nova. No, teda my

O své životní cestě nám vypráví pokračovatel v tradici českých hermetiků a alchymistů, muž mnoha řemesel, který byl vždycky tak trochu mimo hlavní proud, ale zároveň i uvnitř. Vladislav Zadrobílek.

0: Já jsem se naučil restaurovat, že když jsem nemohl zjít na práci, tak jsem řekl, že už se nikde ptát nebudu a budu doma prostě, ať mě zavřou, nezavřou. Takže jsem se naučil restaurovat papír, kůži, naučil jsem se vázat knihy po svém způsobu a v okamžiku, kdy bylo první číslo kalendáře tenkrát na světě, tak mě napadlo, že bych mohl takhle vydávat alchymii. Já jsem tiskl na předsednictvu vlády na Černo, v jejich tiskárně.
1: A jak jste se tam propašoval?
0: Přes známýho kamaráda knihaře.
1: Čili pod svícnem?
0: To má, to má a mohla být dlouho, mohli jsme, protože na předsednictvu vlády nemohli mít špatný papír například, jo? Že to bylo opravdu super kvalita. Jsem tam dělal Michailovi Richsteinovi knihu Krzeb například. Jo a ještě bych dodal teda, že přátelé ze západu mě přivezli dobrý papíry na potahy, takže když to pak Michal rozdával, tak všichni žasli, že tak dobrý knihy na západě nevycházejí jako v takové kvalitě, což mě překvapilo, že se jim to tak líbilo.
1: A to všechno se odpíchlo teda od toho kalendáře a ten kalendář ten byl určen pro nejširší veřejnost.
0: No, dali se při tom nákladu, ale ono to kolovalo. To bylo lidové čtení, to byl vynález, kdo na to přišel, první byla Havlova paní.
1: Olga.
0: Olga, která tady jednou seděla, ještě s Olinkou Stankovičovou a my jsme tady seděli, co jsme dělali tu redakci, později. No a ta to navrhla a nám se to líbilo, takže to bylo jako lidové čtení, od všeho něco.
1: Jak dlouho to trvalo? Jak dlouho jste vydával kalendář?
0: Někdo říká, že to bylo nejdéle existující periodiku. Byla tady nějaká paní z Vídně, která to psala jako snad bakalářskou nebo jakou práci. No, tak říkala, že máme nějaký primát. Pak se to jmenovalo Alef a dostalo se do toho spoustu jako hebrejských věcí, ale taky nějaká ta Indie do toho přišla, nějaká ta alchymie, jo.
1: Vytvářely se určité edice nebo řady v tom samizdatu?
0: No, to bylo zvláštní. Já už jsem tady fungoval jako takový středisko. Pro některé jiné edice jsem třeba zajišťoval tisk obálek a pak jsem to tady dole řezal, šil, jo, vázal. Spolupráce se surrealistickou skupinou. Bylo to hodně.
1: Taková rukodělná výroba vlastně strojopisu.
0: No, hlavně úprava. Že oni si to psali, někde si to vytiskli, ale většinou třeba na to už neměli nikoho na ty obálky. Třeba tři barevny třeba tak, jo. Takže na to jsem zase já věděl.
1: Měl jste proto svoje nějaké pojmenování, jako byla Petlice, Expedice?
0: Jmenovalo se to Trezor hermetismu jedna a druhá řada byla Dokumenty. No a potom bez jakéhokoliv dalšího označení, kromě toho, že to většinou tyhle věci, o kterých budu mluvit, vycházely jako v Plzni a byly většinou ty roky jiný než skutečný. Prostě ten Kristus to měl takový špatný, protože Ježíš tedy se rodil různě podle různých kalendářů, který jsem si vymýšlel. No, bylo tam i to období, kdy jsem dělal výtvarné věci, kdy jsem vydával Ladislava Klímu, no a Váchala samozřejmě, tam jsem vydal tuším asi 4 nebo 5 reprintů a byly to věci, které nebyly nikdy publikovány, třeba texty u Klímy a nebo u Váchala, jako přednášky, dopisy a takové věci. No a jinak jsme dělali poctu třeba Vladimíru Boudníkovi a v podstatě tenhle okruh jsem přebral v okamžiku, kdy jsem mohl konečně dělat věci oficiálně.
1: Jaký o to byl zájem tehdy? O ty reedice a o ty...
0: Moc dobrá otázka. Podle toho, že mi nic nezbylo, tak asi dobrý. Asi dost velký. Ale když jsem měl pak už možnost oficiálně tisknout a už jsem tam měl adresu na Trigon, tak mě psalo nevím, nějaká desítka nejméně lidí, kteří vzpomínali, jak rozmnožovali ty moje edice, jak to přepisovali a jak to šlo dál a volali až ze Slovenska, kde je znali. Já z toho byl na větvi, protože mě nenapadlo, že to bude mít další cirkulaci. A psali třeba, jestli to vydám znova třeba Tajemství katedrál v pořádný, důstojný, jo. A byli ze severu Čech. Zřejmě to mělo nějaký
1: čili
0: okruh.
1: Čili ty semínka zapustili kořínky a to
0: a tak to bylo jistě se všemi samizdaty.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Jak se ta smyčka kolem vás začala stahovat, nebo stahovala se vůbec, nebo jednoho dne prostě přišli a odvezli vás do Bartolomějské?
1: Já tomuhle sám nerozumím, protože bylo to asi tak, že oni neměli dobré informace. Protože ten můj nebo dva byli, co byli pověšeni a občas mě sledovali, jak chodím po městě, to vím přesně zase od lidí, kteří mi to řekli, že u nich se ptali na mě a že mě mají vyřídit, že mě viděli, jak něco nesu někam. Jo.
0: A vyslýchali vás, jo. Teda poprvé vás vyslýchali ohledně?
1: Ohledně toho, co jsem tam dělal s těmi chartisty nejspíš. Mm-hmm. To, já nevím proč, jo, sam, no, vím, ale nevím. Ale pravda je, že jsem tam byl s nebezpečnými lidmi, s typy nebezpečnými. Že?
0: A co vy jako solitér a charta?
1: Já jsem chartu nikdy nepodepsal, v podstatě jsem vždycky si říkal, že mi tam vadí některé podpisy. Mm-hmm. Kdyby tam nebyly, tak bych to podepsal. Nic proti textu. A potom, když už jsem rozdělal tady tu dílnu, tak vlastně jsem nechtěl, aby na to přišli, na což by teda jednoho dne by tam něco našli, prostě to bych neuhlídal.
0: U těch estébáků se to obešlo výslechem, nebo to nějak pokračovalo, sledovali vás,
1: ale jo,
0: pocit, no, že jsou vám v patách?
1: Ale jistě, že já jsem měl důkazy, taky jsem tam nebyl jednou v tom barťáku, že jo. Ale nebyl jsem zavřený, čemuž se divím, protože oni vůbec totiž nepřišli na to, že nepracuju, že nemám zaměstnání.
0: Co, domovní prohlídky nevyšáhly vás, nezabavili nějaké rukopisy nebo cennosti?
1: Zabavili mě nějaké při jiné příležitosti, nějaké dost unikátní tisky, tři. S tím, že by tam mohla být mikrotečka, byly to většinou středověky a starší věci. A v životě mi je nevrátili, to je pravda.
0: Ale nějaké větší razy jste
1: ne.
0: Nemusel?
1: Ne, ne, no tam ve sklepě jo, tam to byla razie.
0: Ale na tu razy jste byl připraven?
1: No ne, připraven, já jsem si myslel, že přijdou.
0: Jo.
1: To mě něco osvítilo a řekl jsem, takhle, oni mě vždycky na barťák. A tohle to bylo pozvání na Prahu 7. A jsem říkal, to nějaká změna, budou moc blízko, co kdyby tady chtěli přijít. No tak jsem celou noc pracoval, až jsem to vyklidil. A našli tam proužek uříznutýho filmu, na kterém bylo napsáno Mystická, proto jsem se jmenoval u nich Mystik. A to bylo z Váchala jednoho, ještě že našli tohle, byly tam horší věci. To prostě byla věc, která mě možná zachránila, že jsem to všecko vyklidil, že tam byly sami zdaty a něco všecko. Jsem to roznosil po okolí. Věděl jsem, že by to tak mohlo nastat a nakonec se potvrdilo, že jo.
0: Vy jste se jenom zmínil o Žabím hlenu. Co to bylo za podnik, ta skupina?
1: To nebyl podnik, ale možná, že to byl podnik vzhledem k tomu, že to bylo v podniku, nebo jak to nazvat, v antikvariátě v Dlážděné. Tak to je podnik, že? Tak to byl podnik svým způsobem. Tam se právě tvořilo jako jejich hnízdo nádherný, neustále sledovaný estébákama, který tam trávili hodně času. Byli to přátelé, přátel antikvariátu Dlážděná. No já jsem tam byl hodně pečený, vařený, takže oni mě tam furt viděli a to mě taky krát prozradili, že si mysleli, že jsem tam zaměstnaný. A zkudil jsem zjistil, že to není pravda. Jo? Že já jsem tam prodával totiž. Za pultem. Jo, nosil jsem zboží a oceňoval, takže oni mysleli, že jsem zaměstnanec. Ale já jsem tam chodil hlavně taky kvůli tomu, že jsme se tam scházeli a ty kontakty byly velice pevný tenkrát přes muziku a vůbec. No a co to byl Žabí hlen, je těžký.
0: To byla jenom kapela, nebo to bylo společenství?
1: To bylo spříznění volbou, spříznění někde duší. Byla to skvělá skupina lidí, každý byl úplně něco jiného. A každý byl nepostradatelný. I když nepřišel, tak to fungovalo dál, protože jsme si mysleli, že tam je. Myslím třeba při nějakých hraních, nebo jo, prostě vždycky tam jsme ho slyšeli, když tam nebyl, tak byla to skvělá a skvělá situace.
0: Co jste provozovali, myslím, jakou hru, jaký byl repertoár?
1: Žádný, my jsme neměli žádný repertoár, my jsme vytvářeli až na jevišti.
0: Na jevišti to znamená, že jste vystupovali?
1: Například na jazzových dnech a bylo to vždycky tak, že jsme se nescházeli, zúmyslně předtím. A bylo zakázané vůbec se bavit v muzice, nic nepřipravovat, aby to mohlo prostě vznikat.
0: To je taky alchymie.
1: No, svým způsobem nevím, jestli je to alchymie, ale je to prima. Uh-huh. Je to tak, že tam takové ty zákonitosti, které už jsou trošku známý, že nehrát na nic, na co umím, protože to je zavádějící. Vzít nástroj, který mě napadne, hrát přesně to, co v tu chvíli musím hrát, co chci hrát. Bez ohledu na to, co dělají ostatní. Ono to ladilo. Ne vždycky, ale při vystoupení vždycky to bylo dobrý. Bylo tam spoustu legrace. Někdy to bylo i dost trhující, aspoň mně se to dneska ještě, když to třeba jednou za 5 let pustím někomu, tak se mi zdá, že jsme o sobě hrozně dobře věděli.
0: Čili vy máte nahrávky?
1: No, něco.
0: Že bychom si nějakou nahrávku pustili?
1: Zkusit to můžeme.

Gramoreví číslo 10 z roku 1989 si můžeme přečíst. Soubor poněkud neapetitně nazvaný Žabí hlen, slušně Žába, se představil na jazzových dnech již po čtvrté. Jeho jádro tvořila parta lidí, která měla něco společného s antikvariátem Grafik v Dlážděné ulici. Vladislav Zadrobílek, Miroslav Slavík, Aleš Veselý, Jan Hofman, Jiří Hromas a další. Jejich vystoupení by se dala přirovnat k happeningu, nebýt toho, že nikdy neměli sebemenší scénář.

0: Jste říkal, že jste unikl tomu stíhání a obvinění těsně. Vlastně, za půl roku. Nastalo to zvonění klíčů?
1: Nastalo, taky jsem zvonil.
0: Taky jste zvonil? Vy jste měli smysl pro recesi, nepokládali jste to i za recesi?
1: Těsně předtím to mělo, že tady byla ta skupina pro, jak se to jmenovalo?
0: Veselější současnost.
1: Pro veselější současnost. A běhal se běh politických vězňů, což mě strašně otravovalo.
0: Vy jste běhal?
1: Ne, ale protože jsem na černotisku v Četce a tam byly všude fízlové a moje paní se uvolňovala.
0: Rušili vás?
1: No ne, protože kdyby mě viděli, jak někdo mě veze na rudlu jako tucet balíku něčeho, no tak by mě zebrali s těmi balíky a pak by zebrali ty tiskáře, že jo. Ale přesto jsme to tam nějak záhadně přežili.
0: Jak jste rozvinul? Měl jste dílnu, byl jste připraven vlastně vystartovat v nových podmínkách?
1: Neměl. Hlavně jsem neměl dost peněz, v bance odmítli půjčit, protože nemám záruky. No tak teď mě ta paní inženýrka vysvětlila, co všecko by se počítalo mezi záruky. No tak jsem si zehnal lidi, kteří mě podepsali, že si koupí moje knížky. V té době už jsem začal vydávat, teda já nevydával, ale jako Univerzály a tehdejší časopis Logos, kde jsem byl šéfredaktor. Tak jsem si vyrobil potvrzení, že mám 5000 měsíčně, což jsem to dělal vždycky zadarmo, ale šlo to, razítko jsem tenkrát měl, tak jsme to vyrobili. No a oni mi asi po 2,5 měsíci handrkování počili 90 000, což byla sranda. To byly tenkrát peníze, ale i na to začít to byla trochu sranda, takže jsem probral knihovnu a prodal jsem strašně krásné knížky.
0: Jak se to vaše nakladatelství potom ujalo a rozjelo?
1: No, bylo by komický to popisovat, protože z začátku byl problém s distribucí, jak to prodávat. Rozpad se celý systém knižního obchodu a to všechno.
0: Co vaše dílna tady ve sklepu?
1: To jsem zavřel a do ní jsem chodil jenom balit balíky. No a rodina už ze mě byla nešťastná, protože neměli jsme žádný provozní místnosti, takže se prodávalo u nás tady v hale. Třeba lidi šli do kina Ponrepo a zatoužili. V 10 hodin zazvonili večer, šli si koupit knížky, jo. A třeba to stalo 16 lidí u stolu. Kulatý stůl tam býval, když si velký, takže tam byly vyloženy knihy. Oni si kupovali, vybírali, přehrabovali, odcházeli, chválili. Člověku to dělalo dobře, ale bylo to hrozný pro rodinu. Kdykoliv někdo mohl přijít. Že?
0: Tehdy to byla doba takových velkých nadějí. Jak se tyhle ty naděje naplnily? Došlo skutečně k nějakému trochu otevření myslí nebo změně smýšlení?
1: No, já jsem vám už na začátku říkal, že jsem byl po většinu života pozorovatel. Takže jsem o těch lidech měl takové svoje mínění taky už, utvářený letitě. Nedávno jsem o tom tak přemýšlel, jak ten život, který já žiju, je velice zvláštní. Já vím, že to říkal každý člověk ve své době, že je něco mimořádného na té době a že nikdy taková doba nebyla. No jo, to je taky blábol. Ale jiná věc, přece jenom jsou fakta. Člověk zažil první republiku, zažil okupaci, zažil radostné šílení po válce, protože hele, když dneska někdo říká, tohle byl takový a tamhle takový a jak to, že tenkrát nevěděl, že tohle se děje, to můžou říkat dva druhy lidí, kteří to sami nezažili, anebo kteří tenkrát byli skřípnutí mezi dveřma a už to cítí do dneška až do smrti. Ale to gro těch lidí se chovalo jinak. Brigády nebyly vynález toho totalitního režimu, ale brigády byly dobrovolné, ale vedle nich vždycky byly teda rabovací gardy a zlatokupové, které jezdili vybydlet třeba 6 domů v pohraničí a všecko tam ukrást byly. Ale vedle toho, to, čemu se říká národ, byla to doba obrovského nadšení, takřka obrozeneckého. Pro republiku by tenkrát lidi dali všechno, ty 2 roky necelý. Ale potom i přes všechno to pokračovalo, skoro do 60. let
0: Podstatě, mluví to o určitém étosu, který byl
1: přítomen. Byl, tenkrát byl přítomen zvláštní a bylo to dozvuk, jakýsi dozvuk toho všeho, co bylo předtím, to znamená i předválečná levice, spisovatele, Vančura, to byli fantastický lidi. A to právě mně se dneska moc nelíbí, když se to vykládá jako, že kdo prohlédl a že to mohl každý, není to pravda docela. To mohl někdo prohlédnout, kdo seděl třeba v centru nějakým, jo, jako je Praha, nebo třeba možná Brno, kdo chodil do nějakého druhu společnosti.
0: A kdo měl rodiče v kriminále taky případně, že?
1: Určitě. A lidi, kteří prostě měli přístup k té informaci. Takže to jenom říkám, že byl to takový zvláštní rozštěpený život. A upřímně řeknu, člověk i já, odkojený IGEM, smyslem pro sociální spravedlnost a tak dále, že jo? Ale taky nezvalem předválečným a celou tou levicí jsem četl tehdy, tak vlastně všechno směřovalo k tomu, že by neměl být kapitalismus, že je necitlivý sociálně. To znamená, že tady to doznívalo dost dlouho všechno, ale do dneška já nejsem proti tomu, aby bylo něco sociálně spravedlivější, naopak.

0: Po žabím hlenu zbylo několik zvukových nahrávek, dnes už vzácných, a také jedna vzpomínková publikace. Vydalo ji nakladatelství pana Zadrobílka Trigon. Vyšly v něm už desítky, možná stovky titulů. Od pověsti židů přes spisy českých hermetiků, zejména Piera de la Seneca, až k autorům typu Josefa Váchala nebo Ladislava Klímy. Ale v dnešních podmínkách, kdy je knižní trh doslova zavalen tituly nejrůznější kvality, včetně náporu bulváru, to nemá seriózní, nekomerční nakladatel snadné. A solitér typu Vladislava Zadrobílka už vůbec ne.
1: Teď mají lidi, co chtějí, tak ať si to berou, protože já nechci žádný bulvár samozřejmě. Já vydávám neustále sborník Logos. Nevím, jak to bude příští rok, letos ještě musím vydat, i kdyby na sůl nebylo, ale dávalo na to ministerstvo 30 až 50 tisíc, já do toho dávám těch 100 na to dvoučíslo. No a když na to nebudu mít takový příspěvek, tak to tak dělat nebudu, takže jsem už usoudil, že budu muset snížit náklad především, náklady finanční, to znamená, že to nebude už tak reprezentativní časopis, že bude menší formát, méně barevných obrázků a tak dále, No. Je to tak, že je to horší, než když ten kapitalismus se tady prvně objevoval. Nevím, jestli je pravda, co teď řeknu, ale mám vždycky pocit, že trvá desetiletí přinejmenším, než se ten vlk nasytí a koza začíná přibývat, vrací se jí údy, ale u nás to bylo tak, že než začala mít mlíko, tak přišla další pohroma a myslím, že naše dějiny jsou řadou pohrom celý a že jako národ nejsme snad horší než ostatní, ale máme nedůstojné postavení díky sobě, protože jsme vždycky měli ten problém, že jsme ohrožováni z mnoha stran geograficky. Jsme se snažili přežívat, aby se rodili další děti, aby se ten národ nějak sebral, takže jsme volili cestu kompromisu nejraději. I v okamžicích, kdy jsme nemuseli, mohli jsme se proti tomu postavit, ale zvyk je železná košile, my jsme se proti tomu nepostavili, často jsme neprohlídli, jak se to vlastně všechno má. Něčemu jsme přitakali v domnění, že teď přijde nějaká sociální spravedlnost. Ono přišlo jenom to, že ti větší pitomci zase, moje tečka vždycky říkávala, naházej všechny ty sběra do pytle a z vlády a zatřep s ním a první, kterého vytáhneš, je vždycky darebák. A byl její názor, pozor, ona byla komunistka. Jak říkám, člověk musí poznávat víc, než co píšou noviny, ať jsou jakýkoliv, protože ten život je jinde.
0: Jste taky naznačil tu živelnou pohromu nebo ty živelné pohromy. Jak se alchymista dívá na velkou vodu a na něco takového, jako je povodeň?
1: Měl bych ještě něco doplnit napřed, než k tomu dojdu. Takže já jsem říkal, že jako o svém životě, musím mluvit o sobě, že jako jsem zažil okupaci, že jsem zažil to nadšení obrovský, pak jsem začal jaksi vnímat socialismus jako budoucnost a pak přišly ty události 68, že jo?
0: Kapitulace.
1: Pak přišlo kolaborantství v podstatě a dost národní, bohužel. A pak přišel zase nějaký kapitalismus, který se chtěl nažrat. A teď přišla katastrofická povodeň. Takže za ten život člověk viděl mnoho změn a jako v té alchymii se objevují určitá znamení, která člověku napovídají, že je na správné cestě. Tak tyto změny mě napovídají, že já se snažím být na správné cestě, ale že to tak obecně neplatí. Proto jako bych rád řekl, že ono to poznej sám sebe, platí. A taky platí, chceš-li udělat něco pro svět, dělej něco se sebou. Většinou dělají lidi pro sebe. Já myslím, že má možná tam stát na tom místě, jak si dělej něco se sebou. a platí tam takový jedno heslo, který se našel svýho přítele Duběnkovým inkoustem napsané v nějaké starověké knize asi z roku 1602 nebo 3. Tam bylo napsané heslo, které já jsem potom, no bylo v němčině, tak já jsem ho přebásnil. A dneska bych ho řekl ve formě přebásněné. Platí to ovšem. Kam až došel, to tam našel.

Zajímavý životní příběh nás čeká, milí posluchači, i v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Těším se opět za týden na stejné vlně ve stejný čas. Od mikrofonu vás zdraví Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
2: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
3: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
1: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
2: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
4: No tak. Řekni, děkuji, pane Griggs.
5: Řekni, děkuji, pane Griggs.
4: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
2: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
1: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
6: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna textilu nebo podezřelý předmět. To všechno mohou být důkazy, které kriminalistům pomohou vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy? O tom je cyklus pořadů Místo činu.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
0: Kateřina Radhouská vám spolu se zkušenými kriminalisty vysvětlí, jak se získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představí také vědce a vědkyně z kriminalistických laboratoří. Příběhy zločinu v cyklu pořadů Místo činu poslouchejte už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 17:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Evropská komise nemá problém s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu musí zmizet jméno prezidenta Trumpa. Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová je poprvé v kariéře královnou bílé stopy. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
1: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu fasády i veškerých materiálů. Federální soud se rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
3: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moci prodávat nejvýše za 41 korun a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů. A to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Tenista Jakub Menšík podlehl v semifinále Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. V finále deblu si zahraje Kateřina Siňaková. S Američankou Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská Luisa Stefaniová 6-0 a 6-1. A úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. A to poprvé v kariéře.
4: Proto tak koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
1: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistra, na třetí snowboard krosařka Eva Adamčiková.
5: Překážka před tunelem na Pražském okruhu a nehoda na D3 za Soběslaví. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na překážku u vjezdu do Cholupického tunelu. V omezení leží na vozovce kus plechu, dejte pozor. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy vyšetřují nehodu za Soběslaví. Na 92. kilometru se převrátilo osobní auto. Místo je označené tak dejte pozor. S komplikacemi počítejte při průjezdu mostem ve směru od Teplic. Po nehodě je uzavřený sjezd do centra a Braňan. Vyšetřují tam havárii dvou osobních aut, policie odklání dopravu. A ještě dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy, tam stále přikážejí následky nehody za Chlumcem nad Cidlinou. Na 53. kilometru se střetlo auto s dodávkou, blokují levý pruh, projíždí se ale plynule, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Sobota bude zpočátku jasná až polojasná, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Když mám nosné téma, setrvávám v něm třeba i mnoho let. Najít téma je dar, ve kterém má smysl pokračovat. Nerad svá témata opouštím. Říká nám, že dnešní host, fotograf Jiří Hanke. Dobrý den.
7: Dobrý večer, nebo den.
6: Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Hovory.
6: Fotografii jste se začal věnovat soustavně až po třicítce. Jaké datování má vaše nejstarší fotka?
7: Nejstarší moje fotka, no tak to já jsem fotografoval od mládí vlastně, ale tím, že tatínek byl vášnivý fotograf a od malinka jsem viděl, jak dělá fotografie, že jo, jak je zvětšuje ve vývoji ustalovač a tak dále. Takže jsem vlastně od mládí fotografoval, ale i několik fotoaparátů mi tatínek takových dětských takhle dal. Ale to byly fotografie, když jsem měl někam na dovolenou, na výlet, do zoologické zahrady, nebo já nevím, podobně. Takže to bylo to fotografování takový nesystematický, prostě takový rodinný, jako to má až kde kdo v rodině. Ovšem první fotografie, který se začal už dělat s nějakým záměrem, vznikly, bych řekl, v roce 1974. To mi vlastně bylo 30.
6: No, přiznám se, že jsem netušil, že jste začínal jako výtvarník a hudebník.
7: No, tak já jsem původně, jako když jsem ještě studoval gymnázium a to, tak jsem chtěl být přírodověc. Prostě mě bavila příroda, sbíral jsem všecko možný a pěstoval na zahradě zvířata všechny možný, co se dali kde chytit nebo ulovit a podobně. Ale na gymplu potom jsem díky jednomu mýmu spolužákovi Milanu Tesařovi, který hrál na kytaru v té době, chodil se učit a hrál nám občas ve škole, tak jsem se zamiloval najednou do té kytary. A ta kytara byla pro mě najednou něco, co jsem chtěl dělat, co jsem chtěl hrát, takže už na tom gymplu jsem začal zkoušet si hrát. A ovšem, chtěl jsem mít pořád na tu vysokou školu tehdy pokračovat po maturitě na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Ovšem pro velký počet uchazečů, přestože jsem udělal zkoušky, jsem se nedostal. Tenkrát mi nabídli buď jít na rok do zoologické zahrady jako na brigádu a po roce, že bych mohl nastoupit, anebo jít rovnou bez zkoušek na zemědělskou, vysokou školu zemědělskou. No, rodiče mi někdy poradili, jdi na tu vysokou školu zemědělskou, tam můžeš vždycky někam přejít nebo podobně. Tak jsem tam šel, ale vydržel jsem tam půl roku a utek jsem tam odsud. Tam to bylo tenkrát složitý, utek jsem tam. Ten, kdo trochu prospíval, tak musel říct takovou klauzuli při žádosti o propuštění, že nemá vztah k zemědělství. Já jsem ho skutečně v té době už neměl, já už jsem měl tu svoji kytaru. Jasně. Přesto, že jsem tam některé zkoušky udělal za jedna a některé ne, samozřejmě, tak jsem se tam odsud dostal pryč. Zajímavé bylo, že když jsem se pak bavil s těma klukama, který tam zůstali, potom po dalším roce, tak tam do toho ročníku tenkrát nastoupilo 200 studentů a zůstalo tam 50. Takový byl velký úmrtnost, úbytek, jo, tehda.
6: No, a vy jste se tady tím živil, to hraní na kytaru?
7: Ne, já jsem se tím nikdy neživil, to byl vždycky můj koníček a já jsem začal zakládat v Kladně po vojně. Ona pak přišla vojna, jakmile jsem nešel na vysokou,
6: takže
7: tak jsem šel na dva roky na vojnu, dva roky, dva měsíce. A na vojně už jsem si taky hrál s nějakou kapelou, jsme tam měli s klukama. Ovšem, přišli, to bylo v 63-65. No a teď tam přišli za rok bažanti naši na vojnu. No ale ty už uměli hrát Beatles a takovýhle věci. Za mě to ještě prostě nebylo. Když jsem šel na vojnu, tak jsme hráli swingovky, takový různý věci. Alexander Ragtime Band a Jada a já nevím, takovýhle věci. A tak najednou ty kluci uměli hrát úplně něco jiného. Takže když jsem se pak vrátil z vojny, tak jsem začal skládat různý kapely. A až se mi podařilo se dostat do jedné nejlepší kladenský bivítový kapely tenkrát. Aha. To byla kapela, která už měla poloprofesionální takové zkoušky. A já jsem se tam dostal takovou čirou náhodou, kterou bych docela rád zmínil. Zatím stojí vlastně moje manželka. Protože oni mě chtěli do té kapely dostat na místo solového kytaristy. A já jsem furt váhal, protože jsem měl svoji partu a byla to taková kamarádská, že jo, parta, takže jsem to nechtěl nějak bourat a podobně. Ovšem v té době jsem chodil na nějaký takový odpolední čaje nebo večer plesy byly a takovýhle věci a tam jsem viděl jednu hrozně hezkou holku. A já jsem jí jako měl o ní zájem, chtěl jsem jí nějak jako, a ona nejevila vůbec o mě žádný zájem. No a pak jednou jsme se byli koupat na záplavech a najednou ona tam byla s kamarádkou taky, já tam byl s kapelou, s klukama. No a najednou ona ten zájem projevila a vlastně jsme se tam dali dohromady. No a pak se přiznala, teďko říká, že vlastně nabalila ona mě, protože její bratr hrál ve skupině Barclay, teda dělal tam zvukaře a technika a oni mě tam chtěli a díky jí jsem tam teda skutečně přešel do této kapely, ale byli jsme jenom na poloprofesionální úrovni tenkrát, museli jsme mít nějaké zkoušky, tenkrát to byl pražský pro koncerty a estrády nějaký.
6: PKS, ten, nebo to už dneska není důležité, ale tehdy byly takzvané přehrávky. Vy jste v roce 72 byl druhý v písničkářské soutěži O ptáka noha a měl jste tehdy společný koncert s Jaroslavem Hudkou. Tak se stalo, že vám nedávno pokřtil knihu?
7: No, tak já jsem v té době, když jsem hrál s tou skupinou Barclay, tak jsem vlastně začal obdivovat a vidět folkaře, který ty beatový kapely, který jezdili, tak si je brali jako hosti sebou. Mm-hmm. A já jsem je slyšel a viděl a říkal jsem, to je něco jiného. Ty naše texty tady byly o lásce a já nevím, takovýhle banální záležitosti. A já jsem se rozhodl, že přestanu dělat ten big beat a dám se na folkovou muziku a začal jsem skládat svoje písničky, svoje texty. No a někde jsem zahlídnul reklamu, že je soutěž O ptáka noha, kterou vyhlásila Sdružení Šafrán, to byly Hudka, Merta, Třešňák a tady ta úžasná parta Dáša Voňková. No a tak jsem se do té soutěže přihlásil, no a jednou mi přišel dopis od Jardy Hudky, že jsem získal druhou cenu za moji soutěž, za píseň Rybářská balada. Takže
6: vás přizval na koncerty.
7: No a tam pak byl, tehdy vystupovali v divadle Ateliér, to bylo v pražském divadle Ateliér a měli tam celý týden Šafránu. A ten týden Šafránu byl tak, že každý z nich, z těch členů, měl svůj večer a do toho večera si pozval svýho hosta a tyhle ty vítězní autory samozřejmě taky, no a takže Jarda Hudka zjistil, že se nejvíc hodím ty moje písničky do jeho programu, tak mě pozval a druhou půlku jeho večera jsem hrál svoje písničky tenkrát já.
6: Tak to jsme hluboko v minulosti, abychom se dostali k té současnosti. V únoru vyšla knížka Jiří Hanke Má poklona. Proč ten název?
7: Ten název vychází z jedné, ta knížka je knížka koláží písňových textů, který jsem tenkrát skládal a takových básní vystřelovaných z titulků novinových.
6: Čili tam nejsou žádné fotografie?
7: Ne, tam nejsou žádné fotografie a jedna z těch koláží se jmenuje Má poklona. Je to vlastně takovej zadek slona, který byl předělaný na tvář, nalepený oči, pod chobot, pod ten ocas mu přišla ústa a drží v ruce, má klobouk, smokingovou ruku s kloboukem a s cylindrem a to jsem tenkrát nazval Má poklona. A mně to teďko připadlo jako takový docela, když už se blížím v takovému věku, že jako ta má poklona, možná už to bude asi poslední věc, která vyšla. Ale je to, jsou to věci, který nemají s fotografií vlastně nic společného.
6: A je pravda, že vás k tvorbě koláží inspirovala manželka?
7: No právě. My jsme, jak jsem říkal, pak jsme v 67. se seznámili, v 68. za asistence sovětských tanků jsme se brali a Jiřinka malovala, kreslila a já jsem nechtěl zůstat pozadu, chtěl jsem taky něco dělat tenkrát, mimo tu muziku, kterou jsem v té době dělal, ale kreslení mi nešlo a začal jsem teda vystřihovat koláže. A tím jsem se dostal k tomu.
6: No, jakému druhu hudby jste se tady na přelomu těch 60. a 70. let věnoval? To už nebyl ten big beat, byl to folk?
7: Folkový věci, moje vlastní věci.
6: A vaše muzicírování způsobilo, že jste začínal s fotografováním folkařů a jazzmenů?
7: No a potom ten příběh je celý hrozně dlouhý, složitý.
6: Zkraťme ho.
7: Já jako písničkář tenkrát jsem byl pozván od výtvarné skupiny, tvůrčí skupiny Ateliér 74 v Kladně, abych jim zahájil svýma písničkama vernisáž na zámku kladenským. Tak já jsem tam zahrál, zaspíval, ale v té době jsem jim ukázal i moje koláže, Jiřinka kresby a vlastně jsme se přátelili a za rok už jsme s nima vystavovali a byli jsme jejich členama. A oni nějak víc objevovali moje tehdy začínající, jsem tam, já jsem je fotil pro skupinu a tohle, že objevovali moje fotky víc než ty koláže, takže já jsem na ty koláže pak tak nějak trochu zanevřel a začal jsem se věnovat víc té fotografii.
6: No a které osobnosti hudební scény se vám tady podařilo tehdy zachytit?
7: Prosím,
6: jaká jména slavná jste fotil?
7: Já jsem tam fotil snad 20 let nebo ještě díl. Chytil jsem skoro každýho, kdo tady byl v Československu tehdy. Samozřejmě Tina Turner.

0: Ray Charles, B.B. King, to byly nekonečný úžasný koncerty, který jsem jezdili tehdy na jazzový festival v Praze.
1: A kdy vás napadlo tvořit ty konceptuální básně z novinových titulků?
0: To je až dávno, to vlastně už až po listopadu dávno, protože já nevím ani, jak mě to napadlo, ale najednou, když jsem se procházel tím jedním určitým deníkem, tak jsem tam viděl takový nápisy, názvy, které mi připadaly, že v určitým spojení dostávají až téměř surrealistický nádech, nebo prostě vyjadřují úplně něco jiného, a nějaký i ty mý pocity, který jsem kdysi chtěl vyjadřovat těma kolážema. Jo? Ty koláže byly vesměs buď to jenom poeticky nějaký, ale hlavně angažovaný, hlavně protiváleční, protože já to je téma, které mě velice zajímalo. A jak je vidět dneska, je to zase aktuální. I tenkrát hrozily studená válka, že jo? A byly všelijaký takovýhle okolo nás hrozby. No.
1: Hostem hovoru je dnes fotograf Jiří Hanke.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K fotografii vás přivedl otec, stejně jako zase vy, vašeho syna. Je to něco jako rodinné prokletí? Ta fotografie.
0: No tak... Díky tátovi jsem uměl, znal fotografii a tím, že jsem se tou fotografií takhle zabýval, tak jednou začal fotografovat i můj syn. Manželka fotografuje samozřejmě taky, protože nejdřív malovala, kreslila, v současné době se věnuje hlavně tedy fotografii. Ale můj syn, když mu bylo 40 let, tak měl nějakou takovou dost blbou operaci. A po té operaci byl u nás doma, v rekonvalescenci pár dní tam ležel u mě v pokoji. A aby měl co dělat, tak já jsem mu tam okolo něj naskládal všechny knihy fotografické, kterých mám teda požehnaní. No a on si je prohlížel a něco se v něm tak zlomilo, že pak přišel domů, koupil si foťák a řekl, já budu fotit, aby po mně taky něco zůstalo tady. Jako ajťák to po mně nezůstane nic.
1: Což se mu daří, protože je úspěšný i ve světě, ale teď vlastně aktuálně vystavujete jako rodina. Kde to je ta společná výstava?
0: To je výstava, která už proběhly asi 4. První začala v roce, kdy měl tatínek výročí 100 let od svého narození, už byl mrtvý samozřejmě. A já jsem tenkrát chtěl udělat něco takového, nějakou výstavu k tomu jeho výročí. A tak jsem si vymyslel, že uděláme, tenkrát se to nazval rodinný balení, protože v té době fotografovala jak moje žena, já teda, tatínkovoj archiv jsem měl doma, fotografoval Michal, syn, fotografovala dcera Lucie a dva vnuci začali taky fotografovat, protože to všichni viděli okolo sebe, tak nemohli jako to neskusit.
1: A počítám správně, že to je tady 7 autorů.
0: Je to 7 autorů od mýho tatínka, že jo, který umřel v 69 letech, bohužel, takže já... On nikdy nevystavoval, já jsem mu udělal první výstavu k jeho nedožitým 70. tenkrát. No, takže tak je nás 7 autorů, no. Ale každý se věnuje něčemu zcela jinému, ale jak to viděli a jak vidějí na těch výstavách, který dělám a tohle, tak všichni se věnovali nějakému tématu, jo. Nikdo nedělal náhodný fotky, že by chodila svakal někdo okolo sebe.
1: A teď je to rodinné balení, jak vidění, kde?
0: Teďko je v Liberci, je to galerie RX Liberec. RX to je podle toho, že je to Ružodolská ulice 10X jako římská, tak takhle. A tam je to taková menší galerie, 3 menší místnosti. A je tam od každého pár věcí, poněvadž přece jenom 7 lidí je hodně.
1: Vy ale chystáte samostatnou výstavu teď na září?
0: Ano, v září chystám výstavu v Galerii 4, v centrum Galerii 4 v Chebu, ale nebude to samotná výstava, budu tam mít já, Michal a moje žena. Budou to tři, protože to je ohromný 2 patra veliký, kde se vejde přes 150 fotografií, takže tam budeme všichni 3.
1: Proč Cheb? Protože vy jste kladenský rodák a řekl bych i patriot.
0: No, Cheb to je galerie 4 v Chebu. To je proslavená galerie, která už teďko měla výročí, tuším 40 let výročí, kdy vznikla. A já už jsem tam za tu dobu, za těch 40 let vystavoval asi 4x, takže tam už se vracím do té galerie po pátý, jako se dá říct, jako domů. No a teď se tam změnil pan ředitel Zbyněk Ilek, který to založil, tak odešel do důchodu a přišla tam nová ředitelka, Alice Šmídová, magistra, a zavolala mi, že připravuje nový program, jestli by jsem tam nechtěl třeba i tedy se synem a s manželkou vystavovat. Takový se neodmítají nabídky, takže jsem na to souhlasil, i když jsem si myslel, že jsem předloni měl výstavu už naposled nějakou velkou.
1: No, když říkáte předloni, jak jste v polovině dubna oslavil 2 roky od vašich 80.
0: No, a to jsem měl v Kladně 2 výstavy, ale pak jsem měl velkou výstavu, nebo významnou výstavu v Leica Gallery v Praze na konci roku, z prosince do ledna, listopad, prosinec, leden. A tam jsem měl jeden zásadní můj soubor, Otisky generace, bylo tam asi 120 fotografií, což bylo docela dost na tu dobu, a to jsem si myslel, že je to moje poslední výstava už.
1: No, naštěstí není. Jak se bude ta, už máte název, jak se bude ta Chebská nová jmenovat společná?
0: V tom Chebu se to bude jmenovat 3 cesty. Vymýšleli jsme ho složitě. To je takový for, jestli ho chcete slyšet, jak na to přišlo. My jsme jeli z Liberce se synem a se ženou. Jeli jsme v autě domů v noci po té vernisáži a pořád jsme přemýšleli, jak to dát název, že jo? Protože to je takový složitý tohle. A já jsem seděl vedle Michala vepředu, žena vzadu, a já jak blbě slyším, tak ona, aby to byl vtip, tak řekla 3 sestry. A já jak blbě slyším, pán, 3 cesty, no to je parádní název. A tak to vzniklo.
1: No, vy jste třeba 23 let fotografoval pohledy z okna svého bytu. Jak vás to napadlo?
0: To mě napadlo taky, ke mně ty témata přicházejí sami, říkám, já je nevymýšlím, oni se dost těžko dají vymýšlet. A to mě napadlo tím způsobem, že já jsem vlastně bydlel v prvním, pak v druhém patře budovy nad náměstím Svobody v Kladně, a měli jsme postele pod okny a ráno jsem se probudil, podíval jsem se z okna a viděl jsem něco. Poprší, je hezky, sluníčko, něco se tam děje, že jo. A říkal jsem si, to by bylo zajímavý fotografovat. Ale asi 2 roky jsem jenom to měl v hlavě, že by to bylo dobrý. A jednou jsem se probudil a oni okolo toho parku vykáceli všechny ohromný starý lípy. Tak jsem vzal poprvně foťák do ruky a napadlo mi zapsat si čas, hodinu, minutu, všecko. No a pak se z toho stal soubor na 23 let, než jsem se odstěhoval.
1: Přemýšlel jste o tom, čím je pro vás fotoaparát? Je předmětem, který nejčastěji berete do ruky?
0: No tak byl častej samozřejmě, protože pro mě je to vyjadřovací prostředek. Jo? Já se prostřednictvím tím sděluju svý názory nebo na okolí nebo na to téma, který fotografuju. Takže ten fotoaparát pro mě je takovým nástrojem, který musím mít, abych mohl sdělit tu myšlenku, kterou chci.
1: A mohla by fotografie vzniknout dřív, než ho tedy vůbec uchopíte, než ho vezmete do ruky, ten fotoaparát?
0: Já se většinou věnuju tématům dlouhodobým, který mám a kterým se věnuju, takže nechodím s fotoaparátem po městě a neběhám a nescháním žádný momentky, ale když jdu, tak jdu fotografovat do určitý rodiny, kde dělám nějaký ty portréty, na určitý koncert, když jsem chodil, nebo témata určitých, třeba jsem dělal lidi z podprůhonu, takže jsem 15 let chodil fotografovat do jedné takový starý dělnický čtvrti v Kladně pod Průhonem, takže každý to téma mám a pak přímo k němu jdu a beru si fotoaparát. Třeba když jsem dělal soubor podnikatele po roce 89, tak v 90. letech, tak taky. Musel jsem se domluvit s tím člověkem, který ho budu fotografovat, a pak jsem teda ten fotoaparát vzal do ruky, ale na krku ho nenosím.
1: Vaše snímky prý zachycují neuchopitelné, tedy čas. To je ale princip fotografie, ne?
0: Je, no, tak princip zachycuje čas, že jo, zastavuje vlastně. Proto jsem taky tu svoji knížku jazzovou nazval tehdy Stop Time, protože to byl takový název, který má 3 významy. Stop Time jako v hudbě, že jo, tu pasáž, kde se teda zastaví ten tok té hudby, zastavený čas. A navíc jsem fotografoval ty muzikanty rád v zákulisí,

0: což není možné, ale dostávám ho do nějakého takového kompletu.
1: To, že jste ve skvělé kondici, tak to je díky genetické loterii, anebo je to i vlastním přičiněním? Čím to je?
0: Ničím, to je...
1: Jsou to geny?
0: Já nevím, asi ne.
1: Způsob života?
0: Já už jsem to jednou někde řekl, že jím, co, na co mám chuť, piju, na co mám chuť a nesportuju.
1: To je vaše rada k dlouhověkosti.
0: To je takový můj život, takhle já žiju.
1: No ale asi, že jste fit, tak to podporuje ta fotografie, ne? Ta práce vlastně.
0: To mě drží. To je prostě, kdybych ji neměl, kdybych ji nemohl dělat dál a hlavně organizovat výstavy a dělat, tak asi bych se unudil a zbláznil a asi by mě to kleplo někdy. Ale já právě chodím z holí, jak jste viděl, pajdám se, sotva někam dolezu. Ale když třeba organizuju výstavu, kde dělám na zámku teďko výstavy jiným autorům, takže já tam najednou lezu po štaflích, lítám, žena říká, člověče, ty bys měl dělat furt výstavy, protože ty jsi úplně jako omládneš, když to dělal, no a pak zase pojídám.
1: Tak ať vám to lepší vydrží co nejdéle. Hostem hovoru byl fotograf Jiří Hanke, moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: The Czech government will decide on June 22nd who will represent the country at July's NATO summit, Prime Minister Andrej Babiš said on Friday. President Petr Pavel, who has attended every NATO summit since taking office, insists on being part of the delegation. Babiš argues that defence spending should be presented by the government and has previously said the president should not attend. The European Commission says Czech authorities were entitled to resume agricultural subsidies to companies owned by the Agrofert group. However, Brussels has stressed that the EU will not reimburse any of the funds until it completes its review of a potential conflict of interest involving Prime Minister Andrej Babiš. Lawyer Eva Kostolanská has been elected as Czechia's new ombudswoman, defeating former government human rights commissioner Klára Šimáčková-Laurenčíková in a parliamentary vote on Friday. She will formally take office after being sworn in, replacing Stanislav Křeček, whose term has already expired.
2: Weather.
3: Saturday will be mostly sunny to partly cloudy, with daytime highs ranging between 21 to 26 degrees Celsius. The future of Václav Havel Library hangs in the balance following the departure of one of the institution's co-founders, the late president's widow, Dagmar Havlová. Her withdrawal from the project follows internal conflict, which led to the loss of its principal sponsors and 17 member staff. Daniela Lazarová has the details.
4: Dagmar Havlová co-founded the library in 2004 after Václav Havel left the presidency, together with Havel's close associates Karel Schwarzenberg and Miloslav Petrusek. Although in recent years she has not worked for the library or taken part in its management, she holds personality rights to her late husband's name, and her presence in the institution gave it credibility. In a statement on social networks, Dagmar Havlová said she was worn down by the prolonged disputes and no longer had the strength to continue fighting for a project dear to her heart.
5: After a long and painful period of consideration and searching for other solutions, I have no choice but to follow Zdeněk Bakala and Karel Komárek. As of today, I too am regrettably withdrawing from our agreement. Every project should above all bring joy, including to those who bear responsibility for it. I devoted myself to the library within my capacities and to the best of my conscience and knowledge for 22 years. I believed in its original mission until the very last moment.
4: Dagmar Havlová added that she would work to preserve Václav Havel's legacy in other ways.
5: I will continue to safeguard my husband's legacy as he wished. I will continue to work through our foundation. And together with all those who hold Václav Havel in esteem, I will continue, as I always have, to commemorate his life and legacy, especially in the year that he would have marked his 90th birthday.
4: Dagmar Havlová's decision comes after weeks of internal disputes between the library employees and benefactors on the one hand and the library's current director, economist Tomáš Sedláček, on the other. In May, the library's entire 17-member staff also announced their departure. According to the news website Seznam Zprávy, Havlová's exit may undermine plans by the only remaining board member, David Dušek, to continue the library with new sponsors. Speaking to Czech radio, Dušek admitted that the situation was grave, but said he was not losing hope that the project would continue in some form.
6: To, co pro nás znamená její odchod.
7: What Dagmar Havlová's departure means for us is entirely clear. If she is no longer willing to grant its rights, not only personality rights connected to Václav Havel, but also rights related to educational programs, then the institution will lose its fundamental purpose. I'm not saying that the library is finished. It certainly marks the end of the institution as we have known it. But if we are able to revive it and give it a purpose consistent with Václav Havel's vision and also with Dagmar Havlová's understanding of how her husband's legacy should be preserved, then I believe we may still be able to achieve something.
6: Potom jsme asi schopni něco s tím dělat.
4: How the library's director, Tomáš Sedláček, who is at the center of the storm, will react to this latest development is not yet clear.
3: Daniela Lazarová with that report. And that's all from Radio Prague International. You can find more reports and news in English on our website radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
8: Ve Studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
10: Dobrý dopoledne, děkuji za pozvání.
8: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kišu.
9: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
8: jak
9: já jsem
8: víte?
9: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě taková většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně šestiletých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarczuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci,
8: co
9: která by dávala
8: na
9: smysl.
8: Mysli, jenom aby jsme
9: tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako, že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako, že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, když jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc Dobře. Nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterie.
8: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kišu, AI hrozbou? nebo příležitosti?
9: Příležitost, samozřejmě.
8: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
10: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kiša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají a já ji taky nepoužívám a mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
8: Počkejte,
10: mě...
8: Počkejte, že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe, spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
10: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaké úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
8: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
10: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
8: Leoš Kiša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
10: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže a vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce, nevím, mám Rozumím. Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
8: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity, to je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
9: Já se obávám, že jsme se dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídbala myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílné nástroje.
8: Velký je to rozdíl?
9: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, řešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. to stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník. Jako
11: je to rešeršování.
9: Hledat, je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. Já například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jakoby sumerský slovník, jak jsem se obrátil na inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako k tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
11: Problém bude v důvěře hodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší, anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
10: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek, jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
11: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti. A teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba a když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
9: Já vychovávám 5 dětí. A nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
10: Jestli jako, to nebylo lepší, ale potom...
9: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě. A hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaký informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak může věnovat některému z těch 5 dětí.
11: Říká Leoš Kiša a v dnešním pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Bárou Bažantovou.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literátor, za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
10: Jo, tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedivila, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, který dokážou který nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře, anebo vůbec, a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
11: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
10: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha 3 Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou, a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem, tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuju, tak si myslím, že prostě umělá inteligence Jasně. napsat nedokáže.
11: Ano, asi... ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
10: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
11: Rozumím. Já bych se teď, Leoši, vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se Zlatíčkem nebo Miláčkem, nebo jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
9: V tuhle chvíli ty jazykový nástroje to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On
11: na základě promptu na pokračování
9: ale
11: by se to napsat
9: v tu chvíli
11: dalo.
9: To musíte jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by uměla inteligence dokázala napsat Tři mušketýry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružní román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
11: tajemství. Musí dostat zadání.
9: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme jedna ku jedný.
11: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
9: ano, ale myslím,
11: mozek,
9: jde o ten výsledek,
11: ruka, tuška, jakoby,
9: jde o ten výsledek
11: ruka,
9: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým děláme nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc a jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracoval AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
11: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
9: Já si myslím, že na...
11: Není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, je ano, právě ta
9: cenu,
11: víra.
9: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
11: Určitě.
9: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, znamená ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě. A ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
11: jasně,
9: firma a dal tomu nějakou jako duši.
11: Konceptuálních,
9: to znamená, že jako to vlastně podobným
11: tvorby.
9: Způsobem to jako jednou může fungovat.
11: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře. My už máme málo času, tak já chci
9: jako
11: se ještě...
9: Věrchlý věci, no. Jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
11: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
9: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno, my stejně to máme dávno.
11: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
10: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
11: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
10: Já nepoužívám.
11: Ani internet nepoužíváte, jo?
10: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
11: Ano, ano.
10: Takže já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z Univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
11: Rozumím.
10: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale
11: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane? Mně v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
9: Určitě, jenom s tím využijem AI, tak časopis Atlantik získal zdrojové knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
11: Leoš Kyša, alias František Koteta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to, naslyšenou.
10: Díky, hezký den.
9: Hezký den.
11: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowská. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, zprávy.
12: Premiér Babiš zkritizoval šéfa Senátu Vystrčila za cestu na Tchaj-wan. Irsko zakázalo vstup 2 izraelským ministrům. Kajakář Krejčí poprvé ovládl závod světového poháru a zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro Česko negativní důsledky. Řekl to v Černé Hoře, kde je na jednání lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. Podle Babiše by Vystrčil měl respektovat politiku českých spojenců.
13: Pan Vystrčil nepochopil, co to je politika jedné Číny. Čína už na to reagovala, proto vlastně žádný biznis s Čínou, na rozdíl od ostatních, kteří tady s námi jsou, jako Macron, Merz tam byl, Meloni a všichni tam po ní nemáme. A taky jsme jediná země z Latvii, která potřebuje víza do Číny.
12: Vystrčil naopak tvrdí, že jeho cesta na Tchaj-wan byla pro Česko přínosná. Podle něj se třeba podařilo navýšit fondy pro investice českých a tchajwanských firem. Vláda Vystrčilovi odmítla poskytnout pro cestu vládní letadlo. Šéf Senátu tam nakonec odletěl komerční linkou. Irsko zakázalo vstup do země izraelským ministrům národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a financí Becalelu Smotričovi, informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Nizozemský soud odsoudil 49-letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji uznala vinou z válečných zločinů. Žena v roce 2014 odjela se svými dětmi do Sýrie, aby tam žili na území ovládaném teroristy. Podle soudu pak nechala svého tehdy 14-letého syna připojit se k vojenské policii Islámského státu. Chlapec zemřel o 2 roky později při službě ve vojenské jednotce. Novým držitelem ocenění Gentleman silnic je ode dneška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při autonehodě přišel o ruku. Pohotově zareagoval a poskytl muži první pomoc. Zásah popisuje oceněný Dan Scharf.
14: Tam prostě jsem nepřemýšlel nad tím, ze zdravovědy vím z autoškoly, že prostě takováhle rána přiškrtit, jo, ze školy to samý. Normálně jsem se jako cítil, jako sice pak, když jsem to viděl, tak jsem jakoby znervoznil, jo, protože jsem to nečekal. Pro mě bylo důležité to, že jsem mu pomohl a když se z toho dostane, a to je pro mě důležité.
12: Tenista Jakub Menšík do finále Roland Garros neprošel. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siniaková postoupila v Paříži do finále deblu. S Američankou Townsendovou přehráli kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová ve 2 sadách. A kajakář Jakub Krejčí oslavil v Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli Krejčí radiožurnálu Sport popsal, jak vnímal podporu domácích tribun.
15: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak, nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
12: Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová. Vyhrála Australanka Foxová.
16: Nehody na D2 před Brnem a překážka na D1 za Prahou. Na dálnici D2 pozor na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a před odbočkou na D1 a k nákupnímu centru. Na 1. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Čekejte omezení. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na Říčany. Na 14. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na kilometru 17,5 je uzavřený pravý pruh, stojí v něm osobní auto. V Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit v 5 hodin ráno. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova překáží následky nehody za Kláštercem nad Ohří. V 2proudém úseku silnice leží na vozovce v levém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Stávka na úřadu vlády. Co přivezl předseda Senátu Vystrčil z Tchaj-wanu, či jak Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
17: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Vyzývají k přehodnocení převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Obávají se, že tento přesun agendy poškodí. Podle šéfky úřadu vlády Tinde Barta je ale většina kritiky neopodstatněná. Není důvod k obavám, přesun je politické rozhodnutí a nelze ho už změnit. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
18: Dobrý den.
17: Slyšeli jsme, že podle Tinde Barta už nelze nic měnit, ale může přece jenom ta stávka změnit aspoň něco?
18: Podle mého názoru nic zásadního změnit nemůže, a to z toho důvodu, že už přesuny těch jednotlivých pracovníků z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva probíhají, jsou podepsány různé protokoly, které to mají umožňovat a tak dále. Takže ta stávka má význam pouze v tom slova smyslu, že opět může upozornit veřejnost na problematiku toho, zda agendy týkající se například rovnoprávnosti mužů a žen, národnostních menšin, lidských práv, protidrogové politiky, zda může fungovat na jednotlivých ministerstvech, nebo zda bylo lepší, aby zůstala tato agenda v rámci úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že tedy probíhá ta stávka, tak je třeba dodat, že je to krok velmi neobvyklý, protože si nepamatují, nevybavují, že by na úřadu vlády někdy v minulosti stávkovali zaměstnanci tohoto úřadu. Zároveň je třeba dodat, že skutečně jde o rozhodnutí, které je politické, za kterým tedy stojí vláda, za kterým stojí šéfka úřadu vlády, a ta tvrdila, že si jednak nechala zpracovat určitou analýzu, a když do té analýzy nahlédneme, tak jsou tam některé pasáže, které hovoří o tom, že skutečně některé věci se dublovaly, to znamená, že je řešil ten příslušný útvar na úřadu vlády, ale také na jednotlivých ministerstvech, ale zároveň ta analýza dospívala k tomu, že ty překryvy nebyly tak rozsáhlé a že spíše někdy se dalo mluvit o tom, že se to doplňovalo, než aby se to nějak zdvojovalo. Takže je zřejmé, že šéfka úřadu vlády vycházela z jiných pohnutek a jedna z těch pohnutek, o které ona otevřeně mluví, bylo také to, že podle kompetenčního zákona jsou vymezeny určité funkce, které má úřad vlády zastávat, co vlastně má dělat, a podle jejího přesvědčení tam tyto agendy nepatří, a proto se tedy rozhodla to prosadit přes vládu takovým způsobem, aby byly přemístěny na jednotlivá ministerstva. Existuje i jiný úhel pohledu, a to od lidí, kteří se těmito věcmi dlouhodobě zabývali nebo zabývají. Jsou to lidé z praxe, odborníci, kteří třeba i působili ve vysokých pozicích v rámci těchto agent, a ti tvrdí, že to není dobrý nápad, že přece jenom ta koordinace v některých oblastech je nutná, že ty problémy se netýkají jednoho rezortu, ale že je to napříč rezorty, a proto by ta koordinace měla být zachována. Zároveň někteří pracovníci, kteří tedy přecházejí, se obávají toho, že pokud budou třeba kritičtí vůči některému ministerstvu, takže to může poznamenat tu jejich pracovní kariéru, že zkrátka za to mohou být nějakým způsobem sankcionováni, kdežto když působili v rámci úřadu vlády, tak byli v tomto směru přece jenom svobodnější. Takže uvidíme v následujících týdnech, možná i letech, jak tedy tento krok poznamená pozitivně nebo negativně ty agendy, které byly dosud pod úřadem vlády, a pak za to samozřejmě, když je to politické rozhodnutí, by měli nést politickou odpovědnost ti, kteří o tom rozhodli, ale pokud se to projeví v řádu let, kdy už bude jiná vláda, tak ta bude řešit ty problémy, které sama nespůsobila.
17: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
18: Naslyšenou.
17: Předseda Senátu Miloš Vystrčil se vrátil ze své cesty na Tchaj-wan. V jejím závěru mezi jiným tchajwanská vláda slíbila vytvořit nový fond ve výši v přepočtu 1,25 miliardy korun pro podporu tchajwanských investic v Česku a naopak. Nad okolnostmi, výsledky i důsledky Vystrčilovy cesty se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
19: S batohem na zádech vystoupil český předseda Senátu na Tchaj-wanu z dopravního letadla. A s batohem na zádech ho přivítal i tchajwanský prezident, když mu uděloval jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání. Větší symbolickou facku předseda vlády Babiš, který odmítl dát předsedovi Senátu Vystrčilovi na služební cestu na Tajvan k dispozici vládní letoun, dostat nemohl. Otázku, zda mu to vůbec došlo, teď ale nechme stranou. Podstatné je, že tím Andrej Babiš, jak to Miloš Vystrčil formuloval, především vrazil nůž do zad českému biznisu. Vládní letadlo totiž předseda Senátu nepotřeboval kvůli sobě, ale proto, že s ním měli na Tajvan letět na už domluvená setkání s tajvanskými protějšky zástupci českých firem ze strojírenství, IT, kyberbezpečnosti, energetiky a dalších high-tech oborů, ale také delegáti českých univerzit a institucí spolupracujících s Tajvanem v oblastech výzkumu a vzdělávání. Ti všichni profitují nejpozději od předloňska, kdy Česko podepsalo s Tajvanem memorandum o partnerství ve vyspělých technologiích, především z časového okna v polovodičovém sektoru, které skýtá českým firmám reálnou šanci zařadit se do tajvanského dodavatelského řetězce. TSMC, tajvanský světový gigant v produkci moderních polovodičů a vysoce výkonných čipů, dal sice při výstavbě své nové továrny v Evropě logicky přednost Německu, kterému poskytlo nejlepší podmínky, ale svou megafab staví v Drážďanech, odkud je to k nám ani ne 50 kilometrů. S investicemi do České republiky má Tajvan kromě toho i zkušenosti. Díky němu tady vzniklo už na 30 tisíc pracovních míst, což je pětkrát víc, než u nás doposud vytvořila Čína. Jejímž jménem tady svého času nasliboval tehdejší prezident Zeman hory doly. Přesto dnes Andrej Babiš tvrdí, že oficiální politické návštěvy na Tajvanu českému biznisu nic reálného nepřinesly. Poškozují vztahy s Pekingem a ničí biznis českých firem v Číně. On sám chce prý dělat pragmatickou politiku pro exportéry. Že to říká právě on, je dost pikantní. Jeho Agrofert se v roce 2006 stal v Číně obětí masivního podvodu a tunelování, při kterém Andrej Babiš přišel v přepočtu o stovky milionů korun, takže moc dobře ví, jak to v Číně chodí. Zvláštní v každém případě je, že čínské velvyslanectví v Praze tentokrát neodsoudilo oficiální cestu na Tajvan jako takovou, ale vztáhlo ji vysloveně na předsedu Senátu, který údajně nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a na Tajvan jel čistě z důvodů osobních zájmů. Dodat je třeba, že ve skutečnosti se Čína neřídí podle toho, jak se který stát chová k Tajvanu. Svou investiční strategii zredukovala v posledních letech v celé Evropě. Důvod je prostý. Evropské státy zavedly přísné kontroly a pravidla. Jednoduše proto, že dbají na svou bezpečnost.
17: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Po odchodu většiny členů dozorčí a správní rady klíčových sponzorů a prakticky všech zaměstnanců opouští knihovnu Václava Havla i její spoluzakladatelka, vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová. O osudu knihovny uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
20: Že má někdejší první dáma ke knihovně Václava Havla dlouhodobě vztah přinejmenším ambivalentní, bylo těžko přehlédnout. Stejně jako to, že naopak jednoznačně preferuje činnost nadace Vize 97. Dagmar Havlová sice stála společně s politikem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miroslavem Petruskem u zrodu knihovny v létě roku 2004, více než 7 let před Havlovým úmrtím, ale zejména po jeho odchodu jakoby o instituci nejevila větší zájem. I když měla z titulu předsedkyně výboru rodiny zakladatele vliv na složení správní rady a je ovšem také držitelkou osobnostních práv na jméno bývalého prezidenta. Takže když Havlová nyní knihovnu opouští, ta aspoň v dosavadní podobě zřejmě zaniká. Děje se tak po nedávné eskalaci zásadního sporu o budoucnost knihovny, když od ní odešli hlavní donátoři, rodina Bakalova a nadace Karla Komárka, rezignovala skoro celá správní rada a výpověď podali hromadně zaměstnanci. To vše kvůli nesouhlasu s představami zhruba před rokem jmenovaného ředitele, ekonoma a publicisty Tomáše Sedláčka. Což sice vyhlíželo hodně vážně, ale pořád se dalo uvažovat o nějakém pokračování instituce pečující o Havlův myšlenkový odkaz a dílo a pořádající 10 měsíců v roce množství přednášek, konferencí a debat, pečující o havlovský archiv a provozující i nakladatelskou činnost a tak dál. Havlová ovšem ve čtvrtek podvečer oznámila, že jí nezbývá, než následovat Bakalu s Komárkem a už pro knihovnu, cituji, nemá sílu ani zdraví více dělat a je z toho, opět cituji, unavená. Což by si někdo mohl vykládat ale tak, že využila dramatické situace kolem Sedláčka a jí k srdci nepřilehlou knihovnu, v jejímž čele se během posledních let z neprůhledných důvodů vystřídalo několik osobností, poslala tak říkajíc ke dnu. Jen pár měsíců před hojně připomínanými Havlovými nedožitými 90. Dělat za knihovnou ale kříž je přece jen asi předčasné. Václav Dušek, který jako jediný zůstal členem ochromené správní rady, mimochodem vnuk jednoho z nejbližších Havlových přátel, překladatel Zdeňka Urbánka, se domnívá, že pokračování možné je. Zřejmě by se našli lidé ochotní věnovat potřebné finance, letošní rozpočet činí necelých 30 milionů, a dají se podniknout i právní úkony k další činnosti. Dušek se hodlá snažit také o dohodu s Dagmar Havlovou, ale je zřejmě i připraven na pokračování v mnohém ohledu nezastupitelné instituce i bez Havlova jména. Jímž bývalá první dáma plně disponuje a ke knihovně má, jak řečeno v úvodu, poměr ani nevlažný.
17: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Ve Velké Británii se dlouho řešila otázka, zda policie a justice nejsou nespravedlivé k příslušníkům etnických a náboženských menšin. Teď se debata překlopila na opačnou otázku, zda jim naopak nenadržuje. Podnětem byl případ vraždy v jihoanglickém Southamptonu. Velká Británie bojuje s rasistickým antirasismem, říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
0: Mnozí britští publicisté se ptají, jestli jejich země zažívá okamžik George Floyda, tedy amerického černocha, který zemřel poté, co mu policista dlouho klečel na krku, přestože muž si stěžoval, že nemůže dýchat. Tentokrát jde o smrt Henry Novaka, bílého Brita, který v Southamptonu už koncem loňského roku zemřel poté, co ho pětkrát nožem bodnul britský Sikh Vikram Digva. Případy se neliší jen místem činu a barvou pleti oběti a pachatele, ale také reakcí společnosti a úřadů. V Americe se po Floydově smrti zrodilo hnutí Black Lives Matter, které upozorňovalo na policejní násilí vůči Afroameričanům. Ale také velmi podrážděná atmosféra, během které bylo obtížné upozorňovat na niance. Politici i policisté, a to nejen američtí, ale dokonce i britští, rituálně poklekávali na znamení přijetí jakési hlubší zodpovědnosti a recidivista George Floyd byl vydáván za něžného obra. Rozdíl i v tom, že Novakovu smrt nezpůsobil policista, ale útočník. Ten policii nahlásil, že ho Novak rasisticky urážel. A policisté pak po příjezdu automaticky věřili nezraněnému snědému Digvovi a bez přemýšlení spoutali na zemi ležícího zraněného bílého Novaka. Na jeho stížnost, že nemůže dýchat, vlastně stejnou jako v případě Floyda, reagovali zlehčujícím komentářem. A Novak pak na následky zranění zemřel. Digva ovšem stíhání neunikl, právě před pár dny dostal vysoký trest odnětí svobody a britská policie také vyšetřuje případ selhání vlastních lidí, kteří byli vybaveni kamerami. Ale mnozí si všimli, že na podporu zavražděného Novaka se žádné velké pochody nekonaly. O povinně dobrovolném poklekávání politiků nebo policistů nemluvě. Společenská reakce se ale samozřejmě dostavila, protože část britské veřejnosti věc chápe jako součást širšího problému. tvrdí, že v jejich zemi existuje dvojí spravedlnost, jiná pro menšiny, které jsou zvýhodněné, a jiná pro bílou většinu. Kontextem je i dlouhodobě vysoká imigrace, včetně té nelegální, a nevždy úspěšná integrace příchozích. A také pocit občanů, že imigranti si dobře žijí na útraty rodilých daňových poplatníků. Atmosféru se snaží využít jak předseda strany Reform UK Nigel Farage, tak osobnosti napravo od něj jako Tommy Robinson. Problém má i užší rovinu, a to je špatně zvládnutý boj s rasismem v samotných institucích spravedlnosti, často pod vlivem různých módních teorií o identitě, rase a statusu oběti. K současnému stavu kritičtí britští publicisté proto tvrdí, že od institucionálního rasismu minulosti se Británie přesunula k dnešnímu institucionálnímu antirasismu, ten je ale prý také v jádru stejně rasistický, jen změnil objekt, proti kterému se zaměřil. Jen v hrabství Hampshire, kde se vražda odehrála, utratila policie asi 1 000 000 liber za speciální školení, v nichž se policisté měli naučit vnímat příslušníky menšin ne neutrálně, ale jako ty, které mají především chránit, a na bělochy naopak hledět s podezřením. To možná vysvětluje, proč policisté v Southamptonu automaticky považovali za problém Nováka, i když vše, co měli před očima, svědčilo ve prospěch opačného závěru. V debatě se připomínají i jiné případy, třeba ten v Southportu, kde pachatel zavraždil 3 děti. Učitelka budoucího vraha s předstihem upozorňovala na jeho problematické chování, ale byla odbita s tím, že má rasistické předsudky. Ideálním stavem by měla být společnost a instituce, v nichž barva pleti a rasa vlastně vůbec nehrají roli. Nezdá se, že by Británie byla k tomuto bodu blízko, a možná, že se k němu momentálně ani neblíží.
17: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jakou má ruský exil naději, že se jednou bude moci vrátit do lepšího Ruska, než je to současné Putinovo? I o tom je dnešní okénko do Ruska komentátora novinek Alexandra Mitrofanova.
1: Kdo se zabývá ruským exilem, ví, že drtivá většina občanů Ruské federace, kteří prchli ze země před Putinovým režimem, žije v naději, že dříve nebo později, nejspíše po diktátorově pádu, se poměry zlepší, oni se vrátí a bude líp. V minulých dnech však zveřejnil web ruské redakce Rádia Svoboda text, který poprvé nastínil zcela jinou perspektivu pro svobodomyslné Rusy v exilu. Autorkou je 46-letá Světlana Prokopilová, která byla v Rusku známou novinářkou, nositelkou několika domácích cen a mezinárodní ceny za svobodu médií. Odjela poté, co jí režim vyhrožoval uvězněním. Stručně shrnu hlavní myšlenky jejího textu. K nepříjemné, ale již známé myšlence, že v postputinovském Rusku nás nikdo nebude potřebovat, se nedávno přidala nová, ještě nepříjemnější. Toto nové Rusko se nám samotným s největší pravděpodobností nebude líbit, napsala, s tím, že mluví o všech protiválečných Rusech, které nové Rusko chtít nebude. Věděli jsme, teď odjedeme. Uchováme v sobě překrásné Rusko budoucnosti. Počkáme na konec. Režim přece není věčný, ale hodnoty jsou věčné. Vrátíme se, říkali jsme si navzájem. A teď se mi zdá, ne. Nejsme zapotřebí. A co hůř, nebudou potřeba ani ti z nás, kteří zůstali v Rusku a uchovávají tyto věčné hodnoty v sobě, protože věří, že je tak zachraňují před erozí války přímo v jejím doupěti. Protože nové Rusko, pokud se objeví, nevyroste z nás. Vylíhne se tam, uvnitř toho špatného Ruska, před kterým jsme utíkali. Prokopjová napsala, že v případném novém Rusku nebude poptávka po demokratech ani liberálech. Noví protestující nepožadují svobodu pro politické vězně a ukončení mučicích praktik ve vězeňském systému. Požadují, aby se na smrt na ukrajinské frontě neposílali nedoléčení ruští vojáci. Aby se poskytovaly výhody rodinám účastníků SVO. Aby se státní rozpočet utrácel na drony a ne na opulentní večírky. A aby se neblokoval internet, jinak se Ukrajince nepodaří rychle porazit, napsala. Podle autorky nepřekrásné Rusko budoucnosti může být vybudováno na souhlasu s válkou proti Ukrajině a budovat ho budou lidé, kteří přijali válku jako danost, pro něž se jí stala součástí života jako nová norma. Rusko budoucnosti se s největší pravděpodobností zrodí nikoli z toho Ruska, které jsme v sobě zachraňovali, ale z toho, před kterým jsme utíkali.

0: Bulharska. V tomto nejhorším scénáři se podle ně Rusko po Putinovi nezbaví zla, ale nadbytečné hniloby, která brání zlu v účinném působení. V tomto Rusku rozhodně nebudeme doma. Vynesla svůj rozsudek.
1: U mikrofonu byl Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Občanská válka v sarkastické vizi hudebnice a básnířky Evy Turnové.
2: Často přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby zmizely všechny společenské brzdy mezi pocitem křivdy a odplatou. Možná i proto se mi zdál sen, že v Praze vypukla válka mezi jednotlivými obyvateli. Každý dostal lehkou pušku a právo vyřídit si s kýmkoliv své účty. Výrobce garantoval mimořádnou přesnost. Chtěla jsem zrovna vyrazit s dcerou do centra. No tam nemůžem, řekla Johanka. Tam se střílí úplně nejvíc. A proč? Někdo tam zrovna přebírá cenu za mír. A tak jsme zůstali doma. První týden se vzájemně zastřelilo několik lidí kvůli parkovacím místům, rekonstrukci společných prostor a kvůli tomu, kdo komu snědl jogurt v lednici kanceláře. Policie zaznamenala nečekaný nárůst útoků na bývalé třídní učitelky. Mnoho občanů se teprve nyní vyrovnávalo s trojkou schování. Všechny mezinárodní války byly pozastaveny. Jakmile se střílení stalo běžnou občanskou činností, armády o něj ztratily zájem. Nejvíce incidentů se odehrávalo mezi členy rodin. Ukázalo se totiž, že člověk odpouští prezidentovi, sousedovi i šéfovi, ale nikdy úplně nezapomene, kdo mu v roce 2017 vyhodil sbírku céček. Pak si všichni uvědomili, že sami mají na svědomí minimálně 10 podobných přečinů a nikdo raději nevycházel z domu. Jenomže lidem začala po chvíli chybět společnost a tak odvážní jedinci zase opatrně vyrazili do ulic. A od té chvíle začala nejzdvořilejší éra českých dějin. Úřednice se pro jistotu začaly usmívat, řidiči pouštět chodce, sousedé přestali vrtat v neděli, Filip Turek dokonce začal zdravit cyklisty jako první. Na schůzi SVJ se poprvé v historii podařilo schválit rozúčtování vody bez jediné vraždy. Lidé začali vracet nákupní vozíky až ke stojanu. Na internetu se objevila věta "možná se mýlím". Prezident Pavel se ráno probudil a zjistil, že pod oknem stojí Macinka s brokovnicí. Ježiš, co jsem zas udělal? Zavolal prezident. Nic, odpověděl Macinka. Jen jsem si přišel popovídat, v nové době je důležité udržovat dobré vztahy. Prezident ho pozval dál na kávu, ale pro jistotu odjistil.
1: Ironickou glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jen Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část třetí. Chamtivost, která zavazuje. Pokračování. V roce 2010 v Ohio ve městě Warren, jež bylo součástí amerického takzvaného rezavého pásu a jehož obyvatelé později dvakrát hlasovali pro Donalda Trumpa, došlo v místní ocelárně k havárii. Z chladicího panelu začala unikat kapalina a muž, který obsluhoval pec, si toho nevšiml včas. Voda se střetla s roztavenou ocelí, což vedlo k výbuchu, po němž skončilo několik dělníků v nemocnici s popáleninami i dalšími poraněními. Pro ocelárnu to byl začátek konce. O rok později došlo k další explozi a s ní k další destrukci. Federální vyšetřování odhalilo desítky případů porušení bezpečnostních předpisů. Pořád se snažili na všem šetřit, prohlásil jeden ze zaměstnanců. Nechali jen nejnutnější množství lidí. Odmítali přijmout další. Několik let poté byl v podniku zastaven provoz a v lednu 2016 byla ocelárna definitivně uzavřena. O práci přišlo asi 200 lidí. Takto ocelárnu Warren Steel v roce 2021 popsal Casey Mitchell, autor knihy American Kleptocracy. Ve vnějších stěnách zejí veliké díry. Žlutý a modrý nátěr se odlupuje a ustupuje širokým pásům rzy a cákancům bláta. Nevyužívané pozemky a chybějící okna, zhroucené skřínky a kanceláře vzhůru nohama, aniž by bylo jasné, zda je vyrabovali lupiči nebo bývalí zaměstnanci. To je charakteristika tohoto místa. Ocelárna působí jako cosi z dystopické budoucnosti nebo z některých částí bývalého Sovětského svazu. Mitchell zvolil slova příhodně, protože ocelárna Warren Steel skutečně byla cosi z některých částí bývalého Sovětského svazu. V době zániku ji vlastnil ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojský, který své bohatství získal v době, kdy Ukrajina, stejně jako většina postsovětského světa, následovala Rusko na cestě k diktatuře a kleptokracii. Podle amerického ministerstva spravedlnosti Kolomojský koupil ocelárnu a další nemovitosti na Středozápadě v hodnotě stovek milionů dolarů v rámci transakce zaměřené na vyprání špinavých peněz. Přičemž celá věc byla spojena se spronevěrou v ukrajinské retailové bance Privatbank. Oligarcha pravděpodobně potřeboval přesunout nelegálně nabité finance do něčeho skutečného, aby skryl jejich původ. A možná také proto, aby je mohl použít k zajištění legálních půjček. Kolomojský zřejmě také doufal, že městům a podnikům v americkém rezavém pásu se tak zoufale nedostává financí, že původ jeho peněz bude mlčky tolerován. A možná měl pravdu. Američtí realitní makléři po celá desetiletí nemuseli u svých klientů zkoumat zdroje financování, tak jak to dělají bankéři a jiní podnikatelé. Ve Spojených státech i v mnoha evropských zemích bylo po dlouhou dobu možné nakupovat nemovitosti anonymně, prostřednictvím nastrčených společností. Abychom uvedli jeden relevantní příklad, každý pátý byt v budovách, které vlastní Trump nebo které nesou jeho značku, má anonymního majitele. Asi ne každý z těchto neznámých lidí pere špinavé peníze, ale i kdyby tomu tak bylo, nikdy bychom se to nedozvěděli. Ví se však, že byty v nemovitostech pod Trumpovou značkou vlastnilo či v nich podnikalo přinejmenším 13 lidí, kteří jsou prokazatelně či údajně napojeni na ruskou mafii. Přesto i v době, kdy byl Trump prezidentem Spojených států, firmy s neznámými vlastníky nakupovaly nemovitosti v jeho budovách. Zda šlo o jakousi formu příspěvku na volební kampaň, se nikdy nedozvíme. V letech 2006 až 2016, během dekády horečných nákupů, získaly firmy spojené s Kolomojským půl tuctu oceláren, 4 kancelářské budovy, hotel a konferenční centrum v Clevelandu, kancelářský par v Dallasu a odstavenou zakonzervovanou továrnu Motorola nedaleko Chicaga. Finance na nákupy na Středozápad proudily přes krycí firmy na Kypru, britských Panenských ostrovech a v Delaware, a to za asistence americké pobočky Deutsche Bank. Putovali stejnou cestou, jakou z kleptokratických autokací míří na trhy a do finančních institucí v Severní Americe a Evropě ruské, kazašské, ázerbajdžánské, čínské, angolské či venezuelské peníze. Kolomojský, který odmítá jakékoliv provinění, je v Clevelandu sotva známým jménem.
Plán mu ve skutečnosti nezhatilo americké vyšetřování, ale ukrajinská revoluce v roce 2014, takzvaný Euromajdan. Právě ta, jež přiměla k útěku ze země proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Demonstranti, kteří tehdy přišli na ústřední kyjevské náměstí, volali nejen po demokracii, ale také po ukončení bující korupce, která zachvátila jejich zemi. Nově zvolený ukrajinský prezident Petro Porošenko a po něm i Volodymyr Zelenský se pokoušeli nasměrovat Ukrajinu na odlišnou cestu. Mimo jiné i prostřednictvím vyšetřování Privatbank. Pokud Američané odsuzují ruskou, ukrajinskou nebo postsovětskou korupci, jen málo kdy berou v úvahu roli, kterou v těchto korupčních případech hráli či stále hrají jejich spoluobčané. Chaimu Šochetovi z Miami bylo 23, když začal jménem Kolomojského nakupovat nemovitosti v Clevelandu. Další miamský podnikatel Mordechai Korf se stal generálním ředitelem společnosti Optima Specialty Steel, jež vlastnila průmyslové nemovitosti ve Spojených státech, pořízené za Kolomojského peníze. Jak Korf, tak i Šochet využívali služeb amerického právníka Marka Kasovice, který mezi jinými zastupoval také Donalda Trumpa během vyšetřování jeho vazeb na Rusko. V zastoupení svých klientů Kasovic prohlásil, že Korf a Šochet o žádném pochybení ze strany Kolomojského nevěděli. Odhalení jejich údajných machinací trvalo dlouho. A to mimo jiné proto, že řada jejich investic z pohledu někoho, kdo kupuje nemovitosti s cílem je dobře spravovat a dosahovat zisku, vypadá nesmyslně. Jejich plán, podobně jako Trumpovi prodeje tajemným klientům, dává smysl pouze v rámci tajuplného světa mezinárodní kleptokracie. V alternativním vesmíru jehož pravidla se natolik zřetelně liší od standardů běžné ekonomiky, že ti, kdo ho sledují, si pro něj vymysleli speciální názvy. Britský novinář Oliver Bullough toto univerzum nazval Moneyland, což je i název jeho knihy z roku 2019. Investigativní reportér listu Financial Times Tom Burgess jej pojmenoval Kleptopia a stejně nazval i svou publikaci z roku 2020. Oba spolu s dalšími autory opakovaně poukazují na fakt, že tato samostatná sféra, kterou společně vytvořili autokratický svět a mezinárodní finanční komunita, je rozsáhlá a velmi bohatá. Anonymně vlastněné krycí firmy a fondy se sídlem v daňových rájích, jako jsou Jersey či Kajmanské ostrovy, skrývají aktiva v hodnotě možná až 10% světového HDP. Jedná se o peníze vydělané při drogových operacích, ukryté před daňovými úřady, nebo v případě Kolomojského, údajně zcizené obyčejným Ukrajincům. V tomto světě se krádež odměňuje. Daně se neplatí. Úřady vymáhající právo jsou nemohoucí a podfinancované. A regulace je něco, čemu je třeba se vyhnout.

Většina občanů ve světových demokraciích mlhavě tuší, že takový alternativní svět existuje. Představují si ale, že se nachází v nějakých vzdálených zemích nebo na exotických tropických ostrovech. To je omyl. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, nezisková organizace, která sdružuje žurnalisty z celého světa, v říjnu 2021 zveřejnilo výňatky z takzvaných Pandora Papers, rozsáhlého souboru dokumentů s podrobnými informacemi o transakcích v daňových rájích a lidech, kteří tam uchovávají peníze. Ze záznamů mimo jiné zcela jasně vyplývá, jak velké množství tajných finančních operací není vedeno jen skrze Karibik, ale probíhá také přes Spojené státy a Velkou Británii. Bohatí Nigerijci v tajnosti vlastní britské nemovitosti v hodnotě 350 milionů liber. Jordánský král legálně využil krycí firmy k nákupu domů v Londýně a Ascotu. Vyšetřování konzorcia novinářů také poprvé přístupnou formou ukázalo, jak Delaware, Nevada, Jižní Dakota a Wyoming, příjemné normální americké státy plné příjemných normálních Američanů, vytvořili finanční nástroje, s jejichž pomocí mohou bezejmenní investoři ukrývat své peníze před světem. Často to dělají tak, že se stěhují na úplně obyčejná místa, kde by je nikdo nehledal. V roce 2016 jsem navštívila své přátele v Hampshireu, v poklidné vesnici Bramley, jež se může pochlubit hospodou, středověkým kostelem, zelenými trávníky a venkovskou usedlostí, statkem. Tuto usedlost s názvem Borepeer Park krátce předtím zakoupila Jelena Baturinová, manželka bývalého moskevského starosty Jurije Luškova. Zaujalo mě, že se jediná ruská miliardářka rozhodla seznámit s životem na anglickém venkově a vyhledala jsem si tento dům v britském katastru nemovitostí. Ačkoliv tam byla uvedena kupní cena 5,5 milionů liber, čili asi 165 milionů korun, žádné ruské jméno jsem tam nenašla. Majitelem byla jakási Skymist Holding Limited. Stejná obskurní společnost, jaká platila rozsáhlou rekonstrukci. Kdybych náhodou nevěděla, že v tamní hospodě byl viděn sám bývalý starosta a kdyby mi jeho právník neposlal výhružný dopis, když jsem se o koupi zmínila ve Washington Post, možná bych nikdy s jistotou nepřišla na to, čí identitu Skymist Holdings Limited vlastně skrývá. Aby se moderní autokraté udrželi u moci, potřebují mít možnost své peníze vzít a ukrýt je, aniž by si museli dělat hlavu s politickými institucemi, které vyzývají k transparentnosti, odpovědnosti nebo veřejné diskuzi. Tyto peníze jim pak pomáhají posilovat nástroje útlaku. Právě kvůli tomu a kvůli svým horečnatým snům o historii Putin tak nenáviděl demokratický aktivismus na Ukrajině. A proto ho tak rozzuřila ukrajinská revoluce v roce 2014. Kdyby podobné hnutí někdy získalo moc v Rusku, byl by prvním adeptem na uvěznění.

demokracie metastázuje. Prezident Hugo Chávez nastoupil do úřadu v roce 1998 po důrazné kampani požadující změnu. Hodlal upravit ústavu, dokonce chtěl změnit název země. Venezuelská republika, založená o 40 let dříve, byla nejbohatší zemí Jižní Ameriky a jednou z jejich nejsilnějších demokracií. Avšak stejně jako v řadě dalších států disponujících ropou, v ní bujel nepotismus a korupce, byť ve své známé staromódní podobě. Politici občas dostávali úplatky a na oplátku čas od času přihrávali výhodné kšefty svým přátelům. Když pak v 90. letech 20. století klesly ceny ropy, staly se tyto praktiky terčem opravdového hněvu občanů. Podplukovník venezuelské armády Chávez, který se v roce 1992 neúspěšně pokusil o státní převrat, tento hněv zaznamenal a využil ho. Po svém propuštění z vězení se zúčastnil voleb a s kampaní namířenou proti zkorumpované Venezuelské republice je vyhrál. Slíbil přitom vytvořit poctivější Bolívarskou republiku Venezuela. O rok později, v době, kdy byl ještě vnímán jako reformátor, nový venezuelský prezident absolvoval schůzku se svým šéfem vnitřní bezpečnosti Jesusem Urdanetou. Oba muži se znali od té doby, kdy sloužili jako mladí armádní kadeti. V roce 1992 spolu naplánovali státní převrat a když se nezdařil, byli společně uvězněni. Urdaneta byl vnímán jako člen Chávezova nejbližšího okruhu. Urdaneta za Chávezem přišel s tím, že má důkazy o korupčních praktikách, kterých se začíná dopouštět nová, údajně revoluční vláda. Řekl prezidentovi, že několik vysokých úředníků jeho kabinetu nadsazuje výdaje za státní zakázky, včetně těch za tisk Chávezem navrhované nové ústavy. O několik let později Urdaneta tvrdil, že tehdy na Chávez naléhal, aby podobnému chování učinil přítrž. Varoval ho, že pokud to neudělá, bude se korupce šířit. Chávez ho vyslechl, ale neřekl nic. A potom, o několik týdnů později, Urdanetu nenadále vyzval k rezignaci. Veškeré vyšetřování korupce bylo zastaveno venezuelským nejvyšším soudem. Jak Urdaneta předpověděl, pro vládnoucí elitu to byla jasná zpráva. Pokud jste loajální, můžete krást. Stejně jako Putin, i Chávez si zvolil cestu. Nasměrovat Venezuelu směrem ke kleptokracii. V následujících letech Chávezovi kumpáni podporovali prezidentovo úsilí o eliminaci veškerých forem odpovědnosti a transparentnosti, což jim pomáhalo udržet si moc a zároveň je to chránilo před zvídavými pohledy. Stejně jako Putin, i Chávez pozvolna likvidoval demokratické instituce v zemi. Tisk, soudnictví, státní správu, ochránce práv, přičemž nadále hlásal, že věří v demokracii. Přizpůsobili se i jeho příznivci. Samotný stát se postupem času začal chovat jako zločinecký syndikát, jako parazit, který vysává svého hostitele. Státní zaměstnanci, kteří se v tomto procesu stali spoluviníky, přijali za svůj postoj zvaný omerta. Neříkat nic o ničem. Zákon porušovali všichni, proto o tom nikdo nechtěl mluvit. Funkcionáři, kteří se na tom podíleli, měli pozoruhodný profit. Během 14 let, kdy byl Chávez u moci, Venezuela z vývozu ropy získala téměř 800 miliard dolarů, téměř 19,5 bilionu korun. Velká část těchto peněz skutečně šla na financování státních sociálních programů. Nicméně stovky miliard dolarů z příjmů státní ropné společnosti Petroleos de Venezuela, PDVSA a dalších venezuelských státních podniků putovaly na různé zahraniční bankovní účty. Neziskové organizaci Transparency Venezuela, jež monitoruje úplatkářství v této zemi, se jen v souvislosti s PDVSA podařilo zdokumentovat 127 rozsáhlých korupčních kauz, včetně 17 případů, ve kterých pravděpodobně šlo o více než miliardu dolarů. Pro lidi těsně spjaté s režimem nebylo rozkrádání v ropném průmyslu jediným zdrojem nezákonných příjmů. Ještě významnější byla forma korupce, která dříve v takovém rozsahu neexistovala. Systematicky prováděné manipulace směnou, které byly možné díky státem nastavené soustavě rozdílných kurzů. Zpočátku se této příležitosti mohl chopit kdokoliv.
Mladí Venezuelané, kteří studovali v zahraničí, dostali možnost žádat o příspěvek v podobě levných dolarů, jež měly být použity na zaplacení studia. Tisíce středostavovských mladíků a dívek rychle přišli na to, jak tento systém využít ve svůj prospěch, což vyústilo v prudký nárůst počtu Venezuelanů studujících na školách s výukou angličtiny v Dublinu a okolí. Jezdili tam popíjet Guinness, pochytit pár vět a co nejlépe využít uměle nastavených směnných kurzů. Jiní Venezuelu nikdy neopustili a místo toho platili školám, které neměly skrupule, za vystavení dokumentů o studiu v zahraničí. Levné dolary pak mohly na černém trhu směnit zpět za venezuelské bolívary, ovšem za mnohem vyšší částku, což příslušnému studentovi vyneslo zisk několika tisíc dolarů. Novinář Francisco Toro označuje tuto masovou účast na podvádění za demokratizaci kleptokracie. Samozřejmě zde ale existovali i tací, kteří podváděli ve větším měřítku. Ti, kteří měli velmi dobré konexe, přišli na způsob, jak získat desítky či stovky milionů dolarů za účelem dovozu náhradních dílů, zdravotnických potřeb, telekomunikačního vybavení, chemikálií nebo počítačů. Jakmile Venezuela potřebovala něco dovést, vždy se objevil někdo, kdo vytvořil falešné dokumenty a diskrétně podplatil pár lidí, aby si tak otevřel cestu k levné měně. Kolik peněz takto zmizelo, vlastně nikdo neví. Po venezuelském hlavním městě je roztroušeno množství zbrusu nových a zcela prázdných bytových domů, které údajně vznikly jako vedlejší produkt praní špinavých peněz.

První rána pro Venezuelu přišla v letech 2002 až 2003, kdy Chávez propustil 19 000 zaměstnanců ropné společnosti, kteří se zúčastnili stávky, a lidi s odbornými znalostmi nahradil těmi, kdo mu byli loajální. Tím toto odvětví uvrhl do chaosu. Poté došlo k poklesu cen komodit a ještě o něco později Trumpova administrativa uvalila sankce na PDVSA, což kolaps jen urychlilo. Přibližně tou dobou se ve Venezuele v důsledku machinací s měnou začal projevovat kritický nedostatek všeho. Zmizely miliardy nebo možná desítky miliard ze státních fondů, devizy se vytratily na soukromé účty v zahraničí, hyperinflace nabírala na tempu a dovážené zboží putovalo kdo ví kam. Ukázalo se, že korupce není bezvýznamným vedlejším produktem bolívarské revoluce. Korupce se nacházela v samotném srdci autokracie, jež vystřídala demokracii. A Venezuelané to věděli. Právě proto v roce 2013, v měsících po Chávezově smrti a nástupu Nicolase Madura do prezidentského úřadu, proběhly v celé zemi série mohutných demonstrací. Vypadalo to, jako kdyby toto měl být konec režimu. A mnoho lidí očekávalo, že tomu tak bude. Namísto toho právě v tom okamžiku přispěchala na pomoc autokracie SRO. Jak může ničemný stát přežívat pod uvalenými sankcemi? S pomocí nových zdrojů financování. Obchodu s drogami, nelegální těžby, vydírání, únosů, pašování benzínu. Kolumbijsko-venezuelská hranice je dnes zjizvena nelegálními a neregulovanými zlatými doly. Na cestě z letiště do centra Caracasu se lidé stále vystavují riziku únosu. Stát, který je součástí autokracie SRO, má ale i jiné možnosti. Ve chvíli, kdy se kvůli nestabilitě a bezpečnostnímu riziku začaly z Venezuely stahovat severoamerické, jihoamerické a evropské firmy, nastoupily na jejich místo ruské společnosti. A to jak z vlastního rozhodnutí, tak i z popudu státu. Rosneft, Gazprom, Lukoil a TNK BP, společný rusko-britský podnik, investovali peníze do venezuelské ropy a zemědělství a dokonce i do výroby. Vzrostl venezuelský import dotovaného ruského obilí, čímž byly nahrazeny dřívější dodávky ze Spojených států a Kanady. Také jediný benzín, který lze ve Venezuele sehnat, je ten dovezený z Ruska. A do Caracasu krom toho připutovaly i zbraně a výzbroj v hodnotě asi 4 miliard dolarů, včetně 100 000 kusů kalašnikovů, 24 stíhaček a 50 vrtulníků. Mezinárodní instituce při poskytování půjček Venezuele postupovaly stále obezřetněji a tak na jejich místo nastoupila Čína. Ta v té době poskytovala úvěry bez jakýchkoliv podmínek, což znamená, že výměnou za peníze nepožadovala žádné ekonomické ani jiné reformy. Díky tomu mohl Chávez a po něm i jeho nástupce Maduro odložit jakékoliv finanční zúčtování a pokračovat v politice, která nakonec zcela zničila venezuelskou ekonomiku. Podobně jako Čína, i Kuba měla k podpoře Venezuely finanční a ideologické důvody. Obě země již od počátku Chávezova prezidentství vnímaly fakt, že je navzájem spojuje společný protiamerický program. Venezuela Kubě dodávala svou dotovanou ropu. Kubánská vláda na oplátku poskytovala Venezuele vojáky, policisty a bezpečnostní a zpravodajské experty, částečně jako náhradu za Venezuelany, kterým Chávez nedůvěřoval, a také sportovní trenéry, lékaře a zdravotní sestry. Naproti tomu vřelé vztahy mezi Venezuelou a Tureckem podle všeho nemají původ v ideologii, nýbrž v osobních vazbách mezi tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a Nicolasem Madurem. Oba sdílejí nechuť k demokracii a k protikorupčním hnutím ve svých zemích a také pocit, že zavedené demokracie ve světě je nerespektují. Erdogan při návštěvě Caracasu v roce 2018 prohlásil, že se jemu i Madurovi dostalo urážky. Někdy nás nazývají sultánem nebo diktátorem, nevěnujeme jim pozornost. Tím bylo spečetěno přátelství. Venezuela obchází sankce, do Turecka vyváží zlato a získává za ně potraviny. Ovšem žádný ze zahraničních vztahů Venezuely není tak zvláštní jako její úzké a hluboké vazby na Irán. Co je spojuje? Ropa, antiamerikanismus, odpor k demokratickým hnutím ve vlastní zemi a potřeba naučit se temnému umění, jak se vyhýbat sankcím. Již od roku 2000 Irán soustavně navyšoval svou pomoc. Nejprve Chávezovi a poté Madurovi.
Íránci kupovali venezuelské zlato a posílali za ně potraviny a benzín. Podle obecně přijímaného názoru Íránci Venezuele radí v oblasti represivních taktik vůči opozici. Krom toho Venezuele pomohli postavit továrnu na výrobu dronů, pravděpodobně s nejistými výsledky, a poslali do země vybavení a pracovníky na pomoc s opravami venezuelských ropných rafinerií. Pokud jde o Venezuelany, ti možná pomáhali prát peníze Hizbaláhu. Teroristické skupiny již Írán podporuje. A předpokládá se, že představitelům Hizbaláhu a Íránu poskytli pasy. Už jen úsilí samotného Íránu by pro venezuelský režim znamenalo hodně. Dohromady je to ale Írán, Rusko, Čína, Kuba a Turecko. Z publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Zaměstnanci Kennedyho kulturního centra musí z fasády i materiálů odstranit jméno amerického prezidenta Trumpa. Rozhodl o tom soud. Menšík do finále tenisového Roland Garros nepostoupil, prohrál se s Zverevem. A dnes bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Je sobota 6. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert proplácet nebude.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Plánované programy knihovny Václava Havla budou pokračovat do konce června. O dalším fungování se má rozhodnout během letních prázdnin. Podle jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška z hnutí STAN bude čas jednat s Dagmar Havlovou o právech k názvu i činnosti knihovny.
4: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
5: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
6: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen jak mediálně, tak i zevnitř knihovny.
5: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z hnutí STAN. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a toto podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
6: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
5: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
2: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
7: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
8: Ten návrh se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
7: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
9: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, s kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
10: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
11: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
10: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
12: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
10: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
13: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
2: Na slavnost blahořečení v Brně pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let od svého vzniku veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti.
14: Tak těch 100 let, to je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
15: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
14: My začneme už v 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
15: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
14: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
15: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít nebude, protože se rychle z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
16: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
2: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále čtyřhry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová ve dvou sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
10: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a nehoda u Lubence. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. Na nehodu pozor na silnici 6 z Prahy, z Karlových Varů do Prahy. Za Lubencem osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. Nehodu vyšetřují také u Štenberku na Olomoucku. Na silnici 46 do Opavy se v Lipině střetla dvě osobní auta. Omezují průjezd v prudké zatáčce, s opatrností ale projedete. A v Praze pokračuje údržba tunelu Strahovského ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce tam mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Co by měla přinést novela stavebního zákona projednávaná ve sněmovně? K čemu může být dobrý centrální stavební úřad? Proč tak zásadní změnu vláda prosazuje poslaneckým návrhem bez řádného připomínkového řízení? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Poslanecká sněmovna ve středu ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Zneklidňuje vás, jak komplikovaně se novela prosazuje?
18: Pro mě to je celkem očekávaný vývoj, protože samozřejmě není to jednoduchá materie a v tuhle chvíli hledání i politického kompromisu, který by vedl k tomu, že skutečně přijmeme takový zákon, který bude schopen stavební řízení v České republice urychlit, prostě není jednoduché. A takže není to pro mě překvapení, splňuje to moje očekávání v tuhletu chvíli, včetně diskuzí, které se k tomu vedou.
17: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků už v březnu žádala, aby návrh byl stažen, protože je, cituji, neproveditelný a neakceptovatelný. Podobné výhrady má Česká komora architektů. Jak ho hodnotíte vy za Hospodářskou komoru?
18: My se k tomu stavíme tak, že podporujeme změny, které se chystají, které by měly vést k tomu, aby skutečně došlo ke zjednodušení povolovacích procesů v České republice. Nakonec můžeme se podívat na to, jak dlouho trvá příprava staveb, povolení staveb v České republice a třeba u těch velkých dopravních staveb nebo velkých administrativních objektů, bytových objektů, není žádnou výjimkou, že takové povolování, včetně související změny územního plánu, trvá 10 a více let. A jenom za ty poslední roky, kdy nám ceny stavebních prací vyrostly mnohonásobně po covidu, tak se ukazuje, že odkládání výstavby, kterou potřebujeme, nutně potřebujeme, vede k jedné jediné věci. Celé to prodražíme a na to v mnohých případech nebudeme mít ani ty privátní zdroje, například na naši třeba podnikatelskou výstavbu, a nebo to nebude mít ani stát na výstavbu třeba dopravní infrastruktury, nebo také ale školek a dalších zařízení, které stát potřebuje.
17: Jenomže zmínění odborníci si stěžují, že s nimi novela zákona projednávána nebyla a jejich připomínky většinou nebyly nějak přijaty. Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová, mimochodem vaše dlouholetá kolegyně, řekla v rozhovoru pro server iDnes.cz, že se řada připomínek od od Svazu měst a obcí nebo od vaší komory brala v potaz. Jste tedy jako hospodářská komora spokojeni s komunikací kolem novely zákona?
18: V čase, který máme teď k dispozici a také v klimatu, které teď momentálně je, musím říct, že jsme rádi, že připomínky, které jsme uplatnili za hospodářskou komoru, tak byly brány v potaz. Mimo jiné byli jsme účastni i dalších diskuzí, které se vedou na půdě parlamentu, případně na jiných pracovních forech. A mnoho z těch věcí, které padaly i od ostatních stran, tak vím a prokazatelně vím, protože třeba jsme stáli na stejné straně při uplatnění připomínek, tak byly zohledněny, byly doplněny potom do toho komplexního pozměňovacího návrhu, který teď bude ve druhém čtení projednáván. A myslím si, že to pomohlo. V mnohých případech to pomohlo.
17: Měli jste původně předložené podstatné připomínky, kterou jste vznesli?
18: No, podstatné připomínky se týkaly především třeba právě vyvažování těch zájmů, které se dneska v tom stavebním řízení musí vyvažovat. Jsem velmi rád, že třeba byla akceptována ta naše připomínka, že budou vyvažovány právě v tom vlastním stavebním řízení zájmy, chráněné zájmy, které vyplývají z různých zákonů. Bude to podpořeno samozřejmě třeba i tou integrací těch orgánů a těch pracovníků, kteří hájí ty veřejné zájmy právě do toho stavebního úřadu. Ale třeba důraz na to, že je potřeba při vyvažování těch zájmů klást důraz na zaměstnanost v regionu, na sociální smír v regionu, ale také na podmínky pro podnikání. To jsou věci, které jsme uplatňovali společně s dalšími a jsem rád, že třeba taková připomínka byla do toho návrhu zohledněna a že se tam objevuje.
17: Opozice předloze vytýká především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadit jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Proč ten spěch, co myslíte?
18: Víte, já jsem byl u mnoha legislativních návrhů, které v posledních možná 20 letech procházely poslaneckou sněmovnou. Některé procházely jako vládní návrhy a některé změny procházely jako poslanecké návrhy. Nakonec u digitalizačních zákonů, u kterých jsem stál, ať už když jsem pracoval pro stát, tedy na ministerstvu, nebo jsem nakonec mnohé z nich prosazoval z toho privátního sektoru a šli poslaneckou iniciativou, tak se podařilo přijmout normy, které byly kvalitní. Tohle je rozsáhlá norma, to v každém případě nespochybňuji, že to je velmi rozsáhlé. Mimo jiné je to rozsáhlé i proto, protože s tím souvisí změna dalších zákonů. Není to samotný stavební zákon, ale jsou to právě i ty doprovodné zákony, které se při té příležitosti musí změnit, aby ty změny opravdu měly efekt. A to vyvolává samozřejmě neklid, to vyvolává možná pochybnosti u mnohých těch stran a upozorňují na to, že kdyby měli více času a mohli se na to více soustředit nebo měli možnost o tom diskutovat, že by třeba přišli ještě s dalším návrhem. Popravdě řečeno, ale o novele stavebního zákona se tady, razantní novele stavebního zákona se tady mluví posledních 10 let a když už potom není síla na to, řekněme tím standardním legislativním procesem, tu změnu prosadit a zrealizovat, tak pak možná přichází tahle cesta přes poslaneckou iniciativu, která je naprosto legitimní a v některých případech krizových okamžicích může být z našeho pohledu cestou, která vede k cíli.
17: Vedoucí odboru územního plánování Jihomoravského kraje Jana Janíková varuje, že přípravu novely stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj neprojednalo s těmi, kdo s ním každodenně pracují. A je v ní tak řada nesmyslů prý. Jak si to vysvětlujete? Tu nekomunikaci s lidmi z praxe.
18: Já bych popravdě řečeno to neviděl tak, že to není s lidmi z praxe projednáváno. Mnoho, není žádným tajemstvím, že hospodářská komora byla partnerem Ministerstva pro místní rozvoj před více jak 5-6 lety, kdy se zpracovávala první verze, řekněme, komplexní novely stavebního zákona a to byla široce diskutovaná novela. Nakonec po volbách, potom tedy k té novele, která prošla na sklonku volebního období, tak byly uplatněny další připomínky, úpravy, změny, které se promítly. A teď se ty návrhy zase vrací do toho původního návrhu. Takže není to tak, že by ty věci dlouhodobě nebyly diskutovány. Chápu a vnímám jednu důležitou věc a nechci to v žádném případě podceňovat, je, že se zasahuje do té přenesené působnosti a v tuhletu chvíli mnohé z těch stavebních úřadů, které dneska působí v rámci obcí s rozšířenou působností, tak prožívají velkou míru nejistoty, jak to s nimi bude, jak bude fungovat ten centrální Centrální stavební úřad v rámci tedy poboček, které budou po celé republice, jestli všichni zaměstnanci budou moci přejít, za jakých podmínek budou přecházet. Ano, to jsou věci, které jsou legitimní a to jsou mimo jiné i věci, na které my ministerstvo upozorňujeme, že jestli existuje nějaké riziko samozřejmě s implementací stavebního zákona, tak v okamžiku, kdyby právě kvalifikovaní zaměstnanci z těch stavebních úřadů nepřešli na nový centrálně stavební úřad a jejich dekoncentráty v území.
17: No, třeba podle předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického si zaměstnanci zpravidla po přesunu od obce pod stát pohorší. Obce zaměstnancům mohou nabízet třeba řadu benefitů, které by pro stát byly nepřijatelné. Tohoto se neobáváte?
18: My to vnímáme jako riziko a určitě mimo jiné s panem kolegou Holickým jsme dlouhodobě ve spojení a díky tomu, že já jsem působil v oblasti veřejné správy na ministerstvu vnitra, měl jsem celou koordinaci veřejné správy na starosti, tak si moc dobře uvědomuju, jak je důležité právě komunikovat s územní samosprávou. Mimo jiné byl jsem to i já, kdo třeba přebíral od policie v roce 2000, přebíral na magistrát hlavního města Prahy agendy od policie, z kterých se stávaly civilní agendy právě v přenesené působnosti a byly to stovky lidí, které přecházely v té době ze státu na obec, v tomto případě na hlavní město Prahu. A teď padá rozhodnutí, že zase v některých agendách zase tito lidé budou přecházet pod státní správu. Prostě je to rozhodnutí o tom, kde bude ta státní správa vykonávána a kteří lidé to budou dělat. A samozřejmě si myslím, že stát v takovém okamžiku, v tomto případě má udělat všechno pro to, aby ty kvalifikovaní lidé, kteří stavební řízení umí, znají, mají respekt a požívají nějaké autority tak, aby v maximální možné míře měli možnost přejít za stejných, ne-li lepších podmínek pod křídla státu.
17: Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč nevíme, kdo návrh zákona psal? Spekuluje se o velkých developerských skupinách, pro které jsou v zákoně nepochopitelné úlevy.
18: Já vůbec v tuhletu chvíli nevím, kde se bere tenhle ten názor nebo tohleto stanovisko. Opakovaně se s tím setkávám, ať už na jednání v parlamentu nebo na jiných fórem. Víte, co je nejzajímavější, že největším developerem v České republice je stát a územní samosprávy. A mimo jiné právě i pro ně, pro jejich výstavbu, třeba bytovou výstavbu, kterou chtějí zrealizovat třeba obce právě z hlediska dostupného bydlení, tak to bude svědčit úplně stejně jim, jako i soukromým investorům, kteří budou podobné objekty nebo podobné stavby realizovat. To znamená, je to pro všechny developery a je to i pro developera, který se jmenuje stát, třeba v dopravních stavbách, nebo i pro obce nebo kraje, které budou budovat seniorské domy nebo školy nebo další veřejnou vybavenost.
17: Novela zavádí velké projekty s podlahovou plochou nad 10 000 metrů jako stavby ve veřejném zájmu, které se budou schvalovat jednodušeji, podobně některé dopravní stavby. To vám nepřipadá jako jasná úleva pro developery?
18: Já bych byl nejradši, kdyby ta úleva byla pro všechny. Popravdě řečeno. A já bych byl rád, a mimo jiné, ale ten stavební zákon s tím počítá, že ty jednodušší stavby, chcete-li rodinné domky a jiné stavby, opravdu i pro ně bude obrovské zjednodušení. A když se bavíme o té hranici, dokážu si představit, že nakonec kompromisem může být 8 000 metrů nebo 12 000 metrů. Je to nějaká hodnota, která si myslím, že může být jinak stanovená, ale to, že existují bytové komplexy, které, jak říkám, může chtít stavět a chce stavět třeba i hlavní město Praha nebo další obce, které chtějí třeba na uvolněných teritoriích, brownfieldech postavit a že to je potřeba budovat jako komplex, že je potřeba to budovat včetně veřejné infrastruktury, ať už se jedná o komunikace nebo veřejnou vybavenost, je prostě pravda. A jestli chceme to docílit, že chceme, aby právě třeba bytový fond byl doplněn co nejrychleji a schází nám statisíce bytů v České republice, které bychom potřebovali rychle dobudovat, no tak musíme tomu dát nějakou preferenci. Takže je to nějaká hranice, může být stejně tak o něco menší, stejně tak o něco větší, ale v každém případě si myslíme, že právě u těchto velkých bytových komplexů a mimo jiné ty plochy v území mnoha měst jsou, které byly dříve třeba průmyslová teritoria a která by dneska mohla sloužit právě bydlení, tak tam si myslím, že stojí za to tomu preferenci a zjednodušení dát.
17: Chystaná novela stavebního zákona může podle ekologického hnutí Arnika způsobit kolaps povolování staveb. Podle hnutí budou v Česku zhruba 2 roky fungovat 3 různé režimy povolování, což bude znamenat právní nejistotu. To je vážná výhrada, ne?
18: To je vždycky. Když dochází k nějakým změnám, tak vždycky dobíhají stará řízení podle starých právních předpisů ve staré struktuře a potom jsou nové povolovací procesy podle nových právních předpisů a to je úplně běžné, to se děje u každé agendy, která prostě najednou se organizuje a zabezpečuje jinak, ať už institucionálně, to znamená na jiném úřadě, anebo to platí pro řízení, které má. Takže úplně běžná záležitost, která se děje. Ano, jak říkám, i pro nás, a my na to upozorňujeme, říkáme největší riziko, které vnímáme, že by nepřišla dostatečně velká kvalifikovaná většina lidí, kteří dneska na stavebních úřadech působí a tak říkajíc neměl by kdo rozhodovat podle nových principů a nových pravidel.
17: Novela znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu s tím, že by ji měli zamítnout. Jak to vidíte vy?
18: Víte, já myslím, že právě v tom si myslím, že novela stavebního zákona přináší nový pohled a já jsem za něho vděčný. Těch veřejných zájmů, které potřebujeme při výstavbě zohlednit, je prostě víc. A mimo jiné, není to jenom ochrana izolovaného zájmu jedné skupiny, a teď vůbec nespochybnuju kvalifikaci ani univerzit, ani expertů, odborníků, ale já jsem tady mimo jiné proto, abych říkal, že my potřebujeme v České republice stavět a mimo jiné potřebujeme umožnit výstavbu třeba i průmyslových objektů anebo podnikatelských objektů, které v České republice máme, protože podnikat se musí, protože podnikání aktivit firem a zaměstnávání lidí jsou potom odvody do toho veřejného rozpočtu a z těchto odvodů mimo jiné můžeme chránit památky, opravovat Národní muzeum nebo cokoliv jiného dělat. To znamená, musí se vyvažovat ty zájmy a nemůžeme v tuhle chvíli říct, že jenom jeden z těch zájmů je ten nejdůležitější a všechny ostatní potlačit. To se bohužel občas stává a potom se divíme, že třeba některé věci se nerealizují a potom za ně dáváme obrovské peníze anebo velmi rychle, možná překotně některé věci potom stavíme a má to zase jiné důsledky, které jsou zase neblahé pro cokoliv jiného. Takže vyvážené poměřování zájmu je to správné, k čemu směřuje mimo jiné i tento návrh stavebního zákona.
17: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Novinky, které se zaváděly v minulosti, se pilotně zkoušely. Byl by na to v tomto případě čas?
18: Já myslím, že ta diskuze probíhá dlouhodobě a všichni ti, kteří se v oblasti stavebního řízení, povolování, územního plánování pohybují, tak moc dobře vědí, kde jsou ty největší boláky, které české stavební povolovací řízení má. Pro nikoho přece nemůže být překvapením, že teď se ta diskuze otevřela. O těch věcech se mluví dlouhodobě. Takže já opravdu si nemyslím, že máme další čas na nějaké další diskuze. A jsem si vědom toho, že v některých případech budeme třeba následně budeme tu diskuzi vést a že parametricky třeba některé ty věci se budou ještě upravovat. Ano, to se stává a nejenom v oblasti stavebního řízení, ale myslím si, že v tuhletu chvíli v některých ohledech jsme, jak se často říká, byli papežtější než papež a v některých oblastech jsme třeba šli nad rámec evropské legislativy, která třeba není uplatňována v okolních státech kolem nás a to mimo jiné třeba vede k tomu, že se v Polsku staví některé objekty třeba pro podnikání nebo dopravní infrastruktury rychleji, než se staví v České republice. A pokud chceme udržet krok a být konkurenceschopní s těmi ostatními, no tak bychom měli se podívat teda, co platí kolem nás a zvolit stejné podmínky. A v některých případech tedy skutečně srovnat krok s těmi ostatními.
17: Podle premiéra Andreje Babiše není informování veřejnosti o změnách, které zavádí ta projednávaná novela stavebního zákona, ideální. Myslíte, že je to hlavní problém té novely?
18: Já, a protože s tím mám osobně zkušenosti, myslím si, že stojí za to, a vím, že ministerstvo se o to snaží, a je otázka, a nevidím do toho, protože u těch jednání nejsem, je komunikace především právě s těmi stavebními úřady, s lidmi, kteří na nich pracují, a samozřejmě s tou odbornou veřejností. To je největší péče, kterou by mělo ministerstvo tomu věnovat. A neskončí mimo jiné ani tím, že se projedná novela zákona ve sněmovně a schválí se,

0: marně dožadují odpovědí ministerstva na jejich dotazy a připomínky. To nesvědčí o dobré komunikaci ministerstva pro místní rozvoj.
1: Já opravdu v tuhle chvíli můžu vycházet jenom ze své vlastní zkušenosti a z implementace taky složitých věcí a změn, které se v téhle republice odehrály v oblasti digitalizace. A jestli jsem na něco dbal, tak to byla právě komunikace právě s územím, s odpovědnými zaměstnanci jednotlivých úřadů. Věnoval jsem tomu 3 roky života a proto říkám, je to takhle dlouhá doba a musí si každý, kdo se do toho pustí, uvědomit, že tomu bude muset obětovat 3 roky svého života a pracovní náplně od rána do večera.
0: Podle šéfky rezortu Zuzany Mrázové za ANO, ministerstvo pro místní rozvoj spustilo webové stránky s ucelenými informacemi k novele stavebního zákona. Může to stačit?
1: Samou sobě to nestačí. Ne. Samou sobě to nestačí. Byť si myslím, že pro základní orientaci toho, co se navrhuje, kam to směřuje, otázky, odpovědi, řekněme, na které si lidé kladou, tak určitě tohle je cesta, která může mnoho nejasností odstranit. Ale jak já říkám, já jsem vždycky za sebe osobně sázel na tu osobní komunikaci s těmi, kteří nesou ten největší díl odpovědnosti nebo kteří ponesou největší díl odpovědnosti a v tomhle případě jsou to ať už existující, nebo budoucí zaměstnanci právě stavebních úřadů a také profesních organizací, kteří samozřejmě do té výstavby mluví a budou vstupovat.
0: Ministerstvo vysílá do krajů takzvané koordinátory, kteří mají změny vysvětlovat. Háček je v tom, že podle odborníků dostatečně problematice nerozumějí.
1: Ano, já neznám podmínky, za kterých se odborníci vybírali, anebo jestli se podařilo vybrat lidi, kteří měli tu správnou kvalifikaci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, aby ti lidé požívali autority. A samozřejmě ty diskuze jdou do velkých detailů, na který by měl takový koordinátor umět odpovědět, a nebo by měl umět zajistit tu odpověď v nějakém reálném čase a nemusí každý znát všechno, ani já neznám všechno a neznal jsem ani předtím, když jsem třeba takové věci zaváděl, takže musíte mít bohatou infrastrukturu, která je schopna operativně reagovat a odpovídat na otázky, někdy i velmi nepříjemné, na které musíte odpovídat.
0: Předseda vlády očekává, že výhody změny stavební legislativy vysvětlí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jak tomu rozumíte? To je přece prvotně tady povinnost ministryně Mrázové, ne?
1: Ano, myslím si, že primárně to samozřejmě musí odpovídat a je to v gesci podle kompetenčního zákona, to spadá na ministerstvo pro místní rozvoj a je to odpovědností v prvé řadě paní ministryně, která gesčně za to odpovídá. Ale myslím si, že pokud asi pan premiér zmiňoval pana místopředsedu vlády Havlíčka, tak zejména z toho, že výstavba jako taková v České republice je potřeba, aby se nastartovala. A to je hospodářská disciplína. A podmínky pro to, aby se stavělo, tak těch podmínek je potřeba splnit hodně. Jedna z těch věcí, které je potřeba splnit, například to, jestli máme dostatek finančních zdrojů na to, aby se stavělo třeba dopravní stavby, nebo aby se dostavěla jaderná elektrárna, nebo aby se dobudovaly sítě. Za druhé je to oblast personální. To znamená, jestli v tuhletu chvíli máme lidi v oblasti výstavby, kteří jsou schopni ty stavby realizovat, to je jako absolventech našich škol, anebo případně pracovníků na ty stavby. No a třetí jsou ty procesy povolovací. Všechny tyhle ty 3 oblasti, ono jich je víc, ale ty 3 klíčové oblasti jsem zmínil, ty vstupují do toho, jestli se stavět v České republice bude a jestli výstavba v České republice se nastartuje tak, aby přinášela další růst, hospodářský růst. Mimo jiné, ty státy kolem nás v mnohém případě právě opírají o svůj hospodářský růst právě o výstavbu a realizaci výstavby. A proto si myslím, že asi pan premiér zmínil pana místopředsedu vlády Havlíčka, protože za hospodářskou politiku, nastartování hospodářského růstu právě odpovídá místopředseda vlády.
0: Jak odhadujete další vývoj? Prosadí vládní koalice za každou cenu svou?
1: Vnímám, že vládní koalice je rozhodnutá pro to, aby prosadila ten nový stavební zákon, byť je to bolestný proces a nepochybně ještě mnoho věcí se v následujících měsících a letech bude doplňovat, napravovat, protože není to jenom o zákoně, je to o prováděcích právních předpisech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách, které se budou muset upravit a změnit. Takže jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale byl bych rád, kdyby to podpořila i opozice, protože to nejhorší, co by se podnikatelům mohlo stát, jsou následné revize.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, byl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji a nashledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
4: Nevím.
3: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
4: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
3: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
7: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
8: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
9: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy.
8: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
10: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
11: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Budeme se bavit o batůškové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůškovou diplomacii.
13: Je to batoh.
11: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
13: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry.
11: Co to je batůšková diplomacie?
12: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování. Mm-hmm. A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhá, je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchajvanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
11: No, Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Williamu Lajovi daroval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková více cípá hvězda s mráčky. Jak vážené ocenění to je?
12: Je to poměrně vážené ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Tchaj-wanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, za rozvoj česko-tchaj-wanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchaj-wan symbolicky oceňuje celou politickou linii Českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchaj-wan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
13: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
11: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
13: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské a právě...
11: Kde všude na Tchaj-wanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
12: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomaci nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová pragmatická, čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Hmm. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
14: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on za hodnotové a pragmatické.
12: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všimi jednal vždy o tom, co česko-tchajvanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
14: Já vás ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické, nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
15: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
14: Mohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
15: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
12: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreje nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta neztratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016-2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pád, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně, z Evropy, vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
14: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
16: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
14: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
12: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svoji nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
14: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
12: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda Senátu, ať už to byli různí další aktéři.
14: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
12: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to v souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem se vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy na oficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan. ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
14: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tchaj-wanu mají, tchajwanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tchaj-wan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
12: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí. Ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajwanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví nebo u firm, které potřebují nějaké regulatorní a institucionální kontakty. Takže ano, nezachrání to nějaký vztah, že Miloš Vystrčil by tam otevřel nějaké úžasné vztahy prostě pro ty firmy a udělal ten biznis za ně. Takže když ta firma už tam dlouhodobě působí, má stabilní obchodní vztahy, nejde třeba o strategický sektor, tak to zase tak podstatné není. Ale on, myslím si, že říká tím, co signalizuje, že jemu právě jde o ty strategická odvětví a tím se přizpůsobuje tomu tchajvanskému vnímání. Prostě Tchajvanci by nepochopili, proč má takhle strategické odvětví být necháno pouze na firmách. Tam je opravdu potřeba nějaký politický tlak nebo zastřešení.
14: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tchajvanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tchajvanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
12: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tchajvanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchajvanu kancelář CzechInvestu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajvanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
14: Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 000 000 korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tchaj-wan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech. Ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
12: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se neříká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
14: Nynější Vystrčilova cesta už má nějaké biznisové výsledky.
17: Investiční společnost Tchaj-wan Capital navyšuje podporu pro české a tchajvanské firmy o 50 milionů eur.
18: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
14: A to je jeden bod, pak jsou tu ta letadla.
18: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha Tchaj-pej.
14: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
12: Myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct, ale neznamená to, že reálně prostě sáhne ke všem těm výhruškám, které třeba může signalizovat. A už jenom proto, že Česká republika je součástí Evropské unie a od té doby, co Čína zkusila něco na Litvu, když litevská strana otevřela tajvanskou reprezentativní kancelář ve Vilniusu, tak od té chvíle má Evropská unie takzvaný anti-coercion instrument. A v okamžiku, kdyby ekonomicky chtěla Čína potrestat v uvozovkách Českou republiku, tak Evropská komise velmi pravděpodobně nebude váhat tento instrument použít.
14: Sáhnutí na cla, na investice, na přístup k trhu.
12: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být, tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
14: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tajvan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůžková diplomacie s Tajvanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tajvanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
12: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tchajvanu, tak pozval tajvanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické. Pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl, zapomněla jsem v kterém pořadu, ale řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kde by to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdyby k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty, co teda má být tak pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
14: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12 a že jsme o cestě předsedy Senátu na Tajvan mohli společně mluvit.
12: Děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tajvan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kadáfím. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
19: Louis Girardot, jeho jméno je spojeno s výrobou sektu ve starém Plzenci u Plzně. Spolehlivě víme, že pocházel z francouzského města Épernay, které bylo už od 17. století jedním z hlavních středisek výroby šampaňských vín. Tam se vyučil a pracoval ve slavném vinařství Moët & Chandon. Později se ale rozhodl, že bude vyrábět sekt sám, mimo Francii.
20: S manželkou prý procestoval celou Evropu, aby se nakonec někdy v době druhé světové války usadil v Šanově u Teplic. Jiná verze jeho příběhu tvrdí, že si už za první světové války našel manželku z Maďarska a s ní se pokusil usadit v její rodné zemi. Později ale odešel do Teplic.
19: České území si prý vybral proto, že naše země leží na 49. rovnoběžce, stejně jako jeho rodná Šampaň. Navíc vybudovat výrobu tady bylo levnější než v jiných evropských státech. Nechal si dovést francouzské vinné kvasinky a začal používat klasickou šampaňskou metodu výroby sektu.
20: Po únorových událostech v roce 1948 mu sklep znárodnil stát. Výroba šumivého vína v Teplicích skončila a on jako vinařský odborník musel přijít do starého Plzence. I tam se od válečných let rozvíjela výroba šumivého vína. Začala už v roce 1942. Po válce se tam vyrábělo už 60 tisíc lahví sektu ročně.
19: Louis Girardot ve starém Plzenci pracoval mezi lety 1949 až 52. Během svého pobytu pomohl zlepšit výrobu, naučil místní sklepmistry a technologie, jak se orientovat v odrůdách vína a v kvalitě hroznů, vhodných k výrobě sektů.
20: Proslýchá se, že měl sekt velmi rád. Svou zálibu prý odůvodňoval slovy: sekt je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Mnoho se také vypráví o jeho milostných aférách.
19: Po roce 1952 se vrátil zpět do Francie. Zanedlouho tam zemřel, údajně pod koly tramvaje.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Novou veřejnou ochránkyní práv bude Eva Kostolánská. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Irsko zakázalo vstup dvěma izraelským ministrům. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech přesunuli do Dallasu, kde mají základnu pro mistrovství světa. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ve vysílání Radiožurnálu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
22: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
21: Irsko zakázalo vstup do země izraelským ministrům národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a financí Becelelu Smotričovi, informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Správa Národního parku České Švýcarsko nepochybila, když před požárem v roce 2022 ponechala v lesích suché dřevo. Stížnost zamítlo státní zastupitelství v Děčíně. Poškození občané z Mezné u Hřenska, obci Třichovice a Staré Křečany měli za to, že správa parku měla odtěžit z lesa suché kůrovcové dřevo. Státní zástupce souhlasil se závěry policie a jeho rozhodnutí je pravomocné. Poškození se chtějí bránit, odvolat se už ale nemůžou, říká jeden z nich Pavel Kozdr.
23: Budeme chtít, aby to dozoroval nejvyšší státní zástupce. Chceme teda, aby si našli instituci, která potvrdí nebo případě vyvrátí, že to dřevo, které tam zůstalo, nespůsobilo zvýšení intenzity toho požáru.
21: V Mezné při požáru Národního parku schořily dva rodinné domy a oheň tam napáchal i další škody. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehli 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Do finále deblu postoupili v Paříži Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou. Kanadsko-brazilské duo Dabrovská Stefaniová porazili ve dvou setech. A čeští fotbalisté se v USA přesunuli do Dallasu, kde mají základnu pro blížící se světový šampionát, pokračuje reprezentační trenér Miroslav Koubek.
0: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsem udělal ranní tréninky, aby jsme museli běžně nevysávali před tím zápasem s Koreou, takže věřím tomu, že teploty budou ještě přijatelný odpoledne 35, tak se vyloučení, jo, takže ten náš program potrénovat, zase regenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
21: Úvodní zápas ve skupině čeká české fotbalisty příští týden ze čtvrtka na pátek v Mexiku. Hrát budou s Jižní Koreou.
1: Nehody na D3 před Veselým nad Lužnicí a také na Šestce u Lubence. Na nehodu pozor na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora. Před Veselým nad Lužnicí na kilometru 109 havarovalo vozidlo. Místo je označené šipkou silničářů. Na místě policie, projíždějte opatrně. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy překáží nehoda za Lubencem. Osobní auto tam srazilo zvěř. Připravte se na překážku v jízdním pruhu a také na pohyb lidí okolo. A v Praze je stále mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění a práce tam potrvají až do ranních hodin. Znovu otevřený by měl být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Teploty klesají na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a kránu se místy objeví mlhy. Přes den čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas plus, zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: The Czech government will decide on June 22nd who will represent the country at July's NATO summit, Prime Minister Andrej Babiš said on Friday. President Petr Pavel, who has attended every NATO summit since taking office, insists on being part of the delegation. Babiš argues that defence spending should be presented by the government and has previously said the president should not attend. The European Commission says Czech authorities were entitled to resume agricultural subsidies to companies owned by the Agrofert group. However, Brussels has stressed that the EU will not reimburse any of the funds until it completes its review of a potential conflict of interest involving Prime Minister Andrej Babiš. Lawyer Eva Kostolanská has been elected as Czechia's new ombudswoman, defeating former government human rights commissioner Klára Šimáčková-Laurenčíková in a parliamentary vote on Friday. She will formally take office after being sworn in, replacing Stanislav Křeček, whose term has already expired.
2: Weather.
3: Saturday will be mostly sunny to partly cloudy, with daytime highs ranging between 21 to 26 degrees Celsius. The future of Václav Havel Library hangs in the balance following the departure of one of the institution's co-founders, the late president's widow, Dagmar Havlová. Her withdrawal from the project follows internal conflict, which led to the loss of its principal sponsors and 17 member staff. Daniela Lazarová has the details.
4: Dagmar Havlová co-founded the library in 2004 after Václav Havel left the presidency, together with Havel's close associates Karel Schwarzenberg and Miloslav Petrusek. Although in recent years she has not worked for the library or taken part in its management, she holds personality rights to her late husband's name, and her presence in the institution gave it credibility. In a statement on social networks, Dagmar Havlová said she was worn down by the prolonged disputes and no longer had the strength to continue fighting for a project dear to her heart.
24: After a long and painful period of consideration and searching for other solutions, I have no choice but to follow Zdeněk Bakala and Karel Komárek. As of today, I too am regrettably withdrawing from our agreement. Every project should above all bring joy, including to those who bear responsibility for it. I devoted myself to the library within my capacities and to the best of my conscience and knowledge for 22 years. I believed in its original mission until the very last moment.
4: Dagmar Havlová added that she would work to preserve Václav Havel's legacy in other ways.
24: I will continue to safeguard my husband's legacy as he wished. I will continue to work through our foundation. And together with all those who hold Václav Havel in esteem, I will continue, as I always have, to commemorate his life and legacy, especially in the year that he would have marked his 90th birthday.
4: Dagmar Havlová's decision comes after weeks of internal disputes between the library employees and benefactors on the one hand and the library's current director, economist Tomáš Sedláček, on the other. In May, the library's entire 17-member staff also announced their departure. According to the news website Seznam Zprávy, Havlová's exit may undermine plans by the only remaining board member, David Dušek, to continue the library with new sponsors. Speaking to Czech radio, Dušek admitted that the situation was grave, but said he was not losing hope that the project would continue in some form.
5: To, co pro nás znamená její odchod.
6: What Dagmar Havlová's departure means for us is entirely clear. If she is no longer willing to grant its rights, not only personality rights connected to Václav Havel, but also rights related to educational programs, then the institution will lose its fundamental purpose. I'm not saying that the library is finished. It certainly marks the end of the institution as we have known it. But if we are able to revive it and give it a purpose consistent with Václav Havel's vision and also with Dagmar Havlová's understanding of how her husband's legacy should be preserved, then I believe we may still be able to achieve something.
5: Potom jsme asi schopni něco s tím dělat.
4: How the library's director, Tomáš Sedláček, who is at the center of the storm, will react to this latest development is not yet clear.
3: Daniela Lazarová with that report. And that's all from Radio Prague International. You can find more reports and news in English on our website radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Díky čemu roste nad očekávání reálná mzda a může tento trend pokračovat? Proč v průměrné hodinové mzdě silně zaostáváme za většinou zemí 27? Dočkáme se někdy eura? V čem má spočívat reforma penzijního připojištění, co přinese snížení poplatků penzijním společnostem? Tak to jsou naše dnešní témata. Hostem pořadu, jak to vidí, je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
7: Reálných mest v prvním čtvrtletí překonal očekávání a byl nejsilnější za posledních 5 let. Díky čemu?
8: No, tak já myslím, že se to dá přičíst třem věcem, protože nikdy to není tak jednoduché. A ta první, úplně jednoduše řečeno, nejsou lidi. To znamená, že poptávka po pracovní síle pořád převažuje nad nabídkou. Je do Česka prostě zaměstnanců, obzvláště pro některé obory, kde je potřeba třeba kvalifikovaná, ale manuální pracovní síla, tak je opravdu stále méně. Je i administrativně náročné do Česka přivést cizince, na rozdíl třeba od jiných zemí, kde nemají ten systém tak rigidní jako u nás. A to znamená, že prostě roste tlak na růst mest od těch zaměstnanců, kteří jsou tady, zaměstnavatelé se je snaží udržet, protože sehnat jinou pracovní sílu je pro ně těžké. Samozřejmě s tím souvisí i poměrně přísný zákoník práce a tak dále. A doložit se to dá vlastně i tím, že Česko, ten nedostatek lidí, my máme pořád jednu z nejmenších nezaměstnaností v Evropské unii, byť v posledním roce rostla, přesáhla 3%, jinak jsme dlouhodobě byli pod 3% ještě, ale pořád je to na poměry EU málo. No a co se dá říct určitě, proč je to rekordní, ta reálná mzda taky, myslím si, že tam hraje velkou roli to, že jsme měli za poslední roky v prvním kvartálu rekordně nízkou inflaci, protože reálná mzda je očištěná právě o růst cen, tedy o inflaci, ta byla pouze 1,6%, čili ten relativně velký nárůst těch hrubých mest, asi o 8%, tak vlastně díky té nízké inflaci znamenal opravdu velký nárůst té reálné mzdy a mzdy prostě také dohání to, co ztratili, protože Česká republika prožila v letech krize 22-23 po covidu, pak známá energetická krize a obrovská inflace, tak prožila jeden z největších propadů reálných mest vůbec v Evropě a z toho se vyhrabáváme vlastně doteď.
7: No a může to vydržet, pokračovat?
8: Tak nějaký růst určitě pokračovat bude, ale určitě ne takovým tempem, protože jako jednak třeba přece jenom začínají různé inflační tlaky, inflace mírně roste, už teď byla přes 2%, čili takto nízká nebude. A také se očekává kvůli krizi na Blízkém východě, samozřejmě trošku ochlazování ekonomiky, ona s tím souvisí ta inflace. A pro zajímavost bych to doložila tím, že Česká národní banka očekává růst reálné mzdy pro za celý letošní rok 4%, čili žádné 6-7%, jako vidíme teď, a příští rok jenom necelá 3%.
7: Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozorňuje, že tempo růstu reálných mest předbíhá produktivitu práce. Co z toho plyne?
8: Tak plyne z toho prostě to, že prostor zaměstnavatelů výrazně navyšovat hrubé mzdy lidem se prostě vyčerpá, protože práce lidí zdražuje tím, že rostou mzdy, ale ta hodnota, za kterou oni vytvoří tou svojí prací, a zaměstnavatelé podniky potom ve formě těch produktů, ať už jsou to služby nebo výrobky, prodají, tak oni narážejí na limity, že nejsou schopni ty svoje produkty nebo služby prodat prostě dráž, takže ta produktivita té práce potom vlastně klesá. A ten důvod, proč to tak je, že my jsme ekonomika, která má pořád velkou část průmyslu, ten je hodně postavený prostě na takové té levné práci, levné výrobě, bez velké přidané hodnoty, kde uprostřed nějakého dodavatelského řetězce se zahraničním vlastníkem, čili když už tam nějaká přidaná hodnota je, tak často končí mimo Českou republiku a to prostě brzdí rozvoj.
7: Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš si myslí, že by pro včasné tlumení inflačních očekávání české ekonomice slušel preventivní růst úrokových sazeb. Myslíte, že by k tomu kroku mohla centrální banka přistoupit?
8: Tak Česká národní banka doposud tvrdila, že zatím není potřeba, aby rostly sazby, že je v komfortní situaci, protože ty úrokové sazby u nás jsou stále relativně vysoké. Oni klesaly z té doby inflační krize relativně pomalu, jsou pořád vyšší než třeba v eurozóně, v zemích Evropské unie, které tady mají euro, na což upozorně poslední dobou možná i posluchači zaznamenali premiér Andrej Babiš neustále vybízí Českou národní banku, aby snížila dokonce úrokovou sazbu. A teď tento týden znova vlastně vystartoval po ČNB, že zaslechl právě, že by jako mohlo dojít k nějakému růstu sazeb naopak a že to považuje za úplně hrozné. A tak faktem je, že prostě samozřejmě to je politika centrální banky, její politika je udržovat inflaci nízkou v cíli, které je 2% ročně zhruba a právě úrokové sazby jsou jeden z klíčových nástrojů, ze dvou klíčových nástrojů, jak toho může dosáhnout. Čili pokud má centrální banka pocit, že jsou tady inflační tlaky, že některá čísla ukazují velkou úvěrovou aktivitu firm na trhu, tak jako ekonomové nevylučují, že by vlastně naopak, tedy místo původního i očekávaného poklesu sazeb mohlo dojít nějakým třeba i symbolickému malému růstu.
7: Uvidíme za 14 dní. Na druhou stranu hodinová mzda v Česku byla loni na úrovni 57% průměru v Evropské unii a byla tak sedmá nejnižší mezi 27 členskými státy. Včera tohle zveřejnil Český statistický úřad. Proč zůstáváme na chvostu?
8: Já si myslím, že to souvisí hodně s tím, o čem už jsem mluvila, tedy o té struktuře ekonomiky levné pracovní síle, což prostě spousta nebo velká část průmyslu nebo nějaká část průmyslu a služeb je na tom pořád závislá. Určitě je tam ale těch faktorů více. Třeba my máme, nevím, tedy ona se zvedala v poslední době, ale my jsme měli dlouhou dobu extrémně nízkou minimální mzdu, která samozřejmě potom určuje cenovou hladinu ve velké části nebo mzdovou hladinu velké části ekonomiky. Chybí nám tady obecně v české ekonomice taková ta špičková produkce vlastních značek s vysokou přidanou hodnotou, kde jsou také ty vysoké platy. A ten průměr potom dělá to, co vidíme. Hmm.
7: Zajímavé je, že šance na větší plat se zaměstnancům zvyšuje, pokud o něm nevyjednávají sami, ale na základě kolektivní smlouvy, přičemž ale nadpoloviční většina v České republice není pokryta takovou smlouvou, i když směrnice Evropské unie doporučuje, aby kolektivní vyjednávání pokrývalo až 80% zaměstnanců.
8: No, já si myslím, že to je vizitka relativně slabé pozice odborů v České republice. Oni mají také poměrně dost málo členů ve srovnání třeba s jinými zeměmi a ty důvody asi budou dva, možná tři, nevím, jeden je nepochybně to, že v 90. letech prostě odbory měly punc něčeho spojeného s komunismem prostě a tak dále, takže spousta lidí vlastně opustila a asi se to velmi těžko samozřejmě v průběhu let potom dohání. Další věc je, že tady došlo k obrovskému majetkovému přesunu v 90. letech v ekonomice. Přišlo spousta zahraničních firm, které neměly jako zájem prostě tady v montovnách s levnou prací, třeba když to jako budu hodně říkat tvrdě, zakládat nebo podporovat velké odborové organizace, které by na ně tlačily sem zdami. A tak nevím, to asi budou ty hlavní důvody.
7: A kdo si loni, co se platu týče, polepšil nejvíce, kdo naopak nejméně?
8: Já jsem se dívala na tu analýzu statistického úřadu, který vydával, tak tam oni říkají, že nejvíc 22% byl růst hrubých mezd, když to tak řeknu, tak byl v oblasti nemovitostí, ale do toho spadají tedy i různé služby obslužné, jako to, co znamená nízkoplacené práce. A to dává logiku, protože oni jdou z velmi nízkého základu, proto je ten růst tak obrovský, ale neznamená to, že by se v tom tam nějak utrhly platy někam do nějakých nebeských výšin. Potom následuje po té oblasti nemovitosti o 18% administrativní činnosti a různé agentury, včetně pracovních, což opět souvisí s tím, že jsou tam velmi nízké mzdy a také stavebnictví. A tam samozřejmě také nízké mzdy, ale může to souviset i s tím krutým nedostatkem pracovníků. Myslím, že svaz stavebnictví mluví o 300 tisících nedostatku lidí, obrovská čísla prostě. Takže tam je tlak samozřejmě na ty výdělky. A nejméně, když se ptáš, tak pracovníci v energetice, tam se nezvedla prakticky mzda, ve zdravotnictví, sociální péči, veřejná správa, obrana nebo v bankách do 5%. Ale zase neznamená to, že tam by byly nějaké, tím, že se nezvedaly, že jsou tam nějaké nízké mzdy. Naopak, trojice, IT, 100 tisíc průměrná mzda dlouhodobě, čili tam samozřejmě ty růsty nemůžou být o desítky procent. Na druhém místě banky, pojišťovnictví 90% průměrná mzda a třetí příčka právě energetika také 90%, čili tam ty růsty logicky jsou menší.
7: Hostem pořadu Jak to vidí je Jana Klímová.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: Ministryně financí Alena Schillerová chce do 10 let zrušit takzvané transformované penzijní fondy. Proč?
8: Protože jsou už 14 let uzavřené, vlastně nikdo nový už do nich nemůže vstoupit a je v nich 340 miliard korun, které nemají téměř žádný výnos, protože ty transformované fondy jsou svázané velmi přísnými pravidly, že oni povinně musí každý rok vyrobit alespoň minimální zisk. Čili oni, aby toho dostáli, tak investují super konzervativně, prostě pouze do dluhopisů úplně těch nejistějších, čili třeba i s nižším výnosem, ale s větší jistotou, různé pokladniční poukázky a tak dále. Nic nenesou, ještě jsou tam relativně velké poplatky a lidé v tom ale zůstávají, protože prostě to mají, protože jim tam přispívá zaměstnavatel prostě na pojištění nebo něco takové, nebo z toho odepisují zdaní a vůbec nevědí ani, kolik to vlastně nese. Prostě to tam zůstalo, takže ministerstvo vlastně chce donutit lidi, když to tak řeknu, aby z těch transformovaných fondů museli ty peníze převést prostřednictvím penzijních společností do fondů, které budou vydělávat víc a také se vlastně otevře těch 340 miliard, které tam leží na investice v ekonomice, což pomůže jak větším výnosům, tak i ekonomice třeba.
7: U mikrofonu je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Jak to vidí?
7: Prezident Petr Pavel se v pondělí opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj Česko bylo blíže rozhodování v Evropské unii. Souhlasíte?
8: V podstatě to tak je. Tady ta poslední věta, že bychom byli blíže k rozhodování, protože takhle, my sice, i když nemáme euro, tak Česká národní banka a Evropská centrální banka stejně v řadě oblastí spolupracují, ať už je to bankovní dohled nebo třeba v postupech pro případné řešení bankovních krizí. Když se mluvá o tom bankovním dohledu, Česká národní banka sice je samostatná, jako jak říká také premiér Rád, máme tu suverenitu. Na druhou stranu, drtivá většina českých bank je vlastněna zahraničními bankami z eurozóny. Čili oni stejně dodržují pravidla, která jsou daná prostě orgány Evropské centrální banky, nebo prostě, která platí v eurozóně. Ale takže my vlastně máme podobná, skoro stejná pravidla, ale zároveň tím, že nemáme euro, tak třeba náš ministr financí není součástí euroskupiny, tedy ministrů financí eurozóny, kteří jednají o dění kolem společné měny a také měny a hlavně koordinují hospodářskou politiku a u toho my třeba nesedíme. Jo? Stejně tak nemáme prostě guvernéři centrálních bank zemí eurozóny, jsou součástí rady guvernérů Evropské centrální banky, kde se prostě rozhoduje. Takže a euro má většina zemí Evropské unie, drtivá většina zemí, takže samozřejmě nějaký vliv to má.
7: Premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny. Co to znamená?
8: V podstatě nic. Je to gesto, je to jakýsi symbol, vzkaz asi českým voličům a možná i navenek, že platí programové prohlášení této vlády, že euro v Česku rozhodně nechceme.
7: Jak se k neochotě české vlády přijmout euro staví eurokomisař pro hospodářství a produktivitu Valdis Dombrovskis?
8: No, dost smířlivě. Kolega z Českého rozhlasu Jakub Lucký právě s ním měl možnost tento týden mluvit a ptal se ho, co si právě o tom gestu, že nebudeme zpracovávat ani tu zprávu o sladěnosti koruny a eura nebo ekonomik a co si o tom myslí a jeho reakce byla překvapivě taková, že je to prostě věc jednotlivých členských států, jakou cestu k euru si vyberou, že podotýkám tedy, že jsme se zavázali k přijetí eura v vstupní smlouvě do Evropské unie v roce 2004, takže klidně můžeme jít i pomalu a my teda o tom diskutujeme 22 let, takže opravdu si dáváme na čas a Dombrovskis také řekl, že je potřeba vidět, že prostě Česko není jediný stát, které se nepřipravuje na vstup do eurozóny v tuto chvíli, ale zároveň si trošinku rýpnul, že jinak připomíná, že z těch 13 zemí, které vstupovaly s námi do EU v tom roce 2004, takže nemají euro už jenom 4. A jenom ještě připomenu, že celý rozhovor s panem Dombrovskisem, eurokomisařem, budeme vysílat v úterý.
7: Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer tvrdí, že do Česka někteří zahraniční investoři nepřicházejí právě proto, že země nemá euro. Může to být jeden z hlavních důvodů?
8: U některých investorů velkých, kteří mají vyloženě navázanou třeba obchod prostě se zeměmi eurozóny a tak dále, to nepochybně nějakou roli hraje. Nicméně myslím si, že ty hlavní důvody toho rozhodování spíš než euro budou stále spíš jinde. Je to geografická poloha uprostřed Evropy, Česká, levnější pracovní síla, o které jsme tady mluvili, celkem stabilní podnikatelské prostředí. Často při těch umisťování investic hrajou roli i investiční pobídky místních vlád.
7: Bývalý viceguvernér České národní banky zmíněný Luděk Niedermayer také tvrdí, že při dluhu 4 bilionů korun, kterého má Česko dosáhnout v roce 2027, znamená rozdíl v úrokových sazbách náklady asi 50 miliard korun ročně. No a jenom pro představu, pokud by se ta částka rozdělila mezi české domácnosti, připadlo by na každou z nich víc než 10 tisíc korun ročně. Není tohle pádný argument?
8: Je, určitě, ale rozhodování politiků se bohužel takovými argumenty nebo matematickými propočty, když to tak řeknu, a tady bych asi škrtla u toho, to bohužel prostě neřídí. Politika není takhle exaktně založená a myslím si, že tady prostě hraje velkou roli pořád to, že česká koruna je poměrně oblíbená mezi lidmi, je stabilní relativně, což se nedá říct třeba o měnách právě některých zemí, jako nevím, Bulharsko třeba nebo tak dále, které vstupovaly do eurozóny v posledních letech. Nebo třeba Chorvatsko, založené na turistickém ruchu, kde vlastně fungovala duální ekonomika, vlastně, kde se platilo eurem jako skoro všude. Čili ten sentiment je tady v určité koruně mnohem silnější a to je bohužel pro

0: se na ně nesmí.
1: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
0: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci včera na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň zvolili i 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista, politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu ázerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Řekl to v černohorském Tivatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Ázerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jednání v květnu. Zelenský mu řekl, že je možné, že by Kyjev přepravu povolil. Italské základní a střední školy budou nově potřebovat souhlas rodičů pro kurzy a vzdělávací projekty týkající se sexuální výchovy. Ukládá to vládní zákon, který schválil italský senát. Už předtím ho podpořila většina poslanců. Podle ministra školství Giuseppeho Valditari je norma v souladu s ústavou a vrací rodičům právo vzdělávat své děti. Zákon ale kritizuje italská opozice s tím, že může omezit přístup teenagerů k důležitým informacím. A na Náchodsku dnes dopoledne otevřou cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a také nabíječky pro elektrokola. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim byly před novou sezónou vyřazeny z šance Národní ligy. Pro start ve druhé nejvyšší české soutěži nezískali potřebnou licenci. Chrudimský klub v prohlášení uvedl, že se obrátí na soud. Do šance Národní ligy se na úkor těchto dvou týmů dostali Kladno a Česká Lípa. Ve druhé lize nakonec zůstává Jihlava, která v řádném průběhu sezóny sestoupila.
3: Nehody na D3 před Veselým nad Lužnicí a taky na šestce u Lubence. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora vyšetřují nehodu za Ševětínem. Na kilometru 109 je už místo havárie označené světelnou šipkou a vyšetřuje tam policie. Odstavný pruh je uzavřený. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Lubencem osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. A v Praze pokračuje údržba Strahovského tunelu na městském okruhu. Uzavřený je tento krát ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 71% lidí na Ukrajině má někoho mezi veterány nebo na frontě. Válka se propisuje do DNA celé společnosti, píše lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která na Ukrajinu jezdí od začátku války a říká, že každý, kdo nebere vážně, co dělá Rusko na Ukrajině, má na rukou krev nevinných civilistů. Jak se během války změnila ona sama a jak se mění Ukrajinky a Ukrajinci, kteří čelí ruské agresi už 5. rok? Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
5: Máte spočítáno, kolikrát jste už byla v Ukrajině za posledního 4,5 roku a kolik kilometrů máte za sebou?
6: To je zajímavá otázka.

0: Dávno jsem to popravdě počítala. Počítala jsem si razítka v pase a nebylo to úplně jednoduché, protože někdy dokonce se stalo, že mi třeba razítko dát zapomněli, což nevím, nakolik by se mělo stávat, ale myslím, že to bude kolem 30 cest.
1: A kilometrů je to kolik?
0: To těžko říct, já většinou jezdívám úplně z východu republiky a málo kdy, nebo v podstatě jsem ještě nebyla za Kyjevem, takže těch kilometrů bude spoustu, ale kolik, to netuším, ale je to spoustu hodin v autobuse, nebo ve vlaku, nebo v autě.
1: Jet do země ve válce chce odvahu. Proč se tam vydá mladá lingvistka, která sleduje, jak slova ovlivňují realitu?
0: Já jsem k Ukrajině měla pozitivní vztah už v podstatě od dětství, protože mě vždycky nějakým způsobem ta země a obecně východní Evropa fascinovala. A potom, když jsem měla nějakou možnost začít trochu cestovat sama, tak jsem nejdříve jezdila s kamarády jako turista do Oděsy na jihozápad, vlastně do jihozápadní části Ukrajiny. A tam se mi moc líbilo, ale narážela jsem na to, že jsem úplně neznala tu kulturu a neznala jsem taky jazyk, což jsem velice brzy zjistila, že s angličtinou úplně mezi místními nepochodím. A potom, když začala plnohodnotná invaze v roce 2022, tak jako velké spousty lidí se mi to strašně dotklo a začala jsem hledat tehdy, jako nevím, kolik mi ani bylo, asi 20letá studentka vysoké školy, jsem začala hledat, jak teda můžu Ukrajincům pomoct, co můžu udělat pro to, aby... Co můžu prostě udělat, protože ta situace nebyla vůbec pro nikoho jako jednoduchá, už vůbec ne pro ně. A tehdy vlastně začali Ukrajinci i skrze naši lokální církev přijíždět, takže nějakým způsobem jsem se s nimi dostala do kontaktu, začala jsem jim pomáhat s ubytováním, s úřady a tak dále.
1: Už umíte ukrajinsky?
0: A právě skrz to jsem se dostala i k ukrajinštině, protože jsem se dostala do kontaktu s takovou rodinkou, která mě tak vzala mezi sebe. A oni právě pochází z Ivano-Frankivské oblasti, která je v kontextu Ukrajiny bezpečnější. A když se vrátili potom v září v roce 2022, tak mi začali pozývat. A já jsem si říkala, když začala plnohodnotná invaze, že určitě do Ukrajiny nepojedu, nevím kolik let. A pak se naskytla ta možnost. A i když jsem měla strach, tak jsem teda jela. A postupně to pro mě bylo... ty 3 roky jako taková příprava na to, co dělám teďkom, kdy se postupně vydávám více do hlouby Ukrajiny, protože oni mě vybavili jazykově, když jsem tam s nimi trávila čas, začalo se mi tam líbit, oni ukazovali různé aspekty jejich kultury, kuchyně a všechno, co s tím souvisí a začala jsem postupně reportovat, učit se jazyk a tak vlastně doteď profituju z toho, co mi oni dali za takovou přípravu, protože ten jazyk je pro mě úplně zásadní, když mluvím s lidmi.
1: Jste na Ukrajině byla naposledy v březnu v Kyjevě. S jakými dojmy jste se odtamtud vrátila?
0: Cesty do Kyjeva jsem zatím absolvovala 2, což není moc. A musím říct, že mě to vždycky hodně vezme. A asi pořád se nedokážu nějak úplně smířit s tím, co se děje celkově. A vždycky, nebo po každé, vlastně každý den, co jsem strávila v Kyjevě, tak ve mně vyvolal silný pocit toho, že je tam neuvěřitelně velký rozpor mezi, nebo takové soužití života a smrti. Strašně, strašně silné a pro mě je to strašně zvláštní, jak tam může na jedné straně tak šíleně bujet život a na druhé straně, když přijde noc a teď už ostatně i přes den, tak se to město proměňuje v peklo, kde umírají civilisté a celé domy, celé čtvrti jsou v troskách. Takže ty dojmy jsou silné a obdivuju strašně moc odvahu tamních obyvatel.
1: Ukrajinci a Ukrajinky vzdorují ruské agresi už 5. rok. Jak se v čase mění atmosféra v zemi a jejich odhodlání dál to vydržet?
0: Já musím říct, že za tu dobu, co jezdím do Ukrajiny, tak jsem se nesetkala s tím, že by někdo pochyboval o ukrajinské peremoze, ukrajinském vítězství, jak oni říkají. A nesetkala jsem se s tím, že by někdo pochyboval o tom, že by Ukrajina měla být jednotná a že by se to celé mělo dotáhnout do konce. Určitě pozoruji, že ty nálady třeba samozřejmě vůči vládě mohou být trošku napjatější, protože ta situace je trošku toxická. Na druhou stranu ukrajinská společnost si s tím dokáže poradit. Viděli jsme to i teď minulý rok v létě, kdy byly velké protesty proti Zelenskému, proti zákonu, který přijal. Takže vidím, že se nálady trošku mění ve smyslu, že ta únava je určitě patrná, pochopitelně, ale to zásadní se nemění. Oni zůstávají skutečně jako velice motivovaní, protože ví, jak by to dopadlo, kdyby Rusko přišlo, nebo kdyby Rusové obsadili případně a okupovali další části. Vidíme to pořád, co se děje na těch okupovaných územích, nebo co se dělo.
1: Jak ta válka změnila a mění vás?
0: To je taky dobrá otázka. Myslím si, že možná se na mě podepisuje v tom slova smyslu, že si na některé věci jako ostatní lidé zvykám, což mě děsí, protože si myslím, že bychom si na takové podobné věci nikdy zvykat neměli. A já, když si vzpomenu na to, jak jsem byla malá holka, tak jsem vždycky měla dobrý vztah se svou babičkou. Ona mi vyprávěla hodně věcí z druhé světové války a vždycky jsem si říkala, že to přece není možné, aby na nějaký dům dopadla bomba nebo raketa. A nedokážu stále pochopit, že žijeme v této realitě. A myslím si, že ty 4 roky mě utvrzují v tom, že potřebujeme dělat mnohem víc a že to, co jsme dělali doteď, i já sama, je pořád málo a snažím se hledat cesty, jak můžu ze své pozice v podstatě dostudovaného člověka, začínajícího v nějaké kariéře nebo v pracovním životě, jak můžu Ukrajině a Ukrajincům pomáhat.
1: Vy další cestu plánujete v červenci, kam pojedete tentokrát?
0: Tentokrát bych měla mířit zase do Kyjeva. Dostala jsem pozvánku na jeden summit, popravdě ještě úplně nevím, co to je, ale musím se na to podívat. Ale vypadalo to zajímavě, bude tam spoustu lidí, takže bych to asi spojila s tím. A potřebuju se připravit i znovu si obnovit tu jazykovou vybavenost, protože člověk přece jenom trošku ta slovíčka jako potřebuje pořád procvičovat a zapomíná a potom mě čekají na podzim nějaké ještě další věci právě spojené s Ukrajinou a s nějakou dokumentární sérií, takže potřebuju více se bavit s lidmi a více mluvit obecně. A hraju si s myšlenkou, že bych mohla jet i dál za Kyjev, ale ještě nevím, protože upřímně se přiznám, že mě jako tak strašně děsí drony už jenom v tom Kyjevě, že si nedovedu úplně představit, jako být někde více na východ a připadá mi, že ta zkušenost z Kyjeva je úplně jako dostačující pro to, co dělám.
1: Právě drony podle analytiků i novinářů, kteří do Ukrajiny jezdí, změnily tu válku zásadně od začátku. Jaká bezpečnostní pravidla vy dodržujete a musíte dodržovat, abyste se mohla bezpečně pohybovat?
0: Já jsem se vždycky řídila toho, že vždycky jsem se držela toho pravidla, že když jsem v Ukrajině, tak jsem s místními nějakým způsobem a oni vědí pro mě jakoby nejlépe, co mají dělat. Ať už jsem byla ve Frankivsku, tak jsem vždycky s tou rodinou a oni bezpečně ví, kde je kryt, kdy se do něho odebrat a co dělat v případě útoku a od nich jsem to potom okoukala. A potom, když jsem v Kyjevě, tak tam taky se pohybuju vždycky ve skupině a jsem s lidmi, kteří jezdí až na frontu, na frontovou linii a velice dobře rozumí tomu, co se má dělat, a když je útok. Já se teda přiznám, že pro mě je zvláštní to, že byť teda do toho Kyjeva jezdím a ono by to mohlo působit jako nějak hrdinsky, ale když tam jsem, tak bydlím v hotelu Ukrajina, což je vlastně hotel na Majdanu, přímo v samém srdci Kyjeva. A je to jednoduše proto, že mě zkrátka děsí být v nějaké té čtvrti, kde dopadají ty rakety v podstatě na denní bázi nebo na týdenní bázi. A potom, když vlastně jsem v tom centru úplně v srdci Kyjeva, tak tam je taková oáza klidu. Je to hotel, který je na místě, kde nikdy nic nedopadlo, na samotný Majdan. I když jsme tam byli posledně, tak tam dopadly úlomky dronu, což bylo zvláštní, protože ano, zrovna jsme tam byli.
1: No co vám na to říkají vaši blízcí, že takhle se vydáte do Ukrajiny a vyprávíte potom tyhle příběhy?
0: Už si zvykli.
1: Už si zvykli.
0: Zvykli si.
1: Jedna vaše reportáž je z fotbalového zápasu válečných veteránů, kteří přišli o nohu. Brankáři zase nemají paže. Jak se takový fotbal hraje?
0: To byla velice zajímavá zkušenost z posledního výjezdu, protože kamarád a kolega Ray Beasley nás vzal na fotbal, jehož cestu dlouhodobě dokumentuje. A je to teda fotbal AMP a jak už jste říkala, tak ano, brankáři nemají paži, všichni ti další na hřišti útočníci a tak dále nemají část nohy. A je to naprosto neuvěřitelná podívaná. Pro mě to bylo neuvěřitelné, protože když jsem tam byla, tak já takhle na sportovní utkání běžně nechodím, ale tady tohle, když jsem viděla, v jaké rychlosti se ti lidé jako bez těch končetin pohybují.
1: A oni běhají po hřišti a mají berle.
0: Mají ty berle.
1: A četla jsem, že když berle trefí balón, je to jako ruka.
0: Ano.
1: Takže takováhle pravidla platí.
0: Ano, mám za to, že ano. Nerozumím úplně i normálně takhle fotbalu, ale myslím si, že ano.
1: Jak důležité jsou pro veterány podobné aktivity? Je to nějaká forma péče o duševní zdraví pro ně?
0: Určitě ano. Když jsem potom mluvila s některými hráči, tak oni v podstatě to berou jako svou volnočasovou aktivitu a je to i něco, do čeho se teďkom ukrajinský stát obecně snaží investovat, aby nějakým způsobem veterány integrovali, protože si uvědomují, že ta část společnosti, která je zasažená, ať už tím, že jsou sami veteráni, vy jste na začátku říkala to číslo, ono je to skutečně vysoké. Teďkom myslím, že nějakých 1,2 milionů lidí.
1: 1 300 000 podle těch oficiálních údajů má status veterána v Ukrajině.
0: Takže to je opravdu jako vysoké číslo a vláda i nezisk, která si uvědomují, že musí nějakým způsobem integrovat ty lidi a pracovat s nimi a fotbal. Víme, že je to mocný nástroj obecně a tím pádem funguje i v této oblasti a dle mého názoru i podle toho, co jsem viděla, s kým jsem mluvila, tak to funguje dobře.
1: 1 300 000 je opravdu vysoké číslo. Má Ukrajina kapacity na to se o všechny tyhle lidi postarat? Jakou mají vůbec vyhlídku do budoucna?
0: Myslím si, že pro Ukrajinu je důležité, aby tam ti lidé zůstávali. Obecně demografická krize teď pro Ukrajinu je velkou výzvou, takže i co se týče veteránů, tak je pro ně důležité, aby tam zůstali, což si myslím, že je důležité zmínit i v tom kontextu, že často panují asi oprávněné obavy, že by se tito lidé mohli začít přesouvat za svými rodinami, které jsou rozeseté různě po Evropské unii, včetně naší země. Myslím si, že na tom ukrajinský stát pracuje. A dochází tam k určitým změnám, vesměs si myslím, že pozitivním, a protože dochází k tomu, že se skutečně koordinuje nezisk a stát a snaží se integrovat ty lidi, kteří zažili velká traumata a potřebují ty péči. Nicméně, jak už to bývá, tak ten nezisk v mnohem supluje stát. A třeba bych mohla zmínit jedno centrum, které se jmenuje Superhumans, je ve Lvově. A tam se přímo starají o to, že každý, kdo má nějakou zkušenost takhle se zraněním nebo má status veterána, tak může přijít a vyhledat nějakou pomoc. Ať už se to týče třeba toho, že potřebují nějaké protézy, anebo že potřebují psychickou pomoc. Takže funguje to, ale není to jednoduché, protože to číslo je obří, takže si dovedeme představit, že je to jako jedna z největších výzev integrace veteránů zpátky do společnosti.
1: Podle odborníků z projektu Mental Health for Ukraine trvá adaptace na mírový život až rok a půl. Jaké nástrahy na navrátilce z války doma čekají?
0: Především to, co si prožijou na frontě, nějakým způsobem silně formuje. A když mají takové silné zážitky, a které je v podstatě i provážou s tou jednotkou, s těmi dalšími vojáky, se kterými slouží na frontě, tak potom vrátit se do toho normálu, dovedeme si asi všichni představit, že není vůbec jednoduché. Já jsem se třeba setkala s případy, když se například někdo dostal na frontu, muž od rodiny, tak potom se vrátil, konkrétně tady toto je případ ze Zakarpatské oblasti, a potom to třeba u toho konkrétního člověka ještě to, co prožil na frontě, to, jaké, co všechno hrozného tam viděl, tak ho formovalo v tom, že třeba předtím měl nějaký problém s alkoholem a potom se to ještě prohloubilo. A ještě to bylo v podstatě pro tu rodinu horší, protože ty děti a ta manželka museli čelit tomu, že v podstatě i sám ten člověk nevěděl, co se sebou, a tak se to promítalo do toho, že ještě se objevily další hlubší problémy s alkoholem a třeba i s domácím násilím. Ta traumata jsou hluboká a proto je to jedna z největších výzev, aby přesně tihle lidi se cítili přijatí, respektovaní a aby se pracovalo s tím, co zažili.
1: Vy už jste to říkala, že i tady v Česku se objevují obavy z toho, že se sem někteří váleční veteráni vrátí, protože tu mají rodiny, mají tu ženy, děti. V Česku žije přes 300 tisíc lidí se statusem válečného uprchlíka. Existuje nějaký plán, nějaký projekt vlády na to, jak se k těmhle lidem postavit, jak se o ně postarat? Existuje něco takového tady?
0: Já jsem potom pátrala nějakou dobu zpátky a pátrala jsem u různých zdrojů. Ptala jsem se přímo zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé za ANO, ptala jsem se přímo ukrajinské ambasády tady u nás, ptala jsem se na Ministerstvu práce a sociálních věcí a víceméně ty odpovědi jsou různé, ale jasné v tom, že žádný plán neexistuje, protože to jednoduše není na pořadu dne, podle mě. Připadá mi, že dokud to nezačne nějakým způsobem hořet, že by skutečně nastalo to, že by tady ti veteráni přicházeli, takže se to řešit úplně nebude. Dostala jsem od paní zmocněnkyně nějakou odpověď v podobě toho, že se zřídila nějaká pracovní skupina, která by měla se zaměřovat na integraci lidí, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, která ale vzniká pod úřadem vlády. Myslím si, že se současnými změnami v oblasti lidských práv na úřadě vlády to určitě se naprosto odsouvá na úplně nějakou desátou kolej.
1: Existují nějaké relevantní odhady, kolik válečných veteránů z Ukrajiny by mohlo do Česka přijít?
0: I na to jsem se ptala a ani na to jsem nedostala uspokojující odpověď. Můžeme se jenom domnívat podle počtu lidí, kteří tady přišli, což v současnosti činí nějakých 400 tisíc zhruba lidí s dočasnou ochranou a ještě dalších 200 tisíc lidí, kteří tady byli před válkou. Takže dohromady nějakých 600 až 700 tisíc Ukrajinců, kteří tady žijou, takže to číslo může být vysoké, ale žádná instituce k mému překvapení si zatím nedovolila odhadnout to číslo.
1: Jaký příběh nebo místo vás v Ukrajině zasáhly nejvíce?
0: Určitě Buča, kde v podstatě Rusové vtrhli hned po začátku invaze z důvodu blízkosti letiště Hostomel a v podstatě to místo, to krásné předměstí Kyjeva, předtím podle slov tamního radního Dmitra Habčenka, to byla výkladní skříň a město, předměstí, které by se dalo přirovnat k Říčanům tady u Prahy, a tak vítězilo v různých žebříčcích v tom, že je to nejlepší místo pro život v Ukrajině. A potom, jakmile tam vtrhla ruská armáda, tak v podstatě z toho udělali místo teroru. A jsou tam příběhy, které jsou šílené ve smyslu, že lidé vozili své mrtvé příbuzné v nákupních vozících, protože Rusové tam skutečně postříleli tolik civilistů a udělali tam takovou spoušť, že bylo třeba hromadně pohřbívat. Všichni jsme viděli tehdy v dubnu 2022 ty záběry z toho, jak se odkrývaly ty masové hroby. A když jsem tam byla v podstatě tento rok i minulý rok, tak na mě to místo silně doléhá, protože mi připomíná to, jak normální místo to je, protože si myslím, že když tam člověk úplně není, tak to může působit jako Buča, no to je nějaká jako vesnička někde, jaké tam jsou jako baráčky a tohle, ale to je úplně normální město, které má nákupní centra, McDonald's, budovy, krásné hřiště. A když se člověk uvědomí, že to je ten svět, kde to Rusko hledá ty nacisty, kde denacifikuje podle slov Ruské federace a kde vraždí úplně nevinné lidi, děti, seniory, kde vraždilo, tak jo, tohle je pro mě naprosto šílené a je to dokonalá metafora, mi přijde pro celou tu nesmyslnou agresi.
1: Vy jste sepsala svědectví kněze, který byl nucen pohřbívat mrtvé sousedy do hromadného hrobu a on říká, že si člověk postupně zvykne na všechno. Vy jste to říkala taky, že si člověk postupně zvykne na všechno, ale asi jsou věci, na které se zvyknout nejde. Není to ta Buča, není to to, co i vás zasáhlo tak, že na to si prostě člověk nechce ani zvykat?
0: Na mě se to asi podepisuje v tom slova smyslu, že potom ztrácím mnohem snadněji trpělivost s lidmi, kteří to nějakým způsobem
1: relativizují.
0: Ano, přesně tak. kteří to zlehčují a kteří případně šíří ruskou propagandu a tak dále. To se nám potom podepisuje takhle. Ale ano, když jsem mluvila s knězem, s Andrejem Halavinem, tam z církve svatého Ondřeje, za kterou byly vybudovány ty masové hroby, aby ty oběti měly aspoň nějaké důstojné místo, tak ano, to, ten klid, který vyzařuje z tváří lidí, kteří si toto prošli, je šílený, pro mě nepochopitelný. Ale ukazuje to skutečně to, že člověk je schopný si zvyknout, nebo ne zvyknout, možná smířit se, přenést se přes věci, které...
1: Adaptovat se, přizpůsobit se možná.
0: Nepředstavitelné.
1: Říká lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním z vašich témat je taky ruská propaganda. Rusko válku označuje za speciální operaci. Jak to formuje vnímání konfliktu u ruského publika?
0: Myslím si, že Rusové obecně takhle už mohou být tak apatičtí a nechci, aby to vyznělo tak, že se Rusů zastávám, protože já skutečně jako tady tohle úplně nerazím takhle ve svých názorech ani ve své práci, protože si myslím, že každý Rus, který se jenom i nezajímá, tak v podstatě je vinen za to, co se děje, protože i byť jako rozumím tomu, že to je těžké, tak si myslím, že moc často soustředíme pozornost na to, že se jedná jenom o Putina, nebo že se jedná jenom o nějaké vysoké představitele. Ono, když se vrátím k té Buči, tak v té Buči to nebyl Putin ani nějaký jiný představitel. Byli to řadoví Rusové, kteří dostali vyznamenání za to, co dělali. A proto si myslím, že byť určitě mohou být také otupení a není to jenom tím, co se děje teďkom. To je nějaká otupilost, která je dlouhodobá, která trvá už od nevím jak dlouho, nejsem zase takový odborník, ale myslím si, že je důležité označovat to všechno, co se děje, jako chybu celé ruské společnosti a nejenom nějakých šílenců, kteří jsou v čele státu.
1: A má to vliv na to, jakým způsobem Vladimír Putin mluví o válce? Je to válka. On o tom mluví jako o speciální operaci. Má to vliv i na to, jak Rusové vnímají sami sebe i úlohu právě v té agresi, kterou už skoro 4,5 roku předvádějí. Má to vliv na ty ruské pohledy?
0: Myslím si, že tam vévodí takový pohled toho, že se děje dobrá věc, že tady tohle to potřebujeme, protože ostatně to říká i náš vůdce, náš prezident, a že tady tohle to je něco, co když člověk poslouchá například nějaké rozhovory od poslechů z telefonátů, které ruští vojáci třeba, když volali domů, tak je zvláštní slyšet to, jak reagují ti jejich blízcí, jo, na typu, že tam to vlastně ani jako nejsou lidé v té Ukrajině, jo, to je v pohodě, jakoby, a zabili jste dost lidí a tak dále, takže já si myslím, že celkový ten postoj, ono je jako podle mě hodně těžké vůbec něco jako na ruské společnosti zkoumat takhle a něco vyzvědět, jak oni přemýšlí, protože podle mě se jedná o tak jako zdeformovanou společnost, že je těžké vůbec takhle něco poznat do hloubky, ale ano, mám za to, že oni vlastně mají za to, že se děje správná věc a že je to potřeba, protože Ukrajina je nacistický stát.
1: Vy na Instagramu kromě války v Ukrajině a ruské propagandy se věnujete taky současným lžím, které hýbou veřejným prostorem. Jakou lež jste musela naposledy uvádět na pravou míru?
0: Musím si trošku vzpomenout, co jsem teďkom zpracovávala posledně. Vím, že jsem dost teď věnovala sudetsko-německému sjezdu. Ty všechny debaty, které se kolem toho zdvíhaly a to pokrytectví, které jsem viděla třeba u SPD a speciálně samozřejmě u Tomia Okamury, tak podle mě to byla škoda neokomentovat. Takže byť už si trošku hraju jako s myšlenkou, že některých vládních představitelů má spíš smysl si nevšímat, tak tady u toho jsem usoudila, že je na to dobré poukázat, takže určitě sudetsko-německý sjezd.
1: Já jsem si všimla, že tam máte třeba i osvobození Československa Rudou armádou.
0: Ano, to bylo teďkom také, ano, v květnu.
1: No a když se vás lidi ptají, protože vy o tom mluvíte na Instagramu, když se vás lidi ptají na to, proč to děláte, tak co jim odpovídáte?
0: Snažím se najít nějaké místo, které bude pro mě a kde budu moc být užitečná. Já vzhledem k tomu, že nemám nějakou hlubokou expertízu v nějaké oblasti a jsem vystudovaná v podstatě novinářka, mám nějaký jazykový background taky, tak mám za to, že umím pracovat s informacemi nějakým způsobem a snažím se ta témata zpracovávat do podoby, kdy si lidé řeknou ano, toto, s tímto se ztotožňují, toto je něco, co mi dává smysl. Tyto informace mi třeba chyběly pro nějakou debatu s někým blízkým, abych mohl mít nějaké pádné argumenty a třeba to budu sdílet, protože mi to dává smysl.
1: Říká novinářka a lingvistka Julie Kalitová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus zprávy.
3: Český rozhlas a Česká televize se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Při útoku izraelských vojáků na západním břehu zemřelo 7měsíční dítě. Menšík do finále tenisového Grand Slamu Roland Garros nepostoupil, prohrál se Zverevem a dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
4: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
3: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let. V pražských Riegrových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
5: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
3: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít ale nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
6: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
3: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále čtyřhry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová ve dvou sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
7: Nehoda na D3 za Ševětínem a také v Praze na Břevnově. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za Ševětínem. Na kilometru 109 vyšetřují nehodu, místo je označené, je tam ale hůř vidět kvůli mlze, tak doporučujeme zpomalit. Na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak...